0: Jezdí nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. Nové spoje doplnily sezónní cyklobusy, které už od začátku května vozí zájemce do Beskyd, Hostýnských vrchů a Chřebů. Provoz popisuje mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
1: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
0: Sport. Fotbalisté Německa vstoupili do světového šampionátu vítězstvím 7-1 nad Curacaem, Nizozemci remízou s Japonci 2-2. Aktuality s utkání Pobřeží slonoviny Ekvádor připojí Jan Suchan.
2: Po polčasové pauze platí skóre 0-0. Ekvádorce dvakrát dělili jen centimetry od vedoucího gólu, to když střeli Jeboji a Mindy zastavilo břevno. Na druhé straně byl blízko Pepe, kterému ale padnul do nohy Franco a zblokoval jeho střelu. Ekvádor Pobřeží slonoviny, tedy 0-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Ve 4 hodiny ráno startuje ještě zápas Švédsko-Tunisko. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na evropském šampionátu v Portugalsku 2. zlato. Po kilometru vyhrál také závod na poloviční trati. Na 500 vybojovali medaily také debelkajakáři Jakub Špicar, Daniel Havel, brali bronz.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavírky v Praze a na silnici 35 na Liberecku. Po dálnicích teď projedete plynulé i dlouhodobě opravovanými úseky na D1 na Benešovsku, u Šmejkalky a v Brně. V Praze na městském okruhu včera údržba zavřela některé tunely nebo jejich části. Neprůjezdný je Strahovský tunel ze Smíchova na Břevnov a zavřená je také část Blanky, obousměrně mezi sjezdy na Letnou a Troju. Na silnici 35 z Liberce do Hrádku nad Nisou je úplná uzavírka. Ve směru od Liberce nově zavřený exit 12, Chrastava, sjezd i nájezd. Uzavírka potrvá do srpna, obě se dá přes exit 14, případně otočením na exitu 10 u Bílého kostela nad Nisou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: 2:05, pondělí 15. června. A je tady telefonická soutěž o novou audioknihu příběhu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot. Zavolejte se tedy o audioknihu, kterou si můžete stáhnout díky radiokartě na webu Radioservisu. Telefonní čísla 221 552 155 a nebo 221 552 255. Těším se na vás.
6: Noční radiožurnál
3: a Jiří Štefl.

0: 16 let je stará tahle píseň od švédsko-americké hudební skupiny Carolina Liar. Tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu, jestli jsme vás navnadili, tak na webu mají vypsané nějaké letní termíny na koncerty. 2:10 teď ve vysílání nočního radiožurnálu telefonická soutěž. Volejte si o novou audioknihu Válečný pilot. 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Říkám si, jsme předem obětováni.
1: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
2: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc. Jako tyfus.
1: Audioknihu Válečný pilot na radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Jiří, pěkně vás zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: 2:00, jak to, že nespíte?
3: Upíral jsem se zrovna k spánku a říkal jsem si, že zkusím soutěž, když bylo tolik hodinu.
0: Tak ještě než usnete, doufám, že se vám to podaří, tak pojďte vyhrát v telefonické soutěži. Myslím si, že pro vás mám velmi jednoduchou soutěžní otázku. Začneme zlehka v novém týdnu. Ptám se, jak se jmenuje nejslavnější dílo Antoana de Saint-Exupéryho? Věděli bychom, nebo máme tři možnosti i?
3: No, tři možnosti mi dejte.
0: Dobře, za A Malý princ, za B Popelka, za C Válka smloky.
3: Tak Malý princ a...
0: Ano, přesně tak, Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Vy ale vyhráváte Válečného pilota, další zajímavá audiokniha. Mimochodem, Antoine de Saint-Exupéry taky byl pilot, tak i o tom právě psal. Takže Válečný pilot míří k vám. Budete poslouchat vy?
3: Poslechnu si já určitě, no. Tak, jako první.
0: Rozhodně. A možná pak někdo jako druhý. Tak, budeme rádi, jo. Když audiokniha bude kolovat. Jiří, přeju dobrý vstup do nového týdne. Jestli ho začnete spánkem, tak jedině dobře. Pozdravujte ve snech. Za nás, co my nemůžeme spát. Tak taková byla pro dnešek telefonická soutěž, ta noční, ta další opět zítra po druhé.

0: Češích prý koluje trochu keltské krve. Na území Česká a Slovenska žili kmeny bojů a kunítů. Za keltskými památkami se lidé nejčastěji vydávají do Bretaně nebo do Irska. Na stopy Keltů se dá ale narazit i nedaleko srbské metropole Bělehradu. Uchovávají je tam v novodobé keltské vesnici.
1: V keltské vesnici v Inži, nedaleko Bělehradu, mě vítá pán. Je trošku něco mezi Asterixem a Obelixem, celý v bílém plášti a vypadá, že sem patří.
2: Já jsem Nenad Jovanovič.
1: Nemá keltské jméno. Nenad Jovanovič je druid, to znamená nějaký šaman a kustod.
2: Doduše víš, sobírali města pored řeka, národno zbog plovnou.
3: Keltové si k usídlení vybírali města podél řek. Nejen proto, že to byly vodní cesty, ale i zdroj vody na vaření. Dokonce i Bělehrad byl postavený na místě keltské pevnosti, která se jmenovala Singidunum.
2: Ale oni u principu se Slovanima nisu vratovali.
3: Se Slovany zdejší keltové prakticky nebojovali. Jejich hlavním cílem bylo hledání úrodné země k obdělávání. Nebyly to moc dobyvatelé. Nějaké výboje podnikli směrem do Řecka, aby tam nabrali kořist a zase se vrátili.
1: Keltský kmen neměl oppidum přímo v Inži, kde je dnešní muzeum v přírodě, ale asi 15 kilometrů dál na břehu Dunaje u dnešních obcí Slankamen a Krčedina pod pískovcovými útesy, odkud také pocházejí vykopávky ve zdejším malém muzeu. V keltské stodole jsou vystavené zbraně, úlomky šípů, části mečů a rekonstrukce celých oštěpů a oblečení Keltů. Jsou tam i keltské mince, často s vyobrazením římských císařů. Keltové totiž uměli dobře zpracovávat kovy a Římané si od nich nechávali mince razit. Jak si povzdechl kustod Nenad Jovanovič, Keltové byli dobří a chrabří bojovníci, ale Římanů byla prostě přesila. Středobodem keltské vesnice byla kromě příbytku náčelníka také pekárna, kde si Keltové pekli chléb.
2: To byl chléb, znači bez kvásca.
1: Podle Nenada Jovanoviče se keltský chléb nepekl s nějakým kváskem, ještě nekvasil, ale pekl se z 5 různých druhů mouky a vlastně 7x se zadělával. Vždycky se nechal vykynout a potom se zase znovu převracel a znovu se to těsto hnětlo, až potom z toho bylo nakonec to, které se sázelo do pece.
4: Kaže mi, kuj boju želiš od ovih?
1: Kromě expozic jsou o víkendech pro návštěvníky připravené i interaktivní dílny. Děti i dospělí si v nich mohou vyrobit třeba keltské věnce, šperky nebo se naučit malovat keltské obrazce.
2: Mnogi kažu da svaki deseti Srbin ima keltske.
1: Druid a průvodce v jedné osobě Nenad Jovanovič odhaduje, že každý desátý obyvatel Srbska má v sobě kus keltské krve.
2: Jedna od karakternih crta nam je da se svađamo međusobno.
1: Prý po Keltech Srbové zdědili jeden výrazný charakterový rys. Dokáží se hádat kdykoliv, o cokoliv.
2: Tako da aj blizu je naravno reka, tako da jeste prilično popularno.
1: Keltská vesnice v Inži je populárním místem výletů srbských rodin, protože tady blízko je Dunaj. A děti samozřejmě nejvíc baví ty tvůrčí dílny a podle Nenada Jovanoviče úplně nejpopulárnější jsou závody ve střelbě lukem anebo také boj s umělými meči. Z keltské vesnice v Inži, Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
1: Připomeňte si s námi jejich příběh.
0: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
1: a jak dlouho trvalo naladit více než 6000 píšťal.
0: Ozdoba pro symbol vlasti.
1: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
0: Denně krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny 30 minut. Monika Chmilová má přehled zpráv.
3: Spojené státy a Írán se dohodli na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Íránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Donald Trump v neděli telefonoval se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Mluvili mimo jiné o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Pokračovat v rozhovoru budou na summitu G7, který ve Francii začíná dnes. Napsal to Zelenský na síti X. Agentura TAS uvedla, že Trump telefonoval také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle poradce Kremlu Jurie Ušakova mluvili o světových konfliktech. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Řešit budou například přesun útvarů národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. A vlaky v celém Česku už jezdí podle upraveného jízdního řádu. Platit bude do 12. prosince. Změny se dotýkají regionálních spojů ve většině krajů. Ve středních Čechách dopravce obnovil provoz z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku. Vlaky Regio Spider tam budou podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského jezdit o víkendech, a to od 27. června do 4. října.
0: Sport.
3: Fotbalisté Pobřeží Slonoviny vyzvali ve Filadelfii ve svém úvodním duelu na mistrovství světa Ekvádorce. Sleduje ho také Jan Suchan.
4: Ani do 67. minuty gól nepadnul, přestože už celkem čtyřikrát zvonila branková konstrukce, třikrát ji trefili Ekvádořani, v jejich dresu už hraje také bývalý fotbalista Sparty, Preciado. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Němci vyhráli nad Curaçaem 7-1 a Nizozemci remizovali s Japonci 2-2. Ve 4 hodiny ráno má výkop utkání Švédsko-Tunisko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavírky na D1 v Brně a na Pražském okruhu. Dálnice, hlavní tahy bez nahlášených nehod. Na D1 v Brně na exitu 196 je od pátku úplná uzavírka. Směr Praha nesjedete na Bratislavu. Oběd se to dá otočením na exitu 194 Mikulov. Uzavírka má skončit dnes v 5 ráno. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni je nově zavřený sjezd z exitu 23,5 Chrášťany. Zavřený má být i nájezd směr letiště. Zatím se tam jezdí. Uzavírka potrvá více než měsíc. Objízdná trasa vede po Rozvadovské spojce a ulicích Řevnická a Na Radosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno, dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: No a my na chvíli budeme i v hlavním městě. Historická vodárna v Praze se mění ve vzdělávací centrum Hydropolis. Co má v budoucnosti návštěvníkům ukazovat, i to se dozvíte do 10 minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Aerosmith ve vysílání nočního radiožurnálu za chvíli a v čase do 3:15 z hudby, třeba ještě novinka skupiny U2 a Eda Sheerana. Teď se vydáváme do Prahy, právě tam vzniká osvětové centrum o vodě Hydropolis. Bude ve Vinohradské vodárně a přestavba je teď zhruba v polovině. Historický objekt z roku 1882 byl součástí systému zásobování vodou tehdejších královských Vinohrad. Od roku 1991 je chráněnou technickou památkou.
1: Teď stojíme původně v zemním vodojemu. Tady bude právě ta expozice, pak tady bude nějaké 40 cm vody v tom prostoru, jo, a nad tím budou lávky a tam budou různý ty exponáty a bude se tady vlastně ta veřejnost nebo prostě školy se budou procházet po těch lávkách, budou sledovat, jak vlastně ta voda funguje v přírodě.
2: Říká architekt Vít Máslo. Areál bývalé Vinohradské vodárny je podle něj zatím stále hrubá stavba.
1: Tady bude vlastně takový tunel, který propojí tu vstupní část, vstoupíte tady s tím zemním vodojemem, takže to si představte, bude takovou velkou trubkou prostě do tohleto vodojemu. A pak zase tamhle tou další tím otvorem, který vidíte, tak tam budete vystupovat ven.
2: Všechny vnější úpravy jsou podle něj pod dozorem památkářů.
1: Ta stavba už trvá roka půl a ještě tak nějak roka půl to bude trvat. Všechno probíhá pomocí vzorků, vidíte tady ty vzorky na fasádách, jako všechno musí opravdu projít tím dozorem.
2: Instalace expozice by měla podle manažerky útvaru Hydropolis pražských vodovodů a kanalizací Jany Lavrenčíkové Myškové začít letos v říjnu. Výstava bude mít dvě části, jednu ve vodojemu a druhou ve věži.
3: Máme nachystaná vlastně 4 patra, tak začínáme od temných počátků, jak se dostala voda na zem. V druhém patře bude voda a krajina, ve třetím patře budeme mít mluvící spotřebiče, kteří vám budou našeptávat, jak byste se měli šetrně chovat k vodě, a to čtvrté patro už bude takové, protože tam je spoustu světla, tak vlastně to taková atmosféra, která bude taková odpočinková.
2: Kromě expozic bude v centru třeba kavárna, přednáškový sál a vyhlídka. Pokračuje náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
4: Získáme nový veřejný prostor, v Praze, v úplném centru Prahy, nový park, jako není žádná samozřejmost.
2: Náklady na vybudování centra jsou zhruba 450 milionů korun. Otevření je v plánu na podzim roku 2027. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.

0: Seriál, který asi nemá ve světě konkurenci, přátelé, tedy alespoň z toho hudebního pohledu, skupina Rembrandt. Tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu 9 minut a budou 3.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa jasným vítězstvím. Curaçao porazili 7-1. Nizozemsko proti Japonsku přišlo v závěru o výhru a remizovalo s ním 2-2. Teď hrají své první utkání Pobřeží slonoviny s Ekvádorem a aktuální stav ví sportovní reportér Jan Suchan. Honzo.
2: I v 86. minutě stále čekáme na úvodní branku tohoto zápasu, pokud se vůbec dočkáme, i když oba týmy k ní byly několikrát hodně blízko, protože celkem 4x napálili brankovou konstrukci, 3x se do ní trefili fotbalisté Ekvádoru, jednou ti z Pobřeží slonoviny. Opravdu je to zajímavý duel, ale přece jenom v posledních minutách, řekl bych klidně už i 20, tomu dochází trochu šťáva, jako by i ty síly nebyly bezedné na obou stranách a přece jenom ubývá těch možností, ale třeba se ještě nějaké dočkáme. Teď má Ekvádor zajímavou standardní situaci, míč letí do pokutového území, hlavička, která byla od Ordoněse, ale zblokovaná, a tak z toho bude rohový kop pro Ekvádor, za který od 62. minuty hraje bývalý fotbalista Sparty Angelo Preciado a je docela živý, nebezpečný, ale zatím nejlepším hráčem

0: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Teď zprávy s Monikou Chmilovou.
2: Při zřícení malého letadla v americkém státě Missouri zemřelo všech 12 lidí na palubě. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3%. Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa vítězstvím 7-1 nad Curaçaem a dnes bude polojasno, postupně oblačno, teploty do 21 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: V americkém státě Missouri se zřítilo malé letadlo soukromé parašutistické společnosti. Na palubě bylo 12 lidí, včetně pilota. Nehodu nikdo z nich nepřežil.
3: Letadlo se pokusilo vzlétnout z letiště Butler ve státě Missouri, asi 100 kilometrů jižně od Kansas City. Záhy po startu začalo ztrácet výšku. Pilotovi se nepodařilo dosáhnout přilehlé silnice a stroj se zřítil do pole a vzápětí vzplanul. Správce letiště uvedl, že letadlo podle jeho názoru ztrácelo výkon a pilot se pokoušel přistát na silnici, ale stroj se svalil nosem dolů a začal hořet. Záchranáři označili požár za brutální a záhy ho zdolali. Příčinu nehody vyšetřuje Národní rada pro bezpečnost dopravy a Federální letecký úřad. Ze Spojených států je Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mezd chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
4: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
2: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 navrhuje naopak, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6 %. Na 13 autobusových linkách v Jihomoravském kraji je možné nastupovat všemi dveřmi i o víkendu. Cestující měli tuto možnost zatím jen v pracovní dny. Autobusy, kterých se to týká, jsou před číslem linky označené symbolem S. Změna má zrychlit přepravu a zjednodušit orientaci cestujícím. Podle mluvčího společnosti Cordis Květoslava Havlíka má opatření pomoct hlavně starším lidem.
5: Důvodem pro zavedení nástupu všemi dveřmi i o víkendech je to, že chceme zabránit takovým těm různým problémům, které vznikaly třeba u starších cestujících, kteří často nevěděli, jestli je pracovní den nebo víkend.
2: Vybrané autobusové linky kvůli tomu zároveň častěji kontrolují revizoři.
0: Sport.
2: Němečtí fotbalisté si na úvod mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku připsali druhou nejvyšší výhru v historii. Nováčka na světovém šampionátu Curaçao porazili 7-1. Nizozemci sice dvakrát vedli nad Japonskem, ale nakonec s ním remizovali 2-2. Jak skončilo utkání Ekvádoru s pobřežím slonoviny ve Filadelfii, už by mohl vědět Jan Suchan.
6: Stále se hraje, teď už 8. nastavená minuta, pobřeží slonoviny vede po brance Diala 1-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Za necelou hodinu je na programu ještě souboj Švédů s Tunisany. A americká dálkařka Davisová Woodhallová skončila na mítinku v Los Angeles do vzdálenosti 120 cm a zařadila se na první místo letošních světových tabulek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: U zavírky v Praze a na silnici 35 na Liberecku. Dálnice plynulé průjezdné, teď bez kolon. V Praze na městském okruhu jsou v noci zavřené některé tunely nebo jejich části. Neprůjezdný je Strahovský tunel ze Smíchova na Břevnov a zavřená je také část Blanky, obousměrně mezi sjezdy na Letnou a Troju. Na silnici 35 z Liberce do Hrádku nad ní jsou nová úplná uzavírka. Jirka. Ve směru od Liberce je nově zavřený exit 12, Chrastava, přijezd i nájezd. Uzavírka potrvá do srpna, obět se dá přes exit 14, případně otočením na exitu 10 u Bílého kostela nad Nisou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které ale budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a slovo má opět Jiří Štefl.
1: Zpravodajský servis za námi, začínáte s námi nový den i nový týden, 3 hodiny 5 minut. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se dnes poprvé oficiálně rozezní nové varhany. Nástroj má víc než 6 000 píšťal. Jak dlouho trvala jeho výroba a čím je unikátní, uslyšíte to.
0: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Nástroj 21. století, který ale zní jako ze století 18. Tohle mají být monumentální varhany, které ode dneška oficiálně ozvučí svatovítskou katedrálu v Praze. Z brusunovému nástroji odpoledne požehná pražský arcibiskup.
1: Nástroj vznikl v dílně španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga. Ačkoliv je z Katalánska, chtěl, aby byl zvuk ryze český.
2: A pak strávil dlouhé desítky hodin nejenom v katedrále svatého Víta, objel několik kostelů v České republice, prostě přijel a říkal, tak mi ukažte, nebo dejte mi poslechnout ty varhany, co se vám líbí, jak znějí.
1: Říká Jakub Skřejpek, zástupce nadačního fondu svatovítské varhany.
2: Ten nástroj je samozřejmě manuální nebo mechanický, ale je našlapaný elektronikou, jak to ve 21. století. Je, takže i varhaník se třeba může navolit několik desítek registrací dopředu, přijde s fleškou, nahraje si to tam a může začít hrát třeba o 2 roky později a tak dále.
1: V Národní sbírce na varhany přispělo víc než 5000 dárců od jednotlivců přes školní kolektivy až po velké firmy. Právě jednotliví mecenáši si zvuk varhan vychutnají jako vůbec první.
2: Nás od začátku trápila otázka, jak to udělat, aby ty tisíce lidí, co do katedrály na ty varhany přispěli, aby se tam prostě dostali. A tak vznikla jednoduchá myšlenka, že těch okamžiků, kdy se tam ti dárci můžou dostat, prostě musíme udělat víc. A takhle vznikla myšlenka uspořádat, my říkáme svatovický varhanní oktáv, 8 dní slavení od Mše svaté na 15. června na svatého Víta až do 22. června, kdy budeme symbolicky sloužit děkovnou mši svatou za ty, kteří se varhan už prostě nedožili.
1: Oktáv zahájí v pondělí v 17 hodin slavnostní inaugurace varhan. Mši svatou bude sloužit nový pražský arcibiskup Monsignor Stanislav Přibyl. Už v pátek v katedrále pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zahrají rozhlasoví symfonici.
2: Už v roce 2019 Český rozhlas vyhlásil soutěž o novou skladbu pro nové svatovítské varhany.
1: A ta vítězná bude první skladbou, která na pátečním koncertě zazní. Do soutěže se přihlásilo 5 desítek autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Mezi nimi je například Fantazie na svatováclavský chorál. Vybírat vítěznou skladbu můžou lidé na webu Českého rozhlasu Vltava až do středy 17. června. Novým svatovítským varhanám bude patřit i týdenní seriál Radiožurnálu. První díl uslyšíte v pondělí krátce po 8:45. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: V Radiožurnálu jsme vám hráli taky skupinu Linkin Park. Přemnožená divoká prasata způsobí ročně po celém Česku škody za několik miliard korun. Potvrzují to dlouhodobá data Ministerstva zemědělství. Divočáci zemědělcům požírají plodiny a rozrývají louky, v lese ničí mladé porosty. Ročně sice myslivci zastřelí zhruba 200 tisíc divokých prasat. Na snižování jejich stavu to ale nestačí. Na Trutnovsku se o odstřel starají třeba členové mysliveckého spolku Zvyčina.
1: Les jen kousek od obce Třebihošť na Trutnovsku. Je krátce před 8 večer a jsem tady s myslivcem Kamilem Šabatou. Ten už má připravenou kulovnici, na krku pověšený dalekohled a také noční vidění.
2: Jsme připraveni, míříme na posed. Oni už někdy zalehávali i v téhle houštině, někdy jsou zalehli tadyhle takhle napravo, ale teď povětšinou chodili od potoka migrační trasou ochozem pro zvěř, by měli projít tam tudy.
1: Lezeme na posed, který je asi 30 metrů od malé paseky. Právě ta leží na migrační trase zvěře.
2: Dneska bude krásný, tichý večer, nefouká.
1: Trvalo to asi 2 hodiny, ale dočkali jsme se. Jde o kňoura, to znamená samce divokého prasete. Dá se takhle odhadnout, kolik váží, jak je starý?
2: Ještě nemá dorostlý zuby. Mm-hmm. To je prase do 20 měsíců věku. Potom, co jsme vzali hold ulovené zvěři, ji musíme náležitě oplombovat. Plomba se dává na zadní běh kolem zadní šlachy. Lehce se to prořízne, zastrčí se plomba a utáhne se kolem šlachy. Napíšeme lístek, číslo plomby, lovec, hodina ulovení a podobné detaily.
1: Musíme ho dostat do auta a z lesa ven. Po převozu je divoké prase nutné hned vyvrhnout. Zkušenému myslivci to trvá jen pár minut.
2: Rozřízené plánevní kost.
1: Vzorky z prasete putují na rozbor. Teprve ten ověří, jestli je prase v pořádku a je možné ho prodat nebo dál zpracovávat. Co bude s tímhle kusem?
2: Tenhle kus ověřovatel nám ho ověří, že je zdrav. Na veterině nám potvrdí, že nemá trichinelózu a půjde na dodávku na prodej.
1: Získané peníze poslouží mysliveckému spolku Zvyčina na další rozvoj. Z Trutnovska Václav Plecháček, Radiožurnál.

0: Dobré jitro, je půl čtvrté. Přehled zpráv má Monika Chmilová.
1: Po ruském útoku v severní části Kyjeva je bez elektřiny přibližně 140 tisíc domácností. Zraněných je nejméně 10 lidí. Na Telegramu o tom informoval starosta města Vitalij Kličko. Zároveň vyzval obyvatele, aby vyhledali nejbližší úkryt. V místním klášteru Kyjevsko-Pečerská lávra vypukl požár. Hoří i střecha Uspenského chrámu. V plamenech jsou taky další domy a auta hned v několika částech Kyjeva. Na Slovensko dorazil indický premiér Narendra Modi. Je to vůbec první návštěva indického předsedy vlády v zemi. Slovenská diplomacie ji označuje za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vzájemných vztazích za poslední roky. Modi se setká s prezidentem Petrem Pellegrinim i premiérem Robertem Ficem. Mezi témata, která obě země spojují, patří například nové technologie, energetika nebo obranný průmysl. Rodinné firmy můžou od dneška žádat o zvýhodněný úvěr na rozvoj. Získat můžou až 120 milionů korun, třeba na modernizaci technologií, nový software nebo opravy budov. Program Expanze spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu už v únoru. Polovinu nákladů firmám bez úroku pokryje Národní rozvojová banka. Na podporu malých podniků je celkem připravených 5 miliard 100 milionů korun. A do Benešovy vily v Sezimově Ústí se dnes po 88 letech vrátí vzácná rytina Jeruzalém od Václava Holara. Husitské muzeum v Táboře ji slavnostně převezme od potomků rodiny Bohuše Beneše, synovce prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky Emilie Benešové. Dílo bylo v minulosti součástí interiéru vily. Sport. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala na stříbro z časovky. A čeští volejbalisté poprvé v letošním ročníku Evropské ligy prohráli. Po třech výhrách padli v Jihlavě s Dánskem 2-3 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D11 u sjezdu na Pečky a u Zavírka, ten na Pražském okruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky stojí auto s poruchou. 33. kilometr, zřejmě mimo jízdní pruhy. Průjezd nezdržuje. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni je už několik hodin zavřený sjezd z exitu 23,5 Chrášťany. Uzavírka potrvá více než měsíc. Oběd se dá po Rozvadovské spojce a ulicích Hřebnická a Na Radosti. A na D48 z Nového Jičína na Olomouc je od půlnoci od sjezdu na Jeseník nad Odrou nové omezení mezi 8. až 3. kilometrem průjezdní jen jeden pruh. Teď se místem projíždí vždy plynule, ta uzavírka potrvá týden. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno, dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na řadě teď ve vysílání Radiožurnálu nejnovější díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Česko je na migrační pakt připravené, ale nadále odmítá princip solidarity.
6: Nová pravidla mají zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů.
7: Kritici však upozorní na riziko zásahu do práv migrantů.
8: Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity.
9: Letos se Česko do mechanismu zapojit nemusí.
10: V celé EU se podaří realizovat jen asi čtvrtinu vyhoštění, v Česku dokonce jen 12%.
4: Nechtěli ho, ale teď jsme na něj prý připravení. Migrační pakt, vládní otočka nebo příprava na spor s Evropskou komisí? A jak to bude s povinnými platbami? Ustoupíme nebo ne? Ptám se Viktora Daňka, našeho nového analytika pro evropské záležitosti. Dnes je pondělí 15. června. Ahoj Viktore, vítej ve Vinohradské 12.
11: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
4: Rádi tě vidíme zpět v Českém rozhlase. Jsem rád, že jsi tady se mnou, budeme spolu probírat určitě pravidelně evropské záležitosti, ostatně od toho si tady analytikem. Začal platit migrační pakt, to do té tvé gesce zcela jistě spadá. Začal platit i pro Česko tedy?
11: No jasně, proč se ptáš?
12: No, jo, my jsme vlastně odmítli, že jo?
11: No, tak akorát, že vůbec.
4: No ne, tak současná vláda prostě má v programovém prohlášení napsané, má to tam napsané černé na bílém, že odmítneme jako Česko, jako vláda migrační pakt. Ale začal tedy platit. Jak si to vysvětluješ?
11: No jasně, tak v předvolební kampani to také viselo na všech billboardech, bylo to jedno z těch hlavních témat a dokonce i po volbách na prvním zasedání vlády hned v prosinci, to byl ten první bod jednání nové vlády Andreje Babiše o odmítnutí migračního paktu. No. Akorát, že ho vláda odmítla tím způsobem, že to jenom řekla, my toto odmítáme, ale to je vše, co proto udělala. Vlastně ve chvíli, kdy už se ujala funkce, tak migrační pakt byl z drtivé většiny implementovaný, zbývaly jenom nějaké technické věci, třeba na letišti Václava Havla. Ale Česko je v zásadě premiantem v implementaci migračního paktu, rozhodně jsme nic neodmítli.
13: Ale my, co se týče toho, co má posílit tu bezpečnost, jsme na tom dobře. To znamená,
4: když ministr vnitra Lubomír Metnar říká, že informační systémy jsou připravené, že jsme v podstatě ready na finalizaci nebo na zcela zavedení toho migračního paktu, tak to je pravda.
13: My patříme v rámci realizace těch bezpečnostních prvků k té, řekněme, lepší skupině. Chci, ať to nezní divně, ale připravenější, to je to lepší slovo, k ty připravenější skupině.
4: Česko je prostě připravené přijmout migrační pakt, respektive už ho muselo přijmout, protože od pátku platí.
11: Je to pravda, jednak Česka se to příliš netýká, upřímně řečeno, týká se to hlavně těch zemí na vnějších hranicích a Česko mezi ně nepatří, takže toho není tolik, co Česko muselo pro tu přípravu udělat, rozhodně méně než třeba Řecko nebo Itálie. No a druhá věc je, já myslím, že já to nechci brát jako kritiku, trošku jsem začal tak ironicky, ale já myslím, že velice správně naopak, že vláda velice rychle pochopila realitu, ve které se pohybuje. Ta realita je, že prostě migrační pakt je schválený, nikdo se už opravdu nechce vracet k jednacímu stolu, protože to bylo dlouhé, několikaleté martýrium složitých vyjednávání.
4: 2-3 roky, paktu.
11: Ono vlastně déle, když se započítáme všechno, tak v podstatě od toho krizového roku 2015, který byl stav jako opakovaně selhávajícího schengenského systému, selhávajícího systému pro řešení migrační politiky a azylové politiky a tak dále. Takže to je opravdu dlouhá doba a teď by se opravdu těžko vysvětlovalo ministru Metnarovi svým kolegům v jiných zemích Evropské unie, že chceme začít odznova. Ještě navíc situaci, kdy Česko dostalo všechno, co chtělo. Když se podíváme reálně na to, co v tom migračním paktu je, tak dobře, ten mechanismus povinné solidarity budí kritiku, ale ať už on, anebo zejména ty ostatní další části, tak je to vlastně přesně to, co Česko po léta žádalo za jakékoliv vlády, včetně té předchozí vlády Andreje Babiše.
4: Co jsou ty další části? Co teda léta Česko požadovalo a je v tom migračním paktu a jsme na to připraveni a informační systémy máme připravené, jak říká ministr vnitra? Jak se nás to tedy dotkne, když ta mimošengenská hranice je jenom na těch letištích?
11: Migrační pakt se v české veřejné debatě vlastně smrsknul pouze na tu otázku té povinné solidarity, což je škoda, protože je tam toho mnohem víc, vlastně řeší úplně od A do Z celou migrační azylovou politiku od příchodu až po návraty. Zjednodušeně řečeno, je to zásadní radikální zpřísnění ochrany vnějších hranic, takže ten klíčový požadavek České republiky. Těch novinek je tam opravdu mnoho od spojených digitalizovaných databází. Už si možná i všimli třeba posluchači, kteří někam cestovali do zahraničí mimo Schengen, že skončila razítka v pase. Digitalizovaný systém, aby se dalo hůře podvádět třeba právě s padělanými doklady, také srovnávání tím pádem biometrických údajů napříč databáze. Zemi, aby se nestávalo jako dříve, že žadatel přijde a požádá v té zemi a pak ještě v další, aby prodlužoval svůj pobyt. A co je za mě asi ta největší novinka, tak to je nová hraniční procedura, kde jsou jasně daná pravidla, jasně dané lhuty, 12 týdnů, při kterých ten příchozí na něj bude pohlíženo, jako by vůbec nestoupil na území Evropské unie. To je napínání mezinárodního práva na maximum, možná až za něj. A bude se zkoumat, jestli vůbec má nějakou šanci azyl získat a pokud ji má nízkou, tak bude rovnou zařazen k návratu. Během těch 12 týdnů on tím pádem, že je tady právní fikce, že se tváříme, že není na území Evropské unie, tak mu nebude ani umožněn vstup, zůstane na těch hranicích, pravděpodobně dokonce v detenci, tam jsou dokonce výrazně rozšířené možnosti uvalení detence a přímo tam s ním bude tedy vyřešeno to řízení. Pokud tedy mu bude umožněn ten azyl podat, tak bude a pokud ne, tak bude rovnou zařazen k návratu v těch 12 týdnech, včetně opravného prostředku.
4: Jednou z těch motivací, proč přijmout migrační pakt, bylo taky to, aby se sjednotila ta pravidla přijímání nebo nepřijímání, odmítání migrantů na těch vnějších hranicích Schengenu a pak v těch zemích, třeba v Německu nebo právě v České republice, to se podařilo.
11: Podařilo, ale myslím si, že ta hlavní bolest z minulosti byla nejasná zodpovědnost. To je vlastně důvod, proč v roce 2015 ten systém skolaboval, proč se ukázalo, že Dublin nefunguje, protože v situaci, kdy je stát přetížený a nezvládá objektivně, a to je mimochodem ten argument pro tu povinnou solidaritu, tak potřebuje pomoc jiných států a vznikla v mnoha případech, ve statisících případů, vlastně nejasná zodpovědnost, kdo je za toho dotyčného v tu chvíli odpovědný. Migrační pakt toto úplně eliminuje. V každém okamžiku za každého jednotlivého migranta je vždy jasně přiřazen jeden stát, který je zodpovědný za to, aby tu žádost vyřídil, případně aby vyřídil ten návrat, pokud ten nárok na azyl nemá.
4: Ministr Metnar už několikrát zmiňovaný řekl teď před několika dny, pro Česko je řešením té migrace důsledná ochrana vnějších hranic, boj proti nelegální migraci a samozřejmě efektivní návraty cizinců. To všechno v tom migračním paktu tedy je. To, co tady říká pan Metnar, že pro Česko je jako podstatné, tak to tam je.
11: Z mého pohledu to tam je, jak říkám, myslím si, že co do tvrdosti, tak opravdu napínáme meze mezinárodního práva. V mnohem si teď Evropská unie asi uvidíme, jak to bude vypadat v praxi, ale je dost možné, že si asi nezadáme v mnohem s tvrdostí třeba administrativy Donalda Trumpa. Proto ta kritika mnoha lidskoprávních organizací, protože se úplně stírá individuální přístup, rozšiřuje se právě to detenční právo třeba i na děti. To bude zajímavé asi v evropských standardech sledovat a slyšet pak za to tu kritiku, že zavíráme do detence děti a tak dále. Takže já myslím, že tady opravdu přitvrzujeme na meze možného. Uvidíme, jestli to bude stačit. Ten systém je taky hodně postavený na důvěře a taky na tom, že když už tedy ten mechanismus povinné solidarity v sobě neobsahuje povinné kvóty, což je zase ten stěžejní požadavek Česka, povinné kvóty tam prostě nejsou v žádné podobě, respektive ta povinná relokace, tak když budou pouze dobrovolné a když státy nebudou mít ochotu, tak taky se může ukázat, že to nefunguje. Uvidíme.
4: No, ale tak ty kvóty tam tak trochu jsou, oni se přejmenovali jenom, ne, na tu povinnou solidaritu, ale jsou ty solidární příspěvky.
11: To, co vadilo Česku, bylo, že nechtělo, aby bylo nuceno přijímat na své území z těch hraničních států žadatele o azyl a ne za ně zodpovědnost. To tam prostě není. Není tam žádný mechanismus, kterým by bylo možné dokonce ani v mimořádných situacích Česko donutit přijmout byť jednoho jediného žadatele o azyl z jiného státu.
4: No, ale je tam za to ta daň.
11: Ale je tam za to ta daň.
4: Migranty, ale budeš muset za to platit.
11: Přesně, a to je ten bod kritiky české vlády nebo obecně střední Evropy, protože je to stále asi politicky těžko obhajitelné, ale ta dohoda by jednoznačně nebyla možná, kdyby tam ten element nebyl. Protože to, co se teď děje, je, že se výrazně zvyšují nároky na státy na vnějších hranicích, typu Itálie, Řecko a další. Ty museli nainvestovat, musí teď plnit přísné lhůty, budou nést tu zodpovědnost, ze které se nebudou moci jen tak vyvázat. A ty pochopitelně říkali, dobře, ale tak co za to? Vy jste taky v Schengenu. Vy taky nesete výhody schengenského prostoru. Proč máme ty náklady nést? My tak se podílejte jinak. A ta dohoda tedy je, že když to nebude povinnými relokacemi, no tak to bude finančně nebo materiálně. Což je ale něco, co sama vláda Andreje Babiše v minulosti měla ve své vyjednavací pozici a v Bruselu říkala jako možnou alternativu k povinným kvótám, že se tedy budeme podílet jinak finančně nebo materiálně a to tam tedy je.
4: A finančně nebo materiálně znamená co? Povinná sazba za hlavu.
11: Nechci úplně zabíhat do detailu, ale v jednoduchosti je tam prostě nějaký přepočet, kolik lidí by mělo být ročně tedy relokováno do těch zemí a ty státy, které nebudou chtít tedy relokovat fyzicky ty žadatele, tak budou za každého platit nějakou částku, je to v přepočtu asi 500 000 korun.
4: Na hlavu,
11: za každého.
4: Půl milionu korun za jednoho.
11: Je to nějaká cena, ale když to přepočítáme v těch počtech, o kterých teď předpokládáme, že by tam být měli, tak to jsou řádově miliardy. Myslím, že
4: ročně.
11: Stát
4: a to není málo,
11: vydává.
4: No,
11: tak je to částka, ale je to platba za to, že budeme mít snad, doufejme, funkční schengenský systém. Ten schengenský systém nefunguje, opakovaně kolabuje, když se pohybují nelegální migranti Evropou, tak Německo zavře hranice, pak musí i Česko, fronty na hranicích a tak dále, působí to hospodářské škody, krom toho, že to je otravné, tak já myslím, že tohle je docela přiměřená platba za to, že snad budeme mít funkční migrační a azylový systém a hlavně funkční Schengen. To je ten důvod, proč bychom o tom my jako střední Evropa měli usilovat.
4: Ty miliardy korun ročně budeme platit už od letošního roku nebo od kdy? Protože my víme, jak náročná byla vyjednávání o novém rozpočtu, je velmi kritizovaný za to, že prostě není úplně tak nízký, jak by si někteří představovali, tak bude se to tam muset zmáčknout?
11: Ne, zatím a v dohledné době Česko nemusí platit ani korunu, protože Česko je stále v situaci zvýšeného tlaku uprchlíků z Ukrajiny, čili je tam ta takzvaná výjimka ve velkých uvozovkách, ona to výjimka není. Je tam přepočet, který je pro Česko momentálně významně výhodný. Znamená, že se Česko vlastně nemusí vůbec nijak podílet na té solidaritě, dokud tady budou takové velké počty Ukrajinců, jako jsou nyní.
4: Což znamená, že už teď se vyjednává o tom, jestli třeba od roku 2027 bychom se neměli zapojit do toho systému.
11: Nebo... No tak uvidíme, kolik tady bude lidí a v jakém režimu bude samozřejmě.
4: Jak platí ta výjimka, mě zajímá.
11: No je to vždycky každý rok se rozhoduje pro ten rok. Takže co rok by si Česko mělo tedy požádat nebo nepožádat. To je vlastně dohoda mezi členskými státy, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou. Česko řekne, my jsme v tuto chvíli pod tlakem tolika tolika osob a propočítá se, jestli se to tedy uzná tak, aby Česko nemuselo nic platit.
14: Mm-hmm. Takže letos, rok 2026, neplatíme, 2027 se ještě uvidí.
11: To se ještě uvidí, bude se zase rozhodovat na začátku nového roku, ale myslím si, že není momentálně důvod si myslet, že by Česko mělo být v jiné situaci než je teď.
14: Že bychom měli dostat další výjimku.
11: Takže bychom měli dostat další výjimku.
14: Co když ji nedostaneme?
11: No tak budeme platit. No,
14: no ale platit vláda nechce.
11: No bude muset.
14: No a dobře, ale tak co když se skutečně objeví nějaká vzpoura, tak Česko není jediné, které s tím nesouhlasí, přece no, ne s těmi povinnými platbami. Podívej se na další státy V4.
11: Je to pravda, tak v tom případě ale Evropská unie na to má mechanismy, se kterými jsme sami souhlasili, když jsme do Evropské unie vstupovali, kterými vynucuje to, na čem se dohodneme, skutečně platí a budou to státy dodržovat, tak když nebudeme platit tady, no tak nám nařídí pokuty soud někde jinde, třeba časem.
14: Ale revokovat ten pakt prostě nepůjde, kdyby se tady našla nějaká kvalifikovaná, protože znova říkám, minimálně 2, 3, možná 4 státy, možná celá V4 přeci s řadou těch opatření v migračním paktu nesouhlasí. Poláci zejména.
11: Revokovat jde samozřejmě všechno, když na to bude většina mezi členskými státy, tak Evropská komise připraví návrh, který bude něco zase upravovat a ono se to asi dost možná stane, protože se v praxi teď uvidí, jestli vše funguje jak má, je spousta věcí, u kterých už teď je kritika, že jsou možná nedotažené, že by se na nich mělo pracovat dál, takže možná nějaká revize skutečně bude, ale opravdu si myslím, že by se Česku těžko vysvětlovalo, proč by tady ten mechanismus měl jít pryč, protože na tom stojí celá ta dohoda. Jo.
14: Ty peníze prostě mají jít těm státům na vnější hranici schengenského prostoru.
11: Nejsou to peníze pro Brusel, nejsou to pozor, peníze pro migranty, jsou to peníze pro ty naše státy, naše spojence, jako
14: na
11: je
14: posílení
11: Řecko, Itálie,
14: jako té ochrany hranic,
11: které my žádáme, my ty migranty nechceme, nechte si je tam, řešte si to sami, víme, že vás to stojí peníze, tak tady je náš solidární příspěvek podle HDP, v tom celkovém objemu je to mizivé procento.
14: A nejsou to peníze taky pro státy mimo Evropskou unii, kde by mohla vzniknout návratová centra?
11: To je úplně oddělená debata z mého pohledu. Já myslím, že se tady neustále jako zavádějícím způsobem šermuje o tom, že bychom měli řešit migraci vně Evropské unie. Ono to zní dobře, lákavě. Akorát, že to je myšlenka stará, mnohokrát vyzkoušená a nefunkční. Kdo by to teda měl být, kdo bude hostit ta migrační centra pro Evropskou unii na svém území? Ono to tak nějak nikdo moc nechce. Teď takový pokusný balónek je ta Albánie, která má dohodu s Itálií, no, ale to bylo zatím 135 lidí, jestli si dobře pamatuju to číslo, za ohromnou částku. Zatím tam chybí nějak ty nuly, aby tohle mohlo být to řešení.
14: Takže v migračním paktu nic takového není, protože já jsem zaznamenal informace o tom, že se mají vyhledávat právě místa, kde by ta návratová centra mohla být, ano, mimo Evropskou unii.
11: Evropská unie na tom pracuje, protože jí to zadali právě členské státy, které toto vnímají jako zajímavé možné preferenční řešení. V minulosti už takový pokus byl. Byl jsem na summitu v Šam a Šajchu v Egyptě, kde se chtěla tehdy střední Evropa, vlastně celá Evropa, dohodnout se státy severy Afriky, že budou mít tato migrační centra na svém území. Ani jeden to nechtěl. Dokonce se tam dohodli, že se o tom prostě nebude vůbec bavit. Teď je tady ten jeden balónek té Albánie, ale zatím je to opravdu pokusný balónek. Uvidí se, jak to bude fungovat. Možná jich bude více. Možná v rámci přístupového procesu na západní Balkáně by tohle mohlo být něco, na čem by se mohla Evropská unie s těmi státy dohodnout, ale zatím je to spíše přání než reálný plán.
14: Já jsem zmínil to Polsko, vrátím se k němu, protože Polsko na rozdíl od Česka, kde teda v Česku ta debata byla samozřejmě velmi vzrušená roky a přišlo mi, že v těch posledních letech možná jediný, kdo obhajoval migrační pakt, byl bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Ale ti Poláci ti přeci nesouhlasí s mnohem víc věcmi. Co jim přesně vadí? Protože říkají, že některé ty předpisy prostě nebudou dodržovat.
11: Já dodám ještě, když jsme zmínili Víta Rakušana, že ani on tedy s migračním paktem nakonec tu ruku nezvedl.
15: Je to užitečný, byť zdaleka ne samospásný nástroj k potírání nelegální migrace.
11: Česko se zdrželo.
14: Nikdo nesouhlasí.
11: No, nikdo nesouhlasí. Polsko je ve specifické situaci, jednak protože je samo v obtížné situaci kvůli instrumentalizaci migrace ze strany Ruska a Běloruska na polské hranici, takže argumentuje tím, že teď má trochu jiný problém, který potřebuje řešit, než je Středozemí. A taky je myslím v obtížné situaci politicky, protože ten migrační pakt de facto se dojednal za ještě předchozí vlády Práva a spravedlnosti a ta nová, stávající, už není nová, ale vláda Občanské platformy nebo Občanské koalice k tomu přišla už jako k hotovému. Takže pro ně bylo asi obtížné teď jako obhajovat vlastně kompromis někoho jiného, takže proto si myslím, že spíš z politických důvodů atmosféra je tam velice podobná v Polsku jako u nás. Tady se velice těžko bude komukoliv obhajovat cokoliv, co v oblasti migrace vzejde z Bruselu a stejně tak je to i v Polsku, v Maďarsku nebo na Slovensku. Prostě každý kompromis, který se tam stane, vnímáme tak trochu jako prohru a obecně a v případě migrace to platí trojnásob.
14: A oni právě Poláci přesně upozorňují na to, že Rusko a Bělorusko by to mohlo zneužít. Ta pravidla, která si teď stanoví Brusel nebo Evropská unie, státy Evropské unie, jak by to mohli zneužít?
11: To říkají, ale já tomu popravdě řečeno nerozumím. Já si myslím, že to je spíš politický argument. Naopak řada těch expertů nejenom z té lidskoprávní oblasti, ale obecně expertů na migraci říkají, že migrační pakt naopak otevírá další možnosti pro ty pushbacky, pro násilné vyhánění migrantů, to, co už Polsko teď dělá a bojí se, aby na něho nebyl příliš velký dozor, nebo aby se do toho příliš nikdo moc nemíchal, protože sami dobře vidí, že to je asi na hranici mezinárodního práva.
14: Tam se dostává, Poláci dostávají do konfliktu, že jo, přímo na hranici u toho vysokého plotu, který
11: přesně,
14: tam mají.
11: A dělají to, že neumožňují těm lidem o azyl požádat, rovnou je vytlačují zpátky, aby se nedostali sami pod ten migrační tlak, takže tak učtu to spíš takhle politicky.
14: A Evropská unie to teda bude nějak víc kontrolovat nebo dohlížet na to, že ty předpisy jsou splňovány v těch jednotlivých členských zemích? Ty sám říkáš, že Poláci doufají, že nebudou tak úplně pod dozorem, ale na druhou stranu přeci jenom to se musí nějak vyhodnocovat, ne?
11: Já myslím, že už teď Evropská komise tak trochu zavírá oko nad tím, co se děje v Pobaltí nebo v Polsku, ale asi je to pro ně ten citlivý bod, protože je to změna a Evropská komise musí samozřejmě dohlížet na to, že to, na čem jsme se dohodli, se skutečně dodržuje. Takže se obávají, že to možná může nějak zamíchat s pořádky, ale jako nikde jsem nečetl nebo nikdo mi nevysvětlil, v čem přesně by tedy měl migrační pakt nějak oslabit pozici Polska. Naopak, já si myslím, že v mnoha směrech otevírá ruce pro ještě tvrdší postup.
14: Hmm. A nejde jenom o to Polsko, ale nějaké pravidelné audity nebo kontroly nebo setkání jednotlivých členů, kteří by si vyhodnotili, všechno funguje v migračním paktu tak, jak má. Je to přeci jenom nová věc, roky se vyjednávala.
11: Já si myslím, že ta citlivá věc je spíš na tom začátku, protože jedna z těch povinností v rámci migračního paktu je sbírat data, aby konečně jsme měli centrálně Frontex mimo jiné, který sídlí ve Varšavě mimochodem, tak aby měl přehled o tom, co se všude v Evropě na všech těch hranicích děje, a Poláci tady mají trochu sami zájem, nechci úplně hanit, ale mají tady zájem, aby těch dat bylo spíše míň, aby měli v tomto otevřenější ruce, jak tam s těmi lidmi zacházejí.
14: Frontex to je ta agentura evropská,
11: Frontex je evropská agentura pro ochranu vnějších hranic, tak pobřežní a pohraniční stráž.
14: Tak ty si taky zmiňovala, to mě zaujalo, že některá ta pravidla napínají mezinárodní právo a že jdou až za hranu nebo na hranu, tak proti tomu se asi může někdo začít bránit, ne?
11: To se určitě začnou bránit. Myslím si, že tady bude teď velké množství žalob, až budou první případy, na kterých to bude možné ukázat. Jestli opravdu jenom napíná a nebo jde až za, tak to ukáže soud, to nejsem schopný vyhodnotit. Ale je tady množství oblastí, kde myslím zcela legitimně lidskoprávní organizace kritizují, že Evropa jde opravdu daleko. Jedna z těch věcí je to, co jsem zmiňoval na začátku, že velké části těch příchozích vůbec nebude umožněno o azyl požádat, pokud přicházejí ze země, kde mají nízkou šanci azyl získat, myslím, že méně než 20%, tak budou rovnou zařazení k návratu. No jo, jenomže takový typický příklad, homosexuál z Maroka nebo z Alžírska, bezpečná země, velmi nízká šance azyl získat, téměř nikdo z Maroka nebo z Alžírska azyl nedostane, proč taky? Ale když jste homosexuál, tak to jsou to země, kde je homosexualita trestná. Tak v tomto pohledu by měl možná mít právo na azyl, pokud mu hrozí tady újma na jeho svobodě z hlediska mezinárodního práva, ale Evropa mu neumožní tu azylovou žádost ani podat. Jeden příklad další, ta detence dětí, další je tady, velká kritika byla během vyjednávání, teď už se, možná to nakonec bude jinak, ale že to možná může vést, a teď nevím, jak je úplně české slovo, racial profiling, protože tam na začátku ta screeningová procedura, kde každý povinně musí být podroben jednak zdravotní způsobilosti, ale hlavně

0: nějakou úspěšnost. A pokud je ta šance nízká, tak bude rovnou zařazen k tomu návratu. A zase tady kritika je, no a jak se teda ta země stane v případě, že by se tam změnila situace teda tou, která má vysokou šanci azyl získat. To je tady spousta otázek a legitimní kritiky, které zatím ty odpovědi nejsou.
1: Vrátím se ještě na závěr k tomu solidárnímu rozdělování příspěvku, respektive placení příspěvku. Co si myslíš, že Česko musí udělat pro to, aby nic takového neplatilo? Pokud se teda k tomu vláda připojovat nechce.
0: Ty výjimky jsou dány v té legislativě. Ty nejsou na dohodě aktuální členských zemí, ty tam prostě objektivně jsou. Je tam prostě ten přepočet, doslova ten vzoreček, jakým způsobem se to bude počítat. Otázka je spíš, jaká bude situace Česka v tom příštím roce. Je to trochu i na nás. Je tady nějaká debata o prodlužování té dočasné ochrany a tak dále. Tak asi určitě debaty běží, předpokládá mezi členskými státy, jak bude vypadat příští rok, ale tohle není něco na libovůli nějakého úředníka, třeba pokud to tak vyznělo. To je něco, co má dáno jasná pravidla a záleží prostě, v jaké situaci Česko bude.
1: A tam je stanovený určitý počet ukrajinských uprchlíků v té dané zemi, v přepočtu třeba na místní obyvatele, na základě kterého se Evropská komise rozhodne, vy už nespadáte do těch povinných plateb.
0: Ne, tam není ani slovo ukrajinský, tam jde o zhodnocení, jestli ta země, na každý stát se Evropská komise podívá, jestli je stát, který potřebuje pomoc, protože pod migračním tlakem, a nebo naopak má volné kapacity a mohl by pomoct.
1: A jsou na to nějaká přesná pravidla?
0: A jsou na to přesná pravidla. A mimochodem, to je možná taky dobré zdůraznit, pokud by třeba byla nějaká další vlna uprchlíků z Ukrajiny, což se může klidně nikomu to nepřeju, ale stát, kdyby se bezpečnostní situace na Ukrajině zhoršila, kdyby třeba Rusko nějak dramaticky začalo posouvat frontu směrem k našim hranicím. No a v tom případě se Česko může přesunout na tu stranu státu, které naopak potřebují pomoc od ostatních zemí. Takže myslím si, že ta představa, že se nás migrace netýká, že to je problém pouze zemí kolem Středozemního moře, to je bláhová. Naopak máme tady dost dobrý důvod být těmi zastánci toho, abychom tady měli ten společný solidární přístup, protože taky se může stát, že my budeme na té straně, která bude potřebovat pomoc.
1: Tak jo, tak díky, že jsi přišel a že jsi osvětlil mnohé možná nejasné věci.
0: Snad osvětlil, děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska kolega Viktor Daněk, náš analytik evropských záležitostí, který se vrátil do Českého rozhlasu. Rádi ho u nás zase máme a určitě se s ním zase brzy uvidíme a taky uslyšíme. Půlka června, no kdo by to byl řekl, letos už jsme vydali přes 100 epizod a další víc než stovka nás ještě čeká. Díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.

0: Evening Something, tady u nás ve vysílání Radiožurnálu. Dobré pondělní ráno, je 15. června, máme pro vás další zprávy, včetně sportu a zelené vlny. 4 hodiny. U mikrofonu je taky Monika Chmilová.
1: Washington a Teherán se shodli na podmínkách míru. Vzájemnou dohodu by měli podepsat v pátek. Ministr Klempíř se odpoledne setká se zaměstnanci, kteří přechází na kulturu z úřadu vlády. Curaçao v historicky prvním utkání na mistrovství světa ve fotbale podlehlo Německu 1-7. A dnes bude polojasno, postupně oblačno, teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy a Írán se dohodli na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Íránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský míří do Francie na summit G7. Setkání lídrů 7 největších ekonomik světa začíná dnes v Paříži a Ukrajina byla přizvaná jako host. Zelenský potvrdil, že se summitu setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
3: Naše možnosti přijít do míru budou sered hlavních tém.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení řekl, že jedním z hlavních témat summitu budou možnosti mírového ukončení války a pomoc ukrajinské obraně. V příštích dnech o tom má jednat i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterému včera telefonicky blahopřál k 80. Zelenský také potvrdil, že dnes začnou jednání o prvním bloku podmínek pro vstup Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvarů národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Na Slapské přehradě ode dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Ta mají zajistit bezpečný pohyb plavců i plavidel. Na přehradě jsou vyznačené úseky, kde musí lodě a skútry jezdit pouze pomalou, takzvanou výtlačnou rychlostí, říká vedoucí poříčního oddělení Slapy David Bernard.
5: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od hráze za rekreační objekt Měřín a od Živojovského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
1: Sport. Výhru na úvod mistrovství světa ve fotbale slaví také Pobřeží Slonoviny. S Ekvádorem si poradila 1-0 díky gólu střídajícího Diala v 90. minutě. Němci zahájili šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku vítězstvím 7-1 nad Curaçaem a Nizozemci remízou s Japonci 2-2. Na závěr dnešního programu v Zámoří nastoupili Švédové proti Tunisanům. Více řekne Jan Suchan.
6: Hraje se třetí minuta, zatím branka nepadla, v útoku Švédů jsou oba hvězdní hráči, Joker z Arsenalu a Isak z Liverpoolu. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: A novou českou šampionkou v 7 boji se stala Adéla Tkáčová. Výkonem 6227 bodů se navíc zařadila na 4. místo v české historii. 10 boj vyhrál po 4. v kariéře Ondřej Kopecký.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D48 u Frýdku Místku a u Zavírka, to na silnici 35 na Liberecku. Na dálnicích už místy hustý provoz, například D1 v Brně. Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku u sjezdu na Nošovice. Nepřehlédněte odstavené nákladní auto, stojí na kilometru 54,5. Na silnici 35 z Liberce do Hrádku nad Nisou je nová úplná uzavírka. Ve směru od Liberce je zavřený exit 12 Chrastava, sjezd i nájezd. Uzavírka potrvá do srpna, oběd se dá přes exit 14, případně otočením na exitu 10 u Bílého kostela nad Nisou. A v Praze na městském okruhu skončily uzavírky tunelů, průjezdní je znovu Strahovský tunel ze Smíchova na Břevnov a taky komplet komplex Blanka mezi sjezdy na Letnou a Troju. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačnou, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A přeju vám dobré jitro, pondělí 15. června, 5:30 po 4. hodině, víkend za námi, možná jste si ho užili ve znamení kultury, Eva Farna v Edenu, první dva koncerty, ten další v úterý, tedy zítra, anebo taky festival Rock for People. Teď už je tady ale nový týden.

0: Takzvané náhradní mateřství je v Česku v šedé zóně. Zákony ho totiž zatím nijak neupravují. Novela trestního zákoníku má ale přinést jasný právní rámec alespoň v tom, kdy jde o zneužití ženy nebo odchod s dětmi za peníze. Nově by takové situace spadaly mezi obchodování s lidmi.
1: Těhotná Ukrajinka a muž ze západní Evropy předstírají, že jsou pár. Žena podepíše, že dítě bude mít státní občanství po otci a po porodu se oficiálně dítěte vzdá. To vše v Česku a za pomoci členů organizované skupiny. Takhle zneužívala náhradní mateřství organizovaná skupina. Takzvanou operaci Španěl rozkryla Národní centrála organizovaného zločinu. Zmapovala zhruba 30 takto narozených dětí. Boj proti obchodování s lidmi se rozhodla sjednotit Evropská unie a reaguje i český trestní zákoník. Doplňuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
2: Trestním bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě. A nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
1: Místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje, že žádný český zákon teď nemyslí na to, kdy je náhradní mateřství legální.
3: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší. Mě mrzí, že zatím nepostupují nějak práce ohledně náhradního mateřství, které jsme započali v minulém volebním období.
1: Podle ministra spravedlnosti jde ale o velmi citlivou debatu.
2: Já bych byl také rád, aby současně s touto normou jsme upravili i pozitivně to, kdy náhradní mateřství je možné. Ale je evidentní, že to je otázka složitá nejen po právní stránce, ale i po stránce etické. My se o to pokusíme, je to věc, která bude vyžadovat velkou diskusi.
1: Novela ale reaguje i na další formy obchodování s lidmi. Trestným činem by se tak staly i nucený sňatek nebo nezákonné osvojení. Předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru Renáta Vesecká za motoristy soudí, že takzvané novodobé otroctví je spojeno i s vyšší migrací.
4: Si myslím, že se dá hovořit i o určité turistice, která využívá určitých jednání k tomu, aby bylo obchodováno s lidmi.
1: V současné době se projednávají i další trestní novely, které cílí na ochranu osob. Například chce koalice tvrději trestat týrání lidí nebo nově postihovat takzvaný drink spiking, tedy když někdo přimíchá druhému bez jeho vědomí omamnou látku například do pití. V systému, který eviduje návrhy zákonu, je teď ale hned 7 novel trestního zákoníku. Každá upravuje něco jiného. Podle opozičního poslance Karla Dvořáka to může způsobit zmatek.
3: Já bych očekával spíš nějakou hlubší analýzu a systémovou debatu s odborníky a i s opozicí.
1: A to pravděpodobně ještě nejsou poslední změny, které současná vládní koalice bude chtít v tomto volebním období prosadit. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO v posledních týdnech mluví o zpřísnění trestů za drogové delikty a k projednání zamíří i zákon, podle kterého by se mohla zveřejňovat státní příslušnost pachatele trestného činu. To už teď opoziční zástupci tvrdě kritizují. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: Tohle byl Phil Collins a my se teď v Radiožurnálu vydáváme do hor. Na severní trase Stezky Českem a v Beskydech můžou poutníci legálně stanovat i v chráněných oblastech, ale pouze na oficiálních nocovištích. Místa pro stanování zatím najdou na pustevnách, u chaty Skalka nedaleko mostu u Jablunkova nebo na Lysé hoře. Tam často přespávají i milovníci západu a východu slunce.
1: Poslední tři schody. Teď je 20:19, západ slunce podle internetu je ve 20:54, no tak já stihnu ještě postavit stan. Přestože je všední den, tak na nocovišti už dva stany stojí. Jdete z Tesku České, nebo kde jste se tu vzali?
2: My jsme z Jihomoravského kraje, z Blanska.
3: Z gymnázia.
2: A vlastně plníme tady výzvu DOFE, jsme tady na expedici. Daniela.
3: Anička.
2: A dneska jsme točili takové jako rozhovory s lidmi.
1: Tak to je dobré.
2: Jo, teď se to obrátila. Jestli ví něco o Ivančeně, jako jaký mají třeba názor na scouting a tak.
1: Hned kousek vedle si rozložili bivak Veronika s Pepou.
4: No jenom my jsme tady kousek odsaď, jenom jsme se rozhodli, že si uděláme takový výlet, koukneme na západ a ráno na východ slunce a půjdeme dolů.
5: Ono to bylo tak jako dlouhodobě, že chceme si prostě zajírat, kdyby to nešlo, tak to prostě nějak uděláme, že jasně. Jsme Češi.
6: Nocoviště je prostě jen upravený plácek pro několik stanů. Rezervovat se předem nejde. Pravidla pro přespání jsou jednoduchá.
7: Přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč. Je to zásadně bez ohnišť, v dnešní době není problém se vybavit turistickým vařičem, který teda je tolerovaný.
6: Říká Jiří Lehký ze zprávy HKO Beskydy s tím, že nerespektováním zákazu stanování mimo vyznačená nocoviště, turisté riskují nejen pokutu.
7: Pokud někdo bude opravdu nocovat v nějakých pralesovitých porostech na hřebení, tak ať se nediví, když přijde nějaká noční návštěva a nemusí to být medvědi, ono ani, když vám budou okolo hlavy chodit divočáci, není vůbec příjemné.
6: Ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Bude ale záležet i na tom, jak se budou na nocovištích lidé chovat. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
1: Říkám si, jsme předem obětováni.
0: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
1: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc. Jako tyfus.
0: Audioknihu Válečný pilot na Radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
2: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
3: Připomeňte si s námi jejich příběh.
2: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
3: a jak dlouho trvalo naladit více než 6 000 píšťal.
2: Ozdoba pro symbol vlasti.
3: Seriál radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
2: Denně krátce po 8:45.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Dobré jitro, je 4:30. Zprávy má už Pavel Prouza.
5: Při ruských útocích na Charkov zemřelo nejméně 5 záchranářů, dalších 5 jich je zraněných. Podle ukrajinského ministra vnitra Ihora Klimenka je ale hlavním terčem dnešních ruských útoků Kyjev. Tam zatím hlásí úřady 10 zraněných, nejméně 3 z nich jsou podle starosty Vitalie Klička ve vážném stavu. Bez elektřiny je v hlavním ukrajinském městě přibližně 140 tisíc domácností. V americkém státě Missouri se zřítilo malé letadlo soukromé parašutistické společnosti. Na palubě bylo 12 lidí, včetně pilota. Nehodu nikdo z nich nepřežil. Stroj se krátce po startu zřítil do pole a začal hořet. Příčinu nehody vyšetřuje Národní rada pro bezpečnost dopravy a Federální letecký úřad. Vhození omamné látky do pití by mohlo být trestné. Návrh koaličních poslanců by dnes měla projednat vláda. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Podle průzkumu organizace Beat Sexism se s takovým jednáním setkala třetina mladých. Oběťmi byly v naprosté většině ženy. Nový dvojdomek pro děti z dětského domova se dnes otevře v Pardubicích. Pardubický kraj tak dokončil přeměnu všech pobytových zařízení pro ohrožené děti na komunitní bydlení. Bude prvním krajem v Česku, kterému se to podařilo. Na místo velkého ústavního zařízení tak budou děti vyrůstat v menších domácnostech. Sport. Fotbalisté Ekvádoru prohráli na mistrovství světa s Pobřežím Slonoviny 0-1, Curaçao s Německem 1-7 a Japonsko remizovalo s Nizozemskem 2-2. Co je nového v duelu Švédsko-Tunisko, shrne Jan Suchan.
6: Na 30. minutě už Švédové po brankách Ajariho a Isaka vedou 2-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hustý provoz na D2 v Brně a uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy čekejte hustý provoz zhruba na kilometru před dálnicí D1. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky stojí porouchané vozidlo. 33. kilometr dopravu nezdržuje. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni je nově zavřený sjezd z exitu 23,5 Chrášťany. Uzavírka potrvá více než měsíc. Obě dcera po Rozvadovské spojce a ulicích Řevnická a Na Radosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 na jižní Moravě i 24 na horách, nejčastěji kolem 11 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: Nový den a taky nový týden, pondělí 15. června, skoro 4 minuty po 4:30, dobré ráno. Mimochodem, napadlo vás někdy, kolik vody denně se spotřebuje v takové botanické nebo zoologické zahradě? Třeba v Plzni čerpají vodu hned z několika zdrojů a svůj zavlažovací systém neustále vylepšují. Podrobnosti uslyšíte přímo ze zoologické zahrady ještě do 5. hodiny. No a vydáváme se taky na mistrovství světa ve fotbale. Další informace uslyšíte po 4:45.
7: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radio Žurnál posloucháte v pondělí nad ránem. Přeju vám dobré jitro. Za chvíli bude 4:45. Ještě než nabídneme další informace z mistrovství světa ve fotbale, tak se vydáváme do Plzně. Až 150 kubíků vody denně potřebuje pro zavlažování nebo plnění jezírek plzeňská zoologická a botanická zahrada. Vodu čerpá z řeky Mžem, z vlastních vrtů nebo z vodovodu. Snaží se zachytit taky čím dál víc vody dešťové. Přísun dostatečného množství vody zajišťuje automatizovaný systém, který využívá chytrou technologii.
1: Otevřeli jsme poklop čerpací stanice u řeky Mže, ze které zoologická zahrada získává hlavní část vody pro svůj provoz.
2: Přibližuje zavlažovací systém zoo projektová manažerka Petra Drexler. Pokud v řece není dost vody nebo je zakalená, začne do zahrady proudit voda z hlubinných vrtů. Do zavlažovacího systému natéká také voda dešťová. V krajním případě je možné využít pitnou vodu z vodovodu.
3: A my se snažíme mezi těmi zdroji balancovat.
2: Vysvětluje František Mach z firmy Next Drop, která osazuje vodní zdroje v zoo chytrými technologiemi.
3: Ta chytrost vlastně leží v tom celkovém managementu. Na serveru běží algoritmy, které se snaží vlastně optimalizovat spotřebu zoologické zahrady vzhledem k jejím zdrojům.
2: Dešťovou vodou zoo zavlažuje, ale svádí ji i třeba do systému jezírek, aby čím dál víc sloužila k zavlažování, i s tím pomáhají chytré technologie. Konkrétně třeba v expozici se skleníkem se středomořskými rostlinami, kde dešťová voda stéká do dvou kubíkové nádrže.
1: My se snažíme udržovat hladinu v té nádrži na co nejnižší úrovni.
2: Popisuje projektová manažerka Petra Drexler.
1: Aby v době, kdy začne pršet, tak tam bylo co nejvíc objemu na záchyt dešťové vody.
2: Z 55 metrů čtverečních velké střechy skleníku dřív zoo dokázala pochytat a využít k zalévání jen 10% dešťové vody.
1: K nám se podařilo tady zachytit téměř 90% dešťové vody.
2: Technický náměstek zoo Radek Martinec popsal, jak automatizovaný systém s chytrými technologiemi pomáhá.
4: Jsme schopni předvídat srážky, na základě toho plnit, případně vyprazňovat ty nádrže.
2: Do budoucna chce zoo ještě více do zavlažování zapojit právě dešťovou vodu. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.

0: Do Česka se tenhle týden vrátí tropy, v pátek 34 a v sobotu klidně až 35 stupňů Celsia, dnes zatím teploty do 23. I o počasí uslyšíte v ranním radiožurnálu víc mezi 5 a 9.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: 10 minut a bude 5 hodin. Fotbalisté Pobřeží slonoviny na úvod mistrovství světa zdolali Ekvádor 1-0. Rozhodlo o tom gól Diala z 90. minuty. Poražený tým třikrát trefil tyč nebo břevno. Nizozemsko remizovalo s Japonskem 2-2 a Německo deklasovalo Curaçao 7-1. Teď vstupují do šampionátu Švédové a Tunisani, no a zápas sleduje reportér Jan Suchan. Honzo, dobré ráno.
2: Dobré ráno, první poločas před chvílí skončil a to výsledkem 2-1 pro Švédsko, které se prosadilo už v 7. minutě a byl to trochu paradoxně syn tuniské matky Yasin Ayari, který dokončil kombinaci nebo akci švédského týmu, kterou mohl zakončovat už Isak. Před ním na poslední chvíli vyrazil balón brankář Šamach k další ofenzivní hvězdě Jokeresovi. Toho vychytal na brankové čáře obránce Talby, ale odrazil balón jen ke zmíněnému Ayarimu a ten už se zhruba z 22 metrů prudkou ranou nemýlil. Ve 30. minutě zvýšil vedení švédského týmu na 2-0 Isak, který zakončil breakovou situaci střelou ke vzdálenější tyči, které nedokázal zabránit v jejím postupu do branky gólman Šamach a myslím si, že měl zabránit, že ta střela rozhodně byla chytatelná, ale stalo se, no a pak naděje tuniské reprezentace na bodový zisk z úvodního zápasu na mistrovství světa přece jenom posílil ve 43. minutě rekik a to po hlavičce po centrovaném balonu Mečbryho se dokázal prosadit mezi švédskými obránci a stanovil tedy skóre na 2-1 ve prospěch švédského týmu, který za kvalifikaci nevyhrál žádný zápas, uspěl až pak v baráži, ale teď to tedy vypadá, že by mohl vyhrát hned první duel na mistrovství světa. To Tunisané za celou kvalifikaci nedostali žádný gol, teď tedy na turnej hned dva během prvních 45 minut. Švédsko-Tunisko 2-1 po prvním poločase. Jan Suchan, radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.

0: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovným pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartouněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 5 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
2: Premiér Babiš vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku, zemřeli při ní 3 Češi. Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Německo zvítězilo na mistrovství světa ve fotbale nad Curaçaem 7-1, Nizozemsko hrálo s Japonskem 2-2. Dnes bude polojasno, postupně oblačno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty do 21 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření nehody. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko města Split zemřeli 3 Češi. Jeden další se stále pohřešuje. Radiožurnálu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Podle něj převezli záchranáři do nemocnice další 4 Čechy, jejich stav ale není vážný. Co nehodu způsobilo, chorvatští vyšetřovatelé stále zjišťují. V Lucemburku dnes začínají první přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou mluvit o sladění základních práv nebo fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie.
4: První ze 6 vyjednávacích bloků se týká také bezpečnosti, veřejných zakázek, finanční kontroly a soudnictví. O jeho otevření rozhodli v pátek jednomyslně státy Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antoniu Košta společně prohlásili, že ve světě poznamenaném rostoucí nejistotou je rozšíření Evropské unie ve společném zájmu Evropy. Začátek přístupových rozhovorů 27 schválila už na konci roku 2023. Reálný start vyjednávání s Ukrajinou ale dlouho blokovalo Maďarsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit, jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programového prohlášení vlády.
2: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Na Mikulovsku ode dneška platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Nově se vztahuje na 18 obcí. Lidé tam nesmí pitnou vodu zalévat zahrady, napouštět bazény ani mít auta. Vodárny opatření zdůvodňují dlouhodobým suchem a slabými podzemními zdroji, upřesňuje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
6: My se teď nacházíme na úpravně vody v Lednici, která zásobuje právě ty části, kde to omezení začalo platit buď od 1.6. anebo od 15.6. Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
2: Podobná omezení na Jižní Moravě platí taky v části Břeclavska a Boskovicka. Sport. Němečtí fotbalisté si ve svém zahajovacím utkání na světovém šampionátu v Zámoří zastříleli a porazili Curaçao 7-1. Japonsko na úvod remizovalo s Nizozemskem 2-2. Pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Zápas Švédsko-Tunisko sleduje Jan Suchan.
7: Druhého poločasu vedou Švédové nad Tuniskem 2-1, protože v závěru první půle snížil rekik. Předtím se za Švédy prosadili Ayari a Isak a zdálo se, že Severané utkání kontrolují. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu, třetí duel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda u dálnice D10 v Praze a omezení na dálnici D1 na Vysočině. V Praze pozorně na sjezdu z dálnice D10 exitu 3 na Horní Počernice. V ulici ve Žlípku na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. Podle policie místem havárie projedou jen menší vozidla. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov stojí kamion s defektem. 27. kilometr, auto je na krajnici označené. Dobrá zpráva z D1 v Brně. Na exitu 196 skončila víkendová úplná uzavírka. Směr jízdy Praha se dá znovu sjet na Bratislavu. A na pražském okruhu směr Hruzině je už několik hodin zavřený sjezd z exitu 23,5 Chrášťany. Uzavírka potrvá více než měsíc. Obětí můžete po Rozvadovské spojce a ulicích Hřevnická a Na Radosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude polojasno, postupně oblačno, ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 17 až 21 na jižní Moravě i 24 stupňů. Tolik zprávy. A začíná ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
9: Dobré ráno. Vítejte po víkendu opět v tradičním režimu pracovního týdne, tak ať ten start proběhne hladce. My vám k tomu poskytneme jako vždy každé ráno informační servis, abyste věděli.

0: 9 minut po páté ranní radiožurnál, tak snad není čas teď vaším nepřítelem. Pokud jste trávili víkend u vody, třeba konkrétně na Slapské přehradě, tak až tam pojedete příště, bude něco jinak. Právě dnes tam začínají platit letní pravidla plavebního provozu. Ta nařizují třeba pomalou jízdu tam, kde se může pohybovat více plavců. Na Slapech už jsou teď v pohotovosti taky vodní záchranáři i poříční policie, která dohlíží na dodržování pravidel plavby.
1: S vedoucím poříčního oddělení Slapy Davidem Bernardem vyjíždíme na člunu. Začínají platit ta letní pravidla plavebního provozu.
2: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od hráze na rekreační objekt Měřín a od Živojského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
1: Jak to vypadalo v loňském roce? Kolik jste udělali pokut a za co hlavně?
2: Zhruba 130 pokut. Bylo to většinou za nerespektování právě plavebního značení.
1: A protože je potřeba připomínat taky bezpečnost u vody, tak poříční policie s vodními záchranáři dělá několik akcí a my teď přijíždíme ke břehu a vidíme tam děti z obce Slapy. Dostávají možnost vylézt si na člun vodní záchranné služby.
3: Kolik lidí už jste zachránili?
1: Radek Skoták.
4: Každý rok máme až 200 případů, kdy pomáháme zraněným. A vzhledem k tomu, že jsme tady 13 týdnů, tak si myslím, že to je poměrně hodně.
1: Vladimír Staroba, další vodní záchranář. Máte letos i takovou kampaň, která bojuje za to, aby lidé, kteří se plánují pohybovat na vodě, aby si odpustili alkohol?
5: Co si budeme povídat? Ta snížená motorická schopnost pod vlivem alkoholu prostě tady je, spadnou, uklouznou.
1: Dana Frélichová, paní učitelka.
6: Myslím si, že to je plodný nejenom pro děti, ale i pro učitelky.
1: Honza, co už jsi se zajímavého dozvěděl?
7: Ověřit si, co je pod vodou, abych neskočil na nějaký šutr a něco si neuděl.
1: A jak je tedy slyšet, tak děti si ty důležité informace odnášejí i ve svých hlavách. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál i cesta může být cíl, ať už ta naše cesta vede kamkoliv, tak ať skončí tak nejlépe, jak si jen přejete. K tomu pomůže třeba i zelená vlna, i k ní se za chvíli dostaneme. Teď zprávy. Je 4:06. O tom, co se děje, Spojené státy a Irán se dohodli na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti True Social to potvrdil americký prezident Trump a později taky zástupce Iránu. Podepsána má být v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se poté otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. My se tomu dnes ráno budeme opakovaně věnovat. A ještě jedna nejnovější sportovní zpráva. Hokejisté Caroliny získali letošní Stanley Cup. V šestém finálovém zápase NHL porazili Las Vegas 3-0 a v celé sérii zvítězili 4-2. My se tomu vrátíme ještě v této hodině zhruba v 5:50.
1: Konečně nikde neprší a vy se probouzíte na severu a severovýchodě ještě do zataženého rána. Jinde je oblačnosti málo. Teploty jsou ale nízké, většinou se drží jen kolem desítky a ani přes den nás ještě žádné velké horko nečeká. Odpolední maxima se budou držet mezi 17 a 21 stupni. Kolem 23 ukážou teploměry na jihu Moravy. Nebe dnes nabídne kupovitou oblačnost, večer se pak bude vyjasňovat. Obloha bude oblačná, zpočátku místy polojasná. Na severu a severu východě se mohou ojediněle objevit dešťové přehánky. K večeru pak budou srážky ustávat a také mraků bude ubývat. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: britský písničkář Sam Fender teď v ranním radiožurnálu 5 hodin 20 a půl minuty k tomu. Sledujeme sportovní dění a to nejenom v souvislosti s fotbalem. Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v portugalském Montemoru vyneslo 20členné české výpravy už 4 medaile a dalších 8 postupů do finálových bojů. Vůbec nejúspěšnějším Čechem byl podle očekávání dvakrát zlatý kanoista Martin Fuchsa.
1: And a gold medalist and European champion representing Czechia, Martin Fuchsa.
2: Martin Fuchsa vyhrál v Portugalsku obě své disciplíny a po čtvrté v kariéře si připsal zlatý evropský double. Medailově se k němu přidali i stříbrný kajakář Josef Dostál na půl kilometru a bronzový double kajak Jakuba Špicara a Daniela Havla. Šéftrenér reprezentace Pavel Hotmar tak mohl být po 4 dnech závodění spokojený.
3: Výsledky, ať už počet medailí, tak počet umístění do 6. pozice, tak počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to očekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni.
2: Jedinou komplikací bylo stříbro Josefa Dostála, které bylo kvůli diskvalifikaci vítězného Poláka Boruckého a následnému protestu uznáno až několik hodin po závodě.
3: Ta situace byla nešťastná úplně pro všechny, jak pro vítězného Poláka, tak pro všechny další závodníky. Nejprve Competition Committee vítěze diskvalifikovala, polská výprava podala protest, protest byl zamítnut, potom je ještě další možnost, jak se odvolat, takzvaný apel na jury. Následně jury vlastně nepodržela rozhodčí a uznala první místo polského závodníka.
2: Stříbro si tak Dostál převzal až druhý den. Ve světle medailových úspěchů ale nelze zapomenout ani na 4. místo Denisy Řáhové a 5. místo Barbory Betlachové na 500 a 6. příčku Antonína Hrabala na 200.
3: Opravdu jsem strašně příjemně překvapen. Denisa perfektní, Tonda Hrabal perfektní a spousta dalších. Dá se říct, že nikdo nesklamal a i co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
2: Pochvaloval si reprezentační šéftrenér Pavel Hotmar. Čeští kanoisté si v Portugalsku kromě 4 medailí vyjeli dalších 8 finálových účastí. Z Montemoru Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Radiožurnál půl šesté. Aktuální zprávy a Pavel Prouza.
1: Zrušením televizních a rozhlasových poplatků se bude zabývat vláda. Změna zákona by převedla financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ministři by měli rozhodnout, kolik peněz by Česká televize a Český rozhlas měli dostávat ze státního rozpočtu. Se změnou financování nesouhlasí opozice ani obě veřejnoprávní média. 5 záchranářů přišlo o život a 5 dalších utrpělo zranění při ruských útocích na Charkov. V Kyjevě bylo zasaženo několik čtvrtí. V severní části hlavního města útok připravil asi 140 tisíc odběratelů o elektřinu. Počet zraněných stoupl na téměř 20. 3 lidé byli zabiti a 3 další, včetně ročního dítěte, utrpěli zranění při náletu ukrajinských dronů na Tulu v Rusku. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě požehnají nové varhany. Při bohoslužbě zazní mše Antonína Dvořáka, zvaná Lužanská. Na nové varhany se čekalo 14 let. V národní sbírce na ně přispěli tisíce dárců. Vybralo se 135 milionů korun. Na slavnostní žehnání varhan naváže 6 koncertů. 21. června pak televizní gala koncert. Sport. Na mistrovství světa ve fotbale Německo porazilo Curaçao 7-1, Nizozemsko remizovalo s Japonskem 2-2 a Ekvádor podlehl Pobřeží slonoviny 0-1. Aktuality s utkání Švédsko-Tunisko má Jan Suchan.
2: Po obrovské chybě tuniského kapitána Skiriho a trefě Jokerese vedou Švédové v 71. minutě 3-1. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Hokejisté Caroliny ovládli Stanley Cup, ve finále playoff NHL vyhráli na ledě Vegas 3-0 a celkově v sérii 4-2 na zápasy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8 u Litoměřic a odstavené auto na dálnici D1. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor u sjezdu na Litoměřice. Na kilometru 45 stojí nákladní auto na krajnici po nehodě. Pohybují se tam lidé okolo blízko jízdních pruhů, tak je nepřehlédněte. A taky na dálnici D1 odstavené auto stojí ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov. Konkrétně je to kilometr 127. Stojí na krajnici, už je tam i šipka, kamiony vybočují. Na dálnici D1 houstné provoz v Brně směrem na Prahu. Před omezením na 196. kilometru už se začíná tvořit kolona. Ucpaná zatím mírně je i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ráno je nad Českem severní polovině více oblačnosti, tam převažuje oblačno až zataženo. Na jihu a jihovýchodě je většinou jasné až polojasné nebe. Nikde dnes po ráno neprší. Teploty se aktuálně drží mezi 11 a 7 stupni. Nejtepleji zůstalo v centru Prahy. Tam je kolem 14 stupňů. Naopak nejchladněji je na Šumavě. Březník hlásí minus 2,5 stupně Celsia. Přes den pak bude na Šumavě kolem 15 stupňů. Jinde na horách naměříte jen kolem 11. A na ostatním území, tedy v nízkých a středních polohách, se bude teplota pohybovat mezi 17 a 21 stupni, na jižní Moravě bude až 23. Nebe bude s proměnlivou oblačností, dešťové přehánky se objeví jen na severu a severovýchodě našeho území. Od zítřka nás pak čeká už většinou jen slunečné počasí, srážky se občas objeví a teploty budou stoupat. Zítra ke 24 na jižní Moravě až k 26 stupňům, na konci tohoto týdne už nás čekají tropické teploty. Ploty. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, vydáme se do ukrajinské Oděsy, tam totiž lidé zažili navzdory válce čas na sport. Obnovili tam totiž tradiční městský půlmaraton, který přerušila ruská agrese, a běželi také Češi a my jsme byli u toho.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 5.37 s vámi pondělní ranní radiožurnál. Rusko v noci masivně útočilo na ukrajinský Kyjev. V severní části města je bez elektřiny přibližně 140 tisíc domácností. A požár vypukl například také v tamním klášteru, který je velmi proslulý, jmenuje se Kyjevsko-Večerská lávra. My se proto ráno v 8.20 spojíme živě i s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem, abychom se dozvěděli z místa více aktuálních informací. Ale teď se vydáváme do Oděsy. Tam se o víkendu vrátil po pauze způsobené ruskou agresí tradiční městský půlmaraton. Historickým centrem, které je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, parky a podél Černého moře běželi také Češi.
1: Vítáme všech a každého. Přeji vám hezkého zabíhu.
2: Za chvíli začne po několikaleté přestávce oděský půlmaraton. Vypadá to, že počasí jim opravdu přeje, protože nemá být ani velké horko a nehrozí ani deště. Co hrozí? To jsou poplachy a ruské útoky. A z Česka sem přijela také tato skupina našich sportovců.
3: Dobrý den, já jsem David Kubičík a přijel jsem z Otrokovic.
4: Já Veronika Zemčíková a ze Zlína.
5: Tomáš Bedvina z Prahy.
4: Ta válka je hrozná a chtěli jsme nějak podpořit lidi na Ukrajině. Půlka startovného jde na podporu ukrajinské armády a prostě dát jim najevo, že jsme v tom s nima, že se nebojíme.
2: A nebojíte se?
4: Já se strašně bojím.
3: Říkal jsem, musíme za každou cenu přijet, podpořit Ukrajinu a ukrajinskou armádu v boji za svobodu.
2: A jako druhá doběhla z českého týmu Veronika.
4: Úplně parádní, krásné, takové klišé, strašně jsem si to užila. První půlka taková svižná, krásná, pak mi odešly nohy, protože to běhání z minulého týdne tam bylo znát, ale moc pěkné, trasa byla krásná.
2: Polovina výtěžku ze startovného plus dary sponzorů pomohou 122. samostatné brigádě, která chrání Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Ozzy Osbourne s vámi v ranním radiožurnálu. Sport opět za chvíli. Fotbalisté Švédska totiž bojují v úvodním utkání skupiny mistrovství světa s Tuniskem. Na místě reportér za chvíli přidá aktuální informace. Radiožurnál je 6:15. V Chorvatsku stále pátrají po Čechovi, kterého pohřešují po srážce katamaránu s plachetnicí. Při ní včera u Splitu zemřeli nejméně 3 Češi a další 4 lékaři přivezli do nemocnice. Podrobnosti chystáme hned po 6. hodině. Advokáti podle zjištění radiožurnálu varují před navrženým zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložili ho ministerstvu financí. Podle České advokátní komory ale dokument ohrožuje advokátní mlčenlivost a dává finančnímu analytickému úřadu příliš velké pravomoci. Připomínkami se teď bude ministerstvo zabývat.
1: Kolony u Brna a uzavírka na Pražském okruhu. U Brna houstne provoz na silnici 43 ze Svitav. Ranní kolona před Lipůvkou popojíždí pomalu už od Milonic. Ucpává se i silnice 50 obchvat Slavkova směrem do Brna. Silný provoz hlásíte už taky na D1 před omezením na 196. kilometru směrem na Prahu. V Praze na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je ode dneška zavřený sjezd na Chrášťany na 23. kilometru. Zhruba měsíc tam budou opravovat křižovatku. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dopoledne nás čeká ještě oblačné nebe. Místy se bude vytvářet kupovitá oblačnost, ze které může na severu a severovýchodě ojediněle zapršet. Jinde bude většinou polojasno a k večeru pak mohou případné srážky ustávat a také nebe se bude vyjasňovat. Teploty ještě docela nízké, od 17 do 21 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji až 23. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 11, na Šumavě až kolem 15 stupňů. A po včerejším větrném dni se dnes bude vítr uklidňovat, foukat bude už jen mírně od západu až severozápadu a k večeru bude vítr slábnout. Krásné pondělí.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 5:50, aktuálně fotbal. Fotbalisté Německa vstoupili do světového šampionátu vítězstvím 7-1 nad Curaçaem. Pobřeží Slonoviny výhrou nad Ekvádorem 1-0 a Nizozemsko remízou s Japonskem 2-2. No a jak se v Monterrey vyvíjí souboj Švédů s Tunisany, tak to sleduje reportér Jan Suchan. Honzo, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Švédové směřují za prvním vítězstvím na turnaji. Teď sice nedal Bergvall velkou šanci, ale Severani vedou v 90. minutě 4-1. Ten poslední gól dal Svanberg jen pár sekund po tom, co přišel z lavičky. Hned poté se totiž zahrával přímý kop, na který si naběhl Svanberg a stanovil to aktuální skóre na 4-1 pro Švédsko v utkání s Tuniskem. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: No a od fotbalu ještě k aktuálně hokeji. V Zámoří totiž slaví zisk Stanleyova poháru po druhé v historii hráči Caroliny. Finálovou sérii vyhráli nad Las Vegas 4-2, zápasy poté, co v šesté utkáním zvítězili v hale Vegas 3-0. Podrobnosti teď ve studiu Jakub Kanta ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
2: Hezké ráno. Trofej pro vítěze playoff NHL tak letos do Česka nikdo ukázat nepřiveze. Útočník poražených Golden Knights Tomáš Hertl navíc ani v šestém zápase nebodoval. Připsal si jen třeba dvouminutové vyloučení, a to za porušení postupu při vhazování. Carolinu poslal ve čtvrté minutě do vedení hól, ve 33. minutě zvýšil Blake a v 59. minutě skóroval při hře soupeře bez brankáře Ehlers. Hurricanes dovedl k triumfu coach Rod Brendamour, který byl při premiérovém vítězství v roce 2006 kapitánem Caroliny. No a nejužitečnějším hráčem vyřazovacích bojů se stal jeho svěřenec Jordan Staal, který se v 37 letech stal nejstarším vítězem Konsmajstrofy.
0: To je aktuálně o sportu, hokej, fotbal, hokej teď s Jakubem Kantou ze sportovní redakce. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a sportovní přenosy světového šampionátu ve fotbale můžete slýchat i nadále. Jakmile bude hrát český tým, tak naši reportéři budou na místě u toho, aby na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímých přenosech také. Za 8,5 minuty bude 6 hodin.

0: máme ranní radiožurnál, pondělní ráno, na cestách víceméně klid, výjimkou je třeba ale Praha Karlovarská, konkrétně Útočí na Bílém hoře, tady se srazilo auto s motorkou, kolona na centrum začíná rychle a rychle narůstat, tak s ním počítejte. Šťastnou cestu přeje Zelená vlna a další informace přidá hned po zprávách.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
1: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
2: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
1: Antivirus.
2: Bezpečný průvodce v online světě.
1: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.

0: Dobré ráno, v 6 hodin. Jsou tu zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Spojené státy a Írán se dohodli na míru, smlouvu podepíšou v pátek. Vláda se bude zabývat zrušením televizních a rozhlasových poplatků. Výhry na mistrovství světa ve fotbale slaví Německo, Švédsko a pobřeží Slonoviny. V Praze brzdí provoz nehoda v Karlovarské ulici. Bude oblačno, na severu ojediněle přeháňky, teploty do 21, na jižní Moravě až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy a Írán se dohodli na mírových podmínkách, potvrdili to zástupci obou zemí. Washington i Teherán souhlasili s okamžitým a trvalým zastavením bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Dohodu by měly obě strany podepsat v pátek ve Švýcarsku.
3: Hned po jejím podpisu by se měl podle Donalda Trumpa otevřít Hormuzský průliv a měla by skončit americká námořní blokáda. Jak v rozhovoru pro televizi Fox uvedl viceprezident J.D. Vance, není vyloučené, že u podpisu dohody bude i přímo Trump. Do Evropy totiž stejně míří kvůli summitu G7 ve Francii. Na vývoj kolem situace na Blízkém východě reagují také světové trhy. Cena ropy klesla v reakci na oznámení vyjednání podmínek dohody na nejnižší úroveň od letošního března. Marek Jakšič, Radiožurnál.
1: A další podrobnosti přidáme po 6:30 v ranním Radiožurnálu. Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu na místo současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozice, jak v České televizi zopakoval předseda Starostů Vít Rakušan.
4: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
1: Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat nejvyšší kontrolní úřad. Česká školní inspekce zjistila, že špatná atmosféra v základní škole v Bašce na Frýdecko-Místecku negativně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Inspekce se školou zabývala poté, co část rodičů žáků upozornila na nevhodné chování ředitelky Dagmary Tobolové. Ta se k závěrům inspekce nevyjádřila. Podle mluvčí České školní inspekce Anny Brzy-Bohaté má vedení školy do 20. června přijmout nápravná opatření.
5: V základní škole Baška přetrvává nepříznivá vztahová situace mezi částí pedagogického sboru a vedením školy, což se promítá do klimatu. Mezi doporučeními je zejména úprava systému řízení tak, aby se ve škole vytvořilo příznivé prostředí pro stabilizovaný pedagogický sbor, podpora otevřené komunikace a sjednocení postupů při řízení rizikových situací.
1: Vedení Bašky chce kvůli situaci ve škole svolat ke konci školního roku mimořádné zasedání zastupitelstva.
6: Sport. Fotbalista Japonska uhráli v prvním vystoupení ve skupině mistrovství světa remízu s Nizozemskem 2-2. Švédové porazili Tunisany 5-1, Němci vyhráli nad Kurasem 7-1 a pobřeží Slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Čeští fotbalisté se po dní volna vrátili k tréninku a přípravě na Jihoafrickou republiku. Na stadionu v texaském Mansfieldu bylo všech 26 reprezentantů. Pokračuje obránce Jaroslav Zelený.
7: Trošku jsme do toho víc šlápli, takže ten trénink byl docela vydatný pro všechny. Když jsme tam jeli, tak já osobně jsem byl velmi nadšený, protože lilo jak skonme po cestě asi dvakrát, takže jsem si říkal, že konečně bude super počasí na fotbal. Ale když jsme přišli na hřiště, tak klasicky ty mraky najednou zase zmizely a začalo svítit sluníčko.
6: Češi se pokusí vybojovat premiérové body na světovém šampionátu ve čtvrtek, kdy nastoupí od 18 hodin českého času k druhému utkání ve skupině proti Jihoafričanům.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D8 u Nové Vsi a nehoda v Praze v Karlovarské ulici. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem dejte velký pozor u Nové Vsi. Na 18. kilometru u sjezdu na Mělník a Slaný stojí kamion. Podle našeho zpravodaje v omezení a přímo v pravém pruhu.
9: Tam je totiž zúžený, ty dva pruhy jsou zúžený, začíná tam práce na silnici. Je to do dvou zúžených pruhů a on je akorát v tom pravém pruhu, takže v podstatě se zastavuje až a vybočuje se do levýho, včetně kamionu.
8: A je to zatáčce vidět na poslední chvíli, zatím je bez šipky, tak pozor na to. V Praze komplikuje dopravu nehoda v Karlovarské ulici. Ve směru do centra poblíž točny tramvaje na Bílé hoře se srazilo auto s motorkou. Je to se zraněním, blokují pruh do centra a kolona popojíždí od odbočky na Řepy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23, na horách kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Krásný den, milí posluchači, je pondělí 15. června, zapnuli jste si Radiožurnál Sport, přejeme dobré ráno.
11: Krásný začátek nového týdne.
10: Tak máme za sebou vlastně už kompletních 6 skupin, co se týče prvního kola, mistrovství světa ve fotbale, tak ještě 6 skupin, Pavle, a máme za sebou první kolo.
11: No je to fuška to všechno usledovat, samozřejmě snažíme se, moc nespíme. Děláme to pro vás, ale děláme to rádi, protože dívat se na fotbal prostě takhle od 10 do půlnoci a pak jít ráno o tom povídat, to je prostě paráda.
10: Ano, a když se člověk probudí třeba dřív, tak ještě vidí ty zápasy, které končí jasně před vysíláním. No vlastně možná ku prospěchu mistrovství světa už skončily i ty dvě velmi oblíbené zámořské kolektivní soutěže, protože po basketbalistech New Yorku Knicks slaví mistrovský titul taky hokejisti.
11: Caroliny po 20 letech, protože ovládli tu sérii finálovou v NHL s Vegas 4-2 na zápasy, ten poslední duel skončil vítězstvím Hurricanes na ledě Vegas 3-0, to znamená, že pokračuje čekání Tomáše Hertla na ten vysněný Stanley Cup, vlastně před 10 lety přišel taky ve finále playoff o tu vysněnou trofej jako hráč San Jose, tak teď se mu to tady nepodařilo, bohužel z českého pohledu jako hráči Vegas.
10: My probereme NHL s naším reportérem, který měl lístek právě přímo ve Vegas, Tomášem Lidincem po 7. hodině, za chviličku ale mistrovství světa. Jan Cuchan, který komentoval dva zápasy v noci, Mirko Vasič přímo z českého tábora. Věřím, že máte co poslouchat hned takhle brzy ráno, tak se bavte.
11: Dobrý den.
2: Radiožurnál Sport.
12: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: 6 hodin 11 minut posloucháte Radiožurnál Sport, je pondělí 15. června a už po nějakých 3-4 odehraných dnech po 6 skupinách, které mají za sebou první kolo, víme, že nejtěžší porážku debutanta na mistrovství světa od roku 54 zatím utrpělo včera Curaçao. A to od Němců.
1: No, jednoznačný průběh. Němci vedli, Curaçao senzačně srovnalo na 1-1, ale pak už to naši západní sousedi měli jednoznačně pod kontrolou, skvělé výkony, byť pro některé to možná bylo tréninkové tempo, takže Musiala, Havertz a spol taky se bavili v zápase v Houstonu a jednoznačně zvítězili 7-1.
0: Ano, dvě místa určitě postupovat, to znamená, že ti další dva soupeři, kteří se střetli v noci, asi hráli o to, kdo pak vyzve třeba Němce o tu druhou postupovou příčku. Tak Pobřeží stanovin Ekvádor komentoval tenhle duel Jan Cuchan, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: A viděl vítězství africké reprezentace 1-0 gólem závěru, tak bylo to bavendo.
2: Ten výsledek nenasvědčuje tomu, že to byla nějaká super zábava, ale průběh byl určitě lepší než to konečné skóre. Čtyřikrát zvonila tyč nebo břevno, třikrát napálili brankovou konstrukci Jihoameričané, ale nakonec tedy gólem z 90. minuty od Diala odešli s prázdnou, což si myslím, že může hodně mrzet právě i vzhledem k tomu, jaká ta skupina je, protože tohle si asi řekněme, že byl zkrátka souboj o druhé místo, které je jistě postupové. Zmíním takovou věc, která souvisí s Českem, protože zhruba poslední půl hodinu odehrál za Ekvádor Preciado, bývalý fotbalista Sparty. Chviličku hrál na pravém křídle, chviličku na pravém wingbacku, alternoval tam s Platem a myslím, že to nebyl špatný výkon od něj, byl určitě v jistých fázích nebezpečný, ale ke gólu ani jeho snaha nevedla.
1: Ekvádor přišel o sérii 19 zápasů bez porážky, byť myslím 11 bylo soutěžních a 8 přátelských nebo přípravných. Pobřeží slonoviny naopak tedy potvrdilo to, že se mu docela dařilo v přípravě, když porazilo třeba i Francii. Tak je někdo kromě Preciada, kdo tě ještě zaujal v tom zápase Pobřeží slonoviny Ekvádor, ve kterém tedy Pobřeží slonoviny zvítězilo 1-0?
2: Jednoznačně pro mě zjevením, přiznávám se a vlastně se omlouvám, že jsem ho doteď pořádně neznal, teprve 19-letý Jan Diomande z Lipska, o kterém se mluví, že by mohl přestoupit v létě do Premier League, třeba do Liverpoolu, tak já bych ho jedině doporučil, protože jakmile dostal balón, tak to bylo nebezpečné pro obranu Ekvádorců, přestože na něj většinou hrál Incapié, tedy zadák Arsenalu, tak prostě na něj nestačil. Potom Diomande chvíli hrál i na druhém křídle, ale chytat ho to pro Ekvádorce byla věc vlastně nemožná a jenom horší koncovka spoluhráčů Diomandeho mohla za to, že prostě neměl Diomande alespoň nějakou tu asistenci. Fakt skvělý hráč, doporučuji ke sledování.
1: Údajně by ať už Liverpool nebo Paris Saint-Germain, tento francouzský celek, který má taky zájem o Diomandeho, měli dát na stůl v Lipsku 100 milionů eur, tedy asi 2,5 miliardy korun, tak to je adekvátní cenovka za 19-letého hráče.
2: Já to nemám, já to nedám, i když bych ho rád měl ve svém týmu, ale ono se to strašně těžko odhaduje, je to mladý kluk, těžko říct, co s tím může udělat nějaká náhlá větší sláva, přestup do opravdu obrovského klubu, se vším respektem k Lipsku, takže těžko říct, jestli to budou dobře utracené peníze. Ostatně spoluhráčem Diomandeho je Pepe, o kterém se také mluvilo, jak bude mít velkou kariéru po té, co přestoupil do Arsenalu a nakonec myslím, že historicky se řadí k jednomu z nejméně podařených přestupů do tohoto londýnského klubu, tak Diomandemu bych přál, aby to byl úplně jiný příběh.
0: No, Pobřeží slonoviny prošlo africkou kvalifikaci bez inkasovaného gólu, proti Ekvádoru hodně štěstí, tam trefili soupeři několikrát břevno. Naopak Ekvádor, tam bylo zajímavé, že v kvalifikaci začínali s odpočtem bodů kvůli nějakým padělaným dokumentům jednoho hráče, kterého použili v zápase, ale pak byli druzí. Ale možná teď trošku zase nějaká lekce z produktivity, bych asi řekl.
2: Může být.
0: Ano. Dobře. No a tím druhým týmem, který prošel africkou kvalifikací bez inkasování, je druhý tým, který se dneska v noci komentoval, ale ten teda dopadl hodně hůř.
1: Ano, Tunisko prohrálo se Švédskem 1-5, tak jaké to bylo utkání, Jane Suchane?
2: No, už po 6 minutách vlastně to čekání na inkasovaný gól Tunisanů skončilo a to vlastně docela zajímavým způsobem, protože se prosadil syn tuniské matky Yacine Ayari, kterého určitě znají posluchači vašeho pořadu s mikrofonem do Anglie, co by záložníka Brightonu. A je zajímavé, že on, když se trefil takhle v té 7. minutě po akci, ve které už mohli předtím skorovat Isak nebo Jokeres, tedy další hvězdy Premier League, tak on se začal hned omlouvat. Nechtěl jsem, jako když třeba Jakub Březníček některému ze svých 358 klubů, ve kterých působil, dá gól. No ale on se pak znovu trefil Ayari i v 96. minutě a tam jakoby najednou na své předky zapomněl a slavil skoro jako smyslu zbavený. Mezitím to bylo chvíli i dramatické, protože ve 43. minutě dal Tunisan rekik na 1-2 z pohledu Tuniska a první čtvrthodina druhé půle jednoznačně patřila africkému týmu a skoro se zdalo, že jenom otázkou času, kdy Tunisané vyrovnají. Jenže přišel moment z 59. minuty, kdy si zkrátka kapitán Tunisanů Skiri myslel, že je dobrým nápadem z pozice posledního nějaké 2 metry před vápnem dělat kličku Isakovi. Z toho padl gól na 3-1 pro Švédsko a bylo v podstatě po zápase, pak už si Švédové kontrolovali ten vývoj duelu a přidávali další góly. Ještě zajímavé je to, že Svanberg veď v 84. minutě přišel na hřiště před rozehráním přímého volného kopu, jenom doběhl do vápna. Znovu od Ayariho tam šel balon, který Isak prodloužil směrem ke Svanbergovi a to bylo opravdu pár sekund, kdy byl na trávníku a dal tedy v tu chvíli na 4-1 Isak, když už jsem ho zmínil, gól a dvě asistence, další z hrdinů tohoto mače.
1: Švédsko prošlo na mistrovství světa přes baráž, v kvalifikaci se mu příliš nedařilo.
2: No, nezvítězilo v té samotné kvalifikaci ani jednou. Přesně a teď tak. Hned v prvním duelu na mundialu.
1: Přitom má skvělou útočnou dvojici, Alexander Isak z Liverpoolu a Viktor Gyökeres z Arsenalu. Tak jak se ti líbí to útočné duo Švédska a myslíš si, že to může být takový černý kůň turnaje Švédsko?
2: Myslím si, že ne, protože Tunisani nebyli dostatečnou prověrkou z mého pohledu, až se budou prosazovat Isak s Jokeresem, dejme tomu proti Francii, Německu, Anglii, Argentině a tak dále, tak můžu změnit ten názor, ale nemyslím si, že tohle by měla být nějaká velká pečeť na to, že bychom se Švédskem měli výrazněji počítat. Ze skupiny postoupí téměř určitě, ale ve vyřazovací fázi si nejsem jistý, že to může dotáhnout někam daleko.
0: No tak oni na posteli 2018 byli hodně daleko, to byli vlastně ve čtvrtfinále. Teď mají takřka kouzelnického trenéra Potra, tak třeba se mu něco povede. Každopádně to byly dva zápasy, které si komentoval v tomhle vstupu. My si za chvilku spojíme už taky s naším reportérem přímo, který reportuje o českém týmu, ale musíme zmínit ten šlágr, který se odehrál včera ještě, možná když jste nespali, mezi Japonskem a Nizozemskem a ten jsme viděli asi všichni tři, Pavle.
1: No, fantastický druhý poločas, zejména ten první zase tolik šancí nenabídl, ale pak tedy skoro otevřeli Nizozemci gólem Van Dijka, za chvilku vyrovnali Japonci, když se trefil na Kamura, zase za chvilku už vedli Nizozemci gólem Somervilla a v tom závěru si to Nizozemci nepohlídali, když si nechali dát gól z rohového kopu od Daichiho Kamady, což je zase takový zajímavý příběh, japonský záložník, který vlastně tak hodně se štěstím vložil hlavu do hlavičky od svého spoluhráče Ogavy. A u Kamady je zajímavé to, že on hraje v Premier League za Crystal Palace a pokud se nepletu, tak v nejvyšší anglické soutěži, kde působí už celkem dlouho, nedal zatím ani jeden gól a teď hned v prvním zápase na mistrovství světa.
2: Tak tohle byla obrovská náhoda, to si přiznejme, že právě on střelil ten gól a ještě jeden postřeh jsem chtěl říct, že si Nizozemci tak trochu koledovali po vzoru Švýcarů, protože do té doby bych taky řekl, že spíš kontrolovali to utkání, ale místo, aby se hnali třeba za třetím gólem, tak se spoléhali na to, že to ubrání a neubránili.
1: Nevím, jestli jsem to zmínil, ale Nizozemsko-Japonsko tedy 2-2, ale věřím, že jste to poznali z toho popisu druhé druhého poločasu, který byl divoký.
0: Moc děkujeme Janu Suchanovi, že komentoval v noci i pro vás posluchače a pochopitelně těšíme se na další spolupráci. Myslím, že zítra ráno si to tady zase střihneme.
2: Rádo se stalo a budu se na tebe netěšit.
0: Ano. Když jsme mluvili o Nizozemsku, tak na to rádi vzpomínáme i na to Nizozemsko před 50 lety, protože parta Johana Cruyffa tehdy nestačila na Čechoslováky.
3: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
4: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
5: Co sa dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
6: Antoník Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
3: Jaká byla cesta na šampionát?
5: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
7: Tam žili nejvíc s tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
3: Den po dni to připomíná. V seriálu Radiožurnálu Sport.
5: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
3: Od 2. května do 20. června.
5: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport 15. června a my můžeme už říct, že po první polovině prvního kola skupin na mistrovství světa se nám to krásně golově rozjíždí. Pavle, já jsem si to uvědomil nejen včera při vítězství Němců nad Curaçaem 7-1, ale při pohledu na ty noční výsledky, tak v úvodních 6 zápasech skupina A až C 12 gólů. Další skupiny D až F 6 zápasů 26 gólů. Takže z průměru nějakých, kolik to je, 2 góly na zápas, když máš 12 v 6, tak je to nějakých 3,5 na zápas, tak to je, ne, více než 4 na zápas, takže to je prima.
1: Ale nalijme si čistého vína, hodně tam k tomu přispěla ta vysoká prohra Curaça, 8 gólů v zápase s Německem, Němci jich dali 7, takže
0: to
1: se na tom odrazilo.
0: Ano, no tak Češi hráli s Koreou dietnější zápas, ale prohráli 1-2 a teď už jsou opět v Dallasu, Mansfieldu se chystali před fanoušky a byl u toho i kolega reportér Mirko Vasič, kterého zdravíme přímo do Spojených států amerických. Dobrý den.
8: Dobré ráno do Česka.
1: Když to převedeme na americký čas, tak v sobotu měli Češi volno, úplné tréninkové volno a včera, tedy toho amerického času, se Češi už dostali znovu na trávník, jak zmínil Jana Pěruška, tak byli všichni hráči na hrací ploše, včetně Jana Kuchty, který na začátku toho srazu měl drobné zranění?
8: Byli všech 26 hráčů trénovalo, to znamená 23 do pole, 3 gólmani, nevypadalo to, že by měl někdo nějaké větší obtíže, takže ano, hráči jsou v pořádku, vypadá to, že i včetně Jana Kuchty, který už trénoval tak nějak normálně.
0: No a zachytil jsem na sociálních sítích, že ten trénink měl být původně kratší dobu otevřený, ale nakonec prý pan trenér Koubek rozhodl, že teda ať se dívají všichni, jak to bylo?
8: No je to tak, po 15 minutách pan trenér Miroslav Koubek přišel za mluvčím reprezentace a oznámil mu, že čeští novináři mohou sledovat celý trénink, zahraniční ti u toho tedy takhle nebyli, ty po 15 minutách museli opustit tréninkovou plochu. No, sledovali jsme všechno možné, mimo jiné i Karel Poborský dorazil, je tu jako expert České televize, no a hned zamířil za kým jiným než za Pavlem Nedvědem, vřele se pozdravili a pak vlastně většinu tréninku tihle dva borci sledovali spolu, sledovali své následovníky, ano, své následovníky, kteří tedy úplně neválí jako zmíněná generace, ve které byli Poborský a Nedvěd, ale ten trénink byl zajímavý, hrálo se potom po nějakých základních cvičeních, tak se hrálo na dvě, s tím, že hřiště bylo rozdělené na třetiny, obrana proti útoku na té jedné straně, byly například v jednom útoku Provod, Šik a Hložek, ano, trochu jsem teď v hlavě musel pátrat, kdo byl tím třetím hráčem, ale nedal mi to úplně velkou práci. Hložek, ten se ukazoval velice dobře, tam dal jeden nádherný gól, taková ta klasická věc, jdete od lajny, zaseknete si to a pak vyšlete nechytatelnou ránu, která skončí v brance. Bylo to docela zajímavé cvičení, zapojoval se i Jan Rezek jako asistent hlavního trenéra Miroslava Koubka, ten všechno sledoval, odlajnil krajiny, bylo tam občas hodně křiku, ale takového toho udílení pokynů a podobně, ne? Že by hráči na sebe nějak zvali naštvaně nebo něco podobného. Byl tam i jeden, řekněme, trošku ostřejší souboj, ale takový, který vyplynul ze hry. Ladislav Krejčí tam jemně přišlápl Vladimíra Coufala, ale plácli si a jelo se dál. Takže bylo to zajímavé sledovat takový trénink, ukázalo to docela dost zajímavých věcí.
1: Je dobře, že jsou čeští fotbalisté nahecovaní i v tréninku před druhým zápasem ve skupině mistrovství světa. Budou hrát ve čtvrtek v Atlantě. Pro nás v příjemný čas od 18 hodin, tedy středoevropského času proti Jihoafrické republice. A když jsme na začátku našeho povídání s kolegou reportérem ve Spojených státech Mirko Vasičem mluvili o tom, že Češi měli v sobotu volný den bez tréninku, tak na ty mediální aktivity přišel asistent trenéra Jan Rezek. Co říkal směrem k tomu zápasu s Jihoafrickou republikou? Očekáváš ty a očekává i Jan Rezek spoustu změn v základní sestavě oproti tomu utkání s Jižní Koreou?
8: No, on v tomhle samozřejmě zůstal tajemný, spíš řekl, že by se mohlo změnit rozestavení a teď tuším budu citovat, změny mohou být, ale nemusí. Tak si z toho vyberte, co potřebujete. Teď vlastně dnes amerického času, ono to bylo v době i vašeho času dnes, tak třeba Jaroslav Zelený mluvil o tom, že všichni dobře vědí, že s Koreou to nebylo úplně ono, že vlastně ani nemá smysl o tom nějak víc mluvit, protože hráči sami si uvědomují, nebo to spíš nějakým způsobem ještě dál zpětně hodnotit z pohledu tedy novinář, fotbalista, samozřejmě v týmu to vyhodnocovali, ale že to nebylo dobré a je potřeba to proti Jihoafrické republice zlepšit, protože řekněme to na rovinu, to bude asi klíčový zápas o tom, jestli Češi budou mít vůbec ještě nějakou naději, aby mohli postoupit třeba při nejmenším z třetího místa, protože ono to bude komplikované. Když porazí Jihoafrickou republiku, tak pak je čeká ještě Mexiko, samozřejmě aztécký stadion, víc než 2000 metrů nad mořem, domácí fanoušci, to bude velký souboj proti velké přesile ve všech směrech, takže to čtvrteční utkání v Atlantě hodně napoví, ne-li úplně.
1: A ještě závěrečná otázka na kolegu reportéra Mirko Vasiče ve Spojených státech, kde sleduje přípravu české fotbalové reprezentace na druhý zápas na mistrovství světa. Mirko, máme před zprávami v 6:30 zhruba minutku, tak jak bude vypadat ten program národního týmu do čtvrtečního výkopu pro nás v 18 hodin?
8: Tak jsou to pravidelné tréninky, v úterý už národní tým přeletí do Atlanty, tam ve čtvrtek bude hrát tedy od 18 hodin, řekněme, českého času, od 12 tady místního, nebo v té době v Georgii, ve státu, ve městě Atlanta, na nádherném stadionu Atlanta Stadium pro víc než 75 tisíc diváků, je zajímavý architektonicky, otevírací střechou, teď jsem si nemohl vzpomenout, bude to prostě asi paráda se vším všudy.
0: Těšíme se moc na další vystoupení české fotbalové reprezentace na mundialu, sledovat a komentovat ho opět budou Mirko Vasič, Lukáš Michalík a je tam také Mikuláš Jáša, pánové, tak se držte, zdravíme do Dallasu a ať ty přípravy na čtvrteční utkání dobře probíhají i u vás. Hezký den.
1: Vám dobrou noc.
8: Děkujeme. Naslyšenou.
0: Všem posluchačům přejeme krásné pondělní ráno, je 15. června, čekají nás zprávy v 6:30, no a o mistrovství světa ve fotbale nebo třeba o skončené hokejové NHL si určitě budeme zase brzy povídat.
9: Už od nám 6:30. Zprávy s Pavlem Prouzou. Advokáti varují před chystaným zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí. Splnit jim chce evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory dává návrh příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu. Rakousko ode dneška o další 3 měsíce prodlužuje kontroly v pohraničních oblastech u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Místo pevných stanovišť na hraničních přechodech chce Rakousko nově víc sázet na namátkové kontroly v pohraničních oblastech. Norský soud dnes vynese rozsudek v případu syna norské korunní princezny Mette Marit. Marius Borg-Heiby čelí mnoha obviněním ze znásilnění a domácího násilí. 29-letý Heiby nemá v norské královské rodině žádnou funkci. Není totiž synem korunního prince Hákona. Sport. Fotbalisté Švédska v prvním utkání ve skupině F porazili na mistrovství světa Tunisko 5-1 a vedou tabulku. Nizozemsko totiž remizovalo s Japonskem 2-2. Německo ve skupině F přestřílelo Curaçao 7-1 a pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem ve finále playoff NHL prohráli. Caroline před svými fanoušky podlehli 0-3 a v celé sérii na Hurricanes nestačili 2-4 na utkání.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D8 u Nové Vsi, taky na dálnici D1 u Choceřad. Na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem z Bystřete a zpomalte u Nové Vsi. Na 18. kilometru přímou sjezdu na Mělník a Slaný stojí kamion v pravém jízdním pruhu. Podle našeho zpravodaje je to na začátku omezení.
11: Má tam defekt pravý přední pneumatiky, tak si myslím, že to bude na výru.
10: Zatím bez označení a kamiony tam v zatáčce vybočují. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Choceřady. Ve stoupacím pruhu na kilometru 29,5 stojí nepojízdný kamion. O kus dál na kilometru 30,5 pak ještě dodávka. Opět ve stoupacím pruhu kamiony vybočují. V Praze houstne provoz, plná už je třeba Liberecká a Holešovičky do centra. Ucpává se i Českobrodská ulice, tam navíc teď je nehoda v Kých. Za nájezdem z Průmyslové na Českobrodskou 2 auta a blokují pruh směr centrum. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Po chladných dnech nás čeká hodně letní počasí. Postupně se bude oteplovat v celé Evropě. Nejprve se léto vrátí do jihozápadní části. Průběžně se ale bude v tomto týdnu oteplovat i na našem území. Vypadá to, že na konci týdne už bychom mohli zažívat tropické teploty. Může za to rozsáhlá oblast vyššího tlaku vzduchu, díky které bude do Evropy proudit teplý vzduch z Afriky. U nás budou teploty stoupat od dnešních 20, na jižní Moravě může být až 23, po tropických 33 stupňů na konci tohoto týdne. No a na začátku toho příštího se pak teploty dostanou i k 35 stupňům. A připravit se musíme i na tropické noci. To znamená, že ani v nočních hodinách nebudou teploty klesat pod 20 stupňů. Celý týden nás také čeká převážně slunečné počasí, až v jeho závěru se mohou tvořit bouřky z horka. To byly zprávy.
5: Radiožurnál vás zve do Pardubic na největší dostih první poloviny sezóny. Těšte se na pohár slávy a pojišťovny, meeting s 9 atraktivními dostihy, včetně kvalifikace na Velkou Pardubickou se slávy a pojišťovnou. V sobotu 20. června na Pardubickém závodišti. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál. Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám krásné pondělní ráno 15. června. No a v polovině 6. měsíce roku 2026 už víme, kdo je nejlepším a dá se říct asi týmem planety. Ve hokeji.
1: V hokeji.
0: Ano.
1: V NHL.
0: V NHL.
1: Je to Carolina, která vyhrála ve finále 4-2 na zápasy nad Vegas na ledě Golden Knights, uspěla v tom šestém utkání poměrem 3-0. Ty góly v zápase zlatém pro Hurricanes dali Taylor Hall, Jackson Blake a taky Nikolaj Ehlers. A zmínil bych ještě jednoho muže na straně Caroliny, to je americký brankář Brandon Bassy, který vstoupil vlastně do toho playoff, do té finálové série, jestli si vzpomínáte, i naši posluchači na Radiožurnálu Sport, kdy Carolina prohrávala po dvou třetinách 0-4 z Vegas, dokázala ve třetí části vyrovnat na 4-4. Nakonec tedy prohrála 4-5, ale tu sérii zlomila a zvítězila 4-2. Ale v tom zmiňovaném utkání Bassy vystřídal Andersena v brance Caroliny a v té třetí části onoho zápasu už neinkasoval, pak dostal hodně smolný gol v prodloužení, když se vlastně puk odrazil od zadního mantinelu a od jeho nohy do branky a od té doby, vlastně od té třetí třetiny tohoto zápasu už Bassy nepustil vlastně jedničku Andersena do brány a dochytal tu sérii a dochytal tedy tu sérii tak, že Carolina vítězí v NHL.
0: Ty jsi říkal jedno jméno, ale já přece jenom přidám ještě minimálně tři. Carolina před 20 lety vyhrála společně s českými hráči Františkem Kaberlem a Josefem Vašíčkem a jako kapitány k tomu dovedl Rod Brendamour. To je aktuálně trenér už 8 let Caroliny a to je taky velký příběh, že vlastně to dotáhl jako kapitán a teď jako trenér ke Stanley Cupu a dost suverénním způsobem ono prohrál v celém playoff pouze třikrát, to je něco. Navíc ti produktivní hráči, vlastně ti, kteří se trefili, že jo, tři nejproduktivnější v celé vyřazovací fázi, takže gratulujeme, ale bohužel škoda, když zmíníme to čtvrté jméno, takže se nedočkalo.
1: Jediný Čech v letošním finále playoff NHL, Tomáš Hertl, který po druhé tedy neuspěl ve finálové sérii, ve finálovém boji o Stanley Cup před 10 lety v dresu San Jose, teď tedy v dresu Golden Knights, kteří měli dobře našlápnuto k tomu, aby zvítězili v sérii, vedli tuším 1-0 a 2-0, ale Carolina zvládla závěr 5., 6. utkání a je tedy po 20 letech nejlepším týmem NHL.
0: A máme tu hokejovou sezonu tedy odškrtnutou. Není tam nějaká mistrovství za klubu nebo něco takové?
1: Ne. Olympiáda, mistrovství světa, dobře. NHL,
0: krásná sezona to byla, ale bylo toho dost a teď jdeme zase na fotbal.
2: Fotbalový svátek roku je tady.
3: Nalaďte se na mistrovství světa s Radiožurnálem Sport.
2: S námi můžete být u každého okamžiku.
3: Góly.
2: Napětí.
3: Emoce.
4: Pál je gól! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa a valná hromada.
3: Všechny zápasy české reprezentace v přímých přenosech.
2: Rozhovory s hráči a reportáže přímo z místa dějiště šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
3: To je mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
2: Od 11. června do 19. července poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Mistrovství světa ve fotbale má za sebou první kolo v 6 skupinách z celkových 12, opravdu rekordní počet týmů, také spousta nováčků a rekordní malá země, která je o 30 tisíc obyvatel méně početná než třeba Ostrava. Je to Curaçao, které včera sledoval v Houstonu taky náš reportér původem z Moravskoslezského kraje František Typovský. Dobrý den.
5: Hezký večer z Houstonu, dobré ráno domů do Česka.
1: Curaçao se ten premiérový zápas na světovém šampionátu nevydařil, podlehlo 1-7 Německu, tak jak si to utkání užil přímo na tribunách stadionu v Houstonu a jaké máš ohlasy z místa?
5: Vezmu to postupně, užil jsem si to moc, byl to můj první zápas, na kterém jsem byl osobně na tom letošním mundialu, abych si pomohl oblíbeným slovem právě tebe, Honzo Pěruško, ale celkově ten stadion v Houstonu, on sice vypadá majestátně už zvenku, ale až když přijdete dovnitř, tak na vás opravdu dýchne to, jak ta arena je velká, ona je poměrně nedávno opravená v roce 2017, 2017 se tady hrál Super Bowl, takže právě před 10 lety dělali v Houstonu velkou opravu tohoto 70-tisícového stadionu, takže byl to opravdu skvostný zážitek. Co se týče výsledku toho zápasu, tak to bylo víceméně jednoznačné, konec konců ten výsledek 7-1 o tom vypovídá, myslím si, zcela zřejmě, ale byly tam chvíle, kdy opravdu Curaçao kousalo a ten tým dokonce dokázal vyrovnat na 1-1 a to byly právě chvíle, které mi určitě zůstanou z toho zápasu nejvíc v paměti, protože právě vyrovnávací gól Komenenci, tak ten způsobil opravdu velký výbuch emocí na stadionu právě v Houstonu. Myslím si, že i někteří němečtí fanoušci Curaçao přáli dát v tom zápase alespoň jeden gól, aspoň tak soudím podle té reakce, protože jsem měl pocit, že se radovali třeba i někteří fanoušci Německa, byť jenom tedy tak mírně, spíše sportovně přáli soupeři z Karibiku alespoň ten čestný úspěch, který přišel.
0: No, vlastně to je velký karneval, festival různých barev a národností, které různě fandí. Když se ale bavíme o Curaçao, tak 185 487 oficiálně obyvatel tohoto malého státečku, tak si říkám, kolik zhruba fanoušků a jak hlasití mohli být v Houstonu.
5: Je to zhruba stejný počet obyvatel, jako má Plzeň, jenom tak pro představu, abychom si to porovnali s některým z českých měst. Bylo tady zhruba nějakých 10% celkové populace Curaçao, takže nějakých asi 18 tisíc. Sami Curaçané to nedokázali úplně přesně vyčíslit. Říkali 15 až 18 tisíc, že by mělo dorazit z Karibiku do Spojených států a sledovat ty zápasy. Je to taková modrá armáda nebo modrá vlna, jak oni sami sobě říkají. Teď byli v Houstonu, pak budou cestovat ještě do Kansasu a do Filadelfie, kde bude Curaçao hrát své následující dva zápasy v základní skupině. Co mě příjemně překvapilo, je to, že vlastně fanoušci navzdory prohře o 6 branek nebyli nijak smutní, ba naopak, když jsem se s nimi bavil po závěrečném hvizdu v ulicích v okolí stadionu, tak převažovali úsměvy. Oni byli nadšení z toho, že na mistrovství světa vůbec jsou poprvé v historii a největší radost měli z toho, že Němcům dali branku. Bavil jsem se s takovou trojicí mladíků zhruba kolem 30 let věku a ti byli opravdu dojatí až takřka k slzám, když vzpomínali na to, jaké to bylo, jak se objímali na tribuně, jak společně skákali, jak se radovali z toho tehdy vyrovnávacího gólu na 1-1 ve 21. minutě. Pak samozřejmě Němci zapnuli trochu vyšší rychlostní stupeň, ale i tak oni sami, tedy příznivci Curaçao, řekli, že to bude moment, na který nezapomenou do konce života.
1: Myslím, že i Němci budou vzpomínat, protože to byl pro ně zápas, který nakonec jednoznačně zvládli, zvítězili 7-1 nad Curaçaem. Už ten druhý poločas pak připomínal trochu tréninkové, nechci říct tempo, ale prostě ty kombinace Němců vypadaly tak ladně a Curaçao se jen horko těžko bránilo, tak byť Německo bylo jednoznačným favoritem tohoto zápasu a nemusíme o tom dlouho sáhle debatovat, tak nějaký výkon ze strany Evropanů, který tě uchvátil, zaujal?
5: Celkově se mi hodně líbil například autor první branky Nmeča, který byl v prvním poločase u všeho zajímavého. Vlastně měl i kromě gólu jednu asistenci. Navíc na něj byla penalta, ze které skóroval potom i Kai Havertz, takže to byl hodně zajímavý výkon. Ale celkově si myslím, že Němci ukázali velkou sílu, byť soupeř jako Curaçao není úplně nějakým mírným bodem pro to, jak dobře na tom Němci budou, ale dopředu směrem do útoku jsou opravdu mimořádně nebezpeční. Měli tam spoustu náznaků, spoustu takových polovičatých příležitostí, které třeba nedotáhli jenom proto, že už hráli v tréninkovém tempu. Myslím si, že pokud by Němci do toho zápasu proti Curaçao šli opravdu naplno, tak by klidně mohli dát i dvojciferný počet gólů. Co se útočné fáze týče, jsou na tom svěřenci Juliana Nagelsmana skvěle. Tím, jak hodně útočí, tak samozřejmě nechávají trochu otevřená zadní vrátka. Myslím si, že v zápasech Německa bude padat hodně gólů a mohlo by to fanoušky hodně bavit. A i samotní Němci byli spokojení s tím, jak se jejich tým prezentoval směrem dopředu a trochu to povzbudilo ty naděje našich západních sousedů na to, že by třeba mohl přijít nějaký ten úspěch konečně na mistrovství světa, protože v předchozích dvou edicích Němci vlastně ani nepostoupili ze skupiny.
0: František Typovský, který je přímo v Houstonu, kde Němci deklasovali Curaçao 7-1, byl teď s vámi, posluchači na Radiožurnálu Sport, a podělil se o své postřehy a další zajímavosti přímo z místa. Františku, moc děkujeme a přejeme hodně štěstí na tom tvém zámořském dobrodružství.
5: Děkuji moc, hezký večer z Houstonu a pěkné ráno do Česka.
0: Ještě s Pavlem Tilšanem doplníme, že Němci jsou ve skupině E, kde tedy vedou po té, co vyhráli 7-1, a druhý tým hrál trošku dietněji, ale vyhrál tedy Pobřeží slonoviny.
1: Ano, Pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor doslova gólem v samotném závěru 1-0. A sledovali jsme v noci ještě jeden zápas, Švédsko-Tunisko. Švédové zvítězili vysoko 5-1 nad africkým celkem a ještě večer jedno utkání.
0: Ano, hráli Japonci s Nizozemci, to si myslel. 2-2, ano, 2-2. Že to bylo. Ano. No a když se podíváme dneska, co čeká i posluchače, protože to zas asi bude nabité, tak když se hraje 12 skupin, 48 týmů, tak každý den to musí být nabité.
1: Jsou to zase 4 zápasy v tom hracím dnu, ale pro nás tady v tom středoevropském časovém pásu takže dnes v 18 hodin Španělsko Kap Verde, mimochodem první zápas v Atlantě, kde budou hrát i Češi. Ve čtvrtek Belgie Egypt, to je zase utkání, které se bude hrát v Seattlu, a my si o tom popovídáme s vůbec prvním Belgičanem v české lize, bývalým brankářem libereckého Slovanu Olivierem Flíchenem po 9. hodině. V noci od půlnoci našeho času Saudská Arábie Uruguay, a od 3 ráno pak Irán versus Nový Zéland, a myslím, že to bude hodně sledovaný zápas ve Spojených státech s ohledem na tu politickou situaci.
0: Ano, poslouchejte Radiožurnál Sport, mistrovství světa se vrátíme vlastně hned už po písničce. Dobré ráno. Wake me.

0: 6 hodin 53 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my dál budeme s Pavlem Tilšarem a nejenom s ním řešit fotbalové mistrovství světa. Já se omlouvám tedy obyvatelům Ostravy, ale přece jenom je to větší město, daleko větší než je Curaçao, co do počtu obyvatel o více než 100 tisíc. Spíš Curaçao tedy, jak mě později pak upozornili František Typovský, je zhruba o 2000 rozdílné oproti Plzni. Myslím, že je o 2000 menší než Plzeň, co se týče obyvatel. Takže uvádím na pravou míru, nezlobte se, jedeme dál.
1: Jedeme dál a začínáme touto větou, krátký šok, pak gólová show. Takovým titulkem se snaží vystihnout úvodní zápas německých fotbalistů na světovém šampionátu web kicker.de. Téma pro nás na úvod přehledu zajímavostí z internetových sportovních serverů světa a ve studiu už je kolega Adam Procházka. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. Na stránkách Kickeru vítězství v Houstonu nad Curaçaem 7-1 rozebírají ze všech stran ve skoro 10 článcích. Není se co divit, je to zkrátka mistrovství světa. A v tom zmiňovaném titulku naráží autor na fakt, že Němci sice dobře začali a vedli od 6. minuty, ale v té 21. inkasovali. No a vyrovnaný stav platil až skoro do poločasové přestávky. To byl tedy ten krátký šok, jenže od 38. minuty do 88. dali svěřenci kouče Nagelsmanna dalších 6 branek a tedy o vítězi nebylo pochyb. V jiném článku se připomíná, kdy naposledy naši západní sousedé na světovém šampionátu ve fotbale takhle vysoko vyhráli, asi si vzpomenete, na rok 2014, semifinále s domácí Brazílií, taky výsledek 7-1. Tehdy pak Němci mimochodem celý turnaj nakonec ovládli a vzpomíná se taky na historicky nejvyšší vítězství Německa na mistrovství světa. To se datuje do roku 2002, kdy na úvod šampionátu v Japonsku a Jižní Koreji deklasovalo Německo Saudskou Arábii dokonce 8-0.
1: Dnes se hodně ve sportu říká, že už není slabých soupeřů a potvrzuje to ta statistika nebo to skóre toho zápasu Německa se Saudskou Arábií na šampionátu 2022 8-0, a když si vzpomeneme na poslední 2002.
0: Ano.
1: Já jsem řekl něco jiného.
0: 2022, to ještě Kloze tehdy sázel golíky.
1: A já už jsem byl myšlenku dopředu a chtěl jsem říct, že na 2022 Saudská Arábie

0: italský Curaçao. A to kvůli tomu, jak dokázalo favorita svou hrou zaskočit. Němcům zatopilo rozestavením ve formaci zvané Diamant, ve které předtím nikdy pod trenérem Advokátem nehrálo. Radost měl ale Nagelsmann taky z reakce svých svěřenců, která vedla k nakonec pohodovému vstupu do turnaje. A zaujal mě ještě titulek bulvárního Bildu, cituji: Houstone, nemáme žádný problém. Němci zcela bez zábran ve vesmírné metropoli.
1: Tak abychom doplnili ještě toho pána, který je starší, Dick Advokát, padl taky v ústech Adama Procházky, nicméně je mu 78 a Nagelsmannovi je 38. Ano. Jde o vůbec nejvyšší rozdíl mezi dvěma soupeřícími trenéry na mistrovství světa v historii, aby ne. Budem teď 79-39.
0: Já jenom doplním, že já jsem poslouchal kousek tiskové konference včera Juliana Nagelsmana. Ptali se ho na to, jaké to bude, když nastoupí vlastně proti trenérovi, který je o 40 let starší, a Nagelsmann říkal, že miluje svoji práci, ale že doufá, že ve věku advokáta už bude mít lepší věci na práci, než trénovat fotbal.
1: Dicka Advokáta rozebereme taky v naší desíce, protože jsme sehnali Radka Šídla, který pod ním získal svůj největší úspěch, a ostatně to je dosud největší úspěch taky Dicka Advokáta, vítězství v poháru UEFA se Zenitem Petrohrad. To je nějakých 18 let zpátky, ale myslím, že Radek taky může říct o trenérovi, který naopak nevyhovoval jinému dřívejšímu hostu Pavlu Desítky, Pavla Horváta, Pavlu Marešovi. Tak to je jenom tak pozvánka a teď asi pojďme dál.
2: Ano, jdeme na britskou BBC, kterou zaujalo, že se Japonci na mistrovství světa dokázali dvakrát dotáhnout na vedoucí Nizozemsko a remizovali, tady to utkání skončilo 2-2. Pak taky branka Amada Diala z Manchesteru United, která rozhodla o nejtěsnějším triumfu pobřeží slonoviny nad Ekvádorem, tedy poměrem 1-0. Nebo změna působiště španělského fotbalisty Marka Kukury před dnešním vstupem do turnaje. Připomeňme, že Španělsko bude hrát proti Kapverdám, tak odkud Kukuria kam zamíří?
0: No, podle kolegy Nizára Kinsely, respektive ne, že bychom se znali, ale formálně je to kolega, protože je to taky novinář, mění 27-letý obránce anglickou Premier League za španělskou La Ligu z Chelsea, která ho získala v roce 2022 z Brightonu za 63 milionů liber, přestoupí po fotbalovém mistrovství světa do Realu Madrid. Ten po znovu zvolení prezidenta klubu Florentina Pereze angažoval kouče Joseho Mourinha a teď vysází tedy necelých 52 milionů liber za Marka Kukureju. A dočíst se tam můžete i o dalších případných posilách Reálu. Prý teď usiluje například o další účastníky mundialu Bernarda Silvu, Ibrahimu Konatého a Denzla Dumfriese.
1: Je pravda, že vlastně to přestupové šílenství každé léto, když je takovýhle velký turnaj, trošku jde stranou, ale myslím si, že právě přestup Vlasáče Kukurej do Reálu bude vzbuzovat asi hodně pozornosti, co, Pavle?
2: Myslím, že rozhodně ano. Teď si nejsem jistý, jestli on prošel i Akademii Barcelony.
0: Myslím si, že asi ano, protože jsem zaznamenal, že na sociálních sítích někteří fanoušci Barcelony píšou o zrádci, takže to by odpovídalo.
2: Ano, Marc Cucurella budí vášně na hřišti, jak má ty dlouhé vlasy, tak občas ho někdo rád zatáhne k zemi, Cucurella to rád prodá, takže myslím, že fanoušci španělského fotbalu se mají rozhodně na co těšit.
1: A jak se mají ale cítit třeba Nizozemci, když hráli proti Japoncům, kteří v základní sestavě na rozdíl od nich měli hráče z Eredivisie 2. Nizozemci neměli poprvé v historii mistrovství za žádného, tak a nakonec je obrali o 2 body, říkají si, my jsme vaši chlebodárci a vy nás takhle obíráte. No, jsou to různé příběhy v tom světě fotbalu, světě sportu. Adam Procházka přinesl zajímavosti ze zahraničních webů, které pročítal. Moc mu děkujeme.
0: Naslyšenou.
1: No a my pokračujeme dál, za chvilku 7 hodin zveme vás k tomu, abyste si poslechli rozhovor s naším reportérem, který byl na finále NHL. Nakonec se raduje Carolina.
3: Vstávat s námi se vyplatí.
4: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
3: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
5: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
6: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
5: Z toho mám takovou radost, že normální lístky dneska do jednu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
4: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
3: Stačí poslouchat radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
4: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál, teď je 7 hodin. A se zprávami je tu Pavel Prouza.
8: Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách uzavření míru. Česká advokátní komora nesouhlasí s návrhem zákona o ekonomické ochraně státu. Hokejisté Caroliny získali Stanley Cup, ve finále porazili Vegas. Nehoda brzdí provoz na silnici 57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Bude oblačno, na severu ojediněle přehánky, teploty do 21, na jižní Moravě až 23 stupňů.

0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy a Írán se dohodli na podmínkách uzavření míru, oznámil to pákistánský premiér Shahbaz Sharí. Podle něj by zástupci USA a Íránu měli memorandum podepsat v pátek ve Švýcarsku. Obě strany už vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Podrobně od našeho zpravodaje v ranním radiožurnálu v 7.20. Nejméně 4 lidé zemřeli a 23 je zraněných po mohutném ruském úderu na Kyjev, oznámili to ukrajinští záchranáři. Útoky ruské armády poškodily mimo jiné i památky ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
2: Rusko podle předběžných zpráv zasáhlo ukrajinskou metropoli několika raketami Zircon, které mohou dosáhnout až osminásobné rychlosti zvuku, a vyslalo také desítky dronů. Zasáhly areál Kyjevsko-Pečerské lávry, kde začala hořet střecha Uspenského chrámu a požár se doteď nepodařilo uhasit. V plamenech se ocitly také Dovženkovy filmové ateliéry a vysokopodlažní bytové domy v různých městských částech. Masivnímu vzdušnému útoku čelili také Dnipro a Charkov, kde podle tamních úřadů zahynulo 5 záchranářů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Ministerstvo financí dostalo stovky připomínek k zákonu o ekonomické ochraně státu. Česko má tím splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle advokátů ale dává nepřiměřeně velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu, říká předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná.
3: Pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 5, za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci a jakým způsobem by se to mohlo otočit.
1: Podle advokátů by museli úřady předávat třeba informace o svých klientech a mít zakázáno jim to říct. Ministerstvo financí tvrdí, že se po připomínkovém řízení chce s advokáty o zákonu dohodnout. Železničáři dnes částečně zpřístupní novou lávku nad kolejištěm v České Třebové. Stavba je součástí rozsáhlé opravy železničního uzlu. Nové přemostění nahradí stávající podchod. Na lávku se lidé zatím dostanou jen po schodišti, výtahy ale přibudou ještě letos, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
4: Zpřístupnění lávky pro veřejnost předpokládáme v odpoledních hodinách. Čas se ještě nedá určit přesně, otevřeme ji hned, jakmile stavební úřad odsouhlasí uvedení do provozu. Výtahové šachty jsou v současné době už vybetonované. Osazování a zprovozňování výtahů pak bude spolu s dalšími pracemi probíhat ve druhém pololetí. Sport.
5: Fotbalisté Švédska porazili na mistrovství světa v Monterrey Tunisko 5-1. Hráči Pobřeží slonoviny vyhráli ve Filadelfii nad Ekvádorem 1-0, Němci deklasovali Curaçao 7-1 a Nizozemsko remizovalo s Japonskem 2-2 i díky brance kapitána Virgila van Dijka.
6: Od začátku do konce to byl velmi těžký zápas, ze kterého máme bod. Moje branka byla důležitá, dostal jsem tam trochu prostoru, ale pak jsme snad jen ze 3 nebo 4 šancí soupeře dvakrát inkasovali. Z toho rozhodně nemám radost. Japonci nás nicméně nepřekvapili, jsou velmi dobří, hlavně v protiútocích, silní ve středu hřiště a čekali trpělivě na naše chyby.
5: Čeští fotbalisté po dní volna na světovém šampionátu trénovali, připravují se na čtvrteční utkání s Jihoafrickou republikou. A hokejisté Caroliny slaví po 20 letech zisk Stanley Cupu. Vegas porazili 3-0 a celkově 4-2 na zápasy. Český útočník Vegas Tomáš Hertl prohrál i svou druhou finálovou sérii NHL.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D8 u Nové Vsi a nehoda na silnici 17 u Stradouně. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem dejte pozor u Nové Vsi. U sjezdu na Mělníka Slaný na 18. kilometru stojí kamion v pravém jízdním pruhu. Je to na začátku omezení, stojí už u něj policisté a vybočuje se v zatáčce. Na silnici 57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí čekejte kolony. Mezi Jablunkou a Bystřičkou se srazilo osobní auto s nákladním. Silnice zůstala průjezdná alespoň kyvadlově, ale tvoří se kolony z obou stran, delší ze Vsetína asi na 15 minut. Na silnici 17 z Vysokého Mýta k dálnici D35 je teď komplikace před Stradouní. U stavby tunelu Homole se srazila 2 auta.
8: Přesně u toho tunelu nehoda, zatím tam teda nejsou policajti a od Vysokého Mýta se tam začíná dělat dlouhá kolona.
7: A na příjezdech do Prahy silný provoz. Pozor dejte třeba na hradecké dálnici D11. Ve směru na Prahu se prudce brzdí na 19. kilometru. Z plné rychlosti do zastavení. Kolona se pak ale záhy rozjede. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23, na horách kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. Tolik zprávy.
9: Krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport společně s Pavlem Tilšerem.
10: Pěkné pondělí.
9: Tak Angličani, fotbalisti Anglie vstoupí do mistrovství světa až ve středu zápasem proti Chorvatsku a tak je dost možné, že ještě prožívali hlavně motorismus o víkendu, protože poprvé od roku 1968 tři Britové kompletně obsadili pódium v závodě mistrovství světa Formule 1.
10: Byla to velká cena katalánská, kde zvítězil tedy v Barceloně poprvé ve Ferrari Lewis Hamilton, a to konkrétně o 19,5 sekundy před tedy dalším krajanem z Británie Georgem Russellem z Mercedesu. Třetí byl tedy další britský pilot a úřadující světový šampion Lando Norris z McLarenu. Znamená to, že tedy skončila i ta pětizávodová vítězná série Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Ten musel odstoupit kvůli technickým potížím a snížil se tak jeho náskok v čele průběžného pořadí. Aktuálně je to o 41 bodů před vítězným Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Třetí je právě parťák Antonelliho z Mercedesu George Russell, a to o 50 bodů za Antonellim.
9: Ano, vůbec poprvé v sezóně nevyhrál vůz Mercedesu, to je vlastně taky novum. Každopádně gratulujeme Lewis Hamiltonovi, těšíme se na další průběh Formule 1, ale za chviličku vás zveme už na rozhovor s naším reportérem, který byl ještě před několika desítkami minut na jednom významném utkání.
10: Ano, je to Tomáš Lerinc, který byl v Las Vegas na utkání Golden Knights proti Caroline. Byl to šestý zápas v finále playoff. Zvítězila Carolina 3-0, takže po 20 letech slaví zisk Stanley Cupu.
9: Krásné ráno přejeme.
10: Dobrý den.
0: Radiožurnál Sport.
11: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Kdybychom dali kvízovou otázku někomu, víte, co má společného fotbalová reprezentace a hokejisti Carolina Hurricanes, tak by na nás mohl koukat jako na blázny, ale je to těch 20 let, které dělili od velkého úspěchu Češi, tedy 20 let čekali na mistrovství světa a hokejisti Caroliny na Stanley Cup.
1: Hurricanes slaví po vítězství 3-0 na ledě Vegas Golden Knights a tedy po celkové výhře v té finálové sérii NHL 4-2 na zápasy. Góly dali Taylor Hall, Jackson Blake a Nikolaj Ehlers. A podstatnou postavou Caroliny byl taky brankář se Spojených států Brandon Bassy.
0: A důležitou postavou v našem vysílání je teď kolega Tomáš Lerinc, kterého zdravíme přímo do Las Vegas. Dobrý den.
2: Hezké ráno.
1: Tak pojďme nejdřív, Tomáši, k tomu zápasu, jaký byl, jak jsi ho užil?
2: Byl to hodně zajímavý pohled, protože na rozdíl od většiny dalších zápasů, kdy to mám pracovně, tak jsme si tentokrát koupili lístky, vstupenky, byl jsem si sednout běžně mezi fanoušky a užíval jsem si to úplně jinak, úplně v klidu, protože člověk se nemusel soustředit na komentování, na práci a díval se na hokej jako takový. Zápas to byl hodně zajímavý, možná mě trošku mrzelo, že až moc jednoznačný, i když ono to nevypadá ani podle statistik, protože na střely to bylo plus minus vyrovnané, ty góly Carolina dávala třetí do prázdné branky, ale jinak Vegas neměl šanci dnes, řekl bych, protože Carolina hrála opravdu výborně, zejména směrem dozadu, no a zachytalý gólman, takže domácí z toho byli trošku nešťastní.
1: Zmiňovali jsme, že Carolina zvítězila po 20 letech v NHL, tedy bere Stanley Cup. Kdo na něj ještě stále čeká, to je Tomáš Hertl, který zažil tedy další smutnou finálovou sérii před 10 lety v dresu San Jose, teď tedy v dresu Vegas Golden Knights. Tak jako fanoušek zaměřil se třeba na výkon Tomáše Hertla, jak se ti líbil?
2: Určitě jsem ho sledoval asi víc než většinu dalších hráčů, ať už na jedné nebo na druhé straně. Tomáš Hertl tam měl několik velmi dobrých momentů, podílel se na snad dvou nebo třech vyložených šancí domácího týmu, ale ani jedna z těch šancí neskončila gólem. Vegas trefilo dvakrát břevno. Jinak tam ale Tomáš Hertl měl i takový trošku zvláštní moment, kdy byl vyloučen na 2 minuty za porušení pravidla pro vhazování, protože přihrál puk rukou před sebe, což samozřejmě pravidla nedovolují, to si myslím, že v takovémhle utkání si asi měl odpustit, to bylo hodně viditelné, Vegas z toho gól nedostali, z toho oslabení, ale Tomáši Hertlovi asi v té chvíli úplně dobře nebylo na trestné lavici.
0: Jak jsme říkali, Tomáš Lerinc viděl první triumf Caroliny ve Stanley Cupu po 20 letech, byl u toho jako kapitán před 20 lety Rod Brendamour, aktuálně také trenér už 8 let Hurricanes. No a mě zajímá, Tomáši, vlastně kolik vůbec fanoušků to mohlo přímo tedy na stadionu nebo v aréně Vegas slavit? Myslím těch fanoušků Caroliny, kolik se jich dostalo, kolik jich přicestovalo?
2: Tak já začnu obecně tou návštěvností. Ono se zdá, že na takový zápas bude úplně plno. My jsme pořizovali vstupenky s poměrně velkým předstihem na jednom serveru, který umožňuje přeprodej mezi fanoušky, a tam jsme to koupili za poměrně velké peníze. Ale potom šly ceny dolů a já jsem se díval ještě 5 minut před zápasem a skutečně ještě byly desítky, možná stovky volných lístků, takže úplně plno nebylo. Když jsem si sedl na tribunu, tak se fandové nijak moc neprojevovali, což tady ve Spojených státech není nic úplně neobvyklého. No ale jakmile dala Carolina gól, tak jsem byl až překvapený, kolik radosti kolem, a nejenom kolem, ale po celém stadionu bylo. A ono potom to nejvíc asi bylo poznat ten počet fanoušků Caroliny ve chvíli, kdy zápas skončil. No a Carolina začala přebírat Stanley Cup, Jordan Staal dostal taky Conn Smythe Trophy pro nejúžitečnějšího hráče playoff. No a v té chvíli tam byly možná, když to odhadnu, a myslím si, že se moc nespletu, 3 až 4 tisíce fanoušků Caroliny.
1: Las Vegas, to je město hazardu, velice známé město ve státě Nevada, kde je teď i náš reportér Tomáš Lerinc, navštívil poslední zápas letošní sezony, nebo této sezony NHL, ve kterém Carolina zvítězila tedy na ledě Golden Knights 3-0 a získala Stanley Cup po vítězství v sérii 4-2. Když se ještě zaměříme na to místo, kde se hrálo Las Vegas, to není tedy úplně, jak už jsem nastínil, hokejové město, co se týká třeba aktuálních teplot, Tomáš nám psal, že tam je přes den přes 40 stupňů, tak jak to jde ruku v ruce vlastně s tím, že se tam hrálo finále NHL teď v polovině června, žilo to vůbec ve městě nějakým způsobem hokejem v takových vedrech?
2: Těch stupňů tady bylo 42 dnes, předevčírem 44, ty teploty opravdu hokejové počasí moc nepřipomínají, na druhou stranu hala jako taková je klimatizovaná a v podstatě ten led si myslím, že bude poměrně kvalitní, rozhodně to není tak, že by se tam nedalo dýchat, že by tam bylo nějaké extrémní vedro. No a pokud jde o tu odpověď na otázku, jak moc to ve Vegas žije hokejem, tak jsem tam byl vidět nějaký billboard, pak samozřejmě dnes před zápasem program před arénou, ale jinak, když si ještě odmyslím pár desítek lidí, které jsem potkal v dresech Vegas i v minulých dnech, nejenom v den zápasu, ale někteří fandové tady chodili po městě a dávali najevo, že zkrátka fandí Golden Knights, tak nemyslím si, že by to odpovídalo tomu, že se vlastně tady rozhodovalo dnes o Stanley Cupu, o novém držiteli, o novém vítězi NHL.
0: Tomáš Lerin s námi ve vysílání, přece jenom ale ještě zajímavé zaměřit se konkrétně na tým Tomáše Hertla Vegas Golden Knights, kteří v roce 2022 oblékli v rámci takové kampaně i na oslavu toho prvního Stanley Cupu zlaté dresy a vlastně je to stále jedna z těch nejmladších, a teď to řeknu tím spíš anglickým smyslem, organizací v celé NHL.
1: Ano, vstoupila do ní v roce 2017 a vůbec se první utkání tady na domácím ledě v domácí aréně v Las Vegas hrála proti Phoenixu a představte si to, Tomáš Lerins tam byl taky, my jsme s ním teď ve spojení a povídáme si o 9 let, dá se říct později, nebo o necelých 9 let později, tak když bys to srovnal ten úplně první domácí zápas v NHL a teď šesté finále playoff v roce 2026, tak je to vlastně velký rozdíl?
2: To je strašně těžká otázka, protože v tom roce 2017 tady došlo k situaci, u které jsem tak trochu vlastně taky byl. John Paddock tady z hotelu Mandalay Bay zastřelil 58 lidí a 700 dalších zranil a to bylo těsně po přípravném utkání, které hráli Vegas proti San Jose. Já jsem shodou okolností tou silnicí, přes kterou potom Paddock střílel asi půl hodiny předtím, než ta střelba začala. No a ten první domácí zápas proti Phoenixu, ten byl hodně ve znamení právě vzpomínek na oběti, připomínky téhleté události. Ta atmosféra tam byla fantastická, protože fandové tam dávali najevo soudržnost, vnímali tam, že skutečně došlo k něčemu, co se snad nebude už nikdy opakovat. Mimochodem Vegas má také vyřazené jedno jediné číslo dresu a to je 58 právě na počest těch obětí, toho počtu obětí. Ta atmosféra před těmi 9 lety byla opravdu skvělá a já třeba si dělám trošku názor nebo takové to fanouškovství, když to tak trošku naznačím, podle toho, jaká ta atmosféra na těch zápasech je. Někde umí být velmi dobrá, ať už je to třeba Montreal, někdy Philadelphia. Ve Vegas jsem byl právě před těmi 9 lety a byl to opravdu zážitek, jenomže asi zřejmě tady především způsobený nebo ovlivněný tím, o čem jsem před chvílí mluvil. Dnes ta atmosféra zdaleka nebyla taková, jakou jsem očekával. Bylo to šesté finále Stanley Cupu, člověk by si myslel, že fandové poženou domácí hráče dopředu. Na druhou stranu Vegas dostali rychlý gól, to je samozřejmě přibrzdilo, pak když bylo vidět, že opravdu se trápí proti velmi dobře hrající Caroline, tak asi se dá pochopit, že někteří fandové byli trošku zamlklejší, ale nebylo to úplně ono dneska.
0: A nakonec to nedopadlo, protože ve Vegas vyhrála Carolina, která po 20 letech má opět Stanleyův pohár. A to šesté utkání finále Stanley Cupu viděl náš kolega, reportér Tomáš Lerins přímo v Las Vegas. Tomáši, moc ti děkujeme za tvůj vstup a přejeme hezký zážitek v Americe a šťastný návrat domů.
2: Díky, naslyšenou.

0: Kapela, které já rád říkám Savage Garden, ale možná asi budete znát pod názvem Savage Garden, teď dohrává a my jdeme zpátky do toho amerického prostředí a ne kvůli hudbě, ale kvůli fotbalu.
1: Češi se na mistrovství světa chystají na druhý zápas ve skupině, zítra odletí do Atlanty, kde ve čtvrtek nastoupí proti Jihoafrické republice.
0: Na dost možná klíčové utkání se připravuje i obránce Jaroslav Zelený, který úvodní duel s Jihokorejci odehrá celý.
2: V porovnání s generálkou v New Jersey proti Guatemala na levém kraji obrany místo Davida Juráska nastoupí Jaroslav Zelený.
3: Já jsem byl překvapený, protože tak nějak to vypadalo, že ta sestava, která hrála proti té Guatemala, tak třeba bude hrát první zápas, ale v tom fotbale jako to je jeden den tak a druhý den onak, takže jsem samozřejmě byl rád, že jsem nastoupil. To potom prostě celý zkazilo to, že jsem byl namočený do té situace, vlastně, která předcházela tomu druhému gólu. Kdybychom aspoň uhráli ten jeden bod, tak ten pocit by byl daleko lepší.
4: Vrátil se k porážce 1-2 s Jižní Koreou Jaroslav Zelený, který v 80. minutě neuhlídal nabíhajícího Hwang In-poma a ten nahrál spoluhráči na rozhodující gól. Od neděle už se Češi naplno připravují na Jihoafričany. Ti vstoupili do šampionátu porážkou 0-2 na Aztéckém stadionu s domácím Mexikem.
3: Myslím si, že ta hra možná bude trošičku fyzičtější. Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělají něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
4: Uvědomuje si Jaroslav Zelený před čtvrtečním zápasem, který bude hostit stadion v Atlantě pro zhruba 75 tisíc fanoušků. Do úterý se národní tým bude chystat na své základně v Mansfieldu, kde je podle Zeleného podobně jako v mexické Guadalajaře specifický trávník.
3: Určitě je to jiný než třeba trávníky, co máme v Česku. Ono to vypadá jak na greenu, na golfovém hřišti. Nemůžu si stěžovat, je to super rovný, jako ty plochy jsou skvěle připravený, takže já jsem extrémně šťastný, no, že máme takovýhle plochy k mání.
4: Pochvaluje si reprezentační obránce Jaroslav Zelený. Utkání Česko-Jihoafrická republika se bude hrát ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Dobré ráno, 7:30. A poslechněte si zprávy s Pavlem Prouzou.
2: Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Americký prezident Donald Trump telefonoval se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Mluvili mimo jiné o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Pokračovat v rozhovoru budou na summitu G7, který ve Francii začíná dnes. Agentura TAS uvedla, že Trump telefonoval také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jihomoravští silničáři zaplatili pokutu za překročení hlukových limitů na průtahu v Brně Bosonohách. Krajská hygienická stanice jim uložila postih 200 000 korun. Překročení hlukového maxima potvrdilo její měření z jara loňského roku. Krajská správa a údržba silnic teď v lokalitě položila nový protihlukový asfalt. Sport. Fotbalisté Německa vyhráli na aktuálním mistrovství světa zatím nejvyšším rozdílem. Curaçao porazili v Houstonu 7-1. Suverénně vyhráli i Švédové, a to 5-1 v Monterrey nad Tuniskem. Nizozemci remizovali v Texasu 2-2 s Japonskem a Ekvádor podlehl Pobřeží slonoviny 0-1. Tenistka Nikola Bartuňková nastoupí v prvním kole turnaje v Berlíně proti Rusce Schneiderové. Sara Bejlek se ve stejné fázi v Nottinghamu utká s Američankou Navarovou. V anglickém městě dojde taky na český souboj Marie Bouskové s Terezou Valentovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Divišova, taky na dálnici D8 u Řehlovic. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Divišov. Na kilometru 42,5 motoristu u Rybiček se srazilo osobní auto s kamionem. Průjezdný je pomalu pouze levý pruh a na Prahu už je kolona asi na půl hodiny. Poslední volný sjezd je na Vlašim, 49. kilometr. Nehoda i na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Za Řehlovicemi na 65. kilometru se srazilo několik aut, hlásí náš zpravodaj.
5: 3 osobní vozidla tam stojí, je blokovaný tam ostavnej a levej, kruží se pravým pruhem.
4: Tam je první kolona asi na 10 minut a fronta pak pokračuje i dál za nehodou až k omezení u sjezdu na Ústí nad Labem. Silnice 57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí je špatně průjezdná po nehodě. Mezi Jablunkou a Bystřičkou se zrazilo osobní auto s nákladním. Projedete Kyvadlově a zdržíte se hlavně ze Vsetína v dlouhé koloně. V Praze ranní špička kolony na obvyklých místech. Dost ucpaný je i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Musí občas se regulovat vjezdy do tunelu. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes po ráno je nad Českem v severní polovině více oblačnosti, tam převažuje oblačno až zataženo. Místy se také objevují dešťové přehánky. Na jihu a jihovýchodě je většinou jasné až polojasné nebe. Teploty se aktuálně drží lehce nad 10. Nejtepleji zůstalo v centru Prahy, tam neklesla teplota pod 14 stupňů. Naopak nejchladněji bylo na Šumavě na Březníku -2,5 stupně Celsia. Přes den pak bude na Šumavě kolem 15 stupňů, jinde na horách naměříte jen kolem 11. stupňů Celsia. Na ostatním území, tedy v nízkých a středních polohách, se bude teplota pohybovat mezi 17 a 21 stupni. Na jižní Moravě může být až 23 stupňů Celsia. Nebe bude s proměnlivou oblačností, dešťové přehánky se objeví stále jen na severu a severovýchodě našeho území. Od zítřka nás pak čeká už většinou jen slunečné počasí, mohou se stále objevit ojedinělé přehánky a také teploty budou stoupat. Zítra ke 24 na jižní Moravě až k 26 stupňům. No a na konci týdne už nás čekají tropické teploty nad 30. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme vám krásné pondělní ráno 15. června ze studia radiožurnálu Sport. Když se s Pavlem Tilšarem podíváme do historie 26 let zpátky, tak je to 26 let od vystoupení československých fotbalistů na mistrovství světa. Porazili Rakušany tehdy 1-0.
1: Dokonce už 36 let bych řekl.
0: Pavle, a jo, no jo. 36 let, já se omlouvám, ty počty, ale hlavně především člověk si stále neuvědomuje, jak stárne.
1: No, je to tak.
0: Tak to je šílená věc. No vlastně Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa aktuálně a nějakým způsobem o nich budeme mluvit i nadále, protože se chystají na čtvrteční zápas s Jihoafrickou republikou.
1: A na světovém šampionátu si taky pořádně zastřílelo Německo a Švédsko. Podrobnosti nejenom z fotbalu nabídneme ve sportovním přehledu. Autorem je Adam Procházka. Krásné ráno.
2: Ještě jednou dobré ráno. Češi budou hrát ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou na futuristickém stadionu v Atlantě. Na obránce Jaroslav Zelený by se nebránil, kdyby organizátoři zatáhli střechu.
3: Protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro. Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety.
2: Utkání národního týmu s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času. Na této stanici samozřejmě uslyšíte přímý přenos. Češi i Jihoafričani budou po úvodních porážkách bojovat o první body na letošním šampionátu.
1: Teď aktuální výsledky z mistrovství světa ve fotbale. Švédsko porazilo v Monterrey Tunisko 5-1, Pobřeží slonoviny přehrálo ve Filadelfii 1-0 Ekvádor. Nizozemci remizovali s Japonci v Dallasu 2-2 a zatím nejvyšším gólovým rozdílem na aktuálním turnaji skončil duel Německa s Kurasajem. Němci deklasovali nejmenší zemi na šampionátu 7-1. Dvakrát se v Houstonu prosadil útočník Kai Havertz.
4: Tehdy jsem na to koukal v televizi, bylo mi kolem 15 let a ten výsledek se zapsal do historie. Jediným pamětníkem v našem současném týmu je brankář Manuel Neuer. Budu se opak muset zeptat, jaké to bylo. Začít ale teď turnaj takhle je pro nás speciální. Dodá nám to sebedůvěru.
1: Ještě doplňme, že Kai Havertz vzpomínal pochopitelně na utkání mistrovství světa v roce 2014, kdy Němci porazili Brazílii stejným výsledkem jako včera Curaçao, tedy 7-1.
0: Jdeme na lední hokej. Carolina po 20 letech získala Stanley Cup. Hurricanes porazili v šestém zápase finále Vegas 3-0 na jejich ledě a finálovou sérii vyhráli 4-2 na zápasy. Český útočník Tomáš Hertl tak dál čeká na triumf NHL. V sérii o titul byl i se San Jose před 10 lety, tehdy ale slavil Pittsburgh.
2: Britský pilot Formule 1 Lewis Hamilton z Ferrari po téměř dvou letech ovládl velkou cenu. Brit byl nejrychlejší na trati v Katalánii a připsal si tak první triumf v barvách italského týmu. Po závodě k tomu řekl.
5: Nikdy jsme se nevzdali naděje. Tým mě neustále povzbuzoval. Udělali jsme tolik změn a vylepšení a k tomu všemu máme ty nejlepší fanoušky. Takže děkuji všem.
6: Thank you to everybody.
2: Druhý duel Brit Russell z Mercedesu, třetího Krajan Norris z McLarenu. Aktuální lídr šampionátu Ital Antonelli z Mercedesu po technických potížích závod nedokončil.
1: Česká výprava na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice vybojovala 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuchsa získal 2 zlata, Josef dostal stříbro na 500 a debelkajak Jakub Špicar a Daniel Havel si dojel pro bronz na stejné trati. Šampionát hodnotí šéf trenér reprezentace Pavel Hotmar.
7: Počet medailí, počet umístění do šesté pozice, počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to čekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni. Opravdu jsem strašně příjemně překvapen, co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
1: Další velkou akcí bude pro rychlostní kanoisty mistrovství světa, které na konci srpna pořádá polská Poznaň.
0: Poprvé od roku 2003 rozhodne o mistrovi basketbalové národní ligy 7. zápas finálové série. Obhájci titulu z Nymburka nastoupí ve sportovní hale Královka v Praze proti Pardubicím. Duel začne v 17 hodin. O vývoji vás se budeme informovat živě přímo z místa.
2: A na závěr tenis. V úvodním kole turnaje v Nottinghamu se střetnou Češky Marie Bousková a Tereza Valentová. Po nich nastoupí Sára Bejlek proti Rusce Navarové, proti Američance Navarové. V Berlíně se v prvním kole postaví Nikola Bartuňková proti Rusce Schneider a v odloženém semifinále kvalifikace v hlavním městě Německa bude pokračovat Kateřina Siňaková. Její duel s Číňankou Yuan byl přerušený za stavu 5-4 pro českou tenistku. Siňaková tedy bude podávat na vítězství setu.
0: Tolik úvodní sportovní přehled dne, který připravil Adam Procházka, moc děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Nejen fotbalovým mistrovstvím světa je živ posluchač Radiožurnálu Sport. I v těchto dnech se snažíme nabízet pestřejší paletu disciplína. S Pavlem Tilšarem v 8.10 budeme mluvit s Michalem Ježdíkem o basketbalovém sedmém finále Národní basketbalové ligy mužů. Nicméně teď o jiném míčovém sportu.
1: Který se taky hraje v hale. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku v souboji se zatím 100% Dánskem, by Češi taky byli do té doby 100%, tedy Češi prohráli v Jihlavě 2-3 na sety a ten poslední turnaj základní části Evropské ligy, doplníme se, bude hrát příští týden v Gruzii.
0: Je to velmi ošidný systém, pokud tým pomýšlí na celkové prvenství, na účast v tom Final Four Evropské ligy, tak ani 6 potenciálních vítězných zápasů mu nemusí stačit. Češi už teď ví, že po třech výhrách jasných za 3 body teď získali pouze bod proti Dánům, kteří, jak avizoval už dopředu trenér Jiří Novák, se zlepšili. Včera to v Jihlavě potvrdili, když vyhráli v tom tiebreaku. Nicméně dva zápasy ještě zbývají, mají jeden bod ztrátu právě na Dány, tak teoreticky při schodě výsledku by to snad mohlo vyjít, ale jak jsme říkali, je to ošidné v té zlaté evropské lize.
1: A příští týden v Gruzii, tedy poslední turnaj základní části Evropské ligy, tam čeká české volejbalisty zápas jednak s domácím výběrem a jednak se Španělskem.

0: Asi dobře víte, pokud nás posloucháte pravidelně, že jezdíme tento rok s Antonínem Panenkou při připomínce velkého československého úspěchu na mistrovství Evropy 76. Ostatně v sobotu 13. jsme byli na festivalu Off Season s desítkou Pavla Horváta živě. Vzpomínali jsme opět na další momenty z toho úspěšného roku. No a pokud nás posloucháte ráno pravidelně, tak víte, že to doplňujeme ještě unikátním seriálem.
1: Ano, připomínáme si dobu, kdy fotbalisté Československa mířili za titulem evropských šampionů, a protože to bude 20. června na přesně 50 let od finálového zápasu, procházíme si v našem seriálu posledních 50 dní do zlatých medailí.
0: No a už jsme v době, kdy Češi se připravovali v Záhřebu na semifinálové utkání s favorizovaným Nizozemskem.
1: V kalendáři a rozhlasovém archivu se vracíme do 15. června roku 1976.
2: V Praze byla dnes vyhlášena letošní celostátní jižňová soutěž Socialistického svazu mládeže. Mladí kombajnéři, mechanizátoři a zástupci hlídek reflektoru mladých na svém aktivu hodnotili loňské zkušenosti a radili se o postupu při letošní sklizni.
3: Do Československa přišly horké dny a letní počasí s modrou oblohou přivítalo také fotbalisty po přistání v Záhřebu. 15. června roku 1976 o tom píše i Československý sport na úvodní straně. V reportáži s názvem Už jsme vyzkoušeli trávník Dynama.
4: 55 minut trvá cesta letadlem na lince Praha-Záhřeb. Ani se nenadějete a dosedáte v chorvatské metropoli. Vítá vás slunný den a podstatně vyšší temperatura než u nás. Pěkné počasí však podle místních zpráv přišlo teprve teď. Minulý týden neustále pršelo. Na letišti byla naše výprava náležitě přivítána. Časopis Sportské novosti Záhřeb přes půl titulní strany přinesl velkým písmem Vítáme vás, soudruzi, a Holanďany přivítal slovy Hartel. Welcome.
3: Reportéři odhadují, že by do hlediště mělo dorazit asi 40 tisíc fanoušků, a tak by měli asi ze dvou třetin zaplnit stadion, který je po rekonstrukci. A po Čechoslovácích si ho večer před zápasem vyzkouší i velcí favorité na zlato Nizozemci. Ale Holandsko má Krajfa, my Viktora, připomíná titulek večerní Prahy z 15. června. Očekávání v Československu ale nejsou nijak velká, vzpomíná na předzápasovou náladu fotbalový historik Jaroslav Kolář.
5: Televize a říkal jsem si, no tak kolik prohrajem, a díval jsem se na to. Asi tak jako bych to popsal, když fanoušci se dívali na Nagano a hráli jsme s Kanadou třeba semifinále a všichni si mysleli, že to teda vyhrát nemůžeme.
3: A to je přes některé povzbudivé zprávy. Třeba večerní Praha přináší rozhovor s předsedou výboru fotbalového svazu UVČSTV Tománkem, který sice respektuje velké hvězdy Holanďanů v čele s Krajfem, ale vyvažuje to schopnostmi československých hráčů, kteří jsou prý v dobré fyzické kondici a pohodě a jsou odhodláni navázat na často zmiňovanou dlouhou sérii zápasů bez porážky. Svazový předseda Tománek mluví také o tom, co se bude dít po šampionátu. Podle něj se musí dořešit otázka zimní přípravy reprezentantů, protože zimní jihoamerické zájezdy prý nepřinesly žádný efekt.

0: tam byla jedna krásná fotka v novinách byla. Jsme se fotili jako předtím a Zdeněk Hruška jako brankář, jo. A my jsme se fotili na půlce a on musel z branky přechytat, rozcvičoval se na to, tak musel běžet a focený předtím a jak nemohl chytit dech, tak tam byla otevřenou pusou a jak, se nemohl nadechnout ani. To byla fotka, že měl pusu přes celou fotku prakticky. To byl nároďák, většinou jezdil na tyhle ty věci, byli jsme tam jízdou s výběrem Čech, jak to bylo v 70. roce do nás, to tam byl pan Vytlačil, trenér.
1: My jsme každou zimu chodili do Ameriky. Argentina, Brazília, Bolívia, Ekvádor a tyto všechny státy, tam jsme hráli české zápasy a to nám dávalo sílu.
2: Připomněl účastník mistrovství Evropy z roku 1976 obránce bratislavského Interu Ladislav Jurkemik. A možná i proto měl pak v semifinále s Nizozemskem československý tým dostatek fyzických sil, ale teď je 15. června, den před utkáním a zatím není jasné, kdo do něj nastoupí.
3: Jako obvykle se stavu zatím trenér Ježek tají, čeká do poslední chvíle, čeká na poslední trénink, prostě se nechce ukvapit. V každém případě však bude středeční zápas ještě horší pro ty hráče, co budou na lavičce náhradníků, než pro ty, kteří budou v plné polní.
2: Píše se v československém sportu 15. června roku 1976. Do finále mistrovství Evropy zbývá 5 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Zdraví vás, kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou ČEPS, Kinder Joy of Moving a FOSFA.
2: Dobré ráno v 8 hodin. Zprávy a Pavel Prouza. Washington i Teherán se dohodli na ukončení bojů. Podání omamné látky do pití může být trestné, návrh koaličních poslanců projedná vláda. Fotbalisté Nizozemska remizovali na mistrovství světa s Japonskem 2-2. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy brzdí provoz nehoda na 42. kilometru. Bude oblačno, na severu ojediněle přeháňky, teploty do 21, na jižní Moravě až 23 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Světoví lídři vítají oznámení iránsko-americké dohody. Teherán i Washington potvrdili, že se domluvili na uzavření míru. Memorandum podepíšou v pátek ve Švýcarsku. Oficiální znění dokumentu není zatím známé. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že povede k otevření Hormuzského průlivu všem lodím. Podrobnosti má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček.
3: Podle nepotvrzených informací, například dubajské televize

0: Arábie má páteční podpis memoranda o porozumění okamžitě ukončit boje, a to nejen mezi Spojenými státy a Íránem, ale také mezi Izraelem a libanonským Hezbaláhem. Do 30 dnů od podpisu by také měla skončit blokáda Hormuzského průlivu, jak iránská, tak americká. Všechny lodě mají mít volnou cestu a Írán bude moci znovu vyvážet svou ropu. Írán se zaváže, že nebude vyvíjet jaderné zbraně. Memorandum o porozumění údajně stanoví 60-denní lhůtu pro podpis finální dohody. Ta má definitivně zrušit sankce proti Íránu a zajistit likvidaci půl tuny vysoce obohaceného íránského uranu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření nehody. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko města Split zemřeli 3 Češi. Jeden další se pak pohřešuje. Radiožurnálu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Podle něj převezli záchranáři do nemocnice další 4 Čechy. Jejich stav ale není vážný. Co nehodu způsobilo, zatím není pořád jasné. Seznam trestných činů by se mohl rozšířit, počítá s tím návrh koaličních poslanců, kteří chtějí přísněji postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí oběti. Pachatelům by za to nově hrozil nejméně jeden rok odnětí svobody. Přísněji se má trestat hlavně takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
2: Když nějaký darebák, zejména děvčatům a mladým ženám se to děje, nasype do pití nebo naléje do pití nějakou látku, kterou se snaží oblouznit kdesi třeba na diskotéce, tak z toho často vyjde nepotrestán. Dnes je to postižitelné pouze jako ublížení na zdraví a my jsme se rozhodli tento trestný čin skutečně pojmenovat.
1: Návrh dnes projedná vláda. Na Slapské přehradě ode dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Tam mají zajistit bezpečný pohyb plavců i plavidel. Na přehradě jsou vyznačené úseky, kde musí lodě a skútry jezdit pouze pomalou, takzvanou výtlačnou rychlostí, říká vedoucí poříčního oddělení Slapy David Bernard.
3: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od hráze za rekreační objekt Měřín a od Živojského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
4: Sport. Fotbalisté Nizozemska vstoupili do mistrovství světa v Dallasu remízou 2-2 s Japonskem. Svěřenci trenéra Ronalda Koemana dvakrát vedli, Japonci pokaždé srovnali. Hráči Pobřeží slonoviny porazili ve Filadelfii Ekvádor 1-0, Švédové přehráli v Monterrey Tunisko 5-1 a Němci vyhráli v Houstonu nad Curaçaem 7-1. A britský pilot Formule 1 Lewis Hamilton z Ferrari po téměř 2 letech ovládl velkou cenu. Brit byl nejrychlejší na trati v Katalánsku a připsal si tak první triumf v barvách italského týmu. Po závodě k tomu řekl.
5: Nikdy jsme se nevzdali naděje. Tým mě neustále povzbuzoval. Udělali jsme tolik změn a vylepšení a k tomu všemu máme ty nejlepší fanoušky. Takže děkuji všem.
6: Thank you to everybody.
4: Druhý dojel Brit Russell z Mercedesu, třetí jeho krajan Norris z McLarenu. Aktuální lídr šampionátu Ital Antonelli z Mercedesu po technických potížích závod nedokončil.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A nehoda na D1 u Rybiček, taky na dálnici D8 u Řehlovic. Na D1 ve směru z Brna do Prahy velmi dlouhá kolona popojíždí pomalu mezi sjezdy na Vlašim a Divišov. Na kilometru 42,5 motoristu u Rybiček hasiči likvidují následky nehody auta a kamionu. To osobní auto teď hasiči stáhli z pravého pruhu na krajnici a zametají vozovku. Kolona stále dlouhá, brzdí se už na 50. kilometru. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany hlásíte kolony mezi sjezdy na Teplice a Ústí nad Labem. Nejdříve je tam nehoda na 65. kilometru, a pak ještě zúžení na 69. kilometru a zdržíte se dohromady asi 20 minut. Na silnici 35 na příjezdu do Liberce z Chrastavy čekejte kolony. Je tam zúžení u sjezdu na Géčko a fronta asi na 10 minut. Další 10-minutová kolona pak ještě na 35 před Hodkovicemi směrem na Prahu. Silnice 57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí je špatně průjezdná po nehodě mezi Jablunkou a Bystřičkou. Projedete Kivadlově a zdržíte se hlavně od Vsetína. A v Praze ranní špička kolony tak na tradičních místech. Ucpává se dosty Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno, na severu ojediněle přehánky, teploty 17 až 21, na jižní Moravě až 23 stupňů. Tolik zprávy.
9: Krásné ráno, milí posluchači, zapnuli jste si Radiožurnál Sport 15. června, vítáme vás u vysílání společně s Pavlem Tilšarem.
10: Krásné pondělí.
9: Tak poté, co minulý, už vlastně předminulý víkend, čeští vodní slalomáři zářili v pražské Troji na světovém poháru, tak se přesunuli do Augsburku, do Německa a někteří z nich pokračovali ve fazoně.
10: Ano, Tereza Knéblová vyhrála kajak cross v německém Augsburgu, suverénně triumfovala ve finálové jízdě a vlastně navázala na ten nedělní dopolední program, kdy se jela ta individuální časovka kajak crossu a tam brala Tereza Knéblová stříbro. Takže velmi povedená neděle pro českou vodní slalomářku. Hmm.
9: No vlastně velmi úspěšný v Praze byl také Jakub Krejčí, který v Troji ovládl jak závod kajakářů, tak i kajak cross. Teď v Augsburku se mu povedl vlastně ten jeden zářez v singlu, ale v kajakrosu už, řekněme, to nebylo tak slavné.
10: Vypadl ve čtvrtfinále, postoupil z té dopolední individuální časovky, ale pak tedy v tom kontaktním kajakrosu skončil ve čtvrtfinále a tu závěrečnou jízdu o medaile pak vyhrál čtyřnásobný mistr světa v kajakroku, kajakrosu, Joseph Clark z Británie.
9: Ano, my uděláme další krok v našem vysílání, a to sice k basketbalu, protože dneska se hraje o titul v NBL, Národní basketbalové lize, o Nymburku, o Pardubicích, více už za chviličku s trenérem Michalem Ježdíkem. Poslouchejte, přejeme dobrý den.
10: Dobrý den.
7: Radiožurnál Sport. Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Poprvé od roku 2003 rozhodne o titulu v basketbalové národní lize mužů až 7. zápas finále.
1: A to dnes v Praze na Královce od 17 hodin, kdy a kde Nymburk přivítá Pardubice a bude útočit na svůj 21. mistrovský titul.
0: U úvodních 3 mistrovských vavřínů Středočechů byl jako trenér Michal Ježdík a právě toho vítáme teď ve vysílání. Přejeme dobrý den.
2: Dobrý den, pánové, a také dobrý den všem posluchačům.
1: Pane trenére, čekal jste, že se po 23 letech bude muset Nymburk prát o titul v 7. zápase nebo v 7 zápasech finále právě letos?
2: Řeknu upřímně, že na začátku sezony ne, ale s postupujícím ubýváním měsíců a utkání, kdy se začaly odhalovat v dobrém slova smyslu, bych řekl, dobré strategie Pardubic, Brna, ale i zlepšující se výkony Opavy, bylo jasné, že letošní ročník může být velmi zajímavý, velmi vyrovnaný a že nás můžou čekat velmi zajímavé hlavně série v play-off, a to se taky stalo.
0: Ano. Nymburk vedl v tom finále už 2-0 na zápasy, pak to bylo 3-2, když jel k tomu matchbolovému utkání v sobotu, ale tehdy prohrál předevčírem na palubovce Pardubic, a to docela jednoznačně o 29 bodů. Myslíte, že tenhle zrovna konkrétní zápas na něj může mít dneska vliv?
2: Já si myslím, že to vliv má vždycky, porážka o více bodů. Otázkou ale vždycky zůstává, jak se s tím dokáže ten poražený tým vyrovnat. A to nejenom jako tým, ale také jednotlivci, které má nám soupisce a kteří jsou samozřejmě klíčovými hráči, protože o těchto 7. utkání vždycky je.
1: Basketbalový trenér Michal Ježdík je s námi na Radiožurnálu Sport ve spojení. Bavíme se před 7. zápasem v finále NBL mezi Nymburkem a Pardubicemi. Ten zápas se bude hrát dnes od 17 hodin v Praze na Královce. Michal Ježdík byl u úvodních 3 titulů Nymburka v nejvyšší domácí soutěži. Tak když vzpomenete tehdy na tu dobu a na tu současnou éru Nymburka, když se podíváte, tak jak se ten klub ve vašich očích proměnil?
2: Obrovsky zrostl. Já jsem byl u toho v začátku, kdy jsme vůbec netušili, že jsme nastartovali v podstatě vznik hegemona českého a možná i středoevropského basketbalu, který si získal obrovský kredit i v Evropě. My jsme měli obrovskou výhodu, že jsme na tom začátku měli entuziasmus, že jsme začínali z nuly, že vlastně to, co jsme dosáhli, bylo poprvé, a pak už jsme v podstatě nutili každou další jako sérii Nymburka pod jinými trenéry obhajovat, a to je vždycky o něco těžší, než u toho být od začátku, to bych řekl upřímně. Na druhou stranu musím zase říct, že jsem měl skvělé hráče. Měl jsem Jirku Zítka, který se vrátil ze svých zahraničních angažmá, a Shante Johnson a další, kteří byli na hraně i pokusu se dostat do NBA, anebo v ní krátce byli.
0: Říká Michal Ježdík, bývalý velmi úspěšný český basketbalista, také velmi úspěšný trenér, který, jak jsme říkali, vedl Nymburk v počátcích té jeho dlouhé titulové série, která dneska může tedy napsat 21. kapitolu, ale když jsme mluvili o tom sobotním utkání i o těch těsných koncovkách duelu před tím, které se hrály v Pardubicích, co vám tam třeba u Nymburka oproti předešlým rokům chybí, že prostě tu sérii nezvládl jednoznačně?
2: Ten letošní tým je velmi odlišný od všech těch předchozích. Je velmi vyrovnaný, nemá jednoznačného jednoho nebo dva lídry, kteří v každém utkání, řekněme, skórují 15 a plus bodů třeba. A já si myslím, že tohle to bude klíč i v dnešním utkání. Nymburk potřebuje hráče, na kterého se může spolehnout, který si veme do rukou ty rozhodující střely, a to nejenom na konci utkání, ale i třeba na konci různých těch časových úseků pro zakončení. Potřebujete mít nějakou jistotu, někoho, na kterého se dokážete spolehnout.
1: Ať už ten dnešní 7. zápas v finále basketbalové ligy mužů dopadne jakkoliv, tak bude to naposledy, kdy budeme sledovat, nebo budete o tom poslouchat na Radiožurnálu Sport, jako o týmu s názvem Nymburk. Od příští sezony bude tento tým, tento klub nastupovat jako SK Slavia Praha era MBK. Tak co Michal Ježdík říká tomu, co se teď děje kolem basketbalového Nymburka, jak vidíte jeho budoucnost pod tím názvem, který jsem zmínil, tedy pod názvem SK Slavia Praha era MBK. Myslíte, že se chystá, nebo že ta budoucnost bude ještě zářnější, než je současnost?
2: Já to vnímám jako velkou příležitost pro tu nově vznikající organizaci. Přemístění basketbalu do Prahy je logický vývoj. Nymburk se o to už dvakrát pokoušel na tom začátku. To bylo spojení Nymburka a Sparty, kdy ten tým společně hrál Severskou ligu, Severoevropskou. Později to bylo přemístění Nymburka pod střechu SHP, kde byl i hokej Sparty, Lev Praha, taky hokejový tým a další dvě entity. Ani jeden ten pokus se nepovedl, tak teď je tady třetí. A já si myslím, že Praha si zaslouží mít velký basketbalový tým. Na druhou stranu je to velká výzva pro majitele a pro všechny, kteří za tím stojí, protože Praha je velké město, jsou tu velké kluby v jiných sportovních entitách a prosadit se je mnohem těžší než v jakémkoliv jiném městě v České republice. Ale samozřejmě, tak jak jsem říkal, a to potvrzuju, beru to jako výzvu. Tou samozřejmě stinnou stránkou té mince je odchod z města, které, nebo z prostředí, kterého přes 20 let podporovalo. A samozřejmě to bude velmi citlivé a bude hodně záležet, jak se s tímhletím faktorem bude pracovat.
0: Jsme zvědaví na to, jak nastartuje Nymburk společně se Slaví tu novou éru. Každopádně jsme taky zvědaví, jak dopadne 7. finále Národní basketbalové ligy. Dnes od 17 hodin na Pražské Královce Nymburk vyzve Pardubice a vítěz bere pohár. Michal Ježdík, který pamatuje úvodní 3 tituly s Nymburkem vlastně ještě v prvním desetiletí nového milénia, byl s námi ve vysílání. Moc vám děkujeme za váš čas, za názory. Mějte se hezky.
2: Bylo mi potěšením. Pěkný den, pánové.

0: 8 hodin 21 minut posloucháte Radiožurnál Sport a mluvili jsme už dneska hodně o fotbalovém mistrovství světa, hodně z hlediska výsledku a těch zápasů, ke kterým se zase brzy dostaneme. Nicméně teď zase trošku téma s přesahem.
1: Ano, fotbalisté Iránu i přes problémy s vízy dorazili do Spojených států nakonec den před svým dnešním prvním zápasem na mistrovství světa, respektive vlastně z pohledu českého času Irán bude hrát v noci na zítřek.
0: No, z tréninkového kempu v Mexiku se do dějiště v Los Angeles dostali i 4 členové realizačního týmu, kteří původně víza nedostali.
1: 11 jich ale s odvoláním neuspělo, i o tom se mluvilo na akcích k nedělním 80. amerického prezidenta Donalda Trumpa.
0: Jednu protestní a jednu republikánskou navštívil taky náš zvláštní zpravodaj na šampionátu.
2: Slib věrnosti, poděkování Bohu, americká hymna a blahopřání prezidentu Trumpovi. Republikánská buňka z Los Angeles slaví den vlajky a taky prezidentovi narozeniny docela daleko za městem v horách nad Hollywoodem. Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident, ten nejlepší minimálně za posledních 40 let a že víceméně dělá všechno správně.
3: Miluju ho, je skvělý, jde mu to dobře, snad brzo vyjedná ten mír s Iránem. Je to odvážný lídr a to je to, co potřebujeme.
4: Popřála bych mu úžasné narozeniny, ať si je užije i se svou rodinou. Vážím si prezidenta Trumpa za všechno, co dělá. Myslím, že dělá skvělé věci, spojuje lidi a snaží se zlepšit životy všech, takže jsem velmi šťastná, že je zase ve funkci.
2: Říkají Ana a Jesus, kteří sledují i fotbalové mistrovství světa. Tedy i rozhodnutí Trumpovy administrativy nevpustit na šampionát rozhodčího ze Somálska, členy některých výprav, nebo i fanoušky některých týmů.
4: Možná je to trochu přehnané, ale neznám všechny detaily, takže třeba je to opodstatněné.
3: Samozřejmě všechny vítáme s otevřenou náručí, ale zároveň s obezřetností, protože se může stát ledacos. Když děláte, co se má, jste rozhodně vítáni. To se týká i Iránu. Ale pokud byste plánovali zločinnou činnost, tak máte problém. Mě by nevadilo vpustit do země toho rozhodčího ze Somálska, ale imigrační úředníci mají lepší informace a asi věděli, co my nevíme. Věřím své vládě, že nás chrání. Bombový útok nebo něco takového, to by nám tu ještě scházelo.
2: Pokus dát okrese Los Angeles v kostele ve čtvrti Ocean Park u zátoky Santa Monica se lidé sešli na jedné z mnoha akcí, kde se na dálku sleduje newyorský protestní koncert proti Trumpově administrativě. Než začne přenos, lidé se tady v kostele krátí chvíli svým vlastním zpěvem. Jak říká Barbara, je v téhle době důležité se takhle kolektivně scházet a společně se bránit zneužívání moci a omezování základních lidských práv, což se podle ní a dalších lidí tady právě teď v Americe intenzivně děje. Celý kostel je zvenku doslova polepený cedulemi a plakáty, které říkají, že zdejší komunita podporuje rodiny přistěhovalců a že bez soudcem podepsaného příkazu mají agenti imigračního úřadu ICE vstup na pozemek kostela zakázaný. Lynn mi před kostelem říká, že i tady v Santa Monice v minulých měsících zažili razie agentů ICE. V její oblíbené restauraci nebo odváděli lidi z automičky, kam jezdí. Každý tu prý má velký strach. Zaznamenala i to, že americká vláda nevpustila do země některé účastníky mistrovství světa ve fotbale a považuje to za špatné, hloupé a Spojené státy si takhle mnoho přátel ve světě prý nezískají. Dan a Blair mi říkají, že nejsou hrdí na to, jakým je jejich země pořadatelem. Nelíbí se jim, že některé účastníky jejich vláda odmítla do země vpustit a vnímají, že tohle se nedělo ani v Kataru nebo v Rusku. Mistrovství světa je podle nich turnaj pro všechny, fotbal je hra lidí na celém světě a trochu jim to kazí radost z úspěšného vstupu jejich týmu do šampionátu. Říkají, že by si přáli, aby Amerika předvedla, že má hodně jiných předností. Z Los Angeles, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: kredit Pražská štafeta už brzy odstartuje. Radiožurnál Aranček vás zvou na oblíbený štafetový závod. Čeká vás start za tónu Smetanovy Vltavy a nepopsatelná běžecká atmosféra při podvečerním běhu v parku Stromovka. Těšte se na tradiční štafetu 4x5 km nebo na DM Bambini Run. Večerní běžecká party letos trvá 3 dny. 16. až 18. června na výstavišti Praha. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
1: Dobré ráno, 8:30. Zprávy pro nás má Pavel Krouza.
2: Spojené státy a Írán se dohodli na mírových podmínkách, potvrdili to zástupci obou zemí. Washington i Teherán souhlasili s okamžitým a trvalým zastavením bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Dohodu by měly obě strany podepsat v pátek ve Švýcarsku. Na Slovensko dorazil indický premiér Narendra Modi. Je to vůbec první návštěva indického předsedy vlády v zemi. Slovenská diplomacie ji označuje za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vzájemných stazích za poslední roky. Modi se setká s prezidentem Petrem Pellegrinim i premiérem Robertem Ficem. Hotel Racek v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku čeká přestavba. Investor Lake Resort Lipno získal pro záměr stavební povolení. Místo hotelu s chatkami na místě postaví restauraci a apartmány. Obec díky tomu od investora dostane 13 milionů korun na modernizaci čistírny odpadních vod. Sport. Fotbalisté Japonska uhráli v prvním vystoupení ve skupině mistrovství světa remízu s Nizozemskem 2-2, Švédové porazili Tunisany 5-1, Němci vyhráli nad Curaçaem 7-1 a Pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Hokejisté Caroliny vyhráli Stanley Cup, titul slaví po 20 letech. Ve finále zvítězili na ledě Vegas 3-0 a sérii ovládli 4-2 na zápasy. Český útočník Golden Knights Tomáš Hertl prohrál i své druhé finále NHL.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A nehoda na D1 u Lašimi, taky na dálnici D8 u Řehlovic. Na D1 ve směru z Brna do Prahy stále čekejte kolony u sjezdu na Vlašim. Na kilometru 42,5 u Rybiček už nehoda nepřekáží. Jsou pryč. Ani tak se ta fronta moc nerozjíždí, je tam totiž ještě jedna nehoda v koloně.
5: Na kilometru 47, tam se srazily 3 kamiony v pravém pruhu. Když jsem tam projížděl, tak to bylo průjezd jedním pruhem, s levým.
4: Brzdí se u Střechova, u benzínky a stále čekejte větší zdržení směrem na Prahu. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany postojíte v koloně u sjezdu na Teplice. Na kilometru 65 se srazila 3 auta, průjezdný jeden pruh. Kolona je tam asi na 10 minut a pozor, brzdí se za tunelem Radejíčín na 59. kilometru. Na silnici 35 ve směru z Liberce na Turnov postojíte 10 až 15 minut v koloně před Hodkovicemi. A ještě do Prahy se silný ranní provoz brzdí teď nepojízdné auto ve Kbelské ulici. Stojí ve směru na Ústí nad Labem v pravém pruhu před sjezdem na Prosek a kolona se táhne už z Černého mostu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Po chladných dnech nás čeká konečně letní počasí, postupně se bude oteplovat v celé Evropě. Nejprve se léto vrátí do jihozápadní části, průběžně se ale bude v tomto týdnu oteplovat i na našem území. Vypadá to, že na konci týdne už bychom mohli zažívat i tropické teploty. Může za to rozsáhlá oblast vyššího tlaku vzduchu, díky které bude do Evropy proudit teplý vzduch z Afriky. U nás budou teploty stoupat od dnešních 20, na jižní Moravě může být až 23 stupňů, po tropických 30 stupňů na konci tohoto týdne. Na začátku toho příštího se pak teploty dostanou i k 35 stupňům. A připravit se musíme i na tropické noci. To znamená, že ani v nočních hodinách nebudou teploty klesat pod 20 stupňů. Celý týden nás také čeká převážně slunečné počasí, až v jeho závěru se mohou tvořit bouřky z horka. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Everybody take a picture before it's too late. Skupina Placebo v našem vysílání, posloucháte Radiožurnál Sport 15. června, kdy také slaví narozeniny četní známí fotbalisti minulosti. Úplně nevím teď, koho vybrat, ale přece jenom Oliver Kahn, legendární brankář, dneska má 57 let, Der Titan, jak mu přezdívají v německém fotbalovém prostředí. Jediný brankář v historii mistrovství světa, který získal zlatý míč pro nejlepšího hráče daného mundialu. V roce 2002 pouze Rivaldo Ronaldoho připravili o zlato. To si možná ty nepamatuješ úplně přesně, ale ze archivních záběrů, Pavle, myslím, že třeba to vystoupení Německa ve finále nakonec.
1: Ano, jako pětiletý pár momentů mám ukotvených v paměti z té doby, z roku 2022, hlavně gol Ronaldinho v zápase s Anglií. Myslím, že jsme ho tady zmiňovali, ten z velké dálky, zhruba z poloviny hřiště, z volného přímého kopu.
0: Ano, v roce 2002 to tedy byla velká sláva i pro Kahna, by nakonec se musel sklonit přes Brazilci. Včera to byla taky zajímavá podívaná v Houstonu, kde hráli Němci první zápas aktuálního mistrovství světa.
1: A deklasovali Curaçao 7-1 při premiéře tohoto ostrovního státu z Karibiku na světovém šampionátu. Curaçao se vzepřelo v prvním poločase, když na trefu meči odpověděl Komenencia, ale pak tedy už Němci skórovali do prvního poločasu dvakrát, Schlotterbeck a Havertz se trefil z pokutového kopu a po změně stran zase Musiala, Brown, Undav a druhým gólem pečetil to vítězství Němců 7-1 nad Curaçaem Kai Havertz.
0: Když jsem mluvil o 57-letém Oliveru Kahnovi, tak musím zmínit jiného golmana, kterému je 40 let a dneska 80 dnů, Manuel Neuer, totiž nastoupil jako nejstarší Němec na velkém turnaji v historii, překonal rekord Lothara Matthäuse z Eura 2000, který tehdy v 39 nastoupil jako nejstarší zadní manšaft, ale teď to je tedy Neuer.
1: Jo, je to fantastický golman a je neuvěřitelné, jak dlouho se drží vlastně na té nejvyšší scéně. On už se tuším rozloučil s reprezentací, jednou teď se vrátil po třech letech, myslím ho Julian Nagelsmann nominoval zpátky do národního týmu a při zraněních ostatních je a bude, myslím, velkou oporou Němců na tomhle turnaji.
0: Bude čelit v dalších zápasech, jak pobřeží Stonoviny, tak Ekvádoru. Právě tihle dva soupeři se potkali v takovém tom asi úplně nejhorším čase pro tuzemského posluchače ve 3 ráno, nebo někdy, kdy to bylo, ve 3 ráno hráli, nebo v 1 možná.
1: Já si myslím, že v 1 to začínalo.
0: No, ale stejně, to, když jdete do práce, tak je to prostě nepříjemné. A já nenabídlo to mnoho gólů, ale zajímavou podívanou, ano.
1: Hodně svižný zápas, minimálně z těch záběrů, které jsme s Janem Pěruškou sledovali. 4x tyč nastřelená v tom zápase, vlastně povídal o tom i Jan Suchan, který komentoval v nočním vysílání Radiožurnálu Sport ten zápas. Nakonec rozhodl gol až v 90. minutě. Trefil se křídelník Pobřeží Slonoviny a Manchester United Amad Diallo a Pobřeží Slonoviny tak vlastně navázalo na tu povedenou přípravu na mistrovství světa, ve které porazilo třeba úřadující vicemistry z Francie.
0: Tak jsme zvědaví na to, jak se vyvine i skupina F, ve které teď mají velmi dobře, jak se říká, založeno Švédi. Ti hráli v tom úplně posledním zápase nedělního programu, ale pro nás v tom nejdřívějším, který byl nejblíž tomu našemu vysílání, takhle.
1: Ano, 5-1 pro Švédsko v souboji s Tuniskem, zápas, ve kterém dal 2 góly Yasin Ayari, mluvili jsme taky o tom v našem ranním vysílání, že to je borec, který kope v Anglii za Brighton, je to záložník, který mohl reprezentovat Tunisko, ale jeho otec údajně rozhodl o tom, že tedy bude hrát za švédský národní tým a Jan Suchan, komentátor taky toho zápasu, ráno vzpomínal na to, že ten první gol vlastně tolik neslavil, ale ten druhý tam už hezky nechal rozproudit ty emoce a pořádně oslavil gol na 5-1 pro Švédsko.
0: Ještě jedna statistická zajímavost. Za 60 let od roku 66, kdy se tohle sleduje, tak druhý nejrychlejší gol střídajícího hráče připsal ho trefou na 4-1 Svanberg. Takže ten skoroval po 18 sekundách pobytu na hřišti.
1: Nejrychlejším střelcem mezi náhradníky je dosud Uruguayec Richard Morales, který v roce 2002 v zápase se Senegalem tedy skoroval za 16 sekund na hřišti. Teď tedy se trefil Matias Svanberg za 18 vteřin.
0: Ano, v té skupině F ještě Nizozemci včera večer, to jste možná ještě sami sledovali, remizovali s Japonci 2-2, a tak se můžeme těšit na další průběh skupin, ale i na dnešní program, který nabídne opět spoustu zápasů v tom, jak to říct, takovém jako nejpříjemnějším čase, Pavle.
1: Takovém evropském čase od 18 hodin Španělsko-Kapverdy, zápas, ve kterém je jednoznačný favorit a tím
0: a je... A Kapverdy to nejsou?
1: Ano, tím je úřadující mistr Evropy, tedy Španělsko. 18 hodin, Atlanta samozřejmě, místo, kde se bude hrát. Od 21 hodin v Seattlu Belgie-Egypt, zápas, ve kterém se představí nejspíš taky dnešní oslovenec.
0: Ano, Mohamed Salah dneska slaví 34 let a jsme zvědaví, kdo bude lepší, zda on nebo Kevin De Bruyne.
1: Ano, my si popovídáme o belgické reprezentaci, která vybojovala historický bronz v Rusku v roce 2018, taky s Olivierem Flíchenem, což je bývalý brankář libereckého Slovanu, aktuálně tady na angažmá v Henku, po 9. hodině se s ním spojíme. A abychom ten program, tuším už 5. hracího dne fotbalového mistrovství světa měli kompletní, tak od půlnoci českého času Saudská Arábie nastoupí proti Uruguayi a od 3 hodin ráno pak Írán proti Novému Zélandu.
0: Mistrovství světa pochopitelně věnujeme i desítku Pavla Horváta, tak nás poslouchejte, přejeme dobrý den.

0: 8 hodin 46 minut, ještě se přece jenom vrátíme k tomu sportovnímu víkendu a teď opravdu zase odhledneme od fotbalového mistrovství světa.
1: A budeme se věnovat evropskému šampionátu v rychlostní kanoistice v portugalském Montemoru. To vyneslo 20členné české výpravě 4 medaile a dalších 8 postupů do finálových bojů. Nejúspěšnějším Čechem byl podle očekávání dvakrát zlatý kanoista Martin Fuxa.
2: Tím větší dřina zatím stojí, tím lehčí to vypadá. Myslím si, že přesně takovýhle přísloví se hodí ke mně. Několikrát mi vždycky ten kilák jako útek, že jsem byl těsně druhý, mohlo to být víckrát, ale já jsem rád, kdyby to bylo, já nevím, jednou, dvakrát, někomu se tohle nepoštěstí, slyšet tu písničku za celou kariéru a já ji už jenom na Evropě můžu slyšet po 15. To je neuvěřitelný, jsem strašně moc za to vděčný a jsem moc rád, že ta práce, kterou dělám, že se pak vyplácí a můžu ukazovat na závodech, že jsem nejrychlejší na světě, teďka teda v Evropě.
3: Vyprávěl Martin Fuxa po zlatu na 500 metrů na mistrovství Evropy v portugalském Montemoru. Na této trati jel na vrcholné evropské akci v kariéře 12krát a jen jednou prohrál. Následně v Portugalsku opět nastoupil i do závodu na Double Canoe s bratrem Petrem. Tam ale stále na ceníkov čeká.
2: Nikdo nejel single 500, byl jsem jediný já, v tom startovním pole všichni jsou vlastně takový specialisti, tak je to těžkým konkurovat. My se prostě statečně snažíme. To bych chtěl, aby jako ty lidi věděli, že to není jako samozřejmost a to neznamená, že já, když si kliknu do jakýkoliv lodě, že vyhraju.
3: Slova svého staršího sourozence potvrzuje i jeho mladší bratr Petr. Společně dojeli v Montemoru šestí.
4: Tohle se už nikdy v životě nemusí opakovat. Je to prostě naprosto fenomenální výsledky, které třeba už nikdy mít nebudeme, ale lidi by si to měli vážit. Teď každý si myslí, že to je jako samozřejmost, ale samozřejmost vůbec není. Bracha tady vyhraje dvakrát, což lidi by si to měli uvědomit, že to vůbec takhle jednoduchý není a Martin předvádí něco, co nikdo nepředváděl a nebude asi jen tak předvádět.
5: Martin, to je neskutečný fenomén, je až neuvěřitelný, jak konzistentně si drží tu špičkovou výkonnost. Věřím, že s motivací ještě dlouho vydrží. Je mi čest, že takhle dlouho se můžu jako šéf trenér účastnit všech soutěží, kde on pro Českou republiku získává tak úžasná umístění.
3: Doplnil Petra Fuxu reprezentační šéf trenér Pavel Hotmar, který zmiňuje i stinnou stránku úspěchu české kanoistické hvězdy. Na velkých akcích je totiž vždy v závodech jen jedno místo. A i kdyby Martina Fuxu chtěl mladší vyzevatel napodobit, na šampionát se přes něj probojuje jen těžko.
5: Je to hodně tvrdé, myslím si, že v tomto k žádné změně nedojde. Bohužel teda v minulosti už Martin Fuxa nebo dříve Martin Doktor pár nadějných závodníků odradili svou dlouholetou výkonností. Nicméně nadějné borce máme. Teď ku příkladu Adam Rudolf, medailista vícenásobný z 23 soutěží, má v podstatě šanci se i kvalifikovat na olympiádu, tak bychom mohli poslat na hry do LA 3 kanoisty.
3: Přidává trenér kanoistů Pavel Hotmar vyhlídky na olympiádu, která se koná za 2 roky ve Spojených státech. A kde bude Martin Fuxa obhajovat zlatou medaili na 1000 metrů. Z Portugalska Adam Kodet, Radiožurnál.

0: 8 hodin 51 minut, trošku meškáme se začátkem naší soutěže, ale jdeme na to, omlouváme se těm, kteří už je netrpělivě vyčkávají. Ale je to tady, Pavel Tilšar může představit, prosím, o co hrajeme?
1: Dnes soutěžíme o 2 vstupenky na atletickou zlatou tretru v Ostravě, která se uskuteční už zítra.
0: Nějaké lákadlo třeba pro fanoušky, pro posluchače, kteří by chtěli dorazit? Já jsem tam jedno měl, protože souboje Femke Bolové Bredersové, fenomenální běžkyně, s aktuálně vlastně jednou z nejrychlejších žen na osmistovce v historii, švýcarkou Audrey Verovou, která se dostala pod minutu 54 sekund a už nějakým způsobem možná si myslí na ten rekord letitý Jarmily Kratochvílové, tak ten by mohl stát za to.
1: Já si myslím, že posluchače a fanoušky atletiky by určitě mohl zajímat výkon Noaha Lylese, amerického sprintera, jednoho z nejrychlejších mužů planety, který se představí na zlaté tretře na netradiční tedy distanci pro ostatní závody 150 metrů se zatáčkou. Lyles tradičně většinou běhá stovku, dvoustovku.
0: Tak poslouchejte dobře, kdože to promluví, s atletikou přece jenom tolik společného nemá, ale věřím, že ho poznáte.
2: To mužstvo ještě nebylo takhle pohromadě, takže ta souhra samozřejmě chvílema logicky vázla, ale hráčům patří velký dík, protože to odmakali, hráli zodpovědně, hráli s velkým srdcem.
0: 221-552-222, to je známé číslo k nám do studia, můžete zavolat, pokud jste poznali tohoto muže. Nápovědu může být, že dřív chodil asi víc ke kadeřínkovi a aktuálně to tolik nepotřebuje. Nicméně ještě jedna podmínka pro účast naší soutěži, můžou zvítězit ti, kteří nezvítězili předchozích 2 měsících. Tak to je taková ta jediná podmínka, druhou je, abyste poznali, kdo že to mluvil, ale já věřím, že to není tak složité. Dobrý den, kdo se dovolal jako první?
3: Ahoj, tady Libor.
1: Tak dobrý den, Libore, poznal jste, kdo před vámi promluvil v našem vysílání, koho hádáte?
3: Já bych se typnul na Michala Bílka.
1: Výborně, Michal Bravo. Bílek. Gratulujeme, máte 2 vstupenky na atletickou zlatou tretru. Vyrazíte zítra do Ostravy?
3: Já už tam vyrážím dneska odpoledne.
0: Neříkejte. To. Vy tam běžíte, nebo jak skáčete?
3: To ne, to opravdu ne.
1: Takže vy jste věděl prostě, že dnes budeme soutěžit o vstupenky na zlatou tretru, vydal jste se na cestu a takhle po cestě jste si zavolal o lístky.
3: Ne, teprve se vydám na cestu odpoledne, ale zítra mám nějaký řízení v Ostravě, tak bych to spolu dohromady s tím.
0: No výborně.
1: Příjemné s užitečným.
0: Libore, tak si to užijte, jenom pochopitelně se vás doptám, jak třeba typujete, proč jsme zvolili Michala Bílka, jestli pamatujete třeba Mundial 90?
3: To nevím, já jsem vás zapnul před chvilkou, protože jezdím a poslouchám vás za volantem a teď jsem se do auta před chviličkou, takže to opravdu nevím v souvislosti proč.
1: Tak my vám to řekneme, Michal Bílek dal na mistrovství světa v roce 1990 15. června, tedy přesně před 36 lety, gól do sítě Rakouska.
0: Ten znamenal vítězství 1-0, předtím skoroval také z penalty proti Američanům, takže se zapsal do historie československého českého fotbalu a vy jste, díky tomu, že jste uhodli jeho jméno, dneska vyhrál naší soutěž. Moc gratulujeme, Libore, užijte si výlet do Ostravy, zlatou tretru, poslouchejte Radiožurnál Sport a mějte se co nejlíp.
3: Poslouchám ho stále a stále a děkuji pěkně.
0: Hezký den.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy. Spojené státy a Írán se dohodli na podmínkách uzavření míru. Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Čeští fotbalisté poprvé po dní volna na světovém šampionátu trénovali. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona u sjezdu na Vlašim. Bude oblačno, na severu ojediněle přehánky, teploty do 21, na jižní Moravě až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy a Írán se dohodli na uzavření míru. Šéf Bílého domu Donald Trump to oznámil v den svých 80. narozenin. Potvrdil to taky Írán a Pákistán jako zprostředkovatelská země. Dohodu mají obě strany konfliktu podepsat v pátek v Ženevě. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda.
3: Viceprezident J.D. Vance dohodu označil za průlom s potenciálem přetvořit celý region a zajistit trvalý mír. Ex-prezident Barack Obama, který vyjednal první iránskou dohodu, je skeptičtější.
4: It is doubtful that any agreement that
3: Obama podle svých slov pochybuje, že nová dohoda bude výrazně lepší než ta, kterou sjednal v roce 2015 a která podle něj fungovala, dokud ji Donald Trump v roce 2018 nevypověděl. Podpis memoranda je naplánovaný na pátek ve Švýcarsku, kde začnou i 60-denní jednání o íránském jaderném programu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala

0: peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, o tom budou ministři teprve jednat, jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
1: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programu prohlášení vlády.
0: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Do Oděsy se po pauze způsobené ruskou agresí vrátil tradiční městský půlmaraton. Mezi asi tisícovkou běžců byli i Češi.
2: A je odstartováno.
3: Do Oděsy z Česka přijela čtveřice Tomáš, Jiří, David a Veronika.
4: Je to z důvodu, že ta válka je hrozná a chtěli jsme nějak podpořit lidi na Ukrajině. Půlka startovného jde na podporu ukrajinské armády a prostě dát jim najevo, že jsme v tom s nima, že se nebojíme.
2: A nebojíte se?
4: Já se strašně bojím.
3: Polovina výtěžku ze startovného plus dary sponzorů pomohou 122. samostatné brigádě, která chrání Oděskou oblast.
5: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál. Sport.
6: Čeští fotbalisté poprvé po dni volna na světovém šampionátu trénovali. Po porážce s Jižní Koreou se chystají na druhý zápas skupiny proti Jihoafrické republice. Hrát se bude ve čtvrtek na stadionu v Atlantě. Obránce Jaroslav Zelený by se nebránil, kdyby organizátoři zatáhli střechu.
7: Protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro. Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety.
6: Utkání národního týmu s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času. A Švédsko na mistrovství světa přehrálo Tunisko v Monterrey 5-1, pobřeží slonoviny vyhrálo nad Ekvádorem ve Filadelfii 1-0, Nizozemci remizovali v Dallasu 2-2 s Japonci a Německo deklasovalo v Houstonu Curaçao 7-1.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Třechova, taky na dálnici D8 u Řehlovic. Na D1 ve směru z Brna do Prahy připomínáme velmi pomalé kolony v okolí sjezdu na Vlašim. Na kilometru 48 nehoda 3 kamionů v pravém pruhu. Kolona se táhne od benzínky z Třechov a je to asi na 45 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte silnější, pomalejší provoz u sjezdu na Teplice. Na 69. kilometru je zúžení a brzdí se už na 59. kilometru. Opojíždějí hlavně kamiony. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy pozor za sjezdem na Mnichovo hradiště. Zhruba na 54. kilometru údržba, sekají trávu a dojíždí se do krátké kolony. Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně je i dnes ucpaná mezi Toužimí a Bezvěrovem. U Třebouní opravují vozovku, jede se Kivadlově, kolony tam bývají i na půl hodiny. V Praze stále silný provoz, ucpaná je mimo jiné Kbelská a Novopatská ulice směr Ústí nad Labem. Tam je ve Kbelské před sjezdem na prosek nepojízdné auto v pravém pruhu. Velké kolony taky na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, delší směrem z D1 na letiště, musí tam i regulovat vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23, na horách kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. Tolik zprávy.
10: Hezký den, milí posluchači, zdravíme vás ze studia Radiožurnálu Sport, je 15. června.
11: Krásné pondělí.
10: Ano, a pondělí už se v Praze vybarvilo do slunečna, byť vidím nějaký mráček, tak snad bude postupně teplej a snad si ten vstup do pracovního týdne užijete a zpestříte i poslechem jediné čistě sportovní rozhlasové stanice v Česku.
8: Radiožurnál Sport, Jan Pěruška a Pavel Tilšar.
11: Fotbalové mistrovství světa má za sebou další hrací den. Německo porazilo Curaçao vysoko 7-1, pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0, Nizozemsko remizovalo s Japonskem 2-2 a Švédsko zvítězilo nad Tuniskem 5-1.
10: A šampionát zámoří nezastavuje, do turnaje ještě dnes večer vstoupí úřadující mistři Evropy ze Španělska. Hrát budou od 18 hodin v Atlantě s ostrovním státem Kapverdy.
11: A večer se od 21 Belgie utká v Seattlu s Egyptem a my jsme rádi, že si můžeme na Radiožurnálu Sport teď něco víc říct o belgické reprezentaci s úplně prvním Belgičanem v historii České ligy, brankářem Olivierem Flíchenem, který v minulosti chytal třeba za liberecký Slovan. Tak děkujeme za váš čas a přejeme dobré ráno.
12: Dobré ráno, přeju všem.
11: Vy jste nám při domluvání rozhovoru prozradil, že jste aktuálně v Plzni, ale než jste se vrátil do Česka, tak jste byl v belgickém Genku. Tak jak se tam moc řešilo mistrovství světa v médiích, na ulicích, v hospodách?
12: No, už to začalo jako... jsou tam nějaké různý venkovní bary a akce během mistrovství a teď v skupině moje kamarády začali psát, kam si jdou podívat na zápas spolu, takže dneska to opravdu začíná, protože Belgie hraje ten první zápas.
10: Ano, Belgie dnes nastoupí v Seattlu proti Egyptu, takže velmi prestižní utkání hned na začátek. Když se společně s Olivierem Flíchenem podíváme právě na národní tým Belgičanů, tak v minulosti platil za takového černého koně mnohých turnajů. Mluvilo se o jakési zlaté generaci, kterou tvořili bratři Hazardové nebo hráči jako Kompany, Mertens, Dembele nebo Alderweireld.
11: No, ale tahle generace už je v reprezentačním důchodu, nebo někteří už i ve fotbalovém důchodu. V roce od 2018 Belgičani vytvořili historické maximum. Belgie na světových šampionátech v Rusku získali bronz. Tak jak silný je ten aktuální výběr belgického národního týmu podle vás, když třeba připomeneme to, že v kvalifikaci ani jednou neprohrála, vstřelil 29 gólů?
12: Takže za mě je to furt jako hodně dobrý tým a mají ještě zkušené hvězdy jako Courtois, De Bruyne, Lukaku, ale taky hodně mladých talentů, jako třeba v obraně je The Bust, co hraje v Lisabonu, Onana z Aston Villa, jak vyhrál evropský pohár a dopředu je Doku, on dribluje a je hodně rychlý, no.
10: Já se osobně těším třeba na Leandra Trossarda z Arsenalu, který to s balonem teda umí úplně perfektně. Nicméně možná také, což zmiňujeme hodně Olivieri, asi jste si toho všimnul, v českém prostředí je důležitá ta kabina. A třeba v roce 2022 v Kataru Belgičani, když nepostoupili ze skupiny, tak se mluvilo o určitých neschodách právě třeba v tom týmu. Tak bylo tohle i tématem před začátkem letošního turnaje?
12: Ne, letos to téma už nebylo. Protože teď se mluví hodně o tom, že ta kabina je docela silná a že má na tom velký podíl ten nový trenér, Rudy Garcia, Španěl, jak mají, že on je dobrý trenér, ale možná ještě lepší dobrý people manager, že to dával do kupy tam.
11: Ano, people manager, to znamená, že umí tedy pracovat s lidmi. Rudy Garcia, španělský trenér belgické fotbalové reprezentace, o které teď mluvíme na Radiožurnálu Sport s Olivierem Flíchenem. Vy jste brankář, takže se vás musíme zeptat samozřejmě i na golmana Realu Madrid a belgického národňáku Thibauta Courtoise. Tak v čem vy vidíte jeho největší přednosti?
12: Tak chytá v Real Madridu, takže umí všechno výborný, ale když mám říct jednu věc, tak to bude asi, že si vždycky udrží klidnou hlavu a že v těch velkých momentech, například 2018 proti Brazílii, že tam jako pomohl mužstvo, no, že tam vždycky je, když ho potřebujou.
10: Jeho pozice jedničky asi zatím ohrožena není, byť je třeba Sene Lament za Manchester United prožil hodně zajímavou sezonu.
12: To jo, ale on říkal teď v médiách, že možná je větší pravděpodobnost, že to je jeho poslední turnaj, než že ještě jeden bude hrávat. Takže možná jeho šance přijde za chvilku už.
11: Ano, je možné, že i poslední mistrovství světa čeká třicátníky v poli, tedy zmiňovaného Kevina De Bruyneho a Romela Lukaka, tuto údernou ofenzivní dvojici z Neapole. Lukaku má za sebou hodně těžkou sezónu, protože on byl často zraněný, laboroval s kyčlí, taky se stehním svalem. Tak jak vy vidíte přínos Romela Lukaka na tom aktuálním mistrovství světa? Myslíte, že mu to třeba může pomoct, to, že bude trochu odpočatější a bude mít větší chuť do fotbalu?
12: U Lukaku nejsem si jistý, protože on jako vůbec skoro nic nehrál a já nevím, jestli je 100% připravený hrát. Takže, ale když je 100% připravený, tak věřím, že nám pomůže a jako góly dávat umí, takže o tom nemusí mít nějaký rytmu v zápasu nebo tak. Takže Lukaku, když bude zdravý, tak ho věřím a De Bruyne teď už na konci sezóny začal hrát, takže v tom nevidím žádný problém a jak říkáte, bude čerstvej na mistrovství světa.
10: Říká Olivier Flichen, který s námi mluví na Radiožurnálu Sport. Nevím teda úplně, jestli potvrzuje Olivier Flichen taky takovou tu věc, že co Belgičan to cyklista, protože Edena Hazarda teď teda vídám na sociálních sítích, jak jezdí hodně na kole. Olivier, to asi patří tak obyčej, že fotbalista v Belgii skončí a pak jezdí hodně na kole.
12: Tak je to tam hezky, je to tam hlavně všude rovinka, takže tam se jede v klidu, ne jak tady v Česku, tady musí to hodně šlapat, ale v Belgii to jede samo skoro.
10: Tak je to zase v Liberci, tam se člověk našlape něco, no. Každopádně ještě zpět k Belgii.
11: Ano, pojďme se ještě podívat na šance Belgičanů na tom aktuálním mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Zahájí ten šampionát tedy dnes večer v Seattlu zápasem proti Egyptu, ale jak to vidíte směrem do play off, myslíte si, že můžou Belgičani překvapit, protože se o nich nemluví jako o největších favoritech a dojít si třeba až pro medaily?
12: No, v Belgii si říkáme, že když všechno jde podle plánu, že vyhrajeme skupinu, pak máme nějaké zápasy, které si uhrát dají a pak ve čtvrtfinále potkáme Španělsku. Takže buď tam to skončí, nebo porazíme Španělsku a vyhrajeme ten turnaj.
11: Ano, podle nějakých propočtů superpočítače, pokud by to nějak tak vyšlo, jak říkáte, tak by teoreticky mohla belgická fotbalová reprezentace narazit v tom prvním kole i na český národní tým, tak, ale předpokládám, že kdyby se tak stalo a Česko hrálo s Belgií, tak vy budete přát tedy belgické fotbalové reprezentaci, že?
12: Tak budu neutrální, no, mám manželku a tchán tady z Česku a stávali jsme i spolu ve čtyři, jak hráli Češi a koukali jsme, takže budu neutrální.
10: No, Olivier Flichen už naznačil, že má tedy teď i velkou vazbu k Česku, chytal také za Slovan Liberec, naposledy to bylo předloni a když se k tomu vrátíme, chtěl byste se vrátit zase chytat do Česka?
12: Jo, určitě, já tady ta kabina a ten život kolem fotbalu je... Teď jsem to zjistil, že to je tady jinak než v Belgii a tady se mi to asi líbí víc a tady jsem víc doma než tam v tom fotbalovém světě.
11: Takže vás můžeme očekávat zpátky na českých ligových trávnících?
12: Doufejme.
10: Dobře, tak ať to dobře dopadne všechno a samozřejmě přejeme hodně dobré léto, přípravu a užijte si také mistrovství světa ve fotbale. Pochopitelně také jsme zvědaví na vaši reprezentaci, tedy na Belgičany. Olivier Flichen byl s námi dnes ve vysílání na Radiožurnálu Sport, fotbalový brankář původem z Belgie. Moc děkujeme za váš čas, mějte se hezky.
12: Děkuju, naslanou.

0: ACDC, ti to rozbalili teda v plné parádě, tam zněly snad ty motorky. Užil si to i Pavel Horvát, který už docud pytal k nám do studia. Pavle, vítej.
1: Dobrý den, dvě poslední skladby, nebo jedny ze dvou, ze tří posledních skladb byly rockový, byly fantastický. Musím říct, že muzika tady je i muzika tady je výborná.
0: Ano, ano. Dobře, chci se vlastně zeptat, ty když jsi končil fotbalovou kariéru v České lize, tak ti bylo už 42, ty seš duben, v květnu si hrál naposledy.
1: Už jo.
0: No, my se k tomu dostáváme, protože takovýhle vlastně ten jeden tvůj věk dělil včera ty dva trenéry Německa a Kurasa proti sobě. Dick Advokát 78 let, za chvilku 79 a Julian Nagelsmann 38 let, za chvilku 39. To je docela rozdíl, viď?
1: Je to docela velký rozdíl.
2: Ale na hřišti to nebylo znát, že by zkušenější měl tedy navrch, protože Němci pod taktovkou Juliana Nagelsmanna zvítězili nad Kurasem 7-1. Vlastně překvapilo tě vůbec to, že Kurasa ho skorovalo?
1: Tak samozřejmě překvapilo, nečekal jsem, že by jako zrovna Kuraso dalo gól Německu, ale na druhou stranu bylo to taková souhra náhod a zakončení, který bohužel pro Němce Kimmich tečoval mimo rozsah Neuera a prostě ten gól pát a zase myslím si, že vlastně na tom hřišti, kromě možná těch Němců, kteří tam byli, tak asi nebyl nikdo, kdo by jim to nepřál, protože myslím si, že všichni, kdo na tohle koukali, tak těm slabším týmům přejou a tohle bylo neskutečný. Věděli jsme ten příběh, určitě bych se k tomu chtěl vrátit v desíce. Dick Advokát podle mě při hymně brečel, asi si uvědomil, nebo chápu to, že v tom starším věku už na tebe doléhají takovýhle věci, že si prostě uvědomil, co vlastně se děje a musíš vidět ty lidi na těch tribunách, který si to užívají a myslím si, že to bylo dojemný a ten gól to vlastně úplně završil, to, že potom dostali další góly, to už asi ta historie se vůbec nebude ptát, ale v ten moment, když vyrovnali, tak to musela být velká paráda.
0: Dick Advokát mimochodem už vedl Nizozemsko na mistrovství světa právě v Americe v roce 94, ve chvíli, kdy tedy Julian Nagelsmann pravděpodobně ani nechodil do školy, takže to je obrovský rozdíl, ale na hřišti se ukázalo, že Němci jsou prostě 80 milionová velmoc a Kurasa má nějakých kolik pod 200 tisíc obyvatel.
2: No zhruba jako Plzeň velikost, ano. Nebo počet obyvatel.
0: Ano. Tak. No tak a co se týče vlastně těch dalších zápasů, když vezmeme, že třeba Skotsko porazilo Haiti 1-0, Haiti reprezentace, která vlastně ani nemůže hrát v tom domácím prostředí kvůli velkým domácím problémům, které tam mají. Ukazují se pro tebe jako hodně ty rozdíly mezi absolutními outsidery, anebo někdo třeba už dokázal vystrčit růžky?
1: No tak vystrčil růžky třeba Katar v poslední minutě vyrovnání se Švýcarskem je těch výsledků. Já jsem čekal, že Skotové taky budou lepší. I zrovna dneska jsem koukal na ty statistiky, protože mě to zajímá, jak ty odborníci nebo víceméně ty počítače, jak to řeší a vlastně ten zápas Haiti se Skotskem byl v podstatě jako vyrovnaný z tohohle pohledu, takže to asi taky málo kdo čekal, že takhle ty zápasy budou probíhat. Určitě se teďka dostaneme teda Nizozemí, Japonsko. Myslím si, že vlastně ten zápas byl taky vyrovnaný, že asi to dopadlo spravedlivě a kromě první půle, která byla hodně takticky vedená a spíš se čekalo na to, co se stane, tak pak druhá půle byla výborná, plná skvělých akcí. No.
2: Určitý německý matematik, teď myslím, že Joachim Clement se jmenuje, předpověděl předchozí tři vítěze mistrovství světa jako čtvrtého v řadě, typuje Nizozemsko, které teda včera večer remizovalo s Japonskem 2-2. Když se člověk podívá na tu sestavu, tak třeba záloha jako fantastická, Grafenberg, De Jong a další, ale viděl bys Nizozemce až tak vysoko?
1: No, musím říct, že včera mě úplně nepřesvědčili. Já jsem taky čekal, že budou silní. Zase na druhou stranu Japonsko taky není žádný jako trpaslík. Viděli jsme výbornou defenzivu. Holanděni úplně moc šancí neměli a samozřejmě Japonci mají problém se standardkama, byť z té poslední vyrovnali, tak dozadu vlastně spousta zakončení z těch standardek holandských, ale co se týká hry, tak bych řekl, že Japonce nepřehráli, byly tam pasáže, kdy Holanděni drželi chvíli balón, pozbírali odražený balón, Japonci taky a ten zápas byl vlastně vyrovnaný, samozřejmě měli blíž Holanděni k vítězství, protože už chybilo pár minut, ale za mě ten zápas skončil spravedlivou remízou.
0: Hmm. Nejlepší zápas zatím Messi mistrovství, nebo tam možná ještě konkuruje třeba Maroko no, proti Brazílii, no, to byla jízda.
1: Určitě, no. První poločas Brazílie-Maroko byl zatím pro mě nejlepší fotbal, co jsem viděl.
0: To je foferník, pak když na to člověk kouká.
1: No, to úplně mi to připomínalo mě, jak jsem nehrál.
0: No ale Pavel má dneska oranžovou mikinu, tak nevím, jestli příklonost k Oranjes, nicméně pokud chcete vidět, jak krásnou má mikinu, tak si pusťte i zpětně pak desítku, kterou vysíláme o 10 hodin, třeba i na našem YouTube. Nicméně, co se týče třeba Japonců, tak dneska, když to stáhneme na narozeninové oslavence, 62 dny slaví Michael Laudrup. Nepředhazovali ti tehdy v Kobe, když si tam přišel, že už tady měli takového dánského špílmachra?
1: To nepředhazovali, ale samozřejmě já si pamatuju i jeho bráchu vlastně, Brian Laudrup a Michal, že jo, hráli v kopačkách Patrik, já nevím, jestli ta značka ještě funguje.
0: Podle nich si pojmenoval Patrika svého syna?
1: To ne, ale vím, že tyhle kopačky byly a já jsem je v tu dobu hrozně chtěl, ale fakt jako nebyly u nás tady vůbec k dostání a vím, že to byli oba výborní hráči, no.
2: Tyjo, značka Patrik, to si myslím, že už neexistuje. Tak máme takovou tu fajfku, tři proužky, ale Patriky to si nepamatuju.
0: Možná v Irsku, tam ho hodně uctívají ještě.
1: No, je to možný.
0: Každopádně v desítce se dostaneme i k těm třeba novinkám v pravidlech, jak moc se projevují na tom, zda hra netrvá dlouho, zda tam nejsou nějaké ty mílky rozhodčích. Možná se dostaneme taky samozřejmě i k tomu českému nároďáku, který se chystá na zápas s Jižní Afrikou, takže máte proč poslouchat dneska po 10. Pavla Horváta v desítce. Pavle, takže ti asi poděkujeme a těšíme se v 10.05, že to spustíme všechno.
1: Nemáte vůbec za co, naslyšenou. Stay awake, just...

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Ruská armáda v noci na dnešek k dalšímu rozsáhlému útoku proti Ukrajině použila 681 dronů, raket a střel různých typů. Oznámilo to ukrajinské letectvo. Hlavními cíly útoku byly Kyjev, Charkov a Dnipro. Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 632 dronů a raket. V Kyjevě a Charkově si ruské útoky vyžádaly celkem 9 lidských životů a desítky zraněných. Nasypat někomu drogu do pití bez jeho vědomí by mohlo být nově trestné. Návrh koaličních poslanců dnes projednají ministři. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Z průzkumu organizace Beat Sexism vyplývá, že má s takovým jednáním zkušenost třetina mladých, hlavně ženy. Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. Syn norské princezny Marius Borg Heiby půjde na 4 roky do vězení. Poslal ho tam soud v Oslu za 2 případy znásilnění, ale také za vyhrožování, nebezpečnou jízdu a porušení soudních příkazů. Ve 2 případech znásilnění ho verdikt osvobodil. Heiby je synem norské korunní princezny z prvního manželství a nemá tak nárok na trůn, ani není členem královské rodiny. Sport. Fotbalisté Německa porazili na mistrovství světa v Houstonu Curaçao 7-1. Suverénně vyhráli i Švédové, kteří deklasovali Tunisko v Monterrey 5-1. Pobřeží slonoviny přehrálo Ekvádor ve Filadelfii 1-0 a Nizozemsko remizovalo v Dallasu s Japonskem 2-2. Poprvé od roku 2003 rozhodne o mistrovi basketbalové národní ligy 7. zápas finálové série. Obhájci titulu z Nymburka nastoupí v Praze v hale Královka proti Pardubicím. Duel začne v 17 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A neprůjezdná D1 u Vlašimi a kolona na D8 před Ústím nad Labem. Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy aktuálně neprůjezdná za sjezdem na Vlašim. Na kilometru 47,5 odtahují 3 kamiony po nehodě a na nezbytně nutnou dobu kvůli tomu zastavili provoz směrem na Prahu. Kolona od 53. kilometru se teď zastavila a nehýbe se. Poslední volný sjezd je na 56. kilometru směr z Ruč nad Sázavou. Dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany po pojíždí kolona před sjezdem na Ústí nad Labem. Je tam zúžení na 68,5 kilometru. Brzdí se u sjezdu na Teplice na 63. kilometru a zdržíte se 15 minut. V Praze je ucpaná mimo jiné Novopatská, taky Kbelská ulice směr Ústí nad Labem. Před sjezdem na Prosek odtahují nepojízdné auto v pravém pruhu. A kolony i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, delší ve směru z D1 na letiště. Tam musí občas i zavřít tunely kvůli regulaci provozu. A zdržíte se okolo 20 minut od sjezdu na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno na severu a severovýchodě, ojediněle přeháňky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23. Na horách kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 15. června, tak doufám, že ten dnešní den bude pro vás povedený. Narozeniny, když odhlédnu od těch fotbalistů, které můžeme zmiňovat, dneska jich je opravdu spousta, slaví taky Pavel Ploc, 62, bývalý úspěšný český, československý skokan na lyžích, jenom ty úspěchy. Stříbro v Calgary na olympiádě, 88 na středním můstku, bronz v Sarajevu o 4 roky dříve na velkém můstku s československým týmem, dvakrát bronzový z mistrovství světa, no a v letech na lyžích, tedy na mistrovství světa v Harachově 83, stříbro a bronz v Planici 85. Tak moc gratulujeme, rádi vzpomínáme na tu kariéru a taky přejeme všechno nejlepší.
1: Rozhodně ano, krásná kariéra. A když jsi zmiňoval ty fotbalisty zahraniční, tak pro ty, kdo nás třeba poslouchají nebo zapli si rádio až teď, tak kdo konkrétně dnes slaví?
0: Tak například řeknu Michael Laudrup, to jsem trošku připomněl Pavlovi Horvátovi před 9:30. Je to velmi zajímavý příběh tohoto muže, který byl označovaný za nejlepšího a asi dodnes je dána v historii fotbalu, tak má tituly jak s Barcelonou, s Realem Madrid, s Juventusem, ty ligové vyhrál taky vlastně tu úvodní ligu mistrů, ten nultý ročník, byl tady na Letné, když v roce 92 na apríla Spartani porazili golem Horsta Siegla, tehdejší Barcelonu, i s Guardiolou, s Laudrupem. Vzpomínali jsme to na to ostatní s Václavem Němečkem teď na té desíce. Pavla Horváta živě v sobotu můžete si poslechnout záznam. Ale hlavní, co je, Pavle, a to ty dobře tušíš, kam směřuju, Euro 92, dánský Dynamit, vítězové mistrovství Evropy, tam bylo specifiku Michael Laudrup, tam chyběl. No. Se totiž v roce 90 rozhádal s trenérem, tak řekl, že nebude reprezentovat. Danové nepostoupili, ale kvůli tomu, že tehdy byla vyloučena Jugoslávie, válčící to stát, tak je povolali vlastně hráče Dánska z dovolené. Ale Laudrup řekl, nepojedu, stejně nemáme žádnou šanci. Říkám, dneska o to možná trošku mrzí.
1: To je slušný paradox, no, když se můžete vydat na turnaj, o kterém se v Dánsku určitě mluví dodnes. A nechci říct, že je denodenně, ale opravdu myslím, že při každé příležitosti je to zmiňované a vy prostě, když už jste na dovolené, tak si řeknete, ne, nemáme šanci, nejedu.
0: Já si hodně pamatuju, ale se mistrovství se teda 98, protože tam tehdy z Dány došel až do, myslím, osmifinále, kde, ne, do čtvrtfinále, tam vypadli s Brazilci, pozdějšími finalisty. Pamatuju si kvůli tomuhle mundialu 98 taky jiného dnešního oslavence 53-tníka Toreho Andreho Floa, to je Nor, vytáhlý borec, takový předchůdce Erlinga Holanda, který hrával taky na ostrovech, hrál v Chelsea. To jestli si vybavíš tohle jméno pod Gianlucem Vialou, tedy Vialim. Gianluca Viali, slavný italský taky hráč, manažer v Chelsea byl. A Tore André Flo tam přispěl třeba k vítězství v FA Cupu v roce 2000 k poháru, vítězů poháru 98, takže taky úspěšný norský reprezentant.
1: To je doba, kdy ne, že by fotbal byl v plenkách, ale já jsem byl ještě v plenkách, takže z těchto let moc fotbalových zážitků nemám, ale samozřejmě ta fotbalová historie je tak bohatá, že člověk se musí neustále vzdělávat.
0: Ano. No a myslím, že mezi naše, dá se říct, kolegy, ale taky přátelé patří Jakub Podaný, bývalý ligový fotbalista, který má titul v Indii, jako jediný Čech získal v roce 2014 titul indické superligy s Kalkatou a tomu je dneska 39, tak přejeme všechno nejlepší, pokud nás Kuba poslouchá, pochopitelně rádi zase někdy naslyšenou, naviděnou a vám přejeme krásné ráno. Za chvilku se, myslím, budeme opět věnovat nějakým způsobem fotbalu, ale témat je tam spoustu, Pavle.
1: My jsme mluvili s Olivierem Flíchenem, belgickým brankářem, který chytil třeba za liberecký Slovan v nejvyšší české soutěži. No a za chvíli se podíváme znovu detailně na belgický výběr, který dnes vstoupí do šampionátu v 21 hodin českého času. Bude hrát v Seattlu proti Egyptu.

0: Na mistrovství světa ve fotbale hraje poprvé v historii 48 týmů, no a my v naší pravidelné encyklopedii představujeme opravdu každou reprezentaci.
1: Ano, k některým jsme se ještě nedostali a některé ještě vůbec do toho turnaje nevstoupili. Opravdu ten počet přináší to, že jsme vlastně v pátém dnu šampionátu a některé týmy vstoupí do mistrovství světa Evropy, třeba i dnes, a jsou to týmy i z Evropy, a je to konkrétně Belgie, která bude hrát od 21 hodin proti Egyptu, a právě Belgii si teď představíme trochu blíž v naší pravidelné encyklopedii.
0: Ano, tak Pavle, můžeš pokračovat.
1: Ano, v souvislosti s Belgií se na posledních šampionátech vžilo spojení zlatá generace, nadějný tým tehdy s Edenem Hazardem nebo Kevinem De Bruynem v nejlepších letech měl velký potenciál na to zaútočit na nejvyšší příčky. Ještě než se dostaneme dál, máme pro vás nesoutěžní otázku. Víte, jak se belgickým fotbalistům přezdívá, a máme pro vás jednu radu. Stejnou přezdívku mají i hráči Manchester United.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Říká se jim rudí ďáblové. V roce 2014 na světovém šampionátu v Brazílii prošli do čtvrtfinále. O čtyři roky později v Rusku se dostali okolo dál do semifinále a nakonec si odnesli bronzové medaile. Tahle generace ale postupně odchází, když Belgie na poslední mistrovství světa v Kataru před 4 roky skončila ve skupině, tak hvězdný Kevin De Bruyne se nechal slyšet, že Belgičané nemají šanci a že jsou příliš staří. Postupem času se úplně obměnila obrana, skončili vynikající stopeři Vincent Kompany, Jan Vertonghen nebo Toby Alderweireld.
0: A obecně z těch zvučných jmen minulosti zůstávají kromě De Bruyneho snad jen brankář Thibaut Courtois a útočník Romelu Lukaku. Asi jste narazili v médiích na spekulace ohledně rozhádané kabiny. Německá televizní stanice RTL před časem přišla s informací, že De Bruyne s Courtoisem spolu nemluví už od roku 2014.
1: Tehdy měl Courtois přebrat svému reprezentačnímu kolegovi přítelkyni, která následně aféru potvrdila. Tohle všechno zkusí Belgie hodit za hlavu a pokusí se všechny na světové šampionátu překvapit.
0: Pomoct by k tomu měl francouzský trenér Rudy Garcia. To je zkušený chlapík, který vedl třeba AS Řím, Lyon nebo Neapol.
1: A podle informací Guardianu je to v uvozovkách stará škola, na datovou analýzu moc nedá, ale daří se mu vracet do týmu tu správnou atmosféru. Kromě Egypta se Belgičani postaví v základní skupině mistrovství světa taky proti Íránu a Novému Zélandu.
0: A jak jste vlastně mohli slyšet i v rozhovoru s Olivierem Flíchenem, tak žádné problémy teď v belgickém nároďáku prý nejsou i díky Rudymu Garciovi.
1: Ano, francouzský kouč by měl být tím stmelovacím prvkem v kabině Belgie. Tak uvidíme, kam to Belgičani dotáhnou letos.
3: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
2: Zajímá vás zákulisí sportu?
3: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
2: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
3: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
4: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční? Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila? Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
3: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Ano, dnes poslouchejte pořad Na rovinu Tomáše Pancíře, protože bude také mluvit s fotbalovým hostem.
1: Ano, ředitelem fotbalového klubu Teplice Rudolfem Řepkou, takže po 13. hodině pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem na Radiožurnálu Sport.
0: Teď je na Radiožurnálu Sport další pozvánka na vysílání naší stanice, protože už v 18 hodin vstoupí do mistrovství světa ve fotbale úřadující evropští šampioni ze Španělska. Utkají se s trpaslíkem šampionátu Cap Verdami a my o tom teď chceme mluvit.
1: Ano, s naším kolegou Adamem Procházkou, kterého jste už slyšeli v ranním vysílání. On má takzvanou ranní službu, takže připravuje zprávy, ale má rád hodně španělský fotbal, španělskou nejvyšší soutěž, takže nám může povědět nějaké novinky ze španělského týmu. Dobré dopoledne.
5: Hezké dopoledne, pánové, hezký den ještě jednou. Tak ta zásadní novinka, a bylo to téma vlastně ve Španělsku před mistrovstvím světa, to největší téma, jestli bude zdravá největší hvězda týmu, tedy Lamine Yamal, křídelník Barcelony, teprve 18-letý, no a trenér Španělska Luis de la Fuente na tuhle otázku odpověděl na tiskové konferenci, tak si ho můžeme poslechnout.
6: Nejlepší zprávou je, že Lamine je v dobré, perfektní kondici. Trénuje skvěle, stejně jako ostatní, které trápilo zranění, třeba Nico Williams. Všichni jsou fit, ale nejsou připraveni hrát od začátku utkání. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet a pak se rozhodneme.
5: No takže tedy víme, že jsou připraveni, respektive že jsou fit, ale nejsou připraveni hrát od první minuty v tom zápase Španělsko proti Kapverdám.
1: Jen bych rád doplnil ještě ke Španělsku, samozřejmě je to jeden z velkých favoritů turnaje podle bookmakerů, myslím společně s Francouzi, tím vůbec největším jsou Španělé na celkové vítězství, oni čekají na titul mistrů světa od roku 2010, ale jsou to úřadující evropští šampioni a navíc, Adame, a to ty určitě dobře víš, ten současný výběr kouče de la Fuenteho je tvořený, vlastně dá se říct, hlavně jedním katalánským týmem.
5: Přesně tak, Barcelona tam má určitě velkou většinu. Mimochodem, ono se hodně mluvilo o tom, že Real Madrid vlastně poprvé v historii na světovém šampionátu nebude mít tedy ani jednoho svého hráče, ale jak už tady zmiňoval předtím, než jsme zapli červenou Honza Pěruška, tak to se vlastně mění.
0: No tak oni mají zájem o Marka Cucurella z Chelsea a teoreticky, kdyby ho přivedli ještě teď někdy, tak by si mohli v Realu říct, tak tam máme jednoho Vlaroše.
5: Přesně tak, tak by měli splněno. Každopádně, abych se ještě vrátil k Yamalovi a k Nicovi Williamsovi, kteří tedy jsou fit, ale nejsou připraveni od první minuty. Myslím si, že na tom hodně bude stát to, jaké šance Španělsko třeba bude mít na to vyhrát mistrovství světa, protože ta sestava bez Yamala a bez Nika Williamse nebo s Yamalem a s Williamsem, to je velký, velký rozdíl a klidně se může stát, že se třeba to zranění, a to nechci přivolávat tomu, třeba Nikovi Williamsovi obnoví, protože třeba v posledním roce on je v takovém kole, kdy se z toho zranění, poranění třísel, které už má v podstatě chronické, tak se vždycky vrátí, odehraje pár zápasů a pak se mu vrátí to zranění zpátky, takže je otázka, jak tedy zvládne aktuální šampionát a taky jak to zvládne tedy Lamine Yamal.
1: No kolem Nika Williamse samozřejmě kroužila Barcelona taky po tom mistrovství Evropy v roce 2024, chtěla ho ukořistit, ale Nico Williams řekl ne, chci dál hrát se svým bratrem Iñakim za Athletic Club Bilbao. Rozumíš tomu, že neodešel do Barcelony Nico Williams?
5: No, trochu tomu rozumím, respektive takhle. Ona tam byla vlastně jedna taková problematická záležitost. Asi jak víme, Barcelona je už pár let ve finanční krizi a vždycky, když koupí nějakého hráče, ne vždycky, ale většinou pak je problém zkrátka ho zaregistrovat, aby se vešli do mantinelu finanční fair play. Takže se třeba stalo, že posila Dani Olmo, když přišel do Barcelony, což bylo na začátku roku 2025, pokud se nepletu, tak třeba první dva zápasy nehrál, nemohl hrát, protože nebyl zaregistrovaný a Nico Williams, když tedy asi sám pravděpodobně přemýšlel nebo možná chtěl přestoupit do Barcelony, chtěl mít ve smlouvě garantované, že se tohle nestane, ale Barcelona tohle garantovat nemohla, Nico Williams se tedy rozhodl zůstat a nechci předbíhat, ale řekl bych, že to byla možná poslední šance Nika Williamse přestoupit do Barcelony. Nestalo se to, uvidíme, jestli se to nikdy stane, ale na to si bude muset počkat.
0: Třeba zařídí titul Španělsku a přestoupí někam do Premier League. No, Adame, my s Pavlem děláme tady pořád, víš, tak na to máme trošku tady větší zatížení, ale moc ti děkujeme za zajímavosti, které se týkají jednoho z velkých favoritů mistrovství světa Španělů, kteří vstoupí do turné dneska v 18 hodin v Atlantě proti Kapverdům. No a o Atlantě za chviličku taky. Adame, děkujeme.
5: Budu se těšit, naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
1: O Atlantě budeme mluvit proto, že čeští fotbalisté se tam představí ve čtvrtek v dost možná klíčovém zápase v onaději na postup ze skupiny mistrovství světa.
0: Po porážce s Jižní Koreou nastoupí proti Jihoafrické republice.
1: A ta na úvod šampionátu taky nebodovala, no a jak jsme zmínili, hrát se bude právě na tom futuristickém stadionu v Atlantě.
7: Atlanta's $1.5 billion architectural marvel and a global game changer in stadium design.
8: V dokumentu Constructify se mluví o architektonickém divu, globální inovaci v designu stadionů a také o odhadované ceně projektu, který byl dokončený v roce 2017 za víc než 1,5 miliardy dolarů.
9: Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety.
10: Jestli se nepletu, tak Atlanta patří k jednomu z nejkrásnějším stadionů na světě.
8: Těší se na futuristickou stavbu fyzioterapeut Mar- Martin Janoušek a reprezentační obránce Jaroslav Zelený. Stadion vypadá zvenku jako poskládaný z hranatých geometrických tvarů a jednou z jeho mnoha inženýrských vymožeností je zatahovací střecha. Po otevření 8 dílů vypadá ze zhora jako květina s kruhovým otvorem. Na utkání českých fotbalistů s jeho africkým soupeřem by mohla být zavřená.
11: Tak co mám informace, aby tak mělo být?
8: A Martina Janouška doplňuje Jaroslav Zelený.
9: Já si myslím, že by to třeba bylo ku prospěchu věci, protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro.
8: Multifunkční stadion využívají tým amerického fotbalu Atlanta Falcons a také fotbalové mužstvo Atlanta United. Na tribuny se vejde víc než 75 tisíc diváků a fanoušci můžou třeba opakované záběry nebo reklamy sledovat pod kruhovým otvorem zatahovací střechy, kde je obrovská prstencovitá obrazovka. Další z mnoha technologických prvků stadionu. A i hráči vnímají velkolepost těchto arén ve Spojených státech.
9: Máte nádherný stadiony, ne třeba primárně pro fotbal, ale ten sport.

0: Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v 6. zápase finálové série NHL porazili Vegas 3-0 a celou sérii ovládli tedy poměrem 4-2 na zápasy. Carolina slaví po 20 letech, zmiňujeme to krátce před 10. hodinou, protože pak už se budeme bavit o fotbale. Dobré ráno.
1: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Pavel Prouza.
2: Washington a Teherán se shodli na podmínkách míru. Česká advokátní komora nesouhlasí s návrhem zákona o ekonomické ochraně státu. Fotbalisté Švédska porazili na mistrovství světa Tunisko 5-1. Dálnice D1 je ve směru z Brna do Prahy po nehodě na 48. kilometru neprůjezdná. Bude oblačno, na severu ojediněle přehánky, teploty do 21, na jižní Moravě až 23 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Spojené státy a Írán se dohodli na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti True Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Íránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Budeme o tom mluvit za chvíli v dopoledním radiožurnálu. Ve francouzském Evianu začíná summit G7. Lídři 7 největších ekonomik světa tam budou řešit války na Ukrajině a na Blízkém východě. Jednat budou taky třeba o clech. Na bezpečnost summitu dohlíží na 16 000 policistů, vojáků i hasičů.
4: Před zahájením summitu se střetli policisté a demonstranti ve švýcarské Ženevě nedaleko Evianu. Výtržníci v černých šatech a se zahalenými obličeji zapalovali auta a rozbili několik výloh. Podle deníku Le Figaro budou státníci jednat o možném zapojení mezinárodní koalice do odminování Hormuzského průlivu. Francie, Velká Británie a Německo chtějí zároveň přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby podpořil okamžitý klid zbraní mezi Ruskem a Ukrajinou. Francouzský prezident Emmanuel Macron pozval Trumpa na závěr summitu na večeři na zámek ve Versailles, aby zabránili jeho dřívějšímu odjezdu, podobně jako to udělal při summitu G7 v Kanadě. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Advokáti varují před navrženým zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí. Splnit tak má evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory je ale zákon polotovarem, který ohrožuje advokátní mlčenlivost a dává finančnímu analytickému úřadu příliš velké pravomoci. Připomínkami se teď bude ministerstvo zabývat, říká jeho mluvčí Stefan Fous.
5: Předložený návrh je primárně implementací a adaptací evropského práva a doporučení výboru

0: U řady těchto vstupů přitom existuje více variant, jak je do českého právního řádu promítnout. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
1: Připomínek dostal rezort stovky. V plánu má taky další schůzku s profesními komorami advokátů, exekutorů a notářů. Těch všech se zákon dotkne. Jihomoravští silničáři zaplatili pokutu za překročení hlukových limitů na průtahu v Brně-Bosonohách. Krajská hygienická stanice jim uložila postih 200 000 korun. Překročení hlukového maxima potvrdilo její měření z jara loňského roku. Krajská správa a údržba silnic teď v lokalitě položila nový protihlukový asfalt. Dlouhodobě to ale podle mluvčí silničářů Moniky Švehlové problém nevyřeší.
2: V celé záležitosti je ale nutné dodat, že budeme žádat o mírnější limit hluku. Silnice je využívána hlavně tranzitem v momentě, kdy je jakýkoliv problém na přilehlé dálnice. Jediné možné řešení daného problému vidíme v realizaci obchvatu Bosonoh a studii již zpracovává Jihomoravský kraj.
3: Sport. Fotbalisté Švédska mají za sebou suverénní vstup do mistrovství světa. V Monterrey porazili Tunisko 5-1. Pobřeží slonoviny ve Filadelfii přehrálo Ekvádor 1-0, Nizozemci remizovali v Dallasu s Japonci 2-2 a Německo deklasovalo Curaçao 7-1. Stejným výsledkem vyhráli Němci na šampionátu naposledy před 12 lety v semifinále nad domácí Brazílií a pak si došli pro titul. Vzpomínal na to i střelec dvou branek v utkání v Houstonu na aktuálním turnaji německý útočník Kai Havertz.
4: Tehdy jsem na to koukal v televizi, bylo mi kolem 15 let a ten výsledek se zapsal do historie. Jediným pamětníkem v našem současném týmu je brankář Manuel Neuer. Budu se opak muset zeptat, jaké to bylo. Začít ale teď turnaj takhle je pro nás speciální. Dodá nám to sebedůvěru.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 u Vlašimi a omezení na dálnici D8 před Ústím nad Labem. Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy byla neprůjezdná za sjezdem na Vlašim. Na kilometru 47,5 odtahují 4 kamiony po nehodě. Teď už to vypadá, že na Prahu se jedním pruhem projet dá. Kolona je i tak dlouhá a nehýbe se. Zastavíte u sjezdu na Zruč nad Sázavou. Pozor, na 56. kilometru se nedá sjet směr Trhový Štěpánov, pouze na Zruč. Je tam zavřená silnice. Zvažte sjezd už na 66. kilometru a objížďku přes Čechtice, Vlašim a Benešov. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem popojíždějí kolony před sjezdem na Ústí. Je tam zúžení na kilometru 68,5 a zdržíte se 10 minut. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy dejte pozor za sjezdem na Mnichovo Hradiště. Zhruba na 54. kilometru údržba sekají trávu a dojíždí se do krátké kolony. A silnice 20 z Karlových Varů do Plzně i dnes ucpaná mezi Toužimí a Bezvěrovem. U Třebouni opravují vozovku, jede se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno na severu a severovýchodě, ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23. Tolik zprávy.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
8: Dobrý den, milí posluchači, trošku jsem tady zápasil s technikou, omlouvám se, ale měl jsem to takzvaně na levou ruku, tak ale vysíláme desítku Pavla Horváta, pokud byste to nepoznali, a Pavel Horvát už se mi směje ve studiu, takže tady je, Pavle, vítej.
9: Já jsem s tebou hrál v sobotu zápas a tam jsi to měl jednou na levou nohu a a hokejisti Plzně z toho nedali gól, ale to nevadí.
8: Chtěl si říct, že prostě občas umím s technikou ještě hůř. No, chápeme to všichni, Pavel Tilšar se taky smál, Pavel, děkuju a věřím, že si to dneska užijeme všichni společně.
10: Krásné pondělí, ne, nesmál jsem se, protože vím, jaké to je sedět za tím pultem a prostě občas to ujede.
8: Ano, doufám, že nám zavoláte, byť některé ty nezdary nás občas potkají, ale věřím, že nás máte rádi, my vás máme taky rádi ve vysílání, tak budeme se bavit o mistrovství světa ve fotbale, které už je v plném proudu a které nabízí spoustu zajímavých témat. Desítka Pavla Horváta začíná, jdeme na to.
5: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
8: Pavle, ty se zhlásil?
9: Já jsem se hlásil, protože teď se tady bavíme o tom, kdo co zkazil. Já bych se chtěl zastat našeho kolegy Luďka Zelenky, který dostal takový spoustu zpráv, mi říkal, že splet ty pravidla, jak jsou, asi se k tomu taky dostaneme. A my jsme se včera bavili a já jsem ho se snažil dostat do pohody tak, jak je mým zvykem, a říkal jsem mu, že nic nepotěší nikoho tak, jak neštěstí druhýho, to je první věc. A druhá věc je, že v této branži, kluci, vy to musíte vědět ještě líp než já, nejlepší je, když něco spletete, protože to si všichni pamatujou, takže já si myslím, že kdyby náhodou se nám něco jako nepovedlo, tak nás posluchači omluví, anebo nám to budou přát.
8: Ano, tak máme spoustu přejících posluchačů, věřím, ale jak už asi víte i z historie, když jste se učili dějepis, tak ve starověkém Římě byla oblíbenou kratochvíli taková ta zábava v kolesou nebo na kolbišti, chleb a hry pro lidi, tak když se hraje fotbal, tak taky si třeba někteří politici řeknou, že je to příjemné spojit s něčím užitečným, takže třeba ekvádorský prezident Daniel Novoa zrušil během mistrovství světa spotřební daň z piva a vína, což znamená tedy pokles cen piva o nějakých 20%. Tak nevím, jak dlouho Ekvádorci po té porážce s pobřežím Slonoviny zůstanou tedy na mistrovství světa, ale minimálně tedy na ten jejich pobyt si můžou Ekvádorci užívat toho zlatového loku.
9: Podle mě budou hodně fandit fanoušci, aby to trvalo co nejdýl.
8: No, tak určitě to je skupina E, do které tedy Ekvádor vstoupil porážkou s pobřežím Slonoviny 0-1. My se pochopitelně budeme taky dostávat k tomu, jak Němci porazili Curaçao 7-1, ale kdybychom tady nastolili zase ty naše tradiční ligové rubriky, tentokrát o mistrovství světa, hráč týdne, který vás nějakým způsobem zaujal.
9: No, já musím říct, že mě zaujal celý tým Maroka. Musím říct, že se mi hodně líbil hráč z Realu Madrid samozřejmě.
8: Brahim Díaz, myslíš?
9: Brahim Díaz se mi líbil. Musím říct, že jsem jako věděl, že je dobrý, ale tady byl fakt jako výborný, samozřejmě měl podporu těch spoluhráčů a musím říct, že se mi fakt jako líbil tak, jak působil, protože v tom Madridu mi to přijde, že vlastně je tak jako zakřiknutý proti tomuhle výkonu, který předved teďka proti Brazílii, tak mě se líbil hodně.
8: No a možná jsi ho neviděl poprvé, ty jsi ho viděl dokonce i naživo, když jsi podle mě byl asistentem Michala Bílka v Plzni, tak on tehdy hostoval v AC Milan, který nějakým způsobem se taky měřil, ne? Nebo vy jste hráli s Interem, to je vlastně pravda. Tak on hrál za AC Milan, tak to je něco jiného.
9: No, to jsem ho určitě taky viděl.
8: No, každopádně Maročani, když to otevřem tohle téma, tak
9: no, pro mě musím říct, jako já nechci nečekaný, ale vlastně první půli až na pár výjimek, samozřejmě akce Viniciuse, tak si myslím, že Brazílii dokonale zaskočili a možná mohli víc než 1-0, mohli víc než 1-0 a myslím si, že ten zápas by zvládli a fakt jako ty výkony byly výborný, samozřejmě mají tam spoustu hráčů, který asi jako jsme netušili, že jsou z Maroka, ale ty největší hvězdy známe, ale to mužstvo fakt bylo výborný. Jo.
10: Spoustu známých men z těch minulých šampionátů, jako třeba brankář Bunu, a nebo i nováčků v týmu Maroka, jako Ayoub Bouady, jsem si ho musel najít přesně, jak se jmenuje, 18-letý záložník, který hraje za Lille, ale co předváděl, já jsem ten zápas tady neviděl celý, protože jsem pak vstával ráno do práce, ale
8: první poločas byl dobrý.
10: První poločas byl výborný a opravdu, jako když nastoupí v tom středu zálohy proti takovým borcům, jako je Casemiro a vyčnívá tam v 18 letech, tak si myslím, že mám před sebou.
9: Tak taky Casemiro to odnes, že jo? Já jsem viděl i tiskovku s Ancelotim, jak tam zmiňoval ty střídání. Bylo to logický, protože prostě první půli samozřejmě výsledkově to dopadlo pro Brazílii dobře, ale herně to tak nevypadalo.
8: Je pravda, že Carlo Ancelotti, slovutný trenér, jediný, který vyhrál všechny ty evropské ligy, které řadíme mezi pět nejlepších, vlastně taky vítěz Ligy mistrů pětkrát, v 67 letech debitoval a omlouval se za výkon Brazílie, protože Kanárci to tam hodnotí ještě příkřeji třeba než my tady v Česku. Co se týče Maročanů, tak si vemte tu severoafrickou zemi, která má necelých tedy 34 milionů obyvatel, ale do toho mají spoustu různých těch, já nevím, jestli tomu úplně říká diaspory, ale prostě různých těch menšin v různých jiných státech. A oni vlastně v jednu chvíli v 65. minutě, když na trávník přišli Talby a El Murabet, tak měli 11 hráčů v týmu, kteří se narodili mimo Maroko. Což už jenom samo o sobě značí, že jsou tedy ještě podporováni těmito odchovanci třeba francouzského, španělského fotbalu.
9: Určitě, tak to asi není žádný úplně velký překvapení, ale fakt ty hráči jsou dobrý a to tempo, pro mě to byl nejlepší zápas zatím, co já jsem viděl na tom mistrovství, co se týká tempa, vlastně ty Maročani prostě na nic nečekali, Brazílie chtěla hrát tak, jako, že si to budou pinkat stejně tak jako včera Holandsko, Japonsko první půle, že to bude takový jako oťukávání, ale Maroko na tohle vůbec nečekalo a myslím si, že hodně přispěli k tomu, že ten zápas takhle vypadal prostě. A viděl jsem prvně, že Carlo Ancelotti nežvejkal.
8: Byl takový, mně přišel, že zhubnul a že měl krásnou frizuru. Slušilo mu to na lavice Brazílie, tak jsem zvědavý, zda třeba pak dovede Kanárky ke zlatu. Pavel Tilšard měl taky hráče týdne nebo toho úvodu šampionátu.
10: Já jsem si vybral příběh Raula Jiméneze, mexického útočníka, který hraje na čtvrtém mistrovství světa a teď dal první gol na šampionátu. Bylo to pár týdnů poté, co mu zemřel otec, necelých 6 let poté, co měl téměř fatální zranění v zápase anglické Premier League, když hrál za Wolverhampton, srazil se taky s Brazilcem, bývalým reprezentantem na stadionu Arsenalu, Davidem Luizem, který ho trefil hodně nepříjemně na spánek, vlastně jen včas na pomoc od lékařů v londýnské nemocnici ho zachránila. On tedy prošel hodně těžkým obdobím, i fotbalovým 9 měsíců nehrál, ale zase poté, co se vrátil, řekněme, možná do lepšího klubu z Wolverhamptonu, šel do Fulhamu, tak tu kariéru hodně nastartoval a teď tedy oplakal ten gól na mistrovství světa na tom obrovském astéckém stadionu.
9: Pro posluchače možná připomenu, spousta hráčů hraje s čelenkama, on jí má vlastně taky, ale má jí, protože má na tom spánku ten chránič takový, myslím si, vystužený nějaký polštářek, kdyby náhodou dostal pecku, aby tam měl nějakou obranu. No.
10: A má to i vlastně přesah směrem do Česka, on prý po tom těžkém zranění komunikoval s Petrem Čechem, který si prošel něčím podobným, po tom souboji s Huntem, který ho trefil kolenem na hlavu a Petr Čech dochytával kariéru s helmou.
8: No. Mě zaujal Julián Quiñones, tedy vlastně střelec vůbec první branky na tom mundialu, i tím příběhem, že on ještě reprezentoval nebo respektive patřil Kolumbii, byl Kolumbiec a pak se stal tedy před třemi lety občanem Mexika a veřejnost se bouřila, že prý není dostatečně mexický a právě i svaz musel dávat prohlášení ve stylu, že neexistují žádní prvořadí nebo druhojakostní Mexičani. Tak nakonec pak jim dá
9: tohle nám se tady z Česka těžko posuzuje, samozřejmě, jak Mexičani berou Kolumbijce. Já se tam úplně neorientuju v nějaký hierarchii těch zemí v Jižní Americe a musím říct, že je to jako zajímavý tohle slyšet, protože samozřejmě zrovna Curaçao, že jo, má spoustu hráčů, který i nastoupili za holandský nároďák, co jsem tak navnímal, takže jak už mládežnických, tak tam bylo pár hráčů, který nastoupili normálně za Ačko a teď jsou tady, takže tam asi úplně žádná nenávist nebyla, když jsem viděl fanoušky teda.
10: Ale ještě k tomu Quiñonesovi, tak byl výborný v tom zahajovacím zápase proti jeho Africké republice. Vlastně možná nejlepší z celého mexického národního týmu dal gól.
9: To je ten hráč, jak vlastně v Saudské Arábii byl lepší než Ronaldo a
8: Vyhrál tabulku střelců. 33 gólů za tu uplynulou sezonu saudsko-arabské lize a teď jsme zvědaví na to třeba, jak prověří pak českou fotbalovou repre v tom třetím utkání ve skupině. K české fotbalové reprezentaci se taky dostaneme. Budeme mluvit dneska i s Radkem Šídlem, bývalým reprezentantem, ale právě o trenéru Diku Advokátovi, který zažil debut na lavičce Curaçao na tom mistrovství světa. Nicméně teď můžeme jít k další rubrice, která se týká týmu týdne. Pavel Horváth naznačil, že se mu líbili Maročani, ale když to vezmeme z pohledu třeba těch opravdových outsiderů, tak Viděl jsi tam jako nějaký výkon, který by se vzepřel? Když třeba hrajou Turci, tak člověk čeká, že jsou favoriti proti Australu.
9: Já vím, kam míříš, a já teď úplně mimo scénář, který tak jako zhruba si děláme, tak řeknu Japonce. Protože si myslím, že už byli skoro poražený, ale a jsem rád, že vlastně ještě k tomu přidám ty fanoušky. Teď jsem měl možnost zase vidět, jak uklízeli na tribunách věci a já jsem teďka patronem toho sportu bez odpadu, takže jenom to zmíním, protože mě to fakt zaujalo, oni jsou takovýhle normálně a teď na tom staďáku znova, už jsme to viděli několikrát na těchto velkých akcích a fanoušci. Já jsem čekal, že Holanďani, prostě bude plný stadion Holanďanů, což si myslím, že bylo tak 60-40, no ale japonský fanoušci prostě úplně převálcovali a vlastně celou druhou půli jsem slyšel jenom Nippon a musím říct, že měli velký díl na tom, že ty Japonci prostě ten svůj tlak vystupňovali a ten bodík získali.
10: Jo, skvělí fanoušci Japonska. Musím říct, že jsem je taky během celého druhého poločasu velmi rád slyšel v tom televizním přenosu a nizozemští příznivci, ti si to umí hodně užít před zápasem, taky na sociálních sítích teď kolují ta videa, jak se vydávají. Včera se vydali vlastně ulicemi Dallasu na ten zápas, tančí, křepčí, takže je to paráda a vlastně mě trošku mrzí, když odbočím, že něco podobného, takováhle fanoušovská kultura není v Česku, kde už u toho národního týmu se třeba loni na Euro 21 se snažili příznivci o nějaké pochody směrem na stadion, ale byl to třeba pochod na 100 metrů, bylo tam pár pokřiků, ale tady je prostě vidět, jak to ti teď konkrétně ti nizozemští příznivci jako prožívají, jak to je prostě pro ně to nejvíc.
9: A tak my jsme v začátku tady toho jako kotle, bych řekl, největšího, tak já myslím, že máme prostor ke zlepšení, stejně tak jako v jiných oborech, tak já myslím, že tady to bude taky lepší.
8: Ale co třeba Nizozemci nemají, tak hráče z domácí ligy v základní sestavě oproti Česku, oni neměli proti Japoncům žádného, zatímco Japonci měli dva z nizozemské ligy v základu, tak si trošku hodně možná něco vzali, každopádně neprohráli zase se silnou evropskou velmocí. Na minulé mistrovství porazili Němce i Španěli, Japonci teď tedy remizovali s Nizozemci a zajímavě nakročili do té skupiny.
9: Já ve které... pana, jak říkal Bolek Polívka, šikmo, okay, tak...
8: Jo, takhle. Dobře, tak to je zase z filmu, který tady taky vlastně ten název úplně nemůžu citovat, ale asi pojďme raději dál.
9: Ano.
8: Já jsem chtěl zmínit tedy, co mě zaujalo, vítězství opravdového outsidera Austrálie nad Turky, protože Turecko beru jako velmoc, ostatně to ukazují třeba i na té klubové úrovni.
9: No, to je překvapení určitě. Já nevím, jestli Turci neumějí ty velký turnaje. Myslím si, že tam...
8: V roce 2002 byli bronzoví, ale no, od té doby...
9: To jsou na tom skoro jako my, pomalu. No. Takže jako mají spoustu skvělých hráčů Turci a vždycky je měli. Ten národák je takový zvláštní. Myslím si, že u nich tam může být třeba i to podcení. Vím, že ta doba je na tohleto hodně jako vysazená, že už ty hráči mají spoustu informací a málo kdy se stane, že na téhle úrovni někdo něco podcení, ale oni podle mě to v sobě trošku mají, no.
8: No tak měli spoustu pokusů, brankář se Austrálie Patrick Beach vytáhl 8 zákroků, což je historicky nejvíc australského golmana na mistrovství světa. No a naopak Australani vlastně skórovali dvakrát, jako nechci říct ničeho, ale přece jenom třeba první gol Nestora Iran Kundy byl daný tím, že prostě dokázal drze přejít přes své soupeře. Je to hráč, který nastupuje za druholigový Watford, velmi zajímavého jména pochopitelně v tom českém prostoru, Nestory Iran Kunda. Tak no a pak tam dal Conor Metcalf dal gol na 2-0, to bylo z dálky 15 minut před koncem Australani.
9: Metcalf to je zase z pohádky, abych to teda...
8: tak,
9: Pavlo... To byl Gandalf, pardon.
8: Tak desítka pokračuje, když se Pavel Horvádý snaží trošku nabourat, ale je to myslím do vtipu, tak snad se bavíte. Pokračujeme dál.
5: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
8: Tak rubrika Zápas týdne byla nastolena, ale z toho českého pohledu jednoznačně Česko-Jižní Korea. Ale ještě přece jenom si dovolím připomínku toho, že to dneska přesně 15. 36 let od vítězství Čechoslováku nad Rakouskem 1-0. Michal Bílek tehdy svou druhou proměněnou penaltou na mundialu v Itálii rozhodlo vítězství 1-0. Ty jsi mi říkal, že to ale nebyla druhá, kterou kopal.
9: Kdyby někdo věděl, tak ať mě opraví. Já si myslím, že Michal kopal ty penalty 3 a že tu jednu proti Americe, tu druhou v zápase neproměnil, že jí chtěl dát doprostřed a že Tony Meola, americký brankář, zůstal stát.
8: Tak pokud je nějaký pamětník, ať nám zavolá.
9: Myslím, že to takhle bylo.
8: 2-2-1-5-5-2-2-2-2.
9: Teď samozřejmě nechci schazovat Michala, ale on byl exekutor neskutečný, ale tady myslím, že chtěl toho panenku dát a že mu to nevyšlo, že to takhle dopadlo. No. A já teda, než kdyby náhodou jmenoval, já si zase přihřeju políšičku. Tuhle sobotu v Němčanech u Brna máme penaltovýho krále, tak kdo se ještě nepřihlásil, tak se přihlaste, protože to bude velkolepá akce. A můžu říct teďka vlastně, tak je to do sportu, přijedou tam holky, reprezentantky vházený do juniorky, který chvíli potom letějí na mistrovství světa do Číny, tak si přijedou tam zakopat s námi.
8: Je to stylově tedy zahájený projekt na 50. výročí od Zlatého dloubáku Antonína Panenky.
9: Je to tak.
8: Toho si připomeneme 20. června, pokud jste nebyli na pražském výstavišti, doporučuji k poslechu naší desítku, která tam byla na festivalu Off-season s Václavem Němečkem, Pavlem Horvátem a Antonínem Panenkou. Bylo to rychlejší než obvykle, zhruba nějakých 45 minut, ale musím říct teda, že toho tam padlo dost. Pavle.
9: Jo, bylo to super, bylo to zajímavý, hlavně na té křižíkové fontáně, kde já jsem to nikdy nečekal, že něco takového by tam mohlo být.
8: Já vás nalákám, Pavel tam prozradil jednu velmi osobní věc na té křižíkové fontáně, hned na úvod, tak si to můžete poslechnout.
9: To nemám říkat.
8: Tak to teď neříkej, neprozrazuj to, lákáme vás, máme to v archivu, je to i v podcastových aplikacích, tak si to můžete pustit. Pavel Tylšar netuší, o čem mluvím.
10: Já si to pustím dnes cestou domů.
8: Dobře, tak to hned se zasměješ, tak nezapomeň řídit. Nicméně, jak jsme říkali v desíce, už jsme to taky probírali na té sobotní, nicméně Češi prohráli z Jihokorejci 1-2, mluvili jsme i s Antonínem Panenkou, Václavem Němečkem, jak se pod to mohli podepsat různé ty faktory, ať už nadmořská výška nebo třeba nervozita, stres úvodního vystoupení na šampionátu, co bychom mohli ale vyzdvihnout, především velmi silný soupeř. Protože když vidíte, třeba koho porazili Skoti, Haiti 1-0 s odřenýma ušima, tak Češi měli teda daleko těžšího soupeře.
9: No, zmíním ještě jednou to Japonsko, ta Asie prostě jsou to jiný typy hráčů, zase i včera s Holandskem to bylo vidět, prostě ty hráči jsou technicky vybavený, rychlostně nemají vlastně skoro žádný problém, takticky tím, že jsou k tomu odmala vedený, k tomu drillu vlastně ve všem, ve škole. Jenom řeknu příklad, my jsme měli vždycky po sezóně vlastně s dětma takovej ten den, a jelikož v Japonsku končí sezona až v listopadu, tak už bylo fakt jako chladno. A teď já si myslím, že tam třeba bylo 20 těch mládežnických týmů. Jo. A ty děti, vlastně oni si sednou na zem a třeba hodinu čekali, než na ně přijde řada. A pak teprve si s náma zahráli 10 minut a zase šli pryč a zase si tam sedli a čekali, až ta celá akce skončí. Vlastně, jo, u nás si nedovedu představit, že by prostě ty děti takhle jako spořádaně seděli. Asi ta doba samozřejmě už je trošku jiná, ale něco o něčem to svědčí a je to vidět i v těch zápasech a myslím si, že asijský týmy, tam můžeme čekat nějaký překvapení, ať už od Koreje nebo od Japonců.
8: Máme prvního volajícího do desítky, Pavla Horváta, tak vás vítáme, kdo je tam?
11: Dobrý den, zdravím, Juraj. Jak tomu Michalovi Bílkovi? Já si pamätám, to byly moje prvé majstrovstvo světa, které si pamätám. A vím, že Tomáš Skuhra vydával v tom zápase 2 góly. A vím, že Michal Bílek dal aj penalty. Potom si pamätám z Německa, ako Ľubo Moravčík vykopol kopačku a dostal červenou. A to bola ešte vtedy tá správna doba, že to nebol mundial, ale majstrovstvo sveta. Takže díky, ahojte.
8: Juraj, chápu, kam míříte, budeme to omezovať tady použití tohoto slova. Děkujeme za zavolání a doplnění, které můžu ještě tedy vlastně osvěžit tím, že opravdu Pavel měl pravdu. Tehdy v 87. minutě Michal Bílek neproměnil tu druhou penaltu v tom zápase Tony Meola, jak si říkal, proměnil. Takže Pavle, máš bod, hezky si
9: já
8: to pamatuješ.
9: Já si pamatuju hlavně to jméno Tony Meola, to mě jako zůstalo v hlavě, prostě vím, že měl takový taky dlouhý vlasy, jako super dres, měl takový pohyblivý a já mám ještě další tadyhle, ty asi by si to našel taky, Ivan Hašek dal gol hlavou a vlastně tam Tomáš Skuhrový dal 2, no, to si pamatujeme všichni a pak se tleskalo u toho skleněného takhle, nebo plexi plotu, tak tam byli ty fanoušci český, to o tom jsme se bavili i s klukama, byl tady Pepa Chovanec vlastně na tom mistrovství ještě s někým, že to bylo úžasný, jak vlastně po té revoluci ty fanoušci tam prvně mohli takhle dorazit a pro ty hráče byl zážitek ta děkovačka. Jenom mimo ten zápas.
8: Vlastně hezky se to nastolilo téma i zmínkou o Tomáši Skuhravém. Česko by potřebovalo, aby se ten největší útočný klenot Patrik Šik dostával do šancí a proměňoval je. Ostatně na Euro 21 se stal jedním z těch nejlepších střelců mistrovství Evropy. Teď vlastně byl téměř bez míče, 11 doteku s míčem, pouze 2 ve vápně. A vlastně různí lidé se k tomu vyjadřují. My jsme se ptali třeba Milana Petržely, rekordmana v počtu prvoligových startů, co říká na to, že Patrik Šik proti Jižní Koreji vlastně se moc nedostal ke hře.
12: Tady v těch zápasech do toho jde, že nebudeš na balónu, ale zase když ho získáš, tak by bylo dobrý ho co nejdýl udržet, ale prostě když ten balón potom nakopneš do těch vysokých útočníků, tak musí být podpora z té druhé vlny. Jedna věc je to, že si o ně může člověk pomoct nějakým nákopem a dlouhým balónem, ale druhá věc je, aby se to doplnilo vždycky.
8: Přesně tohle se dařilo už zmiňovaným Skotům, kteří nejprve proti Haiti trefili tyč a pak McGinn dal ve 28. minutě gol, ale přeci jenom měli tam nějakou podporu třeba po té, co zachytil ten útočník nebo nějaký ofenzivní player balon. V českém případě mluvil o tom Ladislav Krejčí, ty balony asi létaly až moc rychle třeba.
9: No tak vždycky je to taky o tom, co ten soupeř ti dovolí. My jsme v podstatě se úplně k těmhletěm kombinacím nedostávali v první půli trošinku, jo, ale řekl bych tak trošku, že jsme si nevážili toho míče, že jsme chtěli rychle zakončit a nebo soupeře nějak překvapit a takový ty kombinace v těch křídlech, kdy Lukáš Provod s Pavlem Šulcem se dostanou do těch situací s těma halfbackama, Coufal Zelený a přidat nějakýho středáka k tomu, aby jsme si trošku zahráli, to tam prostě bylo minimálně a ono opravdu je to hrozně těžký, já nevím úplně k čemu bych to přirovnal, ale když prostě poběžíš nějakým tempem 2 minuty, myslím nadstandardním tempem, což prostě znamená pro ty, co běhají, tak bych si troufnul říct jako 4 minuty na kilometr a poběžíš opravdu jako už v tomhletom tempu a najednou na tebe vylítne balón a máš s ním něco najednou udělat, tak to úplně jako sranda není a to se nám stalo v tom zápase hodněkrát. No. A pak můžeme mít na hrotu jako George Besta s Ronaldem a stejně, když v této situaci dostaneš ten balón a nemáš tu podporu, nebo máš tu podporu těch hráčů, který bohužel museli takhle kmitat v té defenzivě, tak si úplně nezahraješ. No.
10: Výborný střed hřiště měli jeho Korejci, kde, řekl bych, přehráli dvojici Tomáš Souček, Alexander Sojka, byť Alexander Sojka alespoň podle mého názoru vyčníval v tom utkání s Jižní Koreou a jak zapojit Patrika Šika, tak samozřejmě to, co zmiňoval Pavel Horvát, tak je podstatné, aby prostě si Češi víc vážili balónu po zisku, ale samozřejmě, když 2 minuty běháte bez něj proti bitým jeho kojicům, tak je to těžké. Zklamal mě trochu i výkon Pavla Šulce, nevím, jestli to bylo dané spíš tím, že taky nebyl dobře nacházený obránci a záložníky, anebo mu to prostě nesedlo. No,
9: no byla tam taková nesouhra, no, nesoulad, samozřejmě já vždycky to říkám, protože 100% kluci mají spoustu videí, já to vlastně opakuju, ale pak ta konfrontace na tom hřišti, ty máš informace o hráčích, teď to přeženu, že bude mít 9, že bude měřit 170 cm, že je to pravák, že neumí hlavou, že je slabší ve hře jako tělo na tělo, jo, že je silnej ve obcházení do prostřed hřiště třeba ze své pozice. Jo, ale pak ta realita na tom hřišti je fakt jako ne jiná, ale než to navnímáš, tu rychlost toho, jak kdo hraje, to, jak se orientuje, že třeba něco, to, co si pochytil tu informaci, že je to malinko jinak, že kolem sebe má třeba jiný spoluhráče, že některý situace řeší trošku jinak, že ne vždycky jde jeden na jednoho, ale že někdy čeká na podporu spoluhráče. Takže tohle to se nám prostě moc nedařilo a pak ta souhra po tom zisku míče jako bohužel nebyla dobrá. No.
8: Jaké to je být osamocený útočník v poli soupeřů? To možná dobře ví taky další fotbalista, kterého jsme oslovili na tohle téma. Tomáš Poznar, útočník z Lína.
13: Přijede z super klubu, který jako hraje útočně, on mu se dařilo dávat góly, je na něco zvyklý a teď v těch situací takových nemá, no, je těžké. Že nejsi takhle ve hře a vlastně nemusí si tolik věřit, jo, potom vlastně v té hře. Nevím, co se mu odehrává takhle v hlavě. Myslím si, že ten Patrik nám ještě nějaký ten zápas jako udělá, zrovna možná ten další.
8: S Jižní Afrikou ve čtvrtek budou šance Patrika Šika zpět a doufejme, že česká repre bude celkově hrát třeba daleko lépe. Nicméně máme tady dalšího posluchače. Dobrý den, kdo je tam?
11: Zdravím znovu, Juraj. Já jsem chtěl dát jednu otázku Pavlíkovi. Možná blbá otázka, ale stejně má zaujíma. Když jsem viděl časy, které hrají například tě velmoci jako Německo, Francisko, potom bude dobrý časy na fotbal mají Španěli, tak jsem chtěl vědět, jestli funguje takzvaný ten taký lobbying, aby tě mužstva, které například Němci hrali ten lepší čas a nehrali o 4. ráno a podobně. Funguje to i vo futbale, takže si to vedia tie veľké asociácie presadiť, aby mali tie časy lepšie, ako je jasné, že hrajú, že zápasy sa hrajú na druhom kontinente, ale príklad v Češi, že tu jeden zápas sa hrá, kedy dokáže to pozerať aj normálny človek, že nemusí skoro ráno vstávať.
8: Děkujeme, Juraji.
9: To je
8: těžká otázka.
9: Pro mě úplně nevím, jestli Pavel něco najde teďka v rychlosti, jak to mají, ale já teď jako v rychlosti zase přemýšlím, jaký čas byl v Koreji, když hráli s náma, jo? Že je to ve 4 ráno.
8: Plus 8 mají v Azii takhle, plus 8 plus minus, takže oni měli OK čas jako přes den. Jeho Korejcům to sedělo, Česku s Jižní Afrikou vlastně sedí ten čas 18 hodin, relativně asi ne, a pak domácí Mexičani asi nebudou hrát od 12, jako budou hrát Češi v Atlantě, toho je jejich času tam, ale prostě dali si ten zápas na později.
10: Já bych v tomhle asi nehledal něco speciálního, je daná nějaká postupová matematika, hraje se to po celé severní a střední, když vezmeme Mexiko, Americe, je tam více do časových pásem, hraje se na východě, na západě, každý to sleduje odinut na světě a když jsem se takhle zběžně díval třeba na program dalších zápasů, tak úřadující mistři světa z Argentiny vstoupí do šampionátu pro nás ve 3 ráno, což je zápas, který by si taky asi leckdo tady v České republice pustil, nebo na Slovensku a případně třeba i Brazilci další zápas v 2:30 ráno, takže jasně teď to zatím vycházelo, takže ty nejsilnější evropské státy hrají večer, ale myslím si, že to není dané, jako že by za to někdo loboval.
8: Je to určitě pravděpodobně tím losem, který byl navíc velmi rychlý, to bylo tím počítačem, ne, už to losovali, myslím, to už se nepamatuju.
9: Jak říká klasik, chce to nacvičit si los.
8: To říká Pavel Horváth v desíce, do které stále můžete volat, byť za chvilku budeme mluvit s Radkem Šídlem. Ještě k těm potenciálním změnám, Pavle, v sestavě, protože zápas ve čtvrtek už se blíží s Jižní Afrikou. Na kterých postech a možná konkrétně jmenovitě třeba bys to zkusil obměnit?
9: Samozřejmě nejde o mě. Já si myslím, že Míra Koubek je trenér, který nebude váhat. To jsme viděli v tom prvním zápase. Myslím si, že já určitě jsem nečekal, že bude Saša Sojka hrát. To musím říct na rovinu. Čekal jsem, že bude Štěpán Chaloupek hrát. To si teďka jako troufnu říct, že možná tam bude změna, že prostě mu to nevyšlo, bylo vidět, že byl takový trošku nervózní, pár věcí se mu nepovedlo. Na druhou stranu je to mladý hráč, který má určitě potenciál. Jestli vytáhne trenér Koubek Tomáše Holeše na tu zkušenost, zase bude to spousta těch postů bude záležet na soupeři, protože ten rozbor tam bude zase velmi kvalitní. Já bych si troufnul udělat jednu změnu. Myslím, že jsem dostal CRS za to, že jsem skoro vyřadil Ronalda ze sestavy Portugalska. Souhlasím s některýma názorama, že vlastně jako lepšího útočníka možná třeba nemají, ale já si myslím, že opravdu ty spoluhráči si šuškají o tom, že už je starý a že už by tam asi neměl být. Ale troufnu si říct, že možná by nám pomohlo, kdyby jsme měli veprostřed prostě dva jako hráče, který obsáhnou spoustu prostoru, stejně jako Tomáš Souček, ale budou trošku víc fotbalovější. To prostě si myslím, že by nám možná jako pomohlo na této úrovni. Samozřejmě zase bude záležet o tom, jak se rozhodnou trenéři. Nevím úplně, jestli bude šahat trenér Koubek do té trojky útoční, tam si myslím, že by to od začátku mohlo být stejný.
10: Dokážu si představit Vladimíra Daridu s Michalem Sadílkem třeba takhle vedle sebe na pozicích těch dvou šestek, nebo možná, že by se Michal Sadílek vysouval o něco výš a Vladimír Derrida si bral balon od obránců, ale viděl jsem ten zápas Mexika s jeho Africkou republikou, ten zahajovací zápas, navíc jeho Afričani dostali dvě červené karty, takže budou mít taky absence a bylo by fajn držet balon podobně jako Mexičani a prostě dovolit si v tom utkání, protože si myslím, že pokud mají Češi někoho porazit na tomhle turnaji, tak to jsou právě jeho
9: Afričani. Já si myslím, že obě ty musta to vidí stejně, jo? Že vlastně oba cítí, že asi my jsme na té stejné úrovni jako jeho Afričani, že prostě teďka to je ten zápas, kde můžeš získat a nebo to celý ztratit. No.
8: Tak rozezvonil se nám tady telefon. Dobrý den, kdo se dovolal?
14: Dobrý den, pánové, tady Honza z Prahy. Mám na vás otázku. Vy jste to už trošku nakousli teďka v posledních tak dvou minutách. A to konkrétně, jestli respektive jak vidíte šance českého týmu proti JAR a jestli se nebojíte trošku toho, že se i Afričani, kteří teda v zápase s Mexikem hráli tak na úrovni okresního přeboru, jestli se nebojíte toho, že se proti nám promění trošku v prime Barcelonu, jak to tak historicky bývalo. Moc díky, nashle.
8: Děkujeme za zavolání.
9: Jakože by jim to teďka teprve začalo jít, jo.
8: No. Já jsem četl názor vlastně Tomáše Daníčka, který sleduje vlastně asijský ten africký fotbal a psal, že ta sestava nebyla úplně asi ideální z jeho pohledu, ale to bychom se ho museli ještě zeptat, jak to myslel. Takže je možné, že jeho Afričani umí být silní, nebo silnější teda.
9: Já si, no, dobře.
8: Tak řekni tvůj názor, pan posluchač,
9: no,
8: volal
9: ne, tebe. Tak já si myslím, že úplně nebude jiná jedenáctka, samozřejmě budou tam dvě změny, ale ten jeden hráč byl střídající, který nastoupil, byť asi měl hrát od začátku.
8: Temba zvané, 18 minut a červená, co myslíš tohle?
9: Ano, co jsem tak vnímal, když nastupoval, tak asi to měl být hráč, který měl hrát od začátku, teď tam taky nebude, samozřejmě i v tom zápase s Mexikem bylo vidět, že jsou schopní mít rychlej přechod do útoku, že tam kvalita je, prostě jsme na mistrovství světa, i v těch nejslabších týmech v úvozovkách jsou velmi, velmi dobrý hráči a my nemůžeme podcenit nic, my prostě musíme zase spolehat na to, v čem jsme silní, já to budu opakovat, jsou to standardní situace, ať už defenzivní nebo ofenzivní a musíme se zlepšit v té hře, teď to tady zaznělo, musíme si vážit míče, musíme si zahrát fotbal, nejenom jako věřit tomu, že to nějak odbojujeme a že dáme gól z rohu.
8: Tak další volající do desítky, dobrý den.
15: Dobrý den, Láďa Ostrava.
8: Láďo, zdravíme vás, slyšíme.
15: Já vás taky zdravím do studia a do éteru. Vážení přátelé, já mám takový postřeh. Patrik Šik je naprosto vynikající fotbalista. Ovšem, on má zakončovat, on nemá tvořit hru, na to je záloha, jako byl kdysi Poborský Nedvěd. A protože záloha nepracuje tak dobře, aby mu předkládala míče na to, aby on to zakončoval, tak pak se nemůžeme divit, že se s tím míčem jde setka, jo? Protože nefunguje dobře záloha. To je jedna věc. A druhá věc, prosím vás, pana Tomáše Chorého, on se dotkne protihráče a je strašně ukřivděný. Nelíbí se mi to. Nelíbí se mi ten přístup, to je můj názor, ale hlavně jsem chtěl říct k tomu Patriku Šikovi. Jo, to je všechno, děkuju vám.
8: Moc vám děkujeme, zdravíme do Ostravy.
9: Já ještě řeknu takový dva příklady. Včera vlastně Japonci, nevím, jak se ten útočník jmenoval, myslím, že Ueda, tak nějak.
10: Ano.
9: Že jo? Jo, moc ten si myslím, že měl hodně podobný osud v tom zápase jako Patrik Šik, protože vlastně Japonci hodně hluboko bránili, on měl jedno zakončení tam vlastně v první půli, skvěle si to pustil, pohotově vystřel, netrefil bránu, jinak jsem ho moc nevnímal. A druhý pohled je, třeba holandský útočník Holohlavej, Malen, vlastně se nespokojil s tou rolí toho útočníka, že tam jenom jako stojí, ale prostě jde do hloubky, některý ty manšafty to mají založený už dneska, taky je moderní, že ho hrát bez klasického hroťáka. A ten hráč se hodně zapojuje do kombinací, ježišmarja, Havertz vlastně hrál to samý, že jo?
16: Za Německo.
9: Za Německo, jo, taky prostě jdou dolů, dělají převahu v tom prostředku. Jenom je tam ten rozdíl, že my na tohle nemáme čas, my prostě ten balón, vlastně o něj přijdeme tak brzo, že ten Patrik Šik ani si tohle to nestačí udělat.
8: Posloucháte desítku Pavla Horváta, Česko narazí na Jižní Afriku ve čtvrtek v 18 hodin českého času v Atlantě. Ještě na závěr desítky se vrátíme k tomu českému tématu, nicméně teď zase trošku zvolíme z jiného soudku.
17: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a městská část Praha Běchovice.
5: Desítka Pavla Horváta.
8: Mimochodem, až se utkají Češi s Jižní Afrikou, tak půjde o duel druhého a třetího nejstaršího trenéra historie mistrovství světa. Miroslav Koubek trénoval proti Jižní Koreji v 74 letech a 284 dnech. Hugo Broz, který trénuje Jihoafrickou republiku, je o nějakých 220 dnů mladší, plus minus, 222 možná. Každopádně nejstarším trenérem historie mistrovství světa se stal včera večer českého času Dick Advokát, který trénuje Curaçao. S Německem to byla hořká taková pilulka 1-7, nicméně Dicka Advokáta zastihl ten zápas ve velkých emocích a možná je chápe i muž, který se s námi teď spojil, protože tohoto trenéra dobře zná ze svého angažma v Zenitu Petrohrad, je s námi Radek Šírl. Tak Radku, vítej v desítce Pavla Horváta.
18: Ahoj, dobré dopoledne, hlavně divákům.
9: No, zdar divochu, dobrý den.
8: Radek Šírl, který pod Dickem Advokátem vyhrál i pohár UEFA. Už je to nějaký čas zpátky, ale možná když zaspomínáš právě na tohoto muže, který i ve svých téměř 79 trénuje.
18: No, já musím říct, že velkou práci mu udělal i vlastně Petržela, protože ten tým trošku pročistil a vzal tam spoustu mladých kluků. Potom bohužel teda skončil a přišel Dick a něco málo dokoupil. Pogrebňák, Dany a vlastně se povedlo to, co se povedlo. Takže já na něj a vlastně i pod jeho taktovkou jsem zažil jakoby nejlepší fotbalový úspěchy moje.
8: A s Radkem Šírlem ve sestavě zažil Dick Advokát vlastně ty největší úspěchy své dlouhé kariéry. Mimochodem přezdívá se mu Malý generál. Radku, můžeš nám to trošku vysvětlit?
18: No, někdy i Malý Napoleon. Ne, no i tak samozřejmě zrůstově je takový menší, ale on má v sobě něco takovýho přirozeného, že prostě má ten respekt, ale na druhou stranu má i jako takovou jako pohodu, takový jako věří v hráče a ve svý hráče. Prostě dokáže nastavit i dobrou atmosféru jako na tréninkách, před zápasem, zasmát se, ale jako všechno má nějaký svý hranice a myslím si, že každý ten hráč jako ví, kam může a kam ne, jako.
9: Já se jenom zeptám, viděl jsi ten zápas, jestli jsi na to koukal?
18: Koukal jsem.
9: Já se chci zeptat, samozřejmě už s ním pár let nejsi, ale my, protože už jsme starý, že jo, tak k tomu máme sklony. Já jsem prostě zahlídl ty slzy po té hymně, jak tohle to vnímal, bylo tohle na něm taky cítit, tato empatie?
18: Určitě, já si myslím, že každý člověk nějakým věkem jakoby trošku, jak bych to řekl, jako no, začínají ho ty věci třeba víc dojímat nebo vědět, že už třeba toho jako moc třeba nenatrénuje nebo je tam prostě možná naposledy na mistrovství světa. Takže on je, já si myslím, že on je i jako dost citlivý člověk, jo. Samozřejmě někdy to propukne, někdy ne, ale asi je to přirozený a já si myslím, já shodou okolností mu tohle přeju, protože si myslím, že je dobrý trenér a kohokoliv trénuje, tak prostě těm svým hráčům věří a vlastně nekouká se na ostatní týmy, proti kterým jde hrát, jenom je svý hráče jakoby podporuje a připravuje na to, jak by se s nima mohlo dát hrát a možná i porazit. Samozřejmě včerejší zápas jakoby Německo, vlastně z tato repre, asi jsme všichni věděli, že ten velký favorit je a že se s ním asi nebude moc dlouho dát hrát vyrovnanou partii, ale asi s tím počítal i on a on to někde řekl, že prostě tam jedou jakoby něco předvést a myslím si, že ještě dva zápasy na to mají.
8: Říká Radek Šírl, který v Zenitu Petrohrad získal i ruský titul po té, co sám střelil vítězný gol při tom klíčovém titulovém utkání. Nicméně Dick Advokát, toho můžou pamatovat i čeští fotbalisti, možná Michal Bílek z roku 2012, protože trénoval tehdy Rusko, které dalo na úvod Eura Čechům 4 góly. Nakonec ale paradoxně skončilo na tom celém turnaji hůř než reprezentace Česka. Nicméně ještě jedna věc k tomu zápasu Curaçao Německo. Velký rozdíl, pochopitelně maličká země, ve které Dick Advokát třeba ani nebyl v poslední době, protože on se vzdal toho angažmá kvůli vlastně vážné nemoci v jeho rodině a teď se tedy na šampionát zase vrátil k svému angažmá. Co podle Radka Šírla vedlo tohoto ostříleného kouče, který vedl vlastně velké reprezentace Evropy, Nizozemce, Belgičany, Rusy, Srby, vedl i Iráčany k tomu, že vzal vlastně angažmá v takovéhle opravdu exotické destinaci?
18: No, to je asi kdyby, možná láska k fotbalu a k trénování, nebo já nevím, protože v jeho věku si myslím, že spousta lidí by možná už, já nevím, mělo nějakou pohodu a užívalo si důchod, protože, jak říkáte, věk nezastavíme, ale asi to má tak rád a miluje, že prostě tu sílu na to má a možná chtěl i dokázat, tenhle tým tam dostat na to mistrovství světa, takže ta jeho motivace v něm furt je nějaká a samozřejmě jestli se něco stalo vlastně v jeho rodině, tak chápu, že to je přednější. Já vím, že i mě třeba i mě jakoby z nějakého soustředění předzápasového uvolnil, když moje máma měla emboli plicní a byla v nemocnici, takže mě pustil domů jakoby na otočku a řekl, ať zůstanu dokdy chci a až bude všechno v pořádku, ať se vrátím, ale tak samozřejmě jsem odjel a byl jsem jako mámu navštívit v nemocnici, ale potom jsem zjistil, že možná ten fotbal a být s manšaftem a hrát, trénovat a hrát ty zápasy bude pro mě lepší, než jakoby sedět doma na zadku s prominutím. Takže si myslím, že tohle jakoby je na prvním místě, jakoby zdraví v rodině a vůbec rodina, no.
9: No, tohle je výborný point, protože ty trenéři to takhle většinou mají, ale zažil jsem i trenéry, který nedávali vůbec svoje osobní problémy v rodině jako navenek znát a žili si to vevnitř. Já jenom doplním to, co říkal Radek o tom, proč se Dick Advokát vrátil možná tím, že už jsem nějakou dobu taky mimo hráčskou kabinu a těch trenérů, který vlastně skončili s trénováním nebo byli odejiti od někaď, tak potkávám taky spoustu a vždycky tam je, zmiňoval to i Petr Rada, ten podtext toho, že ti chybí ta šatna prostě, že ti chybí ten kontakt s těma lidma, ty jsi zvyklej prostě vlastně každý den potkat 30 lidí pravidelně. Ať jsou to hráči, ať jsou to fyzioterapeuti, ať jsou to vedoucí, ať jsou to šéfové toho klubu a samozřejmě ty hráči. A najednou to není. Najednou seš doma, teď samozřejmě respekt všem ženám, potkáš tu ženu, na kterou jsi zvyklej samozřejmě, ale děti většinou ty trenéři už mají dospělý děti, takže ty děti už doma nejsou. Jo? A je to vlastně v úvozovkách taková trošku nuda. A ty, co jsou na to vlastně celý život zvyklí, no tak ti to pak začne strašně chybět.
8: S Radkem Šílem se můžeme pochopitelně dostat i k českému nároďáku, Pavle.
10: Rozhodně dobrý den i ode mě. Já bych se vás chtěl na začátek zeptat jenom na to, co jste říkal, výkonu českých reprezentantů v zápase s Jižní Koreou, pokud jste tedy vstával v pátek brzy ráno na to utkání.
18: No já se musím přiznat teda, že jsem bohužel to nevstal. jelikož mám měsíčního synka, takže ten nám dává jakoby za bráta, čtyřletá dcera taky. Takže já to mám teď takový jakoby nabitější a opravdu jsem jakoby ty oči neodevřel, nebo nedokázal jsem k tomu jít, ale tak nějak debatoval jsem to s bráchou a s tátou, který koukali, a viděl jsem i jakoby sestřih toho. No, za mě je to škoda prostě, za mě je to škoda, protože se vedlo 1-0, ale asi jsme byli jsme asi horší, ale bývají zápasy, kdy se to dá prostě ukopat a urvat, buď to vítězství, což by byla bomba, možná nezasloužená, ale anebo aspoň remíza, takhle to prostě uteklo mezi prsty a jak se říká, teď je potřeba prostě porazit jár a jinak je asi po všem. No.
9: Teď jsi mi skvěle nahrál, nás čeká další zápas ve 12 hodin ve Vedru pravděpodobně.
16: Ve 12 tamního času.
9: Tamního času samozřejmě. Ty jsi hrál v Rusku, to znamená, že jsi asi taky musel absolvovat nějaký dlouhý lety a zápasy v nějakém prostředí, který úplně nebylo komfortní a na který jste třeba nebyli zvyklí. Jak jsi to vnímal?
18: No, tak jako co se týče letu, určitě jsme měli přelety až 9 hodin třeba do Vladivostoku. Ale já nevím, tak já jsem vnímal všeobecně špatně letadlo, já jsem jako nerad lítal, takže pro mě to bylo za trest. Ale vlastně, a co se týče podmínky, tak v Rusku bylo převážně zima než teplo. A když jsme letěli do tepla, já nevím, mě to nějak jako k tomu patřilo. Prostě to tak bylo, asi jsem si na to i zvyknul. Vlastně my jsme cestovali hodně do tepla trénovat, přes zimu jsme v Rusku vůbec nebyli. Nevím, prostě jsem k tomu, jako jsem si na to zvyk, řekl jsem si, že to tak je a nějak to na mě se nějak moc nepodepisovalo asi. Jako nemůžu říct, že bych řekl, jsem unavený z letu nebo z cestování, a to jsme lítali jako Evropu, když jsme hráli, tak jsme hráli Ruskou ligu a Evropu lítali, takže jsme byli furt v letadlech a nebyly to krátké destinace, jestli to byl tamhle Sevilla, nevím, Villarreal a i takhle jakoby delší, a potom v Rusku, já nevím, Kazaň, Nalčík, Vladivostok, takže i tam jsme se proletěli, ale říkám, já jsem asi, nikdy jsem si na to nestěžoval, možná to na mě někdy zanechalo stopy, ale to musí říct vždycky trenér, nebo vůbec možná si to vyhodnotit sám hráč, jako jestli třeba ten zápas, na něj padla nějaká únava třeba z toho cestování, nebo jestli to bylo něco jiného. Já osobně jsem se nikdy jako necítil asi špatně jako z cesty nebo z nějakých teplot, jako horka nebo zima. Prostě buď se mi dařilo a hrálo se mi dobře, nebo bylo něco špatně jako se mnou, ale ne jako co se týče počasí nebo cestování.
16: Radek Šírl, vítěz poháru UEFA, pod Dickem Advokátem se spojil do desítky Pavla Horváta. Moc děkujeme, že jsi udělal, Radku, čas na Pavlu v pořad, a ještě gratulujeme zpětně k tomu, že se stal opět otcem, ať malý pěkně roste, ať jste zdraví.
18: Moc krát děkuju.
17: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
5: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
16: Tak ještě krátce k těm dalším zemím, než jenom české reprezentaci. Vstoupili Mexičani vítězně, z těch pořadatelů taky Američani, kteří porazili Paraguay 4-1. Remízou vstoupili Kanaďani do turnaje. Remíza s Bosnou, za kterou hrál třeba Amar Memič většinu utkání. Pavel Tilšar má jednu zajímavost.
10: Za Kanadu nastoupil z těch dvou hvězd, které má Jonathan David v útoku, ta druhá Alfonso Davies, obránce, tak ta nehrála. Alfonso Davies je samozřejmě velká hvězda a kapitán týmu, a my si můžeme pustit takovou ukázku z kabiny od Alfonso Daviese.
19: I just want to say, think back at a time when you're a boy, glued to the TV, when you're watching the World Cup for the first time, watching your idols play in this tournament. Think about the time where, you know, you dream about moments like this. Fast forward 2026, here we are.
10: Alfonso Davies mluvil v kabině před zápasem s Bosnou a Hercegovinou o tom, byla to taková ta klasická motivační řeč, ať si každý hráč vzpomene na to, když byl malý kluk, když se díval na televizi a sněl o tom momentu, motivoval hráče a vlastně, abychom to vzali trochu rychleji, protože už nemáme moc času, tak na konci řekl, že ať každý hraje za ten znak, který má na hrudi a fanouci si budou pamatovat to jméno, které má na zádech, takže vlastně, že týmový úspěch může přinést nějaké třeba lepší individuální angažmá. A dostáváme se k tématu s Pavlem Horvátem, jak vlastně vnímá to, že jsou až takhle veřejnosti ukazovány takovéhle proslovy hráčů, jestli by to nemělo spíš zůstat uvnitř kabiny.
9: No já samozřejmě skvělá řeč, obzvlášť od těch hráčů, který mají něco za sebou a ty spoluhráči je tak vnímají, že jsou to lídři tý šatny a i když nehrajou, tak to je taky velmi výjimečný. Na druhou stranu já opravdu nejsem tohodle příznivec, já vím, že je to hezký, je to super řečený, je to skvěle natočený, ale vlastně pro mě to postrádá už to kouzlo jako toho jenom té šatny, už je to

0: se účastnil představovacího videa, kdy ve stylu filmových hvězd nastupuje do výtahu vedle Jaji Turého. Tady tak je trošku vidět, že třeba někdo chce být možná trošku víc vidět, než by to bylo nutné.
1: Ale světový.
0: Ano, slovenské světové v tomhle ohledu, pochopitelně. Ale co se týče mistrovství světa, to pokračuje i na radiožurnálu Sport. Vysíláme pro vás četné zápasy. Pavel Tilšar tady zval i na ty další reprezentace velké, které vstoupí do turnaje, tak Španělé, to bude už pondělí.
2: A... Ano, pokud nás posloucháte live, tak tedy dnes proti Kapverdám, asi znovu souboj Davida a Goliáša, večer Belgie, Egypt, jsem zvědavý na tu konfrontaci Evropanů a Afričanů v čele tedy s Mohamedem Salahem.
0: Ten má dneska narozeniny, 34 let, takže všechno nejlepší.
1: No, na to se těším taky, musím říct, že jsem hledal soupisce, jestli tam vůbec je, vlastně mě to tak jako říkalo, jestli neskončil úplně, ale...
0: Skončil v Liverpoolu
1: jasně,
0: zatím,
1: no. Tak logicky si nenechá u tý mistrovství světa, tak jsem si oddych, jako že tam je, že ho uvidím. Jsem zvědavý, jak bude silný Egypt samozřejmě, protože on taky potřebuje podporu z těch spoluhráčů a není jednoduchý se úplně prosazovat na této úrovni sám.
0: Sledujeme i to, jak se daří třeba implementovat ty pravidlové novinky, to probereme zase ve čtvrtek, každopádně ve čtvrtek zaměříme náš pořad taky na jednu z osobností českého fotbalu, myslím, že by měl dorazit Milan Havel.
1: Měl by dorazit Milan Havel, já už jsem mu to několikrát zrušil, tak se těším, že konečně přijde.
0: Ano, tak poslouchejte Radiožurnál Sport, mimo desítky se věnujeme pravidelně v našem vysílání hodně mistrovství světa. Děkuju moc Pavlu Tilšarovi.
2: Taky díky, naslyšenou.
0: A Pavlu Horvátovi.
1: A já děkuji za pozvání ke mně.
0: Mějte se hezky, milí posluchači.
3: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Potápěči našli tělo čtvrté oběti kolize plachetnice s českou posádkou v Chorvatsku. Evropští lídři vítají mírovou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem. Hokejisti Caroliny získali po 20 letech Stanley Cup. Na dálnici D1 u Zruče nad Sázavou popojíždí směrem do Prahy hodinová kolona. A počasí čekáme kupovitou, místy velkou oblačnost, občas s přeháňkami, k večeru se začne vyjasňovat a teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Chorvatští policejní potápěči našli čtvrtou oběť z plachetnice s českou posádkou, která se v neděli srazila s katamaránem. Loď se v neděli potopila do 50-metrové hloubky mezi ostrovy Brač a Šolta. Nález těla potvrdil chorvatské televizi N1 šéf přístavu ze Splitu Željko Kuštera. Čtyři další Češi, kteří byli na palubě plachetnice, jsou po kolizi s linkovým katamaránem zranění. Jejich stav není vážný. Právě teď začíná jednání vlády o změně financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu namísto současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje také opozice, jak v České televizi zopakoval předseda Starostů Vít Rakušan.
5: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
4: Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Dohodu o ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy uvítal i předseda Evropské rady António Costa. Evropská unie je podle něj připravená přispět ke strategii pro trvalý mír. Dohoda podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové znamená potenciální průlom a mohla by přinést prostor pro další jednání o íránském jaderném programu. Takzvané memorandum o porozumění ocenili i generální tajemník OSN António Guterres nebo francouzský prezident Emmanuel Macron. 35 vinařství z Moravy a Čech se letos přihlásilo o národní značku perlivých vín Bublinky. Vlastní vinařský fond a licenci propůjčuje vinařům při splnění určitých podmínek, podobně jako třeba u Svatomartinského. Bublinky mají tuzemským vinařům pomoct uspět v konkurenci zahraničních perlivých vín. Ty jsou mezi spotřebiteli stále oblíbenější, zatímco spotřeba tichých vín klesá. Počet producentů i objem výroby vína s národní značkou se meziročně víc než zdvojnásobil, říká ředitel vinařského fondu Zbyněk Vyčar.
6: Loni o licenci zažádalo 15 vinařství, uvedla na trh 70 000 lahví. Letos těch lahví na

0: Trh míří 158 tisíc, k tomu 40 tisíc plechovek a bublinky jsou k zakoupení ve 4 obchodních řetězcích. Je to důležitý obchodní kanál, kde se prodá zhruba 80% veškerého našeho vína.
1: Sport. Hokejisté Caroliny získali Stanley Cup pro vítěze NHL. Na ledě Vegas vyhráli 3-0 a finálovou sérii tak ovládli 4-2 na zápasy.
2: Po druhé v kariéře stojí po finále na straně poražených český útočník Vegas Tomáš Hertl, který si na zisk Stanley Cupu musí počkat, i když ve třetí třetině měl slušnou šanci při závěrečné hře bez brankáře. Hertla ale trefil sedícího brankáře Caroliny, která následně definitivně pečetila gólem do prázdné branky výhru 3-0. The Stanley Cup. 15-kilová trofej se tak stěhuje na východ Spojených států amerických. Carolina získala Stanley Cup po 20 letech. V její sestavě není žádný český hokejista. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na D1 u Fulneku a taky u Zruče nad Sázavou. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždějí kolony před sjezdem na Fulnek. Na kilometru 331 se udělalo špatně řidiči kamionů. V pravém pruhu jsou tam ještě hasiči a projíždí se pouze levým. Zdržíte se okolo 10 minut. A daleko větší kolony čekejte na D1 ve směru z Brna do Prahy u Zruče nad Sázavou. Na kilometru 47,5 likvidují následky nehody 4 kamionů. Projíždí se jedním pruhem a kolona má přes 12 kilometrů. Místy se vůbec nehýbe a je to na hodiny. Poslední volný sjezd je na 66. kilometru. Zvažte objížďku přes Čechtice, Vlašim a Benešov. A na D1 kolona je směrem z Prahy do Brna a na kilometru 72 zúžení silničáři a postojíte 10 minut. Silnice 16 z Mělníka na Slaný je ucpaná u Nové Vsi. Kousek za dálnicí směr Slaný stojí a překáží, nepojí nákladní auto. Objíždí se Kyvadlově. Silnice 64 z Františkových Lázní do Aše je za Hazlovem zavřená. Do stromu tam narazila cisterna. Objížďka přes Polnou se místy ucpává. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme kupovitou, na severu převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území místy přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
6: Dobré pondělní dopoledne. Fotbalové mistrovství světa má za sebou 4 hrací dny a první zápasy už zvládla polovina z rekordních 48 účastníků. Dalších 8 reprezentací vstoupí do turnaje v Severní Americe a Mexiku v příštích hodinách, včetně jednoho z největších favoritů na mistrovský titul, tedy národního týmu Španělska. I tomu se v našem vysílání budeme samozřejmě věnovat.
3: Radiožurnál Sport
7: a Filip Šedivý.
6: Ale nejdříve už za pár minut se vypravíme za českými reprezentanty na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Portugalsku. Získali tam totiž 4 medaile a vyjeli si dalších 8 finálových účastí. Závěrečné hodnocení se šéf-trenérem Pavlem Hotmarem tedy nabídneme hned po Freddie Mercurym. Příjemný poslech a klidné pondělní dopoledne.

0: Máme pondělí 15. června, z vysílání Radiožurnálu Sport přejeme příjemný vstup do nového týdne a věřím, že i úspěšný. Třeba tak úspěšný, jako byli na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v portugalském Montemoru čeští reprezentanti. Výprava byla 20členná a domů veze 4 medaile a dalších 8 postupů do finálových bojů. Nejúspěšnějším Čechem na portugalské klidné vodě byl dle očekávání dvakrát zlatý kanoista Martin Fuchsa.
1: And European champion representing Czechia, Martin Fuchsa.
2: Martin Fuchsa vyhrál v Portugalsku obě své disciplíny a po čtvrté v kariéře si připsal zlatý evropský dabl. Medailově se k němu přidali i stříbrný kajakář Josef Dostál na půl kilometru a bronzový dabl kajak Jakuba Špicara a Daniela Havla. Šéftrenér reprezentace Pavel Hotmar tak mohl být po čtyřech dnech závodění spokojený.
3: Výsledky, ať už počet medailí, tak počet umístění do šesté pozice, tak počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to očekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni.
2: Jedinou komplikací bylo stříbro Josefa Dostála, které bylo kvůli diskvalifikaci vítězného Poláka Boruckého a následnému protestu uznáno až několik hodin po závodě.
3: Ta situace byla nešťastná úplně pro všechny, jak pro vítězného Poláka, tak pro všechny další závodníky. Nejprve Competition Committee vítěze diskvalifikovala, polská výprava podala protest, protest byl zamítnut, potom je ještě další možnost, jak se odvolat, takzvaný apel na jury. Následně jury vlastně nepodržela rozhodčí a uznala první místo polského závodníka.
2: Stříbro si tak Dostál převzal až druhý den. Ve světle medailových úspěchů ale nelze zapomenout ani na čtvrté místo Denisy Řáhové a páté místo Barbory Betlachové na pětistovce a šestou příčku Antonína Hrabala na dvoustovce.
3: Opravdu jsem strašně příjemně překvapen. Denisa perfektní, Tonda Hrabal perfektní a spousta dalších. Dá se říct, že nikdo nesklamal a i co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
2: Pochvaloval si reprezentační šéftrenér Pavel Hotmar. Čeští kanoisté si v Portugalsku kromě 4 medailí vyjeli dalších 8 finálových účastí. Z Montemoru Adam Kodet, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Nový týden, nové tenisové turnaje na okruzích mužském, tedy ATP, a také ženském WTA. To platí prakticky po celý rok. No a teď, když už je v plném proudu travnatá část sezóny, tak to samozřejmě nemůže být jinak. Velmi napilno, pokud tedy počasí dovolí, tak bude mít velmi pravděpodobně Kateřina Siňaková, protože ta v Berlíně na trávě rozehrála v sobotu kvalifikaci, jenže duel proti Číňance Juanové nedohrála, na kurce nedostala ani dnes, tedy včera. Dnes už snad ano, Kateřina Siňaková tak bude dohrávat duel proti soupeřce, nad kterou vede 5-4 a chystá se v prvním setu na podání. Věřme, že ten duel zvládne, protože velmi pravděpodobně dnes nastoupí ještě k dalšímu zápasu, pokud ten první pochopitelně vyhraje. Pokud jde o turnaje, které se budou hrát samozřejmě na dalších místech, tak v Nottinghamu tam čeká české derby Marii Bouskovou a Terezu Valentovou. A to už velmi brzy, za necelou hodinku proti sobě nastoupí. No a Sarah Bejlek, ta potom později odpoledne na anglické trávě narazí na Američanku Emu Navarovou v zápase, ve kterém určitě nebude favoritkou. Vždyť Sáře Bejlek se po tom únorovém vítězství na turnaji v Abu Dhabi v posledních měsících moc nedaří. No a zpátky ještě do Berlína, protože tam se už v hlavní soutěži představí Nikola Bartůňková. Původně měla hrát proti Američance Coco Gauffové, nakonec po jejím odlášení nastoupí proti Rusce Dianě Schneiderové. No a abychom nezapomněli na muže, tak singlu se žádný z českých tenistů dnes nepředstaví, ale velmi zajímavý pár je složený do deblu na londýnské trávě v Queen's Clubu. Tam proti páru Johnson z Jelensky, totiž proti dvojici britsko-polské, bude hrát český pár Jiří Lehečka, Jakub Menšík. No a když už mluvíme o Jakubu Menšíkovi, tak ten si znovu, stejně jako v minulém roce, zahraje na prestižním Laver Cupu, tedy víceméně exibiční akci, která tentokrát zavítá do Londýna, a Jakub Menšík je tedy mezi tou úvodní čtveřicí vybraných hráčů týmu Evropy, a to společně s nedávným finalistou Roland Garros Flaviem Kobolim, šampionem z pařížské Antuky Alexandrem Zverevem a také Carlosem Alcarazem. Také výběr světa už má 4 členy, konkrétně tedy Bena Sheltona, Alexandra Bublika, Taylora Fritze a Alexe Deminora.

11 hodin 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport, no a pokud nás budete poslouchat i nadále, v což samozřejmě pevně věřím, tak se dočkáte mnoha informací o fotbalovém mistrovství světa, které vstupuje do svého 5. hracího dne. No a hned úvodní dnešní duel obstará jeden z největších favoritů celého turnaje, tedy národní tým Španělska, který se utká s Kapverdami, tedy se soupeřem, kterého by Španělé rozhodně celkem, dá se říct, i v pohodě měli přehrát. Ten duel začne v 18 hodin. V 21.20 proti sobě nastoupí Belgie s Egyptem. O půlnoci českého času začne utkání mezi Saúdskou Arábií a Uruguayí. No a program o pondělí 15. června, pokud je samozřejmě o severoamerický čas, tak z českého pohledu už ve 3 ráno zítra uzavře souboj mezi Íránem a Novým Zélandem. O všech duelech samozřejmě ve našem vysílání aktuálně uslyšíte.

0: Před pár hodinami přebrali hokejisté Caroliny Stanleyho v pohár, když dokázali vyhrát v šestém finále na ledě Vegas Golden Knights 3-0. A Hurricanes tím pádem ovládli celou sérii 4-2 na zápasy a po 20 letech tedy znovu vystoupili na hokejový vrchol, alespoň pokud jde o NHL. Ženský hokej už má nějakou dobu, konkrétně 3 sezóny obdobu v PVHL. No a tam české reprezentantky Natálie Mlínková a Daniela Pejšová mají nové působiště. Budou totiž hájit od příští sezóny barvy nováčka ze San Jose. Útočnice Mlínková podepsala s klubem roční smlouvu, obránkyně Pejšová dvouletou. San Jose jako nováček PVHL získal hráčská práva na obě české hokejistky v takzvaném rozšiřovacím draftu. Jen připomenu, že 25-letá Mlínková dosud hrála za Montreal, se kterým letos ovládla playoff a získala tedy Walter Cup. O 2 roky mladší Pejšová působila poslední 2 sezóny v Bostonu.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Jana Gulda.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vítá dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války s opatrností. Podle něj k jejímu podpisu zbývá ještě cesta. Dojednání dohody oznámili USA a Írán v noci na dnešek. Podepsána má být v pátek. Akciové trhy v Evropě i Asii zahájily týden výrazným růstem. Přispěla k němu zpráva o dosažení dohody o ukončení bojů mezi USA a Íránem. Panevropský index Stoxx Europe 600 si krátce po zahájení obchodování připisoval víc než procento a překročil hranici 640 bodů. Dostal se tak na rekord. Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 posílil téměř o 5% a poprvé uzavřel nad hranicí 69 tisíc bodů. Americký prezident Donald Trump pohrozil Francii zavedením 100% cel na vína. Požaduje, aby Paříž odstranila daně z digitálních služeb vztahující se na americké technologické společnosti. Informoval o tom deník New York Post. Francie v roce 2019 zavedla 3% daně z místních digitálních tržeb velkých technologických společností. Týká se firm, které mají ve Francii tržby nad 25 milionů eur. A během týdne se bude v Česku postupně oteplovat, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají taky tropické noci, během kterých neklesne teplota pod 20 stupňů. V neděli by pak mohla přibývat oblačnost, přehánky a někde i bouřky. Sport. O mistrech domácí basketbalové ligy rozhodne dnešní zápas v Praze na Královce. Do sedmého finále nastoupí úřadující šampioni z Nymburka proti Pardubicím. Nymburk by vítězstvím oslavil svůj 21. triumf. Pardubice budou bojovat o zisk svého druhého titulu. Zápas začne v 17 hodin společně s přímým přenosem Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu nabídneme živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Zruče nad Sázavou a kolony u Nové Vsi. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy stále čekejte dlouhé fronty za sjezdem na Čechtice. Na kilometru 47,5 uklízejí po nehodě 4 kamionů a projíždí se pouze jedním pruhem na Prahu. A do kolony se dojíždí zhruba na 62. kilometru a zdržíte se přes hodinu. Poslední volný sjezd je na 66. kilometru. Dá se to objet přes Čechtice, Vlašim a Benešov. Na D1 fronty i ve směru z Prahy do Brna. Na kilometru 72 je zúžení, něco opravují silničáři a je tam kolona asi na 10 minut. Silnice 16 z Mělníka na Slaný, velmi ucpaná v okolí Nové Vsi. Kousek za Novou Vsí směrem na Slaný stojí nepojízdné nákladní auto. Objíždí se Kivadlově. Jsou tam kolony až na půl hodiny z obou stran a kolona je i ve sjezdu z dálnice D8 na 18. kilometru. Opatrně projíždějte. Silnice 64 z Františkových Lázní do Aše je za Hazlovem zavřená. Do stromu tam narazila cisterna. Objížďka přes Polnou je pouze pro osobní auta a dodávky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme kupovitou, na severu převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území místy přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Je pondělí 15. června a fotbalisté Plzně už jako první z ligových klubů začali letní přípravu na novou sezónu. Viktoria zatím přivedla dvě posily, útočníka Babukara Fála a záložníka Stefana Pirgiče, a kádr ještě minimálně o dvě nové tváře plánuje doplnit. Z hostování se vrátili do Štrumcových sadů tři hráči, včetně středopolaře Adriana Zelkoviče. Na testy na první trénink dorazili dva talentovaní mladíci. Naopak na odchodu je ofenzivní záložník Tom Slončík a klub po dohodě ukončil smlouvu s útočníkem Ricardínem. Abychom ještě zmínili přípravu, která čeká tým trenéra Martina Hyského, tak první duel Viktoria odehraje za 12 dnů 27. června proti Artisu Brno. Západočechy pak čeká také samozřejmě kvalifikace Evropské ligy a zatím počítají s tím, že do ní zasáhnou ve druhém předkole 23. července. Pokud by se ale do poháru kvůli podezření z korupce nedostal vítěz Small Cupu, tedy Karviná, posunula by se Viktoria do závěrečného předkola. I to je téma, které na Radiožurnálu Sport samozřejmě sledujeme, a jakmile zjistíme nějaké nové nebo konkrétní informace, tak o nich velmi brzy uslyšíte také vy. 11 hodin 38 minut, teď už je tady skupina Rolling Stones.

0: Polovina účastníků fotbalového mistrovství světa ještě do turnaje ani nevstoupila, ale čeští reprezentanti ti už jsou pomalu, ale jistě myšlenkami u svého druhého utkání. Poté, co na úvod prohráli s Jižní Koreou 1-2, tak se teď připravují svěřenci trenéra Miroslava Koupka na Jihoafrickou republiku, se kterou tedy odehrají svůj druhý duel na světovém šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Ten druhý duel konkrétně tedy uvidí Atlanta a vy u toho samozřejmě ve čtvrtek od 18 hodin budete na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Národní tým bydlí na hotelu v americkém městě Fort Worth, tedy kousek od Dallasu. No a tohle místo je známé také díky tradičnímu kovsbojskému rodeu. A tak v době osobního volna na něj někteří čeští fotbalisté vyrazili.
1: Fort Worth a konkrétně slavná čtvrť Stockyards si zakládají na tom, aby návštěvníkům toužícím po autentické atmosféře divokého západu nabídli opravdový kovbojský zážitek. V programu tak nechybí jízda na bících, chytání telat do lasa, týmové lasování, jízda kolem barelů, jízda na divokých koních ani rychlostní lasování.
2: Na pozvání vlastně města Fort Worth, tak jsme byli na rodeu, které má velký význam vlastně tady v tomhle regionu, kde jsme, a bylo to samozřejmě něco jiného než fotbal a určitě se s tím nesetkáváme v našem běžném životě v České republice nebo po Evropě, takže samozřejmě vidět to na vlastní oči je zajímavé.
1: Vyprávěl záložník Michal Sadílek, který rodeo sledoval v typickém kovbojském klobouku, a to společně s dalšími českými reprezentanty, včetně Jaroslava Zeleného.
3: Mně celkově se strašně líbí Texas jako takovej a historie prostě, jak to tady dřív vypadalo, a když jsme tam přijížděli, tak to bylo úplně jak návrat v čase a já jsem z toho byl celkem vyplesklej, protože člověk to zná jenom z filmů a jak říkám, mně se tohleto extrémně líbí, takže já jsem z toho byl nadšený.
4: Klobouk si necháte?
3: Jo, klobouk jsem si chtěl nějaký pořídit, nějaký pěkný, ale když jsem viděl potom ty cenovky, tak jsem od toho upustil a koupil jsem si takovýhle slamák, ale samozřejmě tak z toho mám radost. Jako myslím si, že si to užili všichni, někdo víc, někdo míň, ale takový dobrý rozptýlení si myslím, že to pro nás bylo.
1: Myslí si Jaroslav Zelený. Po volném dni se národní tým plně koncentruje na čtvrteční zápas proti Jihoafrické republice, který vám nabídneme v přímém přenosu. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: nebo Pardubice? Tohle je otázka, která teď určitě zvedá ze židle příznivce basketbalu, protože chystá se sedmý finálový zápas, který rozhodne o tom, zda se basketbalovými šampiony stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení mimochodem zažívá nejvyšší domácí soutěž poprvé od roku 2003. Nymburk tehdy prohrál s Opavou 3-4 na zápasy, no a pak získal všech svých 20 titulů. Pardubice mají šanci dosáhnout na druhý triumf. V roce 1984 ovládli ještě federální ligu. Zápas začne v 17 hodin v pražské hale na Královce, tedy na Letné, kousek od stadionu fotbalové Sparty, a vy ho u nás pochopitelně uslyšíte v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 50. výročí zlatého fotbalového mistrovství Evropy pro Československo se blíží. Proto vám tento týden nabízíme samozřejmě náš 50-dílný seriál, který mapuje den po dní cestu československé fotbalové reprezentace až ke zlatému finále v Bělehradě. Ale teď je tady také naše sportovní encyklopedie, ve které si budeme představovat některé klíčové osobnosti tehdejší reprezentace. No a s kým začneme? Adame Procházko, vítej.
1: Hezký den, začneme kapitánem týmu Antonem Ondrušem. Opora československé reprezentace získala se Slovanem Bratislava dva mistrovské tituly v letech 1974 a 1975. O rok později pak Ondruš zvedal v Bělehradě nad hlavu pohár pro mistry Evropy.
0: Ve finále evropského šampionátu nastoupilo v základní československé jedenáctce 8 Slováků a hned 6 hrálo v té sezóně za Slovan Bratislava. Anton Ondruš byl jasným lídrem týmu a, jak bylo řečeno, kapitánem.
1: Byl známý především pod přezdívkou Beckenbauer z východu. Tu získal díky svému elegantnímu hernímu stylu, přehledu na hřišti a vůdčím schopnostem, kterými připomínal právě slavného německého fotbalistu France Beckenbauera.
0: A teď naše otázka. Víte, kde se Anton Ondruš po své kariéře usadil?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Když mu československé úřady a fotbalová federace dovolili odejít do zahraničí, hrál v FC Brugy, ve francouzském Tononu a ve švýcarském Bílu. A právě působení ve Francii na břehu Ženevského jezera ho učarovalo.
0: Anton Ondruš si tam našel manželku a žije ve městě Evian v Horním Savojsku. A tak to před 10 lety pro Český rozhlas vysvětloval, co se mu tam líbí a jak se stravuje.
3: Pěkné prostředí, je výborný vzduch, jsou tu hory, Alpy, takže určitě kvůli prostředí a je tu život, který mi vyhovuje. Zimné športy moc ma nezaujímají, som sa naližoval dosť a teraz k jazeru mám veľmi blízko, takže plávanie, prechádzka s manželkou a strava je tu veľmi dobrá. Manželka, aj keď je francúzska, tak vie variť aj knedlíky, aj brinzové halušky, takže nie je problém. Ale toto mám tak raz za čas. Ja stále mám rád také dusené mesa na rôzne spôsoby. Krvavé mesa mám tiež veľmi rád.
1: Tak. Od gastronomie zpátky k finále mistrovství Evropy v roce 1976. Proti Německu byl Anton Ondruš blízko gólu v 8. minutě, kdy přízemní nehodovou přihrávku z pravé strany na malém vápně ve skluzu minul, ale na zadní tyči naštěstí pro Československo dostal naší reprezentaci do vedení Jan Švehlík.
0: Těsně před koncem zápasu ale Anton Ondruš při rohovém kopu neuhlídal Helzbeina, který vyhrál vzdušný souboj na přední tyči s brankářem Viktorem a v 89. minutě vyrovnal na 2-2.
1: V penaltovém rozstřelu šel Ondruš jako třetí a ze dvou kroků poslal míč suverénně k tyči a do sítě. Ostatní hráči volili dlouhý rozběh, to Ondruš působil sebevědomě a vyšlo to.
0: O 4 roky později získal na další mistrovství Evropy v Itálii bronzovou medaili. A opět to bylo po penaltovém rozstřelu z domácí Itálií a opět Anton Ondruš uspěl. A na závěr encyklopedie nám, Adame, ještě prozraď, kolik Anton Ondruš nakonec odehrál v československé reprezentaci zápasů.
1: Odehrál celkem 58 utkání a ještě bilance vstřelených branek, prosadil se 9krát.
0: Velmi úspěšná kariéra Antona Ondruše samozřejmě s vrcholem na mistrovství Evropy v roce 1976, kdy pomohl jako kapitán národnímu týmu tehdejšího Československa ke zlatým medailím na mistrovství Evropy. S Adamem Procházkou jsme dnes tedy připomněli tuhle velkou fotbalovou a dá se říci celkově sportovní osobnost. Adame, díky.
1: Naslyšenou.
0: 11 hodin, skoro 55 minut, za chvíli si dáme hlavní zprávy a teď pozvánka k jednomu velkému atletickému mítinku, který tady bude už zítra.
4: Ostrava přivítá 16. června nejprestižnější český atletický mítink.
2: Na 65. ročník Zlaté tretry dorazí opět hvězdy světové atletiky a fanoušky budou ze sedadel zvedat nervy drásající souboje.
5: Poslední dvě překážky, ale dotahuje Holové. Nakonec toho bude velké drama a bude muset asi rozhodovat fotofinish, protože Holovej zaškol brzo na poslední překážce a nakonec Bert měl velmi silný závěr.
2: Na stadionu ve Vítkovicích se opět ukáže domácí špička
4: a tleskat budou diváci i elitním atletům z různých koutů světa.
5: Teď Armand Duplantis 6.13 a poprvé překonává.
2: Hlavní hlavní hvězdou letošního ročníku bude výjimečný americký sprinter Lyles. Osminásobný mistr světa poběží netradiční závod na 150 metrů.
4: V Ostravě budou v úterý 16. června i naši reportéři.
2: A o nic podstatného tak nepřijdete.
4: Nejlepší atletika na radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Spojené státy a Írán se dohodli na podmínkách uzavření míru.
3: Viceprezident J.D. Vance dohodu označil za průlom s potenciálem přetvořit celý region a zajistit trvalý mír.
2: Vláda jedná o změně financování České televize a Českého rozhlasu.
4: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi.
2: Fotbaloví mistři Evropy ze Španělska vstoupí do mistrovství světa zápasem s Kapverdami. Silnice 64 z Františkových lázní do Aše je po nehodě u Hazlova neprůjezdná. A počasí čekáme kupovitou místy velkou oblačnost, občas s přeháňkami. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 23 stupňů. Je pondělí 15. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Francie, Velká Británie, Německo a Itálie jsou připravené spolupracovat na odminování Hormuzského průlivu. Uvedli to ve společném prohlášení v reakci na chystané memorandum mezi Spojenými státy a Íránem. Jednat o tom chtějí na začínajícím summitu 7 největších ekonomik světa ve francouzském Evianu.
6: Chceme jednat o podpoře Libanonu, o dlouhodobém otevření Hormuzského průlivu i o jaderném a balistickém programu Íránu.
7: Francouzský prezident Emmanuel Macron se chce na summitu G7 zaměřit i na dopady války na Blízkém východě, jednat o dalších námořních trasách a omezit závislost na fosilních palivech. Britský premiér Keir Starmer označil dohodu s Íránem za významnou. Americký prezident Donald Trump dorazí do Evianu v podvečer. Zítra se zúčastní pracovního jednání o Ukrajině i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Prezident Emmanuel Macron chce podpořit Ukrajinu, tamní energetickou soustavu a připravit co nejlepší podmínky pro jednání o míru. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Česká televize a Český rozhlas mají dnes zjistit, jakou částkou by měli v příštím roce hospodařit. O změnách ve financování veřejnoprávních médií právě teď jedná vláda. A ve Strakově akademii máme reportérku Adélu Burešovou.
8: Nově by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze přímo ze státního rozpočtu. Částka má být podle kabinetu předvídatelná a má se pravidelně zvyšovat o inflaci. Konkrétní sumu ale před jednáním vlády nikdo nekomentoval. Pochybnosti opozice ohledně narušení nezávislosti obou institucí před jednáním vlády odmítl místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO.
9: Když budeme fakt, jako je to hrozně nebezpečné říkat, že to, co je napojeno na státní rozpočet, tak je pod vlivem státu, tak si myslím, že to je celkem nebezpečné.
8: Proti zrušení poplatků jsou dlouhodobě ředitelé obou médií. Zachovat chtějí současný systém poplatků. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Studenti z Univerzity Palackého v Olomouci po 300-kilometrové pouti dorazili před úřad vlády v Praze. Protest nazvali Za kulturu a chtějí tak upozornit na své obavy z financování nejenom kultury, ale právě i médií veřejné služby. A na místě je taky náš reportér Mikuláš Vochoska.
10: Studenti se dnes dopoledne sešli v Chodkových sadech a před Strakovu akademii dorazili po 11. hodině. Přesně v 11.59 se potom rozezněly budíky všech protestujících. Ty měly symbolizovat snahu probudit vládu. Podle organizátorů jde o výzvu k větší podpoře živé kultury a kulturních institucí. Ministr Otto Klempíř za motoristy sobě už dříve protest označil za legitimní projev zájmu a tvrdí, že navzdory nižšímu rozpočtu chce živou kulturu rezort dál podporovat. Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
2: Česká advokátní komora kritizuje připravovaný zákon o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí.

0: sankcí, které tak plní evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle advokátní komory ale návrh dává příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu a prolamuje mlčenlivost advokátů.
1: Finanční analytický úřad by nad prací advokátů získal nepřiměřený dozor, říká předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná.
2: Není přípustné, aby mohl rozhodovat o pozastavení advokáta nebo vyškrtnutí advokáta, zakázat mu vykonávat advokátní činnost. To je velmi snadno zneužitelné.
1: Jen komora zaslala ministerstvu financí přes 500 připomínek. Podle mluvčího rezortu Stefana Fouse je ale při přejímání evropské legislativy běžné, že se jich sejde tolik.
3: Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
1: Podle advokátů je současný návrh polotovar. Navíc přísnější, než jaký musí Česko podle nařízení přijmout do července 2027. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
5: Víme, co se děje u vás.
0: V Kyjevě, Dnipru a Charkově likvidují následky nočního masivního úderu. Rusko útočilo balistickými raketami, nepilotovanými letouny i nadzvukovými střelami Zirkon.
6: Ruské drony zasáhly i klášterní komplex Kyjevsko-Pečerské lávry. Ředitel muzea lávry Maxim Ostapenko novinářům na místě řekl, že je to výzva celému civilizovanému světu, protože klášter je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Podle Ostapenka bylo poškozeno celkem 5 památkově chráněných budov a nejvíce Uspenský chrám, který zachvátil požár. Mniši a zaměstnanci muzea stačili odnést nejcennější exponáty a relikvie. Odborníci teď zkoumají stav freskové výzdoby a statiku chrámu, řekl Ostapenko. Rozsah škod si na místě dopoledne prohlédl také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Srážka plachetnice s českou posádkou s katamaránem poblíž chorvatského Splitu má 4 oběti. Při ponoru k potopené plachetnici potápěči objevili v kabině plavidla tělo pohřešovaného Čecha. Jeden ze 4 zraněných zůstává v péči lékařů Splitské nemocnice.
7: Jak řekl chorvatským médiím Slaven Bušič z agentury pro vyšetřování dopravních nehod, vyšetřovatelé už mají nějaké informace, nechtějí ale dělat unáhlené závěry o příčinách srážky 2 lodí. Katamarán soukromého přepravce ráno dorazil do Splitského přístavu a bude tu dál pokračovat jeho ohledání. V plném proudu jsou také přípravy na vytažení potopené plachetnice, která leží v hloubce 52 metrů a vyproštění těla posledního člena české posádky. Z Chorvatska Téa Veselá. Láková, Radiožurnál.
0: Nové varhany svatovícké katedrály v Praze dostanou v podvečer požehnání. Zazní mše lužanská od Antonína Dvořáka. Po 14 letech tak končí projekt, na který v Národní sbírce přispěli tisíce dárců. Celý týden budou v katedrále na Pražském hradě pokračovat slavnostní koncerty.
8: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne 8denní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
9: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor a taky přijede například sbor z Katalánska, symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
8: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasoví symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
10: Sport. Čeští fotbalisté mají za sebou na světovém šampionátu první trénink po volném dni. Na stadionu v texaském Mansfieldu se připravovalo všech 26 hráčů. Druhé utkání ve skupině je čeká ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Dnes do turnaje vstoupí evropští šampioni ze Španělska. Od 18 hodin se v Atlantě utkají s Kapverdami. Největší hvězda Španělska, Lamine Yamal, se od konce uplynulé sezony zotavoval ze zranění. Podle trenéra Luise de la Fuenteho už je v pořádku.
11: Nejlepší zprávou je, že Lamine je v dobré, perfektní kondici. Trénuje skvěle, stejně jako ostatní, které trápilo zranění, třeba Nico Williams. Všichni jsou fit, ale nejsou připraveni hrát od začátku utkání. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet a pak se rozhodneme.
10: A hokejisté Caroliny vyhráli Stanley Cup. Titul slaví po 20 letech. Ve finále zvítězili na ledě Vegas 3-0 a sérii ovládli 4-2 na zápasy. Český útočník Golden Knights Tomáš Hertl prohrál i své druhé finále NHL.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Zruče nad Sázavou a neprůjezdná silnice do Aše. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždějí kolony u sjezdu na Zruč nad Sázavou. Hromadná nehoda kamionu na 47,5 kilometru už nepřekáží. Kolona nákladních aut v pravém pruhu se táhne už od 67. kilometru. Osobním v levém pruhu pojedete rychleji. Na D1 kolona i směrem z Prahy do Brna pojíždí před omezením na kilometru 72 a ta je do 10 minut. Silnice 64 z Františkových Lázní do Aše je po nehodě u Hazlova neprůjezdná. Objížďky jsou tam úzké pouze pro osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme kupovitou místy velkou oblačnost, občas s přeháňkami, k večeru se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23. Tolik hlavní zprávy.
14: Dobré pondělní poledne. To, o čem se mluvilo a o čem se spekulovalo, je definitivní. Španělský obránce Marc Cucurella přestoupil z Chelsea do Realu Madrid. Přestupová částka za tohoto beka nebyla zveřejněna. Podle médií by ale mělo jít o 60 milionů eur, tedy asi 1,5 miliardy korun. Cucurella s Realem podepsal smlouvu na 6 let a stal se první posilou po návratu trenéra Joseho Mourinha. K fotbalistům bílého baletu se připojí španělský obránce po světovém šampionátu, do kterého se svým týmem vstoupí už dnes od 18 hodin našeho času duelem s Kapverdami, který samozřejmě uslyšíte u nás na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. No a už za chvíli uslyšíte o tom, že jako první tým, tedy prvoligový, který vstoupil do přípravy na novou sezónu, tak to jsou fotbalisté Plzně. S jakými posilami naopak kdo kádru opustil a co tedy fotbalisty ze stadionu ve Štruncových sadech čeká, tak o tom už za malou chvíli. Příjemný poslech.
12: Radiožurnál Sport
5: a Filip Šedivý.

0: Skupina Green Day na radiožurnálu Sport ve 12 hodin a 15 minut. Fotbalisté Plzně, kteří v minulé sezóně skončili v nejvyšší soutěži třetí, už dnes zahájili přípravu na tu nadcházející. V ní se pokusí ještě více potrápit obě pražská S a také postoupit stejně jako v minulém ročníku do hlavní fáze Evropské ligy. Na úvodním tréninku Viktorie byl také náš reportér Vladislav Janouškovec, kterého už zdravím do západočeské metropole. Vláďo, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne z Plzně.
0: Jaká panovala nálada na úvodním tréninku Viktoriánů?
1: Tak řekl bych, že nálada byla dobrá. Úsměvy nešetřili hráči ani členové realizačního týmu v čele s Martinem Hyským. Viktoria netrénuje na tom hlavním stadionu, kde hraje zápasy, tedy ve Štruncových sadech, ale o pár set metrů dál v tréninkovém areálu v Luční ulici, kam nejprve dorazil na kole právě hlavní kouč Martin Hyský se svými asistenty. No a pak se na bicyklech dostavili po dvou, po třech i další, tedy fotbalisté. Řekl bych, všichni v dobré náladě a myslím, že tu jim nesebral ani ostrý silný vítr, který úvodní trénink Viktorie provázel.
0: Říká Vladislav Janouškovec, který si teď může malinko odkašlat, protože bychom od něj samozřejmě rádi slyšeli třeba i informaci o tom, kolik hráčů přivítal trenér Viktorie Martin Hyský v šatně s ohledem na probíhající světový šampionát Zámoří.
1: Tak pochopitelně scházeli čeští reprezentanti Sojka, Višinský, Červ, ale také rakouský golman Wiegele, Bosňan Memič, Ghanian Adu i Ráčan Dosky, ti všichni jsou v Zámoří na světovém šampionátu. Navíc v rekonvalescenci je trojice Bayer, Paluska, Jemelka. Někteří fotbalisté, kteří měli další sezónu, se připojí až v průběhu tohoto týdne, příští týden. No když jsem to tak počítal, tak se v Luční ulici sešli 4 golmani, 5 obránců, 9 záložníků a asi pouze 2 útočníky. Z toho ale 6 mladíků z akademie, kteří se pravděpodobně nebo velmi pravděpodobně nedostanou do toho kádru západočeského celku pro nadcházející sezonu.
0: Samozřejmě musíme probrat hlavní změny, ke kterým došlo v kádru po bronzové sezóně na západě Čech, takže kdo přišel, kdo odešel?
1: Začnu těmi odchody. Do Brna zamířil útočník Daniel Vašulín, který pod Miroslavem Koupkem a ani teď na jaře pod Martinem Hyským vlastně nenaplnil svůj gólový potenciál, prakticky nehrál. Podobný případ je Tom Slončík, který je také na odchodu z Plzně. Tam se celá situace řeší. Klub už nepočítá ani s Brazilcem Ricardiněm. Na přestup či hostování odejde také Děsi Mecoko. No ale Viktoria už ohlásila také dvě posily. Jednou je srbský záložník Stefan Pergič, který už dnes s týmem trénoval. Do dvojice si ho na úvod vzal právě kouč Martin Hyský. No a tou druhou posilou je gambijský útočník Babukar Fall, kterého jsme ale zatím neviděli. Měl by se zapojit do tréninku v nejbližších dnech. No a abych byl kompletní v tom výčtu, tak šanci by měli dostat také muži, kteří se vrací z hostování. Slovinec Zelkovič, James Bello a také Kristof Kabongo, který se zkoušel dostat vlastně i pro světový šampionát do nominace Miroslava Koupka. Z vydařeného hostování se tedy vrátí teď do Štruncových sadů. Plzeň testuje také ještě další dva hráče. Paul Ngabo, který přichází s Příbrami na testy, a maďarský záložník Attila Krán.
0: Je to všechno, pokud jde o ty příchody, Vláďo, nebo máš pocit, že by západočeši ještě potřebovali třeba na některých postech posílit, ještě někoho přivést?
1: Já ten pocit určitě mám, pokud se ohlédnu za tou jarní částí, kdy se mi zdálo, že ten kádr, byť relativně nebo na oko nebyl úzký, tak to stálo vlastně na té základní kostře a příliš alternativ už tam Martin Hyský neměl. Ale sám plzeňský trenér mluvil o tom, že Plzeň schání křídelního hráče a také, že si vlastně přeje zkvalitnit produktivitu, takže se nabízí, že Viktoria bude se ohlížet i po nějakém vyloženě gólovém fotbalistovi, ať už v Čechách nebo v zahraničí. Trenér Západočechů připustil, že v létě může nastat ještě pohyb v kádru, ať se to týká posil nebo odchodů. Na mistrovství světa se třeba dobře ukázala dvojice Sojka Memič. Rozhodně není jisté, že všech těch 7 účastníků světového šampionátu bude působit v Plzni i v další sezóně. A na závěr ještě, co se toho příchodu nebo těch příchodů týká, tak ještě by si Martin Hyský přál jednoho obránce přivést do Štruncových sadů.
0: Plzeňští fotbalisté tedy začali s přípravou, zatím pochopitelně budou nabírat především fyzickou kondici, postupně se dostanou i více do hry a přijdou i přípravné zápasy. Vláďo, co je tedy plzeňské hráče v těch nejbližších dnech a týdnech čeká?
1: Teď tedy určitě příprava v Plzni do konce června nebo do začátku července. Příští týden v sobotu první přípravné utkání s druholigovým Artisem, to se bude hrát tady v Plzni. Potom v Dobřanech 1. července by se Viktoria měla utkat se slovenskou Trnavou. V červenci tradiční soustředění v Rakousku ve Westendorfu, tam se Viktoria vrací opakovaně. Ne přímo ve Westendorfu, ale na jiných místech Rakouska se pak svěřenci Martina Hyského potkají v přátelském měření sil s FC Kodaň nebo švýcarským Young Boys. No a vše Plzeň směřuje k tomu předposlednímu týdnu červencovému. Kdyby měla rozehrát druhé předkolo Evropské ligy, moudřejší budeme po středečním losu, proti kterému soupeři by to mohlo být. Samozřejmě ve hře je ještě ta varianta, že Karviná nebude smět hrát evropské poháry, pak by Plzeň měla šanci převzít to její místo a hrát rovnou v srpnu play-off stejné soutěže. Ale je to otázka, jak to dopadne, určitě o tom ještě ve vysílání Radiožurnálu Sport bude řeč.
0: Přesně tak, tohle téma rozhodně budeme ještě rozebírat. Teď jsme se ale zaměřili na start letní přípravy fotbalové Viktorie Plzeň s naším reportérem Vladislavem Janouškovcem. Vláďo, díky a hezké pondělní odpoledne.
1: Hezký den.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Na travnatém turnaji v anglickém Nottinghamu začalo české derby. V prvním kole téhle akce okruhu WTA se totiž potkávají Marie Bousková a Tereza Valentová. Odehrány jsou úvodní tři gemy. Obě dvě tenistky a české reprezentantky v Billie Jean King Cupu si pohlídali svůj servis. Bousková tedy vede nad Valentovou 2-1. No a Valentová se chystá na podání. O postup do druhého kola bude dnes v Nottinghamu hrát ještě Sara Bejlek, která se utká s Američankou Navarovou. V německém Berlíně nastoupí Nikola Bartunková proti Rusce Schneiderové, no a na stejném místě by měla ještě hrát kvalifikační duely nedohrané kvůli dešti o víkendu Kateřina Siňaková. Jak se tyhle zápasy budou vyvíjet, jak dopadnou, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. Teď je 12 hodin a 26 minut, no a na řadě je skupina Pražský výběr.

0: Pražský výběr nás vzal do pražských ulic. My vás teď vezmeme k dalším krátkým zprávám.
1: Teď zprávy a Jana Gulda.
2: Zatím není jisté, jestli slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory začnou platit od ledna 2027. Při příchodu na jednání vlády to řekl ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj bude záležet na tom, jestli ministerstvo dopravy získá dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Rozhodnutí o tom očekává při červencových jednáních s ministerstvem financí. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to britský premiér Keir Starmer. Plánuje také omezení platform přenášejících živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie. Zákaz bude zahrnovat platformy jako YouTube, Facebook nebo síť X. Nebude se vztahovat na komunikační služby jako WhatsApp nebo Signal. Řada členských států Evropské unie navrhla uvalení sankcí na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Pro rozhodnutí ale není v Unii potřebná jednomyslná podpora. Před dnešním jednáním ministrů zahraničí zemí Unie to v Lucemburku uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová. Uvalení sankcí je připraveno blokovat Česko, proti je taky Maďarsko, Bulharsko nebo Rakousko. A zoologická zahrada v Liberci má mláďata ohrožených dravých ptáků, orla nejmenšího a dvou druhů evropských supů, hnědého a mrchožravého. U orla nejmenšího je liberecká zoo jedinou na světě, které se ho daří pravidelně rozmnožovat. A některá z letošních mláďat supů obohatí populaci ve volné přírodě, budou zřejmě vypuštěna v horách na Balkáně. Sport. Španělský obránce Marc Cucurella odchází z Chelsea do Realu Madrid, kde podepsal 6letou smlouvu. Přestup oznámili kluby ve stejný den, kdy Cucurellu a španělský národní tým čeká úvodní zápas na mistrovství světa. Mistři Evropy nastoupí v 18 hodin v Atlantě proti Kapverdám.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Zruče nad Sázavou a taky u Fulneku. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždějí kolony kamionů mezi sjezdy na Koberovice a Zruč nad Sázavou. Provozu už nic nepřekáží. Kamiony brzdí poprvé v pravém jízdním pruhu na 70. kilometru. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Podle našeho zpravodaje je to nesouvislá roztrhaná kolona.
5: V jednu chvíli se zdá, že kolona kamionů se rozjede, ale to je tak na 2-2,5 kilometru a pak stojí znova. Jo, takže pozor na to.
4: Na Prahu silný provoz, další zpomalení kolony, pak čekejte ještě před omezením u Šmejkalky na 26. kilometru. Na D1 kolona i směrem z Prahy do Brna popojíždí před zúžením na 72. kilometru a zdržíte se okolo 10 minut. Na dálnici D1 dejte pozory ve směru z Ostravy na Brno. U sjezdu na Fulnek na kilometru 331 stojí kamion. Průjezdný je tam pouze levý pruh a dojíždí se do krátké kolony. Silnice 64 z Františkových Lázní do Aše je za Hazlovem neprůjezdná. Do stromu tam narazila cisterna. Objížďka přes Polnou je pouze pro osobní auta a dodávky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme kupovitou, na severu převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území místy přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který v dalších dnech nabídne také seriál, kdy budeme zkoumat propojení fotbalu a válečných událostí. No a právě proto teď v našem studiu vítám rozhlasového kolegu Jana Sedmidubského, specialistu na historické pořady, který pro Český rozhlas Plus natočil právě onen čtyřdílný seriál do cyklu Historie Plus. Honzo, vítejte.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Na co jste se v historickém seriálu o fotbalu a politických nebo i válečných událostech zaměřili?
1: Tak ty válečné události, to je vlastně hlavně ten čtvrtý díl, ale v podstatě se to všechno pohybuje okolo let druhé světové války. Začneme mistrovství světa ve Francii v roce 1938 v červnu, což, jak víme zpětně, bylo vlastně poměrně blízko druhé světové válce, o které si mnozí možná mohli myslet, že je na obzoru, ale taky řada lidí to viděla úplně jinak. To mistrovství světa v roce 1938 je pro nás jako české posluchače asi zajímavé v tom, mimo jiné, že tam měl na něm účinkovat slavný Josef Bican, což, jak známo, byl vlastně původně rakouský hráč s rakouským občanstvím. Ovšem vyvinulo se to tak, že nakonec na to mistrovství nejel z důvodu těch, že to občanství se takzvaně nestihlo nějakým způsobem vyřešit. A fotbalový historik Zdeněk Zikmund, se kterým jsem o tom mluvil, tak ten má za to ovšem, že za to zpoždění mohli funkcionáři Slávie, tedy klubu, který Josefa Bicana pak chtěl adoptovat, a skutečně to se mu to podařilo. A oni se zkrátka báli, že on jako bývalý říšský občan, vlastně s nevyřešeným říšským občanstvím po Anšlusu Rakouska, zkrátka by mohl být ohrožený, takže ho nechtěli vlastně pouštět na to mistrovství, protože se musel jít přes říšské území. No a ten rok 38 je samozřejmě zajímavý i konec konců tím, že Rakousko, kdysi slavný klub nebo slavné mužstvo, na to mistrovství nejelo prostě proto, že ho mezi tím Německo spolklo.
0: To bylo tedy mistrovství světa ve Francii v roce 1938, pokud jde o politickou atmosféru té doby. Druhý díl se potom bude věnovat fotbalu za protektorátu. V čem byl specifický?
1: No, ono je zajímavé, že za protektorátu fotbal vlastně zažil možná až nečekaný rozkvět, protože to byla taková, řekněme, povolená zábava, nějaké upuštění ventilu v neděli na fotbal. Prostě přes týden jsem jakol ve zbrojovkách, abych to tak řekl, a o víkendu tedy tahle ta věc byla nějakým způsobem tolerována. Čímž samozřejmě nechci říct, a zase Zdeněk Zikmund v tom seriálu uvádí příklady hráčů, kteří jaksi jako jednotlivci na tu dobu velmi doplatili. Ale v zásadě se dá říct, že pokud jde o nějaké jaksi nepokoje, protesty na stadionech a podobně, to se dělo hlavně z počátku protektorátu, ale řekněme, nebyla tam jako ta represe vůči sportu a zejména tedy fotbalu se třeba s kulturou nedala srovnat. Já bych tady zmínil aspoň zápas z roku 39 z června na Letné, kdy se hrálo na stadionu Sparty a hrálo, což je snad zajímavé, vlastně v podstatě protektorátní výběr s Berlínem, čili v zásadě s Němci zkrátka. A vyhráli jsme 2-0 a mělo to vlastně dozvuky, že se zkrátka ti čeští fanoušci s těmi německými diváky, což byli zejména tedy vojáci Wehrmachtu v Praze, tak se s nimi prostě servali a skončilo to až račkou ve Stromovce v hospodě. Takže ten fotbal byl v takové paradoxní situaci za protektorátu.
0: Fotbal za protektorátu, to vlastně byla docela i zajímavá záležitost vzhledem k angažmá Vlasty Buriana, krále komiků, který vlastně byl fotbalovým brankářem. Je to tak?
1: Je to tak. On se totiž v době, kdy Sparta za válečných let poměrně strádala, naopak Slavie na tom byla velmi dobře, tak Vlasta Burian, který měl údajně talent skutečného profesionálního hráče, tak dokázal se za tu Spartu postavit a schánět posily. Tam se nějak nepovedla generační výměna hráčů a on skutečně jezdil potom po Vlastech českých a schánil nové hráče. U některých dokonce údajně i sahal do vlastní kapsy. Takže on byl velký fanda a asi snad není bez zajímavosti, že Sparta se za něj i po válce nějakým způsobem postavila. Zase trochu na rozdíl od některých jeho kolegů z kultury, které on ve vlastním divadle ochraňoval před totálním nasazením a oni se k němu potom obrátili zády.
0: Na Radiožurnálu Sport probíráme s Janem Sedmidubským, specialistou na historické pořady, seriál, který také nabídneme v příštích dnech o fotbalu a válečných událostech. Pojďme teď tenhle sport zmínit v souvislosti s mezními situacemi, konkrétně s ligou v Terezíně. Jaký význam měla terezínská liga v průběhu druhé světové války v situaci vězňů v getu?
1: Obrovský. Byla to jedna z málo možných, zase vedle těch kulturních představení, známe třeba opery Brundibár pro děti, bylo to jeden ze způsobů, jak v tom getu vůbec přežít, a vzhledem k tomu, že tam byla zavlečena řada židovských fotbalistů talentovaných, mimo jiné z klubu DFC Prague, což byl židovský klub v podstatě německojazyčný, který zanikl v roce 39 pochopitelně, tak pro ty hráče to byla hodina a půl, jak si řekněme, svobody. Hrálo se na dvoře drážďanských kasáren. Do dneška jsou známé snad záběry z propagandistického filmu, který tam nacisté natočili, a kde vidíte ten fotbalový zápas v tom vlastně trošku klaustrofobním prostředí. Zkrátka, není to stadion, je to prostě nějaký uzavřený prostor. Přesto to byly nějaké vzácné okamžiky radosti v tom getu. Smutné na tom je to, že zkrátka třeba na tom filmu, který se jmenoval Vůdce, daroval židům město, tak na něm vidíte, jak mezi diváky, tak mezi hráči, lidi, kteří naprosté většině nepřežili, protože prostě se ocitli v transportu do vyhlazovacích táborů. Bavíme se v případě té ligy o roce 43 a 44.
0: Tři témata seriálu se tedy týkají událostí spojených s druhou světovou válkou. To čtvrté naopak je z pozdější doby a zajímavé je, že se v tomto případě skutečně jednalo o fotbal jako válečnou rozbušku. Je to tak?
1: Já rovnou řeknu, že v tom fotbal byl nevinně, protože rok 69 léto, představme si kontext, Američani letí na měsíc, u nás normalizace je v plném proudu, takže vlastně to trošku tehdy zaniklo, tahle událost. Ale o co šlo? Dvě středoamerické země, Honduras a Salvador, na sebe narazily v kvalifikačních utkáních na mistrovství světa, nebo pro mistrovství světa v Mexiku v roce 70. No a skončilo to tedy v obou případech jako velmi drsnými bitkami na stadioně, ale hlavně ten problém mezi těmi dvěma zeměmi byl politický, tam šlo do značné míry o to, že Salvador byl malá země, Honduras velká, a Salvador navzdory tomu, že byl menší, tak se rozhodl toho svého souseda napadnout. Z důvodu toho, že mu chyběla půda, bylo mnoho salvadorských vystěhovalců do Hondurasu, kterým ale zase ty Hondurasané upírali ta menšinová práva. Zkrátka byla to taková nepříjemná politická bramboračka, a potom posledním zápasu, který se odehrál na neutrální půdě v Mexiku, tedy 14 dní poté vznikla válka, která trvala, prosím pěkně, pouhých 100 hodin. Ale nebyla to legrace, protože tam zahynulo 6 tisíc lidí, převážně civilistů. A je to vlastně velmi řídký případ toho, kdy v fotbale se neodráží jenom politická atmosféra, ale vlastně se ten fotbal, ty režimy, které jsou totalitní nebo vojenské chunty, vezmou jako záminku k tomu, aby rozpoutali válku. Myslím, že nic takového se nestalo snad jinak.
0: Říká Jan Sedmidubský, tedy specialista na historické pořady, který pro Český rozhlas Plus natočil čtyřdílný seriál do cyklu Historie Plus, tentokrát o fotbalu a válečných událostech. Uslyšíte ho i na Radiožurnálu Sport, a tohle berte tedy takovou malou pozvánku. Honzo, děkujeme.
1: Já také děkuji.

0: Je 12 hodin skoro 50 minut, pondělí 15. června, no a už zítra začne ve Francii evropský šermířský šampionát. Chybět na něm nebude ani karlovarský Martin Rubeš, brzy 30-letý kordista, míří na šampionát s vysokými ambicemi.
1: S velkými, jako na každý velký šampionát, mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, tak určitě co největší ambice tam jsou. V individuální soutěži bych rád navázal před 2 rokama na výsledek, kde jsem skončil 10., takže bych se rád dostal do top 10, případně do 16. a uvidíme.
2: Přál by si kordista Martin Rubeš, který chce na evropském šampionátu uspět také v týmové soutěži.
1: V týmové soutěži bychom rádi prolomili 8, určitě si myslím, že top 8 na mistrovství Evropy, která je nejtěžší soutěž v roce, tak by byl parádní výsledek.
2: Říká šermíř karlovarské Lokomotivy, který se představí na evropském šampionátu, co by úřadující mistr republiky. Na domácím šampionátu v Litoměřicích přitom vyřadil třeba Jakuba Jurku, který už se dokáže prosazovat mezi světovou špičkou.
3: Sice každý turnaj je úplně jiný, ale rozhodně se to hodí obhájit titul mistra republiky a porazit takhle dobrýho nebo světového šermíře. Takže mi to určitě dodalo sebevědomí a uvidíme, jak to dopadne na mistrovství Evropy.
2: Domácí šampionát vyhrál Martin Rubeš 3x. Karlovarský kordista ale také upozorňuje, že konkurence bude ve Francii hodně silná.
1: Mistrovství Evropy je za mě nejtěžší turnaj v každé sezóně, kromě olympijské sezóny samozřejmě. Ale jak říkám, mistrovství Evropy je strašně těžký, je tam obrovská konkurence, sejde se nás tam relativně málo, něco kolem 100 závodníků, což je oproti světovým pohárům, kde se nás sejde 350 až 400, velký rozdíl. A mistrovství Evropy je fakt těžký, protože na startu jsou samí mistři světa, Evropy, olympijští medailisté, takže za mě je to rozhodně nejtěžší turnaj. I oproti světovým pohárům, kde samozřejmě jsou Asiati, Američani, kteří jsou opravdu také výborní, ale je tam víc lidí, takže teoreticky můžete narazit na slabšího soupeře víckrát za sebou, třeba než na právě mistrovství Evropy, kde slabí soupeři skoro nejsou.
2: Teď Martin Rubeš věří, že dobře naladil formu na jeden z vrcholů sezony a zároveň doufá, že se v turnaji potká se soupeři, kteří mu svým stylem budou vyhovovat.
3: Rozhodně, samozřejmě, když chcete udělat velký výsledek, tak musíte porazit kohokoliv, kdo si na planč proti vám nastoupí. Ale samozřejmě v tom startovním poli jsou lidé, kteří vám sedí víc a někteří sedí rozhodně míň. Takže záleží na tom, jak se to seskládá, ale je to jednodenní turnaj, který je vždycky strašně nervózní, protože mistrovství Evropy je nejtěžší turnaj na světě, nebo v té sezóně daný. Takže záleží, jak se kdo vyspí a jakou má kdo fazonu a jak mu to lepí ten den.
2: Popisuje karlovarský kordista Martin Rubeš. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: A o fotbalovém světovém šampionátu bude řeč i po 13. hodině po zprávách, které tu budou za 4 minuty, protože hostem pořadu Na rovinu Tomáše Pancíře bude ředitel fotbalových Teplic a bývalý generální sekretář České fotbalové asociace Rudolf Řepka. Takže těch témat k probírání bude jistě více než dost. Nejdřív ale zprávy a potom až Na rovinu s Tomášem Pancířem a dnes Rudolfem Řepkou.

0: slavné historie i moderní současnosti tělocvičných jednot České obce sokolské. Už 19. června. Završujte si a zacvičte v jedné z více než 170 sokoloven. Více na webu Sokol.eu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
2: Izraelská armáda se nehodlá stáhnout z Libanonu ani po podpisu dohody mezi USA a Íránem. Malé a střední rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněné investiční úvěry. Čeští fotbalisti po dni volna znovu na mistrovství světa trénovali. Silnice 64 je mezi Chebem a Aší za Hazlovem uzavřená po tragické nehodě. A počasí čekáme kupovitou místy velkou oblačnost, občas s přeháňkami. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Izrael nestáhne své vojáky z Libanonu ani po podpisu americko-íránské dohody, prohlásil to izraelský ministr obrany Yisrael Katz. Podle dostupných informací přitom chystané memorandum mezi Washingtonem a Teheránem obsahuje právě i zastavení bojů na libanonské frontě. Izrael ale není součástí jednání a necítí se vázaný podmínkami americko-íránských dohod.
4: Libanonské úřady varují obyvatele jihu země před spěšnými návraty do jejich domovů. Izraelská invaze a bombardování si vyžádali 3700 obětí. Podle izraelské armády jsou mezi mrtvými převážně příslušníci Hizbaláhu, zemřela ale i řada civilistů. Teherán a Washington se dohodli na podpisu memoranda o porozumění příští pátek v Ženevě. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že s podpisem dokumentu skončí veškeré boje a do měsíce se Hormuzský průliv otevře pro všechny lodě. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Rodinné firmy můžou získat zvýhodněný úvěr na investice ve výši až 120 milionů korun. Dnes pro ně začíná příjem žádostí v programu Expanze. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem. A to třeba na modernizaci provozu nebo budov. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš podporu vítá.
5: Rodinné firmy jsou odolné, přestávají krize, jsou pevným základem naší ekonomiky. V okamžiku, kdy jim takovýhle program pomůže a zvýší schopnost inovovat, udržet, zvýšit konkurenceschopnost, tak je to naprosto významný, ale samozřejmě pro jakoukoliv firmu, nejen pro rodinou.
2: Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc zpožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. V Opavě začíná 61. ročník hudební soutěže Beethovenův Hradec. Letos je věnovaný viole. Vystoupí na něm 630 mladých hudebníků z Evropy, Asie i Ameriky. Výkony bude hodnotit mezinárodní porota. Zahajovací koncert je dnes v 18 hodin, říká jedna z organizátorek Stanislava Lohinová.
6: První dvě kola soutěže proběhnou v sále Minorického kláštera v Opavě. Finálové kolo se uskuteční v pátek 19. června od 17.30 v ostravském kině Vesmír. Finalisté zde vystoupí za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou dirigenta Maroše Potokára.
7: Sport. Čeští fotbalisté se po dni volna vrátili na mistrovství světa k tréninku a přípravě na Jihoafrickou republiku. Na stadionu v texaském Mansfieldu bylo všech 26 reprezentantů, včetně obránce Jaroslava Zeleného.
8: Trošku jsme do toho víc šlápli, takže ten trénink byl docela vydatný pro všechny. Když jsme tam jeli, tak já osobně jsem byl velmi nadšený, protože lilo jak z konve po cestě asi dvakrát, takže jsem si říkal, že konečně bude super počasí na fotbal. Ale když jsme přišli na hřiště, tak klasicky ty mraky najednou zase zmizely a začalo svítit sluníčko.
7: Zápas Česka s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek v 18 hodin v našem přímém přenosu. A dnes vstoupí do mistrovství světa dalších 8 týmů. Španěli čeká od 18 hodin duel s Kapverdami. Belgie bude hrát o 3 hodiny později proti Egyptu. O půlnoci se proti sobě postaví Saúdská Arábie a Uruguay a zítra od 3 hodin ráno se utkají Irán.

0: Taiwan s Novým Zélandem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 za Klimkovicemi a před Brnem. Na dálnici D1 z Ostravy na Přerov čekejte dvě kolony vždy asi na 5 minut. Nejdřív za Klimkovickým tunelem z kilometru 339 do omezení na 338. A potom za sjezdem na Studenku z kilometru 331 na 329, kde překáží kamion v pravém pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova pondělní kolony hlavně kamionů před omezením u D2 teď se dojíždí za Rousínovem kolem kilometru 212 a tam kolem sjezdu na Holubice brzdí i osobní auta v levém pruhu, pomalu jedou Krohlence kolem 10-15 minut. Na D1 z Brna na Prahu nejdřív za Koberovicemi čekejte kratší zbytek kolony kamionů v pravém pruhu kolem 70. kilometru, rozjíždí se to, po dřívější nehodě na 48. už nic nepřekáží a tak se kolona posunula před omezení na 24. na Šmejkalce, dojíždí se za Chocerady na 27. zdržení kolem 10 minut, i tam se to krátí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice se tvoří kolona ze 70. do omezení na 72. kilometru, zdržení 5 až 10 minut. A silnice 64 Cheb až je za Hazlovem od rána uzavřená po tragické nehodě cisterny, objíždí se přes Polnou, jsou to úzké silnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme kupovitou místy, velkou oblačnost, občas s přeháňkami, k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
4: Jaký význam má pro celý fotbal a pro Světovou fotbalovou federaci FIFA mistrovství světa? Kdo má v rámci FIFA nejsilnější slovo? Proč se v čele fotbalové federace za poslední půlstoletí vystřídali jenom 3 lidé? Je reálné, že by se někdy nejlepší fotbalisté světa představili i na olympiádě, tak jako tomu bylo letos v případě hokeje? A jaký vliv má ve fotbalovém zákulisí na evropské a světové úrovni český fotbal? O tom všem budeme mluvit na rovinu v dalším vysílání radiožurnálu Sport. Naším dnešním hostem je dlouholetý fotbalový funkcionář, který byl mimo jiné generálním sekretářem fotbalové asociace, byl a je také delegátem UEFA, aktuálně je také ředitelem FK Teplice Rudolf Řepka. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
5: Krásný dobrý den.
4: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme ještě před začátkem světového šampionátu, takže na to, co se v těch prvních dnech uděje, tak nemůžeme reagovat. Směrem k mistrovství světa ve fotbale zaznívá řada superlativů. Dá se říci, že to je opravdu největší sportovní akce na světě, pokud jde o sledovanost, pokud jde o ekonomický dopad?
5: Myslím si, že jednoznačně a především ta čísla to dokládají, jak co se týká příjmu, když si vezmeme, tak především příjem mistrovství světa v Kataru v roce 2022 byl nějakých 7,5 miliardy amerických dolarů a tentokrát na tom šampionátu v Mexiku, Americe a Kanadě by to dokonce mělo být nějakých 13 miliard amerických dolarů, takže jak po finanční stránce, tak samozřejmě po té sportovní stránce, protože se zúčastní daleko víc týmů, než tomu bylo v minulosti, z nějakých 32 dokonce 48, takže myslím si, že jak po sportovní, finanční, ale samozřejmě šampionát se bude odehrávat v Americe, takže také po stránce obchodu a marketingu to bude opravdu top.
4: To rozšíření pomůže spíš sportovní úrovni nebo spíš právě tomu ekonomickému výtěžku, nebo jde to opravdu ruku v ruce?
5: Určitě ne. Uvidíme, až jaký samozřejmě bude výsledek. Na jednu stranu se můžeme bavit o financích, takže co se týká obchodů a financí, je to jednoznačně ku prospěchu. Je jasné, že FIFA pro své akcionáře, kterými jsou členské fotbalové asociace, těch 211, tak se snaží opravdu mít co největší zisk z takto velké akce. Takže to je jasné, že finančně to předpokládám, že bude velký success a i ty čísla to dopředu před šampionátem říkají. Na druhou stranu se domnívám, že místo 32 týmů bude startovat 48 a jednoznačně tam asi dojde k rozmělnění té kvality. Určitě na úkor Evropy a řekl bych té Jižní Ameriky.
4: Jak se vlastně mění mistrovství světa ve fotbale? Když se ohlédneme třeba od roku 1990, tedy od roku, kde byla československá reprezentace, naposledy československá, došla do čtvrtfinále, tak když se ohlédneme, kam se mistrovství světa posunulo?
5: Tak posunul se především v té popularitě. Fotbal už není lokální záležitostí a to je samozřejmě dlouho, protože fotbal je velmi populární v podstatě na celém světě, ale jak jsme si nyní řekli, počet účastníků vlastně permanentně roste, což je na druhou stranu významné především pro ty nové trhy a FIFA chce jít na nové trhy v současné chvíli. Si myslím, že je ten zásah především v tom, aby se dostala třeba na trhy asijské, kde ten fotbal byl minoritně. Takže určitě se to vyvíjí, rozvíjí a v tuto chvíli je to právě o tom, aby například sponzoři se dostali do dalších částí světa a tím prodali své produkty a naopak do budžetu nebo do rozpočtu FIFA přinesli velmi podstatné finanční prostředky.
4: A když se podíváme na svět a podíváme se očima zástupců jednotlivých světadílů na mistrovství světa, dá se říci, že třeba pro Evropu je to mistrovství světa méně důležité než pro jiné světadíly?
5: To si nemyslím. Asi víme, že v Evropě, která je takovou mekou těch klubových soutěží, tak i v Evropě právě hrají Brazilci, Argentínci a fotbalisté z Asie. Takže pro Evropu si myslím, že je to také taková výkladní skříň ukázat, že skutečně Evropa je nejenom na klubové úrovni tou nejrozvinutější, tím nejrozvinutějším kontinentem, ale že dokáže mít i úspěchy na té celosvětové úrovni. Takže pro Evropu si myslím, že to je nesmírně důležité.
4: Já jsem ani tak nemyslel z hlediska prestiže, to je jasné, ale spíš z hlediska těch ekonomických dopadů. Jestli třeba pro africké státy nebo pro asijské státy vlastně ten finanční dopad, to, kolik vydělá mistrovství a kolik z toho ty jednotlivé země dostanou, jestli tam to není důležitější.
5: Určitě ano, protože je jasné, že i v Evropě jsou ty kluby bohatší. Hraje se tady Liga mistrů a další evropské soutěže, takže jsou tady bohaté kluby, které si mohou dovolit ty nejlepší hráče a také je zaplatit. Co se týká účasti těch ostatních kontinentů na mistrovství světa, jednoznačně je to důležité. Na druhou stranu bych zase řekl, že vlastně ten finanční efekt pro ty dané asociace není tak obrovský, protože obrovskou část toho, co na šampionátu nebo za účast na šampionátu vyděláte, tak pak utopíte v nákladech. Takže i co se týká těch ostatních kontinentů, myslím si, že je ale důležité i pro tyto kontinenty především to, aby šampionát byl úspěšný a to především finančně, protože jak jsem řekl, těch 211 asociací, které jsou na různých kontinentech, tak tyto asociace pak jsou akcionáři FIFA a budou potřebovat v té další budoucnosti vlastně čerpat třeba dotační programy a je potřeba, aby na ty dotační programy byly finanční zdroje.
4: Dlouholetý fotbalový funkcionář Rudolf Řepka je dnešním hostem radiožurnálu Sport. Vy jste mluvil o finančních dopadech účasti na mistrovství světa. To víme, že v případě Česka, pokud bude Česko jenom v základní skupině, získá asi 220 milionů korun, ale tak, jak jste říkal, spoustu toho spolknou náklady, protože speciálně ten letošní šampionát s dlouhými přelety, s velkými vzdálenostmi mezi jednotlivými stadiony, bude hodně drahý. Ale jaký dopad má ta účast na mistrovství světa z hlediska prestiže? Dá se říci, že pokud Česko postoupilo na mistrovství světa, že mu to pomůže v zákulisí, že mu to pomůže nějak ve vlivu na mezinárodní fotbal?
5: Neřekl bych možná vliv na mezinárodní fotbal ani ne v zákulisí, ale jednoznačně to pomůže, abych to rozdělil možná na dvě části, jak vnitřně, to znamená uvnitř té dané země, tedy v České republice, a také navenek, jak působíme jako země. To znamená pro nás interně by to mělo právě být to, že ti hráči, kteří věříme, že se nejenom, že dostali se na mistrovství světa, ale udělají tam úspěch, tak začnou být vzory pro mladé děti nebo pro malé děti, kteří přijdou k fotbalu a možná nejenom k fotbalu, ale ke sportu všeobecně. Takže tohle je jednoznačně jako důležité. Je to důležité pro naše partnery a pro takové to všeobecné nadšení ze sportu a z fotbalu. A zase říkám, navenek je to nesmírně důležité, že nejenom ti hráči, kteří tam jsou na mistrovství, tak si mohou pomoct k lepším angažmá, ale na druhou stranu i ti hráči, kteří tam nejsou a jsou tady v České republice, tak to bude dobré pro ně a pro naše kluby, protože zase ta hodnota všeobecně těch českých hráčů jednoznačně se zvýší. A já musím říci, že například v roce 2004, když jsme s Teplicemi jeli do Kostariky na soustředění a bylo to 14 let po mistrovství světa v Itálii, tak celníci se nám klaněli vlastně na hranicích a říkali, jo, vy jste z té České republiky, tam jste na skvěle, prostě jste fantastický tým, porazili jste nás 4-1, takže tohle to vlastně celosvětově je obrovský záběr a když se tomu týmu bude dařit, tak je to skvělý image pro celý český fotbal.
4: Vy už jste říkal, že FIFA má přes 200 akcionářů, když to tak řekneme, nebo podílníků jednotlivých členských federací. Kdo má v rámci FIFA nejsilnější slovo?
5: Tak jednoznačně asi řekněme rovnou prezident, takže těch 211 asociací volí prezidenta. Je to vlastně jediná pozice, kterou volí všechny asociace. Následně do toho výkonného výboru pak volí ty jednotlivé členy samotné kontinenty. Takže to asi největší slovo má prezident a pak výkonný výbor.
4: Když se podíváme do historie, tak za poslední půl století měla FIFA jenom 3 prezidenty. João Avalanche vedl FIFA od roku 1974 do roku 1998, potom přišel Sepp Blatter od roku 1998 až do rezignace kvůli korupční kauze v roce 2015 a od roku 2016 je v čele Švýcar Gianni Infantino. Co to, že za půl století jsou tam jenom 3 šéfové, vypovídá o vnitřním fungování té organizace?
5: Tak samozřejmě bylo to hrůzně nastaveno v minulosti za Seppa Blattera, za Joao Avalanche. To bylo nastaveno tak, že vlastně prezident tam může být neomezený počet funkčních období. Za Gianniho Infantina se udělaly změny a Gianni Infantino může být pouze nějakým omezeným počtem let ve své funkci. Takže je to pak asi i to, že když už tam ten prezident je, tak možná může používat nějaké záležitosti nebo řeknu nějaké pohyby k tomu, aby si vlastně udržel, nechci říct tu moc, ale aby se udržel v křesle a vlastně dokáže komunikovat se všemi těmi světadíly tak, aby byl znovu zvolen. Takže určitě to má jednodušší, než pak, když nějaký kandidát přijde v úzovkách z ulice a chce se stát prezidentem, tak ten prezident má obrovský náskok.
4: Když byl Gianni Infantino zvolený před 10 lety šéfem FIFA, tak jste to hodnotil velmi optimisticky. Tehdy jste řekl, že pro fotbalovou asociaci České republiky je to jednoznačně dobře, že jste od začátku chtěli, aby to byl právě on a že dobře je to pro celou Evropu a také pro celý svět. O 10 let později podepsal byste tato slova?
5: Já pořád si myslím, že je to správně, přestože můžeme mít nějaké připomínky, ale určitě v té době minulé, především v době Seppa Blattera, tak FIFA v podstatě bojovala s UEFA. Nebylo to úplně ideální, protože UEFA měla svoje zájmy a v tu chvíli nebo těch 10 let naspátek, tak jsem se domníval, že bývalý generální sekretář UEFA bude jednoznačně dobrým pozitivním člověkem, protože jsem ho i osobně znal a věřil jsem, že ta linka FIFA versus UEFA se zachová, nebo respektive, že se vylepší. Postupem času je samozřejmě vidět a vidíme to všichni, že ty zájmy jak FIFA, tak UEFA jsou pomalu rozdílné, takže i teď můžeme zaznamenat, že některé ty třenice nebo jiné názory tam prostě existují.
4: Kam posunul Světovou fotbalovou federaci Gianni Infantino?
5: Tak já myslím, že především zase, přestože za Seppa Blattera i finančně se FIFA jako posunula, tak za Gianniho Infantina se posunula opět geometricky, našly se zase nové trhy a především v té straně jako finanční si myslím, se udělal kus práce. Myslím si, že i díky těm reformám se změnilo i to nastavení FIFA. Když zrovna se bavíme o mistrovství světa, tak vlastně tento šampionát šampionát v Americe, Mexiku a Kanadě, tak je vlastně prvním šampionátem, který volil všech 211 členských asociací a předtím to byl pouze omezený počet členů výkonného výboru a tam to trošku nahrávalo korupci. 211 asociací, když volí, kde bude šampionát, tak si myslím, že k tomuhle tomu je nemožné, aby došlo. Takže některé ty záležitosti si myslím, že se posunuly především z toho pohledu finančního. Můžeme najít i třeba ty negativní věci mě v současné chvíli, a to jsem nepředpokládal před těmi 10 lety, je třeba to, že vlastně tam dochází takovému tomu jakoby politickému marketingu. Že Gianni Infantino, jak bylo mistrovství světa v Rusku, byl hodně blízko s panem Putinem, pak to byl Katar, nebo teď je to Amerika, Donald Trump, takže tohle to si myslím, že úplně do fotbalu nepatří. Každopádně já myslím, že Gianni Infantino pořád to hraje tak nějak jakoby na hraně a těžko říct, jestli už je za tou hranou ten fotbal nebo není.
4: Co jste si říkal, když jste viděl, jak předává cenu míru nově vytvořenou Donaldu Trumpovi?
5: Nevím, já, těžko pro mě to komentovat, někdy mi to připadá jako až úsměvné a myslím si, že tohle to úplně jako do fotbalu to nepatří.
4: Vy už jste mluvil o tom, že byly napjaté a do jisté míry jsou napjaté vztahy mezi Evropskou asociací fotbalovou a mezi FIFA, tedy mezi UEFA a FIFA. Jaký vliv v rámci světového fotbalu má vlastně v současné době Evropa?
5: Já myslím, že je opravdu obrovský a to především díky všem těm procesům v UEFA to opravdu funguje naprosto bezvadně. Taky dotkli jsme se už tady klubových soutěží. Evropské klubové soutěže jsou prostě nejlepší na světě, hrají tam nejlepší hráči, nejlepší kluby, takže v tomhle tom směru si myslím, že UEFA je opravdu jedna z těch elitních konfederací a vlastně se to odráží i v tom zastoupení, že prezident UEFA je automaticky viceprezidentem na FIFA, takže já myslím, že to postavení je unikátní. Na druhou stranu je jasné, že ty zájmy, které má UEFA, bohužel nejsou vždy stejné nebo podobné těm zájmům, které má FIFA.
4: Já se na ten vliv ptám i proto, že když se podíváme na účastnické země letošního mistrovství světa, tak tam najdeme třeba Haiti, Kapverdy nebo Uzbekistán, naopak tam chybí třeba Itálie. Při vší úctě k těm třem týmům, které jsem náhodně vybral, je tohleto vůči Evropě fair? Opravdu odpovídají ty kvóty tomu, na jaké úrovni se na jednotlivých kontinentech hraje fotbal?
5: Rozhodně tomu neodpovídají. Já si myslím, že UEFA by si jednoznačně zasloužila více míst na úkor těch zmiňovaných. Na druhou stranu tady se právě podepsala ta diplomacie, to, že vlastně se rozšířil šampionát z 32 na těch 48 týmů, tak právě to znamenalo, že ty kvóty se především rozšířily mimo Evropu, což zase znamená to, že například Asie je opravdu důležitá z pohledu těch nových trhů. Na druhou stranu sportovně to rozhodně není fér, protože vidíme, jestli to Dánsko, Ukrajina nebo vámi zmíněná Itálie, tak tyhle týmy by tam určitě neměly chybět z pohledu sportovního. Na druhou stranu je to prostě, to rozšíření je na úkor, a to už jsme si řekli, asi té kvality, ale na druhou stranu jakoby ve prospěch těch finančních trhů, že ten šampionát už možná se nedotkne 5 miliard lidí na celém světě, ale možná už 6 miliard, takže z tohohle důvodu to asi důležité. Každopádně chápu, že asi takhle velké země jako je Itálie budou velmi zklamány, že na mistrovství chybějí, přestože tam vlastně bude čtvrtka celého světa.
4: Mluvíme o tom, že se rozšiřuje mistrovství světa, pořád ale zůstává ten 4letý cyklus. Dočkáme se toho, že by třeba mistrovství světa bylo častěji ve fotbale, že by tím pádem častěji přinášelo ty peníze?
5: Já myslím, že určitě ne, protože už v tuhle chvíli si myslím, že ten mezinárodní kalendář zápasů se už dotknul svého limitu, jestli už teda nejsme za ním, a myslím si, že to určitě není možné. Tady je potřeba také si uvědomit, že každé 4 roky máme finálový turnaj v Evropě, takzvané Euro, v Africe je to dokonce finálový šampionát každé 2 roky, takže už v tuto chvíli máte každé 2 roky finálový turnaj buď v Evropě nebo na kontinentech, anebo mistrovství světa. Do toho si vemte a promítněte, že teď FIFA, a to je právě zase ten střet s UEFA například, že zorganizovala mistrovství světa klubů nově, to je také v létě. Máte tam olympiádu, takže já si myslím, že ten program je tak nabitý a myslím si, že i FIFA, i ostatní země budou chtít držet to mistrovství světa opravdu tak exkluzivně, aby tam nedocházelo k té sportovní devalvaci. Když to srovnáme například s hokejem, někdy si možná ani nevážíme toho, že mistrovství světa je prostě každý rok a už to nevzbuzuje takové emoce, jako opravdu mistrovství světa je jednou za 4 roky.
4: Zmínil jste se o olympiádě. Když FIFA v minulosti vznikla v roce 1904, tak vlastně první turnaj, na který měla přímý vliv, tak to byl olympijský turnaj v Londýně 1908. V posledních letech na olympiádě hrají mladí hráči do 23 let. Dočkáme se někdy toho, aby se i na olympiádě předvedly jednotlivé reprezentace v nejsilnějším složení, tak jako jsme to třeba viděli v případě hokeje na poslední olympiádě v Miláně?
5: Já myslím, že se toho nedočkáme. Jak jsem řekl, ten mezinárodní kalendář je tak nabitý, že se takováhle akce tam nevejde. Navíc, jak říkám, FIFA bude chtít to mistrovství světa udělat exkluzivně a opravdu si ho prodávat za co nejvyšší cenu a ten výtěžek z olympiády je jednoznačně jakoby nízký. Já myslím, že to je dobrá platforma každopádně pro mladé hráče, kteří se dostanou na takto finálový turnaj. Mladí hráči by se, předpokládejme, v mnoha asociacích nedostali na mistrovství světa a tady to může být platforma, kdy se opravdu hráči do 23 let plus ten model těch třech důležitých hráčů nebo těch starších hráčů, když se ukážou na olympiádě, tak si myslím, že to je ten model odpovídající.
4: Dlouholetý fotbalový funkcionář, ředitel FK Teplice Rudolf Řepka zůstává hostem Radiožurnálu Sport.
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
4: Na letošní mistrovství světa tedy je český tým, ale nejsou tam čeští rozhodčí, nejsou tam ani čeští delegáti. Čím to je?
5: No, musíme se zase přiznat, že jak jsme si řekli, že FIFA cílí především na ty výnosové složky, na to, aby byla takovýhle šampionát ve finanční kondici. Na druhou stranu se chová i hodně diplomaticky, to znamená, že vychází vstříc takovým těm velkým, nebo respektive jiným konfederacím. A musím říct, že já jsem teda byl účastníkem mistrovství světa do 20 let v Kanadě a musím si říct a potvrdit, že tyto akce, které už pak pořádá FIFA, tak už jsou takové hodně jako diplomatické, jsou takový za odměnu těm funkcionářům, kteří už tam jedou a vlastně ani nejsou jakoby delegáti a už tam jsou jenom prostě jako za odměnu prostě. Takže v tuhle chvíli si myslím, že FIFA necílí úplně na odbornost, ale v této stránce je to především, jak říkám, za odměnu a všechno ostatní tu organizaci už pak zajišťují ty dané organizační týmy.
4: V případě UEFA je to jiné?
5: V případě UEFA je to jiné a tady vidíte, že UEFA má mnoho soutěží, jak národních soutěží, jestli to je kvalifikace nebo Liga národů, tak právě ty klubové soutěže, ať je to Liga mistrů, Evropská liga nebo konferenční liga, takže těch zápasů je hrozně moc a tam UEFA potřebuje tu odbornost. A především je to pak na těch kvalifikačních zápasech, které vlastně zahrnují i týmy z nerozvinutých třeba zemí, když to řeknu, ta první kvalifikační kola, takže tam opravdu ten delegát je potřebný a snaží se nebo pomáhá, je takový jako advisor na ty zápasy, tak aby to fungovalo, protože nevíte, jestli ten tým, když se účastní poprvé, jestli to bude podruhé a jestli vůbec se tam dostane i příští rok, takže v tomto podání je to neskutečně důležité, co se týká evropských soutěží.
4: Říká delegát UEFA. Na závěr samozřejmě mi to nedá, abych se nezeptal i na FK Teplice, jejich jste ředitelem, máte za sebou sezónu, ve které jste skončili v té skupině o záchranu, na druhé straně v posledních kolech už jste mohli být v klidu, protože tu skupinu o záchranu jste vyhráli. Zpětně, co si z toho berete do té další sezóny, jak se to třeba projeví, to, co jste zažili v té minulé sezóně ohledně složení kádru?
5: Teď se asi ptáte vlastně logicky na A tým a já bych ještě možná i zmínil vlastně takovou tu celkovou strategii klubu, našeho klubu, tak když se pobavíme o A týmu, já beru tuto sezonu jako takovou stabilizační. My jsme udělali na začátku té prošlé sezony, tak jsme udělali poměrně hodně změn, my jsme změnili strategii v minulosti, jsme měli poměrně hodně hráčů na hostování. Tu strategii jsme změnili a řekli jsme si s panem majitelem, že budeme chtít mít vlastní hráče, takže jsme vlastně ta hostování zminimalizovali na minimum. V zimě přišli ještě další hráči, takže těch změn v kádru bylo poměrně hodně. Vsadili jsme to tedy na charakter a já věřím i tomu, že právě díky tomu charakteru jsme i zvládli skvěle ten závěr sezóny, kdy jsme vyhráli 4 zápasy. Samozřejmě jsme se tím neukolébali, chtěli bychom dále pokračovat v přeměně toho kádru, ale myslím si, že ty změny už nebudou tak zásadní a už budeme ladit pouze pár postů. Co se týká celkové strategie klubu, tak já jsem hrdý na to, že máme od dubna minulého roku majitele, který opravdu cílí na to, aby náš klub byl dlouhodobě stabilní, udržitelný a my jsme si řekli, že ta strategie bude právě tkvít v tom, že především nejdřív se budeme věnovat infrastruktuře. Máme 2 projekty, tréninkové centrum mládeže a také nová stínadla, tedy přebudování nového stadionu a že se budeme věnovat mládeži. Já musím říct, že po tom roce, co jsme si stanovili tuto strategii, tak jednoznačně všechno plníme. Do konce tohoto roku věřím, že získáme všechna stavební povolení, co se týká jak tréninkového centra, tak stadionu a do obou projektů se pak v novém roce budeme moci pustit. No a co se týká mládeže, tak té jsme se taky věnovali velmi intenzivně. A náš dorost 19-kový i jeho Bemusto teď postoupilo do nejvyšších soutěží, takže budeme hrát celostát dorostu, což nás velmi těší a myslím si, že to je právě součást té naší důležité strategie.
4: Já doplním, že tím novým majitelem je miliardář Milan Kratina. Znamená to, že tahle vize i po té sezóně, kdy jste byli ve skupině o záchranu, tak na té se nic nemění?
5: Určitě se na ní nic nemění. My máme tuto strategii opravdu stanovenou jakoby dlouhodobě. A myslím si, že i naše místo na té fotbalové mapě bude právě dávat šanci mladým, nejenom odchovancům, ale mladým hráčům. V tuto chvíli máme asi 4 hráče do 21 let, reprezentanty Slovenska a Litvy. Máme nového Idrise Hopiho, který vzešel právě od nás z akademie, dali jsme mu šanci, takže já myslím, že půjdeme především tímto směrem, tak aby jsme dávali šanci především mladým hráčům, ukazovali je na trhu, a oni nám později to vrátili těmi výkony a výsledky.
4: Říká dnešní host pořadu Na rovinu radiožurnálu Sport, dlouholetý fotbalový funkcionář, delegát UEFA, bývalý generální sekretář Fotbalové asociace České republiky, současný ředitel FK Teplice Rudolf Řepka. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
5: Taky děkuji za pozvání a mějte se fajn.
4: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Radiožurnál vás zve do Pardubic na největší dostih první poloviny sezóny. Těšte se na pohár slávy a pojišťovny, meeting s 9 atraktivními dostihy, včetně kvalifikace na Velkou Pardubickou se slávy a pojišťovnou. V sobotu 20. června na pardubickém závodišti. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.

Každé pondělí po 13. hodině vysíláme pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem. Ten dnešní díl s datem 15. června před pár minutkami skončil. Hostem byl bývalý generální sekretář Fotbalové asociace České republiky a dnes ředitel prvoligových Teplic Rudolf Řepka. Pokud jste povídání s Tomášem Pancířem nestihli, tak si ho můžete dát třeba v repríze, kdykoliv budete mít čas a chuť v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas. No a teď pojďme zase k aktuálnímu sportovnímu dění, protože dvě české tenistky bojují na trávě v Nottinghamu o postup do druhého kola tamního turnaje okruhu WTA. První sadu vyhrála ta starší a zkušenější. Jinými slovy, Marie Bousková porazila Terezu Valentovou poměrem 6-3. Druhá sada je zatím vyrovnaná, aktuální skóre 3-3 a na servis se chystá Tereza Valentová, tedy mladší z oné dvojice, 19-letá tenistka. No a o tenisu bude řeč i za chvíli v rámci velkého sportovního přehledu. Začneme ale, jak určitě čekáte, fotbalem. Tak tedy za pár minutek velký přehled.

0: Je 13 hodin, skoro 41 minut a čeští fotbalisté se po dní volna na světovém šampionátu zase vrátili na hřiště. Všech 26 reprezentantů trénovalo na stadionu v texaském Mansfieldu. Další podrobnosti nejenom z českého kempu a nejenom z mistrovství světa ve fotbale doplníme teď ve velkém přehledu. Ve studiu jeho autor Adam Procházka. Adame, hezké odpoledne.
1: Hezký den. Čeští fotbalisti pravděpodobně ještě spí nebo pomalu vstávají, mají teď v Texasu před 7 hodinou ráno, potom se budou dál chystat na další zápas ve skupině mistrovství světa. Po porážce s Jižní Koreou je ve čtvrtek čeká Jihoafrická republika, která první utkání s Mexikem taky prohrála. Hrát se bude na moderním stadionu v Atlantě a obránce Jaroslav Zelený by uvítal, kdyby organizátoři zatáhli střechu.
2: Protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc, ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro. Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety.
1: Utkání národního týmu s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek v 18 hodin našeho času a na této stanici uslyšíte přímý přenos jako ze všech zápasů českého týmu.
0: Dnes světový šampionát začne pro evropské šampiony ze Španělska. V 18 hodin nastoupí v Atlantě proti Kapverdám. Největší hvězda Španělska Lamine Yamal se od konce uplynulé sezóny zotavoval ze zranění. Podle trenéra Luise de la Fuenteho už je v pořádku.
3: Nejlepší zprávou je, že Lamine je v dobré, perfektní kondici. Trénuje skvěle, stejně jako ostatní, které trápilo zranění, třeba Nico Williams. Všichni jsou fit, ale nejsou připraveni hrát od začátku utkání. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet a pak se rozhodneme.
0: Fotbalisté Belgie budou hrát od 21 hodin v Seattlu proti Egyptu. Přesně o půlnoci se proti sobě v Miami postaví Saudská Arábie a Uruguay a zítra ve 3 hodiny ráno našeho času má v Los Angeles výkop souboj Iránu s Novým Zélandem. Ze všech zápasů u nás samozřejmě očekávejte živé vstupy.
1: Majitelka fotbalového Dynama České Budějovice Doroty Neka Edeová jedná s jeho českým krajem o prodeji klubu. Kraj nabídku zvažuje a má o klub zájem. Na mimořádném jednání to potvrdila krajská rada. Jak ale stojí v tiskové zprávě, kraj chce nejdřív prověřit ekonomický, právní a sportovní stav fotbalových českých Budějovic.
0: A ještě jednou fotbal. Plzeň zahájila letní přípravu. Může nastat varianta, že Karviná kvůli korupční kauze nebude smět startovat v pohárech a Viktoria převezme její pozici v play-off Evropské ligy. Trenér Martin Hyský ale spíše počítá s druhým předkolem stejné soutěže. To se bude losovat už ve středu.
4: Řeknu upřímně, že by to samozřejmě pro nás byla velká úleva a výhoda, jako jít až do čtvrtýho. Takhle to je, jako to není nic, co by nebylo logický, si myslím, ale ta situace je takováhle a my se koncentrujeme, že začínáme pouť evropskýma pohárama ve druhém předkole Evropské ligy.
1: Hokejisté Caroliny získali Stanley Cup pro vítěze NHL. Na ledě Vegas vyhráli 3-0 a finálovou sérii tak ovládli 4-2 na zápasy.
5: Po druhé v kariéře stojí po finále na straně poražených český útočník Vegas Tomáš Hertl, který si na zisk Stanley Cupu musí počkat, i když ve třetí třetině měl slušnou šanci při závěrečné hře bez brankáře. Hertla ale trefil sedícího brankáře Caroliny, která následně definitivně pečetila gólem do prázdné branky výhru 3-0. Ladies and gentlemen, the Stanley Cup! 15-kilová trofej se tak stěhuje na východ Spojených států amerických. Carolina získala Stanley Cup po 20 letech. V její sestavě není žádný český hokejista. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Poprvé od roku 2003 rozhodne o mistrovi basketbalové národní ligy 7. finálový zápas. Obhájci titulu z Nymburka nastoupí v Praze proti Pardubicím. Trenér východočechů Jan Šotnar chce po vítězství a vyrovnání série udržet své svěřence při zemi.
6: My pořád musíme zapnout teďko tlačítko pokora a pořád si musíme uvědomit, že hrajeme s Nymburkem, který ty hráče má umět ty rozhodující utkání rozhodovat. Hraje se na Královce, což jako samozřejmě furt je trošku výhra Nymburka, který tam občas nějaký utkání hraje, ale samozřejmě to lepší než hrát v Nymburce.
0: Sedmé finálové utkání NBL mezi Nymburkem a Pardubicemi začne v 17 hodin a zápas na Radiožurnálu Sport odvysíláme v přímém přenosu.
1: A 20-letý tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. V šestičleném týmu doplnil s Italem Fláviem Kobolim už jisté účastníky Španěla Carlose Alcaraze a Němce Alexandra Zvereva. Laver Cup bude na konci září hostit Londýn.
7: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A teď díky Adamu Procházkovi. Vlaskovi. Adame, díky.
1: Naslyšenou.
0: A když tedy tenis, tak ještě jednou ten aktuální, protože Marie Bouzková v utkání prvního kola travnatého turnaje v anglickém Nottinghamu vede nad krajankou Terezou Valentovou 1-0 na sety a v tom druhém 4-3 s breakem. No a zápas prvního kola kvalifikace v německém Berlíně dohrává Kateřina Siňaková. Ten duel byl kvůli dešti přerušený už v sobotu. Včera se Siňaková a Číňanka Yuan vůbec na kurt nedostali. Dnes tedy Siňaková už dokázala doservírovat první sadu, vyhrála ho tedy ten první set 6-4. No a hned na úvod druhého sebrala česká tenistka soupeřce podání, vede tedy 1-0. Tak doufejme, že Kateřina Siňaková tenhle duel dotáhne do vítězného konce, protože tím pádem by ji dnes čekal hned druhý díl kvalifikace pro turnaj v Berlíně a věřme, že se v hlavní soutěži tohoto podniku objeví stejně jako Nikola Bartuňková, která už dnes tedy bude hrát v německé metropoli o postup do druhého kola. Její soupeřkou bude pozdě odpoledne Ruska Schneiderová.

0: 13 hodin 50 minut posloucháte Radiožurnál Sport a mistrovství světa v Kopané pokračuje. Že nejste zvyklí na slova kopaná, meruna nebo třeba arbitr v našem vysílání, není se čemu divit, normálně je nepoužíváme. Možná taky proto, že by nám mladší generace nemusela úplně rozumět. O tom se mimochodem právě teď přesvědčíme v rámci hitů sociálních sítí s Karlem Schambergerem. Karle, hezké odpoledne.
1: Hezký den. Já naopak budu bránit mladou generaci a tak dodám, že se také přesvědčíme o tom, jak vy starší nerozumíte slovníku generaci Z neboli Gen Z, nebo snad víš, co by to znamenalo ball knowledge?
0: Tak ball bude asi balo, knowledge nějaký znalosti, tak znalosti o míči.
1: Kdyby to bylo ve fotbale, tak by to bylo v podstatě fotbalové IQ, až vychytralé nebo chytré řešení nebo zkušenost, ale právě o rozdílném slovníku generací se přesvědčili také fanoušci fotbalové Sparty na sociálních sítích. Tam si totiž právě taková slova kladli teprve 17-letý Hugo Sochurek, aktuálně reprezentant na mistrovství světa, a 35-letý David Pavelka, bývalý hráč letenských. A právě tedy z mého pohledu některá archaická slova od Davida Pavelky pro Huga Sochurka teď pustíme.
2: To bys mohl vidět, protože to seš ty, když je někdo fachman. V něčem dobré, jste odborník na něco.
3: Jsem neslyšel nikdy.
2: Co je to šlendrián?
3: To nevím vůbec. Asi nějaký vysoce postavený člověk?
2: No, dá se říct občas, no.
3: Jo?
2: Ne, to je, když je špatně třeba odvedená práce, tak je to jako šlendrián, odfláklý.
1: A teď se do role, teď se ta role obrací a naopak Hugo Sochurek zkouší Davida Pavelku.
3: Flop.
2: Flop, jo. Tak flop je nějaký průšvih, ne? Když se něco nepovede, ne?
3: Jo.
2: Jo, hezky. Díky bohu.
3: Další slovo je rys.
2: Rys, ty blá, rys, to je něco dobrýho, ne? Nevím, já znám rys hotel, tak maximálně.
3: To je schopnost balit dobře holky.
2: No, tak balit, to jsem nikdy neměl, ani mít nebudu, dobrý.
3: Ghost mode.
2: No, to je, že někoho ignoruješ, ne?
3: Jo.
2: Mě ignorou děti, to jediný vím, no.
1: Celé video, když tak najdou fanoušci na účtu Sparty na síti X.
0: No a právě u hitů sociálních sítí ještě samozřejmě zůstaneme a pojďme teď už opravdu na mundial, jak někteří kolegové rádi říkají mistrovství světa. Co na sítích, Karle, letí nejvíc?
1: On už je to takový fotbalový folklor, ale na sítích prostě jede. Řeč je o Japoncích a jejich úklidové mány. Po remíze 2-2 s Nizozemskem japonští fanoušci vzali do ruky pytle a prostě uklízeli. Oficiální účet Mezinárodní fotbalová federace FIFA na sítích X toto chování natočil, a to včetně jedné z faninek.
4: Je to kultura, ale také respekt ke všemu. K hráčům, fanouškům, ale taky respekt ke stadionu. Jsme poctění tím, že tady můžeme být, takže nechceme vytvořit nepořádek a odejít. To je asi ten důvod, proč to děláme.
1: A kromě celosvětového uznání za své chování si taky Japonci vysloužili díky videu přes 4,5 milionu zhlédnutí.
0: No a k tomu se určitě sluší dodat, že nejen Japonci na tribunách, ale také Japonci v šatně se činili a kabinu po sobě fotbalisté do posledního kousku odpadku uklidili. A i díky tomu jsme o nich mluvili v hitech sociálních sítí s Karlem Schambergerem. Karle, díky za to.
1: Naslyšenou.
0: 13 hodin, 53 minut, příjemný poslech a klidné pondělí.

0: fotbalový svátek roku je tady.
1: Nalaďte se na mistrovství světa s Radiožurnálem Sport.
0: S námi můžete být u každého okamžiku.
1: Góly.
0: Napětí.
1: Emoce.
2: Gól! Je Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa a volná hromada.
1: Všechny zápasy české reprezentace v přímých přenosech.
0: Rozhovory s hráči a reportáže přímo z místa dějiště šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
1: To je mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
0: Od 11. června do 19. července poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729

0: svazech požádalo zatím 411 zemědělců. Lhůta končí zítra. Fotbalisty Španělska čeká první zápas na letošním mistrovství světa proti Kapverdám a počasí čekáme kupovitou, místy velkou oblačnost, občas s přeháňkami. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 23 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu, pokračuje Klempíř.
2: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
0: Česká televize by tak v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu míň než letos, Český rozhlas o 350 milionů. Podle Klempíře se bude rozpočet pro média upravovat, pokud kumulovaná inflace přesáhne 10%. Valorizace se bude počítat od letošního roku. Oba ředitelé se změnou financování nesouhlasí. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Informoval o tom Státní zemědělský investiční fond. Ve srovnání s doteď rekordním rokem 2024 je zatím hlášených škod míň. Tehdy šlo o 630 zemědělců se škodami na celkové ploše 9400 hektarů. V rekordním roce škoda na ovoci dosáhla téměř 1,5 miliardy korun. Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě dnes a zítra. Izrael se z Libanonu nestáhne ani po podepsání příměří mezi Spojenými státy a Íránem, informoval o tom izraelský ministr obrany Yisrael Katz. Při případném útoku Íránu na Izrael kvůli událostem v Libanonu bude podle Katze země protiútočit. Izrael není podle izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira americko-íránskou dohodou vázaný. Podle nepotvrzených informací má memorandum o porozumění zahrnovat taky ukončení bojů v Libanonu. Syn norské korunní princezny dostal 4letý trest vězení. Soud v Oslu uznal Mariuse Borga Heibeho vinným ze 2 ve 4 případech znásilnění. Syn korunní princezny z prvního manželství většinu obvinění odmítá. Proti verdiktu se odvolá.
3: 29letý Marius Borg Heiby se podle verdiktu kromě 2 znásilnění dopustil také domácího násilí, vyhrožování nebo porušování pravidel silničního provozu. K několika méně závažným činům se během vyšetřování přiznal, že spáchal znásilnění, ale dlouhodobě odmítá. Heiby formálně není členem královské rodiny, je synem korunní princezny Mette Marit z prvního manželství a není tak ani možnost, že by nastoupil na trůn. Obvinění společně s informacemi, že jeho matka udržovala kontakt s americkým odsouzeným kuplířem Jeffreym Epsteinem, ale to byla výrazný propad důvěry Norů v královskou rodinu. Ta odmítla dnešní verdikt komentovat. Jakub Lucký, Radiožurnál.
4: Sport. Španělští fotbalisté vstoupí do mistrovství světa utkáním v Atlantě proti Kapverdám od 18 hodin. Potom čeká úvodní zápas na šampionátu postupně dalších 6 týmů. Belgii čeká utkání s Egyptem, Saudská Arábie vyzve Uruguay a Irán bude hrát s Novým Zélandem. A o mistrově basketbalové národní ligy rozhodne poprvé od roku 2003 7. zápas finále. Obhajci titulu z Nymburka nastoupí v Praze proti Pardubicím. Trenér Východočechů Jan Šotnar chce po vítězství a vyrovnání série udržet své svěřence při zemi.
5: My pořád musíme zapnout teďko tlačítko pokora a pořád si musíme uvědomit, že hrajeme s Nymburkem, který ty hráče má, umí ty rozhodující utkání rozhodovat, hraje se na Královce, což jako samozřejmě furt je trošku výhra Nymburka, který tam občas nějaký utkání hraje, ale samozřejmě to lepší než hrát v Nymburce.
4: 7. finálové utkání basketbalové národní ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi začne v 17 hodin. Zápas odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D3 za Planou a zdržení na D1 za Klimkovicemi i před Brnem. Na D3 ve směru z Prahy na České Budějovice pozor za sjezdem na Planou, na kilometru 90,5 leží plastové přepravky. Na D1 z Ostravy na Brno za Klimkovickým tunelem čekejte kratší kolonu z 339. do zúžení na 338. kilometru, je to na 5 minut. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova se za Rousínovem řadí kamiony v pravém pruhu na kilometru 213, sunou se až do Brna, osobní auta v levém pruhu zpomalují od exitu 210 Holubice k Rohlence, je to asi na 10 minut. Na D2 trojce před Brnem směrem z Bratislavy je pravý pruh plný

0: kamionů za sjezdem na Židlochovice ze 7. kilometru. Na D1 z Brna na Prahu za Chocerady se z 27. kilometru táhne kolona kamionů pravým pruhem do omezení na Šmejkalce na 24. Osobní auta brzdí až kousek před mostem. Na tahu 35 ze Svitav na Hradec Králové nejdřív kolona od Janova do Litomyšle přes čtvrt hodiny a potom před omezením u Hrušové kolony obou směrně až na 20 minut od Řídkého a od letiště Vysoké Mýto. 18. z Příbrami na Sedlčany je za Vesteckým mostem před Zrůbkem dočasně uzavřená, tvoří se tam kolony. Hasiči zasahují po požáru traktoru a 64. Cheb až zůstává za Hazlovem obousměrně uzavřená po tragické nehodě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme kupovitou na severu převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území místy přehánky a k večeru pak začne oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
3: I ve vysílání radiožurnálu Sport jste mohli slyšet, že fotbalisté Tuniska vstoupili do mistrovství světa porážkou se Švédskem, a to velmi jednoznačnou 1-5. No a reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Podle internetového serveru Transfer News Live a podle jejího účtu na síti X už Tunisko netrénuje Sabri Lamouchi. Nejvyšší představitelé tuniského fotbalu zareagovali opravdu velmi rychle. No a Sabri Lamouchi se stal prvním trenérem, který přišel o práci během světového fotbalového šampionátu, který se koná v Severní Americe a Mexiku. Nechme se překvapit, jestli ještě někdo takový bude, jako právě Sabri Lamouchi. Jeho svěřenci, tedy fotbalisté Tuniska, už zápasy proti Japonsku a Nizozemsku tedy budou muset odehrát bez svého, ještě před pár hodinami, hlavního kouče. Tolik aktuálně fotbal a ještě rychle tenis, protože Marie Bousková porazila v českém derby Terezu Valentovou 2x6-3 a na travnatém turnaji v Nottinghamu postoupila do druhého kola.
1: Radiožurnál Sport
4: a Filip Šedivý.

0: 14 hodin 12 minut vaším rozhlasovým společníkem v pondělí odpoledne je Radiožurnál Sport, který se samozřejmě zaměřuje především na právě probíhající fotbalové mistrovství světa. Do něj čeští fotbalisté vstoupili v pátek nad ránem porážkou s Jižní Koreou 1-2. No a teď už mají plnou hlavu svého druhého zápasu ve skupině. Zítra svěřenci trenéra Miroslava Koupka odletí do Atlanty, kde ve čtvrtek nastoupí proti Jihoafrické republice. Na dost možná klíčové utkání se připravuje i obránce Jaroslav Zelený, který úvodní duel s Jihokorejci odehrál celý.
1: V porovnání s generálkou v New Jersey proti Guatemala na levém kraji obrany místo Davida Juráska nastoupí Jaroslav Zelený.
2: Já jsem byl překvapený, protože tak nějak to vypadalo, že ta sestava, která hrála proti té Guatemale, tak třeba bude hrát první zápas, ale v tom fotbale jako to je jeden den tak a druhý den onak, takže jsem samozřejmě byl rád, že jsem nastoupil. To potom prostě celý zkazilo to, že jsem byl namočený do té situace, vlastně, která předcházela tomu druhému gólu. Kdybychom aspoň uhráli ten jeden bod, tak ten pocit by byl daleko lepší.
3: Vrátil se k porážce 1-2 s Jižní Koreou Jaroslav Zelený, který v 80. minutě neuhlídal nabíhajícího Hwang In-poma a ten nahrál spoluhráči na rozhodující gól. Od neděle už se Češi naplno připravují na Jihoafričany. Ti vstoupili do šampionátu porážkou 0-2 na aztéckém stadionu s domácím Mexikem.
2: Myslím si, že ta hra možná bude trošičku fyzičtější. Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělají něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
3: Uvědomuje si Jaroslav Zelený před čtvrtečním zápasem, který bude hostit stadion v Atlantě pro zhruba 75 tisíc fanoušků. Do úterý se národní tým bude chystat na své základně v Mansfieldu, kde je podle Zeleného podobně jako v mexické Guadalajaře specifický trávník.
2: Určitě je to jiný než třeba trávníky, co máme v Česku. Ono to vypadá jak na greenu, na golfovém hřišti. Nemůžu si stěžovat, je to super rovný, jako ty plochy jsou skvěle připravený, takže já jsem extrémně šťastný, no, že máme takovýhle plochy k mání.
3: Pochvaluje si reprezentační obránce Jaroslav Zelený. Utkání Česko-Jihoafrická republika se bude hrát ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Než půjdou čeští fotbalisté po druhé do akce, tak samozřejmě musí turnaj začít i pro všechny ostatní týmy. 24 účastníků světového šampionátu ve fotbale už má úvodní duel za sebou. Ti ostatní, tedy ta druhá polovina, se dočkají v nejbližších hodinách a dnech. Pokud jde tedy o pátý hrací den turnaje, tak se těšíme na další čtyři zápasy. Už 18 hodin nastoupí Španělsko proti Kapverdám, od 21 hodin dojde na duel mezi Belgií a Egyptem. O půlnoci našeho času začne souboj mezi Saudskou Arábií a Uruguayí. No a ten program pátého hracího dne uzavře utkání mezi Íránem a Novým Zélandem s výkopem ve 3 hodiny ráno našeho času. Všechny duely ve vysílání Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte buď v přímých přenosech nebo aktuálních vstupech. Teď je 14 hodin a 15 minut. Hezké pondělní odpoledne.
4: Radiožurnál Sport.
5: Všechny výsledky na jednom místě.

0: Věřím, že i vy už jste si zvykli na to, že světový šampionát ve fotbale hraje poprvé v historii 48 týmů. No a tak my si v naší pravidelné encyklopedii představujeme každou z reprezentací, která si vybojovala právo startu na turnaji, který pořádají Kanada, Spojené státy americké a Mexiko. No a na koho přichází řada tentokrát? To už nám poví Karel Schamberger. Karle, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Přichází řada na Turecko. Poprvé se Turci ukázali na mundialu ve Švýcarsku v roce 1954, tehdy skončili ve skupině. Druhá účast byla výrazně úspěšnější, to už se přesouváme do roku 2002. Turecko prohrálo až v semifinále s pozdějším vítězem Brazílií a potom navíc získalo bronzové medaile, protože v dolu o bronz porazilo domácí Jižní Koreu 3-2.
0: Současné Turecko, které je tedy na mistrovství světa po třetí ve své historii, má táhnout mladý talent, teprve 21letý hráč Realu Madrid. A naše otázka tím pádem zní, o kom že je řeč?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Je to ofenzivní záložník Arda Güler. S reprezentací už má za sebou jeden velký turnaj, Euro v Německu před 2 lety. Od té doby se ale herně posunul. V uplynulé sezóně odehrál za Real Madrid přes 50 zápasů. V nich si připsal 6 gólů a k tomu musíme připočítat taky 14 asistencí.
0: Společně s Ardou Gülerem vkládají turečtí fanoušci hodně velké naděje také do dalšího 21-letého talentu. Kenan Yıldız získal před měsícem v dresu Juventusu Turín ocenění vycházející hvězda sezóny. Když hrálo Turecko na mistrovství světa naposledy, ani Güler, ani Yıldız ještě nebyli na světě.
1: A na světě už naopak byl Hakan Çalhanoğlu. 32-letý záložník Interu Milan je kapitánem turecké reprezentace, hrál na 3 posledních evropských šampionátech a teď poprvé zažívá atmosféru mistrovství světa.
0: Turecko, složené tedy z mladých i zkušených fotbalistů, je v základní skupině s Austrálií, Paraguají a domácími Spojenými státy americkými. A Karle, ty určitě moc dobře víš, jakým způsobem Turci vstoupili do turnaje.
1: Prohráli s Austrálií a to ve Vancouveru 0-2.
0: To znamená, že v tuhle chvíli jsou v nepříjemné situaci, vlastně stejně jako čeští fotbalisté, a v těch dalších duelech už by si neměli dovolit zaváhat, jestli chtějí postoupit tedy přímo z prvních 2 pozic ve své skupině do další fáze turnaje. Teď jsme si tedy na Radiožurnálu Sport představili dalšího účastníka, Turecko, s Karlem Schambergerem. Karle, díky za to.
1: Díky.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Marie Bousková v českém derby v úvodním kole tenisového turnaje na trávě v Nottinghamu porazila Terezu Valentovou 2x6-3. V Berlíně tam Kateřina Siňáková postoupila po jasném vítězství nad Číňankou Jan v o dva dny spožděném utkání kvůli dešti do druhého kola kvalifikace. Už v hlavní soutěži se za chvíli představí Nikola Bartuňková, která se na německé trávě představí proti Rusce Dianě Schneiderové. No a v Londýně v Queen's Clubu tam zase dojde na utkání české tenisové dvojice, dvou nejlepších aktuálně mužů, tedy pokud jde o bílý sport v českých barvách. Jiří Lehečka a Jakub Menšík nastoupí proti britskému páru Johnson z Jelensky. Jak tyhle zápasy dopadnou, o tom na Radiožurnálu Sport pochopitelně uslyšíte. Teď už ale přebírá nadvládu skupina Foo Fighters, no a potom nás čekají zprávy o 14:30. Příjemný poslech.

0: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Vláda schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize má v příštím roce získat z rozpočtu 5,75 miliardy korun, to je o 1 miliardu míň, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas má mít z rozpočtu příjem 2,065 miliardy, to je o 350 milionů míň. Po zasedání vlády to oznámil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Se zrušením poplatků nesouhlasí opozice ani obě média, obávají se politického tlaku. Maximální cena nafty zítra oproti dnešku zlevní o 37 halířů na 38,92 za litr. Cenový strop na benzín naopak o 2 halíře vzroste na 41,51. Agentura Stemmermark v květnovém průzkumu zjistila, že Češi kvůli zdražování pohonných hmot z posledních měsíců omezili tankování nebo cestování. Nákup paliv v uplynulých týdnech snížilo 53% zákazníků tuzemských čerpacích stanic. Průzkumu se zúčastnilo 505 respondentů. V Lucemburku začínají první jednání o vstupu Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Ministři členských států a obou kandidátských zemí budou řešit hlavně to, jak jsou Ukrajina a Moldavsko připravené sladit své zákony, fungování institucí a ochranu základních práv s pravidly Evropské unie. A v chebské nemocnici policisté nacvičují koordinaci zásahu při útoku aktivního střelce. Do cvičení se zapojili také hasiči, záchranáři a zdravotníci. Nácvik prověří spolupráci všech složek při mimořádné události s větším počtem zraněných. Cvičení může krátkodobě omezit dopravu v okolí nemocnice nebo pohyb v části areálu. Sport. Tenistka Marie Bousková porazila v českém souboji na úvod turnaje v Nottinghamu Terezu Valentovou 2x6-3. Ve stejné fázi se utkají taky Sára Bejlek s Karolínou Plíškovou. Nikolu Bartuňkovou čeká první zápas turnaje v Berlíně proti Rusce Schneiderové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Bezpečno na D10 u Svijan a kolona na D1 před Brnem. Dálnice D10 za Turnovem směrem na Prahu už je bezpečně průjezdná. Hlídky prověřily úsek mezi sjezdy na Svijanský újezd a Březinu a varování před autem v protisměru je odvolané. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna počítejte s kolonou za Rousínovem. Kamiony v pravém pruhu poprvé zastavují na 215. Jejich kolona místy roztržená, v pravém pruhu je až k D2. Osobní auta v levém pruhu jedou různě pomalu asi čtvrt hodiny od exitu 210 Holubice Krohlence. Dálnice D2 před Brnem směrem z Bratislavy je plná kamionů už od exitu 11 Židlochovice. Místy roztržená je kolona v pravém pruhu k D1. Na silnici 35 ze Svitav na Hradec Králové nejdříve vzniká kolona. Od Janova je to i přes 20 minut do Litomyšle a potom před omezením u Hrušové jsou fronty obou směrně od Tršku i od letiště Vysoké Mýto až na půl hodiny. Na silnici 18 s Příbrami na Sedlčany za Vesteckým mostem po požáru traktoru před Zrůbkem už obnovili provoz aspoň kivadlově, čekejte kolony. A na silnici 64 z Chebu do Aše za Hazlovem po raní tragické nehodě cisterny je konečně obnovený provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme kupovitou, na severu převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území místy přehánky, k večeru pak začne oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Až do ultimátního 7. zápasu, proti jehož výsledku už nebude odvolání, dospělo finále Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Oba dva týmy si dokázali hájit v předchozím průběhu série domácí neporazitelnost, no a tak tedy bude muset rozhodnout až 7. duel, který ale Nymburk nebude hrát, dá se říci, úplně v domácím ligovém prostředí, protože to rozhodující finále Středočeši budou hrát na domácí palubovce, tedy pro Ligu mistrů, na Pražské Královce. V hale, která stojí na Letné, kousek od stadionu fotbalové Sparty, se tedy nymburští pokusí získat svůj 21. mistrovský titul. Soupeřem budou Pardubice, které v samostatné české historii tedy zatím ještě nevystoupaly až na úplný vrchol, ale mají ještě jeden mistrovský titul z doby té společné československé nejvyšší basketbalové soutěže. Tak tedy Nymburk versus Pardubice ve finále Národní basketbalové ligy po 7. od 17 hodin. A samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Teď je 14 hodin a 38 minut a za chvíli bude řeč o velkém atletickém mítinku, vlastně tom největším, který se každý rok koná tady u nás. Samozřejmě na mysli mám Zlatou tretru.

0: Fanoušci atletiky se zítra můžou těšit na tradiční a znovu skvěle obsazený meeting Zlatá tretra. V Ostravě se jako každý rok představí řada hvězd a chybět nebude ani nejlepší oštěpař podle letošních výkonů. 23-letý Rumesh Pattirage ze Srí Lanky hodil nedávno na diamantové lize v Římě 92 metrů a 62 centimetrů, což je osmý nejlepší výkon všech dob. Novinářům po svém příjezdu do Ostravy vysvětloval, jak se jim jeho jméno doopravdy čte.
1: Vyslovoval své jméno Rumesh Pattirage a vyloučil anglickou výslovnost svého příjmení Pattiráž. V letošní sezóně je kometou, zaujal na dvou mítincích diamantové ligy v Rabatu a v Římě. Teď bude chtít předvést další daleké hody na Zlaté tretře v Ostravě.
2: Přijel jsem do země světového rekordmana Jana Železného a moc se těším na závody. Formu mám dobrou. Na prvním mítinku diamantové ligy jsem skončil druhý a na tom druhém v Římě udělal národní rekord, rekord mítinku a dostal se do čela světových tabulek. Asijský rekord mi uniknul o 30 cm. Chtěl bych svou výkonnost stabilizovat na hodech přes 85 metrů.
1: Od svých začátků s oštěpem v roce 2017 se neustále zlepšuje.
2: Od roku 2017 do letoška si každý rok vylepšuju osobní rekord, takže jdu krůček po krůčku.
1: Proč začal až ve 14 letech? Předtím se totiž věnoval sportu číslo 1 v této oblasti.
2: V dětství jsem hrál kriket, ve 14 letech jsem začal házet oštěpem a následoval jsem tak svého otce, který házel diskem a vrhal koulí a účastnil se velkých šampionátů, takže jdu tak trochu v jeho stopách.
1: Ve 22 milionové Srí Lance tedy Pattirage začínal s kriketem a měl pořádný švih. Říkal srílanský oštěpař, že byl nadhazovač a uměl hodit míček rychlostí 134 km za hodinu, takže má trochu podobný osud s Janem Železným, ale ten se baseballu věnoval chvilku až po kariéře. Doplnil Rumesh Pattirage, že to o Janu Železném věděl a že si dal práci s historickým bádáním. V úterý bude moct na Zlaté tretře ukázat, jak rychle a daleko dokáže odhodit oštěp v den 60. Jana Železného. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Noel Gallagher ze slavné skupiny Oasis ve vysílání radiožurnálu Sport 12 minut před 15. hodinou. To je takový čas, kdy na radiožurnálu Sport je prostor připomenout si, že fotbalisté Československa před 50 lety získali titul mistrů Evropy. A protože to bude 20. června, přesně tedy půl století od finálového zápasu v Bělehradě, procházíme si v našem seriálu posledních 50 dnů do zlatých medailí. Teď už jsme v době, kdy se národní tým v Záhřebu připravoval na semifinálové utkání s favorizovaným Nizozemskem. V kalendáři a rozhlasovém archivu se vracíme do 15. června roku 1976.
1: V Praze byla dnes vyhlášena letošní celostátní jižňová soutěž Socialistického svazu mládeže. Mladí kombajnéři, mechanizátoři a zástupci hlídek reflektoru mladých na svém aktivu hodnotili loňské zkušenosti a radili se o postupu při letošní sklizni.
2: Do Československa přišly horké dny a letní počasí s modrou oblohou přivítalo také fotbalisty po přistání v Záhřebu. 15. června roku 1976 o tom píše i Československý Sport na úvodní straně v reportáži s názvem Už jsme vyzkoušeli trávník Dynama.
3: 55 minut trvá cesta letadlem na lince Praha-Záhřeb. Ani se nenadějete a dosedáte v chorvatské metropoli. Vítá vás slunný den a podstatně vyšší temperatura než u nás. Pěkné počasí však podle místních zpráv přišlo teprve teď. Minulý týden neustále pršelo. Na letišti byla naše výprava náležitě přivítána. Časopis Sportské novosti Záhřeb přes půl titulní strany přinesl velkým písmem Vítáme vás, soudruzi, a Holanďany přivítal slovy Harte welcome.
2: Reportéři odhadují, že by do hlediště mělo dorazit asi 40 tisíc fanoušků a tak by měli asi ze dvou třetin zaplnit stadion, který je po rekonstrukci. A po Čechoslovácích si ho večer před zápasem vyzkouší i velcí favorité na zlato Nizozemci. Ale Holandsko má Krajfa, my Viktora, připomíná titulek večerní Prahy z 15. června. Očekávání v Československu ale nejsou nijak velká, vzpomíná na předzápasovou náladu fotbalový historik Jaroslav Kolář.
4: Sednu k televize a říkal jsem si, no tak kolik prohrajem, a díval jsem se na to. Asi tak jako bych to popsal, když fanoušci se dívali na Nagano a hráli jsme s Kanadou třeba semifinále a všichni si mysleli, že to teda vyhrát nemůžeme.
2: A to je přes některé povzbudivé zprávy. Třeba večerní Praha přináší rozhovor s předsedou výboru fotbalového svazu UVČSTV Tománkem, který sice respektuje velké hvězdy Holanďanů v čele s Krajfem, ale vyvažuje to schopnostmi československých hráčů, kteří jsou prý v dobré fyzické kondici a pohodě a jsou odhodláni navázat na často zmiňovanou dlouhou sérii zápasů bez porážky. Svazový předseda Tománek mluví také o tom, co se bude dít po šampionátu. Podle něj se musí dořešit otázka zimní přípravy reprezentantů, protože zimní jihoamerické zájezdy prý nepřinesly žádný efekt.
5: Tenkrát se jezdilo přes tu zimu.
2: V té době bylo běžné, že národní týmy některé ligové celky jezdily nabírat síly do zemí, které měly i velmi vysoko položené stadiony.
5: To máte myši kupnete takhle, letí takhle. Jo. A tam letěl pořád rovně. Hmm. Pořád nespadnul a pak spadnul dolů. Jako. To bylo úplně nezvyk. No, jako.
2: Přemysl Byčovský, který kvůli zranění zad v roce 1976 z národního týmu na nějakou dobu vypadl, připomněl, jak se třeba ve 4000 metrech nad mořem v Bolívii choval míč a jak se tam fotbalistům obtížně dýchalo.
5: A nejhorší to bylo v La Paz, Bolívii. Jako,
6: To je asi 4000, že jo? No?
5: Tam byla jedna krásná fotka v novinách, byla. Jsme se fotili jako předtím a Zdeněk Hruška jako brankář, jo? A že se fotili na půlce a on musel z branky přechytat, rozcvičoval se na to, tak musel běžet a focený předtím a jak nemohl chytit dech, tak tam byla otevřenou působem a jak, že se nemohl nadechnout ani. To byla fotka, že měl půlstu přes celou fotku prakticky. To bylo národě, jak většinou jezdil na tyhle ty věci, mluvili jsme tam jednou s výběrem Čech, jak to bylo v 70. roce do nás, to tam byl pan Vytlačil, trenér.
7: My jsme každou zimu chodili do Ameriky. Argentina, Brazília, Bolívia, Ekvádor a tyto všechny státy, tam jsme hráli české zápasy a to nám dávalo sílu.
2: Připomněl účastník mistrovství Evropy z roku 1976 obránce bratislavského Interu Ladislav Jurkemik. A možná i proto měl pak v semifinále s Nizozemskem československý tým dostatek fyzických sil, ale teď je 15. června, den před utkáním a zatím není jasné, kdo do něj nastoupí.
3: Jako obvykle se stavu zatím trenér Ježek tají, čeká do poslední chvíle, čeká na poslední poslední trénink. Prostě se nechce ukvapit. V každém případě však bude středeční zápas ještě horší pro ty hráče, co budou na lavičce náhradníků, než pro ty, kteří budou v plné polní.
2: Píše se v československém sportu 15. června roku 1976. Do finále mistrovství Evropy zbývá 5 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Vrchol domácí motocyklové sezony je tady nezvykle brzy.
1: A český závodník Filip Salač je před velkou cenou České republiky v životní formě.
0: V kategorii Moto 2 pravidelně dojíždí v elitní desítce a při zatím posledním závodě v Maďarsku byl druhý.
1: Těší ho, že se mu takto daří zrovna před brněnskou Grand Prix.
2: Já bych nalákal co nejvíce fanoušků, aby mi přijeli fandit a věřím, že to bude dobrý.
1: Kromě Salače přijedou na brněnský autodrom taky všechny hvězdy královské kategorie MotoGP.
0: Poprvé v historii je přivítá Masarykův okruh už před velkými prázdninami.
1: Velká cena České republiky je na programu už od 19. do 21. června. Spolu s desítkami tisíc fanoušků budou na místě po celý víkend i reportéři radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Za pár sekund bude 15 hodin, nabídneme další zprávy a v jejich sportovní části třeba i informace o tom, které týmy dnes stoupí do fotbalového mistrovství světa a že mezi nimi bude i jeden velký favorit na celkový triumf.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
2: Vláda schválila zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Evropská unie zahajuje přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem.

0: příští rok měla dostat zhruba o 1 miliardu korun míně, než získá z poplatků letos. Českému rozhlasu by měly příští rok příjmy klesnout meziročně zhruba o 400 milionů. Vedení obou médií se změnou nesouhlasí, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, je zaběhaný, není zastaralý, má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod. Takže pořád ten nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
0: Objem financí se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vrátí k roku 2024, tedy před loňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku. V Lucemburku začínají první přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí mluví o sladění základních práv nebo fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie.
2: První ze 6 vyjednávacích bloků se týká také bezpečnosti, veřejných zakázek, finanční kontroly a soudnictví. O jeho otevření rozhodli v pátek jednomyslně státy Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antoniu Costa společně prohlásili, že ve světě poznamenaném rostoucí nejistotou je rozšíření Evropské unie ve společném zájmu Evropy. Začátek přístupových rozhovorů 27 schválila už na konci roku 2020. Reálný start vyjednávání s Ukrajinou ale dlouho blokovalo Maďarsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Schválili to radní hlavního města. Práce by měly být hotové v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic. Říká to náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice Nebozízek a Petřín mohly vypadat.
0: Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl asi 250 převážně starších pacientů. Neoprávněně od nich vybíral peníze za vyšetření, která jsou hrazená zdravotními pojišťovnami. Informovala o tom vojenská policie. Muž se přiznal a uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Soud mu dal podmínku a pokutu 2 miliony korun.
4: Sport. Úřadující mistři Evropy ve fotbale Španělé se poprvé představí na světovém šampionátu. V 18 hodin nastoupí v Atlantě proti Kapverdám, které jsou na mistrovství poprvé. O svém soupeři mluvil i španělský trenér Luis de la Fuente.
5: Mnozí z nich hrají v evropských ligách na té nejvyšší úrovni. Určitě to bude jedno z překvapení tohoto mistrovství světa a bude to zápas, ve kterém musíme předvést to nejlepší, abychom měli šanci vyhrát.
4: Od 21 hodin se utká Belgie s Egyptem, po půlnoci následují duely Saudské Arábie s Uruguayí, Iránu s Novým Zélandem a Francie proti Senegalu. Hokejista Tomáš Hertl neuspěl ani ve svém druhém finále NHL. V dresu Vegas Golden Knights podlehl v 6. zápase Caroline 0-3. Hurricanes tak získali po 20 letech svůj druhý Stanley Cup.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 nehoda za Humpolcem a kolony i před Brnem a Prahou. Na D1 z Prahy do Brna za Humpolcem pozor na kolonu na kilometru 98, dojíždí se v pravotočivé zatáčce, popojíždí se zatím 20 minut, to zdržení narůstá. Na 100 kilometr tam je po srážce 3 osobních aut a kamionů průjezdný jenom levý pruh. Na místě už hasiči a záchranná služba. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte kolony před Brnem, kamiony se v pravém pruhu řadí už kus za Zaviškovem na kilometru 218, sunou se do zúžení u D2, osobní auta v levém pruhu zpomalují u Hlubic a Rohlenky, není to na dlouho. Taky na D1 z Brna do Prahy nejdřív pozor, v omezení na Šmejkalce na 24. kilometru zastavilo v pravém pruhu porouchané osobní auto, začíná před ním vznikat kolona a potom dál na D1 před Prahou u sjezdu na okruh na 10. kilometru pracují silničáři v levém pruhu, tam vzniká kratší fronta z 11. kilometru. A ucpaná je silnice 35 Svitavy Hradec Králové. Nejdřív vlivem silného provozu kolona od Janova do Litomyšle skoro na půl hodiny a pak u Hrušové je omezení a kolony obou směrně od Řídkého taky od letiště Vysoké Mýto minimálně na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť.

0: nebo přeháňky, později výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě jasno až polojasno. Nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Dobré pondělní odpoledne. Až čeští fotbalisté budou spolu s Jihoafričany ve čtvrtek před 18. hodinou našeho času nastupovat na trávník stadionu v Atlantě k zápasu mistrovství světa, povedou je ženy. Utkání o udržení reálné naděje na postup do play-off pro oba týmy bude totiž jako hlavní sudí pískat Američanka Tori Pencová. Jako druhá žena v historii povede zápas na světovém šampionátu. No a pomáhat jí budou jako asistentky krajanky Katrin Nezbytová a Brooke Mayová. Jak se jim povede a samozřejmě jak se hlavně povede českým fotbalistům po té porážce s Jižní Koreou proti Jihoafričanům, to samozřejmě na Radiožurnálu Sport uslyšíte v přímém přenosu.
2: Radiožurnál Sport
3: a Filip Šedivý.

0: Je pondělí 15. června a blíží se definitivní rozhodnutí o tom, jestli budou fotbalisté Karviné hrát evropské poháry. Klubu namočenému v korupční kauze hrozí vyřazení ze soutěží UEFA. Českému fotbalu ale neúprosně ubíhá čas ohledně toho, jestli bude v Evropě bojovat 5 českých klubů nebo třeba jenom 4. Ve studiu Radiožurnálu Sportuše proto Martin Charvát. Martin, hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Proč se tedy o tom rozhodnutí bavíme právě teď?
1: Bude to hodně složité na vysvětlení celé, tak snad se v tom nestratíte. Bavíme se o tom teď, protože už ve středu se dozví Viktoria Plzeň soupeře pro druhé předkolo Evropské ligy a Hradec Králové pro stejnou fázi konferenční ligy. A pokud by Karviná nesměla do poháru, tak by právě Západočeši měli obsadit její pozici a byli by tak nasazení až v závěrečném předkole Evropské ligy. Hradec Králové by se naopak posunul na místo Plzně a Jablonec by měl zamířit do kvalifikace konferenční ligy.
0: No a právě fotbalisté Plzně, kteří jsou v tom tedy takzvaně také namočení, dnes zahájili přípravu na novou sezónu. Chystají se tedy na zmiňované druhé předkolo Evropské ligy?
1: Její trenér, tedy Plzně, Martin Hyský k možnosti nehrát druhé předkolo, ale být až v tom posledním, prohlásil.
2: Řeknu upřímně, že by to samozřejmě pro nás byla velká úleva a výhoda, jako jít až do čtvrtýho, takhle to je, jako to není nic, co by nebylo logický, si myslím, ale ta situace je takováhle a my se koncentrujeme, že začínáme pouť evropskýma pohárama ve druhém předkole Evropské ligy.
0: Říká Martin Hyský, trenér fotbalistů Plzně. No a jak se, Martine, na celou situaci dívá samotná UEFA?
1: Přímo do Nyonu, kde má UEFA sídlo, jsme volali a v tu chvíli nám nedokázali odpovědět. Požádali nás ale o zaslání e-mailu, kterému se podle vlastních slov budou urgentně věnovat. Odpoví ještě dnes. Odpověděli přibližně 20 sekund předtím, než jsme začali tento vstup a odpověděli velmi krátce, v krátkém překladu. Nemáme informace, které bychom vám k tomuto tématu mohli poskytnout. Tolik citace z e-mailu, velmi krátká odpověď od UEFA. Připomeňme, že Evropská fotbalová unie není vůbec závislá na rozhodnutí jiných orgánů, jako například České fotbalové asociace. Dokonce může rozhodnout o vyloučení klubu ze svých soutěží, jen pokud je podezření na ovlivňování zápasů.
0: No a co když Evropská fotbalová unie UEFA rozhodne o vyloučení Karviné až dodatečně po středečním losu druhého předkola?
1: No to by samozřejmě byla velká komplikace a můžeme jen odhadovat, jak by UEFA postupovala. Pokud by takový verdikt přišel až ve chvíli, kdyby se už Karviná zapojila do kvalifikace, tak by Česko asi už nemělo možnost ji nahradit. Ale to by se nejspíš stalo i ve chvíli, kdyby už byly vylosovány zápasy druhých předkol. Těžko by totiž mohlo vzhledem k nasazení pro los dojít k přesunům, o kterých jsme před pár okamžiky mluvili. Zatímco teď je Plzeň díky svému koeficientu nasazeným klubem ve druhém předkole Evropské ligy, tak Hradec Králové by byl určitě nenasazeným týmem, jenže Východočeši by teď zaujali místo Plzně a v uvozovkách by se stali nasazeným týmem, jestli to je ještě stále pochopitelné. No a Jablonec by Karvinou přímo nemohl také nahradit, protože se umístil v domácí soutěži níže než Plzeň nebo Hradec Králové a přitom by měl lepší pozici v Evropě. Jak asi slyšíte, je to hodně komplikované a nejspíš by UEFA chtěla mít jasno před tím zmíněným středečním losem.
0: Možná má, ale nám to vědět nedala, jak jsme se před chvílí dozvěděli od Martina Charváta, který nám tady přímo citoval ve studiu Radiožurnálu Sport. Pár sekund předtím došlou odpověď Unie evropských fotbalových asociací. Tohle téma samozřejmě budeme i nadále sledovat a jakmile dojde k nějakému posunu, vy se o tom jako posluchači Radiožurnálu Sport samozřejmě dozvíte první. Martine, díky.
1: Hezký den.
0: 15 hodin, 15 minut. Příjemné pondělí.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Radiožurnálu Sport si můžeme zrekapitulovat už známé tenisové dění v pondělí 15. června. Marie Bousková v prvním kole turnaje v Nottinghamu porazila v českém derby Terezu Valentovou 2x6-3 a na anglické trávě tedy Marie Bousková postoupila přes krajanku do druhého kola. No a dojde na stejné místě ještě na jedno české derby, protože Sára Bejlek byla po odstoupení jedné z hráček na poslední chvíli přelosována, no a čeká jí tedy ne Američanka Navarová, ale znovu tedy krajanka Karolína Plíšková. Tenhle duel začne až později odpoledne. No a v hlavní soutěži v Berlíně se představí Nikola Bartůňková, ta se utká s Ruskou Schneiderovou. No a do hlavní soutěže, věřme, postoupí také Kateřina Siňaková. Kvalifikace byla o víkendu hodně ovlivněna deštěm, ale teď už se v německé metropoli hraje. Siňaková vyřadila Číňanku Jian 6-4, 6-2 a ještě dnes za pár desítek minut nastoupí ke druhému kvalifikačnímu kolu, a to proti jiné čínské soupeřce Zhu. Samozřejmě věřme, že Kateřině Siňakové to vyjde a hlavní soutěž si v Berlíně zahraje. Aktuálně už hrají také Jiří Lehečka a Jakub Menšík, dva nejlepší čestí tenisté současnosti, spojili síly v rámci deblové soutěže turnaje v londýnském Queen's Clubu a začali úspěšně, protože první set nad anglicko-polskou dvojicí Johnson z Jelensky Lehečka s Menšíkem vyhráli 6-3.

0: Pokud snad ještě nevíte, tak vítězi Stanleyova poháru pro rok 2026 jsou hokejisté Caroliny Hurricanes. Ti totiž porazili v šestém finále nejlepší ligy světa, tedy NHL, Vegas Golden Knights na jejich ledě poměrem 3-0 a tím pádem celou finálovou sérii vyhráli 4-2 na zápasy. Znamená to, že Tomáš Hertl, tedy český útočník Golden Knights, neuspěl ani ve svém druhém finále v roce 2016. Mu to nevyšlo se San Jose. V dresu Caroliny byl jednou z nejdůležitějších postav kapitán Jordan Staal, který za své výkony a třeba také 6 gólů ve finálové sérii dostal Conn-Smythe Trophy, tedy trofej pro nejužitečnějšího hráče playoff, a v 37 letech a 272 dnech se stal jejím nejstarším držitelem v historii. Nejproduktivnějším hráčem celého playoff byl potom útočník Vegas Mitch Marner s 29 body.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
1: Radiožurnál je 15:30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
2: Vláda schválila zrušení financování médií veřejné služby z poplatků. Nahradit je mají příspěvky ze státního rozpočtu. Česká televize by tak v příštím roce měla od státu získat 5 miliard 740 milionů korun. To je o 1 miliardu míně, než plánuje letos vybrat na poplatcích. Český rozhlas by pak příští rok měl od státu dostat zhruba 2 miliardy, což je oproti letošku o 350 až 400 milionů korun míň. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že změny způsobí větší tlak na efektivitu médií. V Kyjevě, Dnipru a Charkově likvidují následky nočního masivního úderu. Rusko útočilo balistickými raketami, nepilotovanými letouny i nadzvukovými střelami Zirkon. V Charkově při opakovaném úderu přišlo o život 5 záchranářů. V Kyjevě zahynuli 4 lidi a 30 dalších je zraněných. Oznámila to kyjevská vojenská zpráva. Rakousko ode dneška prodlužuje o další 3 měsíce kontroly v pohraničních oblastech u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovenska. Místo pevných stanovišť na hraničních přechodech chce Rakousko nově víc sázet na namátkové kontroly v pohraničních oblastech. A stavba Národního onkologického centra ve fakultní nemocnici Motol a Homolka získala kolaudaci. O rozhodnutí z konce května dnes informovala stavební společnost GEMO. Nové centrum vzniká rekonstrukcí původní budovy a novou přístavbou. V areálu se má propojit ambulantní a lůžková onkologická péče, diagnostika, operační sály i zázemí pro klinický výzkum. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO už dřív řekl, že centrum by se mělo otevřít na konci srpna. Sport. Tenista Jakub Menšík se znovu po roce dostal do nominace evropského týmu pro Laver Cup. Exibiční turnaj se bude konat koncem září v Londýně. Společně s Italem Kobolim, Španělem Alcarazem a Němcem Zverevem bude Menšík bojovat proti výběru zbytku světa. Loni v San Francisku evropský tým na světový výběr nestačil.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehoda za Humpolcem a zdržení i před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za Humpolcem čekejte kolonu z kilometru 96,5, po pojíždí zhruba 20 minut na 100 km. Tam se srazila 3 osobní auta a kamion a provoz je stažený do levého pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova teď začíná kolona kamionů v pravém pruhu u exitu 216 Trousínov. Sunou se do Brna do omezení u D2. Osobní auta brzdí v levém pruhu až do zastavení u sjezdu 210 Holubice a pomalá jízda k Rohlence je asi na 20 minut. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy kamiony plní pravý pruh už od exitu 11 Židlochovice až po D1. Na severní trase z Moravy do Čech na silnici 35 ze Svitav na Brno na Hradec Králové se tvoří kolona od Janova, je to až na půl hodiny do Litomyšle. Na silnici 18 Příbram Sedlčany za Vesteckým mostem čekejte kyvadlový provoz po požáru traktorů zdržení v kolonách obousměrně do 10 minut. A v Praze silný odpolední provoz, mimo jiné na okruhu před Ořechem pomalu se sunou kolony od nájezdu z D5 i z druhé strany od Jesenice, hlavně kamiony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, později výjimečně taky bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Plán pro vysílání radiožurnálu Sport pro další desítky minut je celkem jasný. Po 16. hodině se můžete těšit na hodinu věnovanou dění na fotbalové mistrovství světa. Probereme to, co se právě děje, to, co nás čeká, i kdo bude pískat druhý zápas českých fotbalistů na turnaji, konkrétně duel proti Jihoafrické republice v Atlantě. No a po 17. hodině už rozjedeme přímý přenos rozhodujícího 7. finále Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Ale ty nejbližší minuty budou patřit jedné legendě.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
0: Těžko byste v historii stolního tenisu hledali známějšího a oblíbenějšího hráče. Švéd Jan Ove Waldner vydržel v absolutní špičce přes 20 let. Ve dvouhře se stal dvakrát mistrem světa a taky co by jediný Evropan dokázal vyhrát olympijské hry. V posledních letech baví s bývalým spoluhráčem z reprezentace a dobrým kamarádem Jürgenem Perssonem fanoušky po celém světě svými exhibicemi. Právě s Janem Ove Waldnerem, dnes stále aktivním šedesátníkem, teď nabízíme exkluzivní rozhovor. Po exhibici v Praze s ním mluvil Adam Procházka.
3: Na Prahu musíte mít samozřejmě skvělé vzpomínky. V roce 1986 jste tady na mistrovství Evropy vyhrál double i tým novou soutěž, tak jaké jsou ty vzpomínky?
4: Jsou nádherné, vyhrál jsem tu tehdy dvě ze tří soutěží. V té týmové to překvapení nebylo, měli jsme neskutečný tým. V singlu jsem sice skončil ve čtvrtfinále, ale vyhrál Persson, takže skvělé vzpomínky pro Švédsko.
3: Yeah. And how do you like the city, Prague? Jak se vám líbí Praha jako město?
4: It's one of the favorite, of course.
5: Je jedno z mých nejoblíbenějších. Máte nejlepší pivo a taky tu mám spoustu přátel. Petr Korbel, Milan Orlovský, Jindřich Panský. Známe se spoustu let, nejenom z turnajů. Potkávali jsme se i mimo stolní tenis. Bylo hezké je tu znovu potkat.
4: It's nice to meet them again.
3: Yeah. I was talking about 1986, which is long time ago, 40 years.
6: Mluvil jsem o roku 1986. To bylo před 40 lety, to je dlouhá doba. Hodně se toho změnilo, hra se zrychlila, míčky už nejsou celuloidové, ale plastové, sety se hrají do 11 bodů. Jak se vám líbí směr, kterým se stolní tenis ubírá?
3: Do you like the changes, the direction in which the table tennis is going?
4: Not all the changes I don't like, but
5: ne všechny změny se mi líbí. Změna setů do 11 bodů je dobrá změna. Když si dnes zajdu na zápas ve stolním tenise, jsem rád, že se hraje do 11. Je to víc vzrušující, obrat je stále ve hře. Je to pro náš sport lepší, víc strhující pro fanoušky.
4: Short set and more interesting for spectators.
3: Yeah. So talking to Jan Ove Waldner, the Olympic champion.
6: Pořád si povídáme s Janem Ovem Waldnerem, s olympijským šampionem. Jak je pro vaše exhibice vlastně důležité, že se s Perssonem znáte tak dlouho?
3: How important is it that you know each other for so long?
5: S Jürgenem jsem toho odehrál nejvíc. Cestujeme teď po Evropě. Byli jsme v Německu, naposledy v Itálii, v Miláně a teď v Praze. Můj parťák má navíc skvělý cit pro míček. Je to s ním jednoduché. Navíc jsme oba praváci. To je pro show nejlepší.
4: Perfect for show.
3: Your exhibitions are famous in Czech. In Czechia we have.
6: Vaše exibice jsou známé. V Česku máme něco podobného. Exibice Orlovský Panský. Viděl jste je?
3: Have you seen them?
4: Yeah, of course, and we look forward.
5: Samozřejmě, vždycky se na ně s Perssonem těšíme. Začali s tím před námi. Jejich exibice je vnímána jako druhá nejlepší na světě. Jsou fantastičtí. My se v podstatě snažíme dělat to samé. Možná hrajeme výměny trochu rychleji, ale jejich exibice mám moc rád.
4: I like it very much.
0: Říká olympijský vítěz, bývalý stolní tenista Jan Ove Waldner, který před pár dny zavítal do Prahy. Rozhovor s ním bude pokračovat i za malou chvíli. Řeč bude o čínské dominanci nebo o švédské pingpongové tradici. Na radiožurnálu Sport.

0: 15 hodin 45 minut nebo chcete-li 3:15 odpoledne a na Radiožurnálu Sport se vracíme k našemu exkluzivnímu rozhovoru s několikanásobným světovým šampionem ve stolním tenise a také olympijským vítězem Janem Ove Waldnerem. Na exhibici v pražské hale na Purviném mlýně s ním mluvil reportér Adam Procházka.
1: Mluvili jsme o tom, jak se stolní tenis hodně změnil. Jedna věc se ale příliš nemění a to je dominance čínských hráčů, kteří třeba v mužském singlu ovládli od roku 2003 všechna finále mistrovství světa. Může se to podle vás změnit?
2: Na druhou stranu jsme teď na týmovém světovém šampionátu mohli vidět, že to bylo těsné. Čína vyhrála, ale ve skupině dvě utkání prohrála. Francie měla šanci vyřadit Čínu, to se nakonec nepovedlo. I proto, že Čína má nejlepšího hráče, Wang Chuqina, který je dotáhl za titulem. Ale obecně je to teď vyrovnanější. Znovu je zbytek světa konkurenceschopný. Díky tomu je stolní tenis znovu populárnější a populárnější. Cítím to i ve Švédsku. S našimi výsledky jsem teď spokojený.
1: Pořád je naším hostem legenda stolního tenisu Jan Ove Waldner. Vždycky jste čínským hráčům konkuroval. Teď je to další chlapík ze Švédska, který dělá to samé, Truls Moregard. Co mu podle vás ještě chybí? Byl ve finále mistrovství světa i olympijských her, tak co mu schází k tomu, aby to dotáhl do konce?
2: Chybí, nechybí, to je těžké. Je mu teprve 23 let. Kdybychom porovnali napříč historií výkony ostatních v jeho věku, byl by jeden z nejlepších. Měl by ale zapracovat na komplexnosti své hry. Porážet Číňany je těžké, samozřejmě, ale potřeboval by být taky silnější na backhandu, pak bude mít vyšší šanci. Když ale má svůj den, dokáže je porážet i v tak mladém věku.
1: On má svůj unikátní styl. Vidíte se v něm trochu?
2: Ano, taky od Truls se vím, že se často díval na záznamy mých zápasů. Je vidět, že má podobný forehand a taky blok se spodní rotací a taky je podobně silný mentálně. K tomu má ve zvyku podávat nejlepší výkony na těch nejdůležitějších turnajích. Čím víc diváků vidí, tím víc tuhle hru miluje a tím lépe hraje. To je dobré pro něj i jeho budoucnost.
1: A poslední otázka. Máme tu vás, Jürgena Persona, Erika Linda, teď Trulse Moregarda. Co stojí za spojením Švédska a stolního tenisu? Protože jste v něm docela dobří.
2: Ano, je to tradicí. Podobně, jako je to třeba v tenise. Když jsem začínal mistrem světa ve stolním tenisu, byl Švéd Stellan Bengtsson. V tenisu byl světovým šampionem Björn Borg. Na něj potom navázal Mats Wilander. Vidím tam hodně podobností. Stolní tenis navíc můžete hrát skoro všude. Ve Švédsku ho navíc často dávají v televizi. Tohle všechno dohromady je to tajemství.
0: Takový byl tedy exkluzivní rozhovor s legendou stolního tenisu. Švéd Jan Ove Waldner se stolním tenisem už jen baví. Je mu 60 let, s exhibicemi jezdí po Evropě a před pár dny tedy navštívil i Prahu a Liberec. A my jsme u toho s mikrofonem Radiožurnálu Sport samozřejmě nechyběli. A od stolního tenisu teď tedy k tomu klasickému, protože na berlínské trávě na pětistovkovém turnaji okruhu WTA už hraje o postup do druhého kola Nikola Bartuňková. Její soupeřkou je Ruska Diana Schneider, což je tedy pro Nikolu Bartuňkovou 62. hráčku světového žebříčku určitě těžký oříšek. Schneiderová je 16. v pořadí. No a první gem dokázala vyhrát právě ruská tenistka, ale teď je Nikola Bartuňková na podání, čelí ovšem breakballu své soupeřky. No a pokud jde o trávu v londýnském Queen's Clubu, tak tu ochutnali samozřejmě myšleno tenisově Jiří Lehečka a Jakub Menčík, kteří nastoupili k prvnímu kolu deblové soutěže proti britsko-polskému páru Johnson z Jelensky. Oba dva týmy si připsali po setu. První vyhráli Lehečka s Menšíkem 6-3, druhý stejným poměrem prohráli. A tak o tom, kdo postoupí do druhého kola, rozhodne až super tiebreak, tedy zkrácená hra, která je hraná do 10 bodů. Jak to dopadne, to vám na Radiožurnálu Sport samozřejmě povíme.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: fotbalová sezóna 2025-26 je minulostí.
1: Na radiožurnálu Sport jste od nás slyšeli o všem podstatném.
0: O tom, že Slávia obhájila domácí ligový titul.
2: Je konec, Slávia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, obhajují po roce titul. Dvě kola před koncem nadstavbové skupiny o titul už je druhá, Sparta dostihnout nemůže.
1: O tom, že Dukla po dvou letech sestoupila z nejvyšší soutěže.
3: Rozhodčí Rouček v tuto chvíli naposledy fouká do píšťalky, ukončuje utkání, záchranářský souboj, ve kterém jsme tedy viděli tři branky. Znamená to tedy, že ostravský Baník si prodloužil sezónu o dvě utkání. Na druhou stranu pražská Dukla, ta se s ligou loučí.
0: Vysílali jsme pro vás v přímých přenosech celou základní část i nadstavbu šance ligy, baráž o udržení i finále domácího poháru.
1: Ale s mikrofonem jsme znovu cestovali i za hranice naší republiky. S českými fotbalovými týmy v evropských pohárech.
4: Z Kazachstánu Lukáš Michalík.
5: Z Arménie Pavel Tilšár.
6: Z Milána Mirko Vasič.
7: Z Rumunska Tomáš Petr.
0: Přímé přenosy z Ligy mistrů nebo domácí šance ligy naladíte v rádiu jedině na radiožurnálu Sport.
8: Když to pořadatelé spočítali, došli k číslu 50. Tolik medailistů z různých šampionátů bude zítra závodit na atletické zlaté tretře. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude bezesporu halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Ta se těší na souboj s aktuálně nejlepší světovou překážkářkou na 400, Slovenkou Emou Zapletalovou. Z Čechů budou tedy z těch elitních atletů k vidění také sprinterka Karolína Maňasová, výškař Jan Štefila, koulař Tomáš Staněk nebo Nikola Ogrodníková, oštěpařka. No a ze světových hvězd sprinter Noah Lyles, osmistovkařka švýcarka Audrey Verová, která se poměří s Femke Brdersovou Polovou, někdejší vládkyní na 400. Oštěpem by chtěl znovu překonat 90 metrů lídr světových tabulek Rumesh Taranga Patirage ze Sri Lanky. No i další disciplíny mají opravdu skvělé obsazení. Rozhodně se tedy vyplatí zítra poslouchat radiožurnál Sport, protože dění na zlaté tretře na městském stadionu ve Vítkovicích vám samozřejmě nabídneme v přímých vstupech našich reportérů. Hlavní program tradičního atletického mítinku začne zítra v 18 hodin. Teď máme pondělí 15. června, 15 hodin 56 minut, za chvíli zprávy a potom už fotbalové mistrovství světa.

0: Radiožurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednu ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
2: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Čeští fotbalisti se na mistrovství světa připravují na souboj s Jihoafrickou republikou. Na dálnici D1 za Humpolcem směrem do Brna popojíždí kolona. A počasí zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo od západu místy déšť, později výjimečně i bouřky a teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku o zhruba miliardu korun. Český rozhlas asi o 400 milionů.

0: Rozhlasu Reného Zavorala uslyšíte v odpoledním radiožurnálu už za chvíli. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha asi 7200 hektarů. Nejvíc zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024. Tehdy mrazy zasáhly ještě o 2200 hektarů a třetinu zemědělců víc, pokračuje Češpiva.
1: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
0: Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě zítra. Francie, Velká Británie, Itálie a Nizozemsko jsou připravené vyslat letadla, fregaty a odminovače do Hormuzského průlivu. Na začínajícím summitu G7 ve francouzském Evianu to televizi TF1 řekl prezident Emmanuel Macron. Základní podmínkou je podle něj podpis mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem, což by se podle francouzských a švýcarských médií mohlo stát koncem týdne.
2: Už zítra můžeme vyslat stíhačky, které budou působit v prvních misích. Stejně tak můžeme do oblasti poslat fregaty a do dvou nebo tří dnů i letadlovou loď Charles de Gaulle a odminovače.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron se postavil proti jakýmkoliv poplatkům, které by lodi museli platit za plavbu Hormuzským průlivem. Podle něj by to bylo proti mezinárodnímu právu. Macron prý zároveň nepodlehne tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hrozí 100% clem na francouzské víno a šampaňské, pokud Paříž nezruší tarify na americké technologické společnosti. Macron zároveň chce, aby Američané pokračovali v pomoci Ukrajině a přidali v tlaku na Rusko. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Univerzita v Hradci Králové dnes otevřela nový program celoživotního vzdělávání. Kdokoliv od 15 let si v něm může zapsat vybrané vysokoškolské předměty a studovat je přímo s řádnými studenty. Po jejich absolvování získají účastníci kurzu takzvaný mikrocertifikát, který platí v celé Evropské unii a poslouží jako doklad pro zaměstnavatele nebo při budoucím řádném studiu. Na všech čtyřech fakultách je v nabídce přes 40 kurzů. Ceny se většinou pohybují mezi 2 a 5 tisíci korunami. Online přihlášky přijímá škola do poloviny srpna.
4: Sport. Čeští fotbalisté se chystají na mistrovství světa na svůj druhý zápas. Po porážce s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která také na úvod turnaje nebodovala. Hrát se bude v Atlantě na supermoderním stadionu se zatahovací střechou. Obránce Jaroslav Zelený by se nebránil, kdyby organizátoři na zápas střechu zatáhli.
5: Protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro. Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety.
4: Utkání národního týmu s Jihoafrickou republikou se bude hrát ve čtvrtek od 18 hodin českého času. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 za Humpolcem, taky na pražském okruhu za Vescem. Na D1 z Prahy do Brna za Humpolcem opatrně dojíždějte do kolony na 96. kilometru u odpočívky Mikulášov. Sune se to kolem 20 minut na 100 kilometr. Tam postupně uklízejí po hromadné nehodě, už tam stojí po srážce se třemi auty jenom kamion, projíždí se pořád jenom levým pruhem. Na D1 před Brnem směrem z Přerova kolony teď začínají za Vyškovem kolem 219. kilometru. Kamiony pravým pruhem se sunou až do Brna, osobní v levém brzdí jenom krátce. Potom ovšem ještě jednou zpomalují od exitu 210 Holubice k Rohlence, to mají asi na 10 minut. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy je kolona kamionů v pravém pruhu už těsně před sjezdem na Židlochovice z 12. kilometru až do Brna. Na 35 se ze Svitav na Hradec Králové se popojíždí od Janova do Litomyšle až půl hodiny. Na silnici 18 Příbram Sedlčany za Vesteckým mostem stále kyvadlový provoz po požáru traktoru kolony obousměrně i přes čtvrt hodiny. A v Praze odpolední špička, řada kolon, na okruhu před Ořechem je plno od plzeňské D5 taky od Jesenice a tahle kolona ve směru na letiště teď ještě zpomalí, protože v ní u exitu 4 Písnice se v pravém pruhu srazil kamion s osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu

0: Místy déšť, později výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy.
1: Myslím, že po čtyřech hracích dnech můžeme s klidným svědomím prohlásit, že fotbalové mistrovství světa se rozběhlo na plné obrátky. A tak se do Spojených států amerických za chvíli opět vypravíme.
2: Radiožurnál Sport
3: a Filip Šedivý.
1: A to proto, abychom zjistili, jak čeští fotbalisté strávili volný den, co je teď čeká, kdo je to Ripensová, která bude pískat duel Česko-Jihoafrická republika ve čtvrtek odpoledne našeho času. No a jak se Češi těší do supermoderní arény v Atlantě, o tom bude řeč už za chvíli.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti, jak určitě dobře víte, na úvod světového šampionátu prohráli v mexické Guadalajáře s Jižní Koreou 1-2. To už je ale svým způsobem historie, teď je před nimi druhé utkání proti Jihoafrické republice, na které už se plně připravují. A to samozřejmě i za dohledu našich reportérů, tedy reportérů radiožurnálu Sport přímo ve městě Fort Worth nebo v Mansfieldu, kousek od Dallasu každopádně, jak chcete. No a my už jsme teď ve spojení s jedním z oněch tří mužů v barvách Českého rozhlasu na světovém fotbalovém šampionátu, Lukášem Michalíkem. Lukáši, hezké ráno do Dallasu.
2: Ano, díky, krásné ráno z Dallasu.
1: Předevšírem měli čeští reprezentanti úplné volno, co dělali, to zjistíme na radiožurnálu Sport za pár minut. Včera už trénovali, jaký program je tedy čeká dnes?
2: Dnes ten program bude dost podobný, když budu mluvit v místním čase, tak aktuálně se blíží 9:45 v dopoledne a ve 10:45 začnou Češi trénovat, tedy ve svém tréninkovém areálu v Mansfieldu. My to máme autem zhruba 25 minut. Ten trénink by měl být otevřený jen 15 minut a myslím si, že dnes to tak skutečně bude. Včera byl Miroslav Koubek, trenér národního týmu, vstřícný k českým novinářům a ten trénink nechal otevřený po celou dobu. Zmizet po 4 hodině museli jen zahraniční novináři. Dnes si myslím, že už si to skutečně pohlídá, protože čekám nějaký nácvik třeba i standardních situací a u toho bychom být samozřejmě nemuseli.
1: Včerejší trénink, ale jak si naznačil, tak Miroslav Koubek otevřel po celou dobu. Co jste vypozorovali? Dalo-li se tedy něco zjistit pro ten čtvrteční duel proti Jihoafrické republice?
2: Jednu zajímavost jsme vypozorovali, byť se mi nechce věřit, že by takto Miroslav Koubek odkryl karty směrem k tomu dost možná klíčovému zápasu s Jihoafričany. Hrála se poziční hra na dvě branky, hřiště bylo rozdělené na tři pásma, obrané, středové a útočné. A v té obrané trojici spolupracovali Holeš, Hranáč a Krejčí. Připomínám, že v tom úvodním zápase s jeho Korejci nastoupil místo Holeše Chaloupek. No a v útoku zase kooperovalo trio Hložek, Provod a Šik, takže se nedostalo na Pavla Šulce jen v této hře a místo něj tam tedy byl Adam Hložek. Ale znovu musím zdůraznit, že vlastně to vůbec nenapovídá nic směrem k tomu utkání s Jihoafričany, ale samozřejmě člověk nad tím přemýšlí, protože i vzhledem k té porážce s Jihokorejci a řekněme trochu impotenci v útoku se dá předpokládat, že nějaké změny přijdou.
1: Na to samozřejmě bude ještě čas, abychom to probrali a třeba si i trochu zaspekulovali i s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Teď pojďme k tomu, Lukáši, co české reprezentanty čeká před duelem proti Jihoafrické republice, protože do Guadalajary letěli pouze den před úvodním duelem s Jižní Koreou. Jak to tedy bude s přesunem do Atlanty?
2: Teď to bude jinak. Čeští fotbalisté, stejně jako my reportéři radiožurnálu a radiožurnálu Sport, odletí do dějiště zápasu, tedy do Atlanty, už zítra, tedy v úterý. My už jsme to probírali několikrát, proč vlastně český tým odletěl do Guadalajary jen den před zápasem. Vysoká nadmořská výška, měli změřené to, že tělo nedostane takový šok, když zkrátka stráví v Mexiku dobu, která je nutná, co možná nejkratší. Teď je to tedy takový klasičtější program. Češi budou mít na adaptaci v Atlantě více času, takže jak už jsem zmínil, dnes trénink, poté nějaké mediální aktivity a zítra tedy odlet, pak předpokládám, že v Atlantě už žádný program nebude, no a den před zápasem klasika, předzápasový trénink, tisková konference a ve čtvrtek se jde na to.
1: A možná také přijde řeč na to, co tedy my jsme tady zjistili před pár desítkami minut, stejně tak jako vy, a sice, že duel Česká republika, Jihoafrická republika bude ve čtvrtek od 18 hodin pískat Američanka Tori Banksová. To znamená žena, které budou jako asistentky pomáhat její krajanky, tedy ze Spojených států amerických, Katrin Nesbitová a Brooke Mayová. Kdo je, Lukáši, Tori Banksová?
2: Hned jí představím, jenom zmíním, že opravdu život je někdy nevyzpytatelný. Samozřejmě my budeme zjišťovat reakce z českého týmu na tuto novinku. No a dnes před tréninkem na krátkou flash zónu 3-4 otázky přijde Tomáš Chorý. A kdo jiný mluvit o rozhodčích než slavistický útočník, který s nimi měl co dočinění, tedy v té uplynulé jarní části ligové sezony, kdy byl tuším třikrát vyloučený, nebo obecně v té sezóně celkově. A teď pojďme tedy k Tori Pencové, je to 39-letá Američanka a pozor, bude teprve druhou ženskou rozhodčí, která bude řídit zápas na mužském mistrovství světa. Připomínám, že tou první byla před 4 lety v Kataru Stefani Frappartová, ale Pencová už má zkušenosti s ženskými zápasy, ona už řídila 4 zápasy mistrovství světa klubů a v americké Major League Soccer má na kontě odřízených 660 utkání, takže zkušenosti určitě má, věřme tomu, že to zvládne a mě budou zajímat reakce z národního týmu, protože co si budeme povídat, pořád je to extrémně zajímavé téma.
1: Rozhodně ho budeme probírat i na Radiožurnálu Sport. Teď jsme ho alespoň na úvod nakousli s Lukášem Michalíkem, který je přímo ve Fort Worth, odkud se tedy čeští fotbalisté zítra přesunou do Atlanty, aby tam sehráli své druhé utkání v základní skupině mistrovství světa od 18 hodin ve čtvrtek proti Jihoafrické republice v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Lukáši, díky a šťastnou cestu na trénink.
2: Taky díky, brzy naslyšenou.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: 16:20 a po skupině Kabát na radiožurnálu Sport znovu na téma česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa. Tak jak dobře víte, se připravuje na souboj s Jihoafrickou republikou, se kterou odehraje druhý duel na turnaji, který hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Národní tým bydlí na hotelu v americkém městě Fort Worth, kousek od Dallasu. No a tohle místo je známé díky tradičnímu kovbojskému rodeu. A tak v době osobního volna na něj někteří čeští fotbalisté vyrazili.
1: Fort Worth a konkrétně slavná čtvrť Stock Yards si zakládají na tom, aby návštěvníkům toužícím po autentické atmosféře divokého západu nabídli opravdový kovbojský zážitek. V programu tak nechybí jízda na bících, chytání telat do lasa, týmové lasování, jízda kolem barelů, jízda na divokých koních ani rychlostní lasování.
2: Na pozvání vlastně města Fort Worth, tak jsme byli na rodeu, které má velký význam vlastně tady v tomhle regionu, kde jsme, a bylo to samozřejmě něco jiného než fotbal a určitě se s tím nesetkáváme v našem běžném životě v České republice nebo po Evropě, takže samozřejmě vidět to na vlastní oči je zajímavé.
1: Vyprávěl záložník Michal Sadílek, který rodeo sledoval v typickém kovbojském klobouku, a to společně s dalšími českými reprezentanty, včetně Jaroslava Zeleného.
3: Mně celkově se strašně líbí Texas jako takovej a historie prostě, jak to tady dřív vypadalo, a když jsme tam přijížděli, tak to bylo úplně jak návrat v čase a já jsem z toho byl celkem vyplesklej, protože člověk to zná jenom z filmů a jak říkám, mně se tohle to extrémně líbí, takže já jsem z toho byl nadšený.
4: Klobouk si necháte?
3: Jo, klobouk jsem si chtěl nějaký pořídit, nějaký pěkný, ale když jsem viděl potom ty cenovky, tak jsem od toho upustil a koupil jsem si takovýhle slamák, ale samozřejmě tak z toho mám radost. Jako myslím si, že si to užili všichni, někdo víc, někdo míň, ale takový dobrý rozptýlení si myslím, že to pro nás bylo.
1: Myslí si Jaroslav Zelený. Po volném dni se národní tým plně koncentruje na čtvrteční zápas proti Jihoafrické republice, který vám nabídneme v přímém přenosu. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Jeden zápas na fotbalové mistrovství světa a konec. Zahraniční média mají jasno, Tunisko mělo po debaklu 1-5 od Švédska odvolat kouče Sabriho Lamouchiho. Afričany přitom čekají ve skupině F ještě dvě utkání a stále mají šanci na postup. Proti Japonsku a Nizozemsku by měl tedy francouzského trenéra nahradit jeho dosavadní asistent a bývalá hvězda tuniského týmu Wahabi Khazri. Podle tuniských médií následovala po nečekaném výprasku od Švédska hádka na týmovém hotelu. I to má být jeden z důvodů předčasného konce kouče Lamouchiho. Je to výjimečný krok, jde o první vyhazov, pokud se tedy potvrdí, v průběhu mistrovství světa od roku 1998. Tehdy k podobnému kroku sáhli po druhém zápase skupiny a ztrátě šance na postup rovnou tři reprezentační výběry. Saúdské Arábie, Jižní Koreje a opět Tuniska.
1: Radiožurnál Sport.
2: Všechny výsledky na jednom místě.
0: A teď výsledky tenisové. Nikola Bartuňková vyhrála první set utkání úvodního kola na travnatém turnaji v Berlíně nad světovou 19. Dianou Schneiderovou z Ruska 6-2. Ve druhém ale Bartuňková rychle přišla o podání a prohrává 0-2.

0: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat na nejlevnější pneu.cz.
1: Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Návrh dnes vláda poslala do sněmovny. Novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking. Hrozit za ní má až rok vězení. 3 roky pak v případě, že pachatel si přimícháním omamné látky chtěl usnadnit jiný trestný čin. V případech úmrtí oběti by hrozilo až 10leté vězení. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Doufá, že oba státy dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Írán mají memorandum o porozumění podepsat v pátek ve Švýcarsku. Tato předběžná dohoda je prvním krokem k vyjednání konečné mírové smlouvy. Její podpis by měl znovu otevřít Hormuzský průliv. Syn norské princezny Marius Borg-Heiby půjde na 4 roky do vězení. Poslal ho tam soud v Oslu za 2 případy znásilnění, vyhrožování, nebezpečnou jízdu a porušení soudních příkazů. Ve 2 případech znásilnění ho soud osvobodil. Proti verdiktu se Heiby odvolal. Několik let trvající kauza snížila důvěru občanů v monarchii. A to i přesto, že Heiby je synem norské korunní princezny z prvního manželství a nemá tak nárok na trůn, ani není členem královské rodiny. A nové sci-fi režiséra Stevena Spielberga Den odhalení ovládlo návštěvnost českých kin. Během premiérového víkendu ho v kinech vidělo na 41 tisíc diváků. Zahraniční kritici snímek označují za nejlepší Spielbergovo dílo posledních 20 let. Na 2. místě skončilo 6. pokračování filmové parodie Scary Movie, 3. příčku obsadil thriller Posedlost. Sport. Pražské hale na Královce se rozhodne o mistrech Národní basketbalové ligy. 7. finále mezi Nymburkem a Pardubicemi začne za necelou půl hodinu. Rozhodující duel se v nejvyšší soutěži bude hrát poprvé od roku 2003. Nymburk útočí na 21. titul. Pardubice můžou v samostatné české historii triumfovat vůbec poprvé. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 za Humpolcem, uzavřený tah Příbram Sedlčany. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno se za Humpolcem tvoří kolona z 96. kilometru od odpočívky Mikulášov na 100 kilometr. Tam pohromadné nehodě čeká na odtah poslední z nabouraných aut. Provoz je vedený levým pruhem s držením kolem 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy teď kolona kamionů v pravém pruhu začíná za Vyškovem kolem 218. kilometru. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu kolem exitu 210 Holubice, je to nakrátko do 10 minut zdržení. Na D2 ve směru z Bratislavy je před Brnem plný pravý pruh kamionů už před sjezdem na Žitlochovice z 12. kilometru až k dálnici D1. Na silnici 35 ze Svitav do Hradce Králové je teď fronta před Litomyšlí od Janova asi na 15 až 20 minut. Silnice 18 Příbram Sedlčany je za Vesteckým mostem znovu uzavřená, protahuje se tam odtah schořelého traktoru u Spaná je objížďka po úzkých místních komunikacích směr Hrachov. A v Praze silný odpolední provoz kolony na obvyklých místech, nadto nehoda v Dobříšské směr Barandovský most za Mrazovkou v pravém pruhu a tak ještě přísněji regulují vjezd už do Blanky v Troji kolony od Bulovky i z Libně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 11 až 6 stupňů, zítra pak čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer ojedinělé přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport už jsme to několikrát probírali, a sice, že čeští fotbalisté mají před sebou na světovém šampionátu dost možná klíčový zápas o naději na postup ze skupiny. Po porážce s Jižní Koreou totiž nastoupí ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která také na úvod turnaje nebodovala a prohrála s domácím Mexikem 0-2. Duel mezi českými a jihoafrickými fotbalisty se bude hrát na futuristickém stadionu v Atlantě.
1: Atlanta's $1.5 billion architectural marvel and a global game changer in stadium design.
2: V dokumentu Constructify se mluví o architektonickém divu, globální inovaci v designu stadionů a také o odhadované ceně projektu, který byl dokončený v roce 2017 za víc než 1,5 miliardy dolarů.
3: Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety.
4: Jestli se nepletu, tak Atlanta patří k jednomu nejkrásnějším stadionům na světě.
2: Těší se na futuristickou stavbu fyzioterapeut Martin Janoušek a reprezentační obránce Jaroslav Zelený. Stadion vypadá zvenku jako poskládaný z hranatých geometrických tvarů a jednou z jeho mnoha inženýrských vymožeností je zatahovací střecha. Po otevření 8 dílů vypadá ze zhora jako květina s kruhovým otvorem. Na utkání českých fotbalistů s jeho africkým soupeřem by mohla být zavřená.
4: Tak co mám informace, aby tak mělo být?
2: A Martina Janouška doplňuje Jaroslav Zelený.
3: Já si myslím, že by to třeba bylo prospěchu věci, protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro.
2: Multifunkční stadion využívají tým amerického fotbalu Atlanta Falcons a také fotbalové mužstvo Atlanta United. Na tribuny se vejde víc než 75 tisíc diváků a fanoušci můžou třeba opakované záběry nebo reklamy sledovat pod kruhovým otvorem zatahovací střechy, kde je obrovská prstencovitá obrazovka. Další z mnoha technologických prvků stadionu. A i hráči vnímají velkolepost těchto arén ve Spojených státech.
3: Tady máte nádherný stadiony, ne třeba primárně pro fotbal, ale ten sport tady, i když třeba jiný, tak lidi jsou zvyklí sledovat a my tam teďka na těch stadionech můžeme vystoupit a být toho součástí.
2: Říká český fotbalový reprezentant Jaroslav Zelený.
3: A myslím si, že není tolik zemí, kde můžete mít takovýhle obrovský a krásný stadiony, takže tohleto mistrovství určitě v tomhle je z mýho pohledu takový neunikátní, ale pro celkovou atmosféru super, protože opravdu se tam vejde spoustu lidí. Z mýho pohledu je to určitě super, že takovýhle stadiony jsou k dispozici.
2: A česká fotbalová reprezentace se na stadionu v Atlantě pokusí ve čtvrtek vybojovat na světovém šampionátu důležitou výhru nad Jihoafrickou republikou. Z Texasu Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: 14. Popovických jsou dobrý poráno, když je člověk

0: Žurnálu Sport, no a teď Krištof Kousal ve studiu. Krištofe, vítej.
1: Hezký den.
0: A to proto, že se budeme bavit o tom, co nás v příštích hodinách čeká na fotbalovém mistrovství světa. Je tady pátý hrací den a do turnaje stoupí jeden z největších favoritů, Španělsko. Na úvod čeká tým, který by měli Španěle asi v klidu přejet od 18 hodin, nováček na turnaji Cap Verde. Krištofe, na papíře to tedy vypadá jako jasná záležitost.
1: A měla by být, rozdíl v kvalitě je podobný jako třeba mezi Německem a Curaçaem a tenhle zápas skončil včera večer výsledkem 7-1. Španělé jsou navíc nejenom mistři Evropy, ale podle různých odhadů i největší favoriti na zisk titulu na mistrovství světa. V pořadí na prvním místě má Španělsko například společnost Opta, která analyzuje detailní statistiky, i server The Athletic označuje Španělé za nejsilnější tým na turnaji.
0: Kapverďané jsou vůbec poprvé na světovém šampionátu, přezdívá se jim modří žraloci, tak uvidíme, kolikrát dokážou Španěli gólově kousnout. Každopádně otázkou před tímhle zápasem je, jestli bude k dispozici největší hvězda výběru spod Pirenejí, tedy Lamine Yamal, křídelník Barcelony. 18-letý Španěl kvůli zranění vynechal závěr téhle sezóny, tedy na té klubové úrovni. Jak je na tom, Krištofe, tedy zdravotně před úvodním zápasem světového šampionátu?
1: Měl by být v pořádku, ve Španělsku to bylo před mistrovstvím světa asi největší téma. Podrobněji o jeho stavu mluvil trenér Luis de la Fuente.
2: Nejlepší zprávou je, že Lamine je v dobré, perfektní kondici. Trénuje skvěle, stejně jako ostatní, které trápilo zranění, třeba Nico Williams. Všichni jsou fit, ale nejsou připraveni hrát od začátku utkání. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet a pak se rozhodneme.
1: Mimochodem to, jak klíčovou roli má Yamal v 18 letech v národním týmu, je naprosto výjimečné. Například Lionel Messi hrál svůj první světový šampionát v roce 2006, tomu bylo 19 let a byl tehdy v Argentině v podstatě náhradníkem.
0: No ale když si vzpomeneme na první světový šampionát podání Brazilce Pelého, možná největší fotbalové legendy historie v roce 1958 ve Švédsku, tak on tam v 17 letech, hlavně v té závěrečné fázi turnaje, dával klíčové góly, tak třeba bude Yamal jako Pelé. Nechme to příštím dnům, pokud jde o ty nejbližší hodiny, tedy tak, jak jsme říkali, Španělsko Cap Verde v Atlantě od 18 hodin. A jaký je, Krištofe, další tedy program pátého hracího dne na fotbalovém mistrovství světa?
1: Belgie bude hrát o 3 hodiny později, tedy od 21 hodin s Egyptem. Přesně o půlnoci se proti sobě postaví Saudská Arábie a Uruguay a zítra od 3 hodin ráno se utkají Irán s Novým Zélandem. Ze všech zápasů uslyšíte živé vstup.
0: Slíbil Krištof Kousal. Krištofe, díky za to.
1: Naslyšenou.
0: 16 hodin 46 minut a já jen připomenu, že ještě za chvíli si dáme fotbalové mistrovství světa. No a potom už se zaměříme na basketbal. Blíží se úvodní rozkrok v 7., tedy rozhodujícím finále národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Tenhle duel vám nabídneme v přímém přenosu. Odstartuje tedy už za necelou čtvrt hodinku.

0: Fotbalové mistrovství světa má před sebou už pátý hrací den, přesto některé země stále čekají na vstup do turnaje a některé ještě budou, ale Belgie už to má za pár, jak se říká. Od 21 hodin nastoupí proti Egyptu a právě Belgii, tedy Rudé ďábly, si teď představíme v naší pravidelné encyklopedii s Martinem Charvátem. Martine, vítej.
1: Hezký den. V souvislosti s Belgií se na posledních šampionátech vžilo spojení zlatá generace. Nadějný tým tehdy s Edenem Hazardem nebo Kevinem De Bruynem v nejlepších letech měl potenciál na to zaútočit na nejvyšší příčky. Ještě než se dostaneme dál, máme pro vás nesoutěžní otázku. Víte, jak se belgickým fotbalistům přezdívá? Poradíme, stejnou přezdívku mají i hráči Manchesteru United.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Říká se jim Rudí ďáblové. V roce 2014 na světovém šampionátu v Brazílii prošli do čtvrtfinále. O 4 roky později v Rusku se dostali Belgičané okolo dál do semifinále a nakonec si odnesli bronzové medaile.
1: Tahle generace ale postupně odchází. Když Belgie na posledním mistrovství světa v Kataru před 4 roky skončila ve skupině, hvězdný De Bruyne se nechal slyšet, že nemají šanci a že jsou příliš staří. Postupem času se úplně obměnila obrana. Skončili vynikající stopeři s komplikovanými jmény jako Kompany, Vertonghen a nebo Alderweireld.
0: A obecně z těch zvučných jmen minulosti zůstávají kromě De Bruyneho snad jen brankář Thibaut Courtois a útočník Romelu Lukaku. A asi jste narazili v médiích na spekulace ohledně rozhádané kabiny. Německá televizní stanice RTL před časem přišla s informací, že De Bruyne s Courtoisem spolu nemluví už od roku 2014. Tehdy měl totiž Courtois přebrat svému reprezentačnímu kolegovi přítelkyni, která následně aféru potvrdila.
1: Tohle všechno zkusí Belgie hodit za hlavu a pokusí se všechny na světovém šampionátu tak trochu překvapit. Pomoc by k tomu měl francouzský trenér Rudy Garcia. To je zkušený chlapík, který vedl třeba AS Řím, Lyon nebo Neapol. Podle informací Guardianu je to takzvaná stará škola. Na datovou analýzu moc nedá, ale daří se mu vracet do týmu tu správnou atmosféru.
0: No a jak jsme říkali, už za pár hodin nastoupí Belgičané proti Egyptu. Vedle toho se v základní skupině ještě utkají s Iránem a Novým Zélandem. Vyhrají, Martine, skupinu Belgičané, postoupí z prvního místa do playoff?
1: Budou to mít hodně složité, už Egypt může být velmi složitým soupeřem a ani takový Irán bych rozhodně nepodceňoval.
0: Říká Martin Charvát, se kterým jsme si tedy představili jednoho z 48 účastníků fotbalového mistrovství světa, tým Belgie. Martine, díky za to.
1: Hezký den.
0: 16 hodin, 53 minut, blíží se start 7. rozhodujícího finále Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Za chvíli se tedy vypravíme do haly na Pražské Letné, do haly Král, kde se tenhle duel bude hrát.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Vítejte s námi 12. ročník Noci Sokoloven ve znamení poezie. Nahlédněte do slavné historie i moderní současnosti tělocvičných jednot České obce sokolské. Už 19. června. Završujte si a zacvičte v jedné z více než 170 Sokoloven. Více na webu Sokol.eu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport.
1: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat na nejlevnější pneu.cz.
2: Radiožurnál Sport a Karel Janů.
3: 17 hodin, 1 minuta, pondělí 15. června. Jsme moc rádi, že dál posloucháte odpolední Radiožurnál Sport. Nejdřív jedna čerstvá tenisová zpráva. Nikola Bartuňková, která hraje na travnatém turnaji v Berlíně, tenisovém turnaji v Berlíně na divokou kartu, má zatím výborně rozehraný zápas s nasazenou devítkou Dianou Schneiderovou. První set česká hráčka vyhrála poměrem 6-2. V tom druhém podává aktuálně na postup do dalšího kola. Je to 5-4 v tuhle chvíli, ale stav nerozhodný, tedy schoda. No a nás teď bude zajímat v následujících 10

2003. Nymburk od toho roku 2000 získal 20 domácích titulů. Naposledy prohrál právě už v tom zmiňovaném roce 2003 v sedmém duelu, tehdy s Opavou. Od té doby nejvyšší domácí soutěži dominuje pouze Opava. Tu jeho nadvládu dokázala nabourat, když ho ve finále před několika lety v semifinále dokázala vyřadit a pak ve finále mohla slavit. Dnes jsou velice blízko Pardubice. Oren Amiel, trenér Nymburka, teď ještě hecu nymburské fanoušky, kterých sem do Prahy dorazilo celkem dost, a už je rozehráno. Ondřej Sehnal v první útočné akci si vyměnil míč se Santosem Silvou, ten najel do koše, ale levačkou nedokázal míč poslat přesně do obroučky, a tak po 13 sekundách mezi Nymburkem a Pardubicemi v rozhodujícím sedmém finále Národní basketbalové ligy je to 0-0. Ondřej Sehnal, ten si vyběhl pro ten míč až k ulici Čáře. Kamil Švrdlík, pardubický pivot, ho zdvojil a teď už spěchá zpátky do podkošového souboje k Silvovi, protože Rilichova střela byla nepřesná a bude se bojovat o doskok, který ale získali Nymburští a Jaromír Bohačík, 34-letý někdejší český reprezentant, který má velký podíl na těch úspěších české mužské basketbalové reprezentace v posledních letech, otevírá skóre. Nymburk se tak ujímá vedení 3-0. Pardubický Bonem teď zakombinoval hoď a běž po postavení clony se Švrdlíkem. Ten i hned poté, co se snažil zablokovat obránce napadajícího Bonhema, tedy rozehrávače, tak se rozběhl ke koši, bodově se ale neprosadil, a teď o tom budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. Končí první minuta a Nymburk díky Jaromíru Bohačíkovi a jeho úspěšné střele za 3 body z dlouhé vzdálenosti vede nad Pardubicemi v rozhodujícím sedmém finále 3-0. Z Královky Jakub Kanta, Radiožurnál. Na začátku druhé minuty další nepřesná střela nymburských znamená rychlý přechod do útoku. Pardubice, zakončení Jamondy Bryanta naprosto přesné. Pardubice snižují na 2-3 poté, co Bryant z levého rohu vyběhl do prostřed hřiště. Namířil si to rovnoběžně s koncovou čárou a svůj dvojtakt jednoznačně poslal do koše. Teď je to znovu Bryant po nepřesné střele nymburských basketbalistů, kdo táhne další, a pardubický útok vyhazuje na Bonema. Bonem si rozmyslel střelu z dlouhé vzdálenosti, nadribloval směrem do vymezeného území, vyhazuje na Evance. Ten ale netrefuje. Na konci druhé minuty tak Nymburk zase spěchá onem rychle dopředu. Vede 3-2 nad Pardubicemi. Jaromír Bohačík přihrávkou o zem vybízí ke skorování Santose Silvu. Ten byl ale zdvojený. Švrdlík se Vencem si poradili. A tak je tady zase další postupný už útok pardubických basketbalistů. Na útočné polovině Bonhem střílí za 3 body přes Jaromíra Bohačíka nepřesně. A tak po 2 minutách a 15 sekundách Pardubice prohrávají na palubovce Haly Královka v Praze s Nymburkem 2-3, ale budou moct pokračovat v útoku poté, co se míč od nymburských basketbalistů odrazil za koncovou čáru. Vyhazuje Bryant za trojku k půlící čáře na Švrdlíka, ten z ruky do ruky předává Američanu Bonemovi, ten přenáší hru na pravou stranu z rohu za 3 body Kovář, a ani on se v tuhle chvíli nemýlí, takže v polovině třetí minuty Pardubice poprvé v utkání vedou 5-3, sedmé finále, zatím hodně vyrovnané. Luboš Kovář zařídil svou trojkou s klaksonem v tom utkání číslo 4, vyrovnaný stav. Teď střílí z dlouhé vzdálenosti Ondřej Sehnal a také on je naprosto přesný zpoza oblouku za 3 body. Takže Nymburk na konci třetí minuty si bere vedení zpět a je to z jeho pohledu nad Pardubicemi 6-5. Bonem si dlouho míč na útočné polovině nenechal a hledá pardubického Krajana Evance, který nesobecky přihrává do podkošového prostoru na nabíhajícího Švrdlíka Santo Silva. U něj byl pozdě, a tak jsou to zase Pardubice, které jsou o jediný bod vpředu v začínající čtvrté minutě. Je to z pohledu pardubických basketbalistů v rozhodujícím sedmém finále Národní ligy 7-6. Evans je prvním z basketbalistů.

0: Fotbalistů, kteří se provinili v tomhle zápase proti pravidlům. Po 3 minutách a 5 sekundách si zapisuje tenhle pardubický křídelník první osobní chybu. A tak jsou to Nymburští s míčem v rukách. Konkrétně Perkins, který zaměstnává hned 2 bránící hráče, pak ale přihrává pivotu Lorencovi. Jeho dvoubodový pokus byl hodně nepřesný. Doskok obraný si Pardubice pohlídali. Brian už je na útočné polovině. Přihrává doprava do křídla Kovářovi. Ten mu rychle vrací. Teď už Brian dribluje. Zbavil se bránícího Sehnala. Přes kříže zakončil za 2 body z blízkosti koše, ale balón se několikrát odrazilo do broučky a nakonec ven. A tak je tady zase rychlý blik na druhou stranu. Táhne ho Boháčík. Přihrává do vymezeného území Křížovi. Ten byl zablokovaný Kovářem a tak vyhazuje na Jaromíra Boháčíka. Kříž právě po jeho asistenci byl zablokovaný v levém rohu při střelbě za 3 body v končící 4. minutě. Tak pardubičtí basketbalisté můžou rozšířit ten svůj náskok. Vedou 7-6. Jamonda Bryant to bere na sebe. Najíždí z levé strany směrem do vymezeného území, ale ani on se bodově prosadit nedokázal. A tak se zase běží honem rychle s míčem na druhou stranu. Po přihrávce Sehnala na pravé straně faulovaný Jaromír Boháčík a to Kamilem Švrdlíkem. No tak ne, nakonec byl v tom souboji Evans a právě tenhle americký basketbalista patřící v této sezóně basketbalovému klubu v Pardubicích. Má tak na svém kontě 2. faul a jde si společně s Lubošem Kovářem odpočinout. Čerstvý Adam Lukeš přichází do hry a spolu s ním také Moffett, ale tihle borci teď museli sledovat, jak nekompromisně za 3 body z opravdu těžké pozice skóruje domácí nymburský Perkins. Teď ale bojuje o doskok, na zádech drží Moffetta a to po nepřesné střele pardubických. Nakonec obraný doskok získali nymburští, Sehnal po přechodu na útočnou polovinu a o zvěně, kterou způsobila píšťalka rozhodčích, se pokusil ještě hodit míč směrem na koš a to proto, že byl faulovaný Bryantem při střelbě ten nedovolený zákrok, ale v polovině 5. minuty nepřišel. Nymburk vede nad Pardubicemi 9-7 a může tak hrát stále s míčem ve své moci. Konkrétně je to střídající Matěj Svoboda, který přihrává z pravé strany na osudřiště na Perkince. Ten za obloukem pro 3 body si mění balón a také stranu se Sehnalem. Zatímco Perkins šel do rohu, tak Sehnal začal s míčem driblovat na vrcholu 3-bodového území, ale znovu sice nevystřelil, ale vykoledoval si osobní chybu jednoho z bránících hráčů, konkrétně Jakuba Tůmy, pardubického rozehrávače, který není to tak dávno působil právě v mistrovském Nymburku, který útočí na 21. titul. Na konci 5. minuty vede nad Pardubicemi v rozhodujícím 7. finále ligového play-off 9-7 a teď už je to 10, protože Ondřej Sehnal trefil naprosto přesně první 6 a bude mít k dispozici ještě 1, jak signalizuje sudí Jan Baloun. A také tu druhou Ondřej Sehnal proměňuje. Nymburk tak posílá do vedení 11-7. Po Tůmovi hraje Bonem, ale vrací Tůmovi, který tak předribluje na útočnou polovinu. Tam ho zastavil v pohybu kupředu Svoboda. Teď tam spolu svádí takový běžecký a tak trochu driblérský souboj. Tůma zatím úspěšnější, přebral ho Sehnal. Teď i Jacqueline Lawrence. Tůma to zvládl, dostal se do dobré pozice. V bezprostřední blízkosti koše se ale prosadit bodově nedokázal. A protože nymburští pak o ten odražený balón zabojovali a řekl bych, že úspěšně, tak by měli pokračovat v dalším postupném útoku, tentokrát oni, ale to až poté si půjde odpočinout. Jeden z tahounů nymburských basketbalistů v letošní sezóně rozhodně, takže Ondřej Sehnal, který se vyměnil s Františkem Rilichem, obraným specialistou a dalším členem dnešní základní sestavy, který odložil celoobličejový kryt, kterém hrál ve finále minimálně 3 zápasy a to proto, že měl už nějakou dobu sice zahojený, ale stále ještě ne 100% uzdravený, zlomený nos. Teď právě František Rilich bojoval na pravé straně na útočné polovině o zisk balónu. Nakonec ale to budou pardubičtí basketbalisté, konkrétně 22-letý Adam Lukeš, kdo vyhazuje zpoza levé postraní čáry, a to na Bonhema. Bonhem má problémy dostat se na útočnou polovinu, pod tlakem Rilicha se tam ale nakonec dostal a přihrál za trojku Mofetovi. Jeho pokus neskončil v koši, doskok ale dokázal sebrat Tuma na levé straně. Přihrál Bonhemovi, těžká trojka, snažil se vyhnout tenhle americký rozehrávač bloku bránícího Perkince, a tak musel s tím míčem ještě ve vzduchu trochu zapumpovat. No a tak se není čemu divit, že nedokázal zacílit na konci, tedy na začátku 7. minuty první čtvrtiny přesně. Nymburské vedení 11-7 nad Pardubicemi tak stále trvá. Teď porada nejen rozhodčích, ale také nymburských basketbalistů svolali další z amerických krajánků. Tady ve letošním kádru nymburských basketbalistů, tedy JT Shumate, stojí tam spolu s Lawrencem Perkinsem, Svobodou a Rilichem, a předpokládám, že se domluvali na tom, jak budou bránit tohle vyhození spod koše, které si bere na starosti Tuma. Vybírá si na levém křídle Kováře, ten mu dává, Tuma nadribloval směrem do hřiště, směrem do prostřed a vyhodil zpátky na levou stranu na Kováře, ten sice nedal, ale poté, co Perkins doskočil, tak Tuma to vůbec nevypustil, snažil se Perkinsovi vzít balón, no a driblující Perkins se nevyvaroval ztráty a teď ještě diskutuje s rozhodčím Viklickým v levém rohu, ale nic s tím neudělá. Dalších 14 sekund na střelu pro Pardubice a po vyhození Tumy, tentokrát z levého rohu. Zase z levého rohu, ale tentokrát zkoušel své štěstí za tři body Bonhem, ale stejně jako před několika málo desítkami sekund, tak i tahle střela tohle amerického rozehrávače 24-letého byla obrovsky těžká. Ten bránící hráč mu nedal ani milimetr prostoru a tak se není čemu divit, že musí Bonhem poté jít na čáru trestného hodu, protože rozhodčí tam viděli nedovolený zákrok Shumata, a tak je to Bonhem, kdo už snižuje v tuhle chvíli na 8 a také 9-11 z pardubického pohledu a má k dispozici ještě jednu šestku, protože byl faulovaný při střelbě spoza oblouku za tři body a i třetí trestný hod. Tenhle americký rozehrávač ve službách Pardubic proměnil, a tak jsou to zase nymburští, kdo zkouší své štěstí v útoku. Vzal to na sebe Tony Perkins, udělal kličku, zbavil se bránícího hráče někde kolem čáry trestného hodu a z výskoku zakončil naprosto přesně. Takže řada je zase na pardubických basketbalistech. 3,5 minuty před koncem první čtvrtiny Bonhem táhne tuhle útočnou snahu východočechů, přihrává do pravého rohu Lukeše, ten mu vrací za trojku, a tak Bonhem si vybral nejkratší cestu směrem ke koši a pak vyhodil do levého rohu přes vymezeného území na Mofeta, který ale byl nedovoleně zastavený autorem 5 bodů. Nymburským křídelníkem Perkinsem je tady další vyhození ze strany. Teď už ale dribluje na ose hřiště za trojkou Tuma, najíždí z levé strany směrem do vymezeného území do blízkosti obroučky. Tam se ale trochu zastavil a nakonec nezakončil přesně. Zabojoval ale o ten odražený balón a to se vyplatilo. Pardubičtí pokračují v dalším postupném útoku. Tentokrát je to Bonhem, kdo dribluje za trojkou, vyhazuje na Tumu do levého křídla a Jakub Tuma, ten se tentokrát nemýlí, takže necelé 3 minuty před koncem úvodní 10minutovky je v 7. finále Národní basketbalové ligy vyrovnáno. Nymburk hraje s Pardubicemi 13-13, no a Oren Amiel, nymburský trenér z Izraele, chystá změny. Ze hřiště jde Američan pivot Jaquan Lawrence a spolu s ním také Matěj Svoboda. Na hřiště se vrátil americký pivot Santos Silva, střídá i Perkins, ten připouští své místo na palubovce Bohačíkovi, a novou Energii by měl přinést na nymburskou rozehrávku Ondřej Sehnal, který právě před pardubickou lavičkou, tedy na vlastní obrané polovině, vyhazuje na Bohačíka, ten už předribloval za půlící čáru, tam si vyměnil balón se Sehnalem, ten byl zdvojený, ale toho využil přihrávkou do dolního postavení na Santose Silvu. A tenhle dvoumetrový americký centr, neboli pivot, se tentokrát dokázal prosadit a posílá Nymburk do vedení nad Pardubicemi 15-13, ještě 2 minuty a 20 sekund. Kolik zbývá odehrát z úvodního dějství? Bonémová střela za 3 body nepřesná, od obroučky se odrazila ven, Bohačík má balón, poté co se odrazil od obroučky, kombinuje se Sehnalem, ten zapojil také Rilicha, vyhození do pravého rohu, tam byl chvíli volný JT Šumejc. Tenhle velice vyhlášený střelec z dlouhé vzdálenosti proměňuje 2 minuty a 2 sekundy. Před koncem první čtvrtiny posílá JT Šumejc Nymburk do vedení 18-13 a hostující trenér Jan Šotnar si bere oddechový čas.
1: A toho v 17 hodin a 18 minut využijeme pochopitelně a vezmeme si na chviličku slovo znovu ve studiu Radiožurnálu Sport. Nikola Bartuňková bohužel nedokázala ten druhý nadějně rozehraný set doservírovat a zatím tak v Berlíně na travnatém tenisovém turnaji nepostoupila do osmi finále. Připomínám, první set nad Schneiderovou získala poměrem 6-2, ten druhý už bohužel ztratila nakonec tedy v tiebreaku, který byl docela jednoznačný 2-7, ale českou tenistku ještě čeká třetí set. No a ještě pojďme na pár fotbalových novinek. Trenér Mauricio Sarri se po odchodu z Lazia přesune na lavičku fotbalistů Atalanty Bergamo. Klub, který v Serii A obsadil 7. místo, zajistil si účast v předkole konferenční ligy. Dnes informoval o jeho jmenování na webu. 17 hodin 19 minut posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport a ještě pojďme na to, že čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice, který samozřejmě na Radiožurnálu Sport nabídneme v přímém přenosu. Bude rozhodovat americká sudí Tori Pencová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit teprve jako druhá žena v historii po Stefanie Frappartové, která na turnaji v Kataru před 4 lety pískala utkání Německa s Kostarikou. Delegaci na zápas v Atlantě dnes zveřejnila FIFA. Ženské obsazení bude mít kompletní trojice rozhodčích. Na hřišti asistentkami Pencové budou její americké krajanky Majová a Nezbytová. A my už pojďme znovu na basketbal. Hráči Nymburka a Pardubic hrají rozhodující zápas o titul v národní lize. Na Královce je u toho Jakub Kanta.
0: Po dechovém čase na začátku 9. minuty nymburští nejprve zastavili pardubický postupný útok a pak sami dokázali skórovat. Byl to Šumejc a je z toho vedení nymburské dosud nejvyšší, a to o 7 bodů 20-13, a teď vybojoval útočný faul na svou osobu český reprezentant Sehnal, který si vykoledoval faul na Jamondu Bryantovi, nejužitečnějším hráčem, hráči základní části národní ligy, který v tomto zápase zatím zapsal 2 body ztrát, takže jsou to zase nymburští, kteří můžou rozšířit ten svůj dosud největší náskok v utkání. Zatím v první čtvrtině prohrávali o 2 body Perkins neohroženě. Viděl, že je tam trochu místa pod košem a že Bryant nestíhá, a tak rychlým nájezdem zvyšuje z pohledu Nymburka na 22-13. Ještě minutu a 10 sekund se bude hrát úvodní čtvrtina. Jakub Tůma zkouší zakombinovat ve vymezeném území s Kovářem, ale ruku do toho vložil Šumejc a tak je tady rychlý break na druhou stranu. Zakončí se Sehnal za 3 body, ne, ještě zakombinoval se Santosem Silvou, ale ani ten nesobčil a ještě o zem z dobré pozice vybídl ke smeči JTho Šumejta a ten si tuhle obouruční parádu nenechal ujít, prorval ten balón doslova obroučkou 24-13 z pohledu Nymburka. Už jen 37 sekund se bude hrát úvodní čtvrtina. Pardubice se dlouho držely, ale teď tahají za kratší konec. Jakub Tůma to zkouší individuálně, ale ani tenhle pokus nebyl úspěšný. Oren Amiel, trenér Nymburka, teď jasně uklidňuje hru, nikam nespěchejte. Zbývá 20 sekund do konce, máme ještě 11, v tuhle chvíli 10 sekund na útok. A je rozdíl mezi časem na vystřelení a časem na útok zhruba 6 sekund. Jaromír Bohačík si vyvěsil v pravém rohu náznakem trojky Svojanovského cestu do koše, dává na 26-13. Stihne Pardubice, stihnou Pardubice ještě zakončit. Luboš Kovář to sice stihl, ale musel vypálit opravdu blesku rychle. A bohužel pro pardubické fanoušky, kterých sem dorazilo na Královku dnes opravdu hodně, tak téhle střele chyběl tak metr na konci první čtvrtiny, po které Pardubice prohrávají s Nymburkem 13-26, když jim soupeř, favorizovaný obhájce titulu Nymburk, utekl v druhé části úvodní desetiminutovky.
1: 17 hodin 22 minut pondělí 15. června samozřejmě nás rozhodující finálový souboj basketbalistů Nymburka a Pardubic bude dál zajímat v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport, ale nezůstaneme vám dlužni nic ani pokud jde o fotbalové mistrovství světa. V 18 hodin se rozehraje zápas Španělsko-Cap Verdy, v 21 hodin potom Belgie, Egypt, i u toho na jediném čistě sportovním rádiu v Česku pochopitelně budeme.
2: Ve vysílání Radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
3: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
4: Krásný den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
5: Dobrý den.
2: V nejvyšší české soutěži nasbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
3: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
5: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
2: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned 6krát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
5: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
3: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
5: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
2: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Vy posloucháte pondělní Radiožurnál Sport 17:25. No a ještě můžeme říct, že tenistka Marie Bousková porazila v českém souboji Terezu Valentovou 6-3 a 6-3 a postoupila na travnatém turnaj v Nottinghamu do druhého kola. My už ale pojďme velmi rychle zpátky na basketbal. Hráči Nymburka a Pardubic hrají rozhodující zápas o titul v národní lize. Radiožurnál Sport je u toho a tak se znovu přesouváme do haly na Královce a slovo znovu dostává Jakub Kanta.
0: Ze druhé čtvrtiny uteklo necelých 33 vteřin a z pardubického pohledu už je to zase mnohem veselější, protože zatímco po první čtvrtině hosté prohrávali tady v Praze na Královce 13-26, tak dvěma rychlými úspěšnými příborovými střelami se přitáhli ve skóre na 19-26 v 11. minutě, v její polovině, tak donutili domácího trenéra Orina Amiela k tomu, aby si vzal oddechový čas, který právě teď končí. 13-bodové vedení Nymburka se smrsklo rázem na 7 bodů. A tak je potřeba své svěřence zřejmě uklidnit. Každopádně nejlepším střelcem dosavadního průběhu je zatím Tony Perkins na nymburské straně se 7 body, ale hned 3 5-bodoví jeho spoluhráči figurují také ve statistikách, a to Bohačík, Sehnal a Šumejt na pardubické straně. Z těch 6 střelců, kteří se zatím zapsali do statistik, má nejvíc Mofet, který zahájil to stahování na úvod druhé desetiminutovky úspěšnou trojkou, pak na něj navázal stejnou mincí Bonem, teď ale právě tihle dva neubránili Santose Silvu, nicméně ten nevyužil ten vybojovaný prostor k tomu, aby dal 2 body Nymburka. Teď ale kříž příkladně se vrhl mrazem tenhle nymburský kapitán pro míč a vybojoval ho. Takže jsou to zase nymburští basketbalisté rozprostření na útočné polovině. Ondřej Sehnal tlačí zády Bonema směrem do koše z levého rohu, ale nedotlačil. Bonemu vzal balón a je to jako Tuma, kdo pro pravém křídle a po přehození si míče mezi nohama je sám pod košelem prostoru, ale zablokoval ho nejprve Svoboda. Nicméně přispěchal tam 39-letý pardubický kapitán Kamil Švrdlík a dopíchl ten míč do koše, takže Pardubice ve 12. minutě prohrávají v rozhodujícím sedmém finále na nymburské palubovce v Praze 21-26, ale znovu jsou to právě pardubičtí basketbalisté, kteří dostanou balón do ruky. Nevím, co se tam pak stalo, že ten míč se odrazil do zámezí, nicméně určitě to bylo od nymburských basketbalistů a to je ten důvod, proč má teď celkem dobrou pozici za 3 body Tůma, ale nedává. Boj o doskok mezi Boháčíkem a Švrdlíkem dopadne jak? Co ukážou rozhodčí? Oba trenéři, jak hostující Šotnár, tak domácí Amiel, by si uměli představit, že budou hrát jejich svěřenci, nakonec jsou to nymburští. Matěj Svoboda spod vlastního koše přihrává na pravou stranu Boháčíkovi, vytažená obrana pardubických basketbalistů teď ale dostává nymburské do problému. Jaromír Boháčík tak přihrává na útočnou polovinu se Křížovi, ten byl vytlačený zpátky k půlící čáře a tak přidává Boháčíkovi po Lorencovi. Hraje v bezprostřední blízkosti koše Rilich, ale vyhazuje za trojku na Kříže, ten najíždí pokus jeho levou rukou, nepropadl obroučkou, míč doskočil Bonem a právě s ním teď Kříž se přetahuje o ten balón. Bonem se směje, stejně tak nymburský kapitán a český reprezentant Martin Kříž, ale kdo dostane tenhle balón? Ta šipka u stolku časoměřičů ukazuje na Nymburk, takže to bude Šumejt. Americký basketbalista, který už ve své v podstatě druhé sezóně hájí nymburské barvy, přestože po minulé sezóně nejprve odešel do Francie, tak v průběhu té letošní se nakonec vrátil. Po něm hraje Lorenz a pak za trojkou Svoboda. Boháčík si jde pro balón, dostává ho na levém křídle, ale je zastavený a poslaný k zemi Evansem, přispěchal s pomocí Bryant a vzal mu balón. Teď už je na útočné polovině, ale Boháčík se vrátil a ze zadu mu ten míč vyrazil. Takže Šumejt se k němu dostal pod vlastním košem a vyhazuje ho na útočnou polovinu na Boháčíka, ten přenáší hru na levou stranu. Nájezd do koše Matěje Svobody je v obroučce, takže v polovině 13. minuty Nymburk poprvé skóruje v této části hry a zvyšuje ten svůj náskok na 7 bodů. 28-21 poté, co se dokázal prosadit Matěj Svoboda, zapsal své první body v tomhle utkání a je tak už sedmým nymburským střelcem. 6 jich mají na soupisce Pardubice. Zbylí hráči zatím ještě koš netrefili, ale i třeba proto, že někteří z nich, například nymburský Bar Amiel nebo hostující Vondra, prostě ještě nedostali příležitost. Teď individuálně se snaží prosadit Bryant. Svoboda udělal takový úkrok zpátky. Bryant i hned to spozoroval a vypálil za 3 body naprosto přesně. Takže na konci 13. minuty snižuje z pohledu Pardubic na 24-28. Poté, co měli nymburští 13-bodový náskok po první 10-minutovce, tak Pardubice už jsou zase zpátky. Opakuje se scénář v letošní finálové sérii už po několikáté. Nymburk odskočí svému soupeři, ale nedokáže mu odskočit definitivně a Pardubice takty se nevzdávají. Znovu to ukázali, stejně jako třeba v tom zápase číslo 5 v Pardubicích, tak i dnes. Ale byli by určitě hostující hráči z východních Čech mnohem radši, kdyby to dnes dopadlo jinak než v tom pátém utkání v nymburském sportovním centru, kde nakonec stejně prohráli. Boháčík vyhazuje za trojku do pravého rohu na Svobodu a ten naprosto přesně trefuje do prostřed obroučky a dává na 31-24. 14. minuta je v polovině, Nymburk prohospodařil už 13-bodový náskok, ale stále vede konkrétně v tuhle chvíli 31-24 nad Pardubicemi. Přímý přenos poslouchejte na radiožurnálu Sport z Královky Jakub Kanta, radiožurnál. Evans teď zachyboval u půlící čáry na útočné polovině, se snažil najít některého ze svých spoluhráčů po pravé ruce, ale myslím, že to byl Bonem, kdo pokračoval v pohybu směrem ke koncové čáře. Rovnoměrném pohybu, tedy s pravou postraní čárou, a ten míč mířil za jeho záda. Takže jsou to nymburští basketbalisté, kteří měli možnost přidat další body na své konto v rozhodujícím sedmém finále, ale Robert Viklický teď ukazuje snad dokonce nesportovní chybu Matěje Svobody. Ano, u něj už tam bliká na té desce ukazující nejen skóre zelená malá tečka. To znamená, že to je osobní chyba pro 29-letého Matěje Svobodu, hrdina toho už pátého finále, o kterém jsem před malou chvílí mluvil. Každopádně rozhodčí Viklický a spolu s ním také jeho kolega Baloun. Teď už u stalku časoměřičů kontrolují svůj předchozí verdikt, který by poslal na čáru trestného hodu některého z pardubických basketbalistů. Oba týmy toho pochopitelně v čele se svými realizačními týmy využívají k tomu, aby upravili chování některých basketbalistů na palubovce. Teď třeba mi přišlo, že Oren Amiel, nymburský kouč z Izraele, tam vysvětloval Matěji Svobodovi, jak by si představoval, aby bránil, aby svým tělem zastavoval soupeře v postupném v tom pohybu směrem ke koši, aby je vytlačoval směrem k čáře. Každopádně Matěj Svoboda, ten se v dnešním utkání zapsal do statistik už třeba 5 body nejlepším střelcem, stále Perkins. Nymburk už má v tomto herním hracím období nastřílených 5 bodů, zatímco Pardubice 11. To je ten důvod, proč se hosté přiblížili z minus 13 bodů na 24-31. Východočeši, kteří hrají finále po 42 letech, teď sledují výrok Roberta Viklického, jednoho z mála českých mezinárodních rozhodčích. Samozřejmě teď mám na mysli těch basketbalových, no a právě tenhle i šéf České asociace basketbalových rozhodčích vysvětluje Orenu Amielovi, že nakonec to bude tedy jen balón pro Pardubice. S čímž tedy zřejmě Oren Amiel ani tak nesouhlasil, nicméně po Bryantovi už dribluje s míčem teď v levé, na levém křídle Bonham, ale přenáší hru na pravou stranu. Moffett si ten míč nenechal a posunul ho o metr víc doprava do rohu na Bryanta. Jamonda Bryant, autor, už v tuhle chvíli 8 bodů snižuje z pohledu Pardubic na 27-31 v začínající 15. minutě sedmého finále. Ale teď nymburský útok zastavil za cenu faulu Bonem. Ten zapsal v dosavadním průběhu utkání 3 body, ale teď se podílel na zisku. Takže Moffett, rychlý break na druhou stranu po jeho přihrávce. Bonham za 3 body a to ještě zhruba 20-30 cm. Vyslal tuhle střelu za 3-bodovou linii, ale ten míč letěl příliš daleko od zadní části obroučky, se odrazil směrem zpátky do hřiště. Bonham se snažil zabojovat o útočný doskok, ale provinil se proti faulu, proti pravidlům, připsal si 2. faul, jde si odpočinout, místo něj se vrací na palubovku Adam Lukeš, jeho spoluhráč z perimetru, tedy další z rozehrávačů Tuma. Teď se snaží zkomplikovat rozehrávku Sehnalovi, ten si přihrávkou do levého rohu vybírá Svobodu a Matěj Svoboda na konci 15. minuty dává 34-27, vede Nymburk a s odpovědí se teď blíží směrem ke koši Pardubice. Konkrétně Jakub Tuma najíždí z pravé strany přímo obroučce, ale Marcos Santos Silva, 29-letý americký pivot, patřící basketbalovému Nymburku, ho k lehkým 2 bodům nepustil, ale fauloval ho. Takže Jakub Tuma už širší člen národního týmu, se chystá na dva trestné hody v tomhle rozhodujícím sedmém finále národní basketbalové ligy a bude moct tak udělat něco s tím stavem 27-34, ale první šestku tenhle pardubický rozehrávač dát nedokázal. A tak z toho bude moct být maximálně manko 6 bodů, ale to se právě teď splnilo, protože po druhé už se Tuma z čáry trestného hodu nemýlil a Pardubice prohrávají 28-34 s Nymburkem. 5 minut před koncem druhé čtvrtiny, kdy málem přišel o míč Sehnal, kterého tam zdvojil Kovář s Tůmou mezi jejich nohama, se snažil s míčem proklouznout jako myška Ondřej Sehnal, ale protože zmiňovaní pardubičtí basketbalisté se prakticky podrážkami bot nebo stranami bot dotýkali, tak to bylo hodně těžké, ale poslali Sehnala směrem k zemi na palubovku. Bylo to po faulu. Tuším, že Luboše Kováře, je to tak, autora tří bodů, tak pokračují v dalším postupném útoku nymburští. Sehnal to teď bere na sebe, jeho dvoubodový pokus neúspěšný, ale doskok Santose Silvy a jeho střela jednoruč pravou rukou, tak ta už skončila v obroučce 36-28 v polovině 16. minuty. Vede Nymburk, ale musí honem rychle zpátky, protože stejně jako domácí basketbalisté, tedy ti nymburští, tak také Pardubice se snaží těžit z rychlého přechodu do útoku. Střídání na nymburské straně hřiště opouští Sehnal se Svobodou. Fanouškům se tedy od 6. minuty druhé čtvrtiny znovu bude moct představit Bohačík a spolu s ním Perkins. Ale nejprve to bude na defenzivní polovině, protože pardubičtí zůstávají v útoku. Tuma vybídl ke skórování za tři body Mofeta, ten byl ale dobře bráněný a tak přihrál do vymezeného území Kovářovi. Ten se ale dostal do klinče s pivotem nymburských basketbalistů, tedy Santosem Silvou, a protože tentokrát je šipka u stolku časoměřičů ve prospěch Pardubic, tak je to právě Jamunda Bryant, kdo tísněný relichem vyhazuje spoza koše, vybírá si Tůmu, na kterého si v pravém rohu počkal Santos Silva. No a tohle to byl opravdu blok, který se líbil, vyprodané hale Královka. Jestli se divíte, proč Nymburk hraje sedmé rozhodující finále poprvé od roku 2003 tady a ne třeba ve sportovním centru, nebo se nehraje v Pardubicích, tak tam by se hrát nemohlo, protože Nymburk byl po základní části a i nad stavbě první, takže si vybojoval tu výhodu domácího prostředí, ale nymburské sportovní centrum už je dlouho zamluvené pro taneční soutěž a tak se o titulu v národní basketbalové lize dnes rozhoduje tady v pražské hale Královka před zhruba 15 fanoušky. Teď těžkou střelu za tři body předvedl domácí Perkins, který si ještě vykoledoval faul hostujícího Lukeše. A tak už se zvedá z palubovky a míří směrem k čáře trestného hodu v začínající 17. minutě. Tak bude moct pardubický křídelník, který se narodil v Americe, tedy 24-letý Tony Perkins, zvýšit ten 8-bodový náskok. První šestku posílá celkem neomylně do koše. A jde si ujasnit ještě s Jaromírem Bohačíkem, jak budou po té druhé si přebírat hráče. Teď už ale dostává balón, střílí druhý trestný hod a i ten bez problémů se dostal do obroučky, nedotkl se ničeho jiného než síťky. A tak Nymburk má poté, co nechal stáhnout a přiblížit se Pardubice, tak už zase dvouciferné vedení. 3 minuty a 40 sekund před odchodem do kabin totiž vede nad Pardubicemi 38-28 a hlavní zásluhu na to má právě 9-bodový Perkins. 8 bodů má na svém kontě Matěj Svoboda, další nymburský basketbalista. No a na straně Pardubic už je nejpilnějším střelcem a sběračem bodů autor 8 z nich Bryant, který teď ale sleduje, jak Lukeš z levého křídla zakončuje přesně trojku, ale teď musí ubránit Rilicha a to se mu se Švrdlíkem povedlo. Kamil Švrdlík, řekl bych, že zablokoval Rilicha najíždějícího z levého rohu do dvojtaktu směrem ke koši a tak jsou to zase Pardubice, které 3 minuty a 17 sekund před koncem druhé čtvrtiny můžou rozvíjet svoji útočnou snahu. Je to Jakub Tůma, s kterým bych řekl, že dnes nymburská hra velmi dobře šlape. Teď právě kombinuje na útočné polovině s Bonhemem. Ten vrací Tůmovi, který si mezi tím naběhl do pravého rohu, ale tohle zakončení bylo hodně na sílu Jakuba Tůmy, ale Jakub Tůma si podle mínění triasudích vykolenoval faul Santose Silvy, amerického pivota, nymburského basketbalového klubu, autora 4 bodů, pro něj je to druhá osobní chyba a Jakub Tůma si tak půjde vyzkoušet házet šestky v dnešním utkání. To pro něj nebude premiéra, zatím má 50% úspěšnost ze dvou pokusů, teď si ji vylepšuje, protože úvodní je trestný hod, poslední je 3minutovce druhé čtvrtiny sedmého finále proměňuje a snižuje z pohledu Pardubic na 32-38 a i po druhé. Jeho pravačka byla naprosto přesná, takže 33-38 prohrávají Pardubice s Nymburkem, který zase přeskupuje síly na palubovce. Rilich si jde po krátkém úseku na hřišti odpočinout a vrací se Sehnal, který diriguje hru teď společně s Perkincem. Ten právě jemu do pravého křídla poté, co se dostal na útočnou polovinu, přihrává. Sehnal moc hezky, oběhl několik bránících hráčů a přihrávkou o zem do vymezeného území vybídl k 2 bodům Lorence. Ten sice s obtížemi, ale nakonec zakončil přesně, takže 40-33 vedou v polovině 18. minuty nymburští basketbalisté nad těmi pardubickými a je to Adam Lukeš, kdo teď hodně divokým nájezdem z levého rohu, ale pěknou otočkou, pak se snažil zbavit dotírajícího Boháčíka, ale upadl na kolena a přichází o balón, faul to nebyl, takže to budou nymburští basketbalisté, kdo budou uvádět míč do hry spoza vlastního koše. Je to Sehnal, přihrává Šumejtovi. Ten bráněný Kovářem nemá úplně problém dostat se na útočnou polovinu. Tam předal míč Sehnalovi. Ten přihrává do levého rohu na Perkince. Ten mu vrací Sehnal za 3. Je to tam Nymburk. Se díky Sehnalovi 2 minuty a 9 sekund před odchodem do kabin na poločasovou přestávku opět dostává do 10-bodového náskoku 43-33 a hostující trenér Jan Šotnár si chce se svými svěřenci na minutku promluvit. Je to oddechový čas pardubických basketbalistů.
1: A tak si na chviličku zase vezmeme slovo ve studiu Radiožurnálu Sport. 17 hodin 45 minut. Stále nás zajímá, jak si na berlínské trávě vede česká tenistka Nikola Bartuňková, která hraje ve třetím setu postupu do osmifinále tohohle turnaje s Dianou Schneiderovou a v tuhle chvíli česká tenistka v té rozhodující sadě vede 4-3. Pomalu, ale jistě se nám blíží 18. hodina. Připomínám, že to je taky čas, ve kterém se na mistrovství světa fotbalistů ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku rozehraje další duel. Bude to konkrétně ten mezi Španěly a Kapverďany. Ten vám samozřejmě taky nabídneme tady na Radiožurnálu Sport. Budeme fotbal kombinovat s basketbalem. No a ještě připomínám večerní zápas Belgičanů s Egypťany. ten má výkop v 21 hodin. Teď už ale pomalu, ale jistě, myslím, můžeme zamířit zpátky na Královku, abychom o něco nepřišli. Právě tam se totiž odehrává rozhodující zápas o titul v národní lize basketbalistů Nymburk proti Pardubicím a u toho reportér Jakub Kanta.
0: Rozhodně, protože timeout pardubického kouče Jana Šotnara už je minulostí, takže před námi a před vámi, tedy posluchači radiožurnálu Sport, je poslední dvouminutovka druhé čtvrtiny. Začínat s míčem ve svém držení budou pardubičtí. Je to Bonhem, kdo předribloval na útočnou polovinu, tam ale velice pěknou obranou prací zaujal Šumejt, který rychlou pravačkou sáhl do driblingu Bonhema a donutil ho tak málem ke ztrátě. Nakonec ale se ten míč odrazil do zámezí přímo od něj a tak jsou to zase pardubičtí basketbalisté, kteří minutu a 56 sekund před koncem druhé desetiminutovky vyhazují. Švrdlík po Bonhemovi přihrává Bryantovi, ten je na ose hřiště bráněný Lorencem, na pomoc mu přichází Bohačík, přihrávka do pravé strany na Tůmu, volná trojka, tentokrát do obroučky nezamířila a tak Pardubice se nedokázali přiblížit, zůstává jejich manko desetibodové, 33-43 prohrávají pardubičtí basketbalisté, kteří ztráceli po úvodní desetiminutovce už 13 bodů, ale ve druhé čtvrtině se dokázali přiblížit až na rozdíl 4. Teď už je to ale zase o 12, protože neohrožený Perkins se svým nájezdem uspěl a zvyšuje na 45-43. Nymburk teď brání velmi dobře a byl to Perkins, kdo je teď opravdu v laufu. Právě on se vyšplhal s hlavou skoro až k obroučce a řekl bych, že zablokoval ten pokus, který už mířil možná i do koše, každopádně byl tam nakonec faul, předtím ještě Ondřeje Sehnala, autora 8 bodů nymburských, a proto Kamil Švrdlík, 39letý český basketbalový někdejší reprezentant a kapitán pardubického klubu, teď na čáře trestného hodu, neudělal moc nymburským fanouškům radost, protože první nařízenou šestku naopak k libosti nymburských neproměnil. Ta druhá už mu minutu a 17 sekund před odchodem do kabin v poločase v koši skončila a tak snížil z pardubického pohledu na 34-45. Rozehrávku nymburskou si teď bere na starosti Šumejt až na útočné polovině. Na pravé straně hřiště předává balón Bohačíkovi, ten přes Sehnala, vybízí v rohu ke trojce, v levém rohu Perkince, nepřesný pokus, nymburští doskakují po Šumejtovi, už zase na vrcholu tříbodového území Bohačík, teď po něm tam také Perkins, za dva body nedává. Tentokrát pardubičtí doskakují, ale tohle byl ještě faul někoho z nymburských. Vypadá to tak, rozhodčí Vyklický ukazuje, no tak nakonec, že by to byl pardubický Bryant, kdo si připsal osobní chybu. No vypadá to tak, asi byl příliš aktivní. Přitom, když se snažil dostat k míči, no a protože už mají oba celky v tom dnešním sedmém finále ve druhé čtvrtině 5 týmových faulů, tak Jacqueline Lawrence teď stojí na čáře trestného hodu na poprvé. Ale proměnit nedokázal, Lawrence se zatím zapsal dvěma body v dnešním zápase a teď bude mít k dispozici se dostat na body 3 a druhou šestku proměňuje, takže 46-34 vede Nymburk nad Pardubicemi, 42 sekund před koncem druhé čtvrtiny. Přichází na obrané polovině rychlý nymburský faul osmibodového Ondřeje Sehnala. Pro ně je to druhá osobní chyba znamenající trestné hody pro Roberta Bonhema, pardubického rozehrávače. Ten hned na poprvé rozšiřuje to své tříbodové konto na body 4 a snižuje z pardubického pohledu na 35. 46, ještě má k dispozici jeden trestný hod. Tenhle 24-letý Američan, a protože proměnil i ten, tak je stav z pohledu Pardubic 36-46. Teď hodně vytažená obrana až na útočnou polovinu. Pardubic se snaží znepříjemnit přechod na útočnou polovinu Šumejtovi, konkrétně se o to stará Moffat, ale ten primární úkol úplně vyřešit nedokázal. Navíc sehnal, tam byl chvíli trochu volný, po rychlé asistenci Šumejta dává za 3 body 49-36, takže zase 13-bodový náskok, 20 sekund před druhým klaxonem oznamujícím konec druhé desetiminutovky před poločasovou přestávkou. Ještě budou moct zakončit zřejmě Nymburští, protože ten rozdíl v čase je markantní. Pardubická trojka z levého rohu Moffata v koši nekončí a tak je to ještě 2 vteřiny na zakončení pro Sehnala. Sehnal pálí, trefuje obroučku. Úvodní 20-minutovka nabídla velice zajímavý průběh, ale do kabin na poločasovou přestávku nakonec odchází mnohem spokojenější nymburští obhájci titulů útočící na 21. prvenství v NBL, protože vedou nad Pardubicemi 49-36.
1: To říká Jakub Kanta v 17 hodin 52 minut. My mu moc děkujeme v tuhle chvíli a samozřejmě velmi rádi se s ním znovu spojíme a vám, posluchačům Radiožurnálu Sport, nabídneme druhou polovinu toho rozhodujícího basketbalového zápasu o titul. Teď ale pojďme zase na chvíli na fotbal, konkrétně zamíříme na jediném čistě sportovním rádiu v Česku na trénink českých fotbalistů. Vydáváme se tedy přes oceán do Mansfieldu za Lukášem Michalíkem. Lukáši, hezký den.
6: Hezké dopoledne z texaského Mansfieldu.
1: Tak nebudeme dělat tady ten, řekněme, cirkus s tím časem, protože já bych se do toho zamotal, tak ti přeju samozřejmě raději takhle neutrálně krásný den. Lukáši, koho vidíš, když se podíváš na fotbalové hřiště, u kterého jsi?
6: Naprosto ti, Karle, rozumím, i já už v tom mám trochu guláš, ale teď jsem to snad zvládl dobře. Vidím kompletní český tým, který tedy trénuje v celém složení, 3 brankáři, 23 hráčů. Ten dnešní trénink, na rozdíl od toho včerejšího, bude otevřený pro novináři jen úvodní čtvrt hodinu. Včera tedy Miroslav Koubek byl velmi vstřícný k českým novinářům a nechal je tady sledovat celý hodinu a půl dlouhý trénink, což takovou možnost neměli zahraniční novináři. Ti po té úvodní čtvrthodině museli odejít. To nejzásadnější, Češi tedy trénují v kompletním složení. Ten trávník je tady stále velmi dobře připravený. Před tréninkem si opět tady kopali také asistenti trenéra Jaroslav Plašil s Janem Reskem. A opět znovu ve velmi družném a dlouhém rozhovoru jsme měli možnost sledovat generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda a taky Karla Poborského, který tady je v roli experta České televize. Do té debaty se pak zapojil i Jaroslav Plašil. Nálada dobrá, ale ve čtvrtek se to musí zvládnout.
1: Teď taková dvojotázka. První, zdá se mi to, nebo vám tam docela hodně fouká vítr? A druhá, byla možnost vůbec taky s někým z českých fotbalistů mluvit?
6: Trochu nám to fouká, nezdá se ti to, nevím, co s tím mám dělat, zkusím se trochu pootočit, ale nic jiného s tím asi neprovedu. Měli jsme možnost krátce před tréninkem mluvit s Tomášem Chorým, slavistickým útočníkem. Samozřejmě jedno z témat bylo to, že zápas českého týmu a Jihoafričanů v Atlantě bude řídit ženská rozhodčí Tori Pencová. Bude to poprvé, tedy respektive podruhé v historii světových šampionátů, poprvé po 4 letech, kdy bude zápas na světovém šampionátu řídit žena. Připomínám, že v Kataru utkání mezi Německem a Kostarikou před 4 lety řídila francouzka Stephanie Frappartová. Teď tedy Tori Pencová, 39-letá rozhodčí, která má zkušenosti s mužským fotbalem, protože v minulosti řídila 4 zápasy mistrovství světa klubů a v americké Major League Soccer má na kontě už 660 odřízených zápasů. Ptali jsme se na to Tomáše Chorého, moc se k tomu vyjadřovat nechtěl, mluvil o tom, že Češi se musí soustředit na sebe, že je v podstatě jedno, kdo ten zápas bude řídit a že vlastně asi nejzásadnější informace to je pro kapitána Ladislava Krejčího, který by tedy s paní rozhodčí Pencovou měl být nejvíc v kontaktu. Taky došla řeč na to, jak si užívá Tomáš Chorý mistrovství světa, jestli hráči mají možnost sledovat i jiné zápasy, tak říkal, že ano, že často ne tedy celé, ale že různé jako highlighty nebo části zápasů sledují a taky, že sledují jiné sporty, protože se aktuálně hraje finále basketbalové NBA a včera hráči sledovali také nakonec rozhodující finále mezi Vegas a Carolinou, kdy Carolina tedy zvítězila a ovládla Stanley Cup.
1: S Lukášem Michalíkem si povídáme o tom, co aktuálně se děje na fotbalovém mistrovství světa, jak vypadá trénink českých fotbalistů. Lukáši, na jednu stranu ten čas plyne rychle, na druhou stranu je docela nezvyklé času mezi jednotlivými zápasy, tak můžu klidně říct, že už se nám ten druhý duel Čechů proti Jihoafrické republice blíží, na druhou stranu do něj zbývá pořád ještě 72 hodin v tuhle chvíli, tak jaký je vlastně program českých fotbalistů teď dál?
6: Ten program bude zajímavý nejen pro Čechy, ale i pro nás novináře. Teď jsme to tady řešili v takovém širším kruhu už zítra, tedy, nebo ono to je běžné, že zkrátka odletí český tým do dějiště zápasu dva dny před zápasem, ale připomínám, že do Guadalajary kvůli těm nezvyklým podmínkám a vysoké nadmořské výšce odletěli Češi až den před zápasem. Teď tedy odletí už zítra, stejně jako my reportéři Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, a 17. ve středu, tedy den před zápasem, budou mít ten předzápasový trénink brzy ráno, budu mluvit teď v americkém čase, budou ho mít v 9 hodin ráno, tedy času v Georgii, v Atlantě, protože tam je o hodinu méně než tady v Dallasu, ale nechci se do toho moc zamotat. A ten trénink bude takto brzo ráno proto, že když se podržím toho amerického času, tak ten čtvrteční zápas začne ve 12 hodin, to je strašně brzy, upřímně já jsem to nikdy nezažil ještě a nevím, jestli někdo z českých reprezentantů, že se bude hrát v podstatě v poledne. Je to samozřejmě téma, jakým způsobem se stravovat před tím zápasem a podobně. My v podstatě, my jakožto reportéři, vstaneme a půjdeme rovnou na zápas. Takže je to velmi zajímavá zkušenost. Takže i tomu je přizpůsobený ten program. Takže den před zápasem už brzy ráno trénink a poté odpoledne, tuším 13:30, předzápasová tisková konference. A znovu tedy musím podotknout, že ten čtvrteční zápas začne v Atlantě ve 12 hodin tady času, tedy v Atlantě, u vás v Česku to bude od 18 hodin, takže velmi příznivý čas, samozřejmě přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Přesně tak, Lukáši, my velmi dobře víme ten čas tady v našem středoevropském čase, protože je to ten jediný duel v základní skupině, na který se nebudeme muset nařizovat budík. Lukáš Michalík toho času na tréninku českých fotbalistů v Mansfieldu, tak moc děkujeme a těšíme se na slyšenou.
6: Taky díky a brzy na slyšenou, mějte se.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot. Ostrava přivítá 16. června nejprestižnější český atletický meeting.
3: Na 65. ročník Zlaté tretry dorazí opět hvězdy světové atletiky a fanoušky budou ze sedadel zvedat nervy drásající souboje.
7: Poslední je dvě překážky, ale dotahuje Holové. Nakonec toho bude velké drama a bude muset asi rozhodovat fotofinish, protože Holovej zaškobrzl na poslední překážce a nakonec Bert měl velmi silný závěr.
3: Na stadionu ve Vítkovicích se opět ukáže domácí špička.
2: A tleskat budou diváci i elitním atletům z různých koutů světa.
7: Teď Armand Duplantis 6.13 a poprvé překonává. Překonává Armand Duplantis bez problémů. Nový rekord meetingu. To byl parádní skok.
3: Hlavní hvězdou letošního ročníku bude výjimečný americký sprinter Lajos. Osminásobný mistr světa poběží netradiční závod na 150 metrů.
2: V Ostravě budou v úterý 16. června i naši reportéři.
3: A o nic podstatného tak nepřijdete.
2: Nejlepší atletika na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: A vy posloucháte pondělní Radiožurnál Sport. Je 18 hodin 15. června. Samozřejmě, jakmile se znovu na Královce začne hrát, tak se budeme věnovat taky rozhodujícímu finálovému zápasu basketbalové ligy NBL Nymburk Pardubice. Po prvním poločase tedy nymburští vedou o 13 bodů 49-36. 18:00 to je ale alespoň, pokud je tedy o středoevropský čas, taky čas výkopu dalšího duelu na fotbalovém mistrovství světa Španělsko-Cap Verdy. To je duel, který dnes bude sledovat Jaroslav Plašil.
6: Ano, možná právě teď pod mým hlasem ještě slyšíte odpočítávání, a protože už se to všechno blíží a už je to právě tady, tak můžeme začít tento zápas, ve kterém rozhodně víme, kdo je favoritem. Španělé, úřadující mistři Evropy, proti Cap Verdům. To je tým, který si hlavně užívá to, že je na světovém šampionátu. Už jste toho hodně slyšeli v našem předzápasovém zpravodajství na Radiožurnálu Sport, kdy jsme si i tento tým představovali. Španělé teď drží míč v první minutě utkání, tak tomu asi bude povětší část zápasu. Teď kombinují čtyři obránci, Cucurella, Laporte, Cubarsí a Llorente. Když jsem je zmínil, na kraji si teď Llorente právě odskakuje pro míč na pravé straně hřiště. Teď Španělé vrací balon zpátky, protože Kapverďané podle očekávání v hlubokém obraném bloku, a tak teď Španělé obehrávají hřiště zase z jedné strany na druhou. Ale už zase mění směr, je tady Ruiz, po něm Llorente. Ruiz dostane opět míč, ale teď mu trošičku překážel rozhodčí Macan Mech, kterému se Španělé museli vyhýbat, krom sou

0: standardní situaci, kterou si teď trošičku odpočinou, ale bude to asi jenom na pár, možná desítek vteřin, už rozehráli přes svého brankáře. Vozíňa rozděluje balón na Burgese, který pokračuje ve směru doleva, kde je López. López, po něm teď zase další hráči v zadní linii, ale bohužel tlak Španělů je pro Kapverďany tak silný, že chybují a dávají míč španělskému týmu na autový hod nechtěně samozřejmě. Teď jsou to zase Španělé ze svého typického rozjezdu, ze svého začátku, kdy tedy kombinují stopeři, od kterých se balon dostává dopředu směrem k záložníkům. Teď je to Ruiz, který na chviličku se zastavil nad míčem, dává jej na Kubarsiho na pravou stranu, Llorente úplně u lajny, prodlužuje okamžitě z první balon teď na Torrese. Ferran Torres padá na trávník, obklíčen dvěma protihráči, kteří mu ještě posměšně ukazují vstávání. My jsme ti nic neudělali. Ve třetí minutě utkání Španělsko hraje s Kapverdy 0-0 zatím v roli obrovských favoritů. Spolufavoritů, dá se říct, na titul určitě to jsou Španělé, tak to o nich jistě můžeme mluvit. Vždyť, jak už zaznělo, jsou to úřadující mistři Evropy ze Španělska. Míč teď mají zase tedy Kapverďané a váží si jej, protože s rozehrávkou teď vůbec se nepospíchají, takže teď se bude hrát od jednoho ze stoperů Burgese, který teď se dobře dívá, komu by přihrál, vybral si nejblíže stojícího golmana, od kterého okamžitě míč letí až na kraj hřiště, kde o něj musel hodně bojovat Moreira, ale vybojoval autový hod pro svůj celek. V souboji s Gavim byl úspěšnější, balon se od Gaviho odrazil ze čáru, takže Kapverďané budou z pravé strany vazovat. Vazování teď trošičku trvá, autový hod Kapverďanů teď slouží jenom k tomu, aby dostali míč trošku dál od svého pokutového území, což se jim povedlo, protože míč mají teď na polovičce hřiště Španělé. A opět je to Kubarsi a po něm Laporte, kteří teď si chviličku strkají míč z jedné nohy na druhou. Teď dlouhý pas Kubarsiho, o který teď bojoval Gavi, ale vybojoval jenom území, nikoli balón, a tak zase Španělé to musí zkoušet znovu, když se k ním míč vrátil na půlku hřiště. Llorente vrací zpátky, kde je Kubarsi, který dává zpět až k brankáři Simonovi. Unai Simon přes dalšího ze stoperu Laporteho začíná útok Španělů v páté minutě utkání. Favorit se zatím nedokázal dostat do nějaké nadějné pozice za těch už skoro uplynulých pět minut přes zaparkovaný autobus Kapverďanů před pokutovým územím, kde je hodně plno. A Kapverďané teď vyrážejí dopředu. Hodně odvážně to vypadalo, že si namíří dopředu López, ale nakonec si to rozmyslel. Vydal se mezi tři španělské hráče, ale pak, byť to nejdřív vypadalo, že si hodně věří, tak už tak přesvědčivý výraz asi jsme u něj nemohli zaznamenat. Španělé získali balón a tak teď zase začínají svou další útočnou akci. Na pravé straně hřiště teď kombinace Torrese s Ruizem, který ale o balón přichází. Technická chyba Španělů, dalo by se říct slovy třeba basketbalového reportéra Jakuba Kanty, kterého za chviličku určitě zase uslyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport, protože v Česku se bojuje o titul a napínavý sedmý zápas rozhoduje. Tady jsme teprve na začátku základních skupin. Španělé zatím na začátku zápasu hrají 0-0 s Kapverďany. Šestá minuta utkání. Míč teď bude mít outsider tohoto zápasu. Konkrétně to bude López Cabral, který bude od levé postranní čáry vhazovat dopředu. Autový hod po čáře, to nejjednodušší, co mohou Kapverďané udělat, aby se dostali alespoň nějaký kus zase dopředu od své branky. Tleská jim teď samozřejmě také kouč, který určitě nepočítá s tím, že by jeho svěřenci mohli získat v tomto utkání nějaký bod, ale rozhodně se budou pokoušet co nejvíce vzdorovat španělskému favoritovi. Kapverďané, kteří teď jsou s balonem na pravé straně hřiště ze svého pohledu. Už to...
1: Ano, Španělsko-Kapverdy na fotbalové mistrovství světa, duel, který nás dál bude zajímat na radiožurnálu Sport. Já teď ze studia řeknu, že Tunisko druhý den po debaklu 1-5 se Švédskem V prvním utkání na fotbalové mistrovství světa odvolalo trenéra Sabriho Lamoučiho, oznámil to Národní svaz na Instagramu. A teď už, jak bylo před chviličkou řečeno, pojďme znovu na finále basketbalové ligy Nymburk Pardubice. Hraje se v Praze na Královce. Jakub Kanta.
2: Dobrý postřeh prokázal po 17 sekundách ve třetí čtvrtině pardubický Evans, který

0: a svojí pravačkou nadrazil tu přihrávku směřující za jeho záda a tak nedovolil skórovat lehké body Nymburku, který teď musí osobou Rilicha o ten odražený míč hodně bojovat, protože Rilich tam byl oproti ohlavu většímu Kovářovi, ale také přesile pardubické, protože tam byl i Moffett a Bonem. A budeme o tom informovat také na Radiožurnálu. Začala 21. minuta, tedy druhý poločas, a Nymburk vede nad Pardubicemi 49-36. Z Královky a koukám na Radiožurnál. Pardubičtí basketbalisté, konkrétně je to s číslem 3 na dresu Bonem, kdo dribluje za tříbodovou linii a přihrává z pravé strany na levou na Kováře, který byl ale těsně bráněný a právě od jeho strážce Martina Kříže poteči ten míč zamířil za čáru před nymburskou lavičkou. Pardubice tedy zůstávají v útoku i na ofenzivní polovině, ale Bonham se pustil z driblinku mezi tři bránící hráče a o balon přišel. Rychlý přechod na útočnou polovinu Nymburka, zastavený nakonec v pravém rohu přihrávkou Kříže zpátky na vrchol tříborového území nasehnala. Ten tam teď dribluje, staví mu clonu Santo Silva, roluje směrem ke koši, nabíhá si tam na přihrávku, ale dva body nedává, takže stále i ve 22. té minutě na jím začátku. Čekáme na první body po změně stran. Nymburk vede 49-36. Pardubický Evans už za čárou prostřelbu a za tři body přihrává zleva doprava. Šorlík najíždí mezi dva bránící nymburské basketbalisty. Zezadu ho tlačil Santos Silva, zepředu ho přišel zastavit v pohybu směrem ke koši Jaromír Bohačík a řekl bych, že to byl právě druhý, ne, tak nakonec si tu osobní chybu připisuje Santos Silva a pro něj už je to třetí. Takže už jen dvě dělí tohle amerického pivota, člena základní nymburské sestavy dnes od toho, aby tohle utkání nedohrál. No a to je ten hlavní důvod, proč se po minutě a 18 sekundách vrací Santos Silva na lavičku náhradníků mezi své spoluhráče. Na palubovku míří Lorenz, který teď je bude ale jen sledovat, jak se bude dařit z čáry trestného hodu Kamilu Švrdlíkovi, no a ten by tenhle trestný hod nejraději prostě nevypustil. Byl hodně krátký, nebyla šance na úspěch, od přední části obroučky se míč mu prakticky do ruky vrátil, ale to odrazem až o zem. Každopádně na podruhé už úspěšný byl, takže snižuje na 37-49 z pohledu Pardubic. Rychlá trojka z levého rohu Františka Rilicha, křídelníka Nymburka, v obroučce nekončí, od té zadní části se odrazila vysoko nad palubovku v polovině 22. minuty, tak z toho další nymburské body a nárůst vedení není. 49-37 vedou obhájci titulu nymburští basketbalisté, kteří si v sedmém rozhodujícím zápase dělají zálusk na 21. ligový titul. Teď ale Jaromír Bohačík se svojí levačkou za dva body neuspěl a pardubičtí nestrácí čas. Moffett přihrává už na útočné polovině Bonhamovi, který hodně akrobaticky se snažil zakončit. To se mu tak úplně nepovedlo, ale vykoledoval si další faul Františka Rilicha. Pro něj to je také třetí, stejně jako před malou chvílí pro Santose Silvu. Také František Rilich míří zpátky na palubovku, spolu s ním také například Kříž. A tak jde do hry Šumejt a také Perkins. Spolu s nimi Bohačík, Sehnal a Lorenz, na pardubické straně Bonham driblující, Švrdlík stavící clonu, adresát přihrávky na levé straně Kovář, na levé straně v rohu schovaný Moffett, který sleduje, jak Luboš Kovář využil toho, že proti němu byl menší obránce a snížil na 39-49. Perkins ten nikomu míč nepůjčil a nadribloval až do vymezeného území, pak vyhodil, ale nymburské vedení desetibodové se teď nerozšíří. Obraný doskok sbírají pardubičtí basketbalisté hrající dnes v červeném, také tuhle barvu mají jejich příznivci, kteří sem dorazili dnes ve velkém počtu. Teď si ale stěžují, že byl faulovaný Švrdlík při donášce míče do koše, ale podle mě rozhodčích nebyl. A tak je to zase Nymburk, kdo teď zkouší něco vymyslet na útočné polovině. Ondřej Sehnal to udělal moc hezky. Lobovaný balon z pravého křídla. V podstatě do toho tubusu nad koš, možná lehce za něj, na Jaquana Lorence, parádní asistence, která ale bohužel do statistik započítána nebude, protože Lorenz bezprostředně po ní body skórovat nedokázal. Ten míč se vykulil z obroučky, ale americký dvoumetrový pivot ve službách Nymburka, tedy Jaquan Lorenz, už stojí na čáře trestného hodu. Pardubičtí fanoušci za tím košem, na který teď Lorenz střílí přesně, se snaží ho vyvést z míry, točí tam věcmi nad hlavou, jsou hodně hluční, mají trubky, tak aby to co nejvíce znepříjemnili to soustředění Lorenzovi. A teď se to vyplatilo, protože nedal, útočný doskok ale sbírá Šumejt. A za stavu 50-39 v polovině 23. minuty pro Nymburk si podle mě vykoledoval i faul. Vypadá to, že to je tak. Každopádně Jan Šotnar stahuje ze hry pardubického pivota, českého reprezentanta Kováře. Zatímco JT Šumejt, křídelník basketbalového Nymburka, poprvé v tuhle chvíli vysílá čáry trestného hodu, míč na koš, netrefil nic než síťku, to znamená zvýšené vedení na 51-39. JT Šumejt, to je velmi dobrý a spolehlivý střelec, stejně tak trestný hodu, a teď to potvrdil i druhou proměněnou šestkou. Nymburk vede nad Pardubicemi zase nejvyšším možným, nebo ne možným, ale nejvyšším rozdílem v tomto utkání. Vyrovnal svůj 13-bodový náskok, teď hodně divoká přihrávka najíždějícího Bonhema z pravé strany od koše do levého rohu na Krajana Moffata. Ale tenhle, i když urostlý Američan, tak ten míč chytit prostě nemohl. Ale byl nadražený jedním z bránících soupeřů v bílém hrajících nymburských basketbalistů. Takže Bonhem teď na útočné polovině spod koše. Přihrává o zem, prakticky pod koš, pod obroučku Moffatovi, ten nafintil Šumejta a dává 41-52. Prohrávají Pardubice v začínající 24. minutě. Rychlá odpověď se hnala za tři body z levého rohu, končí v koši. Takže 55-41 vede Nymburk a máme tady nový největší náskok domácího týmu v tomhle utkání. Dosud to bylo 13 bodů, ale nevydrželo dlouho, protože koš s faulem dává Kamil Švrdlík, snižuje na 12 bodů rozdílu a ještě protože byl faulovaný, tak bude moct snížit ještě o jeden bod z čáry trestného hodu, ale bude se muset hodně vytáhnout a to se nepovedlo. Přední a zadní části obroučky míč vyskotačil ven. Rychlý break na druhou stranu, ale nymburskými body nakonec neskončil. Také tam hrála svou roli obroučka, tak jsou to zase Pardubičtí. Teď už na útočné polovině, kteří postupným útokem se snaží dostat ke koši. Tůma přihrává za zády bránících nymburských hráčů nabíhajícímu Švrdlíkovi o zem a ten krásně za dva body snadno dostal balon do obroučky 45-55, takže ten nejvyšší náskok 14-bodový nymburským dlouho nevydržel. Dvěma úspěšnými koši se Pardubice zase přitáhly, ale stále je to dvouciferný náskok nymburských basketbalistů, který navíc budou moct zvýšit, protože si myslím, že tam přišel nedovolený zákrok při střelbě. Ano, rozhodčí balón ukazuje, že bude mít zřejmě Jaromír Bohačík. 6 minut a 10 sekund před koncem třetí čtvrtiny. Tak nakonec to bude Perkins, kdo bude házet ty dvě šestky. Právě první teď pravačkou přesně trefuje do koše. Nymburk vede 56-45. Perkins může přidat teď ještě svůj 13. bod a zvýšit ten náskok na 12 bodů a to také dělá. 57-45. Takový je stav v sedmém finále Národní basketbalové ligy tady na vyprodané Královce mezi Nymburkem a Pardubicemi. Bonem si vyměňuje balón za tříbodovou línií na levé straně s Bryantem, pak si ho ale bere celkem rychle zpátky, obíhá nymburskou obranu po pravém křídle, tlačí se do koše, tam také probíhá a vyhazuje za trojku. Po Bryantovi za tři body pálí Tuma, příliš krátká střela na doskoku, ale řekl bych, uspěl nevysoký Bonham. Je to tak, Bonham, který se tam pralo ten odražený míč, si nakonec vybojoval nedovolený zákrok na svou osobu. Pátý týmový nymburský faul a dva trestné hody pro nymburského rozehrávače Roberta Bonhama. 5:42 před koncem třetí čtvrtiny. Ten první z nich Bonem proměňuje a ještě bude pálit z čáry trestného hodu jednou. O doskok, který si myslím, že nebude potřeba, se budou snažit jeho spoluhráči Moffett se Švrdlíkem. A přesně tak, Bonham naprosto s přehledem pas posílá balon do koše a snižuje na 10-bodový rozdíl. Pardubice prohrávají 47-57 ve 25. minutě. Dribluje Šumejt. Moffett ho u půlící čáry se snažil dostat zpátky do na vlastní obranou polovinu, to se mu nepovedlo, Šumejt se mu vyhl takovým manévrem kličkou do pravé strany. Pak sice přihrávalo nepřesně, ale nymburští budou moct vyhazovat z pravé strany poté, co od jednoho z pardubických hráčů míč putoval do zámezí. Bohačík vrací do pravého křídla z vrcholu tříbodového území na svobodu. Ten zkusil štěstí z dvojtaktu, ale byl to Jamonda Bryant, o hlavu menší rozehrávač pardubického basketbalového klubu. Kdo si na to počkal, až chytí míč do obou rukou v úrovni pasu a tam mu ho prostě dal zpátky k zemi. Nakonec to rezultovalo v kroky nymburského křídelníka, ale nymburští basketbalisté po nedorozumění pardubických basketbalistů v rychlém přechodu do útoku můžou rozšířit ten svůj náskok, ale a zase se jim to nepovede, protože úmysl Bohačíka vybídnout ke skórování Lorence vystihla pardubická obrana, ale jen na chvíli, protože od Kováře snad se ten míč odrazil ke Svobodovi, ten na jižní nedává, doskakuje Šumejt, ale ani jeho dopich v obrouci nekončí. Rychlý break na druhou stranu, táhne Jamonda Bryant, vyhazuje do pravé strany na Moffetta a ten k velké, řekl bych, radosti nymburských basketbalistů nedává. Trefuje obroučku a jsou to zase domácí basketbalisté, kteří se snaží něco vymyslet na útočné polovině, ale příliš si to nekomplikují. Z pravého rohu přichází přihrávka do vymezeného území na Lorence. Tohle na Pardubice platí. Dostávat míče na pivoty do blízkosti vymezeného území právě spod koše. Tam dávají nymburští víc bodů než pardubičtí. Snaží se využít tu svou výškovou, možná i kilogramovou výhodu, kterou mají nymburští pivoti oproti těm pardubickým, i když Švrdlík s Kovářem dělají, co mohou, tak řekl bych, že ta absence Zedakije je prostě znát. Tenhle americký pivot, kdyby byl v téhle sérii, možná by pardubičtí byli ještě více konkurenceschopní. Každopádně 26. minuta. Nymburský sehnal štěstí, za tři body má. Neuvěřitelná trojka Ondřeje sehnala po prohození míče mezi nohama z odskoku. Trefuje přesně, 60-47. Vede Nymburk, ale snížení přichází v zápětí z pravačky Jakuba Tůmy. Tenhle pardubický rozehrávač upravuje z pohledu Pardubic na 49-60. Sehnal. Uvolnil v pravém rohu Rilicha, který si to namířil rovnoběžně s koncovou čárou do koše, ale srazil svého strážce, který podle rozhodčích byl připravený na ten průraz včas, zastavil svůj pohyb, zatímco do něj narazil František Rilich. No, myslím, že to bylo hodně těsné, každopádně je to Rilichův útočný faul a další šance pardubických basketbalistů nevyužitá. Bryantovou trojkou z levého rohu doskakuje Kříž, po něm hraje Sehnal, teď už zase na útočné polovině Kříž, který na levé straně přihrává metr doleva na Svobodu, který pod tlakem Mofeta dělá chybu a ztrácí balon. Takže 3 minuty a 22 sekund před koncem třetí čtvrtiny. Pardubičtí sice prohrávají o 11 bodů, ale budou moct zase snížit. Tuma po Bryantovi organizuje hru na útočné polovině pod sloně Kováře. Jsem chtěl říct, že tam má hodně prostoru, aby zkusil trojku, jenomže mezi tím se ozval hvist rozhodčího Ivora Matějka, který viděl pohyb ve sloně, takže Luboš Kovář si připisuje třetí osobní chybu k 5 bodům a střídá, ne, zůstává, je velice důležitým hráčem pardubického klubu, takže ani s třemi osobními chybami si nepůjde na chvíli odpočinout. 3 minuty před koncem třetí čtvrtiny nymburští kombinují na útočné polovině. Po Sehnalovi najíždí do koše z levé strany od postraní čáry. Perkins je faulovaný. Kovář se teď hodně vzteká, sice v tom podle mě prsty neměl, protože tam se teprve blížil na výpomoc, je to tak, ale ten faul zapisuje s číslem 98 na dresu pardubický rozehrávač Jakub Tuma, který tak posílá na čáru a trestného hodu 5. týmovým faulem Tonyho Perkince, cílníka basketbalového Nymburka. No a Perkins, tak ten střílí trestné hody nejen v tom dnešním zápase velice přesně, potvrdil to i na poprvé, 61-49, přesně 3 minuty před vypršením té hrací doby. Ve třetí 10-minutovce se prosazuje Perkins ještě jednou, 62-49, a 100% tak zužitkoval tu možnost skórovat z jediné standardní situace v basketbalu. Teď právě on brání Bryanta, ale byl to Kříž, kdo mu prsty levé ruky vypíchl ten balon, takže nymburští teď už zase můžou se snažit něco vymyslet. Perkins ale čeká na pohyb svých spoluhráčů krátce za půjící čárou. Přihrává Sehnalovi, vyměňuje si s ním balon ještě jednou. Teď už dribluje Sehnal na vrcholu perimetru, tedy na vrcholu příborového území. Úkrok zpátky, střela za 3 body, kterou zbrzdil Tuma blokem. Nakonec ale se k tomu odraženému míči dostal Matěj Svoboda. Blízko si koncové čáry vydrubloval za trojku. Tam předává balon z ruky do ruky Sehnalovi. Ten nablízko přihrává Perkinsovi, ten za 3 body pálí nepřesně, o útočný doskok se tam pere Matěj Svoboda, ale nebyl úspěšný, nebo takhle, byl, ale ještě předtím tam viděli rozhodčí nedovolený zákrok a to vypadá Kamila Švrdlíka, protože tomu tam blikala třetí osobní chyba, teď ale přibývá čtvrtá osobní chyba, taky na konto nymburského pivota, a to Američana Santose Silvy, no a tohle je ještě horší. A to pro Nymburk, protože pro něj už je to čtvrtý faul, takže každý další ho z tohoto utkání rozhodujícího v boji o domácí titul v nejvyšší soutěži diskvalifikuje. Na čáru trestného hodu míří na útočnou polovinu pardubický rozehrávač Jamonda Bryant, který si svými výkony v základní části vysloužil ocenění MVP, tedy nejužitečnějšího hráče soutěže. Právě tenhle americký basketbalista 26-letý, ale neproměňuje tuhle šestku a nevyužil tak možnost trošku upravit ten 13-bodový nymburský náskok a teď se hra stěhuje zase na druhou stranu, aniž by kdokoliv z hráčů mohl ale předriblovat, protože se budou házet trestné hody, který jen jeden, také typuji na druhé straně Santos Silva. Tak nakonec ne. Santos Silva bude házet dva, protože on byl švrdlíkem faulovaný, ale to, jak se asi rozčiloval, tak se nelíbilo rozhodčím a to byl ten důvod, proč Jamonda Bryant házel ten trestný hod a proč Marcos Santos Silva musel ještě na čáru trestného hodu, než zase pustil zpátky do hry Lorence. Odpočinoucí míří taky nymburský Svoboda. Jaromír Bohačík je tím, kdo ho mění na palubovce v Praze na Královce. Bryant, moc hezká individuální akce. Využil, že švrdlík tam svým tělem zablokoval hned dva soupeře. Protáhl se kolem něj a teď ho získal další balón a může přidat další dva body. Takže rychle čtyři body Jamondy Bryanta znamenají snížení Pardubic na 53-64, minutu a 40 sekund před koncem třetí čtvrtiny. Oddechový čas si bere nymburský trenér Oren Amiel.
1: 18 hodin 28 minut, posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Tenistka Nikola Bartuňková porazila semifinalistku letošního Roland Garros Dianu Schneiderovou ve třech setech a prošla na turnaji v Berlíně do druhého kola. Kromě basketbalu samozřejmě sledujeme taky to, co se děje na fotbalovém mistrovství světa. Hráči Španělska vstupují do šampionátu zápasem s Kapverdami. Podrobnosti má Jaroslav Plašil.
2: 28. minuta utkání, stav stále stejný jako na začátku, 0-0, teď už 29. minuta, týmy mají za sebou občerstvovací přestávku. Španělé sice častěji držení míče, ale žádnou velkou příležitost si zatím nevytvořili. Občas se působí trošičku nesourodě, ale teď pozor, protože akce, kterou teď rozehráli, mohla vypadat nebezpečně, jenomže Ruiz střílel pouze do bránícího hráče. Moreira to byl, který zblokoval střelu, a tak zase musí Španělé začínat od znovu, a teď konkrétně z levé strany hřiště. Kombinují Španělé, už je balón ve prostřed, má jej Pedri. Pedri se snažil prostrčit míč, ale bylo tam plno, takže dává do strany. Hodně pohotová Kukurelová střela, ale metr nad brankou, teď prosvištěla 29. minuta. Zatím Kapverdy přečkávají momenty, které vypadají hrozivě, i třeba díky tomu, že rána nesedne tak dokonale jako teď, kdy Kukurela střílel nártem v záklonu a balon letěl asi metr nad brankou, kterou hájí Vozíň. A svěřenci kouče Bubisty či Pedra Leita Brita zatím hrají velmi defenzivně, to se samozřejmě očekávalo, vyrážejí dopředu jenom vzácně, ale před chviličkou měli už jednu takovou slibnou pozici, do které se dostal Moreira, střílel z pravé strany levačkou, ale i tento pokus byl zblokovaný, postaral se o to Kukurela, a tak to byla zatím jediná taková vážnější akce směrem dopředu outsidera tohoto zápasu Španělé.
1: V tuhle chvíli děkujeme Jaroslavu Plašilovi, fotbalové mistrovství světa dostane více prostoru zase za chvilku. Teď ale pojďme znovu na rozhodující sedmé finále o titul v národní lize basketbalistů. Nymburk Pardubice, hraje se na Královce, je u toho Jakub Kanta.
0: Začala 30. minuta a Nymburk se snaží rozšířit ten svůj 11-bodový náskok. Vede 64-53 a sehnal z vrcholu tříbodového území přihrávkou obouruč, jakoby autovým vhazováním. Pokud máte rádi fotbal, tak úplně stejným způsobem se teď snažil uvolnit v levém rohu svého spoluhráče Jaromíra Bohačíka, ale tohle si pohlídala pardubická obrana, odrazila míč za koncovou, tedy za levou postraní čáru, odkud přihrál Jaromír Bohačík Perkincovi a ten rychlou dvojkou zvyšuje na 66-53. Ještě jeden pardubický útok a pak zřejmě nymburský v této části hry. Ještě 18 sekund, 10 sekund na zakončení pro pardubické. Bonhem nafintoval střelu, švrdlík v nájezdu do koše, smečuje v 39 letech v sedmém finále národní basketbalové ligy a snižuje spoledu Pardubic na 55-66. Ještě 5 sekund, nymburští už jsou na útočné polovině. S míčem v podkožovém prostoru Lorenz, ale otočkou se prosadit nedokázal. Ještě 2,5 sekundy se bude hrát tohle. V téhle čtvrtině, v téhle třetí čtvrtině, v rozhodujícím sedmém finále, Nymburk vede 66-55. 17-bodoví střelci ho táhnou, Perkins se Sehnalem. A divil bych se, kdyby jeden z nich teď nedostal ty necelé 3 sekundy před koncem třetí desetiminutovky od... No a bude to moc být jedině Perkins, protože Sehnal vyhazuje, vybírá si Šumejta na levém křídle, protože Perkins byl naprosto skvěle obsazený Evansem. Šumejt nedává a tak po 30 minutách Nymburk vede nad Pardubicemi v rozhodujícím souboji o titul v nejvyšší domácí soutěži tady v Praze na Královce 66-55.
1: 18 hodin 33 minut, dál posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Jsme moc rádi, že jste tu s námi. Fotbalisti Španělska hrají svůj první zápas na letošním mistrovství světa. Evropští šampioni rozehráli svůj duel s Kapverdem. Hraje se v Atlantě, no a je u toho tedy, alespoň pokud jde o tady naše sportovní rádio, Jaroslav Plašil.
2: Ano, opět se hlásí studio mistrovství světa na radiožurnálu Sport. 33. minuta utkání Španělsko-Kapverdy zatím 0-0, byť před chviličkou se Španělé dostávali do dobré možnosti, když Torres přihrával pokutovém území na Ojara Zabala, jenomže ten si levou nohou posunul míč přímo dopředu, což tušil jeho strážce a tak se ani nedostal útočník španělského celku k zakončení. Teď pozor, dopředu vyrážejí Kapverďané, jenomže v offsideovém postavení byl Mendes a tak teď ve 33. minutě budou zase rozehrávat Španělé od, dá se říct, své branky, kterou hájí Simon Unai. Zatím nemusel mít ani jeden zákrok, natož nějaký obtížnější. Teď se tady můžeme podívat na velkou obrazovku a režie nám nabídla záběr předchozí offsideové situace a skutečně ani nebyl potřeba nějaký velký přeskum, protože šlo o celkem výrazný offside, do kterého se dostal Mendes. Teď jsou zase hráči Kapverd zataženi na své obrané polovičce s výjimkou jednoho hráče, kterým je Livramento na hrotu, který je teď ve středovém kruhu a přihlíží rozehrávce Španělů. Už je také on za míčem, ale už to neplatí, protože Španělé se trošičku posunuli a teď dlouhým pasem přenášejí hru na pravou stranu na hranici pokutového území. Teď ztratili míč Španělé a dopředu mohli jít Kapverďané, ale nemohou, protože na zemi leží López Cabral, hráč, který už má jednu žlutou kartu, ale teď by možná mohl být potrestán i jeho protihráč podobným způsobem. López Cabral se dostal do sevření dvou španělských hráčů, ale samozřejmě on tomu taky trošičku přidal, protože věděl, že odpískání nedovoleného zákroku jej také částečně vysvobodí z nějakých obtížnějších manévrů. Teď mu navíc odskočil balón po té, co už se hraje, a musel ho zalehnout a měl teď štěstí, že rozhodčí Makadmech z Jordánska viděl nedovolený zákrok Torrese. Teď tam bylo takové lehoučké kopnutí Torrese, který byl nad hráčem, který ztratil stabilitu a přikryl si balón svým tělem, tak toto taky bylo takové jisté vysvobození z těžké situace pro hráče Kapverd, ale ti už se zase zřejmě budou bránit další akci Španělů, která teď začíná ve středu hřiště. Střed hřiště by teď mohli Španělé rychle dlouhou přihrávkou přejít, o což se postaral teď Pedri, jenomže u Oyarzabala se balón a akce také zastavila. Teď to Kapverďané zkoušeli z ohromné dálky skoro přes celé hřiště. Livramento zkusil překonat brankáře Simona Unaje. Vůbec se mu to nepovedlo, ale přesto si vysloužil potlesk, což teď možná pod mým hlasem slyšíte. Za pokus se tleská, za přesnost nikoli, protože střele chybělo možná nějakých 20 metrů, ale zkusil to určitě, měl hlavu nahoře ve středovém kruhu Livramento a viděl Unaje trošičku od branky, tak se nerozpakoval a skoro přes, dá se říct, polovičku a k tomu ještě nějakých 20 metrů, k tomu se snažil překonat brankáře z dálky, chyběla přesnost. Teď už jsou to zase Španělé, je to na pravé straně Llorente, přihrává zpátky na Ruize, Ruiz zase dává balón doleva. Španělé jsou u míče, ale soupeř se teď posouvá z jedné strany na druhou tak šikovně, že Španělé nemají kudy hrát, takže musí neustále obehrávat z pravé strany na levou. Teď Pedri to zkouší obloučkem, hlavička před branku a na poslední chvíli ještě dál, tak na poslední chvíli sice Oyarzabal byl střežený a neumožnili mu Kapverďané zakončit, ale pak se ještě dostal zase španělský celek k dorážce, kterou ovšem nemusíme řešit, protože se mával a také pískal offside a to už po té první přihrávce od Pedriho na Kukurelu, který pak centroval před branku, a proto už to zrušení potom následné a Pedriho pohotová rána pod břevno, kterou by jinak Vozíňa měl, tak ta už se nepočítá do statistik, protože už byla až po odmávání offsideu. A tedy po té situaci, kdy se centrující Kukurela dostal do offsideové pozice. 37. minuta utkání, stále tedy 0-0, stále se Španělé nemohou dostat do vedení, které by je možná trošičku uklidnilo, protože přeci jenom je znát, že se hvězdy různých týmů na hřišti trošičku stále sehrávají, ale před chviličkou už mohli Španělé dvakrát zahrozit. Finální fáze je ale z nějakých důvodů neposlechla úplně optimálně. Teď jsou to zase hráči Kapvert po delší době vepředu. Zkoušel teď technickou s celou Jované Cabral, ale míč netrefil ideálně, podebral je až příliš pravačkou a tak balon skončil hodně nad brankou.
1: A tak Španělsko Kapverdy ve 38. minutě stále 0-0, za Jaroslavem Plašilem se zase za chvíli vrátíme. Připomínám, ještě dnes večer v 21 hodin na mistrovství světa nabídneme na Radiožurnálu Sport taky zápas Belgičanů s Egypťany. My teď ale znovu pojďme do hlavního města České republiky, konkrétně do haly na Královce. Zajímá nás rozhodující sedmé finále o titul v národní lize basketbalistů Nymburk, Pardubice a Jakub Kanta.
2: Běží 32. minuta a Nymburk vede nad Pardubicemi jednociferným rozdílem 69-60, a to proto, že posledních pět bodů v řadě dali pardubičtí basketbalisté, kteří sice nevstoupili úplně ideálně do té čtvrté čtvrtiny, inkasovali rychlou trojku od nejlepšího střelce dosavadního průběhu Sehnala. Ten trefil šestou trojku z osmi pokusů v tu chvíli. Vyrovnal dosud nejvyšší nymburský náskok 14-bodový. Pak ale přišla ta série, o které jsem mluvil, a je to zase o 9. Teď je to nájezd Marcose Santose Silvy, pivota Nymburka, autora 6 bodů, ale také hráče, který má na svém kontě 4 fauly. Teď si ale nedovolený zákrok vysloužil po té, co se neohroženě pustil do nájezdu směrem k obroučce, fauloval hostující Evans, pro něj je to třetí osobní chyba a celkem pro mě překvapivě v tomhle zápase zatím Jacob Nicholas Evans, 28-letý Američan, nezapsal ani bod. To Santos Silva, ten z čáry trestného hodu, teď bude moct to rozšířit, ten svůj šestibodový účet, ale daří se mu to až na druhý pokus a tím pádem posílá Nymburk do 10-bodového náskoku 7:03 před koncem čtvrté čtvrtiny. Je to ve prospěch Nymburka 70-60. Kovář, tak ten si to teď namířil od levé postraní čáry přes tři nymburské bránící hráče až do obroučky. Nikdo z nich ho nedokázal zastavit a je tu snížení na 62-70, ale JT Šumej po přihrávce Rilicha, který rychle předribloval na útočnou polovinu, dává další dva nymburské body. 72-62, teď opravdu žádný z týmů nestrácí čas. Jamonda Bryant se snaží protlačit mezi dva bránící hráče ve vymezeném území a proto je to zakončení nepřesné. Zase rychlý přechod do útoku na druhou stranu, který je zakončený nepřesnou rychlou střelou za tři body, ale je z toho nymburský doskok. Takže hráči v bílém zůstávají na útočné polovině. Jaromír Bohačík dribluje na vrcholu tříbodového území, vyhazuje míč do levé strany, kde Rilich jenom předal Matěj Svobodovi a ten pálí za tři body naprosto přesně. 75-62, 34. minuta a za tři body Jamonda Bryant na druhé straně palubovky nedává. A bylo to podle mínění trojice sudích bez faulu, takže se bude pokračovat vyhozením spod nymburského koše, bude mít tuhle příležitost Matěj Svoboda, či také český reprezentant, který v tom dnešním utkání je jedním ze tří dvouciferných nymburských střelců, dostal se už na 11 bodů, ale máme tady, řekl bych,
0: Video challenge, rozhodčí míří ke stolku časoměřičů, takže se bude ještě kontrolovat, jak to s tou předchozí situací bylo. Takže...
1: A zatímco se na Královce bude kontrolovat, tak v 18:42 místo basketbalu na Radiožurnálu Sport zase prostor dostane fotbalové mistrovství světa Španělsko Cap Verde a Jaroslav Plašil.
2: 42. minuta utkání stále 0-0 a Cap Verde jdou dopředu ve třech, čtyřech hráčích teď proti čtveřici Španělů, takže to může být hodně nebezpečná situace, jenomže teď se doslova vyhnal ze střelecké pozice samotný hráč Cap Verde a tak teď z toho nic nebude, byť to vypadalo hodně nadějně, tak ale Duarte táhl akci doprava mimo střelecký úhel a nakonec ani nevystřelil. 42. minuta utkání, Španělé před chvíličkou měli několik slibných možností, když gól nedali, tak už jejich tlak přece jenom je stále silnější a Kapverďané mají co dělat, aby v obraně pod tlakem nechybovali. Teď je to na pravé straně hřiště Llorente, přihrává do středu, Španělé se pokusí otočit zase hru na levou stranu, protože soupeř je opravdu sformovaný a tak Španělé nemohou najít vhodné skulinky. Teď to zkoušejí přihrávkami nakrátko ve středu hřiště. Pedri táhne míč pravačkou, posílá na Ruize doprava. Ruiz ještě víc doprava, kde je Llorente. Už jsou Španělé u pokutového území 10 metrů před ním, ale zase hrají zpátky, protože Kapverďané jsou prakticky seřazeni na hranici pokutového území. Teď Španělé otáčejí hru doleva, kde je Cucurella. Cucurella dává zpátky Pedri se otáčí a musí hrát také on dozadu. Laport teď ukazuje svým spoluhráčům, kde že by se měli pohybovat, aby měl komu přihrát. Pedri to zkouší sám do pokutového území. Teď ještě přihrávka. Pedri přebírá míč zpátky. Těžko říct, zda nebyl v offsideovém postavení. Byl, ano, je to tak, pískáno s malým zpožděním. Praporek mají rozhodčí nad hlavou a tak rozhodčí hlavní Makadmech píská offside, do kterého se Španělé dostali. 44. minuta a tak to vypadá, že by se Kapverďanům mohlo podařit uhájit čisté konto alespoň do poloviny zápasu. Velkou zásluhu na to má brankář Vozíňa, který si před chviličkou poradil se dvěma těžkými situacemi bezprostředně za sebou. A tak je to zatím také jedna z hlavních postav tohoto zápasu. Španělé nepřekonali brankáře soupeře zatím ani jednou, ale už teď měli několik velmi dobrých pokusů, jak to změnit. Teď ale pozor, musí se zase Španělé bránit, ztrácejí míč totiž na půlce hřiště a není to faul, takže teď může jít López Cabral dopředu, jenomže Kapverďané jsou zatím neškodní v koncovce nebo v nějaké, řekněme, finálnější fázi a tak je to teď zase po akci Lópeze Cabrala zadarmo odevzdaný balon španělskému favoritovi. 45. minuta, Španělsko Kapverdy, ale 0-0, to je zatím nejdůležitější údaj z tohoto zápasu, který má jasného favorita, zatím jednoho z nejjasnějších, co se týče dosavadního průběhu a utkání základních skupin, snad v duelu Německa s Kurasem to bylo, dá se říct, podobné. Teď jsou to Španělé na levé straně hřiště, přidávka do pokutového území zcela a fantastický zákrok Vozíni. No tak Torres teď měl neuvěřitelně dobrou pozici, levačkou pálil bez přípravy poté, co se dostal k centrovanému míči, na který nedosáhl nikdo z hráčů před ním. Torres tam byl, skvěle si našel místo pro střelu, levačkou pálil placírkou, snažil se hlavně trefit branku, ale Vozíňa se svalil na svou pravou stranu velmi rychle a míč zachytil. Teď navíc Španělé ani nebudou kopat roh, Pedri se snažil sklouznout k míči, tak aby ještě zkusil odcentrovat a zachytit míč před čarou, jenomže byl to on, kdo se dotkl poslední balonu. Nepovedlo se teď Pedrimu nadzvednout balon, když šel soupeř do skluzu a míč se pak odrazil od kolene Pedra ještě do autu. Teď ale tady zase režie nám nabízí krásný moment ze brankářského pohledu. Vozíňa zalepil doslova střelu z velké blízkosti. Neuvěřitelný výkon zatím brankáře Kapverďanů a tak proto je to 0-0 stále v tomto zápase. První minuta tohoto nastaveného času první půle právě začala, 4 minuty se budou hrát navíc, to je takové tradiční, řekněme, co se týče první půle, občerstvovací přestávka plus něco málo k tomu. Španělé teď hrají s míčem na útočné polovičce, ale zatím daleko od pokutového území, balón mají teď stopeři španělského celku, Laporte, a po něm to možná bude Kubarsi, pokud míč dostane, ale Laporte zatím táhne míč sám, až teď přihrává Kubarsimu, ten vede míč před sebou, ale nemá s kým by hrál. Pedri sice přibíhá, ale ten je obklíčený třemi hráči kapverdského celku, takže teď musí hrát Laporte zase s někým jiným. Vybírají si teď Španělé na levé straně Cucurelu. Cucurela ale vrací okamžitě balon zase zpátky. Ruiz si vzal míč ve středu hřiště dloubáčkem, teď přihrává na levou stranu, okamžitě letí centr pohotový do pokutového území, ale Clementemu se balon nedostal. Španělé to teď často zkoušejí z podobných akcí, okamžitě centr z první do pokutového území, jednou z toho byl fantastický zákrok brankáře Vozíni, který reagoval na pohotovou střelu Torrese, takže i proto je to zatím 0-0, ale ještě španělský roh teď v nastavené době a možná pak ještě další akce, protože teď jsou to teprve 2 uplynulé minuty ze 4minutového nastavení první půle. Rohový kop španělského celku, hlavička k tyči a fantastický zásah brankáře Vozíni. Opět to byla situace, kdy se vyznamenal brankář outsidera tohoto zápasu. Nebyla to možná hlavička, která by letěla na branku, možná by to byla tyč, ale v každém případě na to brankář nemůže a nechce spoléhat, a tak prsty vyškrábl Vozíň a balón na další rohový kop. Neuvěřitelné zákroky brankáře Vozíně teď, tedy v uplynulých minutách tohoto zápasu, který je zatím bezgólový, třetí minuta nastaveného času první půle, Španělsko Kapverdy 0-0. Je to zatím teď boj španělského celku s brankářem Kapvert Vozíňou, který chytá neuvěřitelným způsobem zatím. Třetí minuta nastavení první půle. Kapverdy vazují na pravé straně ze svého pohledu, když se snaží zaútočit a dostat míč směrem dopředu. To se jim povedlo, míč dostali na útočnou polovičku, ale tam už jej zase ovládají Španělé. Llorente vyráží dopředu s balonem zatím u sebe. Llorente se otáčí, přihrává Ruizovi. Španělé by rádi ještě předvedli alespoň nějakou akci, ze které by se pokusili ohrozit brankáře, který zatím chytá neuvěřitelně v tomto duelu. Teď je to Pedri ve prostřediště. Pedri jde sám, prostrkává teď míč na Torrese, posouvá na Llorenteho, centr z první do pokutového území, hlavička, teď zase opět nepřesná. Oyarzabal hlavičkoval vedle branky, tentokrát nemusel ani Vozíňa zasahovat a ta si další vynikající zákrok případně, protože teď míč vůbec na hlavu útočníkovi španělského celku nesedl, byl obklíčený dvěma hráči soupeře, neměl úplně ideální pozici, rozhodně si nemohl vybírat, co s míčem udělá, snažil se jej hlavně ve vzduchu najít a to se mu povedlo, ale následná hlavička už nebyla přesná a tak to bude odkop od branky. Vozíňa si dává na čas, ještě se stihl napít, protože se teď rozhodčí Makadmech nedíval a nevěnoval mu pozornost, tak nějaké vteřinky ušetřil a už jich ušetřil tolik, že už toho nestihne nic předvést ani jeden z týmů. Je tady konec první půle. Španělé jdou do šaten za možná překvapivě nerozhodného stavu 0-0. Zatím se nedokázali gólově prosadit a když už začali mít nějaké souvislejší akce směrem dopředu, tak jim pokaždé při dobrých příležitostích překazil radost zatím vynikající gólman Vozíňa. Tak tedy po první půli Španělsko Kapverdy zatím 0-0.
1: 18 hodin 50 minut, posloucháte pondělní Radiožurnál Sport. Basketbalisté Nymburka a Pardubic stále hrají rozhodující 7. finále, zápas o titul v národní lize a je u toho reportér Jakub Kanta.
3: Pardubičtí outsidři bojují, ale na favorizovaný Nymburk hrající s velkou chutí to dnes v 7. finále nestačí. Nymburk 3,5 minuty před koncem 4. čtvrtiny vede 84-69 a to před malou chvíli už měl k dispozici 18-bodový náskok, který teď mohl podstatě zase přiblížit trojkou z rohu Perkins, ale nedal. Právě střelba spoza trojky, to je parádní disciplína nymburských basketbalistů dnes. 50% úspěšnosti spoza tříbodové linie, to je věc, o které by se mohlo Pardubickým nechat zdát, protože 14 z 27 tříbodových pokusů proměnili nymburští basketbalisté, zatímco východočeši, ty nemají úplně špatnou úspěšnost, 31%, 9 z 29, ale na Nymburk dominující také na doskoku, to prostě nestačí. V tom rozhodujícím finále nejvyšší domácí basketbalové soutěže, která nabízí finále číslo 7 po 23 letech, Nymburk potvrzuje roli favorita a ten nymburský 15-bodový náskok se teď pokusí rozšířit z čáry trestného hodu. Matěj Svoboda svůj 15. bod v tuhle chvíli nedává, ale bude mít k dispozici ještě jednu šestku, tenhle 29-letý český reprezentant, který se na podruhé už nemýlí a je tak stále třetím nejlepším nymburským střelcem. 19 bodů na kontě má Perkins, 20 sehnal. Hosté se můžou spolehnout na 17-bodového Bryanta, 12-bodového Švrdlíka a 10 bodů má na kontě jak Tuma, tak už ale v tuhle chvíli vyfaulovaný Bonem. Bere to na sebe Jamonda Bryant, kdo jiný, a Jamonda Bryant těžkou střelu za 3 body proměňuje. 72-65, ale už necelé jen 3 minuty se bude hrát a navíc teď je tady hodně nešťastná událost mezi dvěma pardubickými basketbalisty, kteří se na útočné polovině ve snaze dostat se k tomu odraženému míči srazili hlavami. Tuma s Lukešem ještě před malou chvílí oba leželi na palubovce, ale Jakub Tuma, ten, který si teď levou rukou hladí levou část hlavy, už je na nohou, zatímco Lukeš, ten se stále nezvedá, ne že by se vůbec nehýbal. Teď už k němu přišli i členové medical týmu, lékaři z Pardubic. Adam Lukeš se drží za oči, zatím to s ním nevypadá úplně dobře, že by se chtěl zvednout, komunikuje asi 4 metry ode mě hned se 4 lidmi z realizačního týmu v čele s doktorem. Adam Lukeš si zakrývá oči, zatímco jeho spoluhráči a nymburští basketbalisté míří k půlící čáře pro nějaké instrukce od trenérů, tak stále se z palubovky nezvedá. Teď už aspoň zvedl hlavu, vypadá to, že palubovku opustí po svých. Teď mu zaplněná hala tady v Praze na Královce tleská, protože už je na obou nohou a odchází ze hřiště směrem na střídačku, takže snad to s Adamem Lukešem, tedy 22-letým basketbalistou Pardubic, nebude nikterak vážné. Místo něj přichází na palubovku Evans, spolu s ním v pardubické pětici nechybí Moffett, Kovář, Tuma, který stále ještě také úplně nerozdýchal tu srážku hlavami s Lukešem, ještě stále se drží nebo masíruje si tu část hlavy, kam ten úder inkasoval. Teď už ale ne, protože dribluje s míčem v ruce při běhu směrem na útočnou polovinu, tam přihrává do pravé strany Bryantovi, ten si ale nechal míč vzít a Perkins, stihl to nebo ne? Perkinsův nájezd bezprostředně dvěma body neskončil. A to proto, že se moc hezkým blokem, takovým zaražením toho míče o desku blízko Evans podle Viklického, tedy jednoho ze trojice sudích, to bylo ale až poté, co se míč odrazil o desku, takže automatické dva body. Nymburk vede 2.25 před koncem čtvrté čtvrtiny, 87-72. Pardubičtí to ještě zkouší i proti agresivní obraně, teď vytažené Nymburka sehnal, tam byl spolu s Perkincem, kdo se snažili sevřít do kleští driblujícího Bryanta, ale právě Tony Perkins, nejlepší střelec dosavadního průběhu, autor 21 bodů, si teď připisuje třetí osobní chybu a to znamená, že půjde na čáru trestného hodu Jamonda Bryant. ten, který je zase nejlepším střelcem na druhé straně a teď se může dostat i před Perkince, pokud promění oba trestné hody. Ten první ano, takže se Perkincovi s 21 body vyrovnává, snižuje z pohledu Pardubic na 73-87, 2 minuty a 7 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny a zřejmě i sedmého finále Národní basketbalové ligy, ve kterém má zatím blíž k 21. titulu v ligové historii, ve své historii hlavně, také Nymburk, který sice s problémy, ale dostal se teď kombinací, přihrávkami na dlouhou vzdálenost na útočnou polovinu, kde přišel rychlý faul pardubických hráčů a tak je to Ondřej Sehnal, kdo se bude moct vyrovnat Jamondu Bryantovi, pardubickému nejlepšímu střelci dosavadního průběhu sedmého finále, autorovi 22 bodů, protože také Sehnal má na svém kontě 20 bodů a před sebou dvě šestky, teď už jen jednu a před Bryanta se určitě nedostane a ani ho nevyrovná, protože první ze dvou zahodil a bude tak ještě zkoušet štěstí z šestky jednou. Sehnalova pravačka, tentokrát jsem chtěl říct, že už bude úspěšná, ale ne. Tentokrát sice ten míč mířil doprostřed, ale nakonec od zadní části obroučky vyskočil ven a tak jdeme do poslední dvouminutovky čtvrté čtvrtiny. Pardubice prohrávají 74-87, ale něco s tím udělat má dobrou příležitost v bezprostřední blízkosti koše Tulma. Ten ale na Šumejta nevyzrál, ten se svojí obranou slaví úspěch a po přihrávce Sehnala už je na útočné polovině Bohačík, přihrává na osu hřiště jen několik centimetrů za půlící je čáru na Sehnala, ten si teď s Bohačíkem mění balon, Bohačík chvíli odkládá, než začne driblovat a udělal dobře, nazbíral sílu energii, pak dvakrát bouknul s míčem o palubovku, udělal dva kroky do pravé strany, udělal si trochu místo oproti bránícímu Tůmovi a za dva body proměnil 89-74. Vede basketbalový Nymburk nad Pardubicemi a to říkám ve chvíli, kdy ze sedmého finále Národní basketbalové ligy zbývá odehrát 73 vteřin, ale Jaromír Bohačík, zatímco na druhé straně hřiště před malou chvílí exceloval v útoku, tak teď se úplně nevytáhl v obraně. Zapisuje osobní chybu, ale pro něj teprve první v tomhle utkání. A posílá tedy tak na čáru trestného hodu Jakuba Tůmu. 74-89, takový stav z pohledu Pardubic zůstává po neúspěšné druhé šestce pardubického rozehrávače. No, už řekl bych, že je hotovo. Už i pardubičtí to vědí, už teď tak aktivní ani v obraně nejsou, i když Jakub Tůma teď ještě vypíchl míč Jaromíru Bohačíkovi, který nikam nespěchal. Trojka z levého křídla, příliš moc síly použil Svoboda a tak to nejsou nymburské body. Z rychlého protiútoku to ještě se pokusil nějakým způsobem zdramatizovat Bryant, ale ani on úspěšný nebyl. To Ondřej Sehnal se svým nájezdem na levou ruku. Teď už ano, 630 sekund před koncem sedmého finále. Rozšiřuje ten nymburský náskok na 91-74 a teď hodně, hodně vehementně hecuje nymburské fanoušky tady v kotli za komentátorským stanovištěm Radiožurnálu Sport. Právě tam je nejvíc vlajek, nejvíc nymburských bubnů, nejvíc příznivců, kteří přijeli z tohoto středočeského centra a kteří budou muset v příštích sezónách, pokud budou chtít vidět ještě své oblíbence, jezdit sem do Prahy pravidelně. Nymburk sice 630 sekund, před koncem vede 91-74, ale mnohem důležitější je, že v tuhle chvíli tady probíhá oddechový čas. A tak můžu dokončit tu původní myšlenku s nymburskými fanoušky. Jistě už jste o tom i od nás slyšeli. Nymburk se bude od příští sezóny jmenovat úplně jinak po sloučení s pražskou Sláví. To bude SK Slavia Praha Era NBK se sídlem v Praze, ale trénovat určitě ještě nějakou dobu budou nymburští, nebo v tuhle chvíli nymburští basketbalisté ve sportovním centru zápasy by měli ale hrát v Praze. Je otázkou, jestli i ty v lize mistrů, protože protože Královka prostě potřebuje výjimku, na kterou se to tady mohlo konat už v minulých letech, takže pokud jí nedostane, bude muset hledat jinou halu. Ale tohle už se bude dohrávat jenom v uvozovkách, protože tady už probíhá oslavný ceremoniál. Ani Jakub Tůma už driblovat nebude. Pardubice se smiřují s porážkou v 7. finále dramatické série, která tady 23 let nebyla. Sice drželi 6 zápasů, nymburské obrovské favority na úzdě. Bylo to 3-3 poté, co vyhráli všechny 3 domácí utkání, ale nedokázali uspět ani v jednom. Na palubovce soupeře dnes prohrávají 74-91 celou sérii. O titul v NBL ztratili 3-4 na zápasy, ale stydět se rozhodně nemusí. Tenhle pardubický tým zatopil Nymburku jako už dlouho nikdo ne, ale bude z toho jenom nakonec stříbrná medaile. Velká radost nymburských basketbalistů, kteří skáčou u čáry trestného hodu, objímají se, ale stejně spokojení jsou, bych řekl, i pardubičtí. Ano, je vidět na tváři Kamila Švrdlíka, 39-letého veterána, taková jakási mrzutost je skleslý, ale tenhle úspěch bude jistě doceněn mnohem později. Pardubice se opravdu Nymburku vyrovnali, byli jim celkem rovnocenným soupeřem a tím éra tohohle středočeského klubu končí. Od příští sezóny po sloučení se Sláví už to bude něco jiného. Dnes si

Těšte se na pohár Slavia pojišťovny, meeting s 9 atraktivními dostihy, včetně kvalifikace na Velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou. V sobotu 20. června na Pardubickém závodišti. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.

0: To byly Rolling Stones v pondělním radiožurnálu Sport. Je 19 hodin a 7 minut. Znovu nás teď bude zajímat samozřejmě fotbalové mistrovství světa. Favorizovaní fotbalisté Španělska nastoupili proti Kapverdám. Teď už druhý poločas tohohle zápasu sleduje Jaroslav Plašil.
1: Ano, druhý poločas před chviličkou začal. Španělé teď v první ofenzivní akci druhé půle. Balon zalehává hrdina první půle, brankář Vozíňa, legendární 40-letý golman, který chytá sice až druhou nejvyšší portugalskou soutěž, ale tady hraje první ligu extra třídu v tomto zápase zatím, protože pochytal nemožné i možné v tom prvním poločase. Asi nejblíž gólu byl dvakrát kanonýr španělského celku Ferran Torres, který jednou střílel bez přípravy do břevna a pak po druhé z asi nejlepší pozice levačkou do míst, kam si ale dokázal složit své tělo zmíněný brankář Vozíňa. Taky proto je to zatím 0-0 a pokračuje obléhání branky Kapverd. Španělé zdá se ve stejné sestavě jako první poločas. Teď je to Pedri, který má míč, zasekává jej a přihrává zpátky na pravou stranu, kde je teď Kubarsi. Soupeř se brání v pokutovém území, dá se říct, se všemi hráči, akorát jeden jediný muž, Livramento,

0: trošičku blíž teď španělským stoperům, kteří se ale přibližují stále víc pokutovému území. Na hranici pokutového území teď kombinace Španělů, na levé straně je to teď Pedri. Pedri se snaží oklamat soupeře tělem, odcentrovat, to se mu povedlo, jenomže teď se Španělé dostali k míči a že zase na druhé straně pokutového území, takže to musí zkoušet znovu, teď střela z dálky, hodně nepřesná, kterou by ale určitě měl Vozíňa, kontroloval dráhu balonu a ani nemusel zasahovat po ráně Ruize, která mířila hodně vysoko nad branku, kterou hájí Vozíňa. Tak tedy stále 0-0 v souboji. Nechci teď používat žádné otřepané fráze, ale v souboji, který rozhodně má jasného favorita, zatím je to ale stále 0-0, byť samozřejmě Kapverďané měli několik slibných výsledků teď v přípravě, to určitě musíme připomenout, tak ale stále platí, že na trávníku jsou úřadující mistři Evropy a určitě jedni z největších favoritů tohoto šampionátu Španělé. Zatím hrají 0-0 a ne pokaždé se favorit dočká vítězství ve svém prvním zápase. Ostatně Španělé o tom vědí své. Teď ale pozor, protože Ruiz jde dopředu, ale teď na chviličku zase Španělé ztratili míč pod nohama, protože Kapverďané okamžitě u nich byli jako vosy na hranici pokutového území a tak teď poté, co se Ruizovi zamotal balon mezi nohama, tak se pro něj museli zase vracet ofenzivně naladění hráči Španělska až ke stoperům. Postaral se o to Gavi, teď už je to na pravé straně z pohledu španělského celku Llorente, od něj jde míč dopředu na Ruize, ten ale vrací zase Llorentemu a balon teď stopeři teď otáčejí na levou stranu hřiště. Cucurella ale vrací zpátky ke stoperu, mezi ně teď přibíhá také Pedri. Pedriho oblouček do pokutového území. Arzabal zkoušel podrážkou za sebe, tušil, že by za ním mohl být Ruiz nebo Gavi. Gavi tam sice byl, ale měl daleko k míči a tak se osvobozují Kapverďané alespoň balonem na půlku hřiště, kde o něj teď dokonce může svádět souboj Monteiro. Borges to nakonec zkoušel s pasem dopředu, jenomže šlo o offside, takže už se nikdo nemohl zapojit do hry, do akce a tak to jsou zase Španělé, kteří dostali výhodu, ani nemusela se hra přerušovat a Španělé jdou teď zase dopředu. Po své pravé straně teď už se zase přibližují pokutovému území, na trávníku Gavi, ale pískat se nebude, takže Kapverďané jdou dopředu. Je to teď Livramento, který je zády k brance a dává balon zpátky a tím trošičku zavařil svým spoluhráčům, protože dopředu teď jdou Španělé do trošičku rozhozené obrany, zcela z dálky, ovšem hodně nepřesná. A teď to vzal na sebe Luis, ale Ruizovi už po několikáté vůbec nesedla rána, o kterou se pokoušel z pravé strany, kousíček za hranici pokutového území, mířil na vzdálenější tyč, ale hodně přestřelil branku, zatím nervozita Španělů, je to patrné, nemohou se uklidnit gólem, který stále nepřichází a teď ani nemusel zasahovat brankář Vozíňa, který toho ukázal už hodně v první půli, teď už po druhé jenom kontroloval balón, který možná tlačil očima hodně nad svou branku, dvakrát se mu to povedlo a dvakrát shodou okolností po ráně Ruize, pokaždé to zkoušel Ruiz na vzdálenější tyč nahoru, ale pokaždé se také hodně netrefil. Teď je to Pedri, který rozděluje balón na pravou stranu hřiště, tam má hodně prostoru Llorente, protože u něj nebyli Kapverďané, kteří se teď věnují urputnému bránění zase na hranici 16, tam jsou prakticky všichni. Teď je to Pedriho centr zblokovaný, pro který si teď jde brankář Vozíňa a mohl si dokonce dovolit na dvakrát chytit tento balón, který nebyl nějak prudký, padal pomalu, ale u Vozíně nebyl nikdo, takže nic dramatického. Teď jsou to zase hráči Kapverd, kteří se nemohou dostat dopředu, takže si musí zahrát brankář Vozíňa, který pravačkou napálil balon až do středového kruhu, kde je nejvýš Ruiz, a tak Španělé mohou jít dopředu, ale teď je to několik takových kostrbatých, spíš nohybalových kopů vedle sebe. Až teď píská rozhodčí Makadmech z Jordánska po té, co mohl možná písknout už dřív, ale neudělal to, a tak nakonec, když neohodnotil nedovolený zákrok, teď Mendese na Gaviho, tak v zápětí pískal prohřešek španělského hráče. No a proto taky přišla samozřejmě reakce Španělů, která už ovšem nic nemohla udělat s verdiktem rozhodčího, který už se soustředí na hru. 53. minuta, Španělsko-Kapverdy 0-0. To je stav, který vám stále připomínáme a který je rozhodně překvapivý. V 53. minutě stále Kapverďané hájí čisté konto a děkují za to zatím hlavně svému brankářovi Vozíňovi. Ten teď může trnout, protože jeho spoluhráči kombinují a nabíjí v podstatě soupeři balón a zkusil to teď z velké dálky Oyarzabal. Všiml si, že Vozíňa je hodně vepředu. Zkusil to nečekaně překvapit brankáře nikoli přihrávkou, ale přímou střelou, jenomže míč se mu teď svezl po levé straně, po levé kopačce až příliš teď ke špičce a netrefil optimálně, ale rozhodně tam byl jasný záměr překvapit brankáře, který čekal centr nebo přihrávku. Oyarzabal to zkusil rovnou levačkou, těsně minul levou tyč ze svého pohledu. Tak je to stále 0-0, 54. minutě utkání, Kapverďané nemohou dopředu, kombinují teď spolu vzadu a to je vždycky dost riskantní záležitost. Tentokrát se ale dokázali ze složitější situace dostat díky dlouhému nákopu. Rian se k míči nedostal a tak to teď budou Španělé, kteří budou vazovat poté, co se Rian Mendes jako poslední dotkl balonu, tak to bude autový hod pro španělský Ecelek. Ten už rozehrává přes svého brankáře, otáčí teď hru na pravou stranu. Simon Unai si vybral rozeběhnutého Llorenteho, ale ten už zvolnil a čeká na záložníky španělského týmu. Teď je to Ruiz, který posouvá balon doleva, kde je Laporte. Ten teď táhne všechno před sebou, balon má teď na své kopačce, zastavil si na chviličku, přihrává Kubarsimu, Kubarsi zvedá hlavu, čeká teď na to, že mu některý ze spoluhráčů se běhne do uličku, teď si vybral pravou stranu, odkud přilétl centr od Ferrana Torrese, ale ten prolétl až k brankáři Vozíňovi. Španělé se zatím nemohou dostat k tomu, co v závěru první půle, kdy se jim několikrát podařilo překvapit soupeře rychlým centrem zleva, to bylo velmi nebezpečné, několikrát Kukurela dostával z první míč do pokutového území, právě z toho byly zatím největší šance Španělů, ale k těm teď zkrátka nedochází. V uplynulých minutách jsme se teď sice věnovali některým španělským akcím, některým útokům, ale těm útokům zatím schází, dá se říct, nebezpečnost pro branku soupeře. Vozíňa zatím neměl těžký zákrok ve druhé půli, ze které uběhlo už víc než 10 minut. Tak tedy 56. minuta utkání, Španělsko-Kapverdy 0-0. Balón teď dostane Moreira, který si odskočil na pravé straně hřiště. Posílá dobrý pas dopředu, ale v růžku pokutového území byl včas Simon Unai, brankář španělské reprezentace, který s přehledem vyřešil vypadající složitou situaci, ale bylo by to složité, kdyby brankář Simon Unai nešel včas z branky, což se nestalo. Teď jsou to zase spoluhráči Unaje. Španělé teď jdou dopředu. Dlouhý pás na levou stranu hřiště, kde je Kukurela. Toto Španělům vycházelo první půli. Kukurela ale vrací míč zpět na Pedriho. Pedri teď dloubáčkem, který teď dokázal hlavou trefit. Ruiz se běhl si na hrot útoku. Ruiz trknul míč hlavou za sebe, ale vše si pohlídal Vozíňa, brankář, který je zatím chytá fantasticky a teď také dokázal své umění z první půle, že nebylo žádnou náhodou. Teď to jenom potvrdil dalším výborným zákrokem a přehledem, který určitě mu neschází ve 40 letech. Teď jsou to Španělé, kteří zase budou muset od svého brankáře dopředu. Mezitím se chystá střídání na straně soupeře, který možná bude stále unavenější. Druhý z bratrů Duartových půjde do hry, ale pozor, protože teď jsou to zase Španělé. Llorente na pravé straně hřiště přihrává teď zpátky, kde je Laporte. Laporte a jeho centr levačkou, který ovšem končí na hlavě Borgese. Na chviličku se Kaverďané osvobodili, teď ale přihrávají zbytečně zpátky a brankář Vozině musel daleko do strany od své branky, tak aby hrál nohou a aby odkopl míč a nebyl by to rohový kop, ale bude to jen v uvozovkách autový hod a ještě k tomu z velké dálky, takže to není na úrovni standardní situace. Španělé rychle rozehráli, teď už nepostupují, ale nijak rychle s míčem dopředu, takže je to zase další postupný útok. Teď zcela z dálky, hodně nepřesná. Laporte to zkusil z velké dálky, ovšem nějakých 5 a více metrů nad branku a teď možná dojde na to zmíněné střídání. Teď bude určitě už chtít Pedro Leitão Brito, zvaný Bubista, střídat, protože už jsme mluvili o tom, že Duarte se rozcvičoval za čarou a Duarte to bude, který půjde na hřiště a nebude sám, protože tam je pohyb hned několika hráčů v bílých dresech, hráčů Cap Verde, které stále drží senzační stav v 58. minutě 0-0, ale pozor, Ferran Torres se zmocnil míče a může centrovat do pokutového území. Na poslední chvíli Borges zblokoval centr a bude to rohový kop. Borges tleská za obraný zákrok, plácá si s Rianem Mendesem. Zase další horké chvilky, horko je možná i fanouškům v Ledišti, kteří teď rozjíždějí mexickou vlnu stadionem, kde to hučí a kde to teď bude určitě hučet, tak to je pokutové území před brankářem Vozíňou, který se snaží teď soustředit se tak, aby viděl míč, aby měl přehled. Španělé rozehrávají je nakrátko, nebudou chtít teď okamžitě centrovat, až teď letí centr do pokutového území, ale Mendes bezpečně odlavičkoval mimo šestnáctku a tak zase dostali Kapverďané Španěli trošku dál od své branky. Llorente si zahraje ve středovém kruhu, zůstal po standardní situaci jako poslední muž španělské sestavy. Teď už to jsou další hráči španělského celku. Konkrétně to je teď Rodri, který byl ve složitější pozici, ale v obklíčení dvou hráčů Cap Verde si dokázal vědět rady a tak vyvázl ze souboje s pořízenou. Teď vlastně Torrese, který přenechává míč teď na Ruize. Ruizu v centr do pokutového území, ale ten sebral jako malinu Vozíňa. Fantastický výkon, zatím bych se opakoval, stále stejná slova mohu používat, superlativa pro výkon brankáře, který si teď ukázkově došel pro centr, přečetl skvěle celou situaci a Ruizův centr sebral do svých rukavic. Tak tedy Kapverďané se zatím brání 0-0, je to v 60. minutě utkání, brání se tedy úspěšně. Teď je to Mendes, který si navedl míč do středu, Španělé s tím trošičku nepočítali, ale nebyl to faul nakonec, poté co se Mendes dostal na trávník po souboji rameno na rameno, rozhodčí nepískal a tak teď musí se mít na pozoru obrana Kapverďanů a teď si trošičku pohrál s rohovým praporkem Borges, který je ve skluzu, chtěl si přihrát o praporek tak, aby ještě mohl hrát míč do autu. To se mu nepovedlo, ale byla to hodně, hodně obtížná situace. Da Costa, Semedo a zmíněný Duarte půjdou do hry, odejde teď Jované Cabral a spolu s ním ještě také další dva hráči. Druhý Duarte, takže bratři na trávníku nevydrží spolu. To je asi z jejich pohledu škoda, ale v každém případě toho určitě bude mít dost každý, kdo strávil dosavadních 61 minut na trávníku. A také Livramento, to je ten třetí, který odejde. Laros Durante tedy, Deroy Duarte naopak na trávník, spolu s ním už zmíněný Semedo také. A tak tedy prostřídali teď Kapverďané, dost unavení určitě Kapverďané, kteří se budou bránit rohovému kopu. Teď centr do pokutového území, opět se Vozíňa dostal k balonu, vyboxoval jej, okamžitě teď Kukurela vrací balon zpátky a do košíku Vozíňa chytá míč. Král tohoto zápasu zatím na 6 písmen je jasný, Vozíňa. Tedy pokud bychom to vzali podle českých písmenek, protože je tam ještě jedna hláska navíc, když vezmeme to jméno v originále, ale král je to v každém případě. Teď je pozor, protože Španělé zase jdou dopředu na pravé straně hřiště. Teď má míč Ruiz. Ruiz přihrává k postranní čáře, kde je teď Torres. Torres vrací Ruizovi. Ruizův centr do pokutového území, kde podklouzl teď López a míč se dostal ke Kukurelovi, který vrací balon zpátky tam, kde je Rodri. Rodri kombinuje s Gavim, Rodri a po něm Pedri. Pedri jde mezi tři hráče Kapverďanů a I když už to vypadalo, že by se mu slalom mohl podařit, tak třetí branka byla příliš tvrdá pro Pedriho a tak balón mají na chviličku, připomínám Kapverďané, nebo lépe řečeno zdůrazňuji, protože přišla ztráta při tlaku španělského celku. Není se čemu divit, Španělé teď tlačí na soupeře, nenechávají čas na rozehrávku a teď už důrazné napomenutí rozhodčího Makanmeha směrem k soupeři, který trošičku zdržoval a už tak musí vazovat. Španělé teď mezi tím, co ještě slyšíte, pár čísel pod mým hlasem, to jsou změny v sestavě Kapverďanů, tak teď Španělé už zase útočí. 63. minuta utkání Španělsko-Kapverdy 0-0, senzační výsledek, zatím nejsenzačnější dílčí výsledek možná na tomto šampionátu, když pomineme dílčí remízu Německa s Curacaem. Také tam to bylo chvilku nerozhodně a pak dokonce i 1-1, ale teď pozor, protože Španělé se s tím stavem 0-0 zase chystají něco udělat, jenomže ztroskotávají na bílé hrázi v pokutovém území a tak to zase musí zkoušet znovu přes obránce. Dlouhý pas teď zkoušel Kubarsi, kolmá přihrávka dopředu měla najít Torrese, ale ten je velmi dobře obsazený a tak to musí zkoušet Španělé znovu. Rodri přenáší hru na Cucurellu. Cucurella vrací před branku, ale tam je pětice hráčů v bílém a byl to López, který dostal balon mimo šestnáctku a teď už o něj bojují zase hráči v bílém vepředu. Konkrétně to je jeden jediný muž Da Costa, který balon ztratil. Měl to těžké teď v oklíčení dalších španělských fotbalistů. Kapverďané útočí maximálně ve dvou hráčích, ale nejčastěji v jednom jediném a to samozřejmě je velmi obtížné. Teď jde dopředu Pedri, ale proti sobě má 9 hráčů v bílém, takže dopředu nemůže a musí do strany. Tam je teď Rodri, Rodri dává napravo na Llorenteho. Llorente přihrává Ruizovi, to vše ve středu hřiště, už se Španělé pomaloučku přibližují pokutovému území, ale je to statické a Pedri teď nemá s kým hrát, takže musí zase zpátky. Kubarsi okamžitě na Laporta, Laport do uličky, jenomže teď míč o Jarzabalovi utekl, lépe řečeno útočník Španělska na něj nedosáhl. A přestože děkuje za přihrávku, tak z toho nic nebude a v 65. minutě Španělsko-Kapverdy stále 0-0 a míč teď bude mít brankář Vozíňa v klidové pozici u své branky. Fanoušci se baví tímto zápasem, nikoli asi stavem, co se týče Španělů. Co se týče stavu, tak určitě nadšení vládne v ochozech, kde jsou fanoušci převážně v modrých dresech. Fanoušci týmu z Kapverd, kteří si teď zase na chvíli odpočnou, v 65. minutě píská rozhodčí Makanmeh, to protože na trávníku jeden ze španělských hráčů a tak to chviličku potrvá, než se zvedne a než se bude moci pokračovat. Vypadá to, že Laport už je v pořádku, drží se za nos, možná dostal ránu do obličeje, ale nebylo to určitě zaviněné, nebylo to nic nedovoleného, byl to běžný souboj, střetly se dvě hlavy dvou hráčů. A myslím si, že v tom byl opravdu nevinně teď střídající Da Costa, který se okamžitě omlouval svému protihráči. Španělé už v kompletním složení mohou zase myslet na útok. Pedri vede míč, obloučkem hledal Cucurellu, ale jeho dokázal předskočit Moreira. Španělé zdá se teď narážejí na mnohem větší připravenost celku z Kapverd, který určitě si vyhodnotil v poločasové přestávce, odkud pramení největší nebezpečí ze strany španělského celku. Cucurella má teď míč znovu, přihrává zpátky na Rodriho. Rodri na chviličku zastavuje hru, Španělé teď v chůzi kombinují, soupeř také stojí, takže Španělé teď musí zase vyvinout nějaký větší rychlostní stupeň, což se jim sice povedlo, ale nedokázali přitom ovládat míč, takže teď mohli jít dopředu Kapverďané, jenomže pas teď hodně nepřesný neumožnil pokračovat v útoku Semedovi a tak jsou to zase Španělé, kteří v 67. minutě jdou dopředu za stavu 0-0. Ano, slyšíte dobře, na radiožurnálu Sport velký favorit zatím nedokázal vstřelit gól v souboji s velkým outsiderem. Cucurella na levé straně hřiště přihrává zpátky na kapitána Rodriho. Rodri má vedle sebe Ruize a také jej využívá. Rodri mu se míč vrací, okamžitě rychlá kombinace Španělů teď pokračuje na pravé straně hřiště. Gavi ale dává přihrávku na paty, pro kterou se musel teď Llorente vracet, takže Španělé nemohli překvapit soupeře rychlostí a musí to teď zkoušet znovu obehrát přes druhou stranu. Teď je to Rodri na levé straně, posouvá na Cucurellu. Cucurella má zase před sebou Moreiru, který si dává pozor na každý Cucurellův pohyb, na každý jeho centr. Teď je to zase Rodri na levé straně za pískotu fanoušků. Teď rozvíjí Španělé akci a už by to byla asi pasivita vázené dávno, už by se pískalo, ale tak to samozřejmě Španělé mohou hrát dál klidně i zbylých, řekněme, 30 minut, což asi by se jim ale nelíbilo, protože potřebují dát taky gól v tomto zápase. 68. minuta, Španělé teď jsou nervózní a ztrácejí míč, ale na chviličku, protože Llorente zase zatlačil na Borgese a tak to bude další nebezpečí pro branku Vozíni, rohový kop španělského celku. 68. minutě utkání, Španělsko hraje s Kapverdy 0-0 a teď má další možnost zahrozit ze standardní situace. Tentokrát klasicky zahraný rohový kop, brankář Vozíňa jde pro balon, vypadl mu, ale na podruhé už míč zalehl a protože Rodri fauloval, jak jste slyšeli podle píšťalky, tak si Kapverďané odpočinou a oddechnou. Ten ruch pod mým hlasem, tak to je asi nejlepší zpráva o tom, že na hřiště se chystá velká hvězda Španělů, Yamal, který nenastoupil do základní sestavy, protože měl před šampionátem zdravotní problémy, tak se zřejmě už co nevidět ukáže na trávníku, ale zdá se, že to bude až po přestávce, protože tady budeme mít občerstvovací pauzu, dost možná také reklamní pauzu, to říkejme tomu, jak chceme. V každém případě Yamal už má slečenou bundu teplákovou soupravu a už jenom v dresu je připravený zasáhnout do tohoto utkání, takže zdá se, že se fanoušci dočkají možná už po této reklamní nebo lépe řečeno občerstvovací přestávce. Zatím ale to nejpodstatnější, Španělsko-Kapverdy 0-0 v 69. minutě utkání.
1: 19 hodin 29 minut posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Já připomínám, že basketbalisté Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou, celkový 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále zvítězili v Praze na Královce jako domácí tým nad Pardubicemi 91-74 a vyhráli tu sérii nakonec nejtěsnějším možným výsledkem 4-3 na zápasy. No a teď ještě krátká píseň a potom už se vrátíme samozřejmě na fotbalové mistrovství světa.

0: Superskupina Traveling Wilburys za námi 19 hodin 32 minut a pojďme tedy znovu na fotbalové mistrovství světa. Španělsko teď už asi i slaminé Jamalem, proti ním Cap Verde, u toho Jaroslav Plašil.
1: Ano, potvrzuji, stejně jako připomínám, bezgólový stav, což je i důvod, proč Jamal přišel na trávník. 72. minuta 0-0. Jamal pokaždé, když bude mít míč, tak to poznáte určitě podle reakce publika. Zatím jej nedostal do dobré pozice, ale společně s Jamalem připomenu ještě přišel na hřiště Merino, takže hned dvojí střídání, odešli záložníci Ruiz a Gavi, takže Španělé teď sázejí na oživení ofenzivy a bude se o to chtít starat i zmíněný Lamine Yamal. Ten teď přihlíží akci svých spoluhráčů na levé straně hřiště, kde je Cucurella, vrací na Laporta. Laport zastavuje balón, posouvá míč Pedrimu. Pedri před sebou má tři hráče Cap Verde, takže musí zase hrát do šířky. Laport, po něm Llorente a teď je to Yamal na pravé straně hřiště, zastavil se, klame soupeře tělem, jedna klička, druhá, ale zatím jen sám sobě, Yamal nepostupuje dopředu, zatím se seznamuje s houževnatostí soupeře přímo na hřiště, viděl to z lavičky, Yamal krásně prostrkává na Llorenteho, Llorente do pokutového území, bez přípravy pálil nový muž Merino, ale opět vynikající zákrok Vozíně, byť mu to teď soupeř ulehčil, protože střela nebyla nejprudší, ale Vozíně přesně věděl, kde má být a kam si má lehnout v tomto případě. Tak tedy další akce Španělů a teď v tom měli prsty a hlavně tedy u nohou dva střídající hráči, Merino zakončující a předtím kličkující Yamal, který obelstil protihráče a určitě to bude spruha pro španělský tým, pokud něco takového Yamal bude předvádět, hrát jeden na jednoho a vytvořit přečíslení, to se vždycky hodí. Teď k něčemu takovému se možná zase schyluje na pravé straně hřiště, kde jsou teď Španělé. Yamal, po něm Llorente. Llorente dává na Rodriho, Rodriho dlouhý míč, který odlavičkovávají fotbalisté Cap Verde až mimo pokutové území a tak to teď favorit zkouší znovu. Laport, po něm Pedri, 74. minuta, stále 0-0. Laport do pokutového území, ale Oyarzabal se nedostal k balonu a peláší zpátky, ale nemusí zase tak pospíchat, protože osamocený hráč toho příliš nezmůže na hrotu útoku Kapverďanů a tak jsou to zase Španělé, kteří se přibližují pokutovému území. Teď je to Pedri na hranici 16, narážečka opět Pedri po přihrávce Llorenteho, Pedri padá, ale to nebude žádný faul. A teď se nastřelili Kapverďané sami sebe, reklamující Španělé teď neuspěli se svou žádostí o odpískání ruky u rozhodčího, ale je to stále španělský celek držení míče, nebylo by to samozřejmě na penaltu, už to bylo mimo pokutové území. Teď je to Torres, střílel zase do klubka těl a od jednoho z hráčů Cap Verde, těžko říct, od kterého se míč odrazil mimo šestnáctku. Španělé se zase příliš nenadřeli, aby se ubránili nájezdu soupeře, ale hodně se nadřou, aby něco vymysleli vepředu. 75. minuta utkání a opět jde s balonem blíž k pokutovému území. Pedri, prostrčení na Yamala, soupeř přečetl a tak se teď snaží dostat Merino k balonu. Merino ukazuje, že soupeř hrál na zemi, ale píská se nedovolený zákrok španělského hráče Kevin Leniny. Si vynutil faul a teď vystřídají hráči Cap Verde. Vypadá to, že dolů půjde López Cabral. Není to asi nic překvapivého, protože on má žlutou kartu z první půle, tak se to teď asi hodí nejvíce, protože právě na té straně, kde hraje, tak tam teď řádí čerstvý Yamal a má velkou logiku toto střídání. João Paulo nahrazuje Lópeze Cabrala se žlutou kartou, ten už si tedy pozor nemusí dávat. Jsou to teď jeho spoluhráči, kteří se budou snažit pokračovat v senzačním výsledku. 76. minuta utkání, Španělsko-Cap Verde zatím 0-0. Španělsko zase opět s míčem na kopačkách, ale zase stále ještě dost daleko od branky. Yamal si žádá o míč na pravé straně hřiště, přihrává zpátky na Llorenteho. Llorente okamžitě na Rodriho, Rodriho pohotový, ale nepřesný centr do pokutového území, s tím si Kapverďané poradili, ale balon opět končí u Rodriho. Španělé mohou prakticky zůstat na, řekněme, nějakých posledních 30 metrech útočné polovičky. Teď jsou to zase Španělé, kteří mají míč na levé straně. Laport 0-0, 77. minuta utkání, Španělé ztrácejí míč vepředu v souboji proti houževnatým Kapverďanům, to nemají jednoduché něco vytvořit, do šancí se občas dostali, ale když už se do nich dostali, tak jim radost znemožnil překazil fantastický brankář Vozíňa, 40-letý veterán, těží ze svých ohromných zkušeností a je zatím klidný a nepřekonatelný. 77. minuta, Španělsko-Kapverdy 0-0, Španělé už i s Jamalem to teď zkoušejí změnit. Teď ale Jamal nemá míč, protože se hraje na levé straně Pedri zastavuje hru, vymýšlí teď, komu přihrát, vybral si Orenteho. Španělé teď využijí pravou stranu, kde je teď Jamal. Poznáte to i podle reakce publika, zvlášť pokud se Jamalovi něco povede. Teď je to přihrávka zpátky na Torres ještě zpátky na Pedriho, zblokovaná střela. Asi tak 89. možná zblokovaná střela, když to přeženu, protože je jich opravdu celá řada. Španělé se nemohou dostat snadno k brankáři Vozíňovi a když už se k němu dostanou, tak tento muž vytasí parádní zákrok. Jednou mu pomohlo břevno v první půli při zakončení z blízka Torrese. Teď Torres číhá na místě, kde by mohlo být nebezpečno, ale je tam těžké balon dostat. Kukurela se snaží o něco kloudného z levé strany, ale nepovedlo se mu to přelstít dvojici hráčů Kapvert a tak musí míč bojovat znovu. Povedlo se Kukurelovi vybojovat balon pro Laporteho. Laporte přihrává na Pedriho, Pedri byl obsazený, ale udržel míč, slumil si jej teď na kopačce, technickým způsobem přenáší hru na Jorenteho na pravou stranu hřiště. Jorente teď ještě víc doprava, 79. minuta, Jamal v akci, kličkuje teď z jedné strany na druhou, přihrává teď do pokutového území, zblokovaná přihrávka, přesto na ní ještě mohl dosáhnout Oyarzabal a zdá se, že vybojoval rohový kop pro svůj celek. Lamine Yamal, ani on to nemá jednoduché v souboji se soupeřem, který je velmi dobrý na nohou, neustále si dává pozor na manévry Španělů, ať už z pravé nebo z levé strany. Arcanio teď přijde na trávník, další střídání, odejde už taky hodně vyčerpaný Monteiro a tak další střídání má teď oživit defenzivu houževnatého soupeře, okysličit teď krev bránících Kapverďanů, kteří zatím drží senzační stav. 79. minuta utkání, Španělsko-Kapverdy 0-0, rohový kop Španělů na přední tyč, teď se brankář nedostal k balonu, ale Španělé ani k zakončení, opět Vozíňa to měl těžké najít si balon, překáželo mu teď několik fotbalistů vlastních i soupeřících, další centr do pokutového území před brankou, teď pomáhají brankáři i stopeři, teď to byl zrovna střídající hráč João Paulo, který teď pomohl svému brankáři, který byl u tyče a nestihl už se přesunout doprostřed, tak to je zatím vynikající obranný výkon Kapverďanů. Houževnaté bránění, španělské marné útočení, teď 79. už 80. minuta zápasu, stále 0-0. Merino, muž, který má hodně sil, protože přišel na trávník až před chvíličkou společně s Jamalem. Právě oni teď kombinují na pravé straně hřiště. Jamal dává zpátky na Jorenteho. Jorente přihrává doprostřed, kde je Kubarsi. Kubarsi, po něm Kukurela. Kukurela posouvá doleva na Rodrio. Rodri dává zpátky na Kukurelu. Kukurela doprostřed na Kubarsiho. Španělé otáčejí hru zleva doprava, aniž by se něco stalo, ale samozřejmě hledají přitom Skulinku. Jamal to zkoušel centrem, ale nepovedlo se mu dostat do balón, kde byl Torres a kde byl už také Laporte, který tam přibíhá v roli dalšího útočníka ze stoperské pozice. Jamal se snažil odcentrovat pod sebe, přihrát a zblokovaný míč končí za čarou. Teď záleží na tom, jak to přečtou rozhodčí tohoto zápasu. Jamal hrál jako první, ale pak možná i jako druhý, poté co João Paulo skluzoval proti Jamalovi. Střídání útočníků ve španělské sestavě. Ferran Torres měl velké příležitosti v první půli, jenomže ani jednou se netrefil, jednou mu překazilo radost břevno, po druhé vynikající zákrok brankáře Vozíni a tak teď jej nahradil Olmo v 81. minutě utkání. Španělé nakonec tedy po opravě rozhodnutí nebudou kopat roh, ale bude to odkop od branky Vozíňa. Teď bude rozehrávat a už hodně starostlivé pohledy na časomíru od trenéra Luise de la Fuenteho, kouče španělského favorita. 82. minuta začala, Španělsko-Kapverdy 0-0. Kapverďané jsou blízko obrovské senzaci, ale zároveň K tomu musím dodat, že ta blízkost spočívá ještě v ubránění mnoha útoků španělského celku, řekněme možná nějakých i klidně 15 a více minutách, takže Španělé ještě mají dost času na to změnit bezgólový stav. Jamalovi se to teď ale nepovede, protože neuspěl proti Borgesovi, Borges ubránil španělskou hvězdu, a tak to je autový hod. Teď Španělé veprostřed, na kraji číhá Cucurella, Cucurella dostává míč, Rodri hledá pohledem, kdo stojí nejlépe, ale vybírá si Llorenteho, takže zase akce Španělů z velké dálky. Ale teď je to Cucurella, který hlavičkuje trošičku ukvapeně do míst, kde je Vozíňa, a ten si dokonce dovolil slabou hlavičku ani ne chytit a zalepit, ale jenom jí vyrazit před sebe, a trošičku se i pousmál brankář Kapverďanů té situaci, protože ta mohla být extrémně nebezpečná, ale Cucurella teď ztratil klid v místech, kde není zas až tak úplně často, byl už celkem hodně blízko od brankáře, sice ze strany, ale není určitě v roli koncového útočníka obvykle, a teď si nevěděl s tou situací rady, jakoby nevěděl, jestli může hlavečkovat silněji, nebo si uhrát míč pro sebe, nebo jej přihrát. Zkrátka určitě se mu sešlo několik myšlenek a nakonec toho byla velmi slaboučká hlavička, která možná v první chvíli i zaskočila Vozíňu, jak byla slabá. 83. minuta utkání. Kapverdi teď vepředu, Španělé se brání a pozor, zase hodně daleko od své branky musel Simon Unai, brankář Španělů, aby zasáhl před João Paulem. Ten má hodně sil zatím ještě, protože na trávníku je pár minut po té, co přišel jako střídající hráč, a tak si může dovolit ještě i občas myslet na útočení. Zatím to bylo v průběhu zápasu tak, že Kapverďané se především soustředili na urputné bránění a vepředu zpravidla zůstával jeden hráč, ale to asi tak mezi 16 a středovým kruhem. Dál už jakoby nesměl poslední muž nejblíže brankáři španělského celku. Teď jsou zase Španělé obklíčeni a už z toho nevymyslí ani autový hod. Llorente se snažil ještě zachytit míč před čarou, ale to se mu nepovedlo. Padá i s balonem za čáru, a tak to bude autový hod na levé straně hřiště z pohledu útočících v uvozovkách Kapverďanů, protože samozřejmě ten útok si můžeme jenom představit, k němu možná ani nedojde. Ale je to zase míč, který je alespoň trošku dál od pokutového území, kam se teď zase Španělé budou snažit dostat balón a vytvořit si nějakou gólovou pozici. 85. minuta utkání. Španělsko-Kapverdi 0-0. Narážečka Olma s Merinem, noví hráči teď zkusili zakombinovat, ale ani jim akce nevyšla. A tak to zkouší znovu Španělé. Laporte od stoperu, Laporte, po něm Rodri. Rodriho oblouček na Jamala. Jamal čekal na přihrávku, ale vložil se do ní Borges, a tak je to autový hod pro španělský celek. Z pravé strany už rychle hodil Llorente míč do hry a už může hrát Rodri na levé straně hřiště, po něm také Cucurella. Cucurella centruje levačkou do pokutového území, Olmo proběhl přihrávku, ještě střela pohotová, ale velmi nepřesná. Španělé jsou nervózní, v 85. minutě totiž hrají 0-0 stále v roli velkých favoritů, nedokázali zatím uspět v souboji s houževnatě bránícími Kapverďany, a nezměnila na tom nic ani střela teď Rodriho z velké dálky. A ta střela nejenže nebyla přesná, ale ani nebyla nějak prudká. Tak tedy Španělsko-Kapverdi, 86. minuta, stále 0-0. Teď je to Llorente na pravé straně hřiště. Vhazuje na Cubarsiho. Cubarsi vede míč před sebou, ale nikdo z jeho spoluhráčů v dobré pozici, takže Španělé musí zase hrát na krátko, přihrávky do strany a do šířky, teď konkrétně té levé strany. Olmo si se běhl klajně, Olmo přihrává doprostřed, kde je Rodri. Rodri zastavuje hru a zase si vybírá přihrávkou nejblíže stojícího protihráče. Rodri hledá někoho, kdo by mohl být postavený lépe, Cucurella. Cucurella zase vrací balon zpátky až ke Cubarsimu. Španělé otáčejí hru na pravou stranu, jsou asi tak 15-20 metrů od pokutového území. Teď je to Jamal na pravé straně. Zkouší to teď s centrem levačku. rukou několikrát naznačil, až na potřetí odcentroval, ale zblokovaný centr posílá zase balon trošku dál od pokutového území a teď se Kapverďané dokonce mohou dostat dopředu, protože Semedo se rozebíhá k postraní čáře a vybojoval autový hod přesně na půlce hřiště a to je maximální spokojenost teď ve výrazu Semeda a také možná i trenéra Bubisty, který teď bude udílet další pokyny svým svěřencům mezi tím, co Španělé vystřídají, Rodri odchází a místo něj teď přijde nový hráč na trávník. Bude to teď Williams, který půjde útočit, jestli tedy dostane k tomu nějakou dobrou příležitost, toť otázka, protože zatím těch dobrých pozic Španělé teď ve druhé půli moc neměli. Jakoby skončili s poločasovou přestávkou, před kterou měli Španělé několik vynikajících možností. Ty největší Ferran Torres, který už teď není na trávníku, už jej vystřídal Olmo. 88. minuta utkání, Španělsko hraje stále 0-0 z Kapverdy. Kapverdy se brání španělskému dalšímu útoku. Tentokrát je míč zase na pravé straně. Jamalova šajtle nachází Olma v pokutovém území. Olmo zasekává, přihrává, zblokovaná, zcela obrovský kus štěstí měli teď Kapverďané po té, co velmi pohotově zakončoval Oyarzabal. Olmo to udělal krásně, zasekl si míč, přihrál přesně na penaltový puntík, kde už se chystal k gólové střele Oyarzabal, ale do střely mu ještě vlétl soupeř a tak je to stále 0-0 v 88. minutě. Jen rohový kop Španělů z této velké příležitosti. Španělé tentokrát zase rozehrávají roh na krátko. Pedri vrací Jamalovi. Jamal teď dokázal odcentrovat. Ano, míč proletl pokutovým územím, ale Španělé se nedostali k zakončení. Kapverďané dokázali zase dostat balon alespoň pár desítek metrů dopředu. 89. minuta. 89. minuta, 0-0, Španělé stále marně dobývají branku soupeře, kterou hájí fantastický Vozinha. Velké zákroky měl v první půli, některé i ve druhé, byť nebyly tak nebezpečné. Situace jako v té první, tak obrovský klobouk dolů před schopnostmi Vozinhy, co ten v tom zápase předvádí, něco neuvěřitelného. Teď před chviličkou Španělé byli hodně blízko, aby i jeho překonali, ale ani Oyarzabal neměl štěstí po té, co střídající Olmo zasekl míč, přihrál pod sebe na penaltový puntík a Oyarzabalovi, tak se mu vložil protihráč do střely a nakonec střela byla zblokovaná nad branku. To byla zase další velká příležitost španělského celku před chviličkou, ale brankář Vozinha nemusel tentokrát zasahovat. 90. minuta už je tady, určitě se bude hrát dost minut navíc, ale zatím je to stále 0-0, teď navíc dopředu jde outsider tohoto zápasu Kapverdy, teď vyrážejí dopředu, ale prováhali teď možnost zahrozit do otevřené obrany, ještě střela z dálky hodně nepřesná, ale jakoby se teď Kapverďané spokojili s tím, že získají území, že vyvezou balón alespoň na útočnou polovičku. Kevin zasekl, otočil se s ním a pak přihrál zpátky a nakonec z toho byla ještě střela, jenomže ta byla stečovaná, takže Kapverďané teď slaví, podmínila jsem to, asi slyšíte ty oslavy, to je proto, že z toho bude nakonec rohový kop, který teď budou mít Kapverďané v závěru tohoto zápasu, no tak vida, tak ještě fantastická příležitost ze standardní situace zahrozit, rohový kop teď z pravé strany Kapverďanů, hlavička přímo do brankáře Unaje, tak to byla klika pro Simona Unaje, že teď tedy hlavičku chytal v této pozici, protože to mohlo být hodně zlé pro španělského favorita. Tak z jediné akce dostat gól, to by bylo asi něco senzačního. Borges se teď chytal ještě jednou za hlavu, protože měl obrovskou příležitost. Našel si míč ve vzduchu po rohovém kopu, nebyl ani nějak extra hlídaný. Trknul balon do země, ale koníček skončil někam ke kolenou brankáře Simona Unaje a tam už si jej brankář Španělů s velkou úlevou sebral. Teď ale pozor, protože centr Cucurelli před brankou zblokovaný centr, ještě pět minut navíc dal rozhodčí Makademech z Jordánska oběma týmům k dispozici. Samozřejmě Kapverďané by určitě brali méně, Španělé mnohem víc, zatím nedokázali dát houževnatému soupeři gól. Teď tedy skončila první nastavená minuta, ještě 4 nastavené minuty budou mít Španělé na to, aby strhli teď zápas na svou stranu. Zatím je to stále senzačních 0-0. Kukurela dává zpátky na Llorenteho, který zůstal u středového kruhu, raději číhá na případný break soupeře, pokud by se Španělům nepovedl roh. To se nestalo. Pedri má míč. Pedri teď přihrává na Kubarsiho. Kubarsi na Jamala. Jamal to zkouší z dálky, ale trefil pouze svého spoluhráče nechtěně. Ojarzabala, tak dopředu mohou jít Kapverďané. Teď je to 3-3, ale pokažená přihrávka. Na toto zkrátka nejsou Kapverďané zvyklí. Na toto nejsou zařízení. De Costa trefil nejblíže stojícího protihráče Kukurelu a tak Španělé mohou jít dopředu. Druhá minuta nastavení končí. Ještě 3 minuty a kousek budou mít Španělé na to, aby se zaradovali z aspoň jedné branky nad Kapverďany. Zatím se jim to nepovedlo. Kukurela na levé straně hřiště. Stlumil míč na prsou, zasekává, přihrává zpátky. Kukurela na Pedriho. Pedri nemůže hrát dopředu, takže musí zpátky s Laportem. Laport vrací na Pedriho. Pedri asi tak 10 metrů od hranice pokutového území. Přihrává teď na Kubarsiho. Kubarsi prodlužuje na Jamala. Jamal je v rušku pokutového území. Kličkuje, ale na poslední chvíli mu João Paulo vypíchl balón a dostal Jamala mimo pokutové území. Proto ta odezva publika. Třetí minuta nastavení a Kapverďané se dostávají za bezgólového stavu zase dopředu a pořádně to hučí v ledišti. Píská rozhodčí Makarmech a bude to za žlutou kartu pro Pedriho, který se dopustil taktického faulu na půlce hřiště a toto je dalších několik vteřin oddechu pro unavené hráče Kapverd. Někteří jsou teď na zádech, možná křeče, možná taktické prvky. V každém případě teď jim k tomu dal příležitost Pedri zatažením za dres. Taxativní žlutá karta za taktický faul na polovičce hřiště. Čtvrtá minuta nastavení a Španělé stále hrají s Kapverďany 0-0. V nejbližších vteřinách určitě gol nedojí, protože Španělé neměli míč, ale ten už teď mají. Takže pozor, Jamal na pravé straně hřiště přihrává Olmovi. Olmo vrací na Jamala. U Jamala už okamžitě dva hráči Kapverd, kteří získali balón a dokonce ještě zastihli míč před čarou, takže teď mohou hrát přes Llorenteho. To se povedlo, takže teď mohou jít Kapverďané dopředu. Merino nezastavil akci a tak to může být break teď velkého outsidera tohoto zápasu. Kapverďané jdou stále dopředu. Pozor, střela z dálky, ale hodně nepřesná. Bende se tak. Teď to bylo takové osvobozující. Možná opravdu nebylo ani cílem trefit zařízení v tomto případě, protože Mendes to zkrátka jenom zkusil dát co největší ránu, ať to letí co nejdál, alespoň tak to vypadalo odtud ze studia Radiožurnálu Sport, ze studia světového šampionátu, na kterém se možná rodí senzační výsledek, ale ještě není konec. Teď se zase Williams snažil dostat míč do pokutového území, přihrávka Šajtlí pravou nohou neprošla. A tak v páté minutě, už pátá minuta z pěti nastavených minut začala. Španělsko Kapverdy stále 0-0. Olmo přihrává na pravou stranu, kde je Jamal. Jamalu v centr levačkou sbírají jako malinu stopeři Kapverd, ale teď chyba v rozehrávce, kterou může potrestat Jamal, ale nepovedlo se mu zase přelstít hradbu těl. Bude to možná aspoň rohový kop, je to tak, rohový kop, asi možná jedna z posledních, ne-li poslední příležitost španělského celku. Merino ukazuje pravačkou, pojďte všichni sem, nemá cenu, abyste teď zůstávali na půlce hřiště, takže Španělé teď nastěhováni, všichni buď v pokutovém území nebo v blízkosti 16. Centr na přední tyč, hlavička na tu zadní, ale tam už na míč nedosáhl Pedri, drží se za špičky kopaček a Španělé to nezvládnou, zdá se v tomto zápase, protože obrana Kapverďanů byla až příliš houževnatá a tak teď se tady rodí a zrodil senzační výsledek Španělsko-Kapverdy 0-0 po fantastickém a houževnatém boji, na který tedy Španělé nenalezli žádnou odpověď a když už se do nějaké příležitosti dostali, tak řádil vynikající veterán v brance Vozíňa. Muž zápasu bezesporu, král tohoto utkání je jasný. Jeho zásluhou Španělsko neporazilo Kapverdy. Utkání skončilo pouze 0-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Dobrý večer, je 20 hodin. Zprávy radiožurnálu a Jana Utendorská.
1: Vláda schválila vznik nového trestného činu podání drogy jinému člověku bez jeho vědomí. Slovensko a Indie chtějí spolupracovat ve zbrojařském a jaderném průmyslu. Narendra Modi navštívil Bratislavu jako první indický premiér. Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice a získali svůj 21. ligový titul. A zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky. Teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Za podání návykové nebo omamné látky jinému člověku bez jeho vědomí, třeba do pití, by nově mohlo hrozit vězení. Novelu trestního zákoníku dnes vláda poslala do poslanecké sněmovny. V zavedení nového trestného činu by mohla koalice najít podporu i u opozičních poslanců. S návrhem souhlasí například pirátská poslankyně Barbora Pipášová. Jen trestat ale podle ní nestačí.
3: Ono je potřeba masivně investovat i do prevence. A tady bych jenom ráda podotkla, že přesně tuto prevenci mají na starost běžně adiktologické služby. O to víc mě zaráží, že vláda vytváří totální chaos v politice závislostí.
1: Podle bývalé ministryně spravedlnosti Evy de Croix z ODS už je ale možné takzvaný drink spiking trestat podle stávajícího zákona. Důležitější je podle ní zaměřit se na větší ochranu obětí a na lepší odhalování těchto případů a usvědčování pachatelů. Indický premiér poprvé v historii navštívil Slovensko. Narendra Modi se svým protějškem Robertem Ficem jednal o obchodu, investicích nebo nových technologiích.
4: Slovenský premiér Fico vyzdvihl především možnosti spolupráce ve zbrojním průmyslu. Potenciál je ale podle něj i v dalších odvětvích.
5: Oblast výměny zkušeností, pokud jde o digitalizáciu a využívání umělé inteligencie.
4: Slovensko pak Indii nabízí své znalosti v oblasti jaderné energetiky. To premiér Modi ocenil.
6: Civilní jaderná energie je jednou z hlavních priorit obou zemí. Chceme v této oblasti posílit spolupráci firem i průmyslu.
4: Slovenská diplomacie označuje návštěvu za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vztazích s Indií za poslední roky. Očekává především navýšení vzájemného obchodu. Loni dosáhl v přepočtu asi 40 miliard korun. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Syn norské princezny Marius Borg Heiby půjde na 4 roky do vězení. Poslal ho tam soud v Oslu za 2 případy znásilnění, vyhrožování, nebezpečnou jízdu a porušení soudních příkazů. Ve 2 případech znásilnění ho soud osvobodil. Proti verdiktu se Heiby odvolal. Několik let trvající kauza snížila důvěru občanů v monarchii. A to i přesto, že Heiby je synem norské korunní princezny z prvního manželství a nemá tak nárok na trůn ani není členem královské rodiny. Jihočeský kraj oficiálně vstupuje do jednání o koupi fotbalového klubu Dynamo. Prodej akcií společnosti nabídla kraj majitelka klubu Doroty Neka Edeová. Jihočeský kraj si vyžádal nezávislý forenzní audit a detailní právní prověrku klubu, uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba z hnutí Naše Česko.
7: Je předčasné se bavit o tom, jak celé ty jednání mohou dopadnout. Jsme na začátku. My především musíme s péčí řádného hospodáře prověřit hodnotu toho klubu, abychom věděli, o čem budeme rozhodovat. My nemůžeme vycházet z nějaké představy toho,

0: Hamburg. V rozhodujícím sedmém finále Středočeši v pražské hale na Královce porazili Pardubice 91-74 a sérii vyhráli 4-3. Nymburk tím zakončil úspěšnou samostatnou éru. Od další sezóny se sloučí s pražskou Slaví.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřený příjezd do Prahy od D1 a překážka na D5 u Benešovic. V Praze je uzavřená Brněnská ulice na příjezdu do metropole směrem od D1 z Brna. Za průhonicemi na 4. kilometru osobní auto narazilo do světelné šipky silničářů. Na místě záchranáři, sjíždějte nejpozději na 6. kilometru na průhonice. Na D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za odbočkou na Benešovice. Na kilometru 121 máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D1 z Vyškova do Brna čekejte překážku před sjezdem na Holubice a Slavkov. Na kilometru 211,5 stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. Vybočuje se doleva, kolona se ale netvoří. Překážku čekejte na D1 i před Brnem ve směru z Prahy. Za nájezdem od Kývalky na kilometru 183 je kvůli stojícímu osobnímu autu uzavřený pravý pruh. A v Praze je po nehodě stále omezený provoz v Těšnovském tunelu. Havarovala tam dvě osobní auta. Ve směru do centra blokují pravý pruh, projíždí se plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku budou srážky jen výjimečné. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
4: 20 hodin 6 minut, pondělí 15. června. Jsme moc rádi, že dál posloucháte večerní radiožurnál Sport. Fotbalisty AC Milan by měl po odchodu Massimiliana Allegriho převzít portugalský trenér Ruben Amorim. O dohodě klubu s bývalým koučem Manchester United dnes informovala portugalská média. Allegri nedokázal dovést AC Milan do příštího ročníku Ligy mistrů a po neúspěšném závěru sezóny ho majitelé italského velkoklubu odvolali. V závěrečném kole série A jeho svěřenci prohráli s Cagliari 1-2 a skončili pátí se ztrátou jediného bodu na čtvrtou příčku. 41-letý Amorim se podle deníku Abola dohodl s vedením Rossoneri na dvouleté smlouvě s opcí na další rok.
1: Radiožurnál Sport
5: a Karel Janů.

0: Ve Francii začíná v úterý evropský šermířský šampionát. Chybět na něm nebude ani aktuální český šampion Martin Rubeš. Brzy 30-letý kordista míří na mistrovství s vysokými ambicemi.
1: S velkými, jako na každý velký šampionát, mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, tak určitě co největší ambice tam jsou. V individuální soutěži bych rád navázal před 2 rokama na výsledek, kde jsem skončil 10., takže bych se rád dostal do top 10, případně do 16. a uvidíme.
2: Přál by si kordista Martin Rubeš, který chce na evropském šampionátu uspět také v týmové soutěži.
1: V týmové soutěži bychom rádi prolomili 8, určitě si myslím, že top 8 na mistrovství Evropy, která je nejtěžší soutěž v roce, tak by byl parádní výsledek.
2: Říká šermíř karlovarské Lokomotivy, který se představí na evropském šampionátu, co by úřadující mistr republiky. Na domácím šampionátu v Litoměřicích přitom vyřadil třeba Jakuba Jurku, který už se dokáže prosazovat mezi světovou špičkou.
3: Sice každý turnaj je úplně jiný, ale rozhodně se to hodí obhájit titul mistra republiky a porazit takhle dobrýho nebo světového šermíře. Takže mi to určitě dodalo sebevědomí a uvidíme, jak to dopadne na mistrovství Evropy.
2: Domácí šampionát vyhrál Martin Rubeš 3x. Karlovarský kordista ale také upozorňuje, že konkurence bude ve Francii hodně silná.
1: Mistrovství Evropy je za mě nejtěžší turnaj v každé sezóně, kromě olympijské sezóny samozřejmě. Ale jak říkám, mistrovství Evropy je strašně těžký, je tam obrovská konkurence, sejde se nás tam relativně málo, něco kolem 100 závodníků, což je oproti světovým pohárům, kde se nás sejde 350 až 400, velký rozdíl. A mistrovství Evropy je fakt těžký, protože na startu jsou samý mistři světa, Evropy, olympijští medailisté, takže za mě je to rozhodně nejtěžší turnaj. I oproti světovým pohárům, kde samozřejmě jsou Asiati, Američani, kteří jsou opravdu také výborní, ale je tam víc lidí, takže teoreticky můžete narazit na slabšího soupeře víckrát za sebou, třeba než na právě mistrovství Evropy, kde slabí soupeři skoro nejsou.
2: Teď Martin Rubeš věří, že dobře naladil formu na jeden z vrcholů sezony a zároveň doufá, že se v turnaji potká se soupeři, kteří mu svým stylem budou vyhovovat.
3: Rozhodně, samozřejmě, když chcete udělat velký výsledek, tak musíte porazit kohokoliv, kdo si na planč proti vám nastoupí. Ale samozřejmě v tom startovním poli jsou lidé, kteří vám sedí víc a někteří sedí rozhodně míň. Takže záleží na tom, jak se to seskládá, ale je to jednodenní turnaj, který je vždycky strašně nervózní, protože mistrovství Evropy je nejtěžší turnaj na světě nebo v té sezóně daný. Takže záleží, jak se kdo vyspí a jakou má kdo fazonu a jak mu to lepí ten den.
2: Popisuje karlovarský kordista Martin Rubeš, Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

Pink Floyd dohrávají v pondělním radiožurnálu Sport. Je 20 hodin 18 minut. Tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně semifinalistku letošního French Open Dianu Schneiderovou z Ruska 6-2, 6-7 a 6-3 a postoupila do druhého kola. Utkání proti světové 16 se vyhrála za 2,25 hodiny. V dalším duelu narazí na Belgičanku Mertensovou, která je letos vyřadila ve třetím kole Australian Open.

0: Fanoušci atletiky se zítra můžou těšit na tradiční meeting Zlatá tretra. V Ostravě se jako každý rok představí celá řada hvězd a chybět nebude ani nejlepší oštěpař. Podle letošních výkonů 23-letý Rumeš Patirage ze Sri Lanky hodil nedávno na diamantové lize v Římě 92 metrů a 62 centimetrů. No a novinářům po svém příjezdu vysvětloval, jak že se jeho jméno čte.
1: Vyslovoval své jméno Rumeš Patirage a vyloučil anglickou výslovnost svého příjmení Patiráš. V letošní sezóně je kometou zaujal na dvou mítincích diamantové ligy v Rabatu a v Římě. Teď bude chtít předvést další daleké hody na Zlaté tretře v Ostravě.
2: Přijel jsem do země světového rekordmana Jana Železného a moc se těším na závody. Formu mám dobrou. Na prvním mítinku diamantové ligy jsem skončil druhý a na tom druhém v Římě udělal národní rekord, rekord mítinku a dostal se do čela světových tabulek. Asijský rekord mi uniknul o 30 cm. Chtěl bych svou výkonnost stabilizovat na hodech přes 85 metrů.
1: Od svých začátků s oštěpem v roce 2017 se neustále zlepšuje.
2: Od roku 2017 do letoška si každý rok vylepšuju osobní rekord, takže jdu krůček po krůčku.
1: Proč začal až ve 14 letech? Předtím se totiž věnoval sportu číslo jedna v této oblasti.
2: V dětství jsem hrál kriket, ve 14 letech jsem začal házet oštěpem a následoval jsem tak svého otce, který házel diskem a vrhal koulí a účastnil se velkých šampionátů, takže jdu tak trochu v jeho stopách.
1: Ve 22 milionové Sri Lance tedy Patirage začínal s kriketem a měl pořádný švih. Říkal Sri Lanský oštěpař, že byl nadhazovač a uměl hodit míček rychlostí 134 km za hodinu, takže má trochu podobný osud s Janem Železným, ale ten se baseballu věnoval chvilku až po kariéře. Doplnil Rumeš Patirage, že to o Janu Železném věděl a že si dal práci s historickým bádáním. V úterý bude moct na Zlaté tretře ukázat, jak rychle a daleko dokáže odhodit oštěp v den 60. Jana Železného. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 20 hodin a 30 minut. Jana Utendorfská doplní zprávy.
1: Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly ve vyjednáváních o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala dnes v Lucemburku. Ukrajinu na jednání zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Írán a USA údajně podepsali memorandum o porozumění elektronicky, a to už v neděli. Americké stanici ABC to řekl viceprezident J.D. Vance. Podle nejnovějších amerických prohlášení v pátek proběhne oficiální podpisový ceremoniál. Americký prezident Donald Trump slibuje úplné otevření Hormuzského průlivu hned poté. Írán zatím žádnou z těchto informací nepotvrdil. Česko se zapojí do půjčky Evropské unie na vojenské vybavení s názvem Bezpečnostní akce pro Evropu. Schválila to vláda. Stát by měl z půjčky čerpat přepočtu zhruba 50 miliard korun. Skoro polovinu částky chce vláda využít na financování dálnice D11. Za zbývající peníze nakoupí ministerstvo obrany moderní tanky Leopard a vozy Tatra. Peníze z půjčky se nezapočítávají doplnění závazků NATO. A nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 39 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 41 korun a 51 haléř za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Sport. Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. 7 zákroků proti aktuálním mistrům Evropy předvedl kapverdský gólman Vozíňa, který ve 40 letech stejně jako jeho spoluhráči na světovém šampionátu debitoval. V dalším zápase se za necelou půl hodinu představí Belgie proti Egyptu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřený příjezd do Prahy od Brna a překážka na dálnici u Litovle. V Praze je uzavřený příjezd od dálnice D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru osobní auto narazilo do silničářů, kteří přijeli pro překážku v levém pruhu. Na místě záchranáři. Poslední volný je sjezd na průhodnice na 6. kilometru. Objíždět se dá přes Uhříněves. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna čekejte překážku před sjezdem na Holubice a Slavkov. Na kilometru 211,5 stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. Vybočuje se doleva, kolona se ale netvoří. Na D35 z Olomouce do Mohelnice hlásíte překážku za Litovlí. Na kilometru 247,5 stojí osobní auto, které zasahuje do pravého pruhu.
4: Teď, jak zapadá slunko, tak jde vidět na poslední chvíli. Já jsem do něho málem vrátil.
3: A překážku jste hlásili i na D3 z Českých Budějovic do Prahy. Za Soběslaví na 90. kilometru vás může překvapit předmět v pravém pruhu. Řidiči ho popisovali jako kus červeného plastu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 11 až 6 stupňů, zítra čekejte polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisti Španělska vstoupili do mistrovství světa překvapivou bezgólovou remízou s Kapverdami v Atlantě. Královal skvělými zákroky hlavně golman outsidera Vozíňa, který si ve 40 letech odbyl stejně jako jeho spoluhráči debit na světovém šampionátu. My ale pojďme k jinému sportu. Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Portugalsku vyneslo 20členné české výpravě 4 medaile, dalších 8 postupů do finálových bojů. Nejúspěšnějším Čechem byl ale dle očekávání dvakrát zlatý kanoista Martin Fuchsa.
1: And the gold medalist and European champion representing Czechia, Martin Fuchsa.
2: Martin Fuchsa vyhrál v Portugalsku obě své disciplíny a po čtvrté v kariéře si připsal zlatý evropský double. Medailově se k němu přidali i stříbrný kajakář Josef Dostál na půl kilometru a bronzový double kajak Jakuba Špicara a Daniela Havla. Šéftrenér reprezentace Pavel Hotmar tak mohl být po čtyřech dnech závodění spokojený.
3: Výsledky, ať už počet medailí, tak počet umístění do šesté pozice, tak počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to čekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni.
2: Jedinou komplikací bylo stříbro Josefa Dostála, které bylo kvůli diskvalifikaci vítězného Poláka Boruckého a následnému protestu uznáno až několik hodin po závodě.
3: Ta situace byla nešťastná úplně pro všechny, jak pro vítězného Poláka, tak pro všechny další závodníky. Nejprve Competition Committee vítěze diskvalifikovala, polská výprava podala protest, protest byl zamítnut, potom je ještě další možnost, jak se odvolat, takzvaný apel na jury. Následně jury vlastně nepodržela rozhodčí a uznala první místo polského závodníka.
2: Stříbro si tak Dostál převzal až druhý den. Ve světle medailových úspěchů ale nelze zapomenout ani na čtvrté místo Denisy Řáhové a páté místo Barbory Betlachové na pětistovce a šestou příčku Antonína Hrabala na dvoustovce.
3: Opravdu jsem strašně příjemně překvapen. Denisa perfektní, Tonda Hrabal perfektní a spousta dalších. Dá se říct, že nikdo nesklamal a i co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
2: Pochvaloval si reprezentační šéftrenér Pavel Hotmar. Čeští kanoisté si v Portugalsku kromě 4 medailí vyjeli dalších 8 finálových účastí. Z Montemoru Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Iránu i přes problémy s vízy dorazili do Spojených států amerických nakonec den před svým dnešním prvním zápasem na mistrovství světa. Z tréninkového kempu v Mexiku se do dějiště v Los Angeles dostali i 4 členové realizačního týmu, kteří původně víza nedostali. 11 jich ale s odvoláním neuspělo. I o tom se mluvilo na akcích k nedělním 80. amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jednu protestní a jednu republikánskou navštívil taky náš zvláštní zpravodaj na šampionátu.
1: Slib věrnosti, poděkování Bohu, americká hymna a blahopřání prezidentu Trumpovi. Republikánská buňka z Los Angeles slaví den vlajky a taky prezidentovi narozeniny docela daleko za městem v horách nad Hollywoodem. Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident, ten nejlepší minimálně za posledních 40 let a že víceméně dělá všechno správně.
2: Miluju ho, je skvělý, jde mu to dobře. Snad brzo vyjedná ten mír s Iránem. Je to odvážný lídr a to je to, co potřebujeme.
3: Popřála bych mu úžasné narozeniny, ať si je užije i se svou rodinou. Vážím si prezidenta Trumpa za všechno, co dělá. Myslím, že dělá skvělé věci, spojuje lidi a snaží se zlepšit životy všech, takže jsem velmi šťastná, že je zase ve funkci.
1: Říkají Ana a Jesus, kteří sledují i fotbalové mistrovství světa. Tedy i rozhodnutí Trumpovy administrativy nevpustit na šampionát rozhodčího ze Somálska, členy některých výprav, nebo i fanoušky některých týmů.
3: Možná je to trochu přehnané, ale neznám všechny detaily, takže třeba je to opodstatněné.
2: Samozřejmě všechny vítáme s otevřenou náručí, ale zároveň s obezřetností, protože se může stát ledacos. Když děláte, co se má, jste rozhodně vítáni. To se týká i Iránu. Ale pokud byste plánovali zločinnou činnost, tak máte problém. Mě by nevadilo vpustit do země toho rozhodčího ze Somálska, ale imigrační úředníci mají lepší informace a asi věděli, co my nevíme. Věřím své vládě, že nás chrání. Bombový útok nebo něco takového, to by nám tu ještě scházelo.
1: Pokus dát v okrese Los Angeles v kostele ve čtvrti Ocean Park u zátoky Santa Monica se lidé sešli na jedné z mnoha akcí, kde se na dálku sleduje newyorský protestní koncert proti Trumpově administrativě. Než začne přenos, lidé si tady v kostele krátí chvíli svým vlastním zpěvem. Jak říká Barbara, je v téhle době důležité se takhle kolektivně scházet a společně se bránit zneužívání moci a omezování základních lidských práv, což se podle ní a dalších lidí tady právě teď v Americe intenzivně děje. Celý kostel je zvenku doslova polepený cedulemi a plakáty, které říkají, že zdejší komunita podporuje rodiny přistěhovalců a že bez soudcem podepsaného příkazu mají agenti imigračního úřadu ICE vstup na pozemek kostela zakázaný. Lynn mi před kostelem říká, že i tady v Santa Monice v minulých měsících zažili razie agentů ICE v její oblíbené restauraci nebo odváděli lidi z automičky, kam jezdí. Každý tu prý má velký strach. Zaznamenala i to, že americká vláda nevpustila do země některé účastníky mistrovství světa ve fotbale a považuje to za špatné, hloupé a Spojené státy si takhle mnoho přátel ve světě prý nezískají. Dan a Blair mi říkají, že nejsou hrdí na to, jakým je jejich země pořadatelem. Nelíbí se jim, že některé účastníky jejich vláda odmítla do země vpustit a vnímají, že tohle se nedělo ani v Kataru nebo v Rusku. Mistrovství světa je podle nich turnaj pro všechny, fotbal je hra lidí na celém světě a trochu jim to kazí radost z úspěšného vstupu jejich týmu do šampionátu. Říkají, že by si přáli, aby Amerika předvedla, že má hodně jiných předností. Z Los Angeles, Jan Kalibar, Radiožurnál. She was born.

Sheryl Crow dohrává ve večerním radiožurnálu Sport. Je 20 hodin a 54 minut, pondělí 15. června. Basketbalisti Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou, celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále zvítězili v Praze na Královce jako domácí tým nad Pardubicemi 91-74 a vyhráli tu sérii. Tedy nakonec nejtěsnějším možným způsobem 4-3 na zápasy, přispěl k tomu 22 body, 8 asistencemi a 5 doskoky. Ondřej Sehnal, o bod méně zaznamenal Tony Perkins.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřel, teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Ano, jsme rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport ve 21 hodina 1 minutu. Úřadující mistři Evropy, španělští fotbalisté na úvod mistrovství světa remizovali s Kapverdami 0-0. V dalším zápase v Seattlu hrají Belgičané s Egypťany. No a podrobnosti z pražského studia má reportér Jaroslav Plašil.
19: Ano, utkání před chviličkou začalo a ať už se v něm stane cokoliv, tak určitě by to nebyla taková senzace jako v úvodním duelu, protože přeci jenom Belgičané, to je 9. tým světa, Egypťané 29. Takže ne, že by to bylo utkání rovný s rovným, ale rozhodně tam není taková výkonnostní mezera, jako byla předtím v utkání, které jsme sledovali a ve kterém úřadující mistři Evropy Španělé remizovali 0-0 s Kapverdy. Teď tedy zápas Belgie-Egypt, který před chvíličkou začal. Belgičané teď na začátku 2. minuty utkání kombinují od své branky, snaží se dostat dopředu. Brankář Courtois rozehrává na Mouniera. Ten dlouhým pasem se snaží najít De Ketelera, který pospíchá za balonem. Dokázal se vyhnout bránícím Egypťanům, ale už se mu nepovedlo nastřelit soupeře tak, aby z toho byl roh. A na začátku 3. minuty tedy Egypťané s přehledem ubránili akci, která potěšila kouče z hlediska tedy defenzívy Osama Hassana, egyptského trenéra, který teď ukazuje směrem svým svěřencům, kde by měli teď v tuto chvíli být na hřišti. Teď jsou to Egypťané, kteří se snaží zahrozit po levé straně. Na zemi teď Zico, ale píská se ne, tak bude se hrát dál. Rozočí Abate z Brazílie ukazuje, hrajte dál, ale teď to nějak Egypťanům neuškodilo, protože se mohli dostat ještě k míči a také se k němu dostali a tak může pokračovat akce. Teď pozor, Salah se probíjel do pokutového území, ale ve 3. minutě z toho nic nakonec nebylo a tak platí 0-0. Řekneme to i posluchačům Radiožurnálu, protože jsou tady zprávy. Čtvrtá minuta začala, Belgie hraje s Egyptem 0-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat autovým hodem Belgičanů, teď tedy v době, kdy začala 4. minuta utkání, kdy Belgie hraje s Egyptem 0-0 a kdy si můžeme připomenout také, že přeci jenom favoritem jsou jistě Belgičané. Čeká se, že by ještě jednou nebo možná poprvé výrazně měla zazářit tato parta, které

Teď Salah, který teď může zase kombinovat se svými spoluhráči na pravé straně hřiště. Lašen posílá přihrávkou zpátky míč k Hnemu, ten na Fatiho. Odskakuje na levé straně Fatuch, tak aby mohl hrát. Do hry se teď zapojuje Ašur. Ašur přihrává zpátky na levo, kde je Fatuch. Fatuch mohl hrát zase s Ašurem, ale toho obsadili hráči Belgie, takže a pak Egypťané raději volili přihrávku zpátky až zase ke stoperům. Lašen pomáhá s rozehrávkou, teď konkrétně stoperům Fatimu a Ibrahimovi. Hany se dostal s míčem teď dopředu a Egypťané můžou pokračovat směrem k brance Belgie, jenomže Sklus zastavil Zika a byl to čistý zákrok, bude to autový hod v 6. minutě. Belgie, Egypt 0-0. Belgičané teď v úvodních fázích zápasu působí tým, který se snaží samozřejmě držet častěji míč na kopačkách, ale rozhodně to není tak výrazné jako v souboji Španělska s Kapverdy, který byl jednoznačný a kde Kapverdy prakticky rezignovali na jakýkoliv útok v souboji se Španěly, ale nakonec ubojovali historickou remízu z mistrovství světa, mají bod za výsledek 0-0. Belgie hraje teď s Egyptem a jde dopředu. Na hranici pokutového území rychlá akce narážečky, po kterých mohl pálit teď na branku do Trossard, to byl pak, který se ještě dostal k míči, ale zblokovaná zcela. Belgičané to teď zkoušejí znovu na pravé straně. Meunier dává ale zpátky na Ngoje, ten posouvá na Mecheleho, přihrává na levou stranu, kde si odskočil Kastaně. Teď Belgičané by mohli zásluhou Doka něco vymyslet. Přihrávka na hranici pokutového území, kde teď se dostává k balonu volný hráč a zcela těsně vedle teď od De Bruyneho, který si našel dobré místo na střelu, ale vystřelil možná tak metr vedle pravé tyče z pohledu brankáře Šobejra, který se vrhal k tyči. Vynikající akce Belgičanů, velmi rychlá, ale střele scházel metr k tomu, aby mohla překonat brankáře Šobejra, který ale šel ke své pravé tyči, byl tam včas a asi by tu střelu měl, i kdyby mířila do branky. Teď jsou to zase Egypťané, kteří se snaží dostat balon dopředu. Souboj ve středu hřiště končí nedovoleným zákrokem na Marmuše, byť teď Tielemans ukazuje, že hrál čistě v souboji, ale rozhodčí Abaty z Brazílie byl jiného názoru. A tak teď to bude trestný kop pro Egypt v době, kdy začíná 8. minuta utkání. Marmuš se drží za pravou ledvinu, ale myslím si, že to nebude nic vážného. Souboj vypadal celkem férově a byť teď Marmuš nevypadá úplně nejčerstvějším dojmem, pokud jde o nějaké grimasy, tak si myslím, že to rozchodí za chvíličku. Teď máme už polovičku 8. minuty utkání. Egypt rozehrává od, dá se říct, své branky, protože hrají stopeři. Teď konkrétně je to Fatih, který přihrává na Ibrahima. Ibrahim zase zpátky k Fatimu. To vše, dá se říct, na hranici pokutového území, ale Belgičané nenapadají a tak si Belgičané teď zároveň nemohou dělat zálusk na to, že by balon nezískali nebo že by si vynutili nějakou chybičku v rozehrávce, protože jak Ibrahim, tak Fatih kombinují v klidu a spolu, ale teď přesto Hany udělal chybu, ale malého zaváhání Belgičané nevyužili. Míč sice mají, ale postupují s ním zpátky poté, co Onana usoudil, že bude dobré sklidnit hru, přihrát zpátky, tak ale zůstal ležet na trávníku, píská rozhodčí Abaty po zákroku Salaha, píská se a bude to trestný kop pro Belgii, favorita tohoto zápasu, který ovšem teď bude zahrávat trestný kop z polovičky hřiště po faulu kapitána Salaha, který zastavoval teď soupeře, který postupoval ke své brance, zdálo by se, nebo chtělo by se říct, nabízelo by se to, že to byl zbytečný faul, ale na druhou stranu Salah šel do souboje tvrdě, snažil se získat míč a to se mu nepovedlo. Teď tedy máme 9. minutu utkání, Belgie hraje s Egyptem 0-0, chviličku se teď nehraje, čeká se na to, až se zvedne z trávníku Onana, to už se stalo a Belgičané rozehráli, ovšem velmi nepřesně, hlavička Hanyho ovšem také nebyla přesná a tak teď musí vypomoci jeho spoluhráči, přihrávka hlavou zpátky, teď od Aty směrem k
brankáři Šobejrovi, který nakonec musel míč už chytit do rukou, tak aby už víc neprovokoval soupeře, který se už celkem nápadně přibližoval.

0: jsou to Belgičané, kteří získali celkem zadarmo míč na pravé straně hřiště. Patička teď krásná, teď na Trossarda, který se snažil vymyslet roh. To se mu nepovedlo, byť se tomu diví, Trossard se zlobí na rozhodčího Abateho, ale už se musí zase soustředit na hru. 10. minuta, na tom se nic měnit nebude. Belgie, Egypt 0-0 v zápase, který může přímo na stadionu sledovat i šéf FIFA Infantino, stejně tak jako 72 tisíc diváků, taková je kapacita hlediště v Seattlu, kde zatím v 10. minutě Belgie hraje s Egyptem 0-0. Dlouhý výkop brankáře Schobeira končí teď na kopačkách jeho spoluhráčů a ti mohou pokračovat směrem dopředu. Salah teď přihrává na pravou stranu hřiště, odkud může přilétnout dobrý centr do pokutového území, na který číhal Ašur, ale balon k němu nepropadl, a tak dopředu může jít rychlý Doku po levé straně hřiště. Doku má proti sobě ale trojici hráčů egyptského celku a ti mu míč vzali. Takže teď Doku to trošičku schytal od svých spoluhráčů, alespoň tedy slovně na dálku, ale na druhou stranu jej málo jej podpořili a tak ani Doku neměl v podstatě s kým pokračovat v akci. Teď jsou to zase Egypťané. Salah jde dopředu, na zádech má teď Onanu. Salah hraje na pravou stranu, kde je Zico. Zico si vyměnil míč se Salahem, opět je to Zico, který může centrovat z pravé strany. Upadl na trávník po zákroku Onany, který byl čistý, ukazuje rozhodčí Abaty. Tak hodně pouští zatím hru tento brazilský sudí. Teď to vyhovuje v tuto chvíli Belgičanům, protože před chviličkou si hráči Egypta žádali standardní situaci, ale tu rozhodčí nezapískal a tak je to stále 0-0. Dopředu jdou teď Belgičané. Ve 12. minutě utkání se vydal dopředu osamocený De Ketelaere. Ztratil stabilitu, upadl, měl to náročné v souboji proti dvěma zadákům Egypta, Ibrahimovi a Fatimu, a nakonec z toho možná bude roh, i když se teď Egypťané diví. 12. minuta utkání, vydal se teď osamocený dopředu belgický útočník a soupeř se mu snažil ukopnout míč, ale podle těch opakovaných záběrů na velké obrazovce se mi zdálo, že to spíš byl belgický útočník, kdo se naposledy dotknul balonu, a tak by to měl být spíš odkop od branky Schobeira a asi to tak opravdu bude. Ve 12. minutě utkání Belgie-Egypt 0-0. Egypťané už rozehráli a musí si teď pospíšit Schobeir, brankář egyptského celku, který teď vyslal hodně skákavou přihrávku na levou stranu, která připomínala, jako když hodíte žabečky na hladinu rybníka placákem a ten pak přeskočí několikrát, takto balon vyskočil a přeskočil hodně vysoko a výrazně hráče Ašura, takže to je autový hod pro Belgii, která už rozehrála. Belgičané teď vyrážejí z půlky hřiště, ovšem na trávníku N'Goi a bude to za žlutou kartu. Poté, co se stoper belgického celku vydal nebezpečně rychle dopředu, tak jej Atir fauloval a vidí za to žlutou kartu od rozhodčího Abatyho. Bylo to takové nenápadné brnknutí, ale docela jasné, a navíc rozhodčí Abaty byl celkem blízko. On moc dobře věděl, že teď je úmyslem Egypťanů zastavit pronikajícího stopera, kterého zkrátka nechytili hned Egypťané, a Atia za to dostal žlutou kartu, když se mu to tedy nedovoleným způsobem podařilo. Na půlce hřiště už Belgičané rozehráli, 13. minuta končí, Belgie, Egypt zatím 0-0. Belgičané teď kombinují ve středovém kruhu, už také si žádá o míč Meunier na pravé straně, který jej také dostal, ale zase tak dlouho si nenechal u sebe. Okamžitě přihrává zpátky ke stoperům. Teď už je to křížný pas Meuniera na levou stranu, kde číhal na propadnutý balon rozeběhnutý Doku, ale nedočkal se chyby. A tak teď může jít znovu dopředu, protože Belgičané získali míč a poslali jej okamžitě na Doka, který teď je u levé postraní čáry. Snaží se teď oklamat dvojici egyptských hráčů. To se mu sice povedlo, ale Onana teď čekal dlouho na míč, když dostával zpětnou přihrávku, a to bylo hodně naivní. A pak také museli pomáhat spoluhráči se zastavením hrozícího protiútoku. Konkrétně to byl Salah, který si teď udělal výlet velmi rychlý dopředu, a také Belgičané dostanou žlutou kartu, tak to bude Kastaň, který teď zachytil rukou před, dá se říct, očima rozhodčího přímo. Abaty stál nebo běžel asi tak 3-4 metry od zákroku, takže to měl také velmi snadné. Velmi dobrý pohyb rozhodčího teď, který dal krátce po sobě dvě žluté karty, jednou tedy egyptskému a teď belgickému týmu. Belgičané zatím hrají s Egyptem 0-0 v 15. minutě utkání a bude to teď autový hod z pravé strany hřiště pro egyptský celek. Mezitím si Rudy Garcia, trenér Belgičanů, dělá pečlivě poznámky do svého, nechci ani říct bloku, protože to spíš vypadalo jako několik papírů na sobě, které teď měl francouzský trenér belgického týmu, který si dělal poznámky z dosavadního vývoje zápasu. Teď je to 15. minuta utkání, která pomalu končí. Golman Courtois si došel pro míč, který mířil do pokutového území, s přehledem zachytil a už také Belgičané rozehrávají od své branky. Michale, teď je přihrává středem hřiště, kde je De Bruyne, ten získal balón, když dokázal předskočit trojici teď egyptských protihráčů. Bruyne mohl pokračovat, ale míč už je v zámezí, autový hod pro Belgii. De Bruyne rychle rozehrál, snažil se hodit podél čáry na rozeběhnutého Doka, který se svalil. Nezdá se, že by upadl jen tak vlastní vinou, ale rozhodčí Abate nepískal. Doku stále leží na trávníku, drží se za kotník levé nohy a až teď k němu přibíhá rozhodčí Abate, aby se přesvědčil, jak na tom je belgický křídelník, který se rozeběhl na autový hod, dostal se do sevření, podle mého názoru subjektivního, to byl jasný faul, protože jej teď Hany zachytil oběma nohama, byly to kleště takové, které sevřely belgického hráče, ale faul se nepískal, zdá se, a v 16. minutě teď končící je to stále 0-0 a bude to asi jen autový hod. Je to tak, autový hod, a navíc Belgičané teď vrátili míč sportovně soupeři, který jej předtím za čáru poslal, takže balón má teď golman Schobeir, který vykopává pravačkou až na půlku hřiště. Skákal tam sice Zico, ale neměl šanci, takže teď mohli hrát na chvíli zase Belgičané, ale teď už je zase balón v zámezí po zásahu Ibrahima, který teď zastavuje tím nejjednodušším způsobem akci belgického týmu. 17. minutě utkání 0-0. Belgie hraje s Egyptem 0-0. De Bruyne ve vzduchu stukává míč pro svého spoluhráče Trossarda. Balónu se teď zmocnil Onana. Také z toho vyplývá, že stále pokračuje akce belgického celku, která už ovšem nepostupuje dopředu, ale dozadu. Takže teď hraje Mechele, jeden ze stoperů. Přihrávka kolmá dopředu, to teď zkoušejí často Belgičané, ovšem De Bruyne neuspěl se svým nápadem prostrčit míč ještě dál na některého z útočníků. Teď píská rozhodčí Abate, fauloval Mechele a tak bude kopat Egypt a tým kapitána Salaha z půlky hřiště. Standardní situace, je to teď hodně rozkouskované, hodně faulů, zatím dost nervózní utkání. V 18. minutě je to teď mezi Belgií a Egyptem 0-0 a jsou to teď Egypťané, kteří budou moci rozehrávat. Už tak také udělali a je to teď Fatuch u levé postraní čáry. Přihrává teď Fatimu. Faty si na chviličku podržel míč, tak aby se rozhlédl po hřišti, ale vybírá si nejjednodušší variantu. Přihrává Ibrahimovi, to je druhý z egyptských stoperů, středních hráčů obrané linie, ale Egypťané ztrácejí míč na středu hřiště při rozehrávce a pomáhají nechtěně Belgičanům, kteří mohou jít dopředu. De Bruyne mezi dvěma obránci Egypta, nebo spíš záložníky, udržel míč pro svůj tým, přihrává Trossardovi, také on dokázal udržet balón ve složitější pozici. De Bruyne rychle přenesl hru do pozice, která je přeci jenom méně plná, není tam tak husto a Belgičané získali zase nějaký čas na to, aby tvořili dál. Teď De Bruyne kolmo dopředu se snažil uvolnit Trossarda, Belgičanům se nepovedl tento záměr úplně dokonale, protože Belgičané byli ti druzí v souboji, v tomto případě Trossard, Egypťané zatím příkladně brání a v 19. minutě utkání je to 0-0 mezi Belgií a Egyptem. Fatuch teď od levé postraní čáry vhazuje dopředu a Šur to zkusil obloučkem na svého dalšího spoluhráče, ale Belgičané se provinili, hráli rukou, takže rychle zapískal rozhodčí Abate a rychle také rozehráli Egypťané. Salah přebírá míč na půlce hřiště, rozděluje jej na pravou stranu a zároveň také ukazuje hráčům, co mají dělat dál. Teď je to Zico u pravé postraní čáry, Salah mu odskakuje do volného prostoru, dostává míč pravačkou. A teď nachází Ašura, ten střílí z velké dálky, gól! Tak to byla rána, parádní střela k tyči a Egypt se raduje ze senzačního vedení 1-0. Na trávníku povalený střelec Ašur. a na něm teď několik egyptských hráčů, ale velký přehled Salaha před touto finálovou ranou, protože krásně technicky placírkou poslal přihrávku, kde byl volný Ašur. Ten se nerozpakoval, vypálil a ve 20. minutě Egypt vede nad Belgii 1-0. Tak to je zatím senzační den, protože ještě jednou připomínám, že dnes Španělé nedokázali vstřelit gól, outsiderovi Kapverdy udrželi remízu 0-0. Teď tedy Egypt také drží čisté konto a ještě z nějakých 18 metrů se teď před chviličkou prosadil Ašur a svou pravačkou k pravé tyči z pohledu brankáře Courtois střílel neomylně prudce a Courtois neměl nárok proti té prudké střele, kterou možná neviděl úplně optimálně, ale troufám si říct, že ta byla tak prudká, že s tím těžko mohl gólman Belgie něco dělat. Bylo to celkem z blízkosti, bylo to v místě 2 metry za hranici pokutového území. Ideální střelecká pozice a šťastné chvilky střelce, který před chviličkou se jen tak tak vymanil z valné hromady egyptských těl, která zavalila hrdinu prvního střelce tohoto zápasu. Egypt jde senzačně do vedení, nad Belgií vede 1-0 a tak Belgie se snaží odpovědět. Teď je to De Ketelaer na hrotu útoku, ale proti němu dva hráči egyptského celku, kteří jej teď ještě nepustili, takže vytlačili Ketelaera až k postranní čáře. Ten to zkouší obloučkem přes egyptské hráče, to se mu povedlo. Belgičané dostávají hru zase do pozic, kde už se hýbou hráči podstatně volnějším způsobem, jako teď Meunier u pravé postranní čáry, ale dává zpátky na Onanu. Onana vrací teď zase doprava, kde je teď jen Goy. Přenesení hry na levou stranu hřiště, kde je Doku. Proti němu další jedenáctka Zico. Souboj dvou jedenáctek nemá vítěze, ale Belgičané udrželi míč přihrávkou zpátky, ale o balon teď museli bojovat po té, co si jej Tielemans nešťastně hodil jen do vzduchu a nebyla to dobrá pozice teď. 22. minuta utkání Belgie-Egypt 0-1. Před chviličkou se nádherně trefil Ešur a Egypt tak vede nad favoritem 1-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Po zpravodajství a přehledu sportovním na Radiožurnálu na celoplošné stanici teď pokračujeme v přenosu, ale zastavuje nás přestávka na občerstvení. Máme 23. minutu. Egypt si půjde užít poradu se svým koučem a dalšími členy realizačního týmu, občerstvit se za vedení 1-0, o které se připomínám před chviličkou postaral krásnou střelou po hezké akci Ašur.
1: A tak se ve 21 hodina 22 minut na chvilku můžeme od fotbalového mistrovství světa odpočinout i my, a to se zpěvačkou Leny.

0: 21 hodin 26 minut, fotbalisti Španělska remizovali v Atlantě ve svém úvodním zápase na mistrovství světa s Kapverdami 0-0. V Seattlu hrají Belgičané s Egypťany a sleduje to Jaroslav Plašil.
1: Zatím také překvapení, zatím tedy dílčí 0-1 z pohledu Belgie, to platí stále, začala se zase hra odvíjet od té chvíle, kdy jsme tady měli přestávku na občerstvení v polovině první půle. 26. minuta zápasu. Belgie, Egypt 0-1, Belgičané s míčem na kopačkách, ale zatím v ne nějak nebezpečné pozici. Ovšem, to se může změnit po centru z levé strany hřiště, který byl ovšem zblokovaný. Hany zblokoval centr Kastaněho a tak to bude autový hod pro Belgii. Ta se teď dostává s míčem na samotnou hranu hřiště, ale dokázali teď Belgičané udržet míč a teď to nebyl faul, ukazuje rozhodčí Abaty, byť se na něj Belgičané vyčítavě dívali, snad do jednoho všichni. Belgičané ale teď se dostali k míči znovu a De Bruyne teď může tvořit, přihrává teď doprava, ale na poslední chvíli střelec z gólu Ašur přes hlavu dokázal míč zachytit a ještě jej dopravit do autu, takže Belgičané budou vhazovat. Ašur kopem přes hlavu zabránil přihrávce na rozeběhnutého Meniera a zároveň tedy poslal míč do bezpečí. Belgičané to tak zkoušejí znovu. Teď už se dostali s balonem na levou stranu. Doku proti němu Hany. Doku tak hraje zpátky na další spoluhráče. Míč už mají stopeři Mekele a po něm Ngoy. Ngoy vyráží dopředu. To on často dělává, že si troufne na výlet. Jednou jej zastavil soupeř za cenu žluté karty. Tentokrát Doy odevzdal balon na čáru, na tu levou k postraní čáře, kde je Doku. Doku má ale proti sobě hned trojici Egypťanů, takže musí hrát zase zpátky. Centr teď do pokutového území, na který nedosáhl nikdo z Belgičanů. Ještě se dostali Belgičané ke střele, ale ta už se nepočítá, protože pískal rozhodčí Abate. Já myslím, že kvůli tomu, že Ašur dostal do hlavy, takže musel zkrátka zapískat. Byť Belgičané chvíli reklamovali ruku, ale nemyslím si, že to byl nějaký prohřešek proti pravidlům. Vypadalo to na faul belgického hráče, který podsekl Ašura, tak teď to tady nabídla režie opakovaný záběr. Byl jasný, Ašur byl faulovaný v pokutovém území, nešlo ani o žádný zásah v souboji, ale šlo o to, že zkrátka Ašur byl podkopnutý a tak proto skončil na trávníku a proto také pískal rozhodčí Abaty. Velmi přesně zatím vyřešil všechny důležité situace brazilský rozhodčí, byť hru někdy pouští a trošičku tím zlobí oba dva týmy střídavě, ale zatím píská, dá se říct, stejným stylem od začátku tohoto zápasu. Už běží 29. minuta utkání, Belgičané hrají zatím s Egyptem 0-1, to znamená favorit prohrává a snaží se to teď změnit. Autový hod Belgie rychle rozehraný, teď jsou to zase hráči z obraných řad, kteří zkoušejí něco vymyslet, přihrávka na Dokua, ale tomu míč utekl a pak už bylo pro Hanyho snadné jej posunout ještě dál, takže další autový hod belgického celku z levé strany hřiště. Belgičané to teď zase zkoušejí obehrát přes stopery na druhou stranu, ale teď si to Mechle rozmyslel a vybírá si jiný směr, ten původní, ale Belgičané si nerozuměli ve středu hřiště a tak dopředu může jít střelec zatím jediného gólu Ašur. Ašur je samozřejmě při chuti, sebevědomí má, ale v souboji dvou osmiček teď narazil na Tielemance. Tielemans odzbrojil velmi snadno Ašura, ale tohoto zdá se nějak rozhodit nemůže. Dal gól na mistrovství světa, dal gól Belgii a proto Egypt vede 1-0 v době, kdy máme 30. minutu tohoto zápasu. Egypťané teď s balonem na kopačkách, míč se dostává až k brankáři Šobejrovi, ten se rozlíží, přihrává na pravou stranu až hodně na kraj hřiště a tak je to autový hod pro belgický celek, byť ještě se Hany snažil zúčastnit se alespoň souboje, tak to měl velmi složité, balon byl prudký, vysoký a tak je to autový hod pro belgický celek. 30. minuta utkání Belgie-Egypt 0-1, překvapivý dílčí výsledek. Připomínám už jedno dnešní velké překvapení, Španělsko-Kapverdy 0-0. Teď ale Belgičané zase ve snaze jít dopředu, čistě zastavený De Ketelaer a tak to bude jen autový hod pro belgický celek z pravé strany hřiště v 31. minutě. Belgičané už jsou u míče. Tielemans centruje do pokutového území někam k penaltovému puntíku. Trošičku zmatek teď je v řadách Egypťanů. Přeci jenom Zico není zvyklý bránit v tomto území a kopl míč pouze do výšky. Než se zorientoval, tak to chvíli trvalo, ale Nic nebezpečného z toho nakonec nebylo pro egyptský celek. Belgičané teď v klidové pozici s míčem na kopačkách, ale u čáry tam nemohou být nebezpeční. Ovšem teď centr do pokutového území, hlavičkující Tielemans, ale zároveň také nepřesně hlavičkující, možná to ani za hlavičku označit nemůžeme, protože Tielemans míč jenom tak lehonce líznul, směřoval svůj pohyb do pokutového území tak rychle, že zároveň nedokázal skoordinovat své tělo. Hezký náběh, s Tielemansem rozhodně Egypťané nepočítali, nezachytili jeho pohyb vůbec, ale Tielemansovi se zároveň nepovedlo s míčem naložit lépe. 32. minuta, tedy stále 0-1, a řekneme to i posluchačům Radiožurnálu, protože jsou tady zprávy. Třicátá druhá minuta utkání, Belgie prohrává s Egyptem 0-1, jediný gól dal zatím Ašur, Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Ve 32. minutě utkání pokračuje akce Belgičanů, kteří dohánějí jednogólovou ztrátu. Snaží se o to teď De Bruyne a po něm Doku u levé postrany čáry. Doku proti němu Hany, častá dvojička v tomto zápase. Doku se utrhl, ale už nedokázal odcentrovat. Egypťanům teď k radosti a spokojenosti stačí to, že dokázali dostat míč do autu. A teď to trošičku připomíná minulý zápas, ten první z dnešního programu mistrovství světa, kdy Španělé dobývali obranu Kapverďanů, kteří urputně houževnatě bránili a nakonec ubránili senzační remízu 0-0. Tady zatím také dílčí překvapení. Egypt vede 1-0 nad Belgií. Belgičané se to snaží změnit. Teď De Bruyne přebírá přihrávku na hranici pokutového území, balon skákal a teď ještě De Bruyne se asi omlouvá svým protihráčům, protože při snaze teď zachytit skákovou přihrávku, tak možná se dotkl některého z protihráčů a také proto se mu teď omlouval. Egypťané mezitím už zase hrají s míčem, teď konkrétně je to ve středu hřiště. Salah má obrovský přehled, přihrává teď na pravou stranu hřiště, míč se posouvá od Aty až k Zikovi. Další křižná, zcela nebezpečná, kterou Courtois možná neměl úplně pod kontrolou, a tak teď může být rád, že balon neskončil v sítě a že střela nebyla přesnější, protože Zico to teď zkusil mezi nohama, což se také povedlo. Střelcem teď mohl být gólovým opět egyptský hráč, ale na poslední chvíli Courtois asi ještě konečky prstů nakonec chytil tu střelu, protože to bude rohový kop, jenomže velmi nepřesný teď, a dopředu může vyrazit Belgie, tak z rohu to může být pořádná nevýhoda teď, protože Doku utíkal podél postranní čáry. Belgičané teď si žádají karetní trest. Trenér Egypta Hassan zase vyskočil z lavičky a ukazuje, že to bylo čisté. Ovšem rozhodčího Abatyho asi nějak nedokázal přesvědčit, protože ten už si tahá žlutou kartu ze své kapsičky. A tak tady máme dalšího potrestaného hráče, tentokrát to bude Atia, na žluté karty tedy v tuto chvíli 2-1, dva potrestaní hráči Egypta. Byl to nakonec Fatu, který tu kartu asi dostal, protože Atia, tomu se nepovedlo zastavit proti hráče, který se mu vysmekl, a až tedy Fatuch to musel dokončit v uvozovkách. 34. minuta, Belgie, Egypt 0-1, ale vrátím se ještě k té střele. Ono to nejprve vypadalo, jako že to letělo těsně vedle, ale nakonec se ukázalo, že to byl velmi těžký a důležitý zákrok belgického brankáře, který nakonec lehce vytlačil míč, lehce konečky prstů vytlačil míč mimo branku. Ta střela byla ukrytá, protože střelec mířil mezi nohy, Zico pálil ze strany mezi nohama bránícího belgického hráče, a tak to měl ještě složitější golman Courtois se zákrokem, tak aby na vše pořádně viděl. Teď další akce egyptského celku z polovičky hřiště. Salah to zkoušel českou uličkou na Zika, ale balon se k němu nedostal, a tak teď dopředu mohou jít Belgičané. Belgičané zase to zkouší teď po levé straně, to dělají velmi často, ale tentokrát tam nebyl Doku, který teď se pohyboval spíš napravo od svého předchozího průniku a ještě se nestihl prohodit si místo s dalším belgickým hráčem Trossardem. Teď se Belgičané možná i rozhodli, že to na chviličku změní, protože Doku teď zůstává na pravé straně hřiště, takže možná teď to zkusí Belgičané trošičku jinak, když to nešlo v původním rozestavení. Nicméně Belgičanům chybí to podstatné a to je míč v tuto chvíli. Ten mají Egypťané. Šobejr, brankář egyptského celku, který teď kombinuje se svými spoluhráči. Jsou to teď velmi odvážné přihrávky. Šobejr si zase žádá znovu balon, který dostal. Teď je to až dlouhý nákop po sérii několika krátkých přihrávek a dlouhý nepřesný nákop, tak toto zpravidla zatím končívá pokaždé, když Šobejr zkusí dlouhým pasem najít na pravé straně buď Zika nebo některého dalšího z egyptských hráčů. 36. minuta už končí. Belgie prohrává s Egyptem 0-1. A teď jsou to Belgičané ve středu hřiště. Tielemans, po něm teď Onana, Ngoy. Belgičané kombinují na krátko ve středu hřiště. Trossard dovezl doslova míč Ngoyovi. Ngoy našel skulinku, ale Tielemans si nespracoval těžkou přihrávku na trávníku. Teď Faty a rozhodčí Abate píská, přerušil hru. Belgičanům se to nelíbí, protože si myslí, že k tomu nebyl důvod proto, aby teď Faty ležel tak dlouho na trávníku, protože tam nebyl žádný zákrok, který by to zapřičinil, ale v každém případě rozhodčí Abate zapískal. Někteří hráči teď využívají kratičké prodlevy k tomu, aby se přišli poradit. Byl to teď střelec gólu Ašur, který byl v krátké komunikaci s trenérem Hassanem, který okamžitě už zase posílá hráče na hřiště s nějakými pokyny, které bude Ašur zřejmě předávat dalším egyptským fotbalistům. Brankář Courtois teď musel ze své branky daleko, aby pomohl svému týmu po dlouhém nákupu Egypťanů. To se podařilo. Nakonec Belgičané budou i vazovat na své pravé straně hřiště. Balon dostává Ngoy, jeden ze stoperů, posouvá tomu druhému Mekelevi. Ten zvedá hlavu, Mekele přihrává teď na Tielemance. Belgičané mohou pokračovat dopředu. Teď je tady De Ketelaer, ale jeho souhra teď nebyla s ostatními úplně stoprocentní a tak dopředu mohou jít Egypťané, ale Marmoš teď ztratil laciným způsobem balón a dopředu jde De Bruyne. Teď to je dobrá belgická akce na hranici pokutového území. Teď má míč Onana, ale zasekl a nevystřelil. Ještě Belgičané posouvají balón doleva, centr do pokutového území. Doku si na něj počíval, přidává zpětně zpátky, ale Trossard promáchl. Tak to byla velká šance Belgičanů, ale Trossard netrefil balon, který mu letěl proti noze po zemi. Tak to byla ideální pozice pro Trossarda, kterému zpětně přihrával Doku. Ukazuje se, že to může být chytrý tak nechat tohoto hráče na pravé straně hřiště. Doku teď napravo přijímá znovu přihrávku. Má proti sobě dvojici egyptských fotbalistů, takže volí přihrávku do šířky, do prostřed. Onana si musí dát pozor na napadajícího Salaha. Hraje teď zpátky, teď prošla diskantní přihrávka na pravou stranu. Centr odtud před brankou, kde je De Ketelaer, ten vrací zpátky De Bruynemu, okamžitě z první na Trossarda, Trossard pálí, ale slabou střelu dokázali zblokovat Egypťané. Teď Trossard neměl ani jednou štěstí, při prvním pokusu promáchl, při druhém netrefil balon ideálně a dostatečně prudce a teď navíc Trossard padá na trávník po zákroku soupeře, drží se za pravý kotník. 39. minuta utkání, Belgie hraje s Egyptem 0-1, zatím tedy favorit prohrává, Egypt ve vedení díky brance Ašura, který se trefil v 19. minutě po útočné akci, kterou vedl v jisté chvíli, v té rozhodující chvíli i Salah, který ukázal velký přehled placírkou, přihrál do volné pozice Ašurovi, ten si dotekem připravil pozici ke střele, která byla gólová. Teď je akce Belgičanů, Doku číhal na centr, pokud by propadl, tak mohl pálit, ale to se nestalo. Dokázali teď se Egypťané opět ubránit, Fatuch dokázal ve vzduchu zasáhnout balón. Teď Egypťané budou asi rozehrávat trestný kop, nakonec ukazuje rozhodčí Abate, že by se měl pískat. Nebylo to úplně přesvědčivé. Ašur byl zastavený u postraní čáry nedovoleným způsobem. Myslím si, že to byl celkem jasný faul, ale chviličku rozhodčí Abate čekal. Ašur teď už se zvedl z trávníku ve 40. minutě. Už to zřejmě nestihnou Egypťané rozehrát tuto situaci. Nebyl to ani jejich záměr okamžitě pospíchat, ale teď samozřejmě Egypťané se snažili co nejvíc vytěžit z té situace, což se také stalo, dostali balon až brankáři belgického celku. Courtois měl dost složitou pozici, kterou nakonec ale ustál a Bylo to i proto, že jej nikdo nějak výrazně zase nenapadal, takže mu spíš nadělal starosti skákající balon. Ale Belgičané už se dokázali zase dostat dopředu a teď získali území, ale nezískali rohový kop. Trossard nastřelený, Hany to udělal velmi chytře, pravý obránce egyptského celku. Teď viděl, že Trossard mu skáče do vzduchu, takže jej nastřelil a teď by měli zachovat klid svěřenci Hassana, trenéra egyptského celku, který to svým gestem jasně ukazuje. Teď je potřeba vydržet do konce prvního poločasu, přečkat teď nějaký případný tlak Belgičanů a jít do šatny s vedením 1-0. To vedení je zatím překvapivé, postaral se o něj Ašur, 19. minutě střelou k tyči. Teď jsou to Belgičané, kteří se zase snaží něco vymyslet. Ve středu hřiště Onana. Onana ale nemá s kým rád, takže musí zpátky. Onanovi se to nelíbí, rozhazuje rukama a co mám dělat, teď jakoby ukazoval svým spoluhráčům, musí opět hrát zase zpátky až ke stoperu. Ngoi, Mekele po něm. Mekele jde s míčem dopředu, přihrává jej ještě více do strany Kastaně, ale zase musí hrát zpátky na Onanu. Teď Belgičané se snaží rozpohybovat svého soupeře, dokud teď hraje ve středu hřiště. Přihrává teď doprava, kde je Meunier, ale ten si nerozuměl se svými spoluhráči a Egypťané mohou jít dopředu a teď je to Salah, který nabírá rychlost, ale nemá dostatečnou podporu svých spoluhráčů, takže zařadil zpátečku, zastavil míč a v klidu přihrál zase zpátky na obranou polovičku svého celku, tam, kde mají teď hodně volného místa ke kombinaci stopeři. Teď je to Fati. Fati na levo hraje s Fatuhem. Fatuh nepřesně do autu, přesto teď trenér Hassan tleská, nic se neděje, ukazuje svým svěřencům hlavně teď nechybovat a neumožnit nějakou lacinou chybou soupeři srovnání, protože Egypt vede 1-0. Přestože Belgičané kontrolují míč větší část zápasu, 55%, tak je to zatím Belgie, která prohrává 0-1 v tomto souboji s Egyptem. Teď ale pozor, De Bruyne se napřehuje z dálky, ovšem trefil záda svého spoluhráče De Ketelera, který se svalil, už zase vstává a Egypťané mohli jít dopředu, ale jsou nepřesní a tak teď zase De Bruyne. De Bruyne teď nachází Dokua, ten je na pravé straně pokutového území, padá a není to nedovolený zákrok, rozhodčí Abaty povzbuzuje svou levačkou belgického hráče, že se má zvednout, že to nebylo nic nedovoleného, takže neměl důvod pískat. Belgičané ovšem zase u míče získávají teď hodně odražených balonů a tak teď Egypťané hodně často běhají bez balonu a to je samozřejmě stojí nějaké síly, ale vedou 1-0, což je pro ně to nejdůležitější zatím v tuto fázi zápasu. 44. minuta utkání, Belgie hraje s Egyptem 0-1, Belgie prohrává s Egyptem, bylo samozřejmě vhodnější říkat v tomto případě. A teď je to možná pokus vystřelit z dálky, ne, tak oblouček do pokutového území, brankář Schöbeier vyrazil dopředu, tak, aby se dostal k míči a to se mu povedlo, mohl také rozehrát. Salah si teď pokryl míč tělem, roztáhl ruce tak, aby se k němu soupeři nedostali a dokázal jej udržet. Ještě posouvá teď Egypt svou hru směrem k brance soupeře, ale jenom o pár metrů. Teď už to může být lepší, protože pozice je klidnější. Ašur, střelec zatím jediného gólu, převzal míč na levé straně hřiště, čeká teď na podporu svých spoluhráčů. Ašur přihrává doleva, kde byl Fati, kde je také Atia, který právě zastavil přihrávku na Fatuha, který zůstal u postraní čáry a Tia kombinuje teď nakrátko se svými spoluhráči. Jeho oblouček teď Belgičané přečetli, ale k Egypťanům se míč šťastným způsobem vrátil. Fatuh nachází teď Zika, ten má na zádech belgického strážce, takže přihrává zpátky zádek brance. Centr do pokutového území málem proskákal k Salahovi, který by možná byl v offsideovém postavení, ale nakonec se píská kvůli faulu, který zastavuje hru Egypťanů, zastavuje útočné snažení Egypťanů po dlouhé době. Se teď Egypťané usadili na útočné polovičce. Marmouche před chvíličkou fauloval a to viděl rozhodčí Abaty. A proto také pískal kousek před pokutovým územím na obrané polovičce belgického celku. Odtud se teď bude kopat. Belgičané se samozřejmě budou chtít ještě dostat blíž k brance soupeře. Prohrávají 0-1 a to je stav, který určitě můžeme označit za velmi překvapivý. Připomínám, pokud to ještě nevíte, ale myslím si, že ta zpráva vám nemohla uniknout, pokud posloucháte Radiožurnál Sport, tak už vůbec ne, protože v dnešním utkání Španělsko senzačně jen remizovalo s Kapverdy 0-0. Kapverďané houževnatě bránili a ubránili i díky fantastickému brankáři Vitiňovi remízu 0-0. Teď jsou to Belgičané ve své poslední nebo jedné z posledních snah ještě v první půli něco vytvořit směrem dopředu. První minuta z nastavených 4 minut teď začala. Před chviličkou rozhodčí ukázali, kolik ještě budou nastavovat, tak tedy 4 minuty. To je takové klasické v první půli, lehce přesahující občerstvovací přestávku. 4 minuty navíc, první už uplynula. 45 plus 4 tedy, teď už začala druhá minuta nastavení. Belgie prohrává s Egyptem 0-1, teď přihrávka zpátky zcela velmi vysoko nad od Doka, tak to byla škoda z pohledu belgického celku. Doku dostal ideální balón proti noze, ale byl velmi neklidný Doku v koncovce, teď podobně jako skákavý byl balón, tak neklidný byl i Doku při zakončení, dostal přihrávku zpátky, musel si trošku odstoupit, nebylo to úplně vyloženě jednoduché, ale Goku měl rozhodně dobrou pozici, bohužel balon netrefil vůbec dobře, svezl se mu po vnějším nártu a hodně vysoko přestřelil branku, dokud teď po přiťuknutí Deketelera, který vracel balon zpátky v těžké pozici, dokázal přihrát, ale dokud toho nevyužil. Teď opět Belgičané dostali možnost zaútočit, ale dlouhý nákop nebyl přesný, tak tedy na konci druhé minuty nastavení. Ještě 2 minutky se budou hrát navíc v první půli a Belgičané stále prohrávají 0-1. Doku, který mohl vyrovnat, teď přihrává zpátky na Ngoje, ten dává Onanovi, teď už je to Mekele, který přihrává na levou stranu, kde je teď Trossard na kraji hřiště, přihrává ale zase zpátky k belgickým stoperům. Teď De Bruyne si řekl o míč, ale teď jej předběhl Meunier a trošičku zastavil tím akci belgického celku a navíc teď se snaží dostat k míči tak nešikovně, že zřejmě fauluje svého soupeře. Na to Egypťané samozřejmě čekají na takové věci, kdy si budou moci oddechnout a budou teď tedy kopat trestný kop od své branky. Teď tedy třetí minuta nastavení. Třetí minuta nastavení, Belgie, Egypt 0-1. Teď tedy ještě něco málo mají k tomu Belgičané, aby dokázali srovnat před chvičkou. Měli dobrou možnost, dokud dostal v pokutovém území skákavý míč proti noze. Udělal si krok zpátky, ale netrefil ideálně. A teď pozor, Belgičané chybují a dopředu může jít Marmoš. Snažil se z úhlu prostřelit po zemi brankáře. Courtois roztáhl nohy, ale zároveň byl svým tělem tak nízko, že jej neprostřelil. Teď soupeř Marmoš se skvěle uvolnil, ovšem velmi nešťastně to udělal Ngoj, který se nechal velmi snadno oklamat tělem, obelstít a Egypťané z toho vytěžili ještě rohový kop v nastavení první půle v samotném konci zápasu, tedy pokud jde o jeho první část, první poločas do šatny, už zdá se Egypťané půjdou s vedením s mírným náskokem, protože teď se rozhodli co nejvíc času strávit u rohového praporku. Střelec zatím jediného gólu. Ašur dlouho váhal před rozehráním rohového kopu. Teď je Salahův centr do pokutového území. Ještě to bude rána z dálky zblokovaná a možná, že Egypťané teď nechají projít balon za čáru, protože by to byl další rohový kop. Skvěle to teď Ibrahim vyřešil takticky, přikryl balon tělem a nenechal hrát belgického soupeře, kterého měl na zádech. Věděl, že když balon projde za čáru, že to bude roh a že to bude už asi konec první půle. Salah teď dostal trošičku varování, aby zrychlil svůj krok k rohovému praporku, ale už je to pátá minuta nastavení, nastavovat se měli 4, takže teď za chviličku asi skončí první poločas. Courtois promáchl teď po té, co jeden z hráčů nadzvedl balon těsně před ním. To nebylo rozhodně příjemné a moc nechybělo, aby se dostali Egypťané k dalšímu zakončení. Jen tak, že se teď nedostal některý z hráčů ještě k tomu, aby dokázal dostat balon do prázdné branky, protože celkem nešťastně teď Deketeler přizvedl balon přes svého brankáře. Samozřejmě on se snažil hrát míč, to se mu nepovedlo tak dokonale a nabídl tím soupeři možnost, ale naštěstí pro něj nikdo z Egypťanů se netrefil. Tak tedy zatím jediný střelec zápasu Ašur, který se trefil k tyči přesně z nějakých 18 metrů po přihrávce Salaha. Egypt tak vede nad Belgií 1-0, zatím tedy naslyšenou.

0: Tolik zpěvačka Adele, 21 hodin 54 minut, posloucháte pondělní radiožurnál Sport, hodně prostoru v našem vysílání dostává fotbalové mistrovství světa. Teď zůstaneme u sportu, ale podíváme se na něj trošku z jiného úhlu. Etická komise Fotbalové asociace České republiky se totiž na svém zasedání dnes zabývala sázkařskou a korupční kauzou, jednomyslně rozhodla o potrestání hned 7 členů Fotbalové asociace. Podrobnosti do studia přinesl František Kuna. Hezký večer.
1: To zásadní hezký večer je kromě pozdravu i to, že tým nebo klub MFK Karviná AS, a teď to zásadní, byl potrestán v souvislosti s ovlivněním 3 utkání disciplinárním trestem vyloučení družstva z první ligy s oprávněním tedy účasti ve druhé lize, a k tomu přichází peněžitá pokuta 10 milionů korun. Takže Karviná nebude hrát nejvyšší soutěž v příští sezóně, musí zaplatit 10 milionů. Jan Wolf, představitel klubu a primátor města, ten dostal trest na 12 let, že nesmí působit v aktivitách spojených s činností fotbalovou, s fotbalovou asociací 12 let a k tomu pokutu ve výši 3 milionů korun. Také všechno s ovlivněním, souvislosti s ovlivněním 3 utkání právě klubu MFK Karviná. Další jsou jiní, to jsou hráči Jiří Remiáš, Lumír Číš, Jakub Tlustý, Daniel Kubát a Nikolas Tilkeridis, kteří dostali rozdílné tresty, ale za podobné věci, za to, že v případech fotbalových utkání si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili utkání pro sázkové účely, a disciplinární tresty jsou rozmanité. Je tady 3x po 15 měsících, někdo dostal 6 let, že nesmí působit ve fotbale, k tomu peněžitá pokuta třeba 40 tisíc korun, někdo 20, někdo i 140 za nabídnutí úplatku a také k tomu 12 let právě se zákazem činnosti jakkoliv působit ve fotbalové asociaci. Takže velká revoluce, kdo bude místo Karviné, se neví. Po sportovní cestě se nabízí samozřejmě Pražská Dukla, která spadla přímo, a také Táborsko nebo Artis Brno, týmy, které bojovaly v baráži, ale nepovedlo se jim to zásadní. Na závěr ještě etická komise v této souvislosti ještě uvádí, že rozhodnutí je nepravomocné a případný disciplinární trest bude vykonatelný až po právní moci rozhodnutí. Takže Karviná nebude v první lize, kdo bude místo ní, nevíme, musí zaplatit 10 milionů korun.
0: To říká František Kuna, díky moc.
1: Hezký večer.
0: A já z toho ještě udělám takové malé hity sociálních sítí a ještě tady ocituju to, co o tom na Twitteru psal kolega Tomáš Petr, který přece jenom do toho má trošku větší vhled, Františku, než my dva, a dodává tomu ten evropský kontext, protože Karviná vyhrála pohár a měla reprezentovat vlastně český fotbal v Evropě, tak Tomáš Petr tady píše, že UEFA asi zítra slezský klub tím pádem vyloučí z kvalifikace Evropské ligy. Viktoria Plzeň se tak přiblíží hlavní fázi, přesunem do kvalifikace Evropské ligy si pomůže i Hradec a zároveň do druhého předkola konferenční ligy by se měl dostat Jablonec, který jinak v tom finále poháru s Karvinou prohrál. Je to úplně jednoduché.
1: Škatulata.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 21 hodin 59 minut, vy posloucháte pondělní Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál 22 hodin. Zprávy připravila Jana Utendorská.
4: Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. České dráhy podaly nejnižší nabídku v historicky největší zakázce na české železnici. Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy a zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky. Teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala dnes v Lucemburku a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Ještě dnes má být zahájeno i vyjednávání prvních kapitol s Moldavskem. Podání omamných a návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude nově nejspíš trestné. Návrh dnes vláda poslala do sněmovny. Novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking. Hrozit za něj má až 10 let vězení, říká ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
5: Je odstupňovaná míra postihu od 1 roku až po 10 let vězení podle toho, zda jde o čin, který má následky minimální, ale naopak v té nejvyšší sazbě, pokud dojde k usmrcení.
4: Zástupci Prahy a Středočeského kraje otevřeli obálky s nabídkami v historicky největší zakázce na českých železnicích. Vítěz bude dalších 30 let provozovat velkokapacitní elektrické vlaky na příměstských spojích. Nabídky nakonec podaly dvě společnosti, říká radní Středočeského kraje Petr Borecký z Hnutí STAN.
6: České dráhy podaly nižší nabídkovou cenu než společnost RegioJet. Teď bude probíhat druhá fáze, to znamená samotné vyhodnocování nabídek jak z technického, právního, tak ekonomického hlediska.
4: České dráhy nabídly zhruba 165 miliard korun, zhruba o 18 miliard méně než RegioJet. Vedení Prahy a Středočeského kraje chce smlouvu uzavřít do konce roku. 35 vinařství se letos přihlásilo o národní značku perlivých vín Bublinky. Vinařský fond licenci propůjčuje při splnění určitých podmínek, jako je to třeba u Svatomartinského. Bublinky mají tuzemským vinařům pomoci uspět v konkurenci zahraničních perlivých vín. Ty jsou mezi spotřebiteli stále oblíbenější. Objem výroby se zdvojnásobil, říká ředitel vinařského fondu Zbyněk Vyčar.
7: Loni o licenci zažádalo 15 vinařství, uvedla na trh 70 tisíc lahví. Letos těch lahví na trh míří 158 tisíc, k tomu 40 tisíc plechovek a Bublinky jsou k zakoupení ve 4 obchodních řetězcích. Je to důležitý obchodní kanál, kde se prodá zhruba 80% veškerého našeho vína.
0: Sport.
4: Etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z první ligy. Za ovlivnění 3 utkání musí taky zaplatit pokutu 10 milionů korun. Fotbalová asociace na svém webu uvedla, že klub může startovat ve 2. lize. Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf pak nesmí působit 12 let ve fotbale a dostal 3milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. A fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa remízou 0-0 s Kapverdami. Belgie hraje první duel na šampionátu s Egyptem. Aktuální informace teď přidá Jaroslav Plašil.
8: Za chvíli začne druhý poločas tohoto zápasu. Belgie prohrává s Egyptem 0-1. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Klona v Brněnské ulici před Prahou a nadměrný náklad na Svitavsku. Na příjezdu do Prahy od dálnice D1 z Brna čekejte kolonu po nehodě za Průhonicemi. Na 4. kilometru osobní auto narazilo do vozidla silničářů. Jede se pouze připojovacím pruhem od čerpací stanice. Zdržení je v koloně asi 30 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně také za sjezdem na Chocerady. Na 29. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. Některá vozidla v místě vybočují. Na Svitavsku hlásíte nadměrný náklad. Vezou ho po silnici 35 od Moravské Třebové směrem na Hradec Králové a zpomaluje výrazně provoz.
10: Pomalou jízdou směřujeme směrem ke Svitavám. Policie to někdy zastavuje i v protisměru.
9: A v Brně opatrně za výjezdem z Královopolského tunelu směrem na Lesnou. Za koncem tunelu zasahují hasiči u požáru motorky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800

0: června. Jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Budeme se pochopitelně dál věnovat především fotbalovému mistrovství světa. Rozhodně vás neochudíme o nic podstatného, pokud jde o druhý poločas zápasu Belgie-Egypt. Připomínám, Egypťané po prvních 45 minutách vedou 1-0. No a kdo se chystá na mistrovství světa, na možná klíčový zápas o naději na postup ze skupiny, to jsou pochopitelně čeští fotbalisté. Po porážce s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která taky na úvod turnaje nebodovala. Hrát se bude na futuristickém stadionu v Atlantě.
1: Atlanta's $1.5 billion architectural marvel and a global game changer in stadium design.
2: V dokumentu Constructify se mluví o architektonickém divu, globální inovaci v designu stadionů a také o odhadované ceně projektu, který byl dokončený v roce 2017 za víc než 1,5 miliardy dolarů.
3: Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety.
4: Jestli se nepletu, tak Atlanta patří k jednomu nejkrásnějším stadionům na světě.
2: Těší se na futuristickou stavbu fyzioterapeut Martin Janoušek a reprezentační obránce Jaroslav Zelený. Stadion vypadá zvenku jako poskládaný z hranatých geometrických tvarů a jednou z jeho mnoha inženýrských vymožeností je zatahovací střecha. Po otevření 8 dílů vypadá ze zhora jako květina s kruhovým otvorem. Na utkání českých fotbalistů s jeho africkým soupeřem by mohla být zavřená.
4: Tak co mám informace, aby tak mělo být?
2: A Martina Janouška doplňuje Jaroslav Zelený.
3: Já si myslím, že by to třeba bylo ku prospěchu věci, protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro.
2: Multifunkční stadion využívají tým amerického fotbalu Atlanta Falcons a také fotbalové mužstvo Atlanta United. Na tribuny se vejde víc než 75 tisíc diváků a fanoušci můžou třeba opakované záběry nebo reklamy sledovat pod kruhovým otvorem zatahovací střechy, kde je obrovská prstencovitá obrazovka. Další z mnoha technologických prvků stadionu. A i hráči vnímají velkolepost těchto arén ve Spojených státech.
3: Máte nádherný stadiony, ne třeba primárně pro fotbal, ale ten sport tady, i když třeba jiný, tak lidi jsou zvyklí sledovat a my tam teďka na těch stadionech můžeme vystoupit a být toho součástí.
2: Říká český fotbalový reprezentant Jaroslav Zelený.
3: A myslím si, že není tolik zemí, kde můžete mít takovýhle obrovský a krásný stadiony, takže tohleto mistrovství určitě v tomhle je z mýho pohledu takový neunikátní, ale pro celkovou atmosféru super, protože opravdu se tam vejde spoustu lidí. Z mýho pohledu je to určitě super, že takovýhle stadiony jsou k dispozici.
2: A česká fotbalová reprezentace se na stadionu v Atlantě pokusí ve čtvrtek vybojovat na světovém šampionátu důležitou výhru nad Jihoafrickou republikou. Z Texasu Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: A ve 22 hodin 8 minut pojďme na mistrovství světa ve fotbale. V aktuálním čase Belgičané hrají první duel na šampionátu proti Egypťanům. No a zápas sleduje Jaroslav Plašil.
5: Začal druhý poločas, Belgičané mají co dohánět, protože prohrávají s Egyptem 0-1, další senzační výsledek. Nechci říct, že se zrodí, úplně to ještě tvrdit nemůžeme, ale rozhodně je na cestě po tom, co dnes Španělé jen, připomínám, remizovali 0-0 s Kapverdy, tak teď je tady dílčí překvapení na světě číslo 2 tento den. Belgie ale má ještě celý poločas, dá se říct, na to, aby se s tím snažila něco udělat minimálně. Určitě se o to pokusí hráči ve stejném složení jako na začátku, když se tak rychle dívám na trávník stadionu v Seattlu, aspoň takto na dálku. Rozhodně je tam Doku, který teď zůstal na zemi, poté co do něj soupeř trošičku tvrdším způsobem zajel, ale nebylo to nic nedovoleného, takže rozhodčí Abaty zůstal klidný a ukazuje, že Belgičané nebudou kopat, ale že Egypťané budou vhazovat. Ašur dostává přihrávku na levé straně hřiště, je teď rozeběhnutý. Atia dává zpátky. To byla střela Zika, která neprošla k brance. Ještě se Egypťané dostali k možnosti zakončit znovu, ale teď si tam překáželi spíš Marmuš a Atia stojící vedle sebe, takže pořádně nezakončil v pokutovém území ani jeden z nich. střech, ale závar, ze kterého mohlo být hodně zlé pro Belgii, jakože už to nepříjemné je dost v 48. minutě utkání. Belgie prohrává s Egyptem 0-1. Teď Egypt

0: Spartané znovu vepředu. Je to Salah, který neudržel nakonec míč ve hřišti. Ziko to byl, kterému ujel balon až za čáru, takže Egypťané teď nebudou vhazovat. Budou to Belgičané, kteří před chviličkou mohli být rádi, že to nebylo 0-2 poté, co nejprve promáchl Ziko a po něm nezakončil ani Marmuš, ti dva, jak už jste slyšeli na Radiožurnálu Sport, si tam překáželi. A tak Egypt zatím vede jen 1-0 nad Belgií v 49. minutě utkání. Rozhodčí Abaty teď uklidňuje hráče obou týmů. Mělo by se pokračovat po souboji, kterého se zúčastnil Tielemans a také Atia, který se chytil za tvář, ale nebylo to nic dramatického. Belgie už rozehrála 49. minuta utkání. Nebyl tam nedovolený zákrok, přestože noha belgického hráče byla výš, ale ne nějak dramaticky vysoko. A navíc zdálo se, že ani nezasáhla soupeře. Teď jsou to tedy Belgičané ve snaze postoupit zase o kus dopředu. Je to teď Courtois ovšem, brankář belgického týmu, po něm Mechele a až po něm zase Onana, takže teď kombinují jenom zadáci belgické jedenáctky. Teď je to Ngoi, který často vyráží z pozice stopera dopředu, ale teď si svůj postup celkem brzy rozmyslel a přihrál zase dalším spoluhráčům. Nedovolený zákrok teď ze strany Egypta, doku zastavený faulem, takže přeci jenom teď Belgičané se dostanou k zajímavé možnosti ve středu hřiště. Byl to spíš takový nenápadný faul, schovaný, skrytý, ale rozhodčí Abaty zapískal a De Bruyne bude rozehrávat standardní situaci. Je to z dálky, je to možná nějakých 30 metrů od branky Šubajra, který si teď rovná zeď, ale není to úplně nejdokonalejší střelecká pozice vzhledem k té vzdálenosti. Také De Bruyne rozehrává, ani to neskusil vystřelit. Belgičané se smířili s tím, že udrží míč, že to pro ně bude jistější v tuto chvíli. Trossard se vydal mezi trojici egyptských hráčů, zatím drží balon, ale už je z nebezpečné pozice pryč. Teď ještě Belgičané se ale dostávají šťastným způsobem dopředu. Centr teď může přijít z levé strany, doku se snaží najít prostor k centru, ale zahnal se příliš k čáře a odtud už nevymyslel nic, takže to bude odkop, ale velmi nepřesný. Belgický celek teď získal balon celkem snadno, ale také jej celkem rychle nechtěně odevzdal a tak dopředu může jít Salah, ale dřív než on bude u balonu Courtois, který vyšel daleko z branky, tak aby zahrál jako první, a to se také povedlo. Tielemans ve středu hřiště padá na trávník, je faulovaný. A teď se De Ketelaere snaží rychle dostat k balonu, aby mohl rozehrát, což mu samozřejmě Egypťané nechtějí jen tak lacině dovolit, ale už skrumáž rozehnána, Belgičané už pokračují v akci. Teď je to Onana ve středovém kruhu, teď není nikdo, s kým by mohl hrát, tak až teď si vybral Ngoi, který přišel trošku víc dopředu. Teď je to Doku, který ve středu hřiště dokázal se dostat k balonu a přihrát, ještě dostal balon zpátky, padá na hranici pokutového území, asi tak 2 metry před pokutovým územím, a bude to trestný kop pro Belgii a asi nejnebezpečnější akce zatím tohoto druhého poločasu, ze kterého neuplynulo ještě dost minut, ale i tak teď Belgičané tedy dostávají dobrou možnost po té, co dokázal udržet míč a vynutil si faul nebezpečně blízko od hranice pokutového území. 52. minuta, Belgie, Egypt 0-1, ale pokud předchozí trestný kop nebyl nebezpečný co do vzdálenosti, tak ten aktuální může být nebezpečný extrémně pro praváka. Je to trošičku nalevo od středu hřiště z pohledu útočícího belgického celku, ideální pro střelu pravou nohou. De Bruyne to možná bude, který se pokusí ohrozit přímo brankáře Šubajra, který si tentokrát staví zeď o poznání pečlivěji jako před pár minutami, kdy mu stačila jednočlená nebo taková jedno a půl člená zeď. Teď to bude zeď ještě vystužená ležícím hráčem. Možná, možná ne, Egypťané jakoby nechtěl být nikdo tím ležícím fotbalistou, takže se teď dohadují mezi sebou. Možná je to také takové divadélko, které celé má sloužit k tomu, aby byl soupeř trošičku rozhozený, takže se tam teď jako škatulata hýbají Egypťané. Nakonec si jeden z nich lehá za čtyřčlenou zeď a už se zase Atia zvedá, tak nakonec bez ležícího hráče De Bruyne, tyčka! Tak to byla parádní střela, ovšem tyč zachránila egyptský celek poté, co tam Egypťané několik desítek vteřin manévrovali ve zdi, neustále se točili, zvedali, vstávali, tak nakonec De Bruyne pálil, ale do tyče. Krásná střela, bohužel pro belgický celek, ovšem do tyče a ještě navíc té vnější strany, takže Belgičané ani nemohli pomýšlet na nějaký šťastný odraz a budou to Egypťané, kteří budou odkopávat od své branky po krásné střele De Bruyneho, ale ovšem jen do tyče z pohledu belgického celku. To tedy byla zatím největší příležitost na srovnání, byť tam měl i jednu dobrou pozici belgický celek také, který se dostal zásluhou do koncovky. Teď ale pozor, protože na druhé straně může být rušno, ale Zeko se snažil přehodit si míč přes Kastaněho a to se mu nepovedlo. Kastaně zasáhl balon a bude to roh pro egyptský tým, který teď rozjel rychlý protiútok a na jeho konci byl Zeko a pak po něm ještě Kastaň, který dokázal dostat míč na roh, takže Egypt teď může zase zahrozit. 54. minuta končí, Salah u rohového praporku snaží se teď gestikulovat směrem ke svým spoluhráčům, cože to provede z rohového kopu, vybral si teď nechtěně belgického protihráče, který odlavičkoval míč mimo pokutového území, byl to útočník De Ketelaere, který teď pomáhal svým spoluhráčům v defenzivě a tak teď se zase hraje na druhé straně hřiště před egyptským brankářem, ovšem míč mají teď Egypťané a Belgičané daleko od rozehrávky egyptského celku, který tak může teď zase si chviličku oddechnout. Nakonec z toho teď Egypťané vymysleli dlouhý pas po levé straně hřiště a Zeko ještě zastihl míč před čarou, takže Belgičané si musí dávat pozor, teď je to Mašur, který se dostává mezi hráče belgického celku, ale nakonec dlouhá noha Mekeleho zastavila průnik Zeka, ale přesto ještě Belgičané se musí mít na pozoru, protože Egypťané zase získávají balon centr pokutového území, hlavička a Courtois, jeden reflexivní zákrok a Ašur pálí nepřesně, tak dokonce to bude autový hod, ani ne odkop, jak nepřesná byla teď střela Ašura, ale Courtois se teď vyznamenal, zasahoval teď po střele z blízka, bylo to nějakých 7-8 metrů, možná hlavička o zem od Saláha a pak se balon odrazil Kašurovi, který se ukvapil, vypálil tvrdě, ale velmi nepřesně. Tak teď tedy měla Belgie velké štěstí, že to není 2-0 pro Egypt, protože Courtois musel likvidovat těžkou hlavičku, ono to tak zprvu nevypadalo, ale byl to koníček, který tedy poslal míč dolů do země a pak nakonec se od země odrazil do výšky, na kterou nakonec dosáhl Courtois svou pravou rukou. V každém případě pak měl dobrou pozici ještě Ašur, ale ukvapil se, vypálil nepřesně, přestože z toho mohl vytěžit určitě víc. Střídání na straně belgického celku dolů jdou spíš asi defenzivní hráči, Onana je jedním z nich, na místo něj teď přibíhá na trávník nový muž De Coupier a je tam také Raškin, který přiběhl na hřiště, protože střídání belgického celku bylo dvojí. Myslím, že Kastaně to byl taky, který opustil hřiště. Tak tedy rychle si zase udělejme pořádek v nových hráčích. Belgičané rychle vystřídali. 57. minuta. Salah, ten je na trávníku pochopitelně od začátku. Egyptský forward teď přihrává zpátky na trávníku. Teď Ašur podklouzl, ztratil stabilitu v pokutovém území a akce egyptského celku tak nemohla pokračovat. Naopak dopředu může jít Doku, zastavený velmi tvrdě veprostřed hřiště, ale dovoleným způsobem až po druhé. Teď pískal rozhodčí Abaty, protože druhý zákrok už byl nedovolený a tak Belgičané mohli rozehrávat z klidové pozice. Tielemans na půlce hřiště přihrává teď De Ketelaerovi, ten posouvá balon doprava na stranu, kde teď sice není nikdo z egyptských hráčů, ale zároveň teď neměl Munier s kým hrát, takže musí hrát zpátky až k obráncům. Je tam Ngoi a je tam také Mechelen, mezi které teď přiběhl střídající Raškin. Teď jsou to Belgičané, kteří teď se snaží zaútočit po pravé straně hřiště, ale Muniera velmi snadno odzbrojil Ašur ve spolupráci s Lašinem, který posílá balon jenom dopředu až na půlku hřiště, kde je Ngoi. Ngoi stále má balon u nohy, tancuje s ním, otáčí se zpátky. A tak Belgičané to teď zase zkouší znovu z jiné pozice. Mechle přihrává Ngojovi, ten posouvá doprava, kde je Munier. Munier posouvá míč ještě více k čáře. Snažil de Ketelaere obestít soupeře, to se mu sice povedlo, ale bude to autový hod jen pro belgický celek. 58. minuta končí, Belgie Egypt 0-1, Doku si se běhl k autovému hodu, vrací zpátky do nohy de Ketelaerovi, ale bude to autový hod pro Egypt, protože de Ketelaere už nedokázal balón zpracovat tak, aby nepřešel čáru, a tak jsou to teď zase Egypťané, kteří budou vhazovat ze své levé strany hřiště. Z pohledu týmu, který by rád teď zaútočil, Egypt vede nad Belgii 1-0. Není vepředu tak často, ale když už se tam dostane, tak je to pokaždé velmi nebezpečné. Samozřejmě čas hraje pro egyptský celek a také to, že s přibývajícími minutami Belgičané budou muset ještě víc riskovat a otevřít hru. Teď jsou to hráči obou týmů, kteří mají k míči stejně daleko, protože balon byl ve vzduchu, ale balon se dostal k Belgičanům. Tielemans na Trossarda. Přihrávka teď na De Bruyneho, ten se snažil na penaltovém puntíku dostat míč pod kontrolu, ale to se mu nepovedlo. Měl tam tři protihráče, bylo to velmi těžké. A dopředu teď může jít Egypt a Mašur nabírá rychlost, postupuje sám do pokutového území, vystřelil ještě v tísni pravačkou hodně nad, tak teď cítil už tlak dotírajících hráčů Belgie, protože jinak by možná zakončil mnohem lépe. Nebyl to nedovolený zákrok, to rozhodně ne, ale určitě velmi nebezpečná situace. Mašur se dokázal vyhnout proti hráčům, ale Ngoi, který na chviličku zaváhal v souboji, tak ještě stihl soupeře dorazit, ramenem zatlačit na zakončujícího Mašura, kterého tak vychýlil z rovnováhy, a Mašur zakončil hodně nepřesně, snažil se ranou vyřešit situaci střelou nahoru na přední tyč, ale přestřelil branku v pozici, kdy už na něj dotíral velmi nepříjemně vracející se a sprintující dozadu Ngoi, kterému na chviličku předtím Mašur utekl. Teď je to už skoro 60. minuta utkání, která začíná. De Bruyne stukává zpátky Ndoku. Ndoku mezi dvěma hráči Egypta padá, ale rozhodčí Abaty okamžitě odbíhá pryč. Tohle nebude faul, vzkazuje belgickému hráči rozhodčí z Brazílie. Doku to zkusil vydat se mezi dva fotbalisty Egypta, upadl teatrálním způsobem, řekl bych, přímo před očima rozhodčího. Byť tam možná nějaký kontakt mohl být, ale to jen proto, že Doku se zkrátka do toho kontaktu sám vydal. Tak tedy stále 0-1, 61. minuta utkání, Belgičané opět vepředu, honí teď míč u rohového praporku, De Ketelaere si pokryl balón tak, aby jeho tým kopal roh, protože věděl, že Egypťané se jako poslední dotkli míče, udělal to takticky skvěle De Ketelaere, přikryl balón, nechal jej projít za čáru a bude to rohový kop v 61. minutě utkání. Belgie prohrává s Egyptem 0-1. Posloucháte Radiožurnál Sport, další duel mistrovství světa. Teď tedy zápas, který se hraje v Seattlu na stadionu pro 72 tisíc lidí, a ti, kteří fandí Egyptu, tak jsou zatím spokojeni. De Bruyne a jeho rohový kop, k hlavičce se některý z jeho spoluhráčů nedostal, ale ke střele ano, a ta jen těsně minula branku, tak Tielemans se chytá za hlavu, počkal si na odražený balon a levačkou míč napálil z nějakých 23 metrů. No, byla to krásná střela z voleje, ale těsně vedle. Tak teď to krásně trefil Tielemans co do výšky. Nádherná rána, ovšem kapitán Belgie se chytal za hlavu po ní, protože netrefil branku, ale krásný moment belgického týmu, který se zase dostal k autovému hodu. Teď je belgický celek skoro stále v držení míče. Ndoku se snaží uvolnit se, přenechává balon spoluhráčům, Trossard přidává, teď je zcela pohotová De Bruyneho, ale bohužel pro Belgii do prostřed branky. Tak teď ani De Bruyne neuspěl, chytá se za hlavu i on poté, co střílel sice pohotově, ale bohužel pro něj jen do míst, kde byl připravený brankář. S první pravačkou střílel De Bruyne kousíček za penaltovým puntíkem, asi tedy nějakých 12 metrů od branky, ovšem střílel pouze doprostřed, balon zalehl brankář Schubayer, golman egyptského celku, a tak je to ve 63. minutě stále 0-1 z pohledu Belgičanů nepříznivé skore. Možná si fanoušci trošičku pamatují na duel minulého Eura, kdy Podobným způsobem favorita zaskočili Slováci. Teď je to možná něco podobného. Egypťané zatím vedou nad Belgií 1-0. Teď jsou to Belgičané, kteří se zase snaží útočit. Po pravé straně hřiště, teď je to Doku. Doku má proti sobě dva hráče Egypta a vybojoval alespoň rohový kop pro svůj celek. De Bruyne běží k rohovému praporku z pravé strany. Bude zahrávat roh. Belgičané teď zase ve větším počtu nastěhování v pokutovém území. Belgičané ale rozehráli nakrátko. Až teď možná De Bruyne bude levačkou centrovat. Centr na zadní tyč, ale ve vzduchu vládne gólman Schubayer. Rozebíhá se a bude hrát. Rychle, ještě se mu snažil Ngoi vložit do cesty, tak aby nemohl přihrát golman Egypta přesně a tohle by klidně mohlo být oceněno žlutou kartou, kterou možná ale nedostane belgický obránce Ngoi. Brankář Schubayer zůstal teď na trávníku, rozhodčí Abate z Brazílie mu pomocnou rukou nabízí teď rychlejší pohyb směrem vzhůru, těžko říct, zda bude akceptována tato pomoc, protože zdá se, že egyptský golman vypadalo, že by na trávníku chtěl ještě nějakou dobu pobít, tedy v pozici sedě, ale už to neplatí. Už se zase může hrát, Belgie, Egypt 0-1, to je to nejdůležitější. 64. minuta končí, Belgičané teď se snaží zase získat míč, aby s ním mohli něco provést směrem dopředu, ale teď musí upalovat zpátky, protože Egypťané jsou teď v útoku a střela stečovaná, jen těsně vedle letící, tak za hlavu se teď chytá zase pro změnu Marmouš, protože mohl poslat svůj celek do dvougolového vedení. Dostal se do dobré pozice poté, co si na špičce kopačky stlumil míč. Odskočil si od dvou belgických hráčů, které snadno oklamal, až příliš snadno, dalo by se říct, vystřelil. Ta střela možná by nebyla tak nebezpečná, protože nebyla nejprudší a Courtois vystihl směr. Ale tím, že byla stečována, tak mohla nadělat mnohem větší paseku v řadách belgické defenzivy. Rohový kop už rozehraný, Salah nakrátko, centr do pokutového území, tam opět vypomáhá útočník De Ketelaere, ale k Egypťanům se balon vrací, takže ještě mohou nějakou dobu pobít pokutovém území. De Ketelaere opět hráčem, který teď vysvobozuje belgický celek a dopředu může jít Tielemans. Tielemans proti sobě má teď Marmouche a Tielemans padá po zákroku Lašina, který roztahuje ruce, já nic, ale rozhodčí Abaty na půlce hřiště nedovolený zákrok píská a bude tady další střídání a jedno z největších men vůbec, co může být rozhodně minimálně v belgické historii, belgické sestavě, protože na trávníka, a vy už to slyšíte taky podle toho, jak reaguje publikum, vybíhá Lukaku vystřídá De Ketelaera, to je střídání post za post, hrotový útočník Lukaku se teď tedy bude snažit zvrátit nepříznivý vývoj a možná už bude mít hned příležitost, je to gól, tak to bylo jen pár vteřin, co bylo Lukaku na trávníku, centr z pravé strany, Lukaku se dostal k míči a svým důrazem teď zařídil krátce po příchodu na hřiště vyrovnání, tak Lukaku si ještě s balonem rychle doběhl na půlku hřiště, poslal jej teď rychle do pozice tak, aby se mohlo hrát, takže se ani nějak moc neraduje ze své branky, snaží se, aby se co nejrychleji zase hrálo. Lukaku zatíná jenom pěst, vítězné gesto to ještě být nemůže, je to jenom taková dílčí radost, protože Belgičané vyrovnali na 1-1, samozřejmě nic ještě není zaručeno, protože každá taková situace se musí přezkoumávat, ale vypadalo to všechno regulérně. Lukaku si situaci pohlídal, dokonce vybíhal ještě zezadu, dokázal se dostat pravou nohou mezi dva egyptské hráče. Nakonec to byl možná i vlastní gól, poté co Lukaku natahoval nejdřív pravou, pak levou a nejsem si úplně jistý, od koho se míč odrazil do branky, ale není to úplně nejdůležitější v tuto chvíli. Důležité je teď určitě to, jestli předtím pozice centrujícího belgického hráče nebyla offsideová, ale zdá se, že ne, že všechno je v pořádku, rychle vyřešeno. Belgie se teď může radovat uvnitř svého týmu z vyrovnání, protože tady máme občerstvovací přestávku. Lukaku teď poplácáván svými spoluhráči za svou aktivitu hned po příchodu na trávník. Belgie srovnává na 1-1 v 68. minutě. Přestávka na občerstvení.
1: A tak ve 22 hodin a přesně 30 minut můžeme na Radiožurnálu Sport připomenout, že fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa překvapivou bezgólovou remízou s Kapverdami v Atlantě. Královal skvělými zákroky golman outsidera Vozíňa, který si ve 40 letech odbyl stejně jako jeho spoluhráči debit na světovém šampionátu. Teď už je skupina Offspring a po písničce se vrátíme na duel Belgičanů s Egypťany.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin 33 minut, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, dohrává skupina Offspring, promiňte, a já připomínám, že etická komise Fotbalové asociace České republiky dnes vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. No a ve večerním radiožurnálu Sport už teď znovu míříme na fotbalové mistrovství světa. Španělé ti vstoupili do šampionátu remízou s Kapverdami 0-0. Belgičané hrají první duel proti Egypťanům a zápas sleduje Jaroslav Plašil.
1: 72. minuta, to nejdůležitější, už je to 1-1, Belgie už tedy neprohrává a tedy první cíl splněný, dílčí samozřejmě, ale samozřejmě Belgičané budou usilovat o to, aby strhli vedení na svou stranu, to je znát z jejich pohybu po občerstvovací přestávce. 72. minuta utkání, Lukaku poté, co přišel na hřiště a hned se postaral o to, že je to 1-1, tak si teď žádá míč na hrotu, ale balon mají zatím zadáci, teď je to Muniar, který nakopává míč dopředu, snaží se teď Trossard odpoutat se od svého strážce a přihrává zpátky Munierovi. Ten dává přednost Tillemansovi a trošičku ho tím překvapil, ale Belgičané míč na pravé straně udrželi a dokonce teď může jít do pokutové území Trossard zcela ke vzdálenější tyči, ale golman Schubayer si s ní poradil, padal ke své pravé tyči také a nebyla to nějak prudká rána, takže také střelu zalepil, takže ani pak Belgičané nemohli dál dorážet. Lukaku ukazoval Munierovi, měl si mi přihrát, já jsem tady byl volný na penaltovém puntíku. Hodně se teď Lukaku zlobil na svého spoluhráče, ale teď už zase Belgičané se snaží posunout se o kus dál. 73. minuta utkání 1-1 mezi Belgií a Egyptem. Je to stále, je to překvapivý stav, určitě ano. Egypt drží remízu s favoritem, který se teď snaží něco zase vymyslet. Je to teď další střídající muž, když si už jsem předtím zmiňoval Lukaka, tak teď Belgičané zase díky střídajícím hráčům se snaží teď s výsledkem výrazněji pohnout, takže i Raskin se zase zapojil do akce, ten přišel na trávník o něco dřív než Lukaku. Belgie má teď balon na půlce hřiště, nejsou tam žádní Egypťané, takže teď mohou kombinovat celkem v klidu fotbalisté v červených dresech, ale tlačí je čas, takže samozřejmě nechtějí zůstat na stejném území nějak příliš dlouho. Teď ale píská rozhodčí Abaty, viděl nedovolený zákrok dalšího střídajícího fotbalisty De Kuypera. Takže Belgičané teď přišli o možnost pokračovat s balonem směrem dopředu. Nelíbí se to vůbec Tillemansovi, který teď ještě diskutuje s rozhodčím Abatym, který možná alespoň Belgičané mají určitě ten pocit, je trošičku přísnější na hráče v rudých dresech, ale samozřejmě to je asi pohled jenom jedné strany, protože Belgičané dost často komentují některé výroky brazilského rozhodčího Abatyho. Ten teď sleduje akci Egypťanů na levé straně hřiště, dopředu jde Salah, ale u balonu je včas jeho strážce Mechele, ten přihrává zpátky, Courtois zase vrací doprava. Mechele teď zvedá hlavu, vybírá si teď Raskina, který teď může jít dopředu, ale netroufá si teď poslat nějakou riskantní přihrávku, takže raději kombinuje s stoperem Ngoyem. Teď je to střídající De Kuyper, který udělal chybu u postraní čáry a dostává ještě navíc žlutou kartu, když se mu snažil utéct Zico. Poté, co celkem snadno získal balón po chybě De Kuypera, který to neudělal takticky úplně nejideálněji a pak musel chytit zadres Zika, který už mu utíkal. A tak je to žlutá karta po zásluze pro belgického hráče, který teď je tedy v roli potrestaného fotbalisty. 76. minuta, Belgie, Egypt 1-1, to je to nejdůležitější a chystá se střídání tentokrát na straně egyptského celku. Noví hráči, Zico jde dolů, místo něj půjde na trávník teď Zizo, tedy podobné jméno, podobná přezdívka, takže to je celkem rovnocenné střídání, dalo by se aspoň v tomto směru říct. No a zdá se, že dolů půjde i Salah, protože si sundává kapitánskou pásku ze své levé ruky, ze své levé paže a teď ji předá některému z hráčů, ze svých spoluhráčů, těžko říct, kdo je druhou volbou. na pozici kapitána pro egyptskou jedenáctku teď, která bude na hřišti, to znamená, že kapitánská páska bude putovat a na hřišti také další nový hráč, ještě Hamza, kterého vám dlužím, takže dvojí střídání na straně egyptského týmu. Kapitánskou pásku teď zdá se dostane někdo z těch zkušenějších borců v zadních řadách, mohl by to být Ibrahim možná, který by si mohl navléknout kapitánskou pásku, zdá se, že to je opravdu on, ale to není úplně to nejdůležitější, 77. minuta utkání, 1-1 je to pro egyptský celek, už to není tak výhodné, jako bylo před chvílí, kdy Egypťané mohli využívat nervozity Belgičanů a vyrážet do nebezpečných protiútoků, teď už to není tak riskantní hra Belgičanů, tak otevřená hra co do defenzivy. Teď Egypťané přenáší hru na levou stranu hřiště, kde je teď Fatu. Fatu zvedá hlavu, dlouhý pas dopředu, který ale přečetl brankář Courtois a počkal si na balón, ani nemusel nějak výrazně vystoupit z své branky směrem dopředu. Počkal si na skákavý balón, vyhodnotil situaci okamžitě, z toho nic nebezpečného nehrozilo a tak Belgičané už mohou hrát. 78. minuta, ještě určitě nějaká čtvrthodinka, když počítám předpokládané nastavení, takže i klidně nějakých 20 minut by se ještě mohlo hrát tento zápas mezi Belgií a Egyptem, který je zatím nerozhodný 1-1. Teď je to Mecheles, jeden z obránců belgického celku, ale už to neplatí. Trossard dostává balon na půlce hřiště, odskočil si pro balon do hloubky pole, přihrává De Bruynemu. De Bruyne zvedá hlavu, ale zatím nemá s kým hrát. Teď Doku se utrhl na levé straně hřiště, Doku vrací zpátky De Bruynemu. De Bruyne hezky do uličky, teď je to Trossard, který vylepšuje pozici pro Lukaka, ale zblokovaná zcela. Tak Lukaku mohl být za velkého hrdinu. Placírkou, pravačkou se snažil zakončit, ale Lašin to byl, který mu padl do celi, tak velmi obětavě teď hrají Egypťané, 78. minuta končí, Belgie, Egypt 1-1, ale Belgičané teď byli blízko od toho, aby si minimálně vytvořili velmi dobrou střeleckou pozici, což se také stalo. Teď je centr do pokutového území hodně nepřesný, Tielemans teď nezacentroval přesně, balon opustil hřiště ve vzduchu, takže bylo patrné, že přešel celým objemem čáru a tak je to teď odkop od branky, kterou hájí Schubayr, brankář egyptské jedenáctky, která je teď na trávníku. Dá se říct stále tím spokojenějším celkem, to rozhodně ano, protože Belgičané jsou bezesporu favoritem tohoto duelu, který se hraje v Seattlu před, těžko říct, jestli 72 tisíci diváky, jak je celá kapacita, možná nějaká místečka nejsou úplně obsazená, ale hlediště teď baví napínavá koncovka tohoto duelu. Egypťané teď vepředu, ale zblokovaná střela. Belgičané se možná dostanou k míči, je to tak, tak Munier dostává balón, ale jenom do autu, chtěl udržet míč ve hře přihrávkou podél čáry dopředu, to se mu sice povedlo co do směru, ale ne tak optimálně, balon skončil v autu a tak jsou to Egypťané, kteří už hodili a teď mohou hrát na levé straně hřiště z pohledu Belgie, na pravé z pohledu egyptského celku, který teď kombinuje mezi obránci, teď cestuje míč, Egypťané teď hrají spolu v zadní linii, ale Belgičané napadají rozehrávku a Lukaku se teď může řítit mezi trojici egyptských hráčů, což se sice povedlo, ale krátce na to už byl Lukaku bez balonu. Jenom upřesňuji informaci, tak nakonec střídající Rabia dostal kapitánskou pásku jako jeden z těch zkušených borců na trávníku, ale to samozřejmě není úplně nejdůležitější informace. 80. minuta končí 1-1 mezi Belgií a Egyptem. Egypťané s míčem na kopačkách, teď konkrétně je to Ibrahim, který se dívá, kdo by mohl s ním hrát. Pro balón si teď přiběhl Zizo, z chvilku si jej ponechal, přihrává se zpátky Ibrahimovi, který teď hraje na Rabiu, Rabia přihrává dopředu, kde jsou jeho spoluhráče a mohou jít teď Egyptané podél levé postranní čáry dopředu. Teď je to Fassi, který zatáhl míč Zasekl jej, ale levačkou ocentroval velmi nepřesně, jen do rukou brankáři a Courtois rychle rozehrál, takže De Bruyne jde dopředu, posílá dobrý míč na Doka na levé straně hřiště. Snažil se uvolnit, už byl skoro u pokutového území, blížil se do rohu pokutového území, zasekl balon, upadl a bylo to proto, že jej Hany podrazil, takže Hany celkem netakticky teď zastavil soupeře, Doku si šel pro faul a dosáhl svého. Belgie bude kopat trestný kop ve 82. minutě utkání. Hraje s Egyptem 1-1. De Bruyne a De Kuyper teď budou u rozehrávky trestného kopu. De Bruyne by mohl pravačkou ohrozit možná i golmana Šubajra přímo, když na to přijde. On má velmi dobrou kopací techniku, samozřejmě už jednou v tomto zápase orazítkoval tyč z přímého kopu, byť ta pozice předtím byla mnohem výhodnější, protože to bylo hodně blízko středu hřiště. Teď je to dost na kraji, asi tak metr a půl od růžku pokutového území, ještě směrem víc doleva, takže spíš to vypadá na centr některého z belgických fotbalistů, jestli bude míč kroutit směrem k brankáři De Bruyne nebo opačně levačkou od brankáře De Kuyper, to uvidíme. De Bruyne to byl, který centroval, ale brankář Šubajr bezpečně vyboxoval. Ještě se vrátí Belgie do hry, centra, fantastický zákrok Šubajra, tak to byla zatím asi nejnebezpečnější situace od té chvíle, kdy Belgičané vyrovnali. Mechele hlavičkoval na vzdálenější tyč do protipohybu brankáře, který se ale ve vzduchu dokázal fantasticky ještě skoordinovat, vymrštit své tělo na levou stranu a levačkou zachránil teď egyptský golman svůj celek od inkasované branky. Belgičané se mohli dostat do vedení, ale je to stále 1-1. Egypt teď jde dopředu. Teď je to Hany na pravé straně hřiště, přenechává teď některému ze spoluhráčů, protože upadl, ale rozhodčí mu nevěnoval pozornost, takže Belgie se mohla dostat snadno k míči, ale ten mají teď ještě Egypťané naštěstí pro ně, takže teď zase z levé strany může přijít nebezpečný centr do pokutového území, kde teď jsou Egypťané ve slušném počtu, jsou tam teď 4 hráči v pohybu, centr do pokutového území, ale nad branku letící a Courtois si možná sáhl na balon, protože si nebyl jistý, kam padá, tak teď Egypťané celkem zadarmo vytěží zřejmě rohový kop, protože Courtois si nebyl jistý tím, kde přesně míč je, raději jej nadzvedl ještě, když měl už své ruce nad břevnem a bude to roh belgického soupeře Egypťanů. Mezitím nám tady režie ještě nabídla na obrazovce fantastický zákrok Šubajra, který dokázal zastavit svůj pohyb doprava a vymrštil se na svou levou stranu. Tak to byla opravdu neskutečná reakce. Ale Egypťané se teď dostávají k možnosti po rohovém kopu, zblokovaná zcela Marmuše. Tak teď byli Egypťané blízko toho, aby se znovu dostali do vedení, ale zblokovaná zcela Marmuše z hranice pokutového území po odraženém míči. Teď je to závar v pokutovém území, balon z hranice 16 dostává pryč Monier, alespoň osvobozujícím odkopem. Teď Egypťané sevřeli belgický tým celkem nečekaně. Teď tráví dost času poblíž 16 soupeře, tedy Egypťané teď na útočné polovičce. Centr teď z pravé strany by mohl přijít. Přihrávka zpětná po zemi od Hanýho zblokovaná a Egypťané zůstanou u balonu. Fati se k balonu nedostal po zpětné přihrávce od Hanýho, bude to autový hod egyptského celku a bude to Zizo, který bude vazovat poblíž rohového praporku. Zizo dostal okamžitě zpátky balon do nohy, takže se teď snaží odcentrovat, ale byl tísněný dvěma belgickými strážci a tak z toho nevytěžil ani rohový kop a Belgičané jdou dopředu. Lukaku proti třem egyptským hráčům vybojoval autový hod a jde na svou obvyklejší pozici do středu hřiště. Lášín teď zastavil Lukaka a byl na to ne sám, takže to měl trošičku snažší. Mezitím se zase bude střídat, takže De Bruyne už gól nedá v tomto zápase. De Bruyne teď přenechá místo na trávníku některému ze svých náhradníků, stejně tak jako Doku, ten také vystřídal a na hřišti teď tedy dva noví muži v belgické sestavě. Vidíme tam tedy dvojici nových hráčů, Fernandes Pardo na hřišti a druhým bude Vanaken, který také přišel na trávník s cílem ještě se pokusit strhnout vítězství, tedy vedení na svou stranu, nebo skóre, přesněji řečeno, tohoto zápasu na svou stranu pro belgický tým. Ten zatím hraje 1-1 s Egyptem v 86. minutě utkání. Gólman Courtois bezpečně jde pro balón, protože centr na Marmuše byl dlouhý. Sebral si brankář Courtois a Belgičané už mohou hrát. Moc času už jim, pravda, nezbývá. 87. minuta začala. Belgie, Egypt 1-1. Teď už je to fáze zápasu, kdy Belgičané vědí, že může být lepší i neprohrát tento zápas, než se za každou cenu pokoušet o vítězství, ale rozhodně to nějaká kontrolovaná ofenziva může být a měla by být, protože to teď Belgičané svým pohybem a svou aktivitou naznačují. Centr do pokutového území, Lukaku hlavičku je nad. Tak. Novida, tak jen jsem to dořekl, přilétl centr z pravé strany, Lukaku teď svým oroseným čelem hlavičkoval nad, ale vynikající centr teď dostal belgický útočník na své čelo, ale bohužel tím čelem právě nedokázal balon ideálně trefit, míč nesměřoval dolů, ale nahoru, a tak teď Egypťané budou rozehrávat od své branky, ale vynikající centr dostal teď Lukaku. Opět teď spolupráce střídajících hráčů. Raskin centroval a Lukaku hlavičkoval nad. 88. minuta. Egypťanům to teď samozřejmě trvá trošku déle, než rozehrají od své branky. Lukaku to také teď říká rozhodčímu Abatimu. To je zřejmé z těch jeho gest. Egypťané stále se nějakým způsobem nesnaží rozehrát, až teď snad už je trošku důrazněji pobízí brazilský rozhodčí Abaty. Belgičané zatím hrají 1-1 s Egyptem a až teď gólman Šubajr vykopává na útočnou polovičku svého celku. Teď je to trošičku ukvapený nákop Raskina, který hned z první napálil balón skoro do hlediště, a Egypťané teď musí vazovat, rozhodčím dává najevo, aby nezdržovali, ale o zdržení se teď určitě postará trenér egyptského celku, který připravuje další, teď už taktické střídání v závěru v 88. minutě, a nebudou to teď dva hráči najednou, ale hezky po jednom, jak se zdá. Mezitím teď Fatu opustil hřiště na té straně, aby se co nejméně utkání natahovalo, takže tam, kde to má nejblíž, nemůže samozřejmě přejít celou šířku hřiště z levé strany doprava z pohledu egyptského, ale musí hned nalevo opustit trávník a teď tedy egyptský celek může vystřídat, nebo mohl rychle vystřídat. Dopředu teď pospíchá jeden z těch nových mužů, který je zastavený dalším střídajícím hráčem z Belgie. Souboj De Kuipera, který ten souboj vyhrál, hodně důrazný souboj to byl teď proti Zizovi, kterého tedy dokonce se zdálo, že velmi důrazně, až si skoro zahrával teď belgický hráč De Kuiper, že by to mohlo být ohodnoceno i nedovoleným zákrokem, ale to se nestalo. Rozhodčí Abaty zůstává dost často klidný v těchto soubojích důrazných, často kdy pracuje nejenom rameno a nejenom tělo, ale ten metr, zdá se, Abaty drží celý zápas. Teď jsou to zase Egypťané. Zizo posílá balon do pokutového území. Ještě se dostal k odraženému míči Marmuš, ale nepovedlo se mu zareagovat nejlépe, jak v tu chvíli by potřeboval, ale odražený míč zase sbírají Egypťané. 90. minuta utkání, Belgie, Egypt 1-1. Teď je to egyptský celek, který se snaží dostat k pokutovému území. Teď je to Marmuš před chviličkou zmíněný, který rozděluje míč doprava. Hezké zaseknutí od Haniho, zcela zblokovaná. Záda teď trefuje soupeře, Hani svou střelou. Pozor, teď další přihrávka dopředu a na poslední chvíli Mechele s Kluzem, alespoň k čáře, kde ještě udrželi Belgičané zásluhou Trossarda balon ve hře, takže mohou jít dopředu. Trossard, ale Belgičané si teď mohou oddechnout, protože to byly nepříjemné momenty před jejich brankou. Lukaku sklepává balon pro své spoluhráče ze druhé vlny a běží teď dopředu, aby mu mohl naopak přihrát někdo další, ale k Lukakovi se balon nedostal. Teď v tuto chvíli od Raskina, a tak teď Belgičané nemají míč a ten mají Egypťané. 5 minut, nějak výrazné nastavení fanoušci v Seattlu neuvidí. 5 minut navíc dal rozhodčí Abaty oběma týmům k dispozici. Belgičané se teď nemohou dostat k balonu. První minuta nastavení už je ve své polovičce, nedovolený zákrok na půlce hřiště, nepíská rozhodčí Abaty, přestože to zavánilo faulem na Ziza, nepíská se ani teď, kdy je na trávníku Trossard, tak hodně to teď pouští rozhodčí Abaty, hra má tempo a dopředu jdou Egypťané. Přihrávka teď na paty, ale zaseknutí a možná bude následovat centr z pravé strany z pohledu Belgičanů, z levé z pohledu egyptského týmu, ale to se nestalo, tak nakonec Egypťané prováhali vhodný moment. Adel to byl, který před chvíličkou přišel na trávník, tak nedokázal odcentrovat a dopředu mohla jít Belgie, ale nepřesný pas a opět hrají Egypťané. Začíná druhá minuta nastavení, dopředu jdou hráči v bílých dresech, hráči Egypta, ale už to neplatí, protože kombinují dozadu, zpátky, dlouhý nákop dopředu, nepřesný, takže teď to bude autový hod pro belgický celek. Po těch několika změnách v sestavách je to teď dost neurovnané a není se teď čemu divit, že přicházejí ztráty jedna za druhou v nervózní koncovce, protože na trávníku dost nových hráčů a tak teď vidíme i dost nepřesností a také jednu takovou trošku strkanici rozhodčího s trenérem Hassanem, koučem egyptského celku, kterou si teď režie vybrala na velké obrazovce tady, kterou nám ve studiu Radiožurnálu Sport nabízí. Jsme mohli vidět před chvíličkou ještě jednou také souboj belgického bránícího hráče, kterým byl v tu chvíli De Kuyper, který zastavoval Ziza, ale nebylo to posouzeno jako nedovolený zákrok, ale Belgičané jdou teď dopředu, pozor, to by mohla být dobrá příležitost, ale Lukaku teď musí couvat, je zádek brance na hranici pokutového území, ještě přihrává zpátky, Belgičané se teď přibližují zase brance Egypta, centr zblokovaný, neproletěl ani do pokutového území, takže to bude jen autový hod, kterého se podle všeho ujme Tielemans, třetí minuta nastavení, Tielemans rychle vhodil míč a už jej také dostal zpátky do nohy, přihrává po zemi na Nguyen, Goy nemá s kým hrát, musí zpátky Mechele přihrává Kleině, odkud by od Trossarda mohlo přijít centr do pokutového území, kde vládne Lukaku sklepává zpátky, ale Belgičané se nedostávají ke střele, míč si jenom vyměňují, posouvají, chybí tam překvapivý moment a obehrávají teď Belgičané zase z pravé strany na levou, nebyl to faul, rozhodčí Abaty nepískal, i když se zpožděním nakonec přece jenom vyhodnotil předchozí situaci jako faulovou. Z pohledu Belgie to bude znamenat, že Trossard si teď vynutil trestný kop pro svůj celek a možná jedna z posledních příležitostí by to mohla být. Čtvrtá minuta z nastavených pěti začíná. Samozřejmě Lukaku může být velkou hrozbou, pokud dostane kvalitní centr do pokutového území. Čtvrtá minuta nastavení z nastavených pěti, Belgie, Egypt 1-1 a bude to zřejmě Tielemans, který teď bude centrovat do pokutového území. Samozřejmě teď by se hodil i De Bruyne, který rozehrává většinu takových standardních situací, ale ten už vše sleduje pouze z lavičky, protože před chvíličkou už ze hřiště odešel. Tak teď to je Tielemans, který pravačkou bude zřejmě centrovat, nebo by to mohl být i nějaký pokus na krátko rozehrát, ale pozor, teď po signálu Mechele přestřeluje branku, tak sice překvapivé řešení, ale nevydařená koncovka. Mechele teď měl to velmi těžké, protože postupoval směrem dopředu k brance a vždycky je těžké trefit balon, který letí zezadu. Mechele nastavil nohu, ale přestřelil branku a tak je to stále 1-1 v době, kdy už běží poslední pátá nastavená minuta. Čelo pořádně orosené má pod svou kšiltovkou trenér Garcia, kouč Belgičanů, otřel si pod čela a teď ještě může být hůř, protože centr letěl do pokutového území, ale naštěstí pro belgický celek se teď k míči nedostal střídající hráč Egypta, kterým teď byl Abdelkarim, tak Belgičané se ubránili a teď ještě mohou jít alespoň jednou dopředu, ovšem nepočínají si vůbec přesně, jsou nervózní a dlouhý pas teď jenom kontroluje brankář Shabir, který teď dostane možná poslední příležitost rozehrát, už ani ne, už dostal jenom pobídku golman Čubajer k tomu, aby podal míč rozhodčímu, to se také stalo. Pořádně orosený trenér Garcia se teď setkává se svým protějškem, podává si ruku s koučem Hassanem po remíze 1-1. Egypt se dostal nečekaně do vedení v prvním poločase, po střele Ašura za Belgii. Se vypadalo to na vlastní gól, chtěl jsem říct, nejprve trefil Lukaku krátce, jen opravdu pár vteřin po svém příchodu na trávník, ale máme to teď alespoň potvrzeno tady z režie, z velké obrazovky, že opravdu nakonec to byl vlastní gól Mohameda Hanýho, který zařídil nechtěně tedy konečnou remízu 1-1. Tak tedy další překvapivý výsledek po remíze Španělska s Kapverdy 0-0. Už to není samozřejmě tak velká senzace, ale Belgičané byli favority zápasu s Egyptem. Nakonec utkání skončilo jenom 1-1 z pohledu favoritů. Samozřejmě tímto vás zveme i k dalším zápasům, které na Radiožurnálu Sport nepřetržitě sledujeme. Je jich hodně, samozřejmě bohužel pro mnoho fanoušků také hodně v noci, ale zkrátka to už je tak, když je šampionát v Americe, Mexiku a Kanadě. Tak tedy naslyšenou.
2: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
3: Czechoslovakia are the new European champions.
4: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zůstane určitě do konce života v mojej hlavě.
5: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
6: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
2: Jaká byla cesta na šampionát?
5: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
7: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
2: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
5: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
2: Od 2. května do 20. června.
5: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál 23 hodin. Monika Chmilová pro vás má zprávy.
9: Ukrajina otevřela první kapitoly rozhovorů o přistoupení do Evropské unie. Národní rozvojová banka spustila příjem žádostí o zvýhodněné úvěry pro rodinné firmy. Fotbalisté Španělska ve svém prvním zápase na mistrovství světa remizovali s Kapverdami 0-0 a zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Mezinárodní konference se v Lucemburku mohla konat poté, co ji po 2 letech přestalo blokovat Maďarsko. Kyjev zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu. Rozhovory o přistoupení k Evropské unii Ukrajina oficiálně zahájila před 2 lety. Rodinné firmy můžou od dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro malé a střední podniky už v únoru. Rodinné firmy můžou získat až 120 milionů korun na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Národní rozvojová banka jim zafinancuje až 50% výdajů s nulovým úrokem. Podle mluvčí banky Petry Vodstrčelové záleží délka posouzení žádosti na velikosti projektu a typu investice.
10: Pokud klient dodá veškerou požadovanou dokumentaci o projektu rovnou se žádostí, tak například typově úvěr na pořízení stroje nebo jednoduché výrobní technologie může být ze strany Národní rozvojové banky schválený do měsíce. Složitější investice, jako jsou stavby, jsou samozřejmě časově náročnější.
9: Celková částka určená na podporu je 5 miliard a 100 milionů korun. Šéfové křesťanské televize Noé zaplatí každý peněžitý trest ve výši 20 000 korun za podvod s evropskou dotací. Dohodu o vině a trestu dnes pravomocně potvrdil Ostravský krajský soud. Leoš Ryška spolu s Petrem Kudelou získali téměř 3milionovou dotaci na provoz zaměstnanecké školky. Do ní ale docházely i děti rodičů, kteří v televizi nepracovali. Podle rozsudku s nimi uzavírali fiktivní dohody. Oba uznali svou chybu a uhradili veškerou způsobenou škodu, uvedl soudce Lukáš Delong.
11: Nejednalo se o jednání, které by mělo směřovat k bezprostřednímu obohacení žádného z aktérů. Je potřeba i přihlédnout k tomu, jaká byla původní myšlenka, a sice činnost dětské skupiny, což je činností obecně prospěšnou a chválihodnou.
5: Sport.
8: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. Belgie hrála s Egyptem 1-1. Etická komise fotbalové asociace vyloučila kvůli korupční kauze Karvinou z šance ligy. Důvodem je ovlivnění 3 utkání v nejvyšší soutěži z roku 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Rozhodnutí ještě není pravomocné. Nymburští basketbalisté jsou po 21. a naposledy v klubové historii šampiony národní ligy. O triumfu rozhodli v 7. finále výhrou v Praze na Královce nad Pardubicemi 91-74. Od příští sezóny bude středočeský klub po sloučení se Slávií působit hlavně v Praze a pod jiným názvem. Pokračuje nymburský křídelník Jaromír Bohačík.
12: Chtěli jsme to extrémně letos zakončit tím titulem, protože jsme věděli, co to pro ty lidi kolem nymburského basketu znamená. Samozřejmě se bavíme o fúzi a o tom, že jedeme dál, nicméně minimálně to jméno se změní a lokace. Bylo to pro nás a hlavně pro fanoušky, kteří s náma to odcestovali strašně moc. Jsem moc rád, že s náma vydrželi až letos do konce.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Klona v Brněnské ulici před Prahou a uzavřené tunely v Praze. Následky nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru auto narazilo do vozidla silničářů. A průjezdné je to jen připojovacím pruhem od čerpací stanice. Kamiony popojíždějí od 6. kilometru. Osobním autem se zdržíte kolem 10 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se uklízí po nehodě za odbočkou na Jičín. Na kilometru 48,5 nákladní auto srazilo srnu. Odstavný pruh je zavřený, auta vybočují doleva. Na nehodu pozor u Ejpovic u Plzně. V nájezdu na dálnici D5 ve směru do Prahy vyšetřují nehodu 2 osobních aut. Na exitu na 67. kilometru D5 také vyteklo palivo, projíždí se levým pruhem. V Praze začala noční údržba v tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Do rána neprojedete také Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky, na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách nejčastěji kolem 16.

0: 96 a šestinásobný ligový mistr se Spartou Václav Němeček.
1: Dobrý den.
0: Už 20. června uplyne přesně 50 let od chvíle, kdy se svou penaltou a příjmením vstoupil do kroniky světového fotbalu. Autor vršovického dloubáku, zlatého kopu z Bělehradu. Téhle penaltě po celé planetě říkají Panenka po svém vynálezci. Je tu Antonín Panenka.
2: Hezký den.
0: My na Radiožurnálu Sport jsme moc rádi, že už třetím rokem s námi sedává ve studiu a cestuje po celém Česku muž, který oblékal dres tří největších českých klubů, stal se pětkrát tuzemským mistrem a tituly má i z Turecka a Portugalska. Jedna z nejvýraznějších person české ligové historie, aktuálně fotbalový trenér a odborník na slovo vzatý. Jeho desítku můžete každé pondělí a čtvrtek slyšet na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. Je to Pavel Horvát.
3: Dobrý den, já si hned nechám slovo, tady náš moderátor je můj milý kolega Honza Pěruška, můžete mu taky zatleskat, děkujeme. Náš pořad má přesah i do civilního života, tak vám řeknu hned první věc, já jsem tady kdysi byl na prvním rande s nějakým děvčetem, když tady fakt stříkala ještě ta křížíková fontána, myslím si, že to bylo, dopadlo to špatně.
0: Pavle, to se ještě jezdilo koně s přeškou?
3: Ne, myslím si, že jsem sem přišel pěšky, protože jsem neměl ani na tramvaj, takže...
0: Dobře. No dneska je 13. června, svátek slaví Antonín. Antonín, všechno nejlepší, hodně zdraví přejeme.
2: Děkuju, děkuju.
0: Nevím, jestli to víte, ale patron, svatý Antonín z Padovy, je patronem všech nálezů, nalezených věcí. Vy jste, Antoníne, nalezl způsob, jak se vepsat do fotbalové historie. Můžeme si to ostatně teď zvukově připomenout.
4: Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemian. V bráně Majer, Panenka.
5: Gól! Gól! Jsme majstři Evropy na rok 76!
0: Antonín Panenka je tady s námi, jsme moc rádi.
3: To se neomrzí prostě.
0: Ale na křižíkově fontáně jste podle mě ještě tady ten zvuk neslyšel.
2: Tak já jsem tady podruhý v životě na té fontáně, když jsem viděl tu krásnou show, která tady probíhala. Já se sám nedívám na takovýhle záběry, ale občas se takhle k tomu dostanu a jsem strašně šťastný, že vždycky to skončí gólem.
0: Ano, povedlo se to náramně. Vlastně může za to i název dnešního festivalu Off-season, na kterém vysíláme desítku živě, protože to je takový ten dovolenkový mod prostě po sezóně. A tuším, že vaši soupeři ve finále už chtěli tu dovolenou, tak si s vámi nestřihli druhý zápas v finále, ale hráli jste prodloužení a pak ty penalty, tak nakonec to vyšlo prýma, ne? Že chtěli na dovolenou.
2: Tak původně se měl ten zápas, pokud skončil remízou, opakovat podle regulí UEFA, ale Němci, protože pravděpodobně měli už koupené letenky a chtěli odjet na dovolenou, tak požádali, že místo opakování zápasu, že by navrhli, jestli je možný ukončit ten zápas ten den, to znamená, pokud to bude remíza, tak penaltama. No, tak samozřejmě naše vedení souhlasilo, protože porazit Němce, to se nám nepodaří každý den, takže my jsme doufali, že kdyby to do těch penalt dopadlo, takže jsme to měli natrénovaný a byli jsme na to připraveni, tak jsme byli rádi.
0: Poprvé v historii velkých fotbalových turnajů rozhodovali právě ten v Bělehradě 1976 pokutové kopy. Ostatně Antonín Panenka je ale spojený i s dalšími významnými penaltovými rozstřely. Euro 1980, boj o bronz, Dinozov v bráně. Pane Panenko, tehdy dloubák nepřišel, trošku jiný kop.
2: Tak já jsem to vlastně uběhli 4 roky a víceméně už se ta penalta trošku zabydlela, takže už bylo těžké to někde opakovat. Já jsem to pak ještě opakoval jednou při kvalifikaci na mistrovství světa proti Francii v Bratislavě. No a já si myslím, že už jsem si to štěstí vybral, takže jsem samozřejmě volil jiný způsob. Udělal jsem dobře, protože jsem neměl problém to dát někam k tyči, což jsem měl natrénovaný všechno. A udělal jsem dobře, protože ten Dinozov, se musím přiznat, že vůbec neskočil ani doleva, ani doprava, zůstal stát. Takže jsem volil dobrou volbu, bylo to dobře.
0: Pavel Horvát, který je tady s námi, má za sebou nejvíc proměněných penalt v historii české ligové kopané, v historii celé stoleté ligy pouze Josef Bican dal víc. Pavle, placírkou, dloubáčkem, jak jsi to měl rád?
3: Já jsem rád, že si nezmínil to, co zmiňuješ vždycky, že jich mám nejvíc proměněných, ale taky nejvíc neproměněných. To už se samozřejmě hůř poslouchá. Já si myslím, že každý ten střelec, nebo já jsem to tak měl stoprocentně, vždycky jsem se rozhodl před tou penaltou a pak už jsem nad tím nepřešel. Kdykoliv jsem nad tím začal uvažovat ty dva kroky před tím balonem, tak to nedopadlo dobře.
0: Václav Němeček, který tady s námi sedí, tak pozoruje tady pány, kteří kopali rádi penalty. Patříte mezi oblíbence penalt nebo nadšence do penalt?
1: Já určitě nebyl nadšenec do penalt, ne, moc jsem je nekopal, kopal jsem párkrát. Jednu důležitou jsem dal, to byla kvalifikace.

0: Kvalifikace, tuším na mistrovství světa, hráli jsme proti Rumunům v Bukurešti, proměnil jsem, dal jsem na 1-1 nebo na 2-2, já už ani nevím. Nejsem úplně pamětník, ale proměnil jsem ji, ale nechodil jsem rád.
1: Václav Němeček pamatuje taky moment, kdy Češi dokázali proměnit dost penalt, můžeme si ten moment ostatně připomenout.
2: Tihl, v té páté měl velmi blízko, jak po šesté. Je zaděláno, teď je to na samotných hráčích, kteří teď rozhodují, kdo půjde. Je tam velké shromáždění. Mirek Kadlec, on penalty dokáže dávat. Sami hráči ho vybrali. Je to tam, Česká republika hraje finále mistrovství Evropy.
1: Tak 96. zápas proti Francouzům v semifinále jste odehrál celý, ale ty penalty vás minuli.
0: No, ty mě naštěstí minuli. Já jsem teda, musím říct, už v tom prodloužení jsem měl dost velký křeče, takže to taky nebylo vhodné, ale byli tam lepší exekutoři, ty na to šli a dokonce možná to někdo bude vědět, ale Luboš Kubík, ten tam šel znovu. On kopal mezi prvníma pěti a proměnil úplně s přehledem a když se potom šel na tu poslední, tak už byl, myslím, že i ve vápně bral si balón. Rozhodčí ho vykázal, že ne, že po druhý tam jít nemůže. Takže pak tam šel Míra Kadlec.
1: No, přetahovat se o penalty v takové dramatické chvíli. Pavle, nevím, jestli tě do toho někdo chtěl fušovat. Takhle.
3: Není moc hráčů, který chtějí jít kopat, jak říkal Vašek. Musím říct, že byly zápasy, kdy vlastně rozhodčí pískne penaltu v normálním zápase a koukáš kolem sebe, kdo by šel kopnout a najednou všichni si vážou kopačky a jdou se občerstvit a úplně se jim do toho nechce. A od toho jsou tam hráči, jako byl Tonda, nebo třeba v tu chvíli já, že musíš tu zodpovědnost vzít. Není to úplně jako příjemný někdy, ale od toho seš tam, za to seš placený. Tonda teda míň, ale nakopal jich nejvíc.
1: To ohodnocení Antonína to asi rozebírat nebudem.
4: To ne, já bych jenom na tohleto téma takovou historku nebo takovou, co jsem zažil. Naši trenéři už měli takovou vizi předem, že věděli, že asi těžko ty soupeře Holandsko a Německo porazíme, tak jsme na soustředění v Tatrách jsme trénovali po těch přípravných zápasech s různýma mužstvama, tak trenéři nařídili takové, že máme kopat takový mini turnajky v kopání penalt. Bylo vybraných asi 6 nebo 7 hráčů, který kopali, dáš, nedáš, vypadneš. Zajímavé na tom bylo, že všechny ty souboje byly, myslím, že 3 nebo 4. Všechny ty soutěže, ty souboje vyhrál František Veselý ze Slávie, který v životě penaltu nikdy nekopal v zápase. Ale vyhrál to prostě, se mu strašně dařilo. No a navážu dál, pak když teda utkání skončilo v finále s Němcema, tak trenéři hledali, kdo půjde kopat. Tak jsme byli tři, kteří jsme jakoby okamžitě souhlasili, to jsem byl já, Béla Masný a Zdeněk Nehoda. No a teď trenéři hledali někoho, kdo půjde další. A někdo tam říká, no přece musí jít Franta Veselý, ten to umí kopat, ten vyhrál ty všechny ty souboje. A my jsme koukali a Franta nikde. Na lavičce nebyl, na hřišti nebyl, ty jsme ho hledali a pak ho někdo objevil, seděl ve čtvrtý řadě mezi divákama v drézu, klepal se jako ratlík, měl strašný strach, že ho prostě vybereme, no, takže někdo na to má nervy, někdo nemá.
1: Ano. Byl jste tam pak vy, který to před 50 lety rozhodl a jsme moc rádi, že právě Antonín Panenka jezdí teď s živou desítkou Pavla Horváta po Česku. Dneska jsme na festivalu Off Season. Kdo nás třeba vidí tady živě, anebo ze záznamu, možná ho napadlo, v čem to ten Pěruška leze na pódium vedle takových legend. Je pravda, že běžné desítky živě volíme trošku jiné odění, saka, košile, ale na druhou stranu máme trošku to dovolenkové rozpoložení a taky vzpomínáme na dobu 90., které prostuly i extravagantními ohozy nebo bohatými kšticemi fotbalistů, že Václave. Jeden z nich měl dlouho kudrnaté vlasy a vy si ho určitě vybavíte i díky tomuhle momentu.
2: Teď pojďme sledovat opět útok českého mužstva. Jiří Němec. Jiří Němec po levé straně posunuje na Karla Poborského. Karel Poborský nebojácně mezi dva hráče. Karel Poborský v šanci. Oblouček. Gól! Karel Poborský. Nádherná branka, přátelé. Promiňte mi to zrušení. Hlasivky ani nevydrželi to, co teď oči viděli. To, co předvedl Karel Poborský. Smekám klobouk.
1: Ano, smekáme klobou před tím bájným lobem proti Portugalcům ve čtvrtfinále Euro 96, ale taky možná Václave před uměním kadeřníka Karla Poborského. To byly nádherné lokny, které měl. A nebyl sám možná.
0: Já si myslím, že Karel to měl přirozený, to neměl žádnou trvalou.
1: Co neměl
0: já
1: trvalou?
0: Ne, já myslím, že to měl svoje háro. Takhle v téhle době já už neměl dlouhý vlasy, ale dřív to jsme měli všichni.
1: Václava Němečka jsem našel nedávno na fotce, když měl hodně dlouhé vlasy.
0: No,
1: jak to přišlo, že už je nemáte teda?
0: No tak to jsou nějaký geny. A navíc jsem minulý týden u voliče a usnul jsem na křesle, trošku jsem se zamyslel a Borec, já jsem slyšel jenom, jak si přehazoval ty nástavce a dělalo to jenom vrm, vrm, vrm, pak jsem se probral, on říká, je to také v pořádku, pane, já říkám, hele, jo, je to dobrý, a šel jsem.
3: Ale máš to jako dobrý teďka.
0: Mám to letní.
3: Je to do toho módu přesně. Já jenom tady k tomu bych řekl, já jsem, mě se taky ty vlasy točily vždycky a já jsem, protože táta byl takový striktní a nechtěl, abych nosil ty dlouhý vlasy, takže já jsem fakt to nosil na krátko a bylo to nejjednodušší, teta byla kadeřnice, takže jsme vždycky přišli a slyšel jsem taky vrn, vrn, vrn a pak jsem vypadal, jak jeli to, nebo nechci říct, že teďka vypadám jako super, ale bylo to ještě horší prostě.
1: Pane Panenko, za vaší éry nějaký spoluhráč, který si potrpěl buď na módu, nebo třeba na extravagantní účesy, Ivan Horník tomu říkal komedie na hlavě.
4: Tak já se pamatuju na jednoho výstředního takového hráče, pozdější po tom době byl to můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád, byl to Karel Dobijáš, hráč Trnavy a on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi a George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, tak první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká, Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, s těma dlouhýma, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal, pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu. Takže pro ně to bylo jako opravdu věc, s kterou se nemohl rozloučit a vlastně hrál až celou ligu s dlouhýma vlasama.
1: Jiřímu Novotnému se prý přezdívalo Egesy, to si vzpomínáte, Václave?
0: Ano, to si vzpomínám, no. Tomu se říkalo, on mu byl v té době trošku podobný, no, i s těma právě vlasama, tak fakt...
3: S vlasama a s řetízkama.
0: A s řetízkama byli si hodně podobný, jo.
1: Ano, taky náušnice zlaté, to zlato se prý jako hodně nosilo tehdy.
0: Jinak sice byl podobný, nebo se mu říkalo Agassi, ale do dneška mu říkáme Ferry, a to je odvozený od France Beckenbauera, protože někde, když si prostě jsme říkali, člověče, ty hraješ fakt jako France, ty seš na tom stoperu jako Beckenbauer, takže od té doby se mu říká Ferry.
1: A ti vyvonění fotbalisti, jak se pak říkalo, taky určitě metrosexuálové. Pavle, co ti to říkalo?
3: No, já jsem ještě patřil do téhle generace, nevím, jestli naštěstí nebo bohužel, ale musím říct, že jsem, když jsme měli tu éru v Plzni, tak vlastně jsem, vždycky se jde člověk vyčůrat před zápasem a tam stál Václav Procházka, vysoký blondák, sympaťák a měl normálně půlmetrovej libar, nebo pro ty mladší, prostě lak na vlasy, učesal se a bylo fakt jako 5 minut do zápasu a on si stříkal tím lakem vlasy a já mu říkám, co děláš? On říká, musíš dobře vypadat, jako, to jako je hlavní. Takže to já jsem na to koukal, ale myslím, že teď už je to hodně, hodně jako normální gely, že jo, vidíme, když pak je teplo, tak klukům to teče do očí, ale mají čelenky, vypadá to všechno hezky a já jsem prostě byl v té generaci, kdy jsme si jako možná někdy i plivli do ruky a udělali takhle a šli jsme hrát, no.
1: Antonín Panenka, který je tady dneska s námi, taky na desítce, Pavel Horváta živě na festivalu Offseason, slyšíte ho taky ve vysílání Radiožurnálu Sport. Vlastně až po Euru 76 a to v 80. letech odešel do Vídně, dá se říct tedy do západní Evropy. Jak se setkala vaše móda, třeba tehdejší, kterou jste byl zvyklý nosit doma, s tím, co jste viděl ve Vídni? Byl jste třeba v úzovkách na pranýři, nebo to bylo všechno v pohodě a měl jste status takové legendy, že to nikdo nespochybňoval?
4: Tak musím říct, že v první řadě bylo tam normální na západě, že tam se o vás nikdo nestaral. Jak vypadáte, jestli kouříte, jestli pijete, jestli pronocujete, jak chodíte oblečený, jakým jezdíte autu, v podstatě to nikoho nezajímalo moc. Ale tam je zajímalo to, že když člověk přišel na trénink a na zápas, tak musel 100% odtrénovat a 100% v zápase hrát. Pokud to takhle nebylo, tak měl trošku problémy, takže já jsem s tím problémy neměl. Já jsem prostě akorát byl rozdílnou v tom, že vlastně v té době u nás i to oblečení a i ty domy a všechno okolo, prostě to vystihl jeden jugoslávský trenér, který říkal, tady u vás je to jako u nás, tady je všechno šedivý. A já když jsem přišel do Vídně, tak tam bylo všechno krásně barevný. oblečení, auta, baráky, prostě to byl ten, jak by řekl bych, největší rozdíl, co se týká tý vizualice, toho podívání se.
1: Říká Antonín Panenka, který dokázal taky dvakrát skórovat na mistrovství světa, bylo to ve Španělsku v roce 82, oba góly, aby tomu bylo jinak, že pane Panenko, z pokutových kopů, mimochodem spojito s Václavem Němečkem, oba poslední zápas za repre proti Francii, nicméně, když tady máme vás oba, tak to téma mistrovství světa teď je aktuálně živé. Antonín Panenka 82, Václav Němeček v roce 90. Můžeme si ostatně ale připomenout, že třeba dostat se po 8 letech na ten mundial nebylo úplně tak samozřejmé pro Československo.
5: Fotbalistům Československa zbývá tedy poslední krok k tomu, aby se po 8 letech vrátili mezi světovou elitu v tomto sportu. V nejhorším případě mohou prohrát s Portugalskem rozdílem 3 branek. Pokud chcete být přitom, můžete poslouchat o 22 hodin na stanici Hvězda přímou reportáž z tohoto střetnutí.
1: Ano, vy jste to zvládli tehdy v roce 89, těsně před sametovou revolucí, Václave. To byla dost zjitřená doba, věděl někdo, že jste postoupili?
0: Já myslím, že to věděli, no, ale přesně, slavilo se něco úplně jiného než postup na mistrovství světa.
1: A vy jste byli velkými osobnostmi, taky Ivan Hašek mluvil na Melantrichu.
0: Jo, to je pravda, já si pamatuju tu dobu samozřejmě taky s Hašou, zrovna s Ivanem jsme jezdili po Praze, občas někde se zastavili v nějakém divadle a dokonce musím říct, že jsem tam někde mluvil ve Vinohradském divadle, měl jsem šílenou trému, bylo to opravdu hrozný se tam postavit a něco těm lidem říct a oni byli vděční, oni chtěli slyšet prostě cokoliv a řekl jsem nějakou blbost a oni tam zatleskali.
1: Říká Václav Němeček, který byl tehdy nejmladším členem kádru československé reprezentace na mistrovství světa 90 v Itálii. Pane Panenko, co jste tehdy říkali, jestli si vzpomenete, vy jste zažil to trenerské duo Ježek-Vengloš v té pozici, jak jsem ho říkal, ale pak to spíš bylo Vengloš-Ježek, protože Vengloš byl o nějakých 12 let mladší a byl tedy považován za toho hlavního kouče. Myslíte, že to pan Ježek snesl?
4: Tak já musím říct, že tahle ta dvojice, pan Ježek, pan Vengloš, jedno v jakém pořadí to je, byla neskutečně doplňující se dvojice. To byli dva skutečně vynikající trenéři, kteří opravdu k sobě našli společnou řeč a výhodou bylo, že každý byl jiný. Pan Ježek byl agresivní nebo důsledný, důrazný, dovedl to mužstvo vyhecovat, měl vynikající pozorovací talent, kdy nás hráčům informoval o tom, jak jeho ten protihráč, jak hraje, co jak dělá, co je jeho výhoda, v čem je slabší. Takže uměl to namotivovat, nabudit to mužstvo, prostě vyhecovat. Na druhou stranu pan Vengloš zase byl velice kultivovaný, byl to člověk, který nezvýšoval hlas, nedělal žádný velký teatrální gesta, měl tu trpělivost nám všechno vysvětlit, takže oni se neskutečně dobře doplňovali. Takže bylo úplně jedno, jestli byl Ježek hlavní, pan Vengloš, anebo Vengloš a Ježek. Myslím si, že to měli nastavený, že to měli tak 50-50.
1: Byl velmi úspěšný, zlato na mistrovství Evropy 76, které si připomínáme velmi rádi, a taky čtvrtfinále toho zmíněného mistrovství světa v Itálii v roce 90. Pavel Horváth si zahrál během své kariéry na mnohých velkých stadionech. Když ti řeknu milánský stadion Giuseppe Meazzi alias San Siro, jaká vzpomínka na to?
3: Vzpomínka, který do dneška lituju, měl jsem obrovskou šanci dát v Lize mistrů gól, Dan Kolář mi krásně přihrál a já si myslím, že tak pro fotbalisty takový ten rohlík, takový ten obstřel na tu zadní tyč z 10 se 8krát nespletu a tam jsem se zrovna splet, bylo to kousek vedle, myslím si, že v tu chvíli by to bylo na 1-1. Do dneška toho litu, to je moje největší šance na gól a ještě bylo to, že vlastně v té Lize mistrů ty stadiony jsou tak veliký a ty kotle těch hostů jsou tak daleko, že vlastně my jsme při zápase vůbec neviděli, jenom jsme vždycky slyšeli, jsme dostali balon, jak jako trošku zvýšili hlas a bylo to ještě hodně výraznější na Barceloně, kde vlastně vždycky, když jsme se dostali na ty 3 vteřiny k balónu, tak jsme slyšeli plzeňský kotel a pak zase jsme neslyšeli asi 5 minut, no, takže těch příhod je hodně, ale těch z velkých stadionů nic moc.
1: Ano, ale na stadionu Giuseppe Meazzi byli Václav Němeček 1.7.1990, Lothar Matthäus, pozdější držitel zlatého míče, dal gól, vy jste prohrávali a vy jako mladíček jste šel na plac, taky jste tam měl balon u nohy docela blízko brány.
0: No to máme s Horym trošku společný, no, taky jsem nedal v dobrý šanci.
3: A tam je blbá tráva na tom směsíru.
0: Tam byla blbá tráva. Jednoduchý, já jsem tam nastoupil asi 20 minut před koncem. Nutno říct, že když jsme to sledovali z laviček, tak jsme viděli, jak všem ubývají síly. Musíte si uvědomit, že na to San Siro je skoro uzavřený, tam je vlastně jenom ten výřez nad trávníkem a venku bylo asi 35 stupňů, 38. Dole na tom hřišti bylo asi 50 stupňů, to bylo fakt strašný. Šel jsem tam, už jenom když jsem se rozcvičil chvilku, jak jsem byl unavený. Ale běhal jsem rychlejš než ty kluci, kteří tam byli od začátku, že jo. Jano Kocian mi to dal dobře do běhu mezi dva hráče. Bohužel ten balon jsem si špatně přebral, zůstal mi pod nohou, takže vlastně mi zůstal pode mnou a už jsem viděl, jak se ke mně zbíhají, spanikařil jsem a chtěl jsem to rychle zakončit, šlo to vedle, no, bohužel.
1: Nevadí, už to vzala historie a jsou to stále krásné vzpomínky, které máme nejen na ty vaše úspěchy s českou nebo československou reprezentací na Euro 76, pane Panenko, anebo taky na úspěchy Pavla Horváta. Doufejme, že ta aktuální česká fotbalová reprezentace, která je po 20 letech na mundialu, také přinese nějaké radostné vzpomínky. Ale jak padlo, je to po dlouhé době a pro spoustu hráčů je to vlastně novum být na takhle velkém turnaji.
6: Je to můj dětský splněný sen, akorát mě mrzí, že to nebylo zakončený tou výhrou, ale jsem rád, že jsem mohl nastoupit a reprezentovat Českou republiku na takovým velkým světovým šampionátu.
7: Je to super, abych řekl, že si to všichni užíváme, jsme za to strašně vděční. Ještě zkusí doručit nějaký výsledky, máme ještě furt dva zápasy před náma, ale jsme za to strašně rádi a musíme udělat ještě si z toho lepší tu účast tím, že vyhrajeme nějaký zápas.
1: Ten druhý byl Pavel Šulc, první byl Alexander Sojka, kteří mluvili pro Radiožurnál Sport hned po prohře s Koreou 1-2. Když jste slyšeli, pánové, přece jenom asi to s člověkem dělá hodně představit se na takhle velkém pódiu, pane Panenko. Poprvé v kariéře zažít si mistrovství světa.
4: Tak já jsem byl tak jenom jednou na mistrovství světa z 82. Myslím, že ty pocity mají všichni hráči v podstatě jakoby stejný, ale tam je důležitá jedna věc, tam Pavel Šulc, tuším, že to byl Pavel Šulc, říkal, že si to užívají. Já si myslím, že to není dobrý slovo, protože tam není potřeba si mistrovství světa užívat, ale něco tam dokázat. Čili tam musí být úplně jiný myšlení, tam prostě musí to mužstvo tát za jeden pro vás a musí chtít udělat dobrý výsledky. Tam nemůžu jenom nasát atmosféru mistrovství světa, to je málo. Tam je potřeba tomu přidat ještě ten výkon na hřišti.
1: Mají ještě dva pokusy čeští reprezentanti, ale když vezmeme ten průběh, vedli 1-0, možná to připomínalo předloňské Euro proti Portugalcům, taky favoritovi, který mlel českou repre, prohrával 0-1. Možná to připomínalo, pane Němečku, i finále mistrovství Evropy ve Wembley 96, do kterého vy jste nezasáhl a možná to byla škoda, taky to pak favorit otočil. Chyběl tam někdo podobný třeba Václavu Němečkovi nebo vašim spoluhráčům?
0: Ale takhle, jestli tam chyběl Václav Němeček ve finále Eura, mě to mrzí, samozřejmě jsem nenastoupil, to by mrzelo asi každýho fotbalistu, obzvlášť teda ve starý Wembley, ale my jsme ve svým středu měli jednoho skvělého hráče, který podle mě tam měl nastoupit a to byl Luboš Kubík, který by právě ten balon uměl podržet na konci toho zápasu. Nicméně vrátím se tady k tomu aktuálnímu mistrovství světa, souhlasím s tím, co říkal Tonda tady. Ono je dobrý si to užívat, ale je potřeba udělat něco pro to, aby se udělali taky výsledky. Za mě ten zápas takhle, ono to nebyl úplně špatný zápas, jo, ale myslím, že jsme byli hodně bojácní, hodně ustrašený, bylo to opravdu takový sevřený. Myslím si, že kluci by měli víc věřit ve vlastní schopnosti a dotáhnout to. Bohužel málo jsme útočili, to v každém případě, ale to, co jsem viděl třeba Mexiko, Jihoafrickou republiku, navíc ještě ty mají dva vyloučený, Jižní Afrika, tak já opravdu věřím, že tu jsme schopni porazit a nehledě potom na zápas s Mexikem, který jsou samozřejmě doma, jsou favoriti toho zápasu, tak si myslím, že se třema bodama bychom mohli postupovat.
1: Doufejme v to.
3: No, já jenom dodám, zase máme tady pamětníky, kdo by asi v roce 90 řekl, že budeme soutěžit s Koreou a že budeme tahat za kratší konec provazu. Ten fotbal se velmi vyvíjí a my jsme byli prostě slabší v tom zápase fotbalově. Myslím si, že taky nesouhlasím s tím jako užít, ale já si myslím, že kluci to trošku mysleli jako celou tu atmosféru, ale ten zápas, myslím si, že si to oťukli a teďka si řeknou spoustu věcí, znám Míru Koupka, budou mít 100% ještě rozbor toho zápasu, který hráli, ale samozřejmě skvělou přípravu a já jsem přesvědčený, že ty další zápasy budeme bodovat 100%, že budou ještě líp připravený a to sebevědomí tam jednoznačně do toho mužstva napumpujou, protože kluci si to umějí, ukázali to v některých fázích, tu baráž, to jsme si zase nemusíme nalhávat, prolezli s tím, že jsme měli štěstí, to, co umíme celou tu generaci, ty penalty, tam jsme prostě fantastický, škoda, že se nehraje ve skupině na penalty ještě, ale myslím si, že 100% v dalších zápasech budeme bodovat.
1: Říká Pavel Horvát, který na Radiožurnálu Sport má každé pondělí, každý čtvrtek desítku, je to taky takový fotbalový básník, který uměl velmi dobře s míčem. Míč se někdy chová jinak, než bychom čekali. I o tom promluvil kapitán české repre Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou.
8: Co bylo velice zajímavé a nedokázali jsme to načíst ze včerejšího tréninku, byly určitý dlouhý balóny, jak od nás k ním, tak od nich k nám. Vlastně jednoduchý balón, který jste zvykli v Česku nebo kdekoliv jinde, čipnout jenom za obranu a nedojede ani za lajnu, tak tyhle balóny byly extrémně dlouhý, takže jsme si museli navíkat trošku na tu sílu toho provedení. To stejně, když to letělo na nás, tak to pár metrů před vama to plavalo.
1: To říkal Ladislav Krejčí pro Radiožurnál Sport.
3: No, je velký rozdíl, když je hřiště na začátku jakýhokoliv poločasu nakropený. Je samozřejmě rozdíl v těchto těch míčích. Já jsem měl možnost ho jako zkoušet a je opravdu neskutečně rychlej, když ho trefíš dobře. Viděli jsme to dokonce v tom prvním zápase s Mexikem, tam to lítalo třikrát od brankaře k brankaři, což vlastně je nevídaný v dnešním fotbale. Je potřeba si na to zvyknout co nejrychleji. Je to pro všechny stejný, ale ten balón je jiný.
1: To říká Pavel Horvát, pane panenko.
4: Já jsem to zažil, já si myslím, že velkým důvodem je to, že vlastně v těch nadmořských výškách je řídký vzduch a tam ten míč prostě letí daleko rychlejc. Já jsem to zažil, my jsme hráli s Bohemkou v Bogotě, která je taky asi 2400 nebo 600 metrů nad mořem a já jsem tam střílel z pulicí čáry tak, jako tady u nás, když jsem střílel z Vápna velkýho. Je to o 30 metrů dál a ta rána byla stejnou razanci, ještě byla kolikrát rychlejší. Takže jak Láďa Kličí řekl, že musí trošku ubrat z té síly, já si myslím, že to je tím řídkým vzduchem spíš.
1: Ano. Co se týče využití asi největší hvězdy Česka, Patrika Šika, pane Němečku, měl 11 doteků s míčem. Erling Haaland občas z Manchesteru City má třeba 9 a dokáže dát 2 góly. V tom českém pojetí to je trošku složitější. Jak ho víc zapojit podle vás v těch dalších zápasech?
0: To je věčná otázka, kterou slýcháme prostě po zápasech s nároďákem a tak dále. Musíme si uvědomit, že Patrik dává góly v Bundeslize, kde hraje za Leverkusen, který většinou dominuje proti těm ostatním manšaftům. A náš styl jako nároďáku je prostě jiný, takže k němu se toho tolik nedostane. Spíše to o tom, jak tam ty balony doručit, to znamená víc to hrát třeba na kombinaci na straně a potom nějaký center nebo přízemní balon na něj, protože on to umí zakončit, v tom je skvělej. A nebo za mě, já nevím, já bych klidně ho nechal na začátku odpočinout, hodil bych tam, já nevím, Kuchtíče, ať je tam trochu rozbije, ať to tam odmaká, což on umí skvěle. A potom do té unavené trochu obrany bych tam toho Patrika dal, ale to je samozřejmě na tom, jak přemýšlejí trenéři a jaká je ta situace uvnitř mužstva.
1: Říká Václav Němeček, který je také na festivalu Offseason v rámci desítky Pavla Horváta živě. Můžeme si pustit ještě jednu výpověď Ladislava Krejčího po tom prohraném utkání s Jižní Koreou.
8: Víme, v jaké situaci se nacházíme, co se týče nějakého herního proveju dopředu, to je normální, prostě my se nezměníme ze dne na den, je to nějaká dlouhodobá koncepční práce od prvního týmu až kamkoliv dolů.
1: No mě napadá, když hráč během 90 minut stihne pak i vzpomenout na celkový obraz českého fotbalu, že to teda ho musí pořádně štvát, Pavle.
3: No tak myslím si, že tam ten podtext byl. Samozřejmě trenér Koubek je u toho mužstva 5 zápasů, což je prostě minimální doba. Vlastně neměli vůbec žádný čas na to se sehrávat. Ono v tom nároďáku to úplně nejde, nikdy to nefunguje tak, že seš 2 měsíce a odehraješ 5 přípravných zápasů, ale je pravda, že trenér Koubek je prostě jiný, než byli trenéři předtím. Má nějaký svoje principy, jak defenzivy, tak i ofenzivy a to tam Láďa Krejčí taky vlastně zmiňoval, že ty 2 góly byly hodně podobný a bylo to chyba určitých hráčů, to tady asi nebudeme rozvádět a na tom je potřeba pracovat a to je potřeba prostě plnit. Ten dnešní fotbal je tak nastavený, že každou tu minimální chybu a Korejci prostě byli výborní a dokázali to využít bez zbytku a my se v tomhle to musíme zlepšit ty zápasy. Na mistrovství světa nemůžeš vyhrávat zápasy, kdy dostaneš 2 góly.
1: Pane panenko, občas se říká, že čeští fotbalisti po příchodu do zahraničního angažmá mají problém s adaptací, ale o vás jsem četl, že i v Rapidu jste si neodpustili ty své kulišárny a různé fintičky. Je v tomhle ta doba jiná? Třeba, že nepovolí tolik? Nebo to spíš záleží pak na té individualitě?
4: Tak já musím říct, že v té době, když jsem hrával, tak to bylo daleko jednodušší pro technické, tvořivé hráče. Měli daleko víc prostoru, nebyli tak důsledně doráženi, nehrálo se tak agresivně, jako se hraje teďko. Ta hra dneska je o 50% rychlejší, než byla v té naší éře. A tady dneska prostě ty hráči v podstatě nemají moc času na to, aby prostě předvedli to svoje umění. Pouze to jsou hráči, který teda opravdu vyčnívají, a to jsou ty nejlepší hráči na světě, ale bohužel takový v České republice neběhají. Takže ty hráči mají dneska ty strašně těžký, říkám, ta pozice je daleko složitější, než byla v té naší době, ale pokud se někdo objeví, já myslím, že takovým posledním prototypem takového hráče byl Pavel Horvát.
3: Akorát na mě neměli trenky.
4: Zatleskejte mu.
9: No.
4: Takže škoda, že takovýhle hráči už se nerodějí.
1: Pane Němečku, co se týče třeba herního projevu, Dušan Uhrin vzpomínal možná z lítosti v hlase i na to, že v tom finále se odchýlil od takové té taktiky v roce 96 spíš bránit proti Němcům, prý, a on to přiznal nějakým způsobem, třeba reflektoval kritiku, že Češi nehráli ofenzivněji, a říkal, no kdybychom zůstali takhle nastavení jako celý ten předchozí turnaj, je třeba ten současný tým nastavený tak, že by to mohlo vyjít v těch dalších zápasech i s nějakou tou taktikou menšího držení míče, spíše takové té hry do obrany. Jak to vidíte?
0: To je těžký. Jako, je pravda, že my jsme taky nezačali úplně světově to mistrovství Evropy. Prohrali jsme s Německem, ale pak musím říct, že zejména naši ofenzivní hráči, Patrik Berger, Šmíca, Pavel Nedvěd, Karel Poborský, prostě měli takovou určitou v sobě volnost a dokázali se prosadit, a tím jsme ty mančafty přehráli a překvapili. A samozřejmě zůstali jsme, ano, dozadu jsme zůstali důslední, to si myslím, že je prostě potřeba, zejména na těchto turnajích, ale doufám, že právě v těch dalších zápasech se najde v těch našich hráčích právě ta kreativita, kterou mají, jako má třeba Šulc, jako má Šik, a prosadí se.
1: Doufejme v to. Můžeme si připomenout, že pánové, kteří tady dneska sedí na živé desíce Pavla Horváta na festivalu Off Season, opravdu zažili trošku jinou dobu. Protože si poslechněte, jak mluvil jeden z tehdejších nejlepších útočníků v roce 76, Zdeněk Nehoda.
10: Trenéři vsadili na to, že vybrali hráče, kteří ne, že byli u nás nejlepší, dá se říct, protože někteří hráči opravdu vynikajících kvalit třeba v tom ústu vůbec nehráli, ale hráči, kteří fotbalově byli jedni z nejlepších u nás, ale hlavně tu svoji hru dovedli dát kolektivu. A myslím si, že to byl jeden z největších takových momentů, který nás dovedli k tomu titulu, že všichni hráči jsme dali to svoje umění pro ten kolektiv.
1: Ano, ta doba byla jiná, protože pochopitelně někteří nejlepší zůstali doma. Dnes bychom možná na prstech jedné ruky napočítali hráče, které bychom tam rádi viděli. Co se týče té soudržnosti, ono přece jenom to vybudovat, pane Němečku, když se třeba nezdaří jeden zápas, aby se pak něco nesemlilo, to asi klíč pak udržet nějak tu náladu, ne?
0: Ale to je samozřejmě, já si myslím navíc, že my nejsme žádný velký národ, tak nás je prostě 10 milionů, jsou tam úplně jiný národy. Mají tu základnu mnohem širší. Prostě my musíme držet pospolu, musíme tu partu mít a udělat. Bez toho, já si myslím, že bez toho to u nás nejde.
1: Tu partu dělal i Pavel Horvát ve Viktorce Plzeň. Zažil jsi tam jako kapitán prostě situaci, kdy jsi to musel umravňovat, musel si nastavit směr?
3: No já jsem nastavoval směr hlavně po zápase, vždycky tam je to kousek v Plzni, asi 300 kroků k nejbližší restauraci na parkáně, a tam jsme se velmi tmelili, myslím si, že to bylo vidět, zase to vrátím do reality, určitě jsme věděli, kdy se hraje a kdy jít naplno a připravit se na ty zápasy, aby jsme byli úspěšní, což se nám celkem dařilo. Takže každý ten kapitán musíš být v mužstvu, který tě vnímá, který jako naslouchá tomu, co ten hráč má na mysli, jak v šatně, tak na hřišti, ale není to jenom o jednom hráči, vždycky je to skupina nějakých hráčů, který prostě spolu držej, jak říkal Venca, v situacích, které třeba nejsou ani příjemný, ale vždycky to vyřešej ku prospěchu toho týmu, no.
1: Pavel Horvát tmelil tým samozřejmě, ale především na hřišti můžeme si poslechnout další dobovou ukázku po zápase na Camp Nou.
9: Teď pozor, aby to nebylo 3-0, Lionel Messi střílí z hranice pokutového území mimo Čechovou branku. Naštěstí mířidla Lionela Messiho nejsou dnes úplně nejlépe seřízená. Dvakrát trefil tyč. Pavel Horvát vtipkoval včera o tom, že to bude on, kdo po vzoru Pata uteče hned v první minutě barcelonské obraně, ale k tomu měl skutečně hodně daleko, ale Pavel Horvát zvládl další náročný zápas a odběhal toho dnes skutečně hodně.
1: Pavle, tak já bych taky prosil potlesk. Odběhal toho skutečně hodně. Na Barse to tehdy bylo 0-2, ale...
3: Tak já si myslím, že tohle úplně jednoznačně jako ukázalo, jaký ten zápas byl, že jsme naběhali úplně nejvíc kilometrů. Já řeknu jenom v rychlosti, s Frantou Reitoralem o půli jsme se bavili, říkám, ty vole, my jsme si vůbec nepřihráli. Tak jsme se domluvili, že až budeme mít aut, kterých jsme měli hodně, takže se pokusíme o nějakou kombinaci, takže Franta to hodil mě, já jsem mu to vrátil, on mi to stihl vrátit a mě to sebrali. To byla podle mě naše největší, nejdelší kombinace na No Campu. A ještě jednu věc, říkal jsem si, hele, když budeme mít výkop, tak vystřelíme rovnou z výkopu, protože pak už se tam nedostaneme a bohužel to byla pravda, no.
1: A tam nebyl ten řídký vzduch, že by to letělo přímo do vinglu?
3: Tam taky byla špatná tráva, stejně jako v Itálii, tam nám to úplně nese. Je tam veliký hřiště a to byla pravda, oni měli ještě i na španělskou ligu vlastně, ty rozměry byly, já teď plácnu, o 5 metrů na každý straně širší, než to mohlo být normálně na ty evropské poháry. Fakt tam bylo všude daleko a oni byli tak jako rychlejší, mi prostě přišli, no.
1: Říká Pavel Horvát, také ve své kariéře kapitán. Václav Němeček, také kapitán toho českého nároďáku v roce 96. Vaše pozice, když jste šel ze Sparty v roce 92 do Toulouse, z hlediska toho, že jste si musel zvykat, že oni teda fanatíci úplně nepijou pivo, ale spíš něco jiného. V tomhle jste neměl třeba handicap, že najednou se šlo a vy jste nemohl využít tu velkou svoji třeba znalost?
0: Ne, v tom jsem handicap neměl, já jsem je naučil to pivo pít. Já, můj opravdu velký kamarád, asi největší kamarád v Toulouse, byl majitel restaurace, původem Marokánec, nebo Maroko-Francouz. A to byla restaurace, kam se po každém domácím zápase chodilo na večeři. V přízemí byl bar, kde se většinou zastavilo na aperitiv a potom po schodech do mezaninu se šlo do restaurace. No, takže on kvůli mě nakupoval třetinky plzničky v tom místním makru, metru, a kluci si na to zvykli a docela jsme to tam likvidovali dost hodně.
3: Tomu celkem rozumíme.
1: Ano. Pan Panenka, to měl taky třeba kabinu v Rapidu, byť vy jste kapitánem nebyl, vidíte?
4: Tak já jsem byl chvilku bohemce, ale protože mi to vadilo v tom předzápasovém rytmu, kdy já měl úplně jiný rytmus než ostatní. To bylo tím, že ostatní už se rozcvičovali na hřišti a já jsem šel za mojí maminkou, která tam měla stánek, tak jsem šel na bušta před zápasovou klobáskou krásnou. Tak mi to rušilo, když jsem potom musel jít k rozhodčímu podepsat zápis a tyhle ty věci, tak jsem to pak nechal. No, v Rapidu jsem kapitána nedělal, tam byli jiní hráči, samozřejmě rakouský, ale tam to bylo v podstatě stejný v tom, že jednou po tréninku byly takový malý hloučky. Tak jeden ten hlouček jako pojď s náma na pivo, my máme strašnou žízeň, musíme pojít na pivo. Tak jsem s nima šel a mě hrozně překvapilo, že si všichni dali malý pivo. A já jsem byl zvyklý, u nás malý pivo se skoro vůbec nepilo, že jo. Tak jsem si dal velký samozřejmě a říkám, proč dáváte malý, když můžete mít velký? A on říká, no, protože my to malý pivo srkáme a my máme furt čerství. No a tak já jsem jim v takový dobrý chvilce řekl, že já mám doma bráchu, který za jednu otevírací dobu od 10 do 10 do večera udělal 51 piv. A oni na mě koukali, jako že jsem spal měsíce. A když jednou za 14 dní ten brácha tam přijel, tak já jsem byl naprosto král Rapidu. Prostě oni ho strašně obdivovali. No a on furt nevěděl proč, brácha.
3: Já k tomuhle jenom dodám, já když jsem vlastně přišel do Plzně, tak taky jsem pil velký piva, ale pak mi vlastně došlo, že musím pít malý, protože když pak přišli ty lidi a třeba to někdo prásknul, že jsem na tom pivu byl, tak vlastně já jsem řekl, ale já jsem před sebou měl opravdu jen to malý pivo, byl jsem tam na dvou malejch a to velký prostě vypadalo tak sprostě, no, že to jako těžko se pak ukecalo u vedení, no.
1: Ano, ale dařilo se v Plzni, myslím, že i v rámci té Ligy mistrů můžeme si připomenout ještě jeden významný moment v rámci toho, když Pavel Horvát hrál za Viktorku Ligu mistrů.
2: Plzeňští by rozhodně neradi vytvořili rekord Ligy mistrů a stali se 16. mužstvem v historii, které nezíská ani jeden bod v 6 zápasech základní skupiny. Pavel Horvát teď na tom pracuje centrem a je to branka a plzeňští ještě budou ve hře. Daniel Kolář se trefuje v 76. minutě a rychle slaví s hlavní tribunou, ale už je na vlastní polovině, protože spěch to bude teď heslo, kterým se budou plzeňští řídit.
1: Potřebovali jste otočit proti CSKA, Pavle, tehdy v posledním zápase Ligy mistrů. To byl, myslím, podzim 2013.
3: No a otočili, ne?
1: A otočili 2-1, no jasně, já říkal úspěch, no. Že připomínáme.
3: No, tak já si myslím, že takhle, on už je to taky dlouho a já už jsem starý, jak říkal Venca, já jsem teda pamětník a na těch zápasů bylo tolik, samozřejmě jsem si z toho strašně vážil, já už jsem fakt do Plzně, tady vidím spoustu spartianských triček, tak ze Sparty mě vykopli, takže já jsem si to šel na dva roky do Plzně dohrát a bylo z toho 7 let a nějaký tituly a Ligy mistrů a moc si toho vážím, že jsem tu šanci dostal. Že jsem ji takhle využil, našel jsem tam v podstatě druhý domov v Plzni a nedám na ní dopustit, takže pro mě skvělá doba těch zápasů, kdy jsme vyhrávali, bylo samozřejmě hodně a hlavně na ty si pamatuju, na ty, co jsme dostali někde bůra, to si úplně nevybavu. No.
1: To nemusíš. Pane Panenko, vy máte mezi oblíbenými týmy třeba některý z toho španělského prostředí, někoho z těch gigantů, Barça nebo Real?
4: Tak já jsem velký příznivec španělského fotbalu, řekl bych možná, že to je pro mě nejatraktivnější země fotbalová. Samozřejmě tak na špičce toho vrcholu je Barcelona z Real Madrid, ale já fandím taky Malorce, protože mám kamaráda, který si tam pronajal byt a když je nějaký dobrý zápas Malorca, Barcelona, Malorca, Real Madrid, tak mě tam vždycky pozve a tak se zúčastním tohle toho, jsem tam vždycky dobře přijatý. Dokonce musím říct, že to mě hodně potěšilo, když tam hrál Real Madrid, tak mě tam přijmuli jako to vedení Malorky a když se dozvěděli ty funkcionáři z Realu Madrid, že tam jsem na tom zápase, tak ta jejich delegace mě přivítala taky a dokonce mi přinesli osobně věnování s podpisem Luky Modriče na jejich drezu Realu Madrid. Takže to byl pro mě takový krásný dárek.
1: Antonín Panenka byl tady s námi na festivalu Off-Season na radiožurnálu Sport 10 Pavla Horváta živě. Pane Panenko, moc rádi vzpomínáme na 50 let od Zlatého Dloubáku. Bělehrad si budeme připomínat i nadále. Děkujeme moc, že jste s námi byl.
4: Já taky rád vzpomínám. Děkuju.
1: Pochopitelně já jsem tím dotazem na směr Barcelona chtěl připomenout, že Václav Němeček dvakrát ve své kariéře Barsu porazil. A nebylo to jenom to aprílové utkání v roce 92, ale bylo to i v 80. letech. Pane Němečku, moc rádi vzpomínáme i na vaše úspěchy a děkujeme, že jste byl taky hostem desítky Pavla Horváta živě na festivalu Off-Season.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Pavel Horvát bude opět glosovat naše vlastně vystoupení na mistrovství světa i v desítce, která bude ke slyšení v pondělí. Věřme, že uslyšíme co nejvíc momentů, ne od Pavla glosovat, ale od našich kolegů přímo komentovat. Můžeme si připomenout ještě jednou ten velký moment Česka na tom aktuálním mundialu.
9: To bude určitě dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko do vedení. To byla fantastická secvičená akce. Krejčí ze zadu náběh křížně na přední tyč, dlouhý Coufalův aut. No a Vladislav Krejčí ho jako kapitán zabíjí hlavou do brány.
1: Mirko Vasič krásně komentoval, Pavel Horvát to glosuje ve studiu. Pavle, věříš, že góly padnou, že Češi urvou vítězství aspoň jedno?
3: No jelikož jsem říkal, že budeme bodovat, tak já věřím, že budeme i gólovat.
1: Pavle, moc ti děkujeme. Pavel Horvát na radiožurnálu Sport, pondělí, čtvrtek a dneska na festivalu Off-Season.
3: Děkujeme, já jsem hlavně rád, že jsme byli první, myslím dneska.
1: Ano, tak. Mějte se hezky, užijte si festival, poslouchejte radiožurnál Sporty desítku.
3: A byl s námi Jan Pěruška, děkujeme Honzo.
11: Poslouchej Sport.
12: Radiožurnál Sport.

0: Klubová fotbalová sezóna 2025-26 je minulostí.
1: Na radiožurnálu Sport jste od nás slyšeli o všem podstatném.
0: O tom, že Slávia obhájila domácí ligový titul.
2: Je konec, Slávia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, obhajují po roce titul. Dvě kola před koncem nadstavbové skupiny o titul už je druhá Sparta dostihnout nemůže.
1: O tom, že Dukla po dvou letech sestoupila z nejvyšší soutěže.
3: Rozhodčí Rouček v tuto chvíli naposledy fouká do píšťalky, ukončuje utkání, záchranářský souboj, ve kterém jsme tedy viděli tři branky. Znamená to tedy, že ostravský Baník si prodloužil sezónu o dvě utkání. Na druhou stranu pražská Dukla, ta se s ligou loučí.
0: Vysílali jsme pro vás v přímých přenosech celou základní část i nadstavbu šance ligy, baráž o udržení i finále domácího poháru.
1: Ale s mikrofonem jsme znovu cestovali i za hranice naší republiky. S českými fotbalovými týmy v evropských pohárech.
4: Z Kazachstánu Lukáš Michalík.
5: Z Arménie Pavel Tilšár.
6: Z Milána Mirko Vasič.
7: Z Rumunska Tomáš Petr.
0: Přímé přenosy z Ligy mistrů nebo domácí šance ligy naladíte v rádiu jedině na radiožurnálu Sport.

0: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
1: Vláda schválila svůj návrh snížit rozpočet veřejnoprávních médií a převést financování na stát. V Karviné se nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Etická komise klub vyloučila kvůli ovlivňování zápasů. Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. A dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky a teploty do 24 stupňů. Je úterý 16. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Od příštího roku má veřejnoprávní televize a rozhlas platit místo koncesionářů stát. Návrh schválila vláda. České televizi a Českému rozhlasu stanovila rozpočet, který má být nižší než dosud. Dohromady mají obě média přijít o více než miliardu korun. Opozice s tím nesouhlasí.
3: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
4: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
3: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
5: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
3: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií.
6: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
7: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
6: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
8: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
6: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy. Klub musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů.
9: Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Karviná si jako vítěz domácího poháru zajistila čtvrté předkolo Evropské ligy, jenže je možné, že rozhodnutí etické komise zohlední i Evropská fotbalová federace a Karviná hrát evropské poháry nebude. Kdo Karvinou v první lize nahradí a jestli vůbec, zatím není jasné. Pokud se Karviná a Wolf neodvolají, mohla by se zachránit Dukla Praha. Existuje také možnost, že se bude hrát příští ročník v 15 týmech. Potrestáni byli i další 5 hráčů za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Tresty jsou v rozmezí 15 měsíců až 6 let zákazu působení v českém fotbale a finančně mezi 20 a 140 tisíci korunami. Etická komise fotbalové asociace ještě pro úplnost uvádí, že rozhodnutí je nepravomocné a případný trest bude vykonatelný až po nabytí právní moci rozhodnutí. František Kuna, Radiožurnál.
1: Podání omamných a návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí by nově mělo být v Česku trestné. Návrh schválila vláda. Týká se to například situací, kdy někdo hodí druhému do pití uspávací látku s cílem ho okrást nebo napadnout. Jak upřesnil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů, hrozit za to má až 10leté vězení.
10: Je odstupňovaná míra postihu od 1 roku až po 10 let vězení podle toho, zda jde o čin, který má následky minimální, ale naopak v té nejvyšší sazbě, pokud dojde k usmrcení.
1: Návrh teď posoudí parlament. Írán a USA podepsali údajně memorandum o porozumění elektronicky už v neděli. Americké stanici ABC to řekl viceprezident USA J.D. Vance. Oficiální podpisový ceremoniál má být v pátek ve švýcarské Ženevě.
11: Průlom v jednání ocenilo i šiítské militantní hnutí Hizballáh. Teherán totiž trvá na tom, že dohoda povede i k míru v Libanonu. To už ale odmítl Izrael s tím, že se necítí dohodou vázaný. Dokument má zaručit otevření Hormuzského průlivu. Teherán ho chce odblokovat do 30 dnů a vybírat poplatky za námořní služby pro lodě proplouvající úžinou. To odporuje výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého bude Hormuz odblokovaný už v pátek a plavba v něm bude bez poplatků. Podle amerického viceprezidenta J.D. Vance Spojené státy výměnou za zprůchodnění Hormuzu neuvolní zmrazené íránské peníze. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Ukrajina a Evropská unie otevřely první kapituly přístupových rozhovorů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to přivítal a vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před odletem na summit G7 do Francie na letišti v moldavském Kišiňově prohlásil,

0: plánuje zavést podobný model jako Austrálie. Zákaz bude zahrnovat platformy jako YouTube, Facebook nebo X. Nebude se vztahovat na komunikační služby jako WhatsApp nebo Signal. Ve svatovícké katedrále na Pražském hradě požehnali v pondělí novým varhanům. Na nástroj se složili ve sbírce tisíce dárců.
1: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod.
2: Na se posaďte klidně.
1: A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu svatovícké varhany.
3: Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 tisíc, 800 a 12 haléřů.
1: Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba Symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo housistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Sport. Španělští fotbalisté zahájili mistrovství světa remízou. Šampioni z roku 2010 hráli s Kapverdami 0-0. Smírné skóre mělo i utkání Belgie s Egyptem. Duel skončil 1-1. Před pár minutami začal zápas Saúdské Arábie s Uruguají a sleduje ho reportér František Kuna.
4: Odehrány 4 minuty, Uruguayci jakožto favorit zápasu drží balon, ale nikam se extra netlačí. Jeden náznak Žance ještě i teď přichází na stadionu na Floridě, ale zatím platí začínající páté minutě. Saúdská Arábie, Uruguay 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
0: Basketbalisté Nymburka získali svůj 21. titul v NBL. V rozhodujícím sedmém finále play-off porazili Pardubice v Pražské hale na Královce 91-74. Oba celky se už postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů. A tenistka Nikola Bartuňková si na travnatém turnaji v Berlíně poradila s Ruskou Schneiderovou. Semifinalistku nedávného Roland Garros porazila 2-1 na sety a postoupila do druhého kola.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Požár na D1 u Velké Bíteše a omezení na pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna teď velmi opatrně za odbočkou na Velkou Bíteš. Na kilometru 163 hoří vozidlo, na místě už jsou hasiči. Zatím je to s opatrností průjezdné levým pruhem. Na D1 z Ostravy do Přerova zvyšte pozornost za Studénkou. Na kilometru 334,5 stojí nepojízdné nákladní auto, blokuje tam odstavný pruh. Na pražském okruhu počítejte s omezením mezi Ořechem a Barandovem. Na 18. kilometru pracují silničáři, uzavřené jsou levé pruhy v obou směrech. U Plzně pozor u Ejpovic, pokud budete najíždět na D5 směrem na Prahu. V nájezdu na 67. kilometru havarovala dvě osobní auta, hasiči tam řeší únik paliva, průjezdné levým pruhem. A v Praze budou do rána uzavřené tunely na městském okruhu, Blanka obousměrně mezi Letnou a Trojou a údržbáři čistí i Strahovský tunel směrem na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
7: Co má symbolizovat pomník lhostejnosti? Jak se lze vypořádat s bezdomovectvím a pomůže je novela zákona o podpoře bydlení, který schválila sněmovna? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Barbora Bírová, ředitelka platformy pro sociální bydlení. Dobrý den.
8: Dobrý den aj vám. Ďakujem za pozvání.
7: Zítra touto dobou budete u hlavního nádraží v Praze odhalovat pomník lhostejnosti. Proč právě tam?
8: No, hlavné nádraží a jeho okolie, najmä Vrchlického sady, sú dosť často spájané s tým, že tam nachádzajú nejaký improvizovaný domov ľudia so skúsenosťou bezdomovectva alebo ľudia, ktorí iný domov nemajú. Preto nám to prišlo ako vhodné miesto.
7: No a co má vlastne symbolizovať?
8: My sme... Premýšľam, že ako je to dlho. Myslím si, že hlavne počas obdobia covidu sa dialo to, že všetci sme vo verejnom priestore mohli aj v médiách zaznamenávať, že niekto známy alebo slávny zomrel.

0: Na mistrovství světa ve fotbale se o překvapení postarali hráči z Cap Verde, kteří uhráli remízu 0-0 se Španělskem. Další zápas se na turnaji v Severní Americe hraje právě teď a my vám za chvíli řekneme víc. Teď detaily ze silnic. Michal Šofer, Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 buďte velmi opatrní za Vyškovem, pokud jedete směrem na Brno a Vyškov. Na kilometru 221 řidiči hlásí pohyb zvěře na vozovce.
3: Do jízdního pruhu vedle mě, jakože když jsem projížděl. Byla tam bachyně a za ním byli dále 4 malí. Šli do jízdního pruhu.
2: Kilometr 221 za Vyškovem, směr Brno, D1, dejte pozor na pohyb zvěře na vozovce. Další zelená vlna ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Tady vysílání nočního radiožurnálu je úterý 16. června, 3 minuty po 3/4 na jedrum. Za chvíli pro vás máme další zprávy, včetně samozřejmě další aktualizace zelené vlny.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Na mistrovství světa ve fotbale se hraje další zápas. Poprvé na turnaji vyběhli na trávník hráči Saúdské Arábie a Uruguayem. O jejich vzájemném utkání informuje právě teď reportér František Kuna. Františku.
2: Blíží se závěr prvního poločasu a Saúdská Arábie vede nad Uruguayí 1-0. Zhruba ještě minuta by se měla hrát plus nastavení minimálně tedy za tu pauzu napití, která je potřebná na světovém šampionátu v Severní Americe. Dnes se hraje na Floridě. Teď Araujův roh, nebo Araujův standardka, která míří do vápna a pokus o vyrovnání z toho nakonec není a tak dál. Platí 1-0 pro Saúdskou Arábii, pro tým, který nebyl rozhodně aktivnější v úvodních minutách. Araujo vypálil spoza vápna, pak i po jednom závaru po rohovém kopu měli Uruguayci šanci, jenomže pak se celé to nějak otočilo a na druhé straně nejprve Viňas po půl hodině hry hlavou pálil zblízka, ale jen do golmana Al-Awaiho, a na druhé straně si pak vzal slovo Al-Amri, který nejprve pálil po rohu a potom ještě jednou po hlavičkovém souboji, který vyhráli hráči Saúdské Arábie a směrem k Muslerovi, ke golmanovi Uruguaye, putoval ten balón a na hranici malého vápna se pak objevil osamocený Al-Amri a dokázal dorazit ten kotouč do uruguayské branky a tak o překvapení zdá se nebude nouze i dál, protože dnes už Španělsko remizovalo s Kapverdy 0-0 a Belgie ztratila s Egyptem po remíze 1-1. V zápase mezi Saúdskou Arábií a Uruguayí, který se právě hraje, se právě začalo hrát nastavení prvního poločasu, to bude dohromady trvat 4 minuty a průběžné skóre je zatím i po téhle velké šanci Uruguayců takové, že Saúdská Arábie vede 1-0. František Kuna, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: První 60-minutovka nového dne skoro za námi, je úterý 16. června, zprávy počasí, sport, zelená vlna právě teď v 6 minutách. Radiožurnál 1 hodina. Ve studiu Monika Chmilová.
1: Opozice kritizuje možné změny ve financování veřejnoprávních médií. Britská zpěvačka Bonnie Tylerová v nemocnici nabyla vědomí. V umělém spánku byla přes 5 týdnů. Na fotbalovém mistrovství světa hraje Saúdská Arábie s Uruguayí a dnes bude polojasno až oblačno, postupně zataženo, místy přehánky, teploty až do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovní opozice považuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu za zásah do jejich nezávislosti. Opoziční politici tak reagují na to, že vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků a financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Obě média mají z něj dostávat v součtu asi o 1,5 miliardy méně, než letos vyberou na poplatcích. Třeba předseda ODS Martin Kupka na síti X napsal, že vláda dává najevo, že se bojí kritické práce novinářů. Podobně se vyjádřila třeba členka sněmovního mediálního výboru Andrea Hofmanová z Pirátů.
3: Bude to znamenat zásadní zúžení veřejné služby. Já samozřejmě celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti a také neudržitelné financování médií veřejné služby, což je v rozporu s evropskou legislativou.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Britská zpěvačka Bonnie Tylerová se po více než 5 týdnech probrala z umělého spánku. Uvedla to tisková agentura DPA. 74letá popová interpretka musela absolvovat akutní operaci střev. Lékaři do umělého spánku uvedli kvůli tomu, že se po zákroku zhoršil její zdravotní stav.
4: Interpretka hitů jako Holding Out for a Hero nebo Total Eclipse of the Heart je podle svého týmu stále vážně nemocná a její zotavení bude ještě nějakou dobu trvat. Zpěvačka kvůli tomu zrušila své letní koncerty, včetně toho v severočeských Třebívlicích. O zdraví legendární zpěvačky se před několika dny mluvilo dokonce na půdě britského parlamentu. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Při opravě k Belské ulice v Praze na ní budou zavřené sjezdy a nájezdy. Dělníci budou pokračovat v úseku od Cínovecké ulice až po nájezd na Novopatskou. Začnou 2. července a skončit by měli 15. srpna. Práce omezí provoz ze 2 pruhů v každém směru na 1, říká náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
5: Myslím, že bychom měli doporučit využívání k Belské skutečně pouze té dopravě, která tam nezbytně nutně potřebuje zajíždět. Byť pro tu nákladní dopravu jsou samozřejmě vyznačeny a budou využívány i nákladní tranzitní objezdy dále od hlavního města Prahy.
1: Kbelská ulice nahrazuje neexistující městský i pražský okruh na severovýchodě Prahy. Její oprava má stát zhruba 600 milionů korun.
2: Sport.
1: Fotbalisté Saúdské Arábie hrají na mistrovství světa zápas proti Uruguayi. Zápas sleduje František Kuna.
6: Saúdská Arábie vede po prvním poločase nad Uruguayí 1-0. Uruguayci byli půl hodiny mírně aktivnější, pak ale Saúdská Arábie kopala roh a osamoceného golmana Musleru tam nechali spoluhráči a Al Amri dorážel mezi malým vápnem a brankovou čarou pohodlně, a tak po prvním poločase Saúdská Arábie vede nad Uruguayí 1-0. František Kuna, Radiožurnál.
1: Španělsko vstoupilo do šampionátu bezbrankovou remízou s Kapverdami. Belgie hrála s Egyptem 1-1. A neburští basketbalisté jsou po 21. a naposledy v klubové historii šampiony NBL. O triumfu rozhodli v 7. finále výhrou v pražské hale Královka nad Pardubicemi 91-74. Od příští sezóny bude středočeský klub po sloučení se Slávií působit hlavně v Praze a pod jiným názvem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D2 u Blučiny a překážka na D6 za Vary. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je neprůjezdná za odbočkou na Židlochovice. Na 11. kilometru silničáři opravují poškozená svodidla po nehodě. Provoz odklánějí z dálnice na 11. kilometru. Uzavírka potrvá asi 2 hodiny. Na dálnici D6 hlásíte překážku na výjezdu z Karlových Varů směrem na Cheb. Na kilometru 120 porouchané neoznačené vozidlo v odstavném pruhu.
8: Je to dodávka, je tam trojúhelník, ale je tam tma, je to hned za Varama, u Makra.
7: Na D1 z Prahy do Brna zpomalte u Velké Bíteše. Za sjezdem z dálnice na kilometru 163 se uklízí po požáru osobního auta s opatrností průjezdné levým pruhem bez kolony. A v Praze počítejte s uzavírkou tunelu na Městském okruhu. Strahovským tunelem neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. V Blance je obousměrně uzavřený úsek mezi Letnou a Trojou. Práce potrvají do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Úterý 16. červnový den, 6 minut po 1 hodině. 7 staletí neměla pražská svatovická katedrála plnohodnotné varhany. Monumentální nástroj získala až letos. Několika letou cestu od národní sbírky až po první koncert připomínáme tenhle týden, a to v našem týdenním seriálu. První díl uslyšíte za pár minut.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl požehnal v pondělí novým varhanům v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Byli jsme u toho. Bylo to za zvuku mše skladatele Antonína Dvořáka. Varhany vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Gerzinga a my se tomu věnujeme v našem novém týdenním seriálu. Teď uslyšíte třeba o tom, čím se při jejich tvorbě inspiroval jeden automobilový designér.
1: Přes 135 milionů korun. Takovou částku vybral nadační fond pro svatovítské varhany v Národní sbírce, která začala v roce 2017. Tehdy byl kardinálem Dominik Duka.
2: Výstava nových varhan se roztáčí v roce, kdy vzpomínáme narozením otce vlasti Karla IV. A tyto nové varhany mají být také tečkou tohoto velkého projektu, symbolickou, ale současně je to také do jisté míry tečka za hledáním identity české státnosti.
1: Na samotnou stavbu gotického svatostánku na Pražském hradě přispívali obyvatelé českých zemí od nepaměti. Při procházce katedrálou najdete třeba také netypické nápisy jako Banka Slávie nebo První vzájemná pojišťovna. Právě i tyto už zaniklé instituce přispěly na vytvoření vitráží. Tentokrát chtěli ale čeští filantropové a veřejnost obrazně prozářit svatovítskou katedrálu zvukem varhan. Ty nakonec vznikly ve Španělsku, v malé dílně nedaleko Barcelony. Před 6 lety si je vyzkoušel na místě také varhaník Josef Kšica.
3: Mě se hrálo dobře, je to bezkonkurenční stroj. Musím říct, že mě ten nástroj okouzlil velmi. Těším se, až bude stát v katedrále.
1: Nástroj dával dohromady 2 roky varhanář německého původu Gerhard Gerzing.
4: Nejtěžší moment byl, když jsme řešili výšku varhan s pracovníky památkové péče.
1: Autorem umělecké podoby je automobilový designer Peter Olach. Ten se inspiroval tvarem Panské skály, které se přezdívá také kamenné varhany. Když přírodní památka v zimě zamrzne, mezi pomyslnými píšťalami se vytvoří krystalické tvary. A právě i proto zdobí svatovítské varhany metr dlouhé křišťály, které vznikly v české sklárně.
5: Spojení varhaních píšťal a křišťálu nebo skla je ojedinělé a tím budou i naše varhany po té výtvarné a architektonické stránce ojedinělé.
1: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu diecézní organolog z arcibiskupství Pražského Štěpán Svoboda.
5: Oni samozřejmě budou ojedinělé i svým zvukem, protože v našem prostředí jsme zvyklí na určitý zvuk a jako se liší řeči mezi sebou, tak se i liší mluva varhaních píšťal.
1: Převoz tisíců dlouhých píšťal ale zkomplikovaly v roce 2020 zavřené hranice, přes které se nebylo možné dostat kvůli pandemii COVID-19.
6: Zavřené hranice zkomplikovaly převoz nových varhan pro katedrálu svatého Víta do Česka.
1: Samotné přípravě kůru předcházela také náročná instalace nových elektrických

0: rozvodu a oprava kamenného balkónu, kruchty. Zpevnit ji museli kvůli tomu, aby udržela varhany, které mají 4 manuály s pedálem a 96 rejstříků. Nejmenší píšťala měří 7 mm a ta nejdelší přesáhne délku 7 metrů. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
2: Připomeňte si s námi jejich příběh.
1: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
2: a jak dlouho trvalo naladit více než 6 000 píšťal.
1: Ozdoba pro symbol vlasti.
2: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
1: Denně krátce po 3:15.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Baby.

0: se týždně do nového dne. Tohle byla v radiožurnálu Metallica. Jestli vás zajímá, kolik je, tak za 10 minut bude půl druhé.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Do mistrovství světa se postupně zapojují další týmy. Aktuálně je to na stadionu na Floridě a je to Saudská Arábie a Uruguay. Informace z druhého poločasu má reportér František Kuna.
2: Stále platí, že Saudská Arábie vede nad fotbalisty Uruguaye 1-0. Z druhého poločasu odehráno 10 minut, dohromady tedy 55. minuta zápasu, ve kterém zhruba první půl hodinu byli Jihoameričané, tedy Uruguayci, lepší. A to relativně výrazně, měli i dobré příležitosti. Araujo střílel, Viñas hlavičkoval z hranice malého vápna, jenomže nic ke gólu nevedlo a tak se trochu hra otočila a v 38. minutě nejprve El Amri zahrozil takovým závarem po rohu Saudské Arábie, aby následně v 41. minutě otevřel skóre. Po rohovém kopu, kdy ho nechali Uruguayci úplně osamoceného před brankou, před golmanem Muslerou, který v podstatě neměl šanci chytit ten míč před dorážejícím protihráčem. A tak je to dál 1-0, ale druhý poločas zatím velmi jasně patří Uruguaycům, a to o poznání jasněji než ta úvodní zmiňovaná půl hodina. Zatím tedy dnes poměrně překvapivé průběžné výsledky v rámci tohoto utkání, ale už také dva konečné, protože Španělé, tým, který dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu na celém světě, tak Španělé remizovali s Kapverdy 0-0 a Belgie ztratila body s Egyptem, má jen bod za remízu 1-1. Teď se trochu chvíli hrát nebude, protože po tvrdém zákroku zůstává jeden z Uruguayců ležet na trávníku a tak se čeká na pokračování. A tak v 56. minutě dál platí, že Saudská Arábie vede nad Uruguayí 1-0, ale bude to ještě velmi dlouhé čekání na závěrečný hvist a Uruguayci jsou v aktuální fázi zápasu opravdu jasně lepší. A ještě pozvánka na poslední zápas pátého hracího dne. Ve 3 hodiny českého času nastoupí Irán proti Novému Zélandu. I z tohoto utkání vás budeme samozřejmě informovat. Teď tedy 57. minuta, Saudská Arábie, Uruguay 1-0. František Kuna, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: Radiožurnál půl druhé. Monika Chmilová má přehled zpráv.
1: Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Informovali o tom ozbrojené síly Spojených států na síti X. Všech 8 členů posádky zřejmě zemřelo. Letoun je přepravoval na rutinní zkušební misi. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Podle videa, které incident zachytilo, ze základny po nehodě stoupal vysoký sloup černého kouře. Norský soud poslal syna tamní korunní princezny Mette Marit na 4 roky do vězení. Marius Borghaby je podle soudu vinen ve 2 případech znásilnění a 1 domácího násilí. Soud ho uznal vinným i z dalších 2 trestných činů. Obžalovaný popřel vinu a může se proti rozsudku odvolat. 29-letý Haby v norské královské rodině nemá žádnou funkci a není synem korunního prince Hákona. Česko se zapojí do půjčky Evropské unie na vojenské vybavení s názvem Bezpečnostní akce pro Evropu. Schválila to vláda. Stát by měl z půjčky čerpat v přepočtu zhruba 50 miliard korun. Skoro polovinu částky chce vláda využít na financování dálnice D11. Za zbývající peníze nakoupí ministerstvo obrany moderní tanky Leopard a vozy Tatra. A stavba Národního onkologického centra ve fakultní nemocnici Motol a Homolka získala kolaudaci. O rozhodnutí z konce května včera informovala stavební společnost GEMO. Nové centrum vzniká rekonstrukcí původní budovy a novou přístavbou. V areálu se má propojit ambulantní a lůžková onkologická péče, diagnostika, operační sály i zázemí pro klinický výzkum. Centrum by se mělo otevřít na konci srpna. Sport. Celkem 3 zápasy nabídne dnešní program fotbalového mistrovství světa. Ve 3 hodiny ráno se Irán utká s Novým Zélandem. V 21 hodin pak Francie nastoupí proti Senegalu. A právě teď se hraje duel Saúdské Arábie s Uruguayí a je u toho František Kuna.
2: Odehráno je 66 minut, Saudská Arábie vede 1-0 nad Uruguayci, kteří tlačí. Před malou chvílí trefil Ugarte z velkého vápna tyčku soupeřovy branky. Další tlak Uruguayců pokračuje, ale zatím bez gólového efektu. 67. minuta, Saudská Arábie, Uruguay 1-0. František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D2 u Blučiny a omezení na D1 u Velké Býteše. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je zavřená u Blučiny. Na 11. kilometru opravují poškozená svodidla po nehodě. Sjíždějte na 11. kilometru, objíždět je pak možné na Židlochovice a Rejhrad a případně na Měnín a Tuřany. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Velkou Býteš. Na kilometru 163 se uklízí po požáru osobního auta. Teď už je uzavřený pouze odstavný pruh, takže projedete plynule. Na D1 z Ostravy do Přerova zvyšte pozornost za odbočkou na Studénku. Na kilometru 334,5 stojí nepojízdné nákladní auto. Blokuje tam odstavný pruh. A v Praze budou do rána uzavřené tunely na městském okruhu. Blanka obou směrně mezi Letnou a Trojou. Údržbáři čistí také Strahovský tunel směrem na Břevnov. Potrvá to do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Čas na sport. Navzdory válce v ukrajinské Oděse se běžel půlmaraton. Byli jsme u toho, reportáž za pár minut.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

'cause my dreams are bursting at the seams.

0: Ani válka Ukrajincům nevzala chuť sportovat. Do Oděsy se po pauze způsobené ruskou agresí vrátil tradiční městský půlmaraton. Historickým centrem, které je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, parky a podél Černého moře se proběhly i Češi. Náš zpravodaj Martin Dorazín byl u toho.
1: Vítáme všech a každého i bažaju vám hárnoho zabíhu.
2: Za chvíli začne po několikaleté přestávce oděský půlmaraton. Vypadá to, že počasí jim opravdu přeje, protože nemá být ani velké horko a nehrozí ani deště. Co hrozí? To jsou poplachy a ruské útoky. A z Česka sem přijela také tato skupina našich sportovců.
3: Dobrý den, já jsem David Kubičík a přijel jsem z Otrokovic.
4: Já Veronika Zemčíková a ze Zlína.
5: Tomáš Bedvina z Prahy. Vzal jsem to s chutí, protože když se tady podíváte, mám tady ještě vlajku ukrajinskou, kterou jsem měl v Praze před 4 rokama na půl maratonu, kdy právě ta válka začala. Takže si tu samou stužku vlastně beru sem jako takovou připomínku.
4: Ta válka je hrozná a chtěli jsme nějak podpořit lidi na Ukrajině. Půlka startovného jde na podporu ukrajinské armády a prostě dát jim najevo, že jsme v tom s nima, že se nebojíme.
2: A nebojíte se?
4: Já se strašně bojím.
3: Říkal jsem, musíme za každou cenu přijet, podpořit Ukrajinu a ukrajinskou armádu v boji za svobodu.
2: Tak ať to běží.
3: Děkujeme.
4: My děkujeme.
2: Tak jo.
6: 3, 2, 1, start!
2: To byl symbolický start sportovců, kteří už se maratonu nikdy nezúčastní, protože padli.
6: Startujeme za 5, 4, 3, 2, 1, pered!
2: Půl maraton si už běží 3 minuty a 19 sekund.
1: Děvčat, možná jednu chvilinku,
2: a jako druhá doběhla z českého týmu Veronika.
4: Úplně parádní, krásné, takové klišé, strašně jsem si to užila. První půlka taková svižná, krásná, pak mi odešly nohy, protože to běhání z minulého týdne tam bylo znát, ale moc pěkné, trasa byla krásná.
5: No ale nejvíc samozřejmě smekám před místníma, tady na posledním kilometru jsem předběhl kluka s jednou nohou, celou dobu byl přede mnou a pak si tom závěrečném kopečku na chvíli pohověl, tak zasloužil si být přede mnou.
2: Polovina výtěžku ze startovného plus dary sponzorů pomohou 122. samostatné brigádě, která chrání oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.

bys byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát.

Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.

0: Michal Hrůza, Klára Vytisková, přidávám ve vysílání nočního radiožurnálu další jméno, Antoine de Saint-Exupéry, Válečný pilot, to je nová audiokniha, kterou můžete vyhrát díky telefonické soutěži. Začne do 15 minut po zprávách ve dvě.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Saúdská Arábie a Uruguay jsou další soupeři při zápasu mistrovství světa ve fotbale. Aktuální informace ze závěru duelu má reportér František Kuna. Františku.
2: Během pátého hracího dne to zatím vypadá zase na remízu. Poté, co Španělsko hrálo překvapivě s Kapverdy 0-0 a Belgie s Egyptem 1-1, je to nerozhodné i v zápase Saúdské Arábie s Uruguayí. Arabové vedli po prvním poločase, kdy se dokázal trefit v 41. minutě Al-Amri, kterého trestu hodně. Uruguayci nechali zapomenutého těsně před brankářem a Al-Amri pohodově, byť na dlouhou nohu, tak špičkou kopačky dokopl balon do sítě 1-0. Ve druhém poločase se obraz hry úplně změnil a Uruguayci zabrali odměňování, začali být, řekněme, postupně, ale tyč gól není, což narážím na střelu ze 60. minuty, kdy vypálil Ugarte z jeho pohledu do levé tyče, byla to rána, která letěla těsně po trávníku a orazítkovala levou tyč Saúdské Arábie. Jenže další už útok neustáli. Reprezentanti Saúdské Arábie v 80. minutě Araujo byl odměněn za svůj skvělý výkon v celém zápase, protože to byl on, který byl nejvíc vidět při několika střelách, dorážkách, centrech. Prostě Araujo číslo 20 byl muž, který byl asi nejvíce viditelný v sestavě Uruguaye, a tak právě on v 80. minutě dokázal dorazit balón do sítě a teď Uruguayci, kteří vystřídali už tři hráče a mají nového třeba Rodrigueze na hřišti, tak usilují v závěrečných teď už jen pěti minutách o to, aby získali všechny body z tohoto zápasu, což se jim zatím tedy nedaří, ale těch minut bude jistě víc, protože jak známo, na tomhle šampionátu se vždy uprostřed poločasu rozhodčí rozhodne hru přerušit, aby se mohli oba týmy napít ve vysokých teplotách, což zabere vždy minimálně tři minuty, k tomu nějaká střídání. Takže teď, kdy končí 86. minuta, tak si můžeme tipnout, že třeba ještě pět minut rozhodčí může nastavit. Každopádně Saúdská Arábie, Uruguay nerozhodně 1-1 a ve zpravodajské relaci v celou bychom už se mohli dozvědět konečný výsledek. František Kuna, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale
3: na Radiožurnálu.

0: Chantal Kreviacuk a píseň Living on a Jet Plane, píseň, která zazněla taky ve filmu Armageddon. Posloucháte Radiožurnál úterý 16. června, tady jsou další zprávy v 5 minutách. Radiožurnál 2 hodiny. Ve studiu je taky Monika Chmilová.
1: Ukrajina otevřela první kapitoly rozhovorů o přistoupení do Evropské unie. Krajští zastupitelé schválili záměr převodu mezinárodního letiště v Karlových Varech na českou armádu. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude v NHL asistentem trenéra St. Louis Blues. A dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Mezinárodní konference se v Lucemburku mohla konat poté, co ji po 2 letech přestalo blokovat Maďarsko. Kyjev zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu. Rozhovory o přistoupení k Evropské unii Ukrajina oficiálně zahájila před 2 lety. Zastupitelé Karlovarského kraje dne schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do majetku státu. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si měl ale zachovat civilní provoz. Podle hejtmana Petra Kuby se znutí ANO zatím představitelé kraje se zástupci státu podrobnosti převodu a následného provozu zatím neřešili. Schůzka s ministrem obrany by se podle něj měla odehrát ve čtvrtek 18. června.
3: My čekáme na usnesení vlády, abychom tu měli vlastně i nějaký mandát, abychom si tady nevytvářeli nějaké aktivity a pak vláda řekne, ne, my to nechcem. Takže teď to běží ve zkráceném připomínkovém řízení v rámci všech ministerstev, takže jsme fakt na začátku.
1: Plánovaný převod Karlovarského letiště z kraje na armádu oznámil na začátku května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V Karviné se nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Etická komise Fotbalové asociace České republiky klub vyloučila kvůli ovlivňování zápasů. Zaplatit musí pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů. Primátor Karviné a představitel